0: klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. Pět hráčů pak dostalo trest za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Rozhodnutí etické komise fotbalové asociace je nepravomocné. Univerzita v Hradci Králové otevřela nový program celoživotního vzdělávání. Kdokoliv od 15 let si v něm může zapsat vybrané vysokoškolské předměty a studovat je přímo s řádnými studenty. Po jejich absolvování získají účastníci kurzu tzv. Mikrocertifikát, který platí v celé Evropské unii a poslouží jako doklad pro zaměstnavatele nebo při budoucím řádném studiu. Na všech 4 fakultách je v nabídce přes 40 kurzů. Ceny se většinou pohybují mezi 2 a 5 tisíci korun. Online přihlášky přijímá škola do poloviny srpna. Sport. Španělští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa remízou. Šampioni z roku 2010 hráli s Kapverdami 0-0. Souboj Belgie s Egyptem skončil 1-1. Jak dopadl zápas Saúdské Arábie s Uruguayí, to řekne František Kuna.
1: Dopadne každou sekundou, už se hraje víc, než bylo nastaveno, tedy 97. minuta. Saúdská Arábie, Uruguay zatím stále nerozhodně 1-1. Saudové vedli ve druhém poločase, Uruguay jasně lepší, ale dokázala dát v úzovkách jediný gól. A tak je to 1-1 pár sekund před závěrečným hvizdem. František Kuna, Radiožurnál.
0: Bývalý hokejista Václav Prospal bude v nadcházející sezóně NHL asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu St. Louis Blues. Klub o tom informoval na svém webu. Dvojnásobný mistr světa Prospal v uplynulých 3 ročnících pracoval jako asistent kouče v celku Rochester Americans v nižší AHL.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D2 u sjezdu na Židlochovice a omezení na D1 u Velké Výteše. Na D2 z Bratislavy do Brna stále odklánějí provoz u Blučiny. Na 11. kilometru silničáři opravují svodidla po nehodě. Uzavírka má skončit zhruba za hodinu. Na Brno můžete jet přes Židlochovice a Rajhrad nebo Telnici a Tuřany. Na D1 z Prahy do Brna se uklízí po požáru u Velké Výteše. Za sjezdem z dálnice na kilometru 163 hořelo osobní auto. Na místě je odtahovka, odstavní pruh je uzavřený. Na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi odbočkami na Ořech a Barrandov. Na 18. kilometru pracují silničáři v levých pruzích v obou směrech. Projedete plynule. A v Praze pokračuje noční údržba tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. Do rána neprojedete také Strahovským tunelem ve směru na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky, na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě ale až 26 a na horách pak nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál, slovo má opět Jiří Štefl.
4: Beru si ho od Moniky Chmilové, no a to slovo dáme i vám, protože právě teď začíná telefonická soutěž, oblíbená část našeho nočního vysílání. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Volejte v případě, že chcete vyhrát novou audioknihu Antoine de Saint-Exupéry Válečný pilot.
2: Noční Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Slovenská hudba ve vysílání nočního radiožurnálu 10 minut po 2. hodině už otevíráme telefonickou soutěž. Zavolejte si o příběh Válečný pilot Antoine de Saint-Exupéry. Je to tedy nová audiokniha, kterou můžete vyhrát díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 a nebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Říkám si, jsme předem obětováni.
1: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
2: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc. Jako tyfus.
1: Audioknihu Válečný pilot na radiokartě v podání Igora Bareše dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Vašku, hezky vás zdravím, dobrý den.
3: Taky zdravím.
0: 11 minut po 2. hodině, jak to, že nespíte?
3: Jak to, vyhnali mě ledviny.
0: Ale, tak doufám, že v telefonické soutěži teď vyhrajete, aby aspoň jste měl co poslouchat hezkého. Vašku, ptám se, jaké povolání vykonával Antoine de Saint-Exupéry, kromě toho, že psal knihy, že byl spisovatel? Věděli bychom?
3: Nevěděli.
0: Tak buď za A lékař, za B pilot, za C učitel. Často se odvíjejí od toho právě i ty jeho knihy. Hrajete o válečného pilota mimochodem.
3: No, tak zabe.
0: Ano, pilot, přesně tak. Nebyl pilotem jenom ve volném čase, pracoval jako pilot letecké pošty a letal na náročných trasách mezi Evropou, Afrikou a Jižní Amerikou. No, ale při jednom průzkumném letu v roce 1944 beze stopy zmizel. Jeho letoun byl objeven ve Středozemním moři až o mnoho let později. Antoine de Saint-Exupéry, i takový je tady jeho životní příběh. Nová audio kniha Vašku vaše, tak budete poslouchat vy?
3: Já už jsem to říkal několikrát, já jsem nevědomý a já poslouchám jenom audioknihy.
0: Takže ideální cena úplně pro vás, no, to jsem rád, že jste vyhráli.
3: A pak to půjčuju zase dalším kamarádům.
0: Půjčujte dál, my budeme samozřejmě rádi, děláme to pro vás i tyto audioknihy. Tak Vašku, vydržte mi na telefonu, přeju hezké úterý, dobrou noc, naslyšenou.
3: Dobrou noc, všem ve spolek.
0: Telefonická soutěž zase zítra po 2. hodině v noci.

0: mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Čeští fotbalisté se chystají na svůj možná klíčový zápas mistrovství světa. Budou bojovat o naději na postup ze skupiny. Po porážce s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která taky na úvod turnaje nebodovala. Z Dallasu se Češi přesunou do Atlanty, kde budou hrát na futuristickém stadionu.
3: Atlanta's $1.5 billion architectural marvel and a global game changer in stadium design.
4: V dokumentu Constructify se mluví o architektonickém divu, globální inovaci v designu stadionů a také o odhadované ceně projektu, který byl dokončený v roce 2017 za víc než 1,5 miliardy dolarů.
5: Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety.
6: Jestli se nepletu, tak Atlanta patří k jednomu nejkrásnějším stadionům na světě.
4: Těší se na futuristickou stavbu fyzioterapeut Martin Janoušek a reprezentační obránce Jaroslav Zelený. Stadion vypadá zvenku jako poskládaný z hranatých geometrických tvarů a jednou z jeho mnoha inženýrských vymožeností je zatahovací střecha. Po otevření 8 dílů vypadá ze zhora jako květina s kruhovým otvorem. Na utkání českých fotbalistů s jeho africkým soupeřem by mohla být zavřená.
6: Tak co mám informace, aby tak mělo být?
4: A Martina Janouška doplňuje Jaroslav Zelený.
5: Já si myslím, že by to třeba bylo ku prospěchu věci, protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro.
4: Multifunkční stadion využívají tým amerického fotbalu Atlanta Falcons a také fotbalové mužstvo Atlanta United. Na tribuny se vejde víc než 75 tisíc diváků a fanoušci můžou třeba opakované záběry nebo reklamy sledovat pod kruhovým otvorem zatahovací střechy, kde je obrovská prstencovitá obrazovka. Další z mnoha technologických prvků stadionu. A i hráči vnímají velkolepost těchto arén ve Spojených státech.
5: Máte nádherný stadiony, ne třeba primárně pro fotbal, ale ten sport tady, i když třeba jiný, tak lidi jsou zvyklí sledovat a my tam teďka na těch stadionech můžeme vystoupit a být toho součástí.
4: Říká český fotbalový reprezentant Jaroslav Zelený.
5: A myslím si, že není tolik zemí, kde můžete mít takovýhle obrovský a krásný stadiony, takže tohleto mistrovství určitě v tomhle je z mýho pohledu takový neunikátní, ale pro celkovou atmosféru super, protože opravdu se tam vejde spoustu lidí. Z mýho pohledu je to určitě super, že takovýhle stadiony jsou k dispozici.
4: A česká fotbalová reprezentace se na stadionu v Atlantě pokusí ve čtvrtek vybojovat na světovém šampionátu důležitou výhru nad Jihoafrickou republikou. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Praze pokračuje noční údržba tunelu Blanka, uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. Detaily pro vás v zelené vlně Radiožurnálu i dál sledujeme. Další aktualizace do 3 minut. Na hodinách je 14:30. A zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Podání omamných a návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude nově nejspíš trestné, rozhodla o tom vláda. Týká se to například situací, kdy někdo hodí druhé osobě do pití uspávací látku. Pachatelé to dělají třeba proto, aby omámeného člověka okradli nebo sexuálně napadli. Za takové podání omamných látek má nově hrozit až 10leté vězení. Novinkou se teď začne zabývat sněmovna. Počet zabitých civilistů během konfliktu v Súdánu přesáhl od nového roku tisícovku. Ke zhoršení už tak kritické humanitární situace přispělo častější používání dronů. Na zasedání Rady OSN pro lidská práva o tom informoval vysoký komisař Volker Türk. Válka v Súdánu je momentálně největší humanitární krizí na světě. Pomoc podle OSN potřebuje asi 34 milionů lidí, tedy 2/3 Súdánců. Americký prezident Donald Trump pohrozil Francii zavedením 100% cel na vína. Požaduje, aby Paříž odstranila daně z digitálních služeb vztahující se na americké technologické společnosti, informoval o tom deník New York Post. Francie v roce 2019 zavedla 3% daně z místních digitálních tržeb velkých technologických společností. Týká se firem, které mají ve Francii tržby nad 25 milionů eur, to je přes 600 milionů korun. A lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu 3 stanic lanovky. Schválili to radní hlavního města. Například v dolní stanici by měly být výtahy pro nástup i výstup z vozu. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun a hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic. Sport. Fotbalisté Uruguaye zahájili mistrovství světa remízou 1-1 se Saúdskou Arábií. I ve druhém utkání skupiny H se zrodil nerozhodný výsledek. Úřadující evropští šampioni Španělé hráli s debitantem z Cap Verde bez branek. Belgie pak remizovala s Egyptem 1-1 a za necelou půl hodinu se rozehraje duel Iránu s Novým Zélandem. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D2 u Blučiny a překážka na D1 u Chocerad. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je neprůjezdná za odbočkou na Židlochovice. Na 11. kilometru silničáři opravují poškozená svodidla po nehodě. A provoz odklánějí z dálnice na 11. kilometru. Uzavírka má skončit přibližně za půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Chocerady. Na 29. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. Některá vozidla v místě vybočují doleva. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje před odbočkou na Český Brod. Mezi 16. a 17. kilometrem silničáři čistí kanalizaci. Pohybují se v levém pruhu, projíždějte kolem nich opatrně. A v Praze počítejte stále s uzavírkou tunelů na městském okruhu. Strahovským tunelem neprojedete směrem ze Smíchova na Břevnov. A v Blance je obousměrně uzavřený úsek mezi Letnou a Trojou. A práce potrvají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: A mám pro vás taky skupinu Of Monsters and Men, která tenhle týden zahraje a zaspívá na festivalu Metronom v Praze.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: I'm sorry. Tady je vysílání nočního radiožurnálu, posloucháte nás v noci z pondělka na úterý a naše další téma. Polští zákazníci si na nový systém zálohování PET lahví a plechovek rychle zvykli. Po 8 měsících si změnu pochvalují a znát je to i v obchodech těsně za hranicemi s Českem. Zatímco u nás se proti tomu bouří obce, které hájí třídění, ve Slezském příhraničí jsou vratné automaty už běžnou součástí nákupů. Otestovali jsme to hned za Bohumínem v polských Chalupkách.
1: Ten automat je přímo před obchodem na parkovišti. Je tady přesně popsané, co a jak má člověk dělat. Kauce je tady 50 grošů. Tady do toho otvoru zkusím strčit tu naši českou půl litrovku. A slyšíte? Ono mi to takhle vrací. A tady mi to hned na tom displeji píše, že tahle láhev není v tom systému záloh. Takže nemůže se stát, že by někdo z Česka tady zkoušel vlastně na tom polském systému vydělat. To by prostě nefungovalo.
2: To je zaličána kaucia.
1: Je aha, napisána tady, máte, tady je přímo ta kauce napsána. Na parkovišti potkávám usměvavou paní Izu. Rovnou mi tady z kufru ukazuje celý balík PET lahví. To jsou lahve, které mají tu kauci.
2: Żeby odzyskać te pieniądze.
1: Takže do těch kontejnerů to nedáváte?
2: Nie. Żeby tak, no, wszystko by to było straty pieniądze, nie, no.
1: Vysvětluje mi, že ten systém využívají opravdu velmi pečlivě, že je to pro ně výhodné.
3: Musíme co chvíli ten automat resetovat, bo prostě on ledvo działa, nie?
1: Mladý muž, který tady pracuje jako ochranka, mi vysvětluje, že ten automat musí několikrát denně resetovat, že je velmi často poruchový.
3: Musí kierovnička přijít, otvoříš ten recyklomat.
1: Bohumín je odsud pár minut cesty. Zálohování PET lahví odmítá, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
4: Náš systém odpadového hospodářství funguje a je levnější a efektivnější než uvažované zálohování.
1: Odmítavý postoj k zálohování PET lahví má i Ministerstvo životního prostředí. Z Bohumína Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Na Slapské přehradě začala v pondělí platit letní pravidla plavebního provozu. Nařizují pomalou jízdu ve výtlaku v místech, kde se může pohybovat více plavců. Na Slapech už jsou v pohotovosti taky vodní záchranáři i poříční policie, která dohlíží na dodržování pravidel plavby.
1: Vyslovoval své jméno Rumeš Patirage a vyloučil anglickou výslovnost svého příjmení Patiráš. V letošní sezóně je kometou zaujal na dvou mítincích Diamantové ligy v Rabatu a v Římě. Teď bude chtít předvést další daleké hody na Zlaté tetře v Ostravě.
2: Přijel jsem do země světového rekordmana Jana Železného a moc se těším na závody. Formu mám dobrou. Na prvním mítinku Diamantové ligy jsem skončil druhý a na tom druhém v Římě udělal národní rekord, rekord mítinku a dostal se do čela světových tabulek. Asijský rekord mi uniknul o 30 cm. Chtěl bych svou výkonnost stabilizovat na hodech přes 85 metrů.
1: Od svých začátků s oštěpem v roce 2017 se neustále zlepšuje.
2: Od roku 2017 do letoška si každý rok vylepšuju osobní rekord, takže jdu krůček po krůčku.
1: Proč začal až ve 14 letech? Předtím se totiž věnoval sportu číslo 1 v této oblasti.
2: V dětství jsem hrál kriket, ve 14 letech jsem začal házet oštěpem a následoval jsem tak svého otce, který házel diskem a vrhal koulí a účastnil se velkých šampionátů, takže jdu tak trochu v jeho stopách.
1: Ve 22 milionové Srí Lance tedy Patirage začínal s kriketem a měl pořádný švih. Říkal srílanský oštěpař, že byl nadhazovač a uměl hodit míček rychlostí 134 km za hodinu, takže má trochu podobný osud s Janem Železným, ale ten se baseballu věnoval chvilku až po kariéře. Doplnil Rumeš Patirage, že to o Janu Železném věděl a že si dal práci s historickým bádáním. V úterý bude moct na Zlaté tetře ukázat, jak rychle a daleko dokáže odhodit oštěp v den 60. Jana Železného. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Autožurnálu.
1: Jako Helenka Součková už v Hrdém Budějovicovi vystupovala víc než tisíckrát. A pro Rádio Junior teď načetla další klasiku. Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenové. Jaké bylo vrátit se prostřednictvím příběhů do dětského světa? A proč mají dobrodružství z Bullerbynu stále co říct i dnešním dětem? Hostem Radiožurnálu bude Bára Hrzánová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: 3 hodiny. Monika Chmelová a zprávy.
4: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi a Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Kyjev navrhl setkání prezidentů Ukrajiny a Ruska ve Spojených státech. Basketbalisté Nymburku získali po 21. titul v NBL a dnes bude polojasno až oblačno, postupně zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO v pondělí návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla oproti letošku o zhruba 1 miliardu korun, Český rozhlas asi o 400 milionů. To by podle ředitelů obou médií znamenalo omezení výroby a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana to ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií. Rakušan řekl, že v reakci na rozhodnutí vlády svolal k veřejnoprávním médiím další kulatý stůl.
5: Pozval jsem oba dva ředitele veřejnoprávních médií, zástupce opozičních stran a pozvu zástupce koaličních stran. Pojďme se o veřejnoprávních médiích bavit. Ne pod tím diktátem Babiše a jeho všech šílených nekoncepčních kroků, které likvidují to, co v naší zemi máme. Svobodná veřejnoprávní média.
4: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně v reakci na návrh zákona ohlásila výstražnou stávku. Podrobnosti oznámí zítra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi osobní setkání ve Spojených státech. Zelenský o tom jednal i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem před odletem na summit G7 do Francie. Putin would find it
6: much harder. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na letištní ploše v moldavském Kišiňově prohlásil, že pokud ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi schůzku ve Spojených státech nabídne americký prezident Donald Trump, bude pro Putina složité to odmítnout. Moskva zatím nepřijala ukrajinské návrhy na setkání hlav států na summitu G7 nebo v jiné neutrální zemi a trvá na tom, že pokud chce Zelenský jednat o míru, musí přijet do Moskvy. To je ale pro Kyjev zcela nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Při opravě Kbelské ulice v Praze na ní budou zavřené sjezdy a nájezdy. Dělníci budou pracovat v úseku od Cínovecké ulice až po nájezd na Novopatskou. Začnou 2. července a skončit by měli 15. srpna. Práce omezí provoz ze 2 pruhů v každém směru na 1. Oprava Kbelské ulice má stát zhruba 600 milionů korun.
2: Sport.
4: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. 7 zákroků proti aktuálním mistrům Evropy předvedl kapverdský golman Vozíňa, který ve 40 letech, stejně jako jeho spoluhráči na světovém šampionátu, debutoval. Belgie hrála s Egyptem 1-1, stejně jako Saúdská Arábie s Urugvají. Právě teď hraje Irán s Novým Zélandem a je u toho reportér David Prouza.
7: Utkání začne za několik málo okamžiků. Drobné zdržení na stadionu v Los Angeles, ale už je vše připraveno k tomu, aby Nový Zéland rozehrál tenhle duel. Nový Zéland hraje po 3. v historii na světovém šampionátu, Irán po 7. David Prouza, Radiožurnál.
4: Basketbalisté Nymburku získali po 21. a naposledy v klubové historii titul v NBL. O triumfu rozhodli v 7. finále, kde na pražské Královce porazili Pardubice 91-74. Od příští sezóny bude středočeský klub po sloučení se Slávií působit hlavně v Praze a pod jiným názvem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Požár na D1 u Velké Bíteše a D2 opět průjezdná. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za Velkou Bíteší na kilometru 150 hlásíte požár. Stojí tam kamion v odstavném pruhu, kouří se mu zřejmě odbrst.
9: Průjezdné to je zatím v pohodě, čeká se na dostavení hasičů a ostatních IZS. Kamion je v odstaveném pruhu, je tady volný průjezd řidiči a dávaj pozor.
8: Je tam hodně dýmu, zpomaluje se, navíc je to v zatáčce, tak opatrně. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je u sjezdu na Židlochovice opět průjezdná. Na 11. kilometru silničáři opravili svodidla podle plánu, takže odklon je zrušený, na Brno je opět běžný provoz. Na D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za odbočkou na Přelouč na 70. kilometru nepojízdné vozidlo. Jde o osobní auto s vlekem v odstavném pruhu, projíždějte opatrně. A v Praze budou ještě 2 hodiny uzavřené tunely na městském okruhu. Blanka obousměrně mezi Letnou a Trojou a Strahovský tunel směrem na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme polojasno až oblačnou, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: Ve 3 hodiny skoro 6 minut úterý 16. června roku 2026 my se v téhle půl hodině a taky hodině určitě ještě několikrát vrátíme na mistrovství světa ve fotbale. Teď hudba skupina Green Day.

0: Nejen tvrdé drogy, ale i alkohol, psychiatrické léky nebo gambling. V Česku mají s návykovým chováním problémy 100 000 lidí. Právě oblast závislostí teď čeká významná změna. Koordinace protidrogové politiky se má od příštího měsíce přesunout z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Adiktologové varují před oslabením dosavadního systému a 1. června vyhlásili stávkovou pohotovost. Ministerstvo zdravotnictví se k možným komplikacím nevyjádřilo.
1: Jen pár minut chůze od Anděla sídlí centrum Saranim, které pomáhá lidem ohroženým drogovou závislostí. Podle jeho ředitelky Rii Al-Halabijové dlouhodobě chybí kapacity pro všechny, kteří pomoc potřebují.
2: Teď máme momentálně 6 000 klientů, jsme jenom jedno ze dvou kontaktních center v Praze, takže ty naše kapacity jsou velmi přetížené. Těch center by mělo být minimálně 10.
1: Do fungování podobných služeb teď může zasáhnout plánovaná změna v řízení protidrogové politiky. Vláda rozhodla o jejím přesunu pod ministerstvo zdravotnictví. Podle Al-Halabijové jde ale o nadrezortní problematiku.
2: To téma závislosti, to není téma, které by bylo čistě sociální, čistě zdravotní, čistě trestně právní nebo psychologický, je to vlastně mezirezortní problematika, tak je taky potřeba k ní jako přistupovat.
1: Adiktologové kvůli plánované změně 1. června vyhlásili stávkovou pohotovost. Obávají se oslabení dosavadního systému. Podle adiktologa a psychoterapeuta Aleše Kudy hrozí i rozpad koordinace.
3: Ve chvíli přesunu na ministerstvo zdravotnictví, tak to zdravotnictví nemá kompetence na to, aby vlastně mohla koordinovat tu práci na všech těch úrovních. Takže vlastně to, co se tady vybudovalo, je jednoznačně funkční, mimochodem velmi oceňovaný v zahraničí, tak my teďka vlastně tímto krokem bychom zničili a znamenalo by to rozpad té koordinace.
1: Podle Kudy by situaci mohl řešit samostatný zákon, který by služby v oblasti závislostí jasně vymezil. Jeho návrh vznikl už v roce 2021 a zahrnuje i vznik nezávislé agentury, která by problematiku koordinovala napříč jednotlivými rezorty.
3: To, že se teďka otevřela taková diskuze, vlastně povede k tomu, že to přehodnotíme, budeme diskutovat a možná nás to povede k tomu, že uděláme konečně jasný systémový krok a zároveň vlastně to povede ke vzniku nějaké nezávislé agentury, která bude koordinovat nezávisle nadrezortně.
1: Adiktologický zákon vláda zatím k jednání nepředložila. Debata o budoucnosti systému přitom přichází v době, kdy mají v Česku s návykovým chováním problémy 100 000 až miliony lidí, jak uvádí statistika Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti úřadu vlády. Markéta Hlaváčková, Radiožurnál.

0: Tohle byla skupina Pink Floyd, tady je vysílání Radiožurnálu, za 10 minut bude 15:30.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Fotbalové mistrovství světa nabízí aktuálně jedno živé utkání. Irán vstoupil do šampionátu zápasem proti Novému Zélandu. No a tenhle duel vidí reportér David Prouza. Davide, dobré ráno.
2: Hezké ráno, 16 minut odehráno na stadionu v Los Angeles a Nový Zéland vede 1-0 od 7. minuty. Trefil se Elijah Just, ale řekl bych rovným dílem se na této brance podílel také kapitán Nového Zélandu Chris Wood, který prokázal velký klid a rozvahu, přehled, zpracoval balon na hrudníku na hranici velkého vápna a následně si dvakrát prohodil míč právě s Justem a ten zakončil a opařil, řekl bych, fotbalisty Iránu, kteří do té doby rozhodně byli agresivnější, měli optickou převahu, byli častěji na balónu, ale branky se nedočkali a tak je to stále v 17. minutě 1-0 pro, řekněme, outsidera tohoto utkání. Nový Zéland je vlastně nejníže postaveným týmem v žebříčku FIFA v celém šampionátu. Irán tady určitě si brousil zuby na dobrý výsledek, nicméně těch překvapivých skóre už jsme zažili v dnešním, potažmo včerejším programu dost a dost, ať už jde o remízu bezbrankovou mezi Španělskem a Kapverdy, tak také bezbrankové, respektive remízové výsledky Belgie, Egypt 1-1 a také Saudská Arábie, Uruguay 1-1. Čili vlastně i tohle pokračuje tak trochu v duchu těch překvapivějších výsledků, byť Nový Zéland zatím velice šikovně se prezentuje na mistrovství světa při své třetí účasti, využívá protiútoku a využívá velký zkušeností svého kapitána Chrise Wooda, který pokud nehraje v reprezentačním dresu, tak nastupuje v Premier League za Nottingham Forest, což je věc, kterou o sobě nemůžou říct jeho spoluhráči. Takže v 18. minutě zatím na mistrovství světa Nový Zéland vede nad Iránem 1-0. David Prouza, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radio Journal, dobré úterní, velmi brzké ráno, máme pro vás další zprávy a po nich taky aktuální díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
1: Katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
2: Připomeňte si s námi jejich příběh.
1: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
2: a jak dlouho trvalo naladit více než 6000 píšťal.
1: Ozdoba pro symbol vlasti.
2: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
1: Denně krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: 3:30. A je tady Monika Chmilová.
3: Spojené státy informovaly o podpisu memoranda o porozumění s Íránem. Dohoda byla elektronicky podepsána už v neděli. Pro stanici ABC to řekl americký viceprezident J.D. Vance. Oficiální podpisový ceremoniál má být v pátek ve švýcarské Ženevě. Americký prezident Donald Trump slibuje úplné otevření Hormuzského průlivu hned poté. Text dohody ale ještě zveřejněný nebyl. Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Informovali o tom ozbrojené síly Spojených států na síti X. Všech 8 členů posádky zřejmě zemřelo. Letoun je připravoval na rutinní zkušební misi. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes dorazí na dvoudenní oficiální návštěvu kraje Vysočina. Pobyt zahájí prohlídkou observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku. Setkají se s vedením Jihlavy a čeká je oběd s hejtmanem a dalšími zástupci kraje. V plánu je také návštěva osové Býtýšky a firmy První brněnská strojírna ve Velké Býteši. A v Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z brněnské Mendelovy univerzity.
1: Sport.
3: Fotbalisté Íránu hrají po 7. v historii na světovém šampionátu. Jejich úvodním soupeřem ve skupině G je Nový Zéland. Utkání sleduje David Prouza.
4: 28. minuta zápasu a Nový Zéland stále ve vedení 1-0, byť se teď Iránci řítí do útoku, který ale skončí nakonec jak? No, neproměněnou šancí. Zápas pokračuje dál 1-0 díky brance Elijah Justa. Irán trefil tyč, ale nic to nemění na tom, že Novozélanděné vedou 1-0. David Prouza, Radiožurnál.
3: V dalších zápasech mistrovství světa se remizovalo. Španělsko hrálo s Kapverdami bez branek, utkání Belgie s Egyptem skončilo 1-1. Stejným výsledkem dopadl i souboj Uruguaye se Saúdskou Arábií.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Požár na D1 za Velkou Býteší a omezení na pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalte za Velkou Býteší. Na kilometru 150 zasahují hasiči u požáru kamionu. Zavřený je teď i pravý pruh, vybočuje se v zatáčce do levého pruhu. S opatrností projedete bez zdržení. Na pražském okruhu počítejte s omezením mezi odbočkami na Ořech a Barrandov. Na 18. kilometru pracují silničáři. V levých pruzích v obou směrech projedete ale kolem plynule. Pracuje se i na dálnici D52 z Brna do Mikulova. Za Rajhradem na 12. kilometru silničáři opravují středová svodidla. Do ranních hodin ta bude uzavřený levý pruh. A v Praze pokračuje noční údržba tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. Do rána neprojedete také Strahovským tunelem ve směru na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačnou, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení.
8: Podle znalců byl v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci.
9: Podle Seznam zpráv pod pseudonymem závodí na kole a na běžkách.
10: Janouškovi se díky zdravotním posudkům podařilo opakovaně docílit přerušení trestu.
8: Podnikatel dostal 4,5 roku ve vězení za nehodou způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Odpekal si asi polovinu trestu.
6: Chorvatsko, schůzka na jachtě, k tomu trocha sportu pod falešnou identitou a nenápadný spolek. Jak vypadá tajný život podmínečně propuštěného lobbysty Romana Janouška? Víc o tom ví a poví Jakub Mikel, investigativní reportér serveru Seznam zprávy.cz. Dnes je úterý, 16. června. Ahoj Jakube, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi dorazil po nějaké době.
11: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
6: Tak ministerstvo spravedlnosti nařídilo kontrolu posudků týkajících se zdravotního stavu lobbysty Romana Janouška, který byl v roce 2022 po řadě tedy peripetí, musíme si na to vzpomenout, na tu dobu předčasně propuštěn z vězení, dostal 7letou podmínku. Ministr Jeroným Tejc teď rozhodl o kontrole těch posudků po sérii článků, které jste vydali na Seznam zprávách.
12: Z pokynu pana ministra byl zahájen dohled nad soudy ve věci podmíněného propuštění pana Janouška.
13: Reakce ministerstva spravedlnosti pro Seznam zprávy.
6: Jakých posudků se to má přesně týkat?
11: Mělo by se to týkat posudků, které vznikaly na Romana Janouška a jeho zdravotní stav zhruba před, ono už to bude nějakých 10 let, kdy on vlastně si vykonával část trestu za sražení ženy v opilosti, kterou srazil autem a byl dočasně propuštěn tehdy z vězení, bavíme se někdy kolem roku 2017, s tím, že se tehdy řešil velmi intenzivně jeho zdravotní stav, protože lékařské závěry ukazovali Janouška, on sám takhle i na veřejnosti jako vystupoval jako člověka v nějaké terminální fázi onemocnění. Aha. On se pohyboval o francouzských holích, nosil takovou tu známou helmu na hlavě, kterou si nepochybně část posluchačů dokáže vybavit.
6: Ano, jako má Petr, nebo měl Petr Čech, že jo?
11: Měl přesně tak, takovou tu helmu Petra Čecha.
6: Jo, jo, jo.
11: Zdálo se, že jde o člověka s téměř možná jako na sklonku života. To byla jedna tvář Romana Janouška a druhá, která už se tehdy začala objevovat díky sledování policie a i fotografiím, které třeba tehdy se tam zprávě zveřejnily, tak byl sportovec Roman Janoušek, který běžně jezdil na lyže a zdálo se, že dokáže fungovat zcela bezproblémově a tam byl ten velký kontrast, už tehdy se to velmi intenzivně řešilo. No a já předpokládám, že tedy ministerstvo spravedlnosti v čele s Jeronýmem Tejcem tak si teď vyžádá znovu na přezkoumání právě ty zdravotní posudky právě ve vztahu k tomu, že i teď s odstupem teda nějakých 10 let, tak se opět ukazuje, že Roman Janoušek je v prakticky jako vrcholové formě.
6: A bude mu v červenci 58 a jezdí, je velmi aktivní. A
11: jezdí vlastně závody na 100 kilometrů na kole a jizerskou 50 na lyžích, podává tam, teď nedokážu, nejsem sportovec, abych to úplně hodnotil, ale nejsou to úplně jakoby špatné výkony, už to samotné, že tyhle závody zvládá odejít, tak ukazuje, že minimálně je jako ve velmi dobré kondici. A jde to právě v kontrastu s tím, jak tehdy ho ty posudky vykreslovaly, jak on sám nějakým způsobem se, a teď je otázka, jestli to bylo stylizování se, do jaké míry opravdu měl nějaké zdravotní problémy, protože to zase objektivně jako víme, že nějaké zdravotní problémy tam byly, on postoupil i zákrok v hlavě, takže něco tam bylo a teď se vždycky řešilo, jak moc závažné to bylo a jak moc to byla jenom snaha se vyhnout tomu vězení.
6: Tam se řešilo, že mu byla implantována nějaká destička, ne, a že se právě kvůli tomu nesmí s ním nic stát, aby mu neporušila mozek a tak dále. Nicméně připomeňme tedy, asi před 14 lety se stala vážná dopravní nehoda, pak nastoupil do vězení, ale pak došlo k přerušení trestu a začalo se samozřejmě řešit přesně to, o čem ty mluvíš. To znamená jeho údajně velmi závažný zdravotní stav. On měl 4,5 roku být ve vězení, ale pak dokonce byl podmínečně propuštěn a teď má tedy 7letou podmínku.
11: Ano, je to tak.
6: Tak, ale všechno je to na základě teda těch posudků, o kterých ty mluvíš a které bude chtít ministerstvo spravedlnosti přezkoumat. Nicméně, ty jsi potkal Romana Janouška teď v Chorvatsku na jachtě.
11: Je to tak.
6: Co říkal, když tě viděl?
11: Oni tam byli na té jachtě spolu s další zajímavou postavou, s podnikatelem Tomášem Pitrem, kterého někdejší premiér Jiří Paroubek označil za nepřítele státu. Oba dva jsou to muži s takového toho, jak se říká někdy, polosvěta, podnikatelsko-politického, o jejich moci se velmi čile spekuluje a dodnes není vlastně úplně jasně rozklíčovaná.
14: Tak o Pitrovi se mluví jako někdejším spolupracovníkovi mafiána Františka Mrázka.
11: Je to přesně tak. On sám byl vlastně v minulosti odsouzený za nějaké daňové věci, že byl ve Švýcarsku, odkud ho potom dováželi zpátky do Česka. Ta jeho role v různých kauzách se skloňuje, naposledy vlastně to jeho jméno dost rezonuje i v kauze Dozimetr. A my jsme tedy dostali informaci, že tihle dva muži by se měli potkat v Chorvatsku, kousíček od města Zadar v jedné takové maríně, takže jsme se tam vypravili, protože zároveň se i s blížícími se komunálními volbami velmi, velmi čile spekuluje v Praze o vlivu právě tady těchto zákulisních hráčů a o nějakém jejich i budoucím vlivu po volbách. Mm-hmm. A samozřejmě Roman Janoušek, pro připomenutí pro posluchače, kteří už si to možná nepamatují, tak svého času byl velmi, velmi vlivným zákulisním hráčem na pražském magistrátu. Připomeňme ty slavné odposlechy mezi ním a tehdejším primátorem Pavlem Bémem z ODS. Kdy oni si familiérně říkali mazánku, kolibříku.
15: Dobře, tak já si to nahrám do ruky, jo? Jsi moc hodný.
11: Bylo patrné, že Roman Janoušek má velký vliv na to, jak se budou obsazovat různé pozice na veřejné zakázky, které se pohybovaly tehdy v řádech stovek milionů korun. Takže nepochybně je ve velmi velkém veřejném zájmu zjistit, nakolik tento vliv buď trvá, nebo ho chce třeba resuscitovat, proto jsme se tam jako vypravili, abych se dostal zpátky k tvé otázce.
14: A oni seděli teda tito dva na jachtě někdy jako v zadní části u stolu a vy jste k ním přistoupili?
11: Nebo... My jsme měli informace, že v jeden konkrétní den na tu jachtu, kterou běžně Roman Janoušek využívá, má přijet právě i Tomáš Pitr. Takže my jsme se tam vypravili, počkali jsme, jestli se ta informace prostě potvrdí, viděli jsme, jak tam začali postupně přijíždět hosté na tu jachtu, první přijel Roman Janoušek z několika lidmi. My jsme pořídili fotografie spolu s fotografem Michalem Turkem, potom přijel i Tomáš Pitr a nechali jsme, ať se tam mohou usadit vlastně na zádi, kterou byli ukotvení k tomu molu, a přišli jsme se jich zeptat na to, jestli vlastně s nimi můžeme pořídit rozhovor.
16: Dobrý den, pánové, já se omlouvám, že ruším. Já jsem reportér ze Seznam Zpráva, jenom jsem se chtěl zeptat, jestli bych mohl na krátký rozhovor.
11: Ta reakce byla poněkud očekávatelná. Roman Janoušek ve chvíli, kdy uviděl fotografa a pochopil, že jsem novinář, tak si narazil klobouk do čela. Tomáš Pitr si dal ruku před obličej, aby mu nebyly vidět do očí nebo do tváře.
16: Takže nebudou, pánové, odpovídat. OK.
11: A oba po pár sekundách se zvedli a odešli do útrop té lodi. Za námi potom vyrazil nějaký místní člověk, který se nejspíš o tu loď stará. On se nám nepředstavil, takže doteď vlastně jako nevíme, o koho přesně šlo. A také podnikatel Jaroslav Kříž, který byl také hostem na té lodi, a začali se ptát, co tam chceme, a my, aby nevznikl nějaký zbytečný konflikt, tak jsme jim jenom vysvětlili, že jsme se dozvěděli o tomhle setkání, že bychom chtěli rozhovor, když oni na něho nebyli ochotní přistoupit, tak jsme prostě odešli a nechali jsme to být. Mm-hmm. Na druhou stranu tohle setkání přineslo velké množství dalších podnětů, po kterých my jsme se mohli vydat.
14: No,
11: protože
14: určitě
11: nám odkrylo doposud neznámou tvář jak biznesu těchto dvou velkých mužů, tak i jejich vztahy. Protože my, když jsme tam vyráželi, tak já jsem měl třeba z nějakého prostředí informaci, že vztahy mezi Romanem Janouškem a Tomášem Pitrem nejsou úplně dobré. Mimo jiné o tom vlastně pár dní, možná týden, dva před naším odjezdem informovali i Novinky.cz, které se nějak věnovaly teď právě Tomáši Pitrovi a zmiňovali, že tam mezi nimi nějaké hádky o peníze mohou být, a já jsem měl podobnou informaci. Z toho, jak se děli na té lodi, můžeme domýšlet, buď to bylo přátelské setkání, anebo si prostě do toho Chorvatska jeli tyhle spory vyříkat. To my bohužel nevíme.
14: A co tam s nimi dělal podnikatel Kříž? Kdo to vůbec je?
11: Podnikatel Jaroslav Kříž je také vlastně lobista, je to člověk dlouhodobě blízký Tomáši Pitrovi a mimo jiné aktuálně obviněný právě v kauze Dozimetr, kde se účastnil jedné schůzky, na které se měly domluvat úplatky kolem té skupiny lobisty Michala Redla. Takže je to taky zajímavá postava toho podnikatelského světa.
14: To je ta schůzka, na které byl i Tomáš Pitr, ale jako jediný není obviněný.
11: Přesně tak, to je ta schůzka.
14: Z těch účastníků. Dobře, takže tihle tři tam byli, toť vše?
11: Ještě tam byl Dalibor Mlejnský, bývalý lokální politik z Prahy 11. O jehož aktivitách se údajně na magistrátu nějaký čas vědělo, protože on už nějaký čas v politice aktivní není, ale údajně jako má velmi blízce spolupracovat právě s Romanem Janouškem a pomáhat mu s realizací nějakých developerských nemovitostních projektů. Takže tohle byla skupina, co se tam v tu chvíli potkala.
14: A řešili biznis? Nebo
11: my jsme se všech snažili
14: něco
11: ptát.
14: Něco víc o té schůzce?
11: Ale bohužel vlastně my zatím nevíme, co přesně bylo předmětem té schůzky.
14: Ta jachta, ta byla Romana Janouška, teda ty jsi říkal, že na ní bývá.
11: Ta jachta se jmenuje Zilvar. Oficiálně je psaná na společnost Sagnel Business. My víme, že tu jachtu Roman Janoušek nějaký čas využívá, ale zároveň ne příliš dlouho, protože ona vlastně byla zaregistrována někdy letos v únoru. Je to opravdu jako nová loď. Když jsme se dívali do nějakých prospektů, za kolik se tenhle typ prodává, tak to začíná na nějakých zhruba 200 milionech korun. A tu loď víme, že Roman Janoušek využívá. Máme k dispozici i fotografie z předchozích měsíců, kdy tam prostě hostil nějaké své spolupracovníky. Ale jak říkám, oficiálně loď je psaná na společnost Sagnel Business. Což je ale další střípek, který nás jako dovádí k tomu impériu Romana Janouška, které víme, že nějak existuje, ale vlastně ho nikdo nedokázal nikdy popsat, protože Roman Janoušek se k němu nějak oficiálně vlastně nehlásí.
14: Aha, takže je to netransparentní. Skryté?
11: Je skryté. Vlastně my, když půjdeme po majitelích Sagnelu, tak skončíme někde na Kypru a zároveň v českých rejstřících skutečných majitelů těch firm, tak je uvedena jedna podnikatelka, která patří ke skupině J&T. Má tam na starosti nějakou VIP klientelu, takže zbavíme o nějakých bankovnictví a v tu chvíli my můžeme spekulovat, jestli ona je opravdu jako koncová majitelka, anebo je tam prostě napsaná, protože někomu tady tyhle fondy spravuje. Takže my tušíme nějaké propojení, máme k tomu více indicí, že to směřuje k Romanu Janouškovi, částečně i k Tomáši Pitrovi, ale právě i ta schůzka na té lodi, to, s jakými lidmi se tam potkal, to, na koho je ta loď psaná, že ji využívá, tak to nám pomáhá dokreslit a propojit právě Romana Janouška k části minimálně toho podnikatelského impéria.
14: No, proveď mě trošku teda tím světem Romana Janouška a tím, jaké jsou ty indicie, které jeho propojují se Sagnel Business. Co vůbec dělá tahle ta firma?
11: Sagnel Business je společnost, na kterou jsou psané majetky ve výši stovek milionů, mimo jiné několik nemovitostí a jak jsme říkali, i ta jachta Zilvar. Kolega Jirka Pšenička na ten Sagnel Business už narazil před tou naší cestou do Chorvatska, kdy se mu ta firma objevila v nějakých nemovitostních obchodech, ve kterých mimo jiné figuroval Pavel Bém. Opět jsme zase u té vlastně historické linky k pražskému magistrátu. Takže my, když jsme najednou viděli, my jsme už tehdy jako měli nějaké podezření, že Sagnel Business rovná se Roman Janoušek, ale vidět Romana Janouška sedět na lodi Zilvar, která je oficiálně vlastněná firmou Sagnel Business, zase je to nějaký jako střípeček k tomu užšímu propojení. Takže Sagnel Business spravuje velké majetky, má podíly v dalších firmách, na které jsou psané ještě další majetky. Většinou se bavíme o nějakých pozemcích, nemovitostech, Praha, Špindlerův mlýn, tady v těchto jako lukrativních oblastech. To je nějaká část biznisu kolem právě Romana Janouška a Tomáše Pitra. Takže vidíme nějaký finanční vehikl, který nepochybně točí desítky až stovky milionů korun. A já si myslím, že je vlastně jako důležité vědět, že ten vehikl má velmi blízko právě k Romanu Janouškovi. I pro případ, že by se některý z těch biznisů dostal do kontaktu s veřejnými prostředky, s pozemky, například právě ve Špindlerově mlýně a podobně. Tak je dobré vědět, s kým vlastně máme tu čest.
14: To, že se ta jachta jmenuje Zilvar, to má nějaký důvod? Nebo protože jsi to zmínil už asi třikrát, tak si říkám, že asi možná zatím něco je.
11: To je další takové vodítko, protože my jsme zároveň zjistili, že Zilvar má zapsanou svoji nějakou ochrannou známku, což je normálně veřejně dohledatelné. Zilvar, spojená síla, je oficiálně ta zaregistrovaná značka. Zaregistrovaný má jeden spolek, ten spolek se jmenuje Spolek pro podporu rekreačního sportu a rodinných volnočasových aktivit. A je to vlastně zajímavé v tom, že když jsme po téhle lince začali pátrat dál, poté se zase vydal kolega Radek Nol, tak začal zjišťovat, že ten spolek, se zase v něm objevují lidé z nějakého okolí Romana Janouška, to za prvé. No a pak, že existuje nějaký tým Zilvar, který se účastní cyklistických závodů Letap. Tam jsou závody až na 100 kilometrů, je to vlastně nějaká součást tady těch větších závodů. No a kolega Radek Nul najednou zjistil, že tam startuje tým Zilvar v čele s Romanem Zilvarem.
14: No.
11: jehož datum narození a věk velmi nápadně odpovídá věku Romana Janouška. No a ukázalo se, že Roman Zilvar je pravděpodobně opravdu jako Roman Janoušek, že se účastní těch závodů, on pod tímhle jménem právě startoval i tu jizerskou padesátku na lyžích.
14: Se vytvořil jako falešnou identitu.
11: Přesně tak, tady na ty závody. Wow. A na jizerské padesátce se nám to potvrdilo, protože tam ten závod zveřejňuje i fotografie těch závodníků a u Romana Zilvara je fotografie muže, který jakoby na nějakých 99% odpovídá Romanu Janouškovi. Takže to vlastně byla zase nějaká další, zase nějaký jako dílek té mozaiky tady do toho neviditelného světa Romana Janouška. A tam zase se nám právě začalo, my jsme to mluvili na začátku, ale než my jsme udělali tenhle výlet do Chorvatska, když to zlehčím, tak se vědělo, že Roman Janoušek už právě v té minulosti nějak sportuje, i když ten jeho zdravotní stav měl být poměrně závažný.
14: No, on trávil Silvestra někde v Rakousku tenkrát.
11: Přesně tak.
14: Byly fotografie, že táhne sáně a podobně, to už je x let zpátky.
11: Je to tak.
14: Taky se řešilo vlastně to stejné, co, o čem ty teďka tady mluvíš.
11: Ale jedna věc je fotografie táhnoucí sáně a druhé jsou prostě potom opravdu jako oficiální údaje z těch závodů, kde jde vidět jeho změřené časy, za kolik to ujel a jak vlastně jako je aktivní sportovec, takže to zase je nějaká indicie toho, což nejspíš vedlo právě i to Ministerstvo spravedlnosti k tomu, aby se ještě znovu podívalo na ty lékařské posudky, byť je otázka, jestli s takovýmhle časovým odstupem dokáže zjistit někdo, že ty posudky byly nějakým způsobem jakoby pokřivené nebo tak.
14: Ale reagovali na to ti, kteří sepisovali ty posudky nějak právě na tady ty informace, nejenom Seznam zpráv o tom, že Roman Janoušek bývá ve volném čase velmi aktivní, byť třeba k soudu chodil právě o holích a v helmě?
11: Vím, že kolegové oslovovali některé ty lékaře, kteří se věnovali zdravotnímu stavu Romana Janouška, ale ti s odkazem jakoby na lékařské tajemství, tak to komentovat nemohli. Takže je otázka, nakolik se podaří nějakým způsobem odhalit, potvrdit, vyvrátit to, že by se s těmi posudky nějakým způsobem manipulovalo.
14: Třeba ten stav se mu ale zase zlepšil.
11: A to je samozřejmě jakoby další věc. My můžeme klidně se dopátrat toho, že nějaké aktivní nebezpečí v jeho případě prostě pominulo a on se prostě jenom dostal do kondice a normálně funguje. I to může být samozřejmě jakoby legitimní závěr toho prověřování. Je možné, že Ministerstvo spravedlnosti, ono se vyžádalo celý ten spis, vlastně na základě kterého byl Roman Janoušek propuštěn v roce 2022 právě předčasně z toho vězení. Mimochodem, tehdy vlastně při tom propuštění tak se jeho zdravotní stav neřešil. Tam se řešilo to, že u něho je šance na nápravu, že se chová vzorně ve vězení, ale co se vybavuju, jak tehdy o tom referovali média, tak vlastně tím zdravotním stavem se Městský soud v Praze, který nakonec to propuštění odsouhlasil, tak tím se nezabýval. Takže to je další věc a je otázka, jestli třeba i Ministerstvo spravedlnosti bude nějakým způsobem se věnovat jiným aspektům ještě z toho spisu, protože tam mohou být třeba jako jiná podezření na to, jakým způsobem k tomu propuštění došlo.
14: No nevím, co Ministerstvo spravedlnosti, ale zajímat se o případ Janoušek bude teď taky finanční správa z toho důvodu, že chce kontrolovat peníze v tebou zmíněném spolku Zilvar. Proč? Je tam podezření na něco nezákonného? Nebo ty jsi popsal, že tady jsou určité indicie, které spojují Romana Janouška s Zilvarem a s Sagnel Business, ale že by se dělo v tomhletom něco nekalého, to si neříkal.
11: My jsme se dostali k dokumentům, které ukazují, že do toho zmíněného spolku v posledních zhruba 2 letech, tak jak máme my ty údaje, tak natekly miliony korun od různých firem, ale i jednotlivců, s tím, že jakoby šlo třeba o 500 000 dary, někdy 600 tisíc a tak dále. Šlo o společnosti zase z nějakého, my jsme to nazvali orbitu Romana Janouška, spřátelené firmy, právě třeba společnost Purum, ve které má nějaký podíl Jaroslav Kříž, spekuluje se, že tam má svůj podíl i Tomáš Pitr, tak tam poslala nějaké peníze.
14: Purum se objevuje právě v Dozimetru.
11: Přesně tak. Kromě firmy Purum je tam třeba advokátní kancelář Trojan, Sokol, Novák, která sice jakoby historicky Romana Janouška zastupuje, na druhou stranu ale naposílala nějaké stovky tisíc také vlastně na příspěvcích a když jsme se tehdy ptali v té advokátní kanceláři, tak vlastně nám řekli, stejně jako ty další společnosti, že to je prostě nějaký spolek, jehož podporu se vybrali, že takhle podporují více rozpolků, dobře, může být, nic proti tomu.
14: A proč by to dělali?
11: Může být to, že u těch společností si potom tyhle dary samozřejmě mohou o ně snížit daňový základ. A teď je otázka, nakolik tam byla nějaká jakoby motivace, řekněme, daňové optimalizace, ať to neříkáme úplně natvrdo, nakolik za ty dary bylo třeba reklamní plnění ze strany toho spolku, protože jako objektivně ten spolek opravdu pod tou značkou jezdívá ty závody. Takže myslím si, že teď bude právě na té finanční správě, aby prověřila, jestli to hospodaření toho spolku je zcela v pořádku, jestli ty dary mají nějaký jako smysl, anebo pokud ne, tak ať se podle toho úřady zařídí. A
14: tak jaké mají využití ty dary, protože Roman Janoušek je vždycky byl zejména právě lobista. Ty jsi taky otevřel tohle povídání tím, že jste se o případ Janoušek zajímali i s ohledem na to, že se blíží komunální volby. Tvá hypotéza, a ptám se na to skutečně, já nevím, jestli jste k tomu došli nebo ne, ale tvá hypotéza by byla i taková, že ty peníze, které protečou tím spolkem, kromě toho, že pak je využije na nějaký cyklistický závod třeba, tak taky může využívat k bojování za zájmy třeba těch, kteří ty dary platí do toho spolku? Nebo odchází ty peníze někam? Já nevím, našli jste cesty, komu by vlastně mohli směřovat?
11: Ty peníze mířily vlastně různými směry, ať už to bylo právě jakoby do opravdu jakoby nákladů spojených s tou cyklistikou. Jasně. Objektivně, pak tam byla klinika dlouhověkosti, byly tam nějaké ubytování v hotelích a tak dále, pak i vlastně jakoby velmi bagatelní výdaje někde na benzínových pumpách a jasně. Tak, takže nevíme, jestli to třeba někdo z těch členů spolku nebo třeba přímo Roman Janoušek nevyužívá jako takovou svoji peněženku. Mm-hmm. Nemyslím si, že by tam úplně bylo jakoby lobování za ty přispěvatele. Nemáme k tomu jakoukoliv jakoby indici, ale nepochybně je to nějaký penězovod, jehož smysl si myslím, že budeme ještě muset odhalit, abych byl úplně korektní. Na druhou stranu my jsme třeba zaznamenali i to, že z peněz toho spolku, tak část a vlastně jako ne úplně málo, bavíme se řádově o nějakých skoro podle našich informací 800 tisících v různých jakoby částkách, tak bylo zaplaceno i Gabriele Pecičové, což je provozovatelka takového obchůdku s designem a s uměním v centru Prahy. Zároveň je to ale taky místopředsedkyně ODS na Praze 3. V minulosti tam seděla v zastupitelstvu, teď tam znovu kandiduje do těch podzimních voleb. Mimo jiné je to sestra Alexandry Udženi, dlouholeté političky ODS. A v tu chvíli nás to vlastně jako začalo zajímat, proč takový spolek primárně zaměřený teda jako na cyklistiku, tak posílá takovéhle sumy paní Pecičové. Možná u ní nakupovali nějaké umění, to může být, ale my když jsme se teda zkoušeli ptát i jakoby zástupce toho spolku, tak advokát Vít Kučera, který tam je aktuálně šéfem, tak ten nechtěl ty jednotlivé položky komentovat.
17: Veškeré prostředky, z nich je financován provoz spolku a z nich jsou spolkem podporovány jiné neziskové subjekty v oblasti jeho činnosti, pocházejí výhradně ze soukromých zdrojů.
13: Vít Kučera, předseda spolku Zilvar, pro Seznam zprávy.
11: A když já jsem byl za paní Pecičovou v tom mým krámku, tak když jsem tam přišel, tak vlastně na mě reagovala, bylo vidět, že už asi jako tuší, proč jsem tam, když jsem se představil. A vlastně bez jakéhokoliv vysvětlení mi řekla, ať z toho krámku odejdu, maximálně připustila poslání otázek e-mailem, ale vlastně ani po několika dnech na ty otázky neodpověděla, takže my stále jako nevíme, proč ty peníze tam tekly. Samozřejmě může být opravdu to, že se za to Roman Janoušek nebo někdo, kdo má přístup k platebním údajům toho spolku, prostě nakoupil umění v tom krámku.
14: To je ale možná otázka, na kterou se taky bude chtít zaměřit finanční správa, až tohle to všechno může zjišťovat a kontrolovat. Dobrá, no tak mockrát díky za propojení jachty Zilvar, Romana Janouška, Sagnel Business a spolku Zilvar v tento zajímavý příběh, který si teda přinesl sem a odvyprávil.
11: Já mockrát děkuji za pozvání, Matěj.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska měli Jakuba Mikela ze Seznam zpráv, investigativního reportéra, který spolu s kolegy poslední dny vydával jeden článek za druhým o lobbystovi Romanu Janouškovi a o jeho tajném životě plném jacht, sportu a nenápadného spolku. Za

0: Radiožurnál 4 hodiny. Teď zprávy a Monika Chmelová.
1: Ukrajina přivítala zahájení přístupových jednání s Evropskou unií. Ještě dnes můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Úřadující evropští šampioni ze Španělska zahájili fotbalové mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami a dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajina a Evropská unie otevřely první kapitoly přístupových rozhovorů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to přivítal a vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před odletem na summit G7 do Francie na letišti v moldavském Kišiňově prohlásil, že jednou z nejsilnějších odpovědí, jakou Evropa může na ruskou agresi dát, je urychlení procedury vstupu Ukrajiny a Moldavska. Ukrajina si to zasloužila, protože na vstupu do Unie pracovala tvrději než ostatní, řekl Zelenský a dodal, že Kyjev je připravený k otevření všech přístupových kapitol. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin můžou ještě dnes hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Podle dosavadních údajů úřadu mráz letos poškodil 7200 hektarů půdy. Škody zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Mluvčí fondu Eva Češpiva popisuje, kde a jaké plodiny jsou mrazem zasažené zřejmě nejvíc.
4: Nejvíce žádostí o šetření, to znamená necelá čtvrtina, byla na jablkách. Dále jsou to švestky, hrušky, meruňky a třeště. Stejně jako před 2 lety, nejvíce tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje a nejméně z Opavského regionu.
1: Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu a nahlášení škod neznamená automaticky nárok na dotaci. Škody už nemůžou hlásit pěstitelé jahod. Ti měli čas do 2. června. Masarykův okruh v Brně čekají do čtvrtka poslední přípravy před víkendovými závody MotoGP. Organizátorům zbývá natřít obrubníky na dráze typickou trikolorou nebo nachystat bezpečnostní bariéry, vysvětluje mluvčí Autodromu Brno Petr Boháč.
5: Ta největší část těch prací už je za námi. Máme nainstalované sedadlové tribuny, které montujeme pouze na tu dobu trvání Grand Prix. Stojí všechny food zóny, stánky s občerstvením, sociální zařízení a podobně. A teď už skutečně dotahujeme ty přípravy, které nebylo možné dělat dříve kvůli provozu na závodní dráze.
1: Sport. Česká reprezentace odletí odpoledne do Atlanty, kde ve čtvrtek odehraje 2. utkání na fotbalovém mistrovství světa, a to proti Jihoafrické republice. Aktuálně se na šampionátu, který se koná na severoamerickém kontinentu, hraje zápas Nového Zélandu s Íránem. Duel vidí David Prouza.
6: Koreje po prvním poločase vyrovnané 1-1. Nový Zéland se dostal do vedení v 7. minutě díky brance Eláža Justa. Na 1-1 srovnával ve 32. minutě Rezajan za Irán. Iránští fotbalisté také nastřelili jednu tyč. Utkání atraktivní, druhý poločas začne zhruba za 10 minut. David Brouz, Radiožurnál.
1: Ve druhém utkání skupiny G remizovala Belgie s Egyptem 1-1. Souboj Španělska a Kapverd skončil bez branek. Saúdská Arábie hrála s Uruguayí 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 za Velkou Bíteší i na D11 před Břístvím. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se uklízí po požáru za Velkou Bíteší. Na kilometru 150 hořel kamion. Zavřený je stále také pravý pruh. Kolona se netvoří, ale vybočuje se v zatáčce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje před odbočkou na Český Brod. Mezi 16. a 17. kilometrem silničáři čistí kanalizaci a pohybují se v levém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. Na D11 pozor i ve směru z Hradce do Prahy za odbočkou na Přelouč na 70. kilometru a nepojízdné osobní auto s vlekem blokuje odstavný pruh. A v Praze už jsou průjezdné všechny tunely na městském okruhu, volný je Strahovský tunel i uzavřená část Blanky už je opět průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačnou, postupně až zataženou a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky, na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
0: Přeju vám dobré jitro, úterý 16. června, 5 minut po 4. hodině. Chorvatská policie vyšetřuje nedělní srážku katamaránu s plachetnicí, na které cestovali Češi. Nehoda u Splitu má už 4 oběti. Co podle odborníků mohlo neštěstí způsobit? I o tom za pár minut.
2: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Chorvatsku pokračují přípravy na vyzvednutí vraku plachetnice, která se v neděli s českou posádkou potopila po srážce s katamaránem. Nachází se asi v 50-metrové hloubce. Policejní potápěči v lodi zároveň v pondělí našli tělo poslední pohřešované osoby. Počet obětí námořního neštěstí u Splitu tak vzrostl na 4. Na plachetnici pod francouzskou vlajkou cestovalo celkem 8 českých občanů.
1: Plachetnice s českou posádkou se v neděli předpolednem srazila s víc než 50-metrovým katamaránem, který funguje jako pravidelná linka mezi městem Split a ostrovem Brač. V nemocnici dál zůstává jedna zraněná Češka, další 3 lidé byli už propuštěni. Příčinu nehody policie dál vyšetřuje, říká spolupracovnice Českého rozhlasu v Chorvatsku Téa Veseláková.
2: Vyšetřovatelé zatím ohledali ten katamarán a vyslechli svědky, ale žádné vysvětlení zatím nenabídli. Říkají, že chtějí počkat na vytažení vraku plachetnice s tím, že potom by mělo být snad jasnější, co tu nehodu zavinilo. Tuhle otázku si teď kladou všichni, protože počasí bylo dobré, viditelnost velká.
1: Lodě do sebe narazily v úžině Splitská vrata mezi ostrovy Brač a Šolta. Ta má na šířku jen kolem 3/4 kilometru a podle chorvatských úřadů tam běžně bývá dost hustý provoz. To potvrzuje i lodní kapitán a školitel Leoš Skokan.
3: Ten katamarán, který tam jezdí, jezdí na nejfrekventovanější lodní tepně Chorvatska mezi přístavy Split, Havar a Korčula. Je to místo, kde těch lodí je opravdu jako nejvíc v celém Chorvatsku. Je to opravdu tepna dopravní.
1: Na možnost tragédie v průlivu upozorňovali odborníci kvůli hustému provozu už roky. Jak řekl chorvatské stanici HRT například šéfredaktor portálu Morsky Jurica Gašpar. Úřady na to ale podle něj nereagovaly. V případě křížení takových lodí platí podobně jako na silnicích pravidlo pravé ruky, vysvětluje kapitán mořeplavby a jachetní instruktor Igor Piňos.
4: Zdánlivě se zdá, že pravděpodobně přednost měl mít ten katamaran, to je takový zavádějící, ono jsou to dva trupy, ale je to vlastně trahek, taková rychloloď, která je nesrovnatelně větší, ale přesto měl přednost i podle těchto klasických pravidel, pravděpodobně.
1: Piňos ale zároveň upozorňuje, že podle mezinárodních pravidel musí v takových případech reagovat i druhá loď.
4: Pokud jedna loď, která má dát přednost jízdě, zjevně tak nehodlá učinit, tak je třeba udělat manévr poslední záchrany a i ta loď, která právo jízdy má, tak má povinnost udělat všechno, aby té srážce zabránila, což se v tomhle případě zcela zjevně nestalo.
1: Další zástupci jachtařské komunity obecně doporučují se větším plavidlům vyhýbat. Mají totiž omezené manévrovací schopnosti a jejich posádka taky horší výhled. České ministerstvo dopravy evidovalo na konci května asi 11 000 platných průkazů k vedení námořní jachty. David Šalek, Radiožurnál.

0: pohodě a v klidu do nového dne. Alvaro Soler a taky Marta Santo tady u nás ve vysílání Radiožurnálu. Dobré jitro, 4 hodiny 19 minut.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Iránští fotbalisté hrají po 7. v historii na světovém šampionátu. Jejich prvním soupeřem je na stadionu v Los Angeles Nový Zéland. No a duel sleduje reportér David Prouza. Davide, dobré jitro.
2: Hezké ráno, 52 minut odehráno na kapacitou velkém stadionu v Los Angeles, kde jinak hrají v NFL týmy jako Los Angeles Rams nebo Chargers. Každopádně pojďme k tomu, co se tam děje aktuálně teď v rámci mistrovství světa Irán, Nový Zéland. 1-1, obě branky padly už v prvním poločase, už v 7. minutě se novozélandští hráči dostali do vedení 1-0 díky brance Eláži Justa, který si po pěkné spolupráci s kapitánem Woodem dokázal poradit v malém vápně a překonal brankáře Bejran Vanda. Irán ze začátku měl určitě více ze hry, byl aktivnější, nicméně ta inkasovaná branka ho docela solidně opařila a tak to pak byl spíše Nový Zéland, který měl další příležitosti, ale v druhé polovině první půle už pak Irán zase začal trochu více zlobit. Nejdříve kapitán Mahdi Taremi trefil tyč a ve 32. minutě Rezania dokončil akci, kterou rozehrál jeho spoluhráč Moganlu a v malém vápně ten právě ten balon ještě netrefil ideálně, ale následně Rezanian už byl naprosto přesný a tak si oba týmy šli po prvním poločase sednout zpátky do kabin za stavu 1-1. Ten pokračuje i teď v 53. minutě v době, kdy Irán za, řekl mě, mé výrazně silnější podpory z tribun se tlačí do útoku, každopádně na výraz nejvýraznější šanci ve druhém poločase stále ještě čekáme. Střela, kterou vyslal Moganlu na brankáře Kroukomba, tak ta postrádala úplně ty ideální parametry, letěla asi tak 2 metry od brány. To znamená, že stále v 53. minutě platí, že výsledek mezi Iránem a Novým Zélandem je 1-1. Pokud by to takhle skončilo, tak by pokračovala ta série remízových výsledků, kdy Belgie hrála s Egyptem také 1-1, Saudská Arábie s Uruguayí rovněž skončila tímto skóre. No a Španělsko tak to remizovalo s Kapverdami 0-0. David Prouza, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

Radiožurnálu pro vás taky Iggy Pop. Je úterý 16. června, přeju dobré jitro. Začíná se oteplovat, obzvlášť od pátku teploty nad 30 stupni a bude velmi dusno o víkendu. Teď ranní teploty většinou do 10 stupňů Celsia. Radiožurnál, počasí, zelená vlna do 5 minut v dalších zprávách. Dobré ráno.

0: Kufry spaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Půl páté. Pavel Prouza a zprávy.
4: V ruském Krasnodarském kraji hořel ropný sklad. Tamní úřady po požáru nehlásí žádné oběti. Oheň podle nich způsobily trosky dronu. Podobné případy jsou v Rusku stále častější. Na energetické cíle útočí Ukrajina, která se už pátým rokem brání masivní ruské invazi. Technologická společnost SpaceX získala z primární nabídky akcí v přepočtu o více než 200 miliard korun víc, než se předpokládalo. Její celkový výnos z první veřejné nabídky akcí byl téměř 1 bilion 800 milionů korun, tedy nejvíce v historii. Firma amerického podnikatele Elona Muska vstoupila na burzu minulý pátek. V Karviné se nebude v příští sezóně hrát první fotbalová liga. Etická komise Fatscher klub vyloučila kvůli ovlivňování zápasů. Zaplatit musí pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů. Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. Pět hráčů dostalo trest za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Rozhodnutí etické komise fotbalové asociace je nepravomocné. V pohoří Chřiby na Kroměřížsku po 65 letech zahnízděl sokol stěhovavý. Tento kriticky ohrožený dravec v regionu naposledy hnízdil v roce 1960 na hradě Cimburg. Tentokrát se dvojice sokolů usadila na nedaleké skále Kozel. Loni tam vyvedli dvě a letos už čtyři mláďata.
5: Sport.
4: Do fotbalového mistrovství světa vstoupí dnes v 9 hodin večera českého času Francie, jejím soupeřem bude Senegal. Aktuálně na světovém šampionátu bojuje Nový Zéland s Íránem a utkání vidí David Prouza.
6: V 65. minutě je to zase vyrovnané 2-2, i v druhém poločase už stihli padnout dvě branky. V 55. minutě Just dával na 2-1 pro Nový Zéland. Před maličkou chvílí Mohebi srovnává na 2-2 z pohledu Íránu. David Prouza, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Velkou Bíteší a omezení na D11 u Poděbrad. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za Velkou Bíteší. Na kilometru 150 stojí v odstavném pruhu kamion po požáru. Místo je označené šipkou, některá vozidla vybočují v zatáčce tak opatrně. Na D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za odbočkou na Přelouč na 70. kilometru nepojízdné vozidlo. Je to osobní auto s vlekem v odstavném pruhu i tam opatrně. Na D11 tentokrát z Prahy do Hradce počítejte s omezením mezi sjezdy na Kolín a Jičín. Mezi 39. a 42. kilometrem silničáři opravují kanalizaci v pravém pruhu. Místem projedete plynule. A v okolí Hostomic na Berounsku vás zpomalí nadměrný náklad. Řidiči ho hlásili na silnici 114, jede směrem na Dobříš.
9: Mají doprovodný vozidla vepředu i vzadu a zastavují dopravu. Je to nějaký velký stavební stroj?
8: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů, na horách nejčastěji kolem 16. Tolik zprávy. A dále s vámi Noční radiožurnál a Jiří Štefl.
3: A zprávy kdykoliv taky na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz nebo v aplikaci iRozhlas. 4 minuty po půl páté, dobré jitro.
7: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

Posloucháte Radiožurnál, zpěvačku Evu Farnou dnes čeká poslední ze tří Edenů, tedy velké koncerty, které jsou vyprodané. I ten dnešní Eden je vyprodaný. Eva Farna si zve zajímavé hosty do Edenu, už to byl třeba Miraj Navrátil, nebo taky zpěvák a rapper Kalin. No a byla to taky zpěvačka Kateřina Marie Tichá, kterou vám zahrajeme právě teď. Tohle je její nová píseň, Byt 66. Mažu stopy.

0: Posloucháte Radiožurnál a před 4:45 se vydáváme na Českokrumlovsko. Populární hotel Racek v Černé v Pošumaví půjde k zemi. Investor na jeho místě vybuduje nový komplex. Jeho záměr teď po 3 letech od oznámení získal stavební povolení. Nový areál jako jeden z mála nevadí ani místním ochráncům přírody. Nezabere totiž žádný nový prostor.
1: Konaly se tam různé akce, sraz seniorů a dětské dny, a nebo občas tam přijela nějaká hudba zahrát.
2: Na dávnou historii hotelu Racek v Černé v Pošumaví vzpomíná bývalý kronikář obce František Záhora. Dnes už je ale hotelový komplex zcela opuštěný. Na místě jsme se o tom přesvědčili s nezávislou starostkou Černé v Pošumaví Irenou Pekárkovou.
3: Tady jsou dveře, vidíte, jak se to tam likviduje, tady venku jsou žebříky, vytahané věci.
2: Vedení obce se nelíbila konečná podoba toho, jak se měl celý areál proměnit, připomíná starostka.
3: Z chatiček vzniknou apartmánové bydlení a vlastně z hotelu Racek bude to jenom restaurace. Bude to tu vyšší, než to bylo, kapacitně to vyjde 2x víc.
2: Do řízení o vlivech záměru na životní prostředí vstupovaly také některé místní spolky, včetně Lipenska pro život. Podle předsedkyně Pavly Setničkové ale nemají mít plány společnosti Lake Resort Lipno větší dopady na okolí.
4: Ubytovací kapacita se má zvýšit jen asi o 160 lůžek a rozsah zpevněných ploch se nemá zvětšit.
2: Stavební úřad v Českém Krumlově v tuto chvíli vydal na přestavbu stavební povolení. Spolek se proti němu neodvolal, přestože měl výhrady ke kácení 80 stromů. Ty musí firma nahradit. Obec se navíc podle starostky domluvila s investorem na finanční kompenzaci ve výši 13 milionů korun.
3: Chceme po těch investorech, aby nám přispěli na intenzifikaci čistírny odpadních vod, aby se tam vlastně mohli bez problému připojit.
2: Zástupci společnosti Lake Resort Lipno se v tuto chvíli nechtějí k záměru ani vydanému stavebnímu povolení vyjadřovat. Z Černé v Pošumaví Michal Bělský, Radiožurnál.

0: skupina Linkin Park. 4 hodiny 50 minut. Tady je vysílání Radiožurnálu úterý 16. června. Dobré jitro.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Radiožurnálu.
0: Fotbalové mistrovství světa nabízí další zápas. Irán vstoupil do šampionátu zápasem proti Novému Zélandu a duel vidí reportér David Prouza.
3: 84. minuta na stadionu v Los Angeles rozehrána, pokračuje stav 2-2. Oba poločasy nabídly zatím po dvou brankách na každé straně a tak je to tedy zatím smírné skóre, jak už to nabízí ty nedávné výsledky zápasu, ať už to byl souboj Belgie s Egyptem nebo Saudské Arábie s Uruguayí, tam to bylo po každé 1-1. Španělsko hrálo pro změnu s debitantem z Kapverd 0-0. Tenhle zápas zatím zdá se, že asi bude také remízový, odpovídá tomu i to, co se děje na hřišti, odpovídají tomu statistiky. Na obou stranách jsme viděli krásné branky, nicméně v tuhle chvíli se spíše nehraje, než hraje. A překvapivě jsou to Iránci, kteří, neříkám, že zdržují, ale rozhodně se neženou za třetím gólem a s ohledem na to, že vstupovali do tohoto zápasu jako favorité. Připomínám, že Nový Zéland je vlastně nejníže umístěným týmem na žebříčku FIFA ze všech, které se účastní světového šampionátu na severoamerickém kontinentu, tak je to trochu s podivem, že Iránci nejsou o poznání hladovější, ale zároveň ještě se určitě bude hrát minimálně 10, ne-li třeba 12 minutek a ta jedna branka na tu či druhou stranu může padnout. Takže v tuhle chvíli v 85. minutě stále 2-2 mezi Iránem a Novým Zélandem. David Prouza, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Radiožurnálu.

0: Tady je Radiožurnál 5 hodin. Pavel Prouza, zprávy.
1: Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský míří do Francie. Na summitu G7 bude jednat o podmínkách pro ukončení války s Ruskem. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude v NHL asistentem trenéra St. Louis Blues. Dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česká televize a Český rozhlas budou muset v případě přijetí vládního zákona o změně jejich financování propustit dohromady až 700 lidí, řekli to ředitelé obou médií. Kabinet ANO, SPD a motoristů schválil návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a převádí financování pod státní rozpočet. České televizi podle tohoto záměru klesnou od příštího roku příjmy oproti letošku asi o miliardu korun. Rozhlas přijde meziročně asi o 400 milionů. Ředitelé obou médií kritizují, že s nimi vládní koalice změny nekomunikovala dopředu. Šéf ČT Hynek Chudárek dodal, že je připravený o změnách ve financování dál jednat.
3: Ten návrh je naprosto šokující, protože jsem to nečekal. Myslím, že jsme to nečekali nikdo, že bychom se vrátili do roku 2024 před poplatkovou novelu. Pokud by to mělo platit, tak se budou muset revokovat pětileté plány, které jsou odsouhlasené. A samozřejmě začneme jednat i z politiky, jak s koalicí, tak s opozicí. Tato částka je skutečně pro nás téměř likvidační.
1: Prezidenti Ruska a Ukrajiny jsou podle amerického prezidenta připraveni jednat o vyřešení války na Ukrajině. Donald Trump to řekl na summitu 7 největších ekonomik ve francouzském Evianu.
4: Americký prezident Donald Trump upřesnil, že si telefonoval jak s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, tak i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a oba jsou podle něj otevření jednat o krocích k ukončení války. Zelenský údajně Putinovi nabídl setkání na summitu u Ženevského jezera. Podle něj ale ruský prezident není připravený jednat o konci války. Zelenský se v Evianu účastní schůzky spolu s ostatními lídry G7. Německý kancléř Friedrich Merz zdůraznil, že Ukrajina je v nové pozici síly a Rusko nemůže vojensky zvítězit. Francouzský prezident Emmanuel Macron chce, aby Spojené státy pokračovaly v pomoci Ukrajině a zesílili tlak na Rusko. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Těžká armádní technika, včetně tanků Leopard, dnes v 9 hodin ráno vyjede na dálnici D35. V úseku mezi Kocourovcem a Velkým újezdem na Olomoucku budou vojáci trénovat přesun. Cílem cvičení je taky ověřit organizaci a bezpečnost při pohybu pásové techniky na silnicích vyšších tříd a dálnici, říká mluvčí 7. mechanizované brigády Romana Špicrová.
5: Řidiči by měli v úseku kolem hranic Přáslavic, Kocourovce a Velkého újezdu sledovat dopravní značení a respektovat pokyny vojenské policie a regulovčíků. Důležité je zachovat klid, nesnažit se kolonu předjíždět v místech, kde to nebude bezpečné a počítat s tím, že přesun těžké techniky může v některých úsecích krátkodobě zpomalit provoz.
2: Sport.
1: Španělští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa remízou. Šampioni z roku 2010 hráli s Cap Verdami 0-0. Souboj Belgie s Egyptem skončil 1-1, stejně jako duel Saudské Arábie s Uruguayí. Aktuálně se hraje zápas Íránu s Novým Zélandem. Jeho závěr vidí David Prouza.
6: A i souboj Íránu s Novým Zélandem nakonec nabídl remízu. Tenhle duel skončil před pár okamžiky a konečný stav je 2-2. O obě branky Nového Zélandu se postaral Elijah Just. Na straně Íránu se trefili Rezajan a také Mohebi a tak je to smírný výsledek i v tomto zápase na stadionu LA Stadium 2-2 mezi Íránem a Novým Zélandem. David Prouza, Radiožurnál.
1: Bývalý hokejista Václav Prospal bude v nadcházející sezóně NHL asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu St. Louis Blues. Klub o tom informoval na svém webu. Dvojnásobný mistr světa Prospal v uplynulých třech ročnících pracoval jako asistent kouče v celku Rochester Americans v nižší AHL.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D6 před odbočkou do Lán a omezení na D1 za Velkou Býteší. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy máme hlášenou nehodu za Novým Strašecí. Na kilometru 26,5 ji vyšetřují na úrovni čerpací stanice. S opatrností je to průjezdné. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte za Velkou Býteší. Na kilometru 150 stojí kamion po požáru. Zavřený je odstavný pruh, vybočuje se tam ale v zatáčce, tak opatrně. A na dálnici D52 z Brna do Mikulova se pracuje za Rajhradem. Na 12. kilometru kilometru silničáři opravují středová svodidla. Očekávejte je v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů, na horách nejčastěji kolem 16. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: Dobré ráno, úterý 16. června, 5 minut po 5, tak ještě jedno číslo a pak už necháme zpívat LP 24 stupňů, to je dnešní teplotní maximum, tedy o zase něco víc, než tomu bylo včera. To pro začátek stačí, další informace budeme přidávat postupně, abychom vás úplně nezahltili. Třeba ještě i tu, že právě tahle zpěvačka letos v červenci zaspívá na festivalu Colors Ostrava. Dobré

9 minut po páté v ranním radiožurnálu, teď vzhůru dolů, tedy do podzemí. Zatím to zvládli těžké stroje, místo kam míříme, ale teď tam přijde na řadu trhavina, protože stroje už nestačí. Dělníci v Brně vyhloubili polovinu téměř kilometrové průzkumné školy pod sídlištěm Vinohrady. Do 6 let tam chce ředitelství silnic a dálnic provozně další tunel.

0: Kovářbu, dobrý den.
1: Na stěně vlevo je oranžovým reflexním sprejem nasprejováno 520 nebo 530 TM.
0: TM značíme tunelmetry.
1: Tady chodíme po písku, tady už bude silnice nebo bude ještě hlouběji?
0: Orientačně nějaké 2 až 3 metry pod námi bude vozovka budoucího tunelu.
1: Bude se to vlastně ještě nějak to místo rozšiřovat? Ona by už tady jedno, dvě auta možná projela, ale to asi bude potřeba širší.
0: Na levo i napravo za náma vlastně tunel rozšířen do budoucí šířky tunelu v trojpruhu.
1: Napravo to zůstane a pak se to bude rozšiřovat nalevo.
0: Tak.
1: Teď už nás z tunelu nahoru vyváží výtah a silničáři na něm doplňují, že štolu chtějí mít hotovou do jara 2027 a samotný tunel pod sídlištěm chtějí začít stavět v roce 2029. Tomáš Kremr, Radiožurnál.

vámi Radiožurnál, no a pak, že vědmy neexistují, my vás za chvíli vezmeme na místo, kde vědci dokážou předpovídat, a sice mutace virů i sestavují encyklopedii lidských genů. Tak to nás čeká ještě před půl šestou. Tady je Radiožurnál 5.15.

0: Američtí experti vyšetřují pád strategického bombardéru B-52 Stratofortress. Zřítil se krátce po startu na rutinní misi na základně v Kalifornii. Všech 8 členů posádky zřejmě zahynulo. A ráno se budeme věnovat také českému fotbalu. Etická komise fotbalové asociace totiž kvůli sázkařské a korupční kauze vyloučila Karvinou z první ligy. Klub musí také zaplatit pokutu 10 milionů korun. Rozhodnutí není pravomocné, Karviná se může odvolat a my zjišťujeme další podrobnosti.
1: V Čechách dnes bude během dne víc oblačnosti i srážek. Na Moravě a ve Slezsku čekejte slunečnější počasí. Ráno a dopoledne bude ještě jasno až polojasno. Jen v severovýchodní polovině našeho území se objeví místy zvětšená oblačnost. Od západu ale bude mraků přibývat. A hlavně v Čechách se rozprší. Jednat se bude o občasný déšť nebo přehánky. V západních Čechách se mohou večer vyskytnout i bouřky. Teploty dnes podobné těm včerejším, nejčastěji mezi 18 a 23 stupni na jižní Moravě až 25. Na horách v nadmořské výšce kolem 1000 metrů naměříte 15 stupňů a povane k tomu slabý během dne mírný západní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Adam Ďurica je novinka v Hradním Radiu Žurnálu teď krátce před půl šestou. Kdybyste ho chtěli vidět a slyšet živě, tak máte šanci už zítra v Praze ve Stromovce na gauči u výstaviště. Teď ale pojďme do úplně jiných dimenzí. Čeká nás 50 000 pokusných myší a také hledání tajemství rakoviny a další zkoumání genů a nových technologií. Teď vás vezmeme do biomedicínského centra BioCEF ve Vesci u Prahy. Funguje už 10 let a vysídali se tam stovky odborníků.
1: Teďka vkládají vlastně gen, elektrickým pulzem dopravíme DNA do té kvasinky.
2: Kdybyste ji tam vtlačili?
1: Abych řekl, až vstřelili. Tak velmi intenzivní, velmi krátký puls.
3: Jiří Zahradník z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy se svým týmem v centru BioCEF umí předpovídat mutace virů. Dědičnou informaci viru výzkumníci přenesou do neškodné kvasinky, aby nikomu neublížila. A pak ji nechají zrychleně mutovat.
1: Nám se podařilo predikovat velkou část mutací v té variantě Omikron dávno předtím, než vznikla.
3: Další výzkumníci v BioCEFu sestavují encyklopedii všech lidských genů nebo zkoumají genové pozadí nemocí. Pomáhají jim v tom i speciální pokusné myši, které se množí v přísně hlídaných prostorách.
4: Za dveřmi je jedno z největších chovatelských zařízení v Evropě.
3: Radislav Sedláček, ředitel Centra pro fenogenomiku, ukazuje takzvanou myší kliniku v BioCEFu.
4: Chováme myši a potkany, máme jich tedy asi 50 000.
3: Umí tu vyšlechtit myši s nejrůznějšími genovými mutacemi.
5: Tak se snažíme ptát tam přesně takovou nebo odpovídající mutaci, co bylo nalezeno u toho pacienta.
3: Ne všechny nemoci se ale dají vysvětlit geneticky. Proto se výzkumníci v BioCEFu snaží prozkoumat živé buňky do nejmenších podrobností.
6: Tady ten asi dva přístroje, tam jsou komůrky. Do toho se vloží buňky, zavře se to vzduchotěsně.
3: Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu Akademie věd zkoumá mitochondrie, takzvané buněčné plíce nebo buněčné elektrárny.
6: My můžeme zjistit, jaká je spotřeba kyslíku, ukazuje nám to na funkčnost nebo nefunkčnost.
3: Vědci v BioCEFu odhalili, jak nádorové buňky kradou mitochondrie. Pod mikroskopem to vypadá trochu jako velká vlaková loupež.
6: Z A do B jede vláček, který veze kvalitní mitochondrii. Z B do A jede vláček, který veze nekvalitní mitochondrii.
3: Na tomto objevu Jiří Neužil se svým týmem vystavěl experimentální lék Mitotam.
6: My chceme u nádoru potlačit přenos směr k nádorové buňce a naopak u nenádorové tkání podpořit.
3: První výsledky testování u lidí dopadly slibně. V současnosti podle vědců lék čeká na sponzora, aby mohla studie pokračovat do další fáze. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Jennifer Lopez, ranní radiožurnál a také naši dopravní zpravodajové, kteří jsou s námi a děkujeme za to varování z D6 z Prahy na Karlovy Vary. Za sjezdem na Lánech, kilometr 26,5 je tady dálnice uzavřená po vážné nehodě. Na místě zasahují záchranáři.
1: Host radiožurnálu.
2: Jako Helenka Součková už v Hrdém Budějovicovi vystupovala víc než 1000krát. A pro Rádio Junior teď načetla další klasiku. Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenové. Jaké bylo vrátit se prostřednictvím příběhů do dětského světa? A proč mají dobrodružství z Bullerbynu stále co říct i dnešním dětem? Hostem radiožurnálu bude Bára Hrzánová.
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, je 17:30. Pavel Prouza a zprávy.
4: Rezort obrany plánuje od kraje převzít letiště v Karlových Varech. Z interního dokumentu rezortu obrany, který má k dispozici server i rozhlas, zároveň vyplývá, že do areálu by ministerstvo mohlo investovat zhruba 4 miliardy korun. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Převod letiště pod obranu má ještě tento měsíc schválit vláda. U Suvalského koridoru na polsko-litevské hranici dnes začíná cvičení armád Litvy, Polska a Francie. Vojáci členských zemí NATO budou cvičit společné operace a posilovat koordinaci. Cílem je zlepšit obranyschopnost Suvalského koridoru, který vede mezi Běloruskem a Ruskou Kaliningradskou oblastí. Cvičení má trvat 10 dní. Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Mezinárodní konference se v Lucemburku mohla konat poté, co ji po dvou letech přestalo blokovat Maďarsko. Rozhovory o přistoupení k Evropské unii Ukrajina oficiálně zahájila před 2 lety.
3: Sport.
4: Fotbalisté Nového Zélandu vstoupili do mistrovství světa remízou 2-2 s Íránem. Ve skupině G si body rozdělili také Belgie s Egyptem za výsledek 1-1. Španělsko hrálo s Kapverdami bez branek a souboj Saudské Arábie s Uruguayí skončil 1-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D6 za sjezdem na Lány a překážka na D1 u Velkého Meziříčí. Dálnice D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů je neprůjezdná za sjezdem na Lány. Na 26,5 kilometru zasahují záchranáři u vážné nehody auta s kamionem. Dá se sjet na 25. kilometru směr Lány, objet to přes Nové Strašecí, tam najedete zpět na dálnici. A ještě jednou karlovarská dálnice, pozor na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. Na 0,5 kilometru se v tělese dálnice pohybuje zraněná srna. Na místo míří policisté to zkontrolovat. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete za Velkým Meziříčím. Na kilometru 149,5 stojí na krajnici v odstavném pruhu kamion po požáru. Nákladní auta tam vybočují doleva. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nad Českem je dnes po ránu na obloze většinou jasno nebo polojasno, ale na severu je místy oblačnost zvětšená. Teploty jsou poměrně nízké, aktuálně se pohybují mezi 5 a 10 stupni. O trochu tepleji je na severovýchodě našeho území v Moravskoslezském kraji, tam je kolem 11 až 12 stupňů. A nejtepleji zůstalo v pražském Klementýnu přes 13 stupňů Celsia. Na opačné straně tedy nejchladnější místa jsou v mrazových lokalitách na Šumově. Nejchladněji je na Akvildě Perle, kde klesla teplota pod minus 3 stupně. Přes den pak čekejte nejprve jasno až polojasno. V severovýchodní polovině se stále udrží víc oblačnosti, ke které pak ještě další od západu přibyde. V Čechách se objeví déšť ve formě přeháněk, k večeru se na západě Čech mohou vyskytnout i bouřky. Odpolední teploty od 18 do 23, na jižní Moravě až do 25 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Marcela Hálová s počasím. Co nás čeká teď v té další půlhodině? Třeba protest studentů Jabloneckého gymnázia u Balvanu proti současnému vedení. Co se tam děje? Dozvíte se. Stejně jako další informace ke střetu dvou lodí na Jadranu u Splitu, který nepřežili 4 Češi.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: máme Radiožurnál 538, míříme před Jablonecké gymnázium u Balvanu. Včera se tam sešlo na protest několik set studentů, učitelů, rodičů i absolventů. Nesouhlasí s vedením školy, nelíbí se jim komunikace, vedení a také personální změny. Situace je vypjatá od minulého týdne, kdy se studenti loučili s oblíbeným učitelem, kterému škola neprodloužila smlouvu. Na pondělním setkání vyzvali protestující ředitelku po druhé k rezignaci. Ta nepřišla a odstoupit odmítá.
1: Prosíme, abyste nám pomohli zachránit Balvan.
2: Před budovou Jabloneckého gymnázia se sešly stovky studentů, rodičů, učitelů i absolventů školy. Protestní setkání uspořádali studenti společně se školskou radou, říká její předsedkyně Hana Antonínová Hegerová.
3: V tuto chvíli si přejeme asi jediné, a to je odstoupení celého vedení školy, protože jsme ztratili důvěru v to, že tu školu prostě můžou vést dobrým směrem.
2: Ředitelka Michaela Mutl ve škole působí od srpna 2024, kdy vystřídala předchozího ředitele. Odstoupit odmítá. Protestující ji vyčítají zejména špatnou komunikaci vůči studentům i pedagogům.
4: Mě velice mrzí, že se atmosféra kolem školy v posledních týdnech takhle vyhrocuje. U mě byly vždy dveře otevřené, jak pro žáky, tak pro učitele.
2: Někteří studenti se ale domnívají, že je v komunikaci chaos, třeba druhačka Tereza.
5: Dotazy ohledně budoucnosti gymnázia a i naší budoucnosti, co se vzdělání týče, tak nám vedení není schopno odpovědět.
2: Na konci školního roku několik kantorů odchází. Protestující se domnívají, že kvalita školy se tím zhorší. Podle bývalého angličtináře Martina Chrze jsou to ale právě někteří pedagogové, kdo na škole vytváří negativní atmosféru.
6: Skupina kolem bývalého zástupce a další učitelé ze starší generace.
2: Situaci na škole už řeší i zřizovatel. Ředitelku školy minulý týden požádal o materiály, které by žáky i učitele mohly uklidnit, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
7: Třeba kdo bude učit ty konkrétní kritické předměty.
2: Školská rada v pondělí kraj předložila návrh na odvolání ředitelky.
7: Není zákonný důvod pro odvolání ředitelky, ale my se určitě tím návrhem budeme jako rada kraje zabývat.
2: Kraj by podle Půty měl o řešení situace rozhodnout na začátku příštího týdne. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál 5.43. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaranů s plachetnicí u Splitu. Plachetnice s 8 Čechy se po kolizi potopila, 4 Češi nehodu nepřežili, další vyvázly s lehkými zraněními a jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Ve Splitu to sleduje naše spolupracovnice Téa Veseláková, my se s ní spojíme po 8. hodině a samotné vyšetřování údajně může trvat měsíce.
1: Nechceme podporovat řeči o tom, čí je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Téa Veseláková, Radiožurnál.
2: Katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
3: Připomeňte si s námi jejich příběh.
2: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
3: a jak dlouho trvalo naladit více než 6000 píšťal.
2: Ozdoba pro symbol vlasti.
3: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
2: Denně krátce po 8:45.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno ve 6:45. S vámi úterní ranní radiožurnál a teď opět aktuální přehled o tom, co se momentálně děje. V každé první třídě s více než 15 žáky bude muset být od září asistent pedagoga. Tak takové rozhodnutí ministerstva školství, jenže školy mají problém asistenty sehnat. My to podrobně probereme už příští hodině v 6 hodin a 20 minut. A v německé postupy mi dnes pyrotechnici chtějí zneškodnit 250-kilovou bombu z druhé světové války. Našli ji poblíž hlavního vlakového nádraží. Doprava bude úplně zastavena, no a z centra města úřady preventivně také evakuují asi 6,5 tisíce obyvatel.
4: Zavřená D6 Ulán, máme podrobnosti. Dálnice D6 je ve směru z Prahy do Karlových Varů zavřená u sjezdu na Lány. Kousek za sjezdem na kilometru 26,5 zasahují záchranáři u vážné nehody auta s kamionem. Dopravu už policisté odklánějí, hlásí náš zpravodaj.
5: Už to policajti zavřeli a odklánějí to sami. Přestanoví strašit, zatím v pohodě.
4: Na dálnici D6 dejte pozor směrem z Karlových Varů do Prahy. U Nového Strašecí na kilometru 32,5 srazilo auto srnku. Stojí v odstavném pruhu a na místo jedou policisté. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Konečně se otepluje, pokud ale musíte ven, právě teď překvapí vás nízké teploty. Nejčastěji se drží mezi 5 a 10 stupni. O trochu tepleji je jen v centru Prahy a také místy v Moravskoslezském kraji. Přes den pak už čekáme docela příjemné teploty, nejčastěji kolem 20. Pohybovat se budou mezi 18 a 23, na jižní Moravě 25 stupni. Pokud míříte nahoře, pak se připravte na teplotu kolem 15 stupňů. A nebe dnes bude převážně slunečné, více oblačnosti s občasným deštěm nebo přeháňkami se objeví na severovýchodě našeho území. V západních Čechách se nenechte k večeru překvapit ojedinělými bouřkami. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 55. ranní radiožurnál. Fotbalisté Španělska vstoupili na mistrovství světa bezgólovou remízou s Kapverdami. I k tomu se dnes ještě vrátíme. Stejně nás bude zajímat i český tým. Čeští fotbalisté totiž dnes odletí ze základny v Dallasu do Atlanty, kde ve čtvrtek večer nastoupí ve skupině mistrovství světa proti Jihoafrické republice. No a jejich utkání bude teprve po druhé v historii šampionátu mužů řídit žena. A my budeme u toho v přímém přenosu.
1: Stephanie Frappartová si hned na začátku utkání zjednává pořádek, když domlouvá Duartemu.
2: První ženskou rozhodčí, která pískala zápas na mistrovství světa fotbalistů, se stala Francouzka Frappartová. Ta před 4 lety na turnaji v Kataru řídila utkání Německo-Kostarika. Teď na ní v Atlantě naváže Američanka Tori Pencová. After review, there is a punishable handball by number 4.
3: Decision is penalty. It is an honor to be selected. Je to čest být v nominaci na mistrovství světa. Být mezi nejlepšími rozhodčími na světě na akci s elitními hráči z nejslavnějších klubů bude prostě neuvěřitelné. Kvůli takovým příležitostem pracujeme tvrdě každý den.
2: Přiznala před šampionátem v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA Tori Pencová. 39-letá rozhodčí před 3 lety jako první Američanka řídila finále mistrovství světa žen a od roku 2020 píská zápasy MLS, tedy nejvyšší mužské soutěže ve Spojených státech.
4: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co toho čekat, ale musíme se fakt soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body. To je asi úplně jedno, kdo to píská, to je možná otázka pro Krejdu, ten se s ní bude vybavovat nejvíc.
2: Zmínil útočník Tomáš Chorý, který mluvil o reprezentačním kapitánovi Ladislavu Krejčím. Ženské obsazení bude mít při čtvrtečním duelu v Atlantě kompletní trojice rozhodčích na hřišti. Asistentkami Pencové budou její krajanky Mejová s Nezbytovou.
5: Je to věc, kterou jsme mohli ovlivnit a jsem přesvědčený, že ty dámy odvedou top výkon a my se na to nějak moc neupínáme.
2: Řekl technický vedoucí národního týmu Michal Černý. Utkání Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času v přímém přenosu na této stanici. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, je 6 hodin. A zprávy připravil Pavel Frouza.
3: Opozice kritizuje možné změny ve financování veřejnoprávních médií. V Karviné se kvůli korupční kauze nebude v příští sezóně hrát první fotbalová liga. Fotbalisté Španělska ve svém prvním zápase na mistrovství světa remizovali s Kapverdami 0-0. Dálnice D6 je ve směru z Prahy na Karlovy Vary neprůjezdná po nehodě za sjezdem na Lány. Bude jasno až polojasno, postupně oblačno, občas přehánky, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovní opozice považuje chystané změny ve financování České televize a Českého rozhlasu za zásah do jejich nezávislosti. Opoziční politici tak reagují na to, že vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků a financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Třeba předseda ODS Martin Kupka na síti X napsal, že vláda dává najevo, že se bojí kritické práce novinářů. Podobně se vyjádřila třeba členka sněmovního mediálního výboru Andrea Hofmanová z Pirátů.
4: Bude to znamenat zásadní zúžení veřejné služby. Já samozřejmě celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti a také neudržitelné financování médií veřejné služby, což je v rozporu s evropskou legislativou.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Podrobně taky po zprávách v ranním radiožurnálu. Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy. Klub musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů.
5: Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. Karviná si jako vítěz domácího poháru zajistila čtvrté předkolo Evropské ligy, jenže je možné, že rozhodnutí etické komise zohlední i Evropská fotbalová federace a Karviná hrát evropské poháry nebude. Kdo Karvinou v první lize nahradí a jestli vůbec, zatím není jasné. Potrestáni byli i další 5 hráčů za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Tresty jsou v rozmezí 15 měsíců až 6 let zákazu působení v českém fotbale a finančně mezi 20 a 140 tisíci korunami. Etická komise fotbalové asociace ještě pro úplnost uvádí, že rozhodnutí je nepravomocné a případný trest bude vykonatelný až po nabytí právní moci rozhodnutí. František Kuna, Radiožurnál.
3: Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Informovali o tom ozbrojené síly Spojených států na síti X. Všech 8 členů posádky zřejmě zemřelo. Letoun je přepravoval na rutinní zkušební misi. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Podle videa, které incident zachytilo, ze základny po nehodě stoupal vysoký sloup černého kouře.
0: Sport.
2: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. Výsledkem 1-1 skončily zápasy Belgie s Egyptem a Saudské Arábie s Uruguayí. Irán pak remizoval s Novým Zélandem 2-2. A nymburští basketbalisté jsou po 21. v klubové historii šampiony NBL. O triumfu rozhodli v 7. finále výhrou v pražské hale Královka nad Pardubicemi 91-74. Od příští sezóny bude středočeský klub po sloučení se Sláví působit hlavně v Praze a pod jiným názvem. Pokračuje nymburský křídelník Jaromír Bohačík.
6: Chtěli jsme to extrémně letos zakončit tím titulem, protože jsme věděli, co to pro ty lidi kolem nymburského basketu znamená. Samozřejmě se bavíme o fuzi a o tom, že jedeme dál, nicméně minimálně to jméno se změní a lokace. Bylo to pro nás a hlavně pro fanoušky, kteří s náma to odcestovali strašně moc. Jsem moc rád, že s náma vydrželi až letos do konce.
0: Zelená vlna. známe lepší cestu.
7: Zavřená D6 u Lána, v Brně nehoda v Husovickém tunelu. Dálnice D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů je za sjezdem na Lány neprůjezdná po nehodě. Na kilometru 26,5 se srazilo osobní auto s kamionem a na místě pracují hasiči. Dopravu policisté odklánějí na 25. kilometru a jede se přes Nové Strašecí. Tam najedete zpět na dálnici. Objížďka zatím bez problémů. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za velkým meziříčím. Na kilometru 149,5 stojí na krajnici kamion po požáru a nákladní auta vybočují lehce doleva. Na D1 už taky houstne provoz směrem na Prahu před Šmejkalkou, před omezením na 24. kilometru, už se brzdí zhruba na 26. kilometru, tak pozor na to. A ještě do Brna je teď zavřený Husovický tunel směrem na Svitavy. Přímo v tunelu se srazila dvě auta a tunel je zavřený ve směru na Svitavy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, na severovýchodě místy zvětšená oblačnost, od západu přibývání oblačnosti, během dne místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně bouřky. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů, na horách kolem 15. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: Krásný den, milí posluchači, zdravíme vás ze studia Radiožurnálu Sport, je úterý 16. června, je tu se mnou Jan Cuchan.
9: Krásné ráno.
8: Tak je to všechno nerozhodné, alespoň to platí o výsledcích poslední zápasu světového šampionátu. Asi ten nejpřekvapivější se zrodil na samý úvod.
9: Španělsko Cap Verde 0-0, je to opravdu pozoruhodné a zaujalo mě, když jsem četl nějaký komentář na sociální síti X. Byla to chyba rozšířit mistrovství světa na 48 týmů, pak to kazí reprezentace jako třeba Španělsko.
8: Kdo ten zápas viděl, tak se možná úplně nebavil, ale každopádně my ho probereme ještě podrobněji v našem vysílání, budeme se věnovat třeba i remíze Nového Zélandu s Iránem, anebo tomu dalšímu nočnímu výsledku.
9: Saudská Arábie, Uruguay 1-1 a ještě večer stejným výsledkem skončil duel Belgičanů s Egypťany, což mě taky zaujalo, že Egypťani jsou sice sedminásobní mistři Afriky, ale na mistrovství světa v historii to byl pro ně 8. zápas a zatím žádný nevyhráli, jenom 3 remízy.
8: To je zajímavé, takhle velký národ, ale také samozřejmě další kontext třeba přidáme i o české fotbalové reprezentaci, už za několik minut budeme o ní mluvit, jaký má program 2 dny před zápasem s Jižní Afrikou. Těch témat je spoustu a nemusí souviset pouze s mistrovstvím světa. Karviná, pryč z ligy, Nymburk mistrem a můžeme třeba
9: je to
8: mluvit.
9: Spousta, ano. Třeba dnes nás čeká atletická zlatá tretra v Ostravě a taky vlastně její šéf Jan Železný dnes slaví 60. narozeniny, tak rovnou přejeme všechno nejlepší a pokud všechno klapne, tak byste i Jana Železného měli v dnešním vysílání Radiožurnálu Sport živě slyšet.
8: Tak krásné ráno přejeme, krásný den, ať se užijete.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Jan Suchan.

0: Tohle byl Ozzy Osbourne v 6 hodin 12 minut, dospíval na Radiožurnálu Sport, no a my otvíráme téma fotbalového mistrovství světa teď z pohledu toho, co nás asi nejvíc zajímá z českého týmu.
1: Ano, s Mikulášem Jášou, který je přímo ve Spojených státech s českým týmem, tak tě Mikuláši zdravíme, tobě přejeme dobrý večer.
2: Dobrý večer z Texasu, dobré ráno do Česka.
1: Nás asi pokud jde o ten český tým nebo dění kolem něj, nejvíce zaujala informace, která se objevila během včerejška, a sice, že ten možná klíčový zápas proti Jihoafrické republice bude ve čtvrtek řídit žena, a to Američanka Tori Pencová. Na lineách bude mít taky dámy své krajenky, Brooke Mayovou a Catherine Nesbitovou. Tak co na to říkáš ty a co na to říkají třeba čeští hráči, pokud jste s nimi měli tu možnost mluvit?
2: Měli, já pevně doufám a také věřím, že téma rozhodčí nebudeme řešit po utkání, protože doufám, že dáma Pencová rozhodčí utkání mezi Českem a Jihoafrickou republikou zápas zvládne. Ona patří do světové špičky, v roce 2023 pískala finále mistrovství světa fotbalistek a minulý rok si vyzkoušela mistrovství světa klubů. To se hrálo mimochodem také ve Spojených státech amerických. Tam odrozhodcovala dvě utkání. Je to zkušená rozhodčí, její 39 let, pokud by zkušená nebyla, tak by ji Pierluigi Collina nenominoval na listinu rozhodčích pro mistrovství světa, která čítá 170 jmen. Mluvili jsme s Tomášem Chorým, což je český útočník. Ten to vnímá jako fakt, jako věc, která prostě je. Nijak zvláště se k tomu nevyjadřoval, ale na závěr své odpovědi byl lehce vtipný. No, pánové, já s ní stejně mluvit nebudu, to budu dělat Krejda, tedy Krejda, Ladislav Krejčí, kapitán národního týmu.
0: Žena na fotbalovém mistrovství světa mužů, vlastně teď už není nic neobvyklého, protože poprvé v Kataru v roce 2022 tedy byly tři, Stefanie Frappartová, Salima Mukansangová z Rwandy a Yoshimi Yamashitová z Japonska. A když se podíváme na to, co má za sebou právě zmiňovaná Tori Pencová, tak třeba pískat v finále ženského mistrovství světa před kulisou více než 65 tisíc lidí, to si říkám, Mikuláši, že se jí asi v Atlantě jen tak kolena nerozklepou.
1: Ty jo, no, to já si teda, když přeskočím Mikuláše, tak si myslím, že i ona si musí uvědomovat, že to je z mého pohledu ještě jiný level, když bude muset krotit pány. Ne snad, že by finále mistrovství světa žen bylo méně cenné, to chraň Bůh, ale být druhou ženou v historii fotbalového mistrovství světa mužů po Francouzce Frappartové, která bude mít tuhle tu šanci, tak nevím, jak to vidíš ty, Mikuláši?
2: No, já v to pevně doufám, že se jí kolena nerozklepou a že předvede dobrý výkon, že vlastně nebude vidět, protože to chcete od stoperů, kteří nejsou vidět, hrají dobrý zápas, a od rozhodčích dvakrát tolik. Protože jakmile rozhodčí ovlivní utkání třeba nějakou chybou, a to se může stát, ať už je to muž nebo žena, tak prostě je to zásah do té hry a to by byla škoda. Takže já pevně věřím, že na stadionu v Atlantě se jí kolena nerozklepou a že odvede dobrý výkon.
0: Můžeme se taky zaměřit na to, jaký program měli čeští fotbalisti v těch posledních, řekněme, desítkách hodin?
2: Tak už se nebudeme bavit o tom, že měli volný den, který využili naplno, byli na rodeu, ale o tom už jsme ve vysílání Radiožurnálu Sport mluvili mockrát a mockrát, takže se zaměříme na ten trénink, ze kterého jsme my novináři viděli opět a pouze jenom 15 minut, protože ta čtvrthodinka je vyhrazená pro média,

0: Takže jsme například viděli, jak hrají čeští reprezentanti házenou. Jednoduché cvičení na dva týmy, na brány, nahazujete si balon a gol platí například po střele z první anebo hlavou. Překvapilo mě, že se prosadil Michal Sadílek, jeden z nejmenších českých reprezentantů, který dal gol hlavou, ale pozor, na tréninku. Kéž by dal gol třeba Jihoafrické republice, pokud vůbec nastoupí. Když už mluvím o záložníkovi Slávie a čerstvém mistru šance ligy, tak chviličku jsem si s ním dopisoval přes Instagram, protože mě zaujalo, jak na této sociální síti sdílel to, že si reprezentanti, konkrétně tedy na storíčku byl vidět Adam Hložek a Matěj Kovář, koupili, pánové, teď nevím, jestli znáte, takové ty samolepky, takové ty nálepky, jak si nalepujete do sešítku.
1: Myslíš fotbalové nebo Pokémony?
0: Takové ty samolepky, jak si nalepujete potom do toho velkého sešitu a jasně, jsou tam všichni účastníci mistrovství světa. Víte, o čem mluvím?
2: Jasně.
0: Tak právě čeští reprezentanti, ti si těch balíčků odhadem nakoupili tisíce a Michal Sadílek se v jednom z nich našel. Potvrdil mi to, tak to mám radost, že může mít sám sebe.
2: Tak to je určitě fajn.
1: Snad to pak proclí.
2: Já si vybavuji, že nějaký tatínek to na mě vyskočil na sociálních sítích, nechal svému synovi, nebo sám vyrobil vlastně tu nálepku svého syna a tím ho překvapil, tak to je ještě možná trochu jinčí level. Ale pojďme k fotbalu přece jenom s Mikulášem Jášou, který je přímo s českou reprezentací na mistrovství světa v Zámoří. Blíží se ten další zápas, dneska máme v úterý, ve čtvrtek v 18 hodin Česko versus Jihoafrická republika. Už jsme zmiňovali, že víme, kdo bude pískat tenhle match, ale nevíme, kdo bude v českém týmu hrát, tak řeší se to, jestli přijdou nějaké změny po té úvodní porážce s Koreou 1-2?
0: Vůbec ne. Nedostali jsme se vůbec třeba k trenérovi Miroslavu Koupkovi, který by nám byť jen naznačil, že se nějaké změny chystají, a opravdu z těch úvodních 15 minut nemáte šanci poznat, jestli bude hrát v útoku Chorý, nebo jestli nastoupí Šik, který byl takřka neviditelný v tom úvodním zápase s Jižní Koreou, jestli nastoupí Adam Hložek, který šel v tom úvodním utkání na mistrovství světa až v průběhu zápasu na hřiště. Nemáme nejmenší detaily, máme spekulace, ale ty můžeme smáznout ze stolu, protože nikoho asi nenapadlo, že by na mundialu nastoupil Alexander Sojka, který si vlastně připsal soutěžní start v dresu české reprezentace. Takže trenér Koubek umí překvapit, má tam od toho také asistenty Jaroslava Plašila a Jana Reska, kteří mu radí. Radí se všichni společně o tom, kdo je v nejlepší formě, kdo jak je nastavený, jaká typologie soupeře také hraje roli. Takže nemáme žádné zprávy a nemáme ani tušení, jestli bude chytat ten či onen. Hrát, omlouvám se, právě že k tomu chytání jsem se chtěl dostat, protože tam asi máme, řekněme, 99% jistotu, že to bude Matěj Kovář.
1: Jsme zvědaví na to, jak Češi nastoupí, jak si poradí s Jižní Afrikou v vlastně zásadním utkání, pokud pomýšlí na postup ze skupiny na mistrovství světa. Mikuláš Jáša, jeden ze tří českých reportérů, kteří jsou přímo u českého týmu teď v Texasu, byl s námi ve vysílání. Mikuláši, přejeme ti tedy ještě jednou hezký večer a moc děkujeme za rozhovor.
0: Vám dobré ráno, díky a naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v úterý 16. června, kdy máme za sebou další 4 zápasy fotbalového mistrovství světa a je to nějaký paradox, shoda okolností, ale fakt, že všechny 4 skončily remízou.
1: No, občas se to děje nebo dílo dřív v hokejové extralize, že se nějakou náhodou všechny ty zápasy urodily remízově, tak tady tentokrát myslím, že kdyby to někdo natipoval, takže by to nebyl špatný obnos, samozřejmě záleží na tom, kolik by na to vsadil, ale někdo psal taky zase na sociální síti X, když předpovídám výsledky mistrovství světa, vypadá to, jako bych v životě fotbal neviděl. A já jsem na tom tedy minimálně v naší interní typovačce tady v rozhlase podobně, protože, no, myslím, že řada těch výsledků je opravdu překvapivých. Kdo by to tušil, že Španělé nedají žádný gol Kapverdám, že bylo tam ještě další prostě překvapivé výsledky, tenhle je samozřejmě nejpřekvapivější, že Švýcarsko remizuje s Katarem, teď i bych očekával, že Belgičané večer přetlačí Egypt, je toho opravdu spousta, ale samozřejmě ta největší senzace je, že Španělé remizovali s Kapverdami 0-0. A co tedy, čemu já jsem nemohl věřit, když jsem pak viděl statistiky, že Kapverďani si vystačili s jedním jediným faulem za celé utkání, což je nejmíň od roku 1966. Žádný jiný reprezentační výběr nefauloval míňkrát nebo maximálně jednou, tak jako Kapverdy, protože člověk si říká jasně, ten tým musí bránit, Španělé budou dobývat, ale obvykle ti outsideri, kteří takhle drží nějaký výsledek, tak prostě se nebojí šáhnout po nějakém taktickém nedovoleném zákroku, ale Kapverdy jednou jedinkrát foulovali někde na půlce a to je celé. Hmm.
0: A navíc musíme tam taky přidat ten příběh různých fotbalistů, ať je to brankář Vozíňa, který teď je tedy ve 40, má už na sociálních sítích na Instagramu přes 5 milionů sledujících. Víš, kolik měl včera?
1: Bylo to 50 tisíc.
0: No, takže to je nárůst, jako nevím o kolik procent.
1: No, to, ale to nebudem radši my matematici je nepočítat. A víš, co znamená Vozíňa?
0: Ne.
1: Babička. Aha. Protože ho prý vychovávali prarodiče, tak on si dal tuhletu přezdívku na počest své babičky.
0: Tak vedle něj jsem včera četl taky o jednom z těch obránců Robertu Lopesovi, jestli jsi to taky zachytil.
1: To je vynikající příběh. Borec, který hraje v Irsku za Shamrock, tak prý dostal nabídku přes LinkedIn, tedy tu aplikaci nebo stránku určenou pro ty, co jednak hledají práci a ty, co ji nabízejí. A původně prý mu ta zpráva přišla v portugalštině, taky smazal nebo vůbec ji nehleděl, až když to kapverdský svaz znovu zkusil anglicky, tak ho to zaujalo. On má totiž kapverdského otce, to zas nejsou žádné vyloženě čachry, že by si našli frajera, který nemá nic s Kapverdami společného, ale i tak to je prostě senzace, že díky LinkedInu se dostanete na světový šampionát a tam při svém debitu remizujete se Španěli.
0: No. Tak prostě tyhle příběhy píše i mistrovství světa, Kapverďani tedy mají historicky první bod a to proti obhajcům zlata na mistrovství Evropy, respektive proti evropským šampionům, asi jednodušeji řečeno. No ale může taky někoho zaujmout to, že Saudové na úvod turné zase obrali jeho americkou, řekněme, favorizovanou zem, neříkám velmoc, ale Uruguay možná pro někoho ještě historicky je.
1: Já myslím, že většina lidí si myslela, že Uruguay prostě porazí Saudskou Arábii. Oni taky Uruguayci ve druhé půli vyslali 22 střel, což je pro změnu největší počet od roku 1974 na mistrovství světa. No a my stále máme úterý, začínalo se ve čtvrtek, takže téměř po celém týdnu čekáme na vítězství jeho amerického výběru, protože zatím vlastně ještě nikdo nevyhrál.
0: A naopak ty týmy z Asie si vedou tedy více.
1: Ty ještě neprohrály. Dvě vítězství, 4 remízy, žádná porážka, takže to je, myslím, taky hodně nečekané a i z těch evropských týmů jenom 3 dokázali zvítězit, je to celé takové nějaké naruby v úvodu zámořského mistrovství světa.
0: Ano. A přispěly k tomu i další výsledky, o kterých pochopitelně jsme nějakým způsobem lehce se zmínili, že Irán remizoval s Novým Zélandem 2-2 a Belgie s Egyptem 1-1, to je skupina G. Tam pochopitelně asi bylo zajímavé, že i Iránci čelili takovým těm i dotazům mimosportovým na tu politickou situaci a jeden z nich říkal...
1: Taremi.
0: No, Taremi, že o tom nechce mluvit, že vlastně tady je kvůli výsledku, který je podle něj fajn, 2-2.
1: No, ono to bylo už, myslím, dokonce před zápasem, protože on neustále dostával politické dotazy, až ho to trochu nadzvedlo a říkal na politické tiskovky, běžte jinam, tady se pojďme bavit o fotbale. Ale my ho tak úplně nevyslyšíme v našem ranním vysílání, protože mezi 6:30 a 7:00 se spojíme i s naším zpravodajem Janem Kalibou, který právě byl na tomhle zápase mezi Íránem a Novým Zélandem v Los Angeles a zeptáme se ho i na to, jak to vypadalo, pokud šlo o ty íránské protesty.
0: A ještě jedno téma nabídneme těsně před 6:30, tak poslouchejte.
2: Radiožurnál vás zve na vrchol rovinové dostihové sezóny i jednu ze společenských událostí roku do Chuchle Arény Praha. V neděli 21. června si nenechte ujít české derby. Klasický dostih tříletých koní, absolutní vrchol rovinové sezóny s tradicí od roku 1921. Čeká vás celkem 8 napínavých dostihů, bohatý doprovodný program, zábava pro děti i jedinečná slavnostní atmosféra. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
0: Ano, máme tady ještě jedno téma na Radiožurnálu Sport. Tunisané po porážce se Švédy 1-5 odvolali svého trenéra během mistrovství světa po prvním zápase.
1: Sabri Lamouchi končí, děje se to poprvé od mistrovství světa 1998, že by nějaký tým se zbavil svého kouče v průběhu turnaje a mně to přijde jako naprostý nesmysl.
0: Ale možná inspirace třeba na africkém kontinentě v lednu 24, slyšel jsi o tom?
1: Během mistrovství Afriky, no. Kde pak Pobřeží slonoviny dokráčelo až k titulu, no, tak jako může to samozřejmě vyjít, ale říkám si, co tak může ten trenér s tím udělat, i když oni chtějí sáhnout po Munzeru Kebayerovi, který trénuje na klubové úrovni v Tunisku a už byl u národního týmu v letech 2019 až 22, takže asi řadu těch hráčů zná, ale nevím, přijde mi to zvláštní prostě tohle.
0: Tak možná si říkají, když jsme dostali od Švédů, kteří v evropské kvalifikaci nevyhráli ani jeden zápas 5 gólů, co teprve od Japonců a Nizozemců, musíme něco změnit.
1: Zajímá mě i názor Pavla Horváta, na který se zeptáme po 9:00, kdy budeme mít i další zajímavé hosty. Zdeňka Ondráška k tomu, že se blíží vstup Norska do turnaje s Martinem Baluchou, naším zpravodajem ve Francii, probereme zase první duel této země obhájců stříbra. No a budeme se bavit i s Nikolásem Šumským, protože se těšíme také na obhájce zlata z Argentiny.
0: Je to nabité, přejeme krásné ráno a poslouchejte.
3: Radiožurnál je 6:30. Čas na zprávy s Pavlem Prouzou. Další kauzou exposlance Dominika Ferryho se bude zabývat odvolací soud, jak zjistil server i rozhlas. Podle obžaloby jde o další případ údajného znásilnění. Obvodní soud pro Prahu 3 už v květnu Ferryho osvobodil. Proti verdiktu se ale odvolala státní zástupkyně. Bývalý politik TOP 09 je podmíněně na svobodě. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes dorazí na dvoudenní oficiální návštěvu kraje Vysočina. Pobyt zahájí prohlídkou observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku. Přímo s občany se prezident setká večer při debatě v divadle Pasáž v Třebíči. Zásoby ropy ve strategických rezervách Spojených států jsou nejnižší od roku 1983. Klesly přibližně na 340 milionů barelů. Rezervy musí Spojené státy uvolňovat kvůli konfliktu na Blízkém východě. Je to součást plánu na zmírnění růstu cen na světových trzích. Sport. Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. Belgie hrála s Egyptem 1-1, stejně jako Saudská Arábie s Uruguayí. Utkání Nového Zélandu s Íránem skončilo 2-2.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D6 u Lána, v Brně neprůjezdný Husovický tunel. Dálnice D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů stále neprůjezdná u sjezdu na Lány. Na kilometru 26,5 likvidují následky vážné nehody auta s kamionem. Policisté na chvilku pustili levý pruh, aby vypustili kolonu, ale dopravu stále odklánějí na Lány. Jede se objížďkou přes Nové Strašecí, zatím bez problémů. V Brně působí velké komplikace neprůjezdný Husovický tunel směrem z Židenic na Svitavy. Na vjezdu do tunelu se srazila dvě auta, jsou tam hasiči a tunel je zavřený. Ve směru z Židenic a z Vinohrad se tvoří kolony před tunelem. Na silnici 23 Střebíče do Brna pozor mezi vysokými popovicemi a zastávkou. V kopci hlásíte sraženou srnku.
6: Ve stoupání do kopce v takovém seku nepřehledném leží na sražená srna přímo uprostřed pravého pruhu.
5: A na příjezdu do Prahy houstne provoz. Třeba je to vidět na D1 směrem na Prahu. Před omezením u Šmejkalky se prudce brzdí na 27. kilometru před krátkou kolonou. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Do Evropy začal od jihu proudit velmi teplý vzduch. Ten by v druhé polovině tohoto týdne měl dorazit i na naše území. Zatím jsou velká vedra na jihu Francie, kde mohou teploty vystoupit až ke 40. Taková vedra na našem území prozatím nečekáme. Dnes naopak teploty lehce podprůměrné držet se budou většinou mezi 18 a 23 stupni. O trochu tepleji kolem 25 ukážou teploměry na jižní Moravě. U nás teploty výrazně povyrostou od čtvrtka. To už budou dosahovat ke 30. O víkendu bude ještě tepleji, místy i 35 stupňů a meteorologové předpovídají i takzvaný supertropický den, kdyby právě na konci tohoto týdne mohla teplota překročit i hranici 35 stupňů. Nebe bude ještě dnes i zítra místy oblačné a z mraku může i zapršet, objeví se také bouřky, většinou se ale můžeme těšit na slunečné počasí. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 6 hodin 36 minut, přejeme vám krásné ráno, pokud se jmenujete Zbyněk, tak taky všechno nejlepší k svátku. A
1: Zbyněk Pospěch mě takhle na první dobrou napadá.
0: Když budeme ještě po sedmé mluvit o Václavu Prospalově, jeho angažmá v NHL, co by asistentovi trenéra, tak můžeme zmínit třeba Zbyňka Michálka, to mě tak napadlo včera, když jsem o tom přemýšlel. Ale teď tady nejsme od českého jména Zbyněk, ale možná od nějakých zahraničních jmen, cizinců třeba.
1: No jasně, protože i na zahraničních webech se rozebírá spoustu témat, která jsou spojená s mistrovstvím světa, no a samozřejmě obrovským tématem je španělská bezbranková remíza s Kapverdami. Jeden z největších favoritů na titul se proti outsiderovi šampionátu nedokázal i přes velkou převahu prosadit a tak bere jenom bod. S reakcemi je ve studiu Adam Procházka. Krásné ráno.
2: Hezké ráno, tak španělská média si, jak už je v jejich zvyku, na tom samozřejmě smlsla. Titulek Katastrofa na úvod je titulek populárního španělského webu Marca a můžeme pokračovat dalším odstavcem. Cituji, v Atlantě došlo k pohromě, nastoupilo Španělsko, které jsme nepoznávali. Na hřišti to bylo bez nápadu a hlavně bez fotbalu, konec citace. A jelikož španělský novinář a autor článku José Luis Hurtado si libuje v metaforách, tak přehodíme ještě jednu citaci. Cituji, Atlanta byla dějištěm sportovního zázraku. Bylo to jako kdyby si tenista Hubík šel zahrát s Rafaelem Nadalem a vyhrál by. Španělsko dnes pomohlo Kapverdám k mezinárodní slávě, konec citace.
1: Mimochodem, když se na to člověk dívá, tak od španělského titulu v roce 2010, tak tahle reprezentace v základní hrací době na šampionátech vyhrála jenom s Austrálií 2014, s Iránem 2018 a s Kostarikou 2022, tak jestli nemáme možná vlastně zbytečné očekávání, i když vzhledem k tomu, co Španělé předváděli na posledním euru, hráli skvěle a zaslouženě brali zlato, tak samozřejmě teď bychom si přáli, abychom se bavili podobně. Slyšeli jsme, co na to říkají španělští novináři, ale Adam Procházka velmi pečlivě sleduje španělský fotbal, hlavně tamní nejvyšší soutěž, tak co na to říkal on?
2: No, já když už jsem se díval na tu sestavu a teď ji tady mám před sebou, protože jsem čekal, Honzo, že se mě určitě na to zeptáš, tak se tady dívám třeba na ty ofenzivní hráče Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Gavi, nebo v záloze Pedri Rodri, Fabián Ruiz, tam není vlastně jediný hráč, který by dokázal nebo byl schopný v soubojích jeden na jednoho přejít přes hráče a vytvořit toto přečíslení, což prostě potřebujete proti týmu, který takhle brání. Takže jsem se obával, že pokud Kapverdy vlastně zvládnou tu svoji defenzivní práci perfektně po celých 90 minut, což jsem nepředpokládal vůbec, to se mi hodně podceňoval, se přiznám, ale říkal jsem si, že pokud by to zvládli, možná může hrozit, že budou mít Španělé problém a vyhrají třeba těsně, ale to, že to bude remíza 0-0, to jsem tedy nečekal.
1: Ty jsi zmínil i Oyarzabala, ten si za prvních 30 minut nepřipsal ani jeden dotek s míčem, což já se zase podívám do historie, tak to je zase snad prý od roku 1966, nebo kdy, co se tohle nestalo.
2: No a přitom u Oyarzabala mě to překvapuje dvojnásob, protože to není ten typ útočníka jako třeba Erling Haaland, který nepotřebuje se třeba úplně zapojovat.
1: Že by prostě jenom čekal ve vápně na balony.
2: On naopak se hodně zapojuje třeba v Realu Sociedad do té hry obecně, občas se i stahuje třeba do zálohy, takže tahle statistika, to bylo další velké překvapení tohoto zápasu.
1: Co se z tvého pohledu s tím dalo dělat? Nasadit dřív Jamala nebo?
2: No, nasadit dřív Jamala nebo Nika Williamse, což jsou přesně ti hráči, kteří jsou skvělí v soubojích jeden na jednou. Na druhou stranu, oni se vlastně vrací po zranění, takže nasazovat je nějak dřív, to by zas vlastně trenér Luis de la Fuente trochu riskoval jejich zdravotní stav, což samozřejmě by byl velký risk s ohlednutím k tomu, že to je teprve první zápas na turnaji. Takže co se s tím dalo dělat? V tu chvíli vlastně už asi nic moc, no proměňovat šance samozřejmě, Španělsko mělo šance, Ferran Torres zblízka nakonec břevno, takže to se s tím dalo dělat, ale jinak nevím, no.
0: My jsme tady v desíce Pavla Horváta měli relativně nedávno Romana Hubníka, připomínal se mu ten 10 let starý zápas Česka se Španělskem na Euru pod Pavlem Vrbou tehdy do nějaké 80. a teď přesně nevím 4., 5. minuty vzdorovali Španělsku, které taky mlelo podobným způsobem, ale mám pocit, že Češi tam teda párkrát taky nějakým způsobem zahrozili. Nakonec Gerard Piqué rozhodl tou hlavičkou. No. A tehdy se hodně kritizoval ten český nároďák. Tak když teď možná odhledneme od těch webů, které jsme probírali, nebo od těch informací, tak se Kapverďani, na rozdíl třeba od Čechů před 10 lety, tak Češi prohráli, Kapverďani remizovali, dočkali velké pochvaly.
2: Ano, třeba server BBS Sport velebí výkony brankáře Vozíni, který se ve věku 40 let a 12 dnů stal nejstarším hráčem týmu, který debutoval na světovém šampionátu. V rozhovoru pro BBC mimo jiné řekl, že s profesionálním fotbalem začal až v 25 letech. Prošel si angažmá v Angole, Moldavsku, na Kypru nebo taky na Slovensku, kde chytal za Trenčín. O tom se hodně mluvilo. Aktuálně působí v druhé nejvyšší portugalské soutěži a na sklonku kariéry si může tedy naplno užívat atmosféru mistrovství světa. K senzační remíze se Španělskem přispěl 7 zákroky a mimochodem jeho počet sledujících, a o tom už se taky pánové mluvili, na Instagramu vzrostl během zápasu z 50 tisíc na 1,5 milionu sledujících. Teď už to je tedy 5 milionů, se říkali, pokud jsem správně poslouchal.
0: Ano, ses, no, dokonce.
2: Ano, a to byl tedy důsledek výzvy YouTubeového kanálu Case TV, který má vysílací práva na aktuální mistrovství světa.
0: Mimochodem, když jsme tady mluvili už o Saudské Arábii, která porazila na tom minulém mistrovství světa Argentinu 2-1, tak deník nebo web The Athletic zařadil tenhle výsledek vlastně po bok toho aktuálního, že jde o jeden z největších šoků v historii mistrovství světa. Tam jsou i historické různé reminiscence, Senegal, Francie 1-0 z roku 2002 a podobně.
1: Mimochodem, když jsme zmínili Vozíňu, tak si nezapomněl přihřát polívčičku náš bývalý kolega Zdeněk Folprecht, který právě Vozíňovi v kyperské lize dal gól z penalty, takže zatímco zmiňované španělské hvězdy jako Oyarzabal, Jamal, Pedri, Gavi, Torres, tak si nedokázali poradit s tímto kapverdským čarodějem, tak Zdeněk Folprecht to dokázal.
2: My si umíme vybrat spolupracovníky.
0: Ano. Teď tady byl Adam Procházka, který také velmi poutavě dokáže mluvit o španělském fotbale, o mnohem dalším. Moc děkujeme za to, že pročetl zajímavosti ze zahraničních webů.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: Posloucháte Radio Žurnál Sport, otvíráme další téma týkající se mistrovství světa ve fotbale, byť teď to bude znít možná zvláštně, ale víte asi taky sami, jak je ta aktuální i politická situace, že Irán je stále technicky ve válce se Spojenými státy americkými.
1: Jeho fotbalisté ale právě na americkém území odehráli svůj první zápas na mistrovství světa, remizovali v něm s Novým Zélandem 2-2, a to v Los Angeles, kde žije největší americká komunita emigrantů z Iránu.
0: No, co se týče našeho aktuálního tématu, tak utkání se proměnilo v demonstraci proti teheránskému režimu. V Kalifornii ho sledoval i náš zvláštní zpravodaj na šampionátu Jan Kaliba, kterého vítáme ve vysílání. On je stále na stadionu. Honzo, dobrý večer.
2: Dobré ráno tam k vám.
1: Mezinárodní fotbalová federace FIFA právě v obavách ze zmíněného scénáře zakázala na stadionu iránské vlajky se symbolem slunce a lva, tedy to jsou vlajky monarchie před islámskou revolucí. Ony ty zástavy jsou relativně podobné, ale přece jenom rozdílné. Tak jak to nakonec dopadlo?
2: Ten znak je jiný. Dopadlo to tak, že to řešil dokonce i soud v den zápasu, před zápasem ve zrychleném řízení, a ten potvrdil to rozhodnutí FIFA, tedy že smí zakázat tyto symboly vnášet na stadion, ale přesto se to před stadionem tedy hlavně změnilo v protirežimní manifestaci. Byly tam stovky a stovky lidí se symboly iránské monarchie. Trošku ochutnávka toho, co křičeli směrem k iránskému režimu, a spousta lidí se s těmi symboly monarchistickými dostala i na tribuny, hrdě mi ukazovali, jak si jednak ťukají na čelo a říkají, co to má být zakazovat ve Spojených státech svobodný projev. Ten soud řekl, že i svobodný projev má své hranice, že je to soukromá akce na soukromém pozemku, ne někde v parku. Právník iránských emigrantů naopak argumentoval, že je to globální akce, podílejí se na ní i vlády, že je to tedy tak trochu veřejné. No, ale lidé před stadionem mi hrdě ukazovali i to, jak si cpou ty předměty, vlajky nebo trička s symbolikou toho lva a slunce pod tričkou nebo do kapes, a úspěšně ty vlajky, trička nebo dokonce kravaty se lvem a sluncem pronesli až sem. Potom vybučeli iránskou hymnu, kdežto hráči se drželi za srdce a zpívali, takže na těch tribunách se to skutečně změnilo v demonstraci proti iránskému režimu, ale pak při zápase měl tým Iránu i od protirežimních Iránců silnou podporu. Já mám mezi americkými Iránci docela dost kamarádů, kteří jsou proti režimu, vědí, že tým je spíš loajální tomu režimu, ale taky si nemůžou pomoct, když začne to utkání, tak prostě fandí, ta láska k původní vlasti a k fotbalu je tam od malička a nedá se to jenom tak vygumovat i přes ty hrůzy, které se teď v Iránu dějí.
0: No, jsou to asi tedy rozdílné postoje, které se můžou proměňovat třeba i v průběhu toho dění turnaje, protože si pamatujeme to minulé mistrovství světa v Kataru, kdy myslím Iránci se nepustili do zpívání hymny, pak to tedy změnili ti fanoušci, nebo spíš iránští emigranti, kteří jsou proti tomu současnému režimu. To mají jasně nastavené, že třeba fotbalisty prostě podporují, anebo tam taky zněly nesouhlasné projevy?
2: No, ono to neplatí o všech, že by tedy nepodporovali fotbalisty, a bylo tu i dost iránských fanoušků se symbolikou současného režimu. Byl jsem svědkem i roztržek před stadionem s protirežimními Iránci, naštěstí jen slovních, většinou v perštině. A někteří z amerických Iránců skutečně nepřišli na ten dnešní zápas za žádnou cenu fandit Iránu, ale postavit se režimu, a dívka Nasani vysvětluje proč.
3: Všichni členové tohoto iránského týmu si třásli rukama s Chameneím, než ho zabila bomba. Všichni z nich podporují režim v Teheránu. Oni nás nereprezentují a Iránci nebudou šťastnější, když tenhle tým vyhraje. Víte, kdo byl šťastný? Mehran Samak. To byl mladý kluk, který se v Iránu radoval z porážky iránské prorežimní reprezentace na šampionátu před 4 lety. A vzpomínáte, co se mu stalo? Zastřelili ho za to přímo před jeho snoubenkou. Tak jak se máme radovat, když sem přijel tým iránského režimu?
1: Ještě než se dostaneme k dalšímu dotazu, tak mě jen zajímá, co znamená to píšera, což jsme slyšeli v předchozím zvuku z té perské hádky.
2: Jo, tak já úplně farsí nevládnu, ale můžu se ti zeptat, kamarádu.
1: Dobře, tak pojďme dál. Jak se k té situaci vyjadřují samotní členové iránského týmu, kteří čelili i restrikcím ze strany americké administrativy před tím vstupem do fotbalového mistrovství světa?
2: No, já jsem se před chviličkou vrátil sem na tribunu z tiskové konference s trenérem Amirem Galenejím. Ten si všiml, že jeho týmu fandili tady Iránci, jak on to nazval, všech vyznání a všech politických přesvědčení, tak z toho byl upřímně šťastný, že ten stadion masivně podporoval iránský tým, který tady byl tak trochu jako doma i přes ty kontroverze tedy. No a také se nezapomněl vlastně v každé odpovědi otřít o americkou administrativu, i když iránský tým upozorňuje, že otázky na tiskové konferenci vždy jenom k fotbalu, žádné politické, tak trenér vlastně v každé odpovědi, kterou uvedl ve jménu všemohoucího, tedy tu první, tak potom v každé odpovědi v podstatě celých 10 minut nezapomněl zmiňovat, jak negativní dopad podle něj na výkon týmu měly ty cestovní restrikce ze strany americké vlády, tedy že nemohli Iránci z Mexika, kde mají kemp, přiletět 2 dny předem, ale jenom 1 den, a teď, že se budou muset okamžitě zase vracet do Mexika, jinak, že by tady byli až do zítřka do oběda.
1: Na Radiožurnálu Sport si i v 6 hodin a 54 minut povídáme s Janem Kalibou, který teď je zvláštním zpravodajem Radiožurnálu Sport na fotbalovém světovém šampionátu a pokrývá hlavně ty společenské, politické, ekonomické, ekologické otázky, ale roky býval i naším kolegou ve sportovní redakci, tak když na závěr se dostaneme přece jenom k fotbalu, tak jak se ti líbilo utkání mezi Íránem a Novým Zélandem, které skončilo 2-2.
2: No, bylo to hodně živé, 4 góly, vyrovnaný zápas, aspoň podle statistik Iránci, přestože ty trenér si tedy stěžoval na tu únavu, na ty křeče, které prý hráči dostávali i kvůli těm americkým restrikcím, on to takhle spojoval, tak si myslím, že to zas na nich tolik znát nebylo. Podle statistik, jak jsem říkal, hodně vyrovnané utkání a Novozelanďané 2x vedli, ale myslím, že Iránci působili dojmem nebezpečnějšího týmu po celý zápas, měli chuť hrát a hlavně tady na té americké půdě dokázat, že přes ty všechny těžkosti reprezentují možná nejfotbalovější zemi Asie. Tak to na nich bylo, řekl bych, zřejmé.
0: Jan Kaliba bude sledovat dál dění na mistrovství světa, jenom doplním, že Iránce v té skupině G dál čekají Belgičani a Egypťani, kteří spolu v tom prvním zápase remizovali 1-1. Děkujeme moc, zdravíme do Los Angeles a přejeme tedy dobrou noc za chvilku.
2: Díky a zítra snad ze zápasu Argentiny v Kansas City.

0: Unicredit Pražská štafeta už brzy odstartuje. Radiožurnál Araňček vás zvou na oblíbený štafetový závod. Čeká vás start za tónu Smetanovy Vltavy a nepopsatelná běžecká atmosféra při podvečerním běhu v parku Stromovka. Těšte se na tradiční štafetu 4x5 km nebo na DM Bambini Run. Večerní běžecká party letos trvá 3 dny. 16. až 18. června na výstavišti Praha. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 7 hodin. Se zprávami je tu Pavel Prouza.
2: Vládou schválené změny ve financování veřejnoprávních médií kritizuje opozice. Kyjev navrhl setkání prezidentů Ukrajiny a Ruska ve Spojených státech. Čeští fotbalisté se chystají na druhý zápas mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. V Brně komplikuje dopravu zavřený husovický tunel po nehodě. Bude jasno až polojasno, postupně oblačno, občas přehánky, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO včera návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla oproti letošku o zhruba miliardu korun, Český rozhlas asi o 400 milionů. Podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana to ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií.
4: Pozval jsem oba dva ředitele veřejnoprávních médií, zástupce opozičních stran a pozvuji zástupce koaličních stran. Pojďme se o veřejnoprávních médiích bavit, ne pod tím diktátem Babiše a jeho všech šílených nekoncepčních kroků, které likvidují to, co v naší zemi máme. Svobodná veřejnoprávní média.
2: Ministr kultury Otto Klempříš za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila v reakci na schválený návrh zákona výstražnou stávku. Podrobnosti zveřejní zítra. Budeme se tomu věnovat i po 7:30 v ranním Radiožurnálu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi osobní setkání ve Spojených státech. Zelenský o tom jednal i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem před odletem na summit G7 do Francie. Putin would find it
5: much harder. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na letištní ploše v moldavském Kišiňově prohlásil, že pokud ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi schůzku ve Spojených státech nabídne americký prezident Donald Trump, bude pro Putina složité to odmítnout. Moskva zatím nepřijala ukrajinské návrhy na setkání hlav států na summitu G7 nebo v jiné neutrální zemi a trvá na tom, že pokud chce Zelenský jednat o míru, musí přijet do Moskvy. To je ale pro Kyjev zcela nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: V Karviné se nebude v příští sezóně hrát první fotbalová liga. Etická komise Fatscher Club vyloučila kvůli ovlivňování zápasů. Zaplatit musí pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů. Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. Pět hráčů dostalo trest za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Tresty jsou v rozmezí 15 měsíců až 6 let zákazu působení v českém fotbale a finančně mezi 20 a 140 tisíci korunami. Rozhodnutí etické komise fotbalové asociace je nepravomocné.
6: Sport. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajáře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
7: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize, jestli pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
6: Národní tým odletí do Atlanty dnes v podvečer. Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času. A fotbalisté Španělska vstoupili do světového šampionátu remízou 0-0 s Kapverdami. I ostatní utkání skončila nerozhodně. Egypt hrál s Belgií 1-1, stejně jako Saudská Arábie s Uruguayí a Irán remizoval 2-2 s Novým Zélandem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D6 u Lána, taky Husovický tunel v Brně. Dálnice D6 je ve směru z Prahy do Karlových Varů neprůjezdná u sjezdu na Lány. Na 26,5 kilometru likvidují následky vážné nehody. Dopravu odklánějí směr Lány a na Nové Strašecí a objížďka je zatím dobře průjezdná. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor před Humpolcem. Na kilometru 98 ve stoupacím pruhu stojí osobní auto a kamiony tam vybočují. Na D1 ve směru z Brna do Prahy taky silný provoz před Šmejkalkou. Brzdí se poprvé už na 35. kilometru. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy komplikace. Na 3. kilometru u sjezdu na Radonice nehoda blokuje jeden jízdní pruh a už se tvoří kolona směrem do Prahy. A na silnici 3 z Prahy do Benešova dejte pozor a v kopci za sjezdem na Poříčí nad Sázavou. Stojí tam nepojízdné auto v pravém pruhu.
9: Nemá tam ani trojúhelník, člověk bez vesty, mírné pravotočivé zatáčce, spousta kamionů, nebezpečná situace.
8: A ještě do Brna, po nehodě v Husovickém tunelu v Brně kolabuje doprava. Ve směru na Svitavy je tunel neprůjezdný a kolony jsou dlouhé jak z Židenic, tak z Vinohrad. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, na severovýchodě místy zvětšená oblačnost, od západu přibývání oblačnosti a během dne místy přehánky. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů. Tolik zprávy.
10: Přeji vám krásné ráno, milí posluchači, je úterý 16. června, vstáváte s Radiožurnálem Sport.
11: Tak ať se vám stává co možná nejlépe.
10: Ano, doufám, že jste se dobře vyspali a že jste třeba něco nezaspali. My se teď budeme bavit o Václavu Prospalovi. Nevím, jestli se to úplně rýmovalo, byl to pokus o takový jazykový vtip, nicméně to jeho jméno.
11: Byl to pokus,
10: teď,
11: který nevyšel.
10: Ano, nedá se nic dělat, ale jeho jméno teď, řekněme, hodně září i v titulcích na zahraničních webech, protože se můžeme bavit o jeho souvislosti s hokejovou NHL.
11: Václav Prospal bude čtvrtým Čechem na lavičce klubu NHL, zatím to tedy nebude hlavní trenér, ale i tak je to, myslím, kariérní posun, protože bude asistentem Jima Montgomeryho v St. Louis Blues. Před ním se na lavičku NHL postavili jenom Slavomír Lenér, Ivan Hlinka, ten dokonce jako hlavní coach v Pittsburghu, a Jaroslav Svejkovský, ten teď aktuálně působí ve Philadelphia.
10: Proč po něm sáhly zkušenosti? Samozřejmě Václav Prospal nabral jako hráč přes 1000 zápasů v NHL, ale taky jako trenér už se řadu let snaží, a to nejen tedy v českém prostředí, kde byl u reprezentace jako asistent nebo vedl motor České Budějovice, ale taky vlastně už působí nějaký ten rok v zámoří.
11: A to vlastně na farmě Buffalo, byl od roku 2023 jako asistent trenéra. Rochester vždycky postoupil do playoff, takže asi mají Václava Prospala okoukaného i z tamního prostředí a myslím, že moc dobře vědí, proč po něm sahají.
10: Tak mu držíme palce, ať to dobře vyjde, a to možná nejen tedy v pozici asistenta, třeba to jednou dotáhne do pozice hlavního.
11: Bylo by to krásné.
10: Ale to je třeba ještě hudba budoucnosti. Na Radiožurnálu Sport pokračujeme s dalším tématem už za chviličku, o volejbalové lize národů žen. Tak poslouchejte, dobré ráno.
3: Radiožurnál Sport.
12: Jan Pěruška a Jan Suchan.

0: Krásné ráno přejeme všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Máme tady volejbalové téma, protože české reprezentantky už zítra vstoupí do druhého turnaje prestižní Ligy národů.
1: Na Filipínách Češi

0: už jsme si přivykli hodně, naopak teď se bojíme návratu do Česka, aby to nebylo o to těžší.
1: Ale tak na to si ještě nějakou dobu počkáte. Přibližte nám, jaký byl vlastně ten program posledních dnů. Měli jste časy i trochu odpočinout vedle tréninku a třeba se i někde porozhlédnout po Filipínách?
0: Ano, měli jsme trochu volna, v neděli bylo volno, takže jsme jeli tady do nějakého historického centra a podívat se k moři, trošku do nějakého přístavu, takže volno bylo, ale zároveň jsme i hoven trénovali a měli jsme spoustu posiloven, aby jsme se fyzicky připravili na ten náročný týden.
2: No fyzicky to je asi taky přesně náročná soutěž, protože během 5 letních měsíců se hrajete 12 zápasů na 3 turnajích. Co se týče složení reprezentačního kádru, došlo nebo dochází k nějakým třeba i plánovaným změnám?
0: Ano, dochází. Vlastně nám odjela nahrávačka Pavla Šmídová a připojila se mladší Anička Pragerová, takže ta už je teďka poslední týden s náma a připravuje se. A jinak jsme ve stejné sestavě, jako jsme byli v Číně.
1: Když ještě připomeneme to, co se dělo právě ve zmíněné zemi, tak vy jste porazili právě Čínu, mimo to Belgii a Thajsko, tak kolik sebevědomí vám to dodalo do dalšího pokračování Ligy národů?
0: Určitě nám to dodalo hodně sebevědomí a zároveň i trošku klidu, protože přece jenom se jde trošku s větším klidem do dalších zápasů, když už víme, že jsme nějaký ty výhry zvládli. Proti Číně to byl úžasný zápas, co asi myslím, že nikdo nečekal, a to si myslím, že nám dodalo hodně sebevědomí v tom, že můžeme hrát vyrovnaný volejbal určitě už s většími soupeři.
2: A ty vás možná ještě čekají teď právě zítra proti Italkám, pak proti Američankám, čekají vás i Japonky a reprezentace Dominikánské republiky. Z tohoto pohledu, jak obtížní to jsou soupeři a jaké máte cíle na Filipínách?
0: No, los máme hodně těžký tenhle týden, věřím, že to bude opravdu náročný, protože si nemyslím, že jsme v nějakým utkání favoriti, takže určitě budeme bojovat a přesně už jsme si dokázali, že můžeme a hlavně, že chceme, takže my chceme na hřišti nechat úplně všechno a chceme bojovat o každý balón, o každý set, nějaký body, výhru, což by byl obrovský úspěch.
2: A konkrétně Italky máte nějakou speciální přípravu, jak častými soupeřkami jsou?
0: No, abych pravdu řekla, tak jsme s nima teď posledních pár let nehráli, takže určitě všichni sledujeme Italky, protože teď je to asi nejlepší tým světa, takže příprava probíhala včera, bude probíhat i dneska, bude to určitě těžký se na ně připravit, protože mají všechny hráčky velmi kvalitní, ale úplně je neznáme, pár let jsme s nima jako s nároďákem nehráli.
2: Ela Koulisiany, blokařka české volejbalové reprezentace, byla teď s námi na Radiožurnálu Sport Češky. Zítra českého času v 10 hodin zahájí na Filipínách další turnaj Ligy národů proti Italkám. Moc držíme palce a taky děkujeme za váš čas.
0: Moc krát děkuju, nashledanou.

0: Na Radiožurnálu Sport se vracíme k fotbalu, ale teď k zásadnímu tématu České ligy.
1: Etická komise fotbalové asociace vyloučila kvůli korupční kauze Karvinou z šance ligy. Důvodem je ovlivnění 3 utkání v nejvyšší soutěži z roku 2024.
0: Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun, rozhodnutí ale ještě není pravomocné. Ve studiu už sedí Petr Kadeřábek, kterému přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak kdo z klubu z Karviné byl ještě potrestaný?
2: Byl to klubový představitel a mimochodem primátor města Karviná Jan Wolf, který nesmí působit 12 let ve fotbale a navíc dostal 3 milionovou pokutu. Kromě klubu a Wolfa dostala trest v podobě různě dlouhého zákazu činnosti a finančního postihu i pětice fotbalistů. No a všichni potrestaní se můžou samozřejmě ještě odvolat.
1: Byla to velká sláva pro Karvinu, když před necelým měsícem vyhrála senzačně domácí pohár a zdálo se, že by mohla směřovat do evropských pohárů. Je to stále reálné?
2: Je to, Honzo, naprosto nepravděpodobné, protože Karviná jako vítěz MOL Cupu tedy postoupila do čtvrtého předkola Evropské ligy a měla tak vlastně jistotu účasti při nejmenším v ligové fázi konferenční ligy. Jenže UEFA velmi pravděpodobně zohlední rozhodnutí etické komise a Slezský klub do svých soutěží prostě nepustí. A tak se buď upraví nasazení českých klubů, nebo český fotbal jedno místo prostě ztratí a přijde o něj. Pravděpodobnější by měla být varianta první, tedy že na místo Karviné by tak v posledním předkole Evropské ligy hrála Plzeň, její místo ve druhém předkole stejné soutěže by zaujal Hradec Králové a za něj by se do druhého předkola konferenční ligy dostal Jablonec, co by pátý celek uplynulého ročníku šance ligy.
1: Kéž by to tak bylo a myslím, že tomu nasvědčuje i to, že údajně včerejšek byl právě takovou deadline uzávěrkou, dokdy chtěla Evropská fotbalová unie UEFA znát výsledek, znát rozhodnutí z české strany, aby právě na to mohla zareagovat vzhledem k evropským pohárům, protože ty už se velmi brzy budou losovat a začne vlastně nová sezóna. Poté, co by se nalosovalo, tak pak už by těžko se vlastně některé ty týmy posouvaly, jako zmiňovaná Plzeň do jiné soutěže, pak už by vlastně hrozilo přesně ten druhý scénář, který Petr Kadeřábek popsal, a sice, že by český fotbal ztratil právo toho jednoho klubu v evropských pohárech.
0: Ono se losuje dokonce už zítra, takže to je velmi brzy. No a co se týče nejvyšší soutěže v tuzemsku, jak by to tedy avizované vyloučení Karviné ji ovlivnilo?
2: No, vyloučení Karviné by teoreticky mohlo třeba pomoci sestupující Dukle, a to v případě, že by Slezský klub nevyužil 5denní lhůtu pro podání odvolání. V tu chvíli by rozhodnutí etické komise nenabilo právní moci, nebo nabilo, pokud by se neodvolal, no a výsledky karvinského celku v uplynulé sezóně nejvyšší soutěže by se tedy anulovaly. No a Karviná by sestoupila, zatímco Dukla by si příslušnost mezi elitou zachovala. Pokud k odvolání ale dojde, čekalo by se na verdikt odvolací komise FAČRu. No a aby s ohledem, že sezóna vlastně bude uzavřena teprve 22. června, nejspíš nestihla rozhodnout. Karviná by tak při losu nadcházejícího ročníku byla vedena jako účastník šance ligy a jediným týmem sestupujícím z nejvyšší soutěže by zůstala Dukla. Šance liga by se tak v příští sezóně hrála s 15 účastníky, takže uvidíme.
1: To pokud ale by neuspěla Karviná s tím odvoláním, pokud by uspěla, tak by normálně v soutěži zůstala. Třeba by mohl být ten postih zmírněný na nějaký bodový odpočet, dejme tomu 12 bodů, jako to bylo v té korupční kauze kolem Slovácka Ivana Horníka z roku 2004, tam to byly bodové odpočty, žádné vyřazování, vylučování ze soutěží, takže pokud by nastal tenhle scénář, tak by se hrála normálně nejvyšší soutěž se 16 týmy, ale pokud by se tedy Karviná odvolala a neuspěla, tak by zůstalo jenom 15 klubů v šance lize.
2: No ono jsme ale v jiné době, Honzo, než jasně, to byla ta původní kauza, protože tehdy vlastně se řešila poprvé. Teď ten přístup FAČRu, že jo, ke korupci.
1: A i řády se změnily a umožňují vlastně tvrdší, významnější postihy.
0: No a pochopitelně, pokud by Dukla se měla zachránit, tak by bylo zvláštní, když včera zahájila sezonu respektive přípravu na sezonu a už se rozloučila s některými hráči, včetně třeba Tomáše Pekharta, Marka Hanouska, že už asi překopává ten kádr a pak by se najednou zachránila, jak by to třeba celé bylo.
1: Myslíš, že by Tomáš Pekhart zase obnovil tu kariéru, kterou už mezi tím ukončil?
0: No, nevím. Samé otázky, ale 22. června, tedy jak jste slyšeli, dost zásadní termín. Do té doby se Karviná, která tedy byla postižena vyloučením z české nejvyšší soutěže a pokutou, tak se může odvolat a uslyšíte o tom na Radiožurnálu Sport ještě mnohokrát. Petr Kadeřábek, toho uslyšíte dneska ještě také, minimálně po 10. hodině. Tak Petře, moc děkujeme.
2: Těším se při čisté hře.
3: Čistá hra Martina Procházky míří do své 6. sezony.
4: Po 5 letech profesionální kariéry už byl Martin Procházka pravidelným reprezentantem a blížily se jeho největší úspěchy v národních barvách.
3: Nakonec si zahrál v Americe, Švédsku, Rusku nebo Německu, stal se 4x mistrem světa a jako olympijský šampion může další turnaje těch nejlepších hodnotit.
5: Jsem byl plný emocí toho utkání finálového, potvrdilo se mi to už od spousty lidí, že někteří koukali s otevřenou pusou, já jsem taky fakt mají chvilkama říkal, to není možné. Co se tam děje, jako prostě za situace. Nejlepší hokej, jak jsem kdy viděl. A přiznám se k tomu, že jsem byl pak trochu z toho zklamaný, že to nepokračovalo, že to prostě ještě nešlo tu další třetinu.
4: Hlavní pozornost má ale po většinu roku Tipsport Extraliga a pochopitelně její největší osobnosti.
5: Tvrdí Jarda, že už netrénuje, ale já si, že on pořád trénuje. A jak to znám, tak no, možná už tomu nedává tolik, ale pořád je v tom, že kdykoliv je schopný naskočit. To může stát cokoliv kladnu, se můžou stranit 3-4 hráči najednou a nedovedu si představit, že by ještě nenaskočil. Tak já věřím tomu, že ještě nastoupí.
3: Chce Martin Procházka slyšet i vaše poznatky a zkušenosti. Stačí zavolat v úterý po 10. hodině.
4: A nebo jen naladit nejposlouchanější digitální rádio v Česku.
3: Radiožurnál Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A ještě jedno téma v našem vysílání 5 minut před 7:30. Basketbalisti Nymburka se rozloučili s jednou érou 21. domácím titulem.
1: Ve finále Národní ligy zvítězili v rozhodujícím 7. finálovém utkání hraném v pražské hale Královka nad Pardubicemi 91-74.
0: O další trofej už budou nymburští bojovat po sloučení se Slaví Praha pod jiným názvem a ve sportovním centru na Labi budou od příští sezony pouze trénovat.
1: I o tom se na Palubovce po další úspěšné obhajobě mluvilo.
6: A klesají na palubovku pražské Královky, zatímco Vojtěch Hruban, který kvůli zranění nemohl zasáhnout do letošního finále, děkuje fanouškům. A teď přichází JT Shumate a hází mezi příznivce svůj dres, zatímco obléká tričko s číslem 21. Tolikátý titul Nymburk ve své historii vybojoval. Ale další už případně přidáš po sloučení s pražskou Sláví. Své kariéře tenhle nymburský rozehrávač dostává cenu pro nejužitečnějšího hráče finále.
7: Asi za tu sezónu takový zadosti učení, vracel jsem se po zranění, jsem za to rád, ale ten titul je to hlavní. Chtěli jsme tu éru dotáhnout vítězně, samozřejmě celou sérii jsme si to nepřipouštěli, ale až to dorazilo před zápasem, jsem si uvědomil, že to je opravdu poslední zápas za Nymburk a chtěli jsme to dotáhnout do vítězního konce, tohle už je velká radost.
8: Chtěli jsme to extrémně letos zakončit tím titulem, protože jsme věděli, co to pro ty lidi kolem nymburského basketu znamená. Samozřejmě se bavíme o fúzi a o tom, že jedeme dál, nicméně minimálně to jméno se změní a lokace. Bylo to pro nás a hlavně pro fanoušky, kteří s náma toho odcestovali strašně moc. Jsem moc rád, že s náma vydrželi až letos do konce. Oslavy budou velkolepé, uvidíme, jak dlouho potrvají.
7: Oslavy budou určitě velký, nebude to jenom jeden den. Po této sérii si to myslím zasloužíme a samozřejmě nebude to asi jako minulý rok, kdy jsme měli od druhého zápasu tušení, že ten titul bude. Letos to bylo úplně jiný, takže nemáme to úplně naplánovaný, ale o to víc se na to těším.
6: Doplňuje Bohačíka sehnal další basketbalista Nymburka, který pokud zůstane, bude od příští sezóny hájit se svými spoluhráči barvy SK Slavia Era NBK. Z vyprodané pražské haly Královka Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Tady je Žurnál půl osmé. Pavel Průza a zprávy.
1: Ještě dnes mohou pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Ovocnáři už dřív odhadli, že letošní škody budou v rozmezí 1 až 1,5 miliardy korun. Těžká armádní technika, včetně tanků Leopard, vyjede na dálnici D35. V úseku mezi Kocourovcem a Velkým újezdem na Olomoucku budou vojáci trénovat přesun. Armáda doporučuje řidičům, aby respektovali dopravní značky a taky pokyny vojenské policie. Přesun techniky může krátkodobě zpomalit provoz. Německé postupy mi plánují pyrotechnici zneškodnit 250-kilovou bombu z druhé světové války. V bezpečnostním koridoru kolem místa nálezu je i hlavní vlakové nádraží. To bude proto na čas úplně mimo provoz. Omezené budou i některé tramvajové a autobusové linky. Z centra postupy mi se kvůli likvidaci bomby musí evakuovat asi 6,5 tisíce lidí. Sport. Fotbalisté Španělska začali mistrovství světa remízou 0-0 s Kapverdami. Belgie hrála nerozhodně s Egyptem 1-1. Stejným výsledkem skončil i souboj Saúdské Arábie s Uruguayí a Nový Zéland remizoval 2-2 s Íránem. Tenistka Kateřina Siňaková je díky vítězství nad Číňankou Zhu ve dvou setech v hlavní soutěži turnaje v Berlíně. Do druhého kola v hlavním městě Německa postoupila Nikola Bartuňková po výhře 2-1 na sety nad ruskou Schneiderovou. Do stejné fáze se dostala v Nottinghamu Marie Bousková, která v českém souboji boji porazila Terezu Valentovou ve dvou setech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A nehoda na D10 před Prahou a komplikace v Brně u Husovického tunelu. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy čekejte dlouhé kolony. Na třetím kilometru sjezdu na Hradonice blokuje jeden pruh hromadná nehoda. Srazilo se 5 aut a na místě zasahují i hasiči. Zastavíte u sjezdu na Brandýs nad Labem a zdržíte se půl hodiny. Silný provoz je na dálnici D1 před Prahou. Nejdříve nesouvislé fronty mezi 37. a 24. kilometrem a pak ještě pojedete pomaleji od sjezdu na Velké Popovice k jižní spojce. Dlouhá kolona i na Pražském okruhu, hlavně ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Jesenici až ke sjezdu na Ořech, tam je další asi půl hodina navíc. Na silnici 35 hlásíte kolony na příjezdu do Liberce z Chrastavy, tam je první fronta na 10 minut, a další 10-minutová kolona pak ještě u Hodkovic nad Mohelkou směrem na Prahu. V Brně kolabuje doprava na okruhu ve směru z Židenic na Svitavy. V Husovickém tunelu jeden pruh blokuje nehoda. Kolona je tam už z Ostravské ulice a stojí i směr z Vinohrad. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Teploty v tomto týdnu postupně porostou. Dnes se budou maxima pohybovat do 23, na jižní Moravě do 25 stupňů. Zítra bude ještě o 2 stupně tepleji a ve čtvrtek už budou teploty na celém našem území dosahovat téměř až ke 30. O víkendu to bude chtít stín a pobyt u vody. Teploty se totiž budou šplhat k 35 stupňům. V přízemní vrstvě se také bude nacházet dostatek vlhkého vzduchu, proto budeme mít pocit dusna. A právě vysoká vlhkost bude mít za následek vznik bouřek. Nejčastěji se objeví na horách a zabouřit může i dnes. Většinou jen slabší bouřky by se mohly objevit na krajním západě Čech. Jinde očekáváme spíše slunečné počasí, více oblačnosti bude jen v severovýchodní polovině naší republiky a později i právě v západních Čechách. Počítat dnes musíme i s ojedinělými dešťovými přeháňkami. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 38 minut vstáváte do nového dne s Radiožurnálem Sport, je úterý 16. června, tak vám přejeme dobrý den a můžeme pokračovat také se sportovními aktualitami, které už jsou vztažené trošku i do budoucna, protože v podvečer odletí čeští fotbalisti do Atlanty, do Atlanty, tedy na místo, kde čeká druhé skupinové utkání na mistrovství světa. Podrobnosti z kempu národního týmu i informace z další disciplín tedy ve sportovním přehledu, který přichystal Adam Procházka. Vítej.
1: Hezké ráno ještě jednou. Češi budou hrát ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která stejně jako národní tým ve skupině ještě nevyhrála. Jestli mají hráči při přesunu do dějiště speciální požadavky, vysvětluje technický vedoucí Michal Černý.
2: Nemyslím si, že by hráči měli nějaké speciální požadavky. Je v podstatě vždycky důležité si stanovit třeba nějaký čas, do kdy mají odevzdat kufry, aby ty kufry mohly jít na letiště dřív. Ta hlava všech v týmu se v podstatě upíná už k tomu zápasu. Snažíte se myslet na to, jestli jste něco nezapomněl, jestli všichni mají všechno, co potřebují. Vždycky v hlavě deadline zápisu hodinu a půl před.
1: Zápas Česko-Jihoafrická republika na mistrovství světa ve fotbale začne stejně jako přímý přenos na této stanici ve čtvrtek v 18 hodin.
3: Všechny duely posledního hracího dne světového šampionátu ve fotbale skončily remízami. V zápase Španělska s Kapverdami gól nepadl, Belgie hrála s Egyptem 1-1, stejně jako Uruguay se Saúdskou Arábií a Írán remizoval s Novým Zélandem 2-2.
0: Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy. Klub musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů.
4: Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. Karviná si jako vítěz domácího poháru zajistila čtvrté předkolo Evropské ligy. Jenže je možné, že rozhodnutí etické komise zohlední i Evropská fotbalová federace a Karviná hrát evropské poháry nebude. Kdo Karvinou v první lize nahradí a jestli vůbec, zatím není jasné. Potrestáni byli i další 5 hráčů za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Tresty jsou v rozmezí 15 měsíců až 6 let zákazu působení v českém fotbale a finančně mezi 20 a 140 tisíci korunami. Etická komise fotbalové asociace ještě pro úplnost uvádí, že rozhodnutí je nepravomocné a případný trest bude vykonatelný až po nabytí právní moci rozhodnutí. František Kuna, Radiožurnál.
1: Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezony asistentem trenéra Jima Montgomeryho v St. Louis v NHL. Dvojnásobný mistr světa pracoval v uplynulých 3 sezónách jako asistent v nižší AHL. Z Blues podepsal Prospal víceletou smlouvu. Stane se 4. Čechem na lavičce klubu NHL po Slavomíru Lenerovi, Ivanu Hlinkovi a Jaroslavu Svejkovském, který je aktuálně asistentem trenéra ve Filadelfii.
3: Nejmurští basketbalisté jsou po 21. v klubové historii šampiony národní ligy. O triumfu rozhodli v 7. finále výhrou v pražské hale Královka nad Pardubicemi 91-74. Od příští sezóny bude středočeský klub po sloučení se Sláví působit hlavně v Praze a pod jiným názvem. Pokračuje nymburský křídelník Jaromír Bohačík.
5: Chtěli jsme to extrémně letos zakončit tím titulem, protože jsme věděli, co to pro ty lidi kolem nymburského basketu znamená. Samozřejmě se bavíme o fuzi a o tom, že jedeme dál, nicméně minimálně to jméno se změní a lokace, bylo to pro nás a hlavně pro fanoušky, kteří s náma toho odcestovali strašně moc. Jsem moc rád, že s náma vydrželi až letos do konce.
0: Tenistka Kateřina Siňáková se probojovala do hlavní soutěže turnaje v Berlíně. Číňanku Zhu porazila ve 2 setech. Do druhého kola v hlavním městě Německa postoupila Nikola Bartuňková po vítězství 2-1 na sety nad Ruskou Schneiderovou. Do stejné fáze se dostala v Nottinghamu Marie Bousková, která v českém souboji přehrála Terezu Valentovou ve 2 setech.
1: Ostrava dnes bude hostit nejprestižnější český atletický meeting. 65. ročník Zlaté tretry opět přivítal výjimečnou zahraniční konkurenci, ale na Vítkovickém stadionu se představí i domácí hvězdy. Skvěle začala venkovní sezonu sprinterka Lourdes Gloria Manuel, která nastoupí na hladké 400 proti aktuálně nejlepší světové překážkářce na této distanci Emě Zapletalové. Manuel k souboji říká.
6: Tak samozřejmě je to obrovská výzva, ale máme tam i spoustu dalších skvělých atletek, takže si myslím, že celkově i pro fanoušky to bude zajímavý a atraktivní závod. A já nikdy neprozrazu vlastně výkony a časy, které bych chtěla běžet. Uvidíme, jaký prostě podmínky budou.
1: Hlavní program meetingu v Ostravě začne v 18 hodin a představí se na něm v netradičním běhu na 150 metrů i jeden z nejrychlejších mužů planety, Američan Lyles, no a v našem vysílání o tom uslyšíte živě přímo z místa.
0: Jako jste slyšeli teď Adama Procházku, děkujeme moc za sportovní přehled.
1: Naslyšenou.

0: Takhle zní Metallica v našem vysílání po 7:45. V úterý 16. června, věřím, jsme se skládali pro vás pestrý program našich hostů už do ranního vysílání. Jan Cuchan představí prvního respondenta po 8.
1: Ano, začneme po 8. hodině softbalistkou Michaelou Šmejkal-Peckovou, která už dnes vstoupí v Praze v Bohnicích do základní skupiny mistrovství světa. Vůbec poprvé v historii bude na českém území se hrát softbalový světový šampionát.
0: No pak budeme mluvit s Jakubem Markem, což je náš reportér na Zlaté tetře, nejen o tomto velkém atletickém mítinku, ale taky o legendárním Janu Železném. Ten se dnes dožívá kulaté 60.
1: Tak znovu přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a taky hodně oštěpařských úspěchů svěřenců Jana Železného, protože ty by nás taky moc těšili. Po 8:30 se ještě znovu vrátíme naposledy k basketbalovému finále české nejvyšší soutěže mužů. Víme, že Nymburk, který nakonec zdolal Pardubice 4-3 na zápasy, a my se na to budeme ptát Jiřího Velše.
0: Po 9:00 klasicky, už doufám, že si na to zvykáte, blok o mistrovství světa. Dnes hodně rozhovorový Pavel Horvát v 9:10, no a v 9:20.
1: V 9:20 Zdeněk Ondrášek, protože se blíží start norů, možná takových černých koní letošního mundialu. Na mistrovství světa Zdeněk Ondrášek působil 4,5 roku v Tromze a stal se tam také nejlepším střelcem tamní nejvyšší soutěže, tak i jak třeba norové prožívají mistrovství světa, jak prožívali i to, že se tam strašně dlouho nedostali od roku 98, to můžou být naše témata.
0: No a ve 3 ráno v noci na zítřek vstupují do šampionátu obhájci Argentinci a k ním se bude vázat rozhovor po 9:30.
1: S Nikolasem Šumským, borcem, který prošel akademiemi Argentinos Juniors a také River Plate.
0: Ano, no a pak samozřejmě o Francouzích, kteří jsou asi považováni za ty jejich možné následovníky. Každopádně jsou to vicemistři světa a v zemi je velké očekávání.
1: A to nám popíše Martin Balucha, zpravodaj Českého rozhlasu v Paříži, který k tomu má určitě hodně co říct.
0: A po 10:00 čistá hra. Martin Procházka si pozval jedno z kolegů z dávné legendární Blue Line.
1: No, akorát na centru místo Pavla Patery bude mezi Otakarem Vejvodou a Martinem Procházkou Petr Kadeřábek. To budou buly.
0: Ano, těšte se, poslouchejte, věřím, že vás to bude bavit.
2: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
3: Czechoslovakia are the new European champions.
4: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
5: Co sa dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
6: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
2: Jaká byla cesta na šampionát?
5: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
7: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
2: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
5: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
2: Od 2. května do 20. června.
5: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Blížíme se k výročí 50 let od československého zlata na mistrovství Evropy ve fotbale a připomínáme si tenhle velký úspěch i v našem seriálu.
1: I ve Vězních desítkách Pavla Horváta s Antonínem Panenkou, ostatně střelcem rozhodující penalty, v naší encyklopedii si tenhle týden představujeme jednotlivé hráče a pak taky tady máme náš seriál o 50 dílech.
0: Jdeme den po dní a jak naznačuje i dnešní kalendář, tak se dostáváme v rozhlasovém archivu do 16. června roku 1976.
8: O sportovních událostech hovoří Karel Malina.
9: Nejlepší československý tenista Jan Kodeš se nezúčastní ze zdravotních důvodů letošního turnaje ve Wimbledonu. Rozhodli o tom lékaři v čele s profesorem doktorem Zdeňkem Kuncem.
10: V rozhlasových novinách jste ten den mohli slyšet i řadu dalších důležitých zpráv, ale na tu hlavní se čekalo do pozdních večerních hodin.
9: Dnes večer nastupují českoslovenští fotbalisté v Záhřebu k semifinále mistrovství Evropy s Holandskem. Reportáž uslyšíte ve 20 hodin a 15 minut na stanici Hvězda.
10: Na přímý rozhlasový přenos odkazovala 16. června roku 1976 také Večerní Praha. Na rozdíl od světového šampionátu v Chile v roce 1962 už ale lidé mohou utkání běžně sledovat i v televizi a často i se všemi barvami. Doba, kdy se fanoušci scházeli k jednomu přijímači a prožívali zápasy společně, už byla pryč. A například ani hospoda v Pikovicích, kterou během krátké dovolené navštěvuje fotbalový historik Jaroslav Kolář, není 16. června roku 1976 plná.
11: Tam jsme na chatě samozřejmě televize neměli a tam jsem to teda viděl v té hospodě v Pikovicích. Nemyslím si, že tam bylo nějak narváno. Na to, že to bylo semifinále mistrovství Evropy, tak myslím, nás tam bylo 10 nebo...
10: Příznivci Kopané mohli už od rána probírat, v jaké sestavě oba týmy nastoupí. Trenéři podle zvyklostí už dopředu nahlásili základní jedenáctky.
12: Trenér Knobel byl k dispozici novinářům až večer před tréninkem Holanďanů na stadionu Dynama. Ohlásil sestavu, v níž snad nechybí žádné eso holandské Kopané. Uvidíte tedy na obrazovkách Krajfa, Surbiera, Neskence, Renzenbrinka a spol. Na jménech tolik nezáleží, všichni jsou vynikající. Holanďané vůbec nepřipouštějí možnost vyřazení. Sám trenér Václav Ježek trochu ze slušnosti, trochu ze skromnosti řekl jugoslávským novinářům svůj tip. První Jugoslávie, druhé Holandsko, třetí NSR, čtvrtá ČSSR.
10: Píše československý sport 16. června roku 1976 v reportáži s titulkem Budeme bojovat. Večerní Praha přináší historické srovnání a všímá si, že v prvním vzájemném utkání Československa s Nizozemskem v Amsterdamu v roce 1932, mimochodem Čechoslováci vyhráli 2-1, bylo v sestavě 5 útočníků, zatímco večer v Záhřebu vyběhnou na trávník jen 2, Masný a Nehoda. Holanďané budou hrát ve svých typických oranžových dresech. Čechoslováci nastoupí v bílé sadě. S jedničkou bude chytat Viktor, před ním budou obránci 5 Pivarník, 4 Ondruš, 3 Čapkovič, 12 Gek, záložníci 9 Polák, 8 Moder, 7 Panenka, 2 Dobijáš a už zmínění útočníci 10 Masný a 11 Nehoda. Už na předturnajovém soustředění ve Štrbském Plese trenér Václav Ježek připravoval fotbalisty na to, jak bránit největší hvězdu soupeře Johana Krajfa, a teď to mohou ukázat.
6: Přebírali dva hráči, Poli si ho přebíral jaksi Karol Dobijáš a potom u pokutového území na osobku si ho přebíral Josef Čapkovič.
10: Krajf gol v zápase nedal, Čechoslováci se dostali v prvním poločase do vedení zásluhou kapitána Ondruše, stejný hráč si pak ale necelých 20 minut před koncem dává vlastní gol a tak se musí prodlužovat. A v nastaveném čase přichází šance pro fotbalisty, kteří se dostali na trávník až z lavičky. Po průniku jednoho z nich, Františka Veselého, dává Zdeněk Nehoda ve druhém poločasu prodloužení vítězný gól.
13: Ti Holanďani i my jsme byli, dá se říct, utahaní a Franta přišel prakticky až na to prodloužení, takže byl plný elánu a síly a dostal nádherný pas a sprintoval s míčem a já jsem teda šel s tou akcí a ti Holanďani na mě nějak zapomněli a pak ten centr, dá se říct, že to bylo lehký zakončit.
10: Popisoval Zdeněk Nehoda radostné chvíle ze 114. minuty zápasu, na které o 4 minuty později střídající František Veselý navázal dalším gólem.
14: Šanta, Franto, gól!
10: Ozvalo se v té době z televize nejenom v Pikovicích u řeky Sázavy.
11: Slyším toho Karola Poláka, jak řve. Takže ta, jako člověk najednou je o to víc jako nadšenej, protože o to vůbec nic nečekal a ono se to stalo. Že?
10: Vypráví fotbalový historik Jaroslav Kolář. Nizozemci byli největšími favority šampionátu a jejich předzápasovou pozici dostatečně dokumentuje i jedna z dobových fotografií. V Záhřebu silně prší a při losování jsou vedle sebe rozhodčí a oba kapitáni, Anton Ondruš a Johan Krajf, ale jen nad ním drží pořadatelé rozevřený deštník.
15: Já jsem to zápase nehrál, ale hovorím, zápas s Holandskom byl kvalitnější jak finále. Těžké podmínky. Dali jsme gól, vlastní gól jsme dali, čiže a Holandsko samozřejmě, Krajf, Renzenbrink, Repa, tiež světoví futbalisti. Skutečně z naší strany to byl heroický výkon potom, keď nebohý Franta naskočil, tiež Veselý, no takže možno, že bolo tam aj určitý faktor troška podcenenia z Holandska, ale potom už sme držali, dá sa povedať, tie opraty pevne v rukách a dosiahli sme cenný výsledok, čo nás posunulo do finále.
10: Vzpomněli si na některé detaily Ján Švehlík a také Ladislav Jurkemik, který se na hřiště dostal až jako střídající hráč.
16: Jsme to s nimi na tom ťažkom teréne bežecky vydržali. Jsme my nastúpili noví a Franta Veselý tam dal gól, dal tam prihrávku, takže ľahko noví sme boli, dá sa povedať. A to ich prekvapilo, no mňa trošku prekvapilo to, že nechceli s nami dresy meniť. Trdy ma trošku sklamali, že nevedeli stráviť tú prehru.
10: Dresy si tak budou Čechoslováci měnit až po finálovém zápase a zbývají do něj 4 dny. Jaroslav Pašil.

0: ročník Noci Sokoloven ve znamení poezie. Nahlédněte do slavné historie i moderní současnosti tělocvičných jednot České obce sokolské. Už 19. června. Završujte si a zacvičte v jedné z více než 170 sokoloven. Více na webu Sokol.eu. Mediálním partnerem je Radiožurnál Sport.
1: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
2: Radiožurnál 8 hodin. Pavel Prouza a další zprávy.
3: Vládou schválené změny ve financování veřejnoprávních médií kritizuje opozice. Ministerstvo obrany má převzít letiště v Karlových Varech, investuje tam až 4 miliardy korun. Fotbalisté Španělska remizovali v prvním zápase na mistrovství světa s Kapverdami 0-0. Hromadná nehoda komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D10 z Mladé Boleslavy. Bude jasno až polojasno, postupně oblačno, občas přehánky, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovní opozice kritizuje chystané změny ve financování České televize a Českého rozhlasu. Za zásah do nezávislosti obou médií je považuje třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka. Reagoval tak na to, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO včera schválila zrušení poplatků a veřejnoprávní média chce financovat ze státního rozpočtu. Obě média z něj mají dostávat v součtu asi o 1,5 miliardy méně, než letos vyberou na poplatcích. Podle Kupky to znamená faktické zestátnění České televize a Českého rozhlasu.
5: Jasně říct, že nikdo z občanských demokratů pro takovou úpravu nebude nikdy hlasovat. Nikdy nebude hlasovat pro ochočení médií veřejné služby ze strany vlády, ať už by ta vláda byla jakákoliv. Je to špatně ze všech úhlů pohledu.
3: Podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy je třeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji, tím snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje. Ministerstvo obrany plánuje převzít letiště v Karlových Varech a investovat do něj až 4 miliardy korun. Vyplývá to z neveřejných dokumentů, které má k dispozici server i rozhlas. Armáda chce podle nich prodloužit přistávací dráhu a vybudovat nové zázemí. Letiště má sloužit pro manévry českých vojáků i plnění závazků vůči NATO. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda schválit ještě tento měsíc. Technologická společnost SpaceX získala z primární nabídky akcií v přepočtu o více než 200 miliard korun víc, než se předpokládalo. Její celkový výnos z první veřejné nabídky akcií byl téměř 1,8 bilionu korun, tedy nejvíce v historii. Firma amerického podnikatele Elona Muska vstoupila na burzu minulý pátek. Musk se díky tomu v zápětí stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Zákaz aplikací, které s pomocí umělé inteligence umí svléknout postavy na obyčejných fotkách, by dnes měly podpořit europoslanci. Cílem nařízení je ochránit hlavně děti a ženy před zneužitím jejich těla v digitálním prostoru. Je to součástí změn v takzvaném aktu o umělé inteligenci.
6: Podle návrhu nebude v Evropské unii možné nechat vygenerovat umělou inteligencí sexualizované snímky nebo videa skutečných lidí, a to bez jejich souhlasu. Bod prosazovala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Podle ní velké korporace nemůžou podobné praktiky obhajovat svobodou podnikání. Návrh vítá taky Kateřina Konečná z KSČM, kritizuje ale odložení některých dalších pravidel v aktu o umělé inteligenci.
7: I tak se domnívám, že to mohlo bez zjednodušení pravidel u takto rizikové technologie.
6: Pokud Europarlament opatření o zákazu tzv. Svlékacích aplikací schválí, měl by začít platit 2. prosince. Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: Sport.
2: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa remízou s Kapverdami 0-0. I zbylá utkání posledního hracího dne skončila nerozhodně. Irán, Nový Zéland 2-2 a Belgie hrála s Egyptem 1-1, stejně jako Saudská Arábie s Uruguayí. Basketbalisté Nymburka slaví 21. titul v národní lize. V pražské hale Královka porazili v rozhodujícím 7. zápase finálové série 91-74 Pardubice. Trenér východu Čechů si stříbrné medaile váží.
8: to velký pro pardubický basket a myslím si, pro český basketbal ta finálová série byla skvělá. Pro mě je tady ta sezona obrovský zadosti učinění a hrozně moc si toho vážím, protože židle trenéra je hodně nevyspytatelná. Vítězství jdou za hráčem a porážky jdou za trenérem.
2: Od nové sezony se Nymburk sloučí se Sláví. Hrát bude hlavně v Praze a pod jiným názvem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 v Ostravě, taky na dálnici D10 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Polska čekejte kolony. Na kilometru 368 za nájezdem z Bohumína se v levém pruhu převrátilo osobní auto. Na místě hasiči a postojíte asi 20 minut. Na D1 se zdržíte taky u Brna před omezením, a to v obou směrech. Další je fronta z Vyškova, kamiony od 211. kilometru. V Brně stále komplikace i kvůli nehodě v Husovickém tunelu. Směrem na Svitavy je v tunelu průjezdný pouze jeden pruh. Kolona je dlouhá, jak z Židenic, tak i z Vinohrad.
10: Jedu to teď ze směru vlastně od Líšně přes Vinohradský kopec. Nejsem ještě ani v Husovickém tunelu a už to jedu 35 minut a je to odspaný úplně ze všech stran.
9: Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy likvidují na 3. kilometru následky hromadné nehody. Srazilo se 5 aut. Kolona od Staré Boleslavy zabere asi 50 minut a ucpávají se i možné objížďky. Hodně ucpaný je taky Pražský okruh, a to hlavně ve směru z D1 na letiště. Kolona od Jesenice ke sjezdu na Ořech asi na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, od západu přibývání oblačnosti, během dne místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech výjimečně bouřky, teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů. Tolik zprávy.
11: Krásné ráno vám přejeme, milí posluchači, v úterý 16. června společně s Janem Suchanem.
12: Krásný den.
11: Tak, včera jsme zachytili informace o různých trenérských změnách, které se týkají třeba předních zahraničních soutěží. Známý Maurizio Sarri přebírá Atalantu Bergamo. Je to před sezonou, času dost, ale během turnaje to je věc neobvyklá.
12: Už jsme to trochu naťukli, z mého pohledu je to trochu nesmysl po jednom jediném zápase na turnaji sahat po trenérské změně, ale třeba to Tunisanům vyjde, rozhodně nemám vůči jim nějakou zášť, že se zbavili Sabriho Lamoušiho, a my teď už víme, kdo se stává tím jeho nástupcem.
11: Děkuju, že jsi to převedl do prvního pádu, protože skloňovat jméno muže, o kterém promluvím, není úplně snadné, je to Erv Renard, takže to je nový kouč Tuniska, který dotrénuje tu skupinu, ve které Tunisko na úvod prohrálo se Švédy 1-5 a čeká ho ještě souboj s Japonskem a Nizozemskem. Erv Renard, to je tak takový sběratel reprezentačních angažmá, když se podíváš na jeho životopis.
12: Ano, a taky sběratel do jisté míry titulů a úspěchů, protože on dovedl k titulu z Afrického poháru národů jak Zambi v roce 2012, tak také Pobřeží slonoviny 3 roky na to. A určitě si řada lidí bude pamatovat i na to, že právě on stál na lavičce Saúdské Arábie při tom slavném vítězství nad Argentinou 1-0 na minulém mistrovství světa, kde právě Saudové byli jediným týmem, který pozdější zlatý tým dokázali porazit.
11: No vlastně paradoxem je, že dokázal přivést Saudy i na ten aktuální šampionát v dubnu, ale předtím skončil, to znamená před 2 měsíci skončil u Saudské Arábie a teď přibírá tým z Afriky, ze severu Tunisko, a zbývají mu minimálně 2 zápasy na tomto turnaji. Tak jsme zvědaví, jak se to projeví třeba na výsledcích Tuniska.
12: On je opravdu velkým cestovatelem a kromě těch mužských reprezentačních týmů vedl i francouzské ženy. Takže těch zkušeností má opravdu celou řadu. Jsme zvědaví, jak mu to půjde.
11: Ale krásné libozvučné jméno, Erv Renard, kdybyste to chtěli říct ještě s tím R, jak říkají Francouzi, tak to ještě dokreslíte. Těším se i na to, že o něm budeme ještě mluvit.
12: A jsme teda rádio, tak to těžko můžeme vykreslit, ale prý podle dám je to i pohledný chlapík.
11: No já bych řekl i z mé pozice, že vypadá velmi dobře. Ano, tak vám přejeme krásné ráno, ať vypadáte minimálně stejně dobře jako Erv Renard, nebo jako my.
4: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Jan Suchan.

0: 8 hodin a skoro 11 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Hodně se bavíme o fotbalovém mistrovství světa, ale budeme se bavit o světovém šampionátu, který se týká hry s menším míčem nebo míčkem a také se týká českého prostředí. Honzo.
1: Velká sláva se nám tady chystá a už dnes večer vypukne, protože Praha ode dneška do soboty hostí jednu ze skupin mistrovství světa v ženském softballu a my jsme moc rádi, že si o tom budeme moct popovídat s jednou z reprezentantek a čerstvou rekordmankou v počtu homerunů v české extralize Michaelou Šmejkal-Peckovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, děkuji moc za pozvání a za hezké uvedení.
1: Co to pro vás znamená hrát poprvé?

0: po vstupenkách třeba od vašich blízkých, kamarádů? Měla jste hodně telefonátů na tohle téma?
1: Měli jsme telefonáty, nevím, jestli hodně, myslím si, že ještě budou potom ke konci týdne, až ten pracovní týden kousek uplyne, protože my zrovna nejsme pražský, takže vlastně celá naše rodina i kamarádi jsou mimo Prahu, ale rodina už je na cestě do Prahy a vlastně nakonec to vyjde, takže bude jezdit prakticky každý den se koukat na zápas, takže se moc těšíme a jsem zvědavá i na ty pražský, kdo vlastně přijde tady od holek a myslím si, že bude plno podle toho, co jsme slyšeli.
2: Věříme v to, že vás požene naplněný Svoboda Park, tedy v areálu pražských Hooters. Michaela Šmejkal-Pecková, česká softballová reprezentantka, je s námi ve vysílání. Na mistrovství světa jsou tři základní skupiny, hrají se postupně na různých místech a dva týmy z každé té skupiny postupují přímo, další dva ještě mají šanci.
0: Soupeři českého týmu budou už dnes, tedy Austrálie, od 19 hodin, vy o tom uslyšíte v přímém přenosu, no spíš vstupech na radiožurnálu Sport, a pak budou ještě následovat zápasy s Kanadou, s Tajvanem, Itálií a Kubou. Tak jak reálné je postoupit na ten dubnový finálový turnaj do Austrálie?
1: Tak myslím si, že šance určitě je postoupit. Jsou to těžký soupeři, hodně kvalitní a bude to výzva ty zápasy, ale myslím si, že když budeme hrát na 100% a budeme mít i trochu toho štěstí, tak by se nám to určitě podařit mohlo. Myslím si i, že ta pozice toho outsidera není vlastně úplně špatná, protože do toho můžeme jít tak trochu s čistou hlavou, není žádné očekávání, že bychom museli vyhrát a potvrdit roli favorita, takže to si myslím, že nám taky trošičku přidává, že můžeme jenom překvapit.
2: Vy jste říkala, že někteří z vašich třeba blízkých, ale možná i některé spoluhráčky jsou mimo pražské, vy jakožto sportovkyně jste profesionálkami, nemusíte si náhodou třeba brát nějaké volno v práci kvůli mistrovství světa v Praze?
1: No to samozřejmě nejsme profesionálkami a musíme si brát volno v práci. Někdo bude tady pracovat i dopoledne trošičku, že zase výhoda, že ty zápasy jsou až večer, takže notebooky jsou na hotelu, ale samozřejmě na všechny reprezentační akce si musíme brát dovolenou, ale zase musím, že spousta holek jsou teprve studentky, takže tam v té škole si to dá trošičku zařídit líp, ale pár želízek v ohni už samozřejmě pracují a tam už je to trochu horší, ale vždycky se to dá nějak domluvit. Zase zaměstnavatele většinou, že protože je to reprezentační akce, tak třeba to volno nám dají i nějaký potvrdí neplacený, když to nevychází, a dá se s nima většinou domluvit.
0: Na radiožurnálu Sport si povídáme s Michalou Šmejkal-Peckovou, tedy softballovou reprezentantkou. Dnes začíná mistrovství světa v Praze. Nás hodně baví na radiožurnálu Sport, když třeba nastoupí český fotbalový národní tým proti San Marinu, Andoře, tak takové ty příběhy z pošťáků, instalatérů, kteří jsou najednou soupeři českého týmu. Tak jakou třeba nejzajímavější profesi máte vy v českém softballovém ženském výběru?
1: No nejzajímavější profesi, to nevím, ale máme tady energetického specialistu, máme tady učitelku na základní škole, máme tady stavby vedoucí na železničních stavbách, takže našlo by se tady pár zajímavých, a že by bylo, že nějaká úplně co by vyčinívala. Myslím si, že vlastně je to hodně různý, že jsme se nesešli stejný povolání, takže je zajímavý ten rozptyl.
0: A co děláte vy mimochodem?
1: Já jsem ta stavy vedoucí na železničních stavbách.
0: To je ta nejzajímavější, vy jste nesobecky to nechtěla vzít na sebe, ale minimálně z toho výstupu mě to zaujalo nejvíc.
1: Tak to je dobře, děkuju.
2: Ještě jedna věc, jak uvedl Jan Cuchan Michailu Šmejkal-Peckovou na úvod tohoto rozhovoru, tak jste se stala teď o víkendu, nebo už minulý víkend, rekordmankou v počtu home runů v české extralize. Máte jich 31 v kariéře. Jak si třeba tohodle počinu vážíte a vypadá to, že to je vaše specializace?
1: Tak já si toho vážím moc, já jsem teda vůbec nevěděla, že taková statistika se vede v ženských, takže mě to samotnou překvapilo, když to vylezlo, ale samozřejmě jsem hrozně ráda a říkala jsem, že je to, že aspoň něco zanechám nějaký jako dědictví po sobě, že je to fajn, že to bylo nečekan, takže vlastně ani jsem nebyla nervózní v tom, že třeba se k tomu blížím. Takže určitě jsem z toho nadšená. Je to fajn, že zůstane takhle po mně nějaká tečka v tom softballu.
0: A závěrečná otázka na Michailu Šmejkal-Peckovou ještě na reprezentační téma.

0: A když dnes začíná to mistrovství světa, ono totiž slouží taky jako kvalifikační turnaj na olympijské hry v Los Angeles, i když softbalistky budou stejně jako vodní slalomáři v Oklahoma City, tak jak bláznivá je ta představa, že byste se třeba mohli probojovat až pod 5 kruhů?
1: No je hodně bláznivá, ale občas i ty bláznivé představy se nakonec vyplní a určitě tady v to všichni doufáme nebo aspoň uděláme maximum pro to, aby jsme se tomu snu co nejvíc přiblížili.
2: My vám samozřejmě držíme palce na Radiožurnálu Sport, nejen o tom dnešním utkání s Austrálií v rámci mistrovství světa v Praze uslyší posluchači a s námi byla Michaela Šmejkal-Pecková, jedna z českých reprezentantek z fotbale. Přejeme hodně štěstí a moc děkujeme za rozhovor.
1: Děkujeme moc a děkuji za pozvání.

0: 8 hodin 20 minut, my se teď vydáváme na další rozhovor, a to sice do Ostravy Vítkovic, protože tam se dneska uskuteční atletická zlatá tretra a jednou ze součástí toho mítinku budou i naše přímé vstupy a reportáže, které bude obstarávat i Jakub Marek, kterého zdravíme přímo do Slezska nebo možná na Moravu, Kubo, tak abychom to nespletli. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
2: No tak na které straně řeky seš?
1: Morava.
0: Dobře, takové zkoušení zeměpisné na úvod, ale vím, že jsou na to tamní obyvatelé hákleví, tak snad jsme nikoho neurazili. Nicméně zlatá tretra, velký meeting patřící do zlaté kategorie kontinentální tour, slibuje účast 50 medailistů z různých šampionátů. To je dost obecně řečeno, tak koho bys vypíchl ty, čí účast?
1: Když vezmeme úplně tu celosvětovou účast, tak rozhodně účast Noah Lylese, amerického sprintera, olympijského vítěze z Paříže běhu na 100 metrů, to je rozhodně hlavní hvězda, hlavní postava. 65. zlaté tretry Lyles tady je poprvé v Ostravě. No a poběží tady hodně netradiční trať 150 metrů, to se běžně nevypisuje na mítincích. 150 to je spíš trať, kterou třeba běhají žáci nebo jako tréninkový doplněk elitní sprinteři. Tady se ale dnes poběží 150 a chtěl by tady Noah Lyles zaútočit na světový rekord, nebo chcete-li na nejlepší světový výkon na této trati málo vypisované. Ten je 14.92 Jamajčana Thompsona a myslím si, že by to mohlo padnout, protože třeba ono na rovných 150 na nějakých exhibicích se už běhaly rychlejší časy, dokonce Usain Bolt má za běhnuto 14.35, ale do zatáčky je nejrychlejší čas 14.92, o kterém tady včera Lyles mluvil na tiskovce, že je vlastně tak trochu pomalý, tak věřme, že ta jeho slova dnes padnou na úrodnou půdu.
2: Jakub Marek řekl, že to je hodně málo vypisovaná disciplína, a proč je tedy vlastně v Ostravě na zlaté tretře vypsali? Je ten důvod právě to, že by se zlatá tretra mohla objevit v zahraničí s tou reklamou spojenou, pokud by ten rekord padl?
1: Rozhodně. Ono je to takový dlouhodobý cíl, řekl bych, zlaté tretry, protože tady se běžel nejrychlejší světový čas na 300 metrů. Wejda van Niekerka, mimochodem Usain Bolt, jedinou závodní třístovku, kterou v životě běžel, tak běžel také tady právě na ostravské zlaté tretře Femke, teď už Brudersová, Bolová, tady běžela vlastně světový rekord na 300 metrů překážek, takže stále jdou organizátoři tímto směrem a většinou jim to vychází, takže třeba to vyjde teď.
0: My jsme tady mluvili minulý týden o výkonu na osmistovce žen, kdy Švýcarka Audrey Verová se dostala už docela znatelně blízko k tomu světovému rekordu Jarmily Kratochvílové, a právě tahle žena se dnes představí taky v Ostravě, tak co od ní čekat?
1: Ona mluví hodně skromně, nečekal bych teď úplně ten útok na ten světový rekord z roku 1983 Jarmily Kratochvílové, protože ona se skutečně přiblížila výrazně, ale bylo to po souboji s Britkou Keely Hodgkinsonovou, která měla být právě tou ženou, která bude útočit na světový rekord Jarmily Kratochvílové, takže Audrey Verová tady rozhodně dnes půjde po vítězství, řekl bych nějaký čas třeba 1.55, 1.56 by byl skvělý, ale 1.53.28, to si myslím, že by bylo až příliš rychlé, i když bude mít proti sobě už zmiňovanou Femke Brudersovou Bolovou, která je samozřejmě fenomenální čtvrtkařskou překážkářkou, ale letos přešla právě na osmistovku, v hale už jednu běžela, nebylo to nějak extra rychle, ale pak měla nějaké lehčí zdravotní problémy. Teď jí tedy dnes čeká tady úplně premiéra celosvětová právě venkovní na osmistovce.
2: Nerad bych se pletl, ale kromě Jakuba Marka a snad vlastně Jaromily Kratochvílové jsme teď skloňovali výhradně zahraniční jména, tak to pojďme teď napravit. Na jaké české hvězdy se můžeme na zlaté tretře v Ostravě dnes těšit?
1: Určitě se fanoušci hodně těší na halovou mistrní světa, běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel, ta samozřejmě v březnu, řekl bych, ji překvapila tím zlatem z Toruně z halového světového šampionátu, ale halová a venkovní čtvrtka, to je úplně něco jiného, ale Lourdes Glory Manuel si přenesla tu famózní formu i ven, když se v Římě dostala na diamantové lize pod 50 sekund jako třetí Češka v historii po Jarmile Kratochvílové a Taťáně Kocembové, takže má skvělou formu, ale bude tu mít i velmi dobrou kvalitní konkurenci třeba v Emě Zapletalové, která teď vládne světové čtvrtce překážek, už několikrát překonala slovenský národní rekord, takže to by mohl být velmi zajímavý souboj a určitě se zdejší fanoušci těší i na hladkou stovku žen, protože tam bude Karolína Maňasová, která nedávno překonala český rekord na stovku Jarmily Kratochvílové 11.01. Teď je tedy ten nejlepší výkon Karolíny Maňasové a ta 11-sekundová magická hranice už je hodně blízko, tak to by třeba při nějakém souběhu skvělých podmínek a skvělé formy mohlo třeba i vyjít.
0: Říká Jakub Marek, náš reportér na Zlaté tretře, která se uskuteční v Ostravě Vítkovicích dnes večer. Český nebo československý sport, konkrétně atletika, se může pyšnit vedle toho zmíněného světového rekordu Jarmily Kratochvílové, také dalšího letitého rekordu, ne tak starého jako ten výkon z roku 83, ale přece jenom rekordem z roku 1996 z Jeny s výkonem 98,48 metrů vodu oštěpem. A ten se váže k řediteli Zlaté tretry a ten se dožívá dnes velkého jubilea. Jan Železný, tak Kubo, ty co o něm můžeš říct?
1: Ano, jsou to magické šestky dnes pro Jana Železného, protože on se tedy narodil 16.6.1966, dnes slaví 60. narozeniny a samozřejmě je to legenda v tom nejryzejším slova smyslu. Ono slovo legenda je často, řekl bych, nadužíváno, ale Jan Železný třikrát v řadě ovládl olympijskou soutěž. To se nikomu z českých sportovců v historii, nikomu jinému tedy nepovedlo. Je trojná osobný mistrem světa, jak už si teď říkal, tak on už 30 let drží světový rekord vodu oštěpem, ale o té jeho výjimečnosti mluví i to, že on dokázal pak i vychovat spoustu dalších i olympijských vítězů mistrů světa. Trénoval Barboru Špotákovou, Vítězslava Veselého, Jakuba Vadlicha, Petra Fridricha a mnoho dalších skvělých atletů oštěpařů, takže jste, řekl bych, jeho školy teď těží dál český oštěp, a nejen český, protože on třeba i Julius Jego, Keňan, který byl mistrem světa v Pekingu, tak ten se prý učil právě házet oštěpem z videí na internetu od Jana Železného a pak následně podobný případ byl třeba i Ind Neeraj Chopra, olympijský vítěz, mistr světa a teď i současná světová jednička ze Sri Lanky Pattiraje prý také měl podobný takový postup. Takže Jan Železný, skutečná legenda české atletiky, českého sportu, nejen českého sportu.
2: A neradi bychom to, Jakube, zakřikli, ale Jana Železného bychom měli dnes slyšet v živém vysílání Radiožurnálu Sport, nemýlím-li se.
1: Máš pravdu, jsme domluveni zhruba po 11:30 by měl být živě ve vysílání Radiožurnálu Sport. Samozřejmě on ten program má hodně nabitý jako ředitel zdejšího závodu Zlaté tretry, neustále tady někde pobíhá, ale věřme, že skutečně po té 11:30 ho uslyšíme živě ve vysílání Radiožurnálu Sport, abychom mu také mohli popřát k těm kulatinám.
0: Těšíme se na to, že to vyjde. Janu Železnému přejeme na dálku všechno nejlepší, hodně zdraví. Jakubu Markovi hodně zdaru nejen při skánění rozhovoru s Janem Železným, ale taky při večerním reportování na atletické Zlaté tretře. Kubo, děkujeme moc za vstup a přejeme dobrý den.
1: Díky, hezký den.
0: Naše vysílání bude pokračovat opět po 9:30. Můžete se těšit na rozhovor s basketbalistou Jiřím Velšem a také na soutěž o lístky na dostihové české derby.
3: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
4: Radiožurnál 9:30. Pavel Průza, zprávy. Ve francouzském Evianu pokračuje třídenní summit skupiny G7. Lídři sedmi ekonomicky nejvyspělejších zemí světa jednají o ukončení války Spojených států a Izraele proti Íránu a o válce Ruska proti Ukrajině. Evropští členové skupiny už včera ve společném prohlášení uvedli, že jsou připraveni se podílet na odminování Hormuzského průlivu. Od září musí mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Podle ministerstva by to mělo pomoct dětem na začátku školní docházky i jejich učitelům. Kvůli zpřísnění odkladů do škol nastupuje víc dětí, které by dřív šly do školy až o rok později kvůli nezralosti. Školy tvrdí, že nemůžou kvalifikované asistenty sehnat. Soud se bude zabývat poslední kauzou bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho. Podle našeho serveru i rozhlas jde o další případ údajného znásilnění 17-leté dívky. Pražský obvodní soud už sice v květnu bývalého poslance zprostil viny, proti rozsudku se ale odvolala státní zástupkyně. Sport. Fotbalisty Tuniska povede na mistrovství světa po odvolání Sabriho Lamoušiho jiný francouzský kouč Hervé Renard. Lamouši skončil po úvodní porážce Tuniska na turnaji se Švédskem 1-5. Vstup do světového šampionátu mají za sebou i evropští mistři Španělé, kteří remizovali s Kapverdami 0-0. Belgie hrála s Egyptem 1-1, stejně jako Saudská Arábie s Uruguayí. A souboj Íránu s Novým Zélandem skončil taky nerozhodně 2-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D10 před Prahou a v Brně komplikace. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy stále likvidují následky hromadné nehody na třetím kilometru. U sjezdu na Radonice se srazilo 5 aut. Kolony do kolony se dojíždí za sjezdem na Starou Boleslav a zdržíte se okolo 45 minut. Komplikace i na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Ve sjezdu z Cínovecké na Kbelskou ulici se srazilo osobní auto s nákladním, blokují jeden pruh a kolona se sune od sjezdu na Zdiby. No ta kolona pak ještě pokračuje v Liberecké ulici až do tunelu Blanka. V Praze je velmi silný provoz. Hodně ucpaný je i Pražský okruh, a to hlavně ve směru z D1 na letiště. Kolona nejen kamionů se táhne od dálnice D1 až ke sjezdu na Ořech. Na D1 se ucpává příjezd do Ostravy směrem z Polska. Za nájezdem z Bohumína na kilometru 368 se převrátilo auto na střechu a zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na D1 kolona i ve směru z Ostravy do Brna po pojíždí u Bělotína před omezením na 310. kilometru a opět je to asi na 15 minut. Ještě do Brna připomínáme kolabující dopravu ve východní části města. V Husovickém tunelu směrem na Svitavy uklízejí po nehodě, jede se jedním pruhem. Kolony dlouhé z Ostravské ulice i z Líšně. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Do Evropy začal od jihu proudit velmi teplý vzduch. Ten by v druhé polovině tohoto týdne měl dorazit i na naše území. Zatím jsou velká vedra na jihu Francie, kde mohou teploty vystoupit až ke 40. Taková vedra na našem území prozatím nečekáme. Dnes naopak teploty lehce podprůměrné držet se budou většinou mezi 18 a 23 stupni. O trochu tepleji kolem 25 ukážou teploměry na jižní Moravě. U nás teploty výrazně povyrostou od čtvrtka. To už budou dosahovat ke 30. Víkendu bude ještě teplejší, místy i 35 stupňů a meteorologové předpovídají i takzvaný supertropický den, kdyby právě na konci týdne mohla teplota překročit hranici 35 stupňů. Nebe bude ještě dnes i zítra místy oblačné a z mraků může i zapršet. Objeví se také bouřky, většinou se ale můžeme těšit na slunečné počasí. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Tohle byly YouTube na Radiožurnálu Sport v 8 hodin 38 minut. No a my se budeme teď bavit o tom, že basketbalisti Nymburka oslavili 21. mistrovský titul. V 7. utkání finále NBL Národní basketbalové ligy mužů porazili Pardubice 91-74 a sérii ovládli 4-3 na zápasy.
1: A o tomhle velmi dramatickém vrcholu české klubové sezóny si teď popovídáme s manažerem basketbalové reprezentace a bývalým hráčem NBA Jiřím Velšem. Dobré ráno, díky za váš čas.
2: Dobré ráno, zdravím všechny.
1: 7. zápas ve finále Národní basketbalové ligy mužů se hrál po 23 letech. Tak jednak splnil vaše očekávání a čekal jste, že se to protáhne až do 7 duelů?
2: Začnu tou druhou částí. Asi jsem to úplně nečekal. Věřil jsem a doufal jsem a čekal jsem, že Pardubice budou velmi odolným a vyrovnaným soupeřem. Nymburku ve finále zároveň asi bych nevsázel na to, že ta série půjde do 7. utkání, ale o to lepší, že nás to překvapilo, nebo že to takhle dopadlo. A co se týká toho včerejšího 7. zápasu, myslím, že doručil. Myslím, že doručil náboj, myslím, že doručil bojovnost, myslím, že doručil dva týmy, které opravdu hráli už na hranici. Svých fyzických schopností a doručil vítěze, kterým je Nymburk, a asi je potřeba říct, že zaslouženě v tom 7. zápase přehrál Pardubice.
0: Ano, a co se týče rozhodujících momentů, kdybychom po nich pátrali, tak jenom v úvodní čtvrtině odstavu 13-13 zapsali nymburští basketbalisti 13 bodů v řadě a ten náskok nepustili. Je tohle ta klíčová pasáž?
2: Teď jste mi to popsal statistikou a já jsem si ten dojem odnesl ze včerejšího utkání, aniž bych to měl podpořený právě těma číslama, ale samozřejmě ten úsek na konci první čtvrtiny, kdy Nymburk odskočil a udělal si ten náskok 26-13, tak vlastně v tom duchu se nesl zbytek zápasu. Pardubice bojovali, přiblížili se, Nymburk se zase vzdálel, nakonec to skončilo tím víceméně rozdílem, takže ano, za mě to byla rozhodující pasáž toho utkání, ten závěr té první čtvrtiny, který tak jako udal ten rozdíl.
1: Povídáme si s Jiřím Velšem o tom, že basketbalisté Nymburka znovu mohli oslavit mistrovský titul, i když ztratili všechny tři zápasy v Pardubicích, ale teď tedy ten klíčový poslední 7. duel Středočeši ovládli. Čím to podle vás bylo? Možná i zkušenostmi toho týmu, který přece jenom prochází pravidelně i evropskými soutěžemi?
2: Řekl bych, že síla a zkušenost z evropských soutěží, z těch těžkých bitev, který Nymburk samozřejmě za ty roky absolvovali hodně, i letos klíčové utkání o postup z té skupiny do playoff Champions League, který vyhráli na Kanárských ostrovech, tak to byl taky velký zápas, který určitě zůstává v paměti nejednoho fanouška. Takže ta zkušenost asi ano, zároveň musím říct a smeknout klobouk před trenérem Nymburka Orenem Amielem, protože si myslím, že Nymburk do toho včerejšího zápasu nastoupil skvěle takticky připravený a tu obranu, kterou předváděl na klíčovým muži pardubického týmu, rozehrávači Bonhamovi, tak to byla neuvěřitelná. V podstatě kdykoliv měl Bonham míč, tak měl proti sobě ne jednoho, ale dva obránce, pořád v obličeji, těla, ruce, prakticky nemohl ani vidět koš, takže ta obrana, kterou předvedli na klíčovým hráči hostujícího týmu, si myslím, že hodně rozhodovala. A samozřejmě i ta individuální práce, především Františka Rilicha, který opravdu bránil Bonhama skvěle.
0: Jiří Velš, jeden z mála českých basketbalistů, kteří si kdy zahráli v NBA, je teď s námi ve vysílání, mluvíme o 7. duelu finále Národní basketbalové ligy. Vyhlášeným nejlepším hráčem utkání i nejužitečnějším hráčem celého finále

0: byl Ondřej Sehnal. V čem byl konkrétně jeho přínos pro ten celkový úspěch Nymburka?
1: Myslím, že Ondra má za sebou skvělou nejen sérii, ale i sezónu a ta cena nejužitečnějšího hráče v finále si myslím, že je opravdu zasloužená. Celkově si myslím, že vlastně tohleto z pohledu Nymburka je v uvozovkách český titul, protože v podstatě to ty Ondra, ale vedle něj i Martin Kříž, Jarda Bohačík, Matěj Svoboda, zmiňoval jsem Fanduri Licha, to jsou kluci, kteří za mě mají největší podpis pod tím titulem a v podstatě cizinci spíš jim tak jako doplňovali a sekundovali, ale to opravdu to český jádro stojí hodně silně za tím vyhraným titulem. Ondra Sehnal, myslím si, že ukázal skvělý leadership z pozice rozehrávače, řídil ten tým a hlavně skóroval velmi těžký a důležitý střely. Vzpomeň mi několik z nich ve včerejším utkání, dlouhé trojky na konci prvního poločasu nebo potom v těch závěrečných momentech. Takže vedl svůj tým, dával rozhodující koše a to si myslím, že mu zaslouženě vyneslo tu cenu MVP finálové série.
2: Už jsme s Jiřím Velšem mluvili o tom, že až do 7. finále dospěla česká nejvyšší soutěž po 23 letech. Myslíte, že se na nymburských basketbalistech nějak promítlo i to, jak se řešila budoucnost klubu, až se tedy nakonec vlastně uprostřed finálové série oznámilo, že se Nymburk slučuje se Slaví a stěhuje se minimálně na zápasy do Prahy. Mělo to nějaký vliv podle vás na to vyvrcholení sezóny?
1: Neumím říct a nechci spekulovat, jak se to podepsalo na hráčích. Samozřejmě ten proces byl, se nějakou dobu, řekl, táhnul a to vždycky může vnášet určitou nejistotu. Nechci spekulovat a nepřísluší mi to asi do jaký míry. Přijde mi symbolický nebo přijde mi vlastně zajímavý, že nakonec se ta série nerozhodovala v Nymburce, ale rozhodovala se v Praze, protože Nymburk neměl k dispozici na to včerejší 7. utkání svůj tradiční a domácí zázemí ve sportovním centru v Nymburce. Tak mě to přišlo takový symbolický, že vlastně ten poslední titul pod tímhletím názvem Nymburk, nebo respektive pod hlavičkou Nymburka, ten klub vyhrál právě v Praze na Královce, kam by se měl od nadcházející sezony stěhovat.
0: A jsme zvědaví na to, jak si v nové éře pod názvem SK Slavia Praha NIMP, a teď jsem zapomněl, Era NIMP, podle mě ten název takhle zní, povede.
3: Era NIMBK,
0: omlouvám se. Tak gratulujeme Nymburku k 21. titulu v historii a moc děkujeme Jiřímu Velšovi, že takhle na závěr té klubové basketbalové sezony měl čas na Radiožurnál Sport si s námi popovídat. Děkujeme a mějte se hezky.
1: Díky moc za pozvání, přeji hezký den všem.

0: Tak berte to jako takové zahájení naší soutěže, ty perkuse, které se ozvaly v závěru písničky, kterou jste slyšeli. Je tedy sice 8 hodin 49 minut, ale myslím, že než to všechno uvedeme, představíme ceny, tak se na tu 8 a 50 minut dostaneme.
1: Chceš se dostat až na 8.50, jo. Takže dneska ve vysílání radiožurnálu Sport budeme soutěžit.
0: Teď si musíte dát trošku posun dopředu, abyste zrychlili Jana Suchana. Tak o co hrajeme?
1: O dvě vstupenky na české derby, tedy na dostihový svátek, který bude už tenhle týden, konkrétně v neděli v pražské Chuchli, v Chuchle aréně, a k tomu přidáme ještě náš batoh radiožurnálu Sport.
0: Je to opravdu krásný dostih, vlastně součást té trojkoruny pro tříleté koně české, nebo velká jarnice na české derby, a pak St. Ledger v pražské Chuchli, to určitě bude stát za to, tak pokud budete znát odpověď na naší soutěžní otázku, tak zavolejte. Nicméně chceme nějak uvést ten soutěžní zvuk?
1: Já myslím, že to je až šíleně jednoduché, budeme hádat muže, který k vám promluví, a je to muž, který má co dočinění s tou velkou významnou akcí, o které mluvíme teď vlastně každý den několikrát, i když není spojený s tím letošním ročníkem. Je nemáme 8 hodin 50 minut, dokázali jsme to.
0: Tak poslouchejte.
2: To vás pak těším, taková věc, kolikrát víc než třeba velká vítězství a velké ocenění. Prostě to, že jsme si dokázali jak v Olomouci, tak v národním týmu najít svou cestu, a já si velice těším pana Vengloše, když řekl o Signě, že když nebude mít dresy, tak nepozná Barcelonu, nepozná Juventus Turin, nepozná Paris Saint-Germain, pozná vždycky Sigmu Olomouc.
0: Tak tohle byla vzpomínka nejen na reprezentační úspěchy, ale na možná i třeba ten slavný dvojzápas v evropských pohárech
1: s Real Madrid.
0: No. Taky jsme na to vzpomínali, věřím, že tušíte skoro jmenovce jednoho také docela známého hudebního skladatele, jehož křestní jméno je Anton. Berte to jako nápovědu, která vám ale asi nemusí pomoci.
1: A ještě bychom možná měli říct to telefonní číslo, na které mají lidé volat. 221 552 222. A samozřejmě ještě důležitá zpráva pro ty z vás, kteří se soutěžili v poslední době, tak prosím, dejte šanci dalším. Máme tam určité takové období, po které se nesmíte zapojovat, pokud jste vyhráli.
0: Ale myslím, že nám teď volají právě ti, kteří chtějí lístky na české derby, na tenhle velký dostihový svátek do Chuchle. Teď vítáme ve vysílání prvního z nich. Ten první to položil, tak tady mám teď druhého, který se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady Honza, Klatovy.
1: Tak kdo k nám mluvil před pár desítkami sekund?
3: Já si myslím, že to byl Karel Brückner.
0: Výborně.
1: Skvělé. Proč jsme pustili právě dnes zvuk Karla Brücknera? Doplňující otázka, nemá žádné narozeniny, žádné výročí, je to mnohem prostší. Je to tak, protože právě on při té poslední české účasti vedl národní tým v roce 2006 v Německu. Měli jsme velká očekávání, nakonec bohužel zůstalo u prvního vítězství nad Spojenými státy, následovaly porážky s Ghanou a s Itálií a Češi se vraceli domů. Tak doufejme, že tentokrát to bude opačný příběh, že po úvodní prohře budou následovat už jenom úspěchy.
0: Tak Honzo, moc vám gratulujeme, zdravíme do Klatov, teď asi někam na cestu. Užijte si české derby, velký dostihový svátek v Chuchli, a pošleme vám k tomu, nevím jestli přímo na ten výlet do Prahy, ale taky na různé toulky létem, upcyklovaný batoh radiožurnálu Sport. Tak hezký den a poslouchejte nás.
3: Moc vám děkuji, naschledanou.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelné. Já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct. Prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál 9 hodin. Posloucháte zprávy s Pavlem Prouzou.
19: V Chorvatsku dál vyšetřují víkendovou srážku 2 lodí u Splitu, kterou nepřežili 4 Češi. V Karviné se kvůli korupční kauze nebude v příští sezóně hrát první fotbalová liga. Češi se chystají na čtvrteční zápas mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy po pojíždí kolona. Bude jasno až polojasno, postupně oblačno, občas přeháníky, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
19: Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula 8členná česká posádka, se po kolizi potopilo. 4 Češi nehodu nepřežili, další 3 vyvázli s lehkými zraněními a 1 žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce.
9: Nechceme podporovat řeči o tom, či je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Téa Veseláková, Radiožurnál.
19: Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy. Klub musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů.
5: Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. Karviná si jako vítěz domácího poháru zajistila 4. předkolo Evropské ligy. Jenže je možné, že rozhodnutí etické komise zohlední i Evropská fotbalová federace a Karviná hrát evropské poháry nebude. Kdo Karvinou v první lize nahradí a jestli vůbec, zatím není jasné. Pokud se Karvina a Wolf neodvolají, mohla by se zachránit Dukla Praha. Existuje také možnost, že se bude hrát příští ročník v 15 týmech. Potrestáni byli i další 5 hráčů za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Tresty jsou v rozmezí 15 měsíců až 6 let zákazu působení v českém fotbale a finančně mezi 20 a 140 tisíci korunami. Etická komise fotbalové asociace ještě pro úplnost uvádí, že rozhodnutí je nepravomocné a případný trest bude vykonatelný až po nabytí právní moci rozhodnutí. František Kuna, Radiožurnál.
19: Z vojenské posádky v Přáslavicích na Olomoucku právě vyjíždí na dálnici D35 kolona těžké techniky. Vojáci v tancích Leopard a dalších vozech budou v úseku mezi Kocourovcem a Velkým újezdem trénovat organizovaný přesun. Z místa se hlásí reportérka Lenka Kratochvílová.
16: Bránou přáslavických kasáren už projelo celkem 6 tanků Leopard 2A4, jedno vyprošťovací vozidlo Buffalo a ještě další doprovodné vozy. Připraveni jsou teď u sjezdu u dálniční policie v Kocourovci, kam vyjedou za malou chvíli na dálnici. Tam je provoz zúžený do jednoho jízdního pruhu a rychlost upravená na 80 km v hodině. Vojáci si cvičením na dálnici chtějí vyzkoušet, jak rychle, bezpečně a organizovaně se dokáží po dálnici pohybovat. Návrat obrněnců do kasáren se očekává kolem 15. hodiny. Z Přáslavic Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
20: Sport. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Ve čtvrtek nastoupí v 18 hodin našeho času v Atlantě proti Jihoafrické republice. Všechny zápasy posledního hracího dne světového šampionátu byly remízové.
21: Nejgólovější byl zápas Iránu s Novým Zélandem v Los Angeles, který skončil 2-2. Belgie hrála v Seattlu s Egyptem 1-1, stejně jako Saudská Arábie s Uruguayí v Miami. Nejpřekvapivější výsledek se zrodil v Atlantě. Španělsko remizovalo s Kapverdami 0-0. Brankář Kapverd Vozíňa, který začal s profesionálním fotbalem až v 25 letech v Angole, vychytal 7 střel Španělů. Kapverdy tak při svém historickém debutu na mistrovství světa uhráli remízu s úřadujícími evropskými šampiony. Krištof Kousal, Radiožurnál.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Překážka u Litovle na dálnici a nehoda na D10 před Prahou. Na dálnici D35 ve směru z Mohelnice do Olomouce dejte pozor za sjezdem na náměště na Hané. Na kilometru 256 stojí dodávka částečně v pravém pruhu. Řidič bude měnit kolo směrem do vozovky, tak ho nepřehledněte. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna postojíte u Bělotína v koloně. Je tam zúžení na 311. kilometru a je to asi na čtvrt hodiny. Na D1 kolona stále taky v Brně, delší ve směru na Prahu od 211. kilometru až k omezení, hlavně kamiony. Z Brna je dobrá zpráva, nehoda v Husovickém tunelu je pryč, průjezd směr Svitavy volný a kolony se rozjíždějí. Dálnice D10 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. Na 3. kilometru u Radonic odklízejí následky nehody 5 aut, průjezdný je pouze jeden pruh a kolona od Brandýsa nad Labem zabere asi 40 minut. Kolony čekejte i na objížďkách. A velké fronty hlásíte i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Delší ve směru z D1 na letiště. Fronta se táhne už z dálnice D1 místy v obou pruzích. Pro kamiony je to na 2 hodiny, pro osobní na 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Dnes bude jasno až polojasno, na severovýchodě místy zvětšená oblačnost, od západu přibývání oblačnosti, během dne místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů. Tolik zprávy.
24: Krásné ráno vám přejeme, milí posluchači, vstupujeme do čtvrté vysílací hodiny v úterý 16. června, sedí tu se mnou stále Jan Suchan.
25: Krásné ráno a můžeme vstoupit jednou zajímavou statistikou, je ne?
24: Ano, prosím.
25: Přesně po 68 letech se během jednoho hracího dne fotbalového mistrovství světa stalo, že by 4 zápasy skončily remízou. O těch aktuálních už jsme toho řekli spoustu, jenom pro jistotu zopakuji. Španělsko Kapverdy 0-0, Belgie Egypt 1-1. 1-1, Irán, Nový Zéland 2-2, Saudská Arábie, Uruguay 1-1 a naposledy se tolik remíz v jeden hrací den sešlo na mistrovství světa 1958. Tehdy myslím, že muselo být velkým překvapením, že západní Němci remizovali se Severním Irskem 2-2 nebo Angličani stejným výsledkem s Rakušany, ale je potřeba dodat, že tehdy se těch zápasů v jeden den hralo mnohem víc, že ta úspěšnost remíz nebyla 100%. Zaujal mě hlavně jeden konečný výsledek, Československo Argentina 6-1. Dokonce o tomhle zápase je samostatné heslo na Wikipedii Disaster of Sweden, tedy tragédie ve Švédsku, bráno z pohledu Argentinců.
24: Včera to bylo přesně 68 let od tohoto nejvyššího úspěchu československého fotbalu na mistrovství světa, opravdu nejvyšší výsledek na tomhle mundialu, který se ale zapsal do historie taky jako první, který vyhrál legendární Pelé společně s Brazílií.
25: V 17 letech.
24: No a kdo letos? 17 letech.
25: Sochůrek, tomu už teda bylo 18 před pár dny, co?
24: No, tak bylo by to krásné, co si budeme povídat. Můžeme se na to zeptat i Pavla Horváta. Každopádně někteří z těch favoritů vstupují i dnes do turné jako Francouzi, možná favorizujete Nory. I o nich třeba budeme povídat v tomto bloku až do 10. hodiny o fotbalové mistrovství
25: světa. A taky o obhájcích zlata z Argentiny.
22: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Jan Pěruška.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 9 hodin 11 minut, no a při diskuzi o fotbalovém mistrovství světa vítám také našeho fotbalového experta a pětinásobného vítěze České ligy Pavla Horváta. Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den.
0: Tak, máme za sebou první trenérskou změnu na tom turnaji. Týká se Tunisanu.
2: Poprvé od roku 1998 některá země sáhla k trenérské rošádě uprostřed světového šampionátu. Na tuniské lavičce končí Sabri Lamouchi, přichází Hervé Renard. Co tomu říkáš, že někdo vymění trenéra uprostřed turnaje?
1: No tak asi to svědčí o tom,

0: To asi určitě, tak my nevíme, co zatím bylo. Mohlo tam být nějaký dlouhodobější konflikt, nebo trenér prostě po tom zápase třeba usoudil, že končí sám, nevím, je to celý divný a těžko se to hodnotí.
1: Kdyby Pavlu Horvátovi zazvonil telefon, nevím, jestli byste dokázali najít společnou řeč se zástupci tuniského fotbalového svazu, tak šel bys do toho, kdyby najednou si měl poznat úplně cizí hráče, protože RV Renard sice prošel spoustou reprezentací, ale s tou tuniskou zkušenosti nemá. Ten výběr, s tím už se těžko něco dá udělat, tu nominaci udělal jeho předchůdce. Co se dá vlastně takhle narychlo změnit?
0: To netuším, tak je to fakt jako zvláštní, je to takový, kdyby, takhle, já nemám víza do Ameriky, takže v tu chvíli bych to stejně nemohl vzít.
2: Což je vlastně pravda a upozornil na zajímavou věc, že RV Renard je má, možná je to ne tím, že on dovedl Saudskou Arábii na mistrovství světa, ale v dubnu skončil, tak teoreticky možná to měl vyřízené, anebo k občanům Francie, kam on se řadí, mají třeba jiný přístup, ale to bychom zacházeli už jinam, nicméně pojďme dál. Možná nejpřekvapivější výsledek dosavadního průběhu způsobil nováček na turnaji, Honzo.
1: Kapverdy, které dokázali sebrat body Španělům 0-0, dopadl tenhle zápas, který myslím, že spousta lidí, kteří odhadovali výsledek, tak tam sázeli nějaké divoké věci jako 5-6, 7-0, ale blízknul se golman Vozíně. A co mě, Pavle Horváte, na tom zaujalo, že Kapverďani sice tuze bránili, ale dopustil se jednoho jediného faulu za celý zápas. Co ty na to říkáš?
0: No tak svědčí to o tom, že byli dobře připravení. Samozřejmě i tyhle ty týmy, který v úvozovkách jsou trpaslíci, tak se prostě připravujou, mají videa, mají rozbory a evidentně jim to prospělo. Na druhou stranu těch šancí tam pár bylo a myslím si, že měli i štěstí, ale to k tomu patří a to překvapení velký je na světě.
2: Velký příběh píše i 40-letý brankář Vozíňa, kterého vedl před několika lety i František Straka v Trenčíně, kdy tam zachraňoval i soutěž v roce 23 na jaře, to myslím bylo. Vozíňa ve 40 letech, tedy při debitu nejstarším brankářem, který kdy na mistrovství světa vychytal čisté konto. Mluvím o debitantovi. Asi, jak se říká, s jídlem roste chuť a čím víc zákroků máš, tím možná lépe pro toho brankáře v dané situaci.
0: To je jasný. Zase to svědčí o tom, o čem se bavíme každý týden ve čtvrtek, když máme hosta, tak ty příběhy jsou prostě neskuteční a před třema rokama chytat slovenskou ligu a teď chytat na mistrovství světa je prostě neskutečný, jo.
1: S Pavlem Horvátem rozebíráme fotbalové mistrovství světa. Od toho, co bylo, se pojďme přesunout k tomu, co bude, protože v tom příštím hracím dnu se představí několik týmů, se kterými se počítá, že by mohli dojít daleko. Začínají obhájci titulu z Argentiny ve 3 hodiny ráno proti Alžírsku, jejich poslední finálový soupeři a nakonec stříbrní Francouzi v 21 hodin, tedy už dnes nastoupí proti Senegalu a možný černý kůň z Norska přesně v půlnoci rozehraje mač s Irákem. Tak na co se ty, Pavle, nejvíc těšíš?
0: No tak i vzhledem k času, asi na Francii samozřejmě, ale zajímají mě i Norové. Myslím si, že Argentina ten svůj zápas zvládne asi jednoznačně, když už jsme viděli spoustu překvapení, ale zajímají mě Norové, který opravdu jsou nabitý hráčema z výborných soutěží, s výbornou formou a uvidíme, kam dojdou.
2: Pavel Horvát s námi ve vysílání pravidelně glosuje taky dění ve fotbalové lize. Teď, když je tedy pauza, tak mluvíme v desítkách o mistrovství světa, ale přeci jenom včera přišla zpráva z fotbalové asociace, konkrétně z etické komise, která za ovlivnění 3 utkání nejvyšší soutěže vyloučila MFK Karviná a potrestala tento klub tedy pokutou 10 milionů korun vedle toho, že ho vyloučila z nejvyšší soutěže. Čekáš, že se karvinští odvolají proti tomuto verdiktu, protože pak, pokud by se odvolali, by ještě figurovali třeba v osudí losu a hrozilo by, že kdyby je přece jenom vyřadili, tak by se česká nejvyšší soutěž hrála v 15.
0: No tak já samozřejmě nevím, jak si připouštějí tu vinu. Asi to není úplně pro mě adekvátní, jako nejsem ten adekvátní respondent na tuhle odpověď, ale spíš řeknu jednu věc, že je mi líto vlastně kluků, který tam jsou teďka, který si vybojovali výbornýma výkonama ty výsledky v minulý sezóně a teďka vlastně budou bohužel

0: byl potrestaný za někoho, co se stalo někdy před 2-3 rokama, takže to mě štve víc, ale ten trest samozřejmě přijít musí.
1: My ještě teď neznáme, jestli se Karviná odvolá nebo ne. Pokud by to neudělala, tak by se nakonec přece jenom zachránila v nejvyšší soutěži po takovém turbulentním průběhu uplynulého ročníku pražská Dukla. Umíš se, Pavle, vžít do té situace, že sestoupíš a teď po několika týdnech už vlastně začneš s přípravou na druhou nejvyšší soutěž, úplně se mění ten kádr, někteří hráči odcházejí i kvůli tomu, že nechtějí prostě působit o patro níž a najednou by se to zase všechno mohlo změnit a ty by ses měl narychlo začít chystat na další ročník v nejvyšší soutěži?
0: No, tak je to samozřejmě specifický, nebo bylo by to specifický. Myslím si, že většina těch lidí, kteří v Dukle jsou, tak by to velmi ráda přijala a je rozdíl hrát druhou ligu a první ligu, to je bez debat a i s těmahle problémy jsem přesvědčený, že by všichni v Dukle byli šťastní.
2: Ještě připomeňme, že samozřejmě se bude řešit i účast Karviné v pohárové Evropě, protože už zítra se losují druhá předkola evropských pohárů a karvinští jakožto vítěz poháru měli původně jistotu play-off Evropské ligy. Možné přesuny anebo ubrání českého místa, to se ještě všechno vyřeší a vy na Radiožurnálu Sport se to dozvíte. Teď jsme mluvili s Pavlem Horvátem i o Karviné, i o mistrovství světa. Pavle, moc děkujeme a přejeme ti hezký den.
0: Díky, naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
2: Jak už padlo, do mistrovství světa vstoupí o půlnoci českého času jeden z velmi očekávaných týmů. Norsko projelo kvalifikací bez ztráty bodu, dvakrát porazilo o 3 góly také Itálii.
1: A průměr střelených gólů byl skoro 5 na zápas, opravdu neskutečné. Na světovou scénu se Norové vrací po 28 letech, tehdy jejich aktuální trenér Ståle Solbakken byl ještě členem toho týmu jako hráč. Dneska se určitě hodně těšíme na Haalanda nebo Ødegaarda a probereme to s mužem, který má zkušenost s norským fotbalem, protože 4,5 roku působil v Tromze kanonýrem i známým z české reprezentace, aktuálně útočníkem Viktorie Žižkov s Zdeňkem Ondráškem. Dobré dopoledne.
5: Dobré dopoledne.
2: Zdeňku, vy jste na severu Norska působil vlastně ve dvou případech, bylo to pokaždé v Tromsø, naposledy před necelými 5 lety. Je nějaká typická věc, kterou jste si zapamatoval, že se váže k Norsku a taky k fotbalu?
5: Tak asi nejvíc určitě to bude, že skoro půlka té soutěže má umělé trávy, no, takže to bude asi takový největší hřebíček, který si člověk zapamatuje.
1: Vlastně mě zajímá, Norové strašně dlouho čekali na ten návrat na mistrovství světa od roku 1998, přitom ty hvězdy už měly, ale nedokázali se probojovat na tenhle turnaj, tak jak to vlastně prožívali v Norsku ty nezrovna reprezentační úspěchy?
5: Tak oni měli ten tým vždycky dobrý, bych řekl, ale a ty očekávání vždycky byly obrovský, jenomže prostě ne vždycky to hned sedne, no a ten čas potřebovali, podívejme se dneska na ty hvězdy, kde hrajou, ať už Ødegaard je kapitán Arsenalu, dřív měl problémy, pamatuju si, když jsem tam vlastně byl, tak on vystřelil, vzal ho Real Madrid, potom nehrál tohle, dneska prostě už je to top hráč a prostě dneska, když se na ten tým podíváme, tak ty očekávání si myslím, že budou od nich ještě větší než kdykoliv, protože už se tam, jak jste říkali, konečně dostali a já věřím, že by mohli být i takový černý kůň toho celého mistrovství světa.
2: Říká Zdeněk Ondrášek, fotbalový útočník se zkušeností z norského Tromsø. Když jsme tady mluvili o srovnání třeba hráčů, kteří nastupují v elitních soutěžích, tak 17 z Norů hraje v elitních 5 evropských ligách a pro srovnání česká fotbalová repre má 17 hráčů z domácí šance ligy. Samozřejmě z té řady se asi vymyká nejvíce Erling Haaland, ostrostřelec Manchesteru City. Zdeňku, je to útočník podle vašeho gusta?
5: Já myslím, že by to měl být útočník podle každého gusta, ale on je prostě kompletní. No. Samozřejmě nebudeme ho porovnávat s těma našima Messi, Ronaldo, ale Erling Haaland má všechno a prostě když ten tým si sedne, on prostě jeho ten fotbal baví zrovna což si myslím, že skoro furt, ale samozřejmě City taky měli svoje krize, ale když ten tým si sedne a hlavně v té reprezentaci je vidět, že ten tým, oni tam prostě mají a to norský jejich srdce a ta vůle jít zatím, to ukázala ta kvalifikace celá a myslím si, že on bude ten jeden z těch největších tahounů toho Norska teďko.
1: On v kvalifikaci nasázel 16 gólů za City v té vlastně už skončené klubové sezóně, 41 branek. Mluví se o něm jako o možném nejlepším střelci mistrovství světa, ale tam bude mít konkurenci třeba v podobě Francouze Mbappého nebo Angličana Kanea. Tak pokud by si Zdeněk Ondrášek měl tipnout, vsadit, na koho by ukázal?
5: Já bych spíš ukázal na toho Kanea. Protože věřím, že Anglie taky možná půjde dál, ale prostě Harry Kane to je zase trošku jiný typ hráče. Když jsme se dívali na Bayern, tak on hrál i na šestce, chodil si pro balony úplně jinam, takže Harry Kane to je zase trošku něco jiného, ale oba jsou neuvěřitelný samozřejmě. Mbappé to... Já teď momentálně v téhle situaci, v téhle sezóně jsem ho moc rád neměl, ale nebudeme se samozřejmě bavit, že to není to hráč, to útočník. Francie určitě půjde daleko, si myslím. I když, jak jsme mohli vidět už v těch prvních zápasech, ani jeden zápas nebude jednoduchý. Včera můj takovej favorit Španělé si neporadili s Kapverdama, takže když se do toho dá všechno, podrží vás golman a máte i to štěstíčko, který se k vám přikloní, tak se dokáže udělat remíza i ze Španělskem, takže nikdo to nebude mít jednoduchý.
2: To říká Zdeněk Ondrášek, který ve své kariéře působil i ve Spojených státech amerických v Dallasu, kde teď aktuálně se připravuje taky česká fotbalová reprezentace. Sledujete třeba tamní prostředí teď, možná to, co k vám jde od české repre, odpovídá to třeba podmínkami, které jste tam měli, ty otevřené tréninky navštívila velká spousta fanoušků?
5: Jo, tak v Americe se ten fotbal prostě zvedá a samozřejmě tohle to pomůže neuvěřitelně tomu sportu, takže ty lidi tam žijou, víme, že tam x Čechů žije, každá národnost tam je, takže ty lidi prostě si to užijou a ještě když se takhle jim otevře trénink, tak pro ně to je svátek. Vím, protože půlka mojí rodiny je Polsko, takže to by bylo ještě něco, protože těch Poláků tam je úplně, takže ty jsou hodně z toho zklamaný všichni, ale myslím si, že tohle strašně pomůže americkému fotbalu.
1: Ty sirény, které jste slyšeli teď na Radiožurnálu Sport, tak se nebojte, nejsou kolem vás, ty byly kolem Zdeňka Ondráška, se kterým jsme ve spojení těsně před 9:30 na Radiožurnálu Sport. Když se ještě zastavíme u Spojených států, tak to tamní mistrovství světa má řadu témat, ale jedním z nich je to, že hrozí i vlna veder a možné bouřky, které by mohly předušovat zápasy tak jako loni na mistrovství světa klubů, tak jaké s tím máte z Ameriky, z Dallasu, Zdeňku, zkušenosti vy?
5: No, je to tam hlavně v tom Texasu, v tom Dallasu, asi samozřejmě níž v Mexiku, ale pamatuju si, že prostě tam hlavně jsou hrozně opatrný na tyhle věci s těma bouřkama a tohle. Pamatuju si, že tam vlastně v Dallasu ve Frisco jsme měli 17 tréninkových hřišť a uprostřed toho byl takový jeden maják. A jakmile se blížila nějaká bouřka, něco většího, nevím teď přesně kolik to bylo, jestli to bylo 50 kilometrů. Když se to dostalo na 50 kilometrů, tak prostě maják začal blikat a všichni museli dolů. A pamatuju si, tenkrát jsme přiletěli ze zápasu. Akorát jsme přistáli, začalo strašně pršet a volá mi žena, že nejde nic, nejde proud, vůbec všechny sirény, tohle. Pamatuju si, že tenkrát jsme neměli dva dny vůbec jako elektriku, nic, takže tohle tam je a těch baráků pak popadaných a všeho tam člověk vidí hodně. Je to taky takový, že mně přijde, že oni to staví schválně z těch papírů skoro nebo ze dřeva, protože pak je to levnější a rychlejší to postavit. Takže no, bohužel tohle to tam může být a budeme jenom doufat, že se to moc jako ukazovat v tom mistrovství světa nebude, protože pak by to mohlo hodně ten program, si myslím, narušit.
2: ten program, který českého posluchače a diváka vlastně se hodně týká v nočních hodinách, kdy jsme tady v Evropě zvyklí spát. Zdeněk Ondrášek, který s námi mluví, tak zahájil teď přípravu s druholigovou Viktorií Žižkov. Budete mít, Zdeňku, vůbec sílu, nebo máte sílu vůbec sledovat některé ty noční zápasy mistrovství světa?
5: Tak naše určitě si nenechám ujít, ale i když by člověk chtěl vidět jich víc, tak samozřejmě ten spánek a ta regenerace u mě je hodně důležitá, takže na všechny zápasy se určitě nepodívám, ty noční, ale říkám, potom později, když už budou asi ty velký zápasy po skupinách a hlavně ty naše, to si ujít nenechám. S tím nějak zabojuju.
1: No a když jsme se dostali k českému národnímu týmu, který na úvod prohrál s Jižní Koreou 1-2, teď ho ve čtvrtek od 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport čeká Jihoafrická republika. Hodně se zmiňovalo i to, že Patrik Schick se v podstatě vůbec nedostal do hry za těch zhruba 60 minut, co byl na trávníku, že moc zapojení nebyli ani ti podhrotoví hráči Lukáš Provod s Pavlem Šulcem, a teď se přemýšlí, jak z toho ven, tak jak by autor slavného gólu do sítě Anglie viděl cestu, jak uspět proti Jihoafrické republice, pokud jde o tu ofenzivu?
5: Dát rychlýho góla. potom budou muset odevřít i oni tu obranu trochu a určitě se tam dostaneme víc a víc a i ten útočník bude mít víc balonu, víc šancí, protože, jak říkám, viděli jsme, že prostě ty týmy dneska hrajou víceméně ze zajištěný obrany a pro toho hroťáka je to strašně těžký, takže se vůbec nedivím, že Patrik se do hry moc nedostal. Ale věřím, že ten první zápas nám ukázal, že prostě musíme víc dopředu a kluci se na to připraví a ten druhý zápas už bude o dost lepší.
1: A jenom stručně, s Patrikem Schickem v sestavě nebo bez?
5: Co?
2: Výborně, to říká Zdeněk Ondrášek, útočník druholigové Viktorie Žižkov a také muž, kterého pamatujete z fotbalového nároďáku, který nám přinesl taky spoustu radosti. Zdeňku, moc děkujeme, ať se daří příprava a hezký den.
5: Já děkuji, hezký den, naschle.
6: 9 hodin 30 minut. Radiožurnál vysílá zprávy. Rezort obrany plánuje od kraje převzít letiště v Karlových Varech. Z interního dokumentu rezortu obrany, který má k dispozici server i rozhlas, zároveň vyplývá, že do areálu by ministerstvo mohlo investovat zhruba 4 miliardy korun. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Převod letiště pod obranu má ještě tento měsíc schválit vláda. Dnes je poslední den, kdy můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Státní zemědělský intervenční fond vyzývá, aby ovocnáři hlásili jen situace, kde je poškození větší než 30% odhadované produkce. Nahlášení škod taky neznamená automatický nárok na dotaci. U Suvalského koridoru na polsko-litevské hranici začíná cvičení armád Litvy, Polska a Francie. Vojáci členských zemí NATO budou cvičit společné operace a posilovat koordinaci. Cílem je zlepšit obrany schopnost Suvalského koridoru, který vede mezi Běloruskem a Ruskou Kaliningradskou oblastí. Cvičení má trvat 10 dní. V pohoří Chřiby na Kroměřížsku po 65 letech zahnízdil sokol stěhovavý. Tento kriticky ohrožený dravec v regionu naposledy hnízdil v roce 1960 na hradě Cimburg. Tentokrát se dvojice sokolů usadila na nedaleké skále Kozel. Vloni zde vyvedli dvě a letos 4 mláďata. Sport. Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa remízou 0-0 s Kapverdami. Nerozhodným výsledkem 1-1 skončily taky zápasy Belgie s Egyptem a Saudské Arábie s Urugvají. A Írán remizoval s Novým Zélandem 2-2. Na atletické zlaté tretře dnes bude v Ostravě závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou mítinku bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin. O výkonech uslyšíte na naší stanici živě přímo z místa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D10 před Prahou a omezení na D1 u Bělotína. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy stále likvidují následky nehody na 3. kilometru. U Radonic došlo ke dvěma nehodám, dohromady se srazilo 6 aut a kolona je podle našeho zpravodaje dlouhá.
8: Pořád tam probíhají ty odstraňovací práce té nehody, vypadá to, že to bude ještě chvíli trvat. A ta kolona končí až na 9. a 5. kilometru.
7: a zdržíte se přes půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště velmi silný provoz. Před sjezdem na Ořech se vytvořila dlouhá kolona. Brzdí se už v nájezdu z D1 na okruh a musí i regulovat vjezdy do tunelu. Osobním na letiště z D1 lepší po městském okruhu. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna postojíte u Bělotína v koloně. Na 310. kilometru je zúžení a zdržíte se 10 až 15 minut. No na D1 kolony i na příjezdu do Brna, delší z Vyškova, jsou to hlavně kamiony od 209. kilometru až po pojištění až k omezení na 196. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes bude jasno až polojasno, na severovýchodě místy zvětšená oblačnost, od západu přibývání oblačnosti, během dne místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů. Tolik zprávy.
9: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
2: Na Radiožurnálu Sport pokračujeme ve speciální hodince, kterou věnujeme fotbalovému mistrovství světa. No a už se všichni asi těšíme na to, až vstoupí obhájci prvenství do celého turnaje.
1: Ano, Argentina ve 3 hodiny ráno vyzve Alžírsko, nebo možná spíš obráceně Alžírsko vyzve Argentince. Spousta těch jmén z minulého turnaje je stále na soupisce v čele hvězdného Lionela Messiho, který byl vyhlášený za nejlepšího hráče v Kataru, když dovedl Argentince k vytouženému zlatu, a my o tom teď budeme mluvit s mužem, který jako jeden z mála Čechů zná dobře prostředí argentinského fotbalu, protože působil v juniorských týmech River Plate a Argentinos Juniors, s Nikolasem Šumským. Dobré ráno.
10: Dobré ráno, zdravím vás do studia i všechny posluchače.
1: Nikolasi, tak když začneme tím, jak Jihoameričané a hlavně Argentinci prožívají fotbal, je to, předpokládám, ve srovnání s Českem něco úplně jiného?
10: Je to úplně něco jiného. Tam vlastně, jak jsem vždycky říkal do všech rozhovorů, tam je to pro ně číslo jedna, ten fotbal, a tím, že vlastně ještě se jim podařilo před těma 4 rokama už je to tak vyhrát, tak teď ty očekávání jsou tam jako obrovský, takže svatek může dneska o 3 ráno začít.
2: A nebojíte se naopak Argentinců v podobě těch obhájců a obhájci mistrovského titulu na těch světových turnajích, to měli často ošidné, že vlastně často končili i ve skupině, tak neobáváte se třeba ty, že ten tým už na to nemá?
10: Tak tím, že jsem Čech a Česká republika je na mistrovství světa, tak se toho neobávám, je mi to úplně jedno. ale myslím si, že to budou mít jako složitý obhajit určitě, protože co tak jako matně vím, tak se to podařilo jenom Brazílii a Itálii, ale to bylo už kdysi dávno, ještě v nějakých 90. letech. Takže myslím si, že ta chuť jako asi bude obhájit, ale přece jenom takový to podvědomí lidský, že už jste to vlastně vyhráli. Tak takový ten drive si myslím, že už nebude takový jako před těma 4 rokama, no, takže to bude hodně, hodně složitý obhajit.
1: Máte v argentinském týmu nějakého oblíbence? Je tam třeba někdo, o kom jste už tehdy před těmi lety, když jste byl v mládežnických akademiích v Argentině, třeba aspoň slyšel, že to je nějaký talent, nebo o kom se mluvilo už tehdy?
10: Tak byl to určitě Alvarez, který vlastně i působil v těch juniorské akademii River Plate. Takže o tom se mluvilo, takže ten mi je jako povědomý, a potom ještě syn Simeoneho, protože vlastně jeden z těch synů, teďko ne ten, co je momentálně v reprezentaci, ale ten druhý, myslím si, Giovanni, tak ten působil taky vlastně v těch mládežnických akademiích River Plate, a o tom se taky hodně mluvilo jako o potenciálním velkým talentu.
2: Jsem rád, že Nicolas Šumský mluvil o jiných jménech než o tom jednom, které se skloňuje všude jinde, a že vypíchl taky další hvězdy obhájců titulu, ale my jsme tady už v minulých dnech porovnávali třeba výkonnost Cristiana Ronalda s některými těmi hvězdami. Portugalská veřejnost i vlastně ta světová se baví o jeho přínosu pro portugalský nároďák. Jak vidíte aktuálně třeba pozici Lionela Messiho a řekněme jeho přínos právě pro Argentinu, zda je stále tak platný, jako byl na tom minulém mundialu?
10: Já si myslím, že to je taková persona, která, ať chcete nebo ne, tak je prostě důležitý jí mít na hřišti, že potom ty hráči okolo něho hlavně se cítí úplně jinak, cítí se v bezpečí, že se nemůže nic stát. Takže to podle mě těm hráčům pomáhá i po té mentální stránce, s tím, že ještě vlastně on teďkom působí v Interu Miami, takže pro něj i nějaká ta aklimatizace na ty podmínky je daleko snazší, takže si myslím, že ve finále to může být ještě i jeho výhoda. Takže nechme se překvapit, uvidíme.
1: Jaký já jsem měl dojem před 4 lety necelými vlastně z Argentiny, bylo jednak to, že vlastně ti ostatní spoluhráči chtěli strašně moc vyhrát mistrovství světa kvůli Messimu a že i proto se tak trochu obětovali, že Messi v podstatě nemusel bránit, pak samozřejmě pomohl mnoha hvězdnými chvilkami, ať už góly nebo asistencemi, ale že v podstatě ti ostatní přijali tu roli, že musí dřít na toho Lea. Tak jak vy to vlastně vnímáte? Obětuje se člověk kvůli takovéhle postavě, která vám pak pomůže v těch klíčových okamžicích, že i člověk, který je za hvězdu ve svém klubu, tak dá to svoje ego stranou a prostě dře?
10: Já si myslím, že tím, že jim to zafungovalo před těma 4 rokama, že to budou, že to bude vypadat nějak podobně, a říkám, ten Messi podle mě přesáh i ty světové hvězdy fotbalu, oni jsou tam s tím Cristianem Ronaldem někde úplně nahoře ve vesmíru, a říkám, ty hráči se mu úplně se mu vlastně podvolili a vyplatilo se jim to, takže jako proč by to teďko neměli vlastně na další mistrovství světa zopakovat znovu ve stejným modelu, jako no.
2: Argentina, obhájce celkového prvenství, teď o něm mluvíme, o Argentině s Nicolasem Šumským, který má velké zkušenosti právě s touhle jeho americkou zemí. A teď jenom ještě porovnání toho, že v klubovém fotbalu čekají dlouhá léta teď na titul v Copa Libertadores. Brazilci jsou výsadními celky v téhle soutěži, obdobě lize mistrů, ale v reprezentačním formátu teď mají Argentinci titul a navíc kvalifikaci připsali i historickou výhru na půdě Brazílie, která se tou kvalifikací protrápila. Nicolasi, není to ještě náhodou zvýšení očekávání právě na ten argentinský nároďák? V klubu to nejde a teď to všechno vrháme prostě na repre?
10: Já si myslím, že očekávání na Argentinu jsou vždycky obrovský. Takže ty hráči jsou nějakým způsobem na to nějako zvyklí, s tím, že momentálně tím, že to i vlastně všichni působili v podstatě i vyhráli to mistrovství světa. Takže tam mají i nějaký zkušenosti z před těma 4 rokama. Takže očekávání jsou velký, ale myslím si, že hráči formátu, který hrajou za argentinskou reprezentaci, jsou na ten tlak jako zvyklí.
2: To říká Nicolas Šumský, Argentinci vstupují do programu mistrovství světa v noci na zítřek a jejich soupeřem bude, Honzo,
1: Alžírsko ve 3 hodiny.
2: Děkuju moc, těšíme se také na obhájce titulu a moc děkujeme Nicolasi Šumskému, který v Argentině hrával fotbal, že se na nás udělal čas. Přejeme vám, ať si užijete celý fotbalový šampionát, mějte se hezky.
10: Mějte se hezky, díky moc, naschle.

0: takes. Posloucháte Radiožurnál Sport, jak jsme vlastně nakousli s mnohými respondenty během dnešního vysílání, tak ty vysílací časy fotbalových zápasů na mistrovství světa jsou pro Evropana ne úplně pohodlné, a tak o to víc sledují pak třeba i naši diváci a posluchači zápasy, které se hrají v takový ten tradiční čas večer v 21 hodin, a na ten dneska je přichystaný teda extra šlágr.
1: Podle mě nejlepší zápas papírově, nejsilněji obsazený, řekněme, z toho dalšího hracího dne, protože proti sobě nastoupí Francie a Senegal, a my v jedné z těchto zemí máme svého stálého zpravodaje a asi jste pochopili, že nemíříme do Afriky, míříme k Evianu, kde se momentálně nachází na summitu G7 Martin Balucha, ale teď budeme mluvit přece jenom o fotbale. Martine, moc krát děkujeme, že jsi udělal čas i na sportovní stanici Českého rozhlasu.
2: Zdravím kluci, zdravím všechny naše posluchače.
1: Tak jak Francouzi prožívají vstup Le Bleu do turnaje?
2: Vstup modrých samozřejmě prožívají velmi, je to vidět i tady na G7 v Evianu, když se procházím v ulicích, tak vidím samozřejmě na balkónech francouzské vlajky, to se normálně nestává. Teď před chviličkou, než jsme se začali bavit, tak jsem se ptal i tady místních policistů, kterých tady je opravdu požehnaně, na 13 000 policistů dohlíží tady na bezpečnost summitu G7, jestli se budou dívat, protože jak jste říkali, to utkání je příznivě v 21 hodin, tak trošku smutně kouleli očima, že kvůli povinnostem to nezvládnou, ale tak, jak znám Francouze, tak jsou schopní se dívat i na telefonech. Často třeba během těch utkání v Paříži nejsou velkoplošné obrazovky, ale Francouzi se schromáždí na bulváru Champs-Élysées a dívají se třeba na telefonech a pak samozřejmě slaví. Už jsme viděli, že nejenom slaví, jsou výtržnosti, ale dokážu si představit, že tito policisté budou tady na telefonech a ta priorita bezpečnost samozřejmě bude taky, ale ten zápas, ten samozřejmě všechny tady zajímá.
0: No a co se týče výkonnosti francouzského národňáku, tak už dlouhá léta ho vede Didier Deschamps, by to pro ně poslední mistrovství světa. Jaký tým poskládal dohromady a dá to se všemi těmi hvězdami, myslím teď nějakým způsobem týmově dohromady?
2: No, to se všechno samozřejmě řeší. Četl jsem rozhovor s Arsenem Wengerem, bývalým dlouholetým trenérem, Francouzem, trenérem Arsenalu, dnes tedy funkcionářem FIFA, a ten samozřejmě Deschampsovi věří, že dokáže ty hvězdy vybalancovat tak, aby to bylo přijatelné a aby to bylo samozřejmě dobré pro ten tým. Samozřejmě všichni poukazují na tu kreativitu toho francouzského útoku, sílu toho útoku. Já když jsem se koukal jenom na tu soupisku těch útočníků, tak jsem snad nejhorší týmy viděl hráče Šekryho, který působí tuším v Lyonu, a jinak jsou tam možná ještě jako další takové spíš slabší týmy, možná jenom spíš papírově, pak a Monaco a Crystal Palace, ale to jsou pořád hráči, kteří hrají nejvyšší francouzskou a nejvyšší samozřejmě anglickou ligu, a jinak jsou tam hráči z top týmu Realu Madrid samozřejmě, to je Mbappé, PSG, Bayern Mnichov, takže ta síla v útoku je opravdu velmi silná. Pak samozřejmě hodně dneska, když jsem poslouchal francouzský rozhlas, tak se bavili o tom, jestli ta síla funguje i směrem dozadu v obraně. Při těch přechodech to poukazovali na to Francouzi, že může být trošku slabinou právě, jak je silný ten útok, tak aby nezanedbali pak to bránění a tu obranu. A samozřejmě všichni připomínají to, co se stalo v roce 2002, kdy Francouzi byli obhájci titulu mistrovství světa, taky nastupovali proti Senegalu a samozřejmě ten zápas se nevyvedl, prohráli se Senegalem, tak všichni na to upozorní. Tady mám zrovna plátek místní od Evianu a ten zápas přesně z roku 2002 připomíná, je tady titule klusu vněl 2002 pole Senegal, přesně ten zápas, kdy Francouzi prohráli tuším 0-1 proti Senegalu.
1: Martin Balucha, zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii, už zmínil jméno Kyliana Mbappého, který dává spousty gólů, ale přesto u fanoušků minimálně klubových nemá úplně snadnou pozici. Mnozí poukazují na to, že léta se snažil o úspěch v Lize mistrů s Paris Saint-Germain a jen co odešel, tak pařížský klub dvakrát ovládl tu nejslavnější klubovou evropskou soutěž a naopak Real za ty uplynulé dvě sezóny nezískal žádnou trofej. Tak jak ho vnímají fanoušci francouzské fotbalové fotbalové reprezentace.
2: No, je to rozporuplná kontroverzní osobnost. Já když jsem pokrýval teď finále Ligy mistrů právě mezi PSG a Arsenálem, tak jsem se na Kyliana Mbappého ptal a velmi mi překvapily reakce některých. Říkají, že je dobře, že Kylian Mbappé odešel, že díky tomu ten tým, ten celek hraje daleko týmověji. Taky mě překvapovali, že někteří i dokonce vyzývali k tomu, aby Kylian Mbappé odešel i z reprezentace, což bylo překvapení, že netušil jsem, že ta možná klubová nevraživost, že až sahá vlastně i do toho národního týmu, ale pak jsem slyšel zase druhé tábory, jiné názory lidí, kteří říkali, že kdyby možná Kylian Mbappé zůstal, tak možná ty výsledky budou taky, možná by jich bylo ještě víc, že by byly ještě lepší, těžko si to představit, protože přesně PSG teď už má druhý titul v Lize mistrů. Je to kontroverzní osobnost. Vlastně nedávno, když ještě Francouzi se připravovali na mundial a mě byli v tom tréninkovém centru, tak je tam navštívil prezident Emmanuel Macron a on vlastně hodně dlouho přemlouval Kyliana Mbappého, aby zůstal v Paříži, aby hrál za PSG. Ten jejich vztah nebo tohleto přemlouvání bylo vlastně dlouhodobé. Všichni si taky vzpomínají na to, jak vlastně utěšoval Kyliana Mbappého po tom prohraném utkání Francie Argentina. Někteří vlastně říkali, že to bylo až moc na prezidenta, že to není jeho role, že to bylo takové potupné, jak se tam skláněl k truchlícímu Kylianu Mbappému. Takže to má i tento politický rozměr a právě prezident Emmanuel Macron měl takový projev v Elizejském paláci, kde přijímal právě fotbalisty PSG po tom vítězném utkání po výhře v Lize mistrů a mluvil o tom, že někteří na tu svoji příležitost čekali dlouho, že rostli v tom klubu a tady ve Francii to bylo pokládané taky za takové rýpnutí právě do Kyliana Mbappé, který nevydržel, přestoupil, odešel do Realu Madrid a pak tady byly ty úspěchy, ale samozřejmě všichni ví taky zároveň, co Kylian Mbappé dokáže, že je velmi schopný, což se taky ostatně prokázalo i v letošní sezóně v Realu Madrid, patřím k těm nejlepším střelcům, ale pořád to zůstává velmi kontroverzní osobou.
0: Martin Balucha, zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii, teď je s námi o fotbalovém utkání a šlágru dnešního programu Francie-Senegal. Pro Francouze asi velmi nepříjemná vzpomínka na 24 let staré měření právě se Senegalem, které dopadlo na úvod toho tehdejšího mistrovství světa v Asii 0-1 a co by obhájci titulu tehdy Francouzi Rogera Lemera skončili už ve skupině bez střeleného gólu. Chci se zeptat i na tuhle věc, možná i pro Senegalce významné vítězství, protože oni patřili do té vlastně francouzské koloniální sféry vlivu a pak porazili tedy své bývalé, řekněme, nadřízené, tak jak tohle třeba i vnímají ve Francii, protože tam asi Senegalců je taky spousta.
2: Je tam spousta, pak možná by bylo zajímavé sledovat tohleto utkání na předměstí, byť je taky pravda, že spousta těch lidí, kteří žijí na předměstí, kteří mají třeba ty přistěhovalecké kořeny, tak právě potom vyrážejí slavit do centra Paříže a samozřejmě tohleto utkání byl to šok, jak jsem říkal, Francouzi byli obhájci titulu, všichni čekali, že ta parta kolem Zidana, že vyhrají, ale právě Zidane byl zraněný a pak tedy Francouzi prohráli 0-1. Teď, když jsem poslouchal francouzský rozhlas, tak experti francouzského rozhlasu fotbaloví poukazovali na to, že to bylo jiné utkání v jiné době s jiným týmem a poukazují na tu sílu, kterou Francie má v tom útoku, ale samozřejmě správně poukazuješ na to, že to může být pikantní i v tomhletom ohledu, že Francie samozřejmě je bývalou koloniální mocností, ale spousta těch lidí, kteří tady žijou už třetí, čtvrtou generaci, tak můžou být trošku rozpůlcení v těch rodinách, protože můžou mít třeba rodiny v Africe a příbuzné a pak samozřejmě už mají kořeny tady, takže i z tohohle ohledu je to zajímavé utkání a určitě Francouzi se na ně těší.
1: Pojďme ještě na závěr klidně stručně přece jenom k francouzské fotbalové reprezentaci, o které si povídám se zpravodajem Českého rozhlasu v Paříži, i když aktuálně v Evianu, Martinem Baluchou. Francouzi před 8 lety získali titul mistrů světa, před 4 byli ve finále a až na penalty ztratili to zlato v souboji s Argentinou, tak vnímají se i tentokrát Francouzi jako favoriti na vítězství na titul?
2: To je zajímavé, samozřejmě Didier Deschamps je známý pragmatik, já mám rád ty jeho tiskovky, protože velmi stručně dokáže lidi odpálkovat, zanalyzovat ty zápasy, a on právě říkal, že na tiskové konferenci se ho ptali, koho podkládá za favority, a že ptala se ho právě španělská novinářka, on si tak dělal trošku legraci, protože říkal, že je zajímavé, že právě Španělé se ptají, kdo je favorit, on pokládá právě za favority celého mistrovství světa právě Španěle, ale už jsem mluvil o tom, jaký názor, náhled má třeba Arsène Wenger, francouzský trenér, bývalý Arsenalu, dnes tady manažer FIFA, tak on jasně říká, že Francouzi patří mezi favority, poukazuje na tu sílu v útoku, kreativní sílu, a taky právě tu zkušenost ze strany trenéra Didiera Deschampse, má tu důvěru, že dokáže ty hvězdy poskládat tak, aby ten tým hrál skutečně týmově a spolupracoval na hřišti. Takže tady jsou Francouzi, tak bych řekl, bezpečně, tak opatrně ambiciozní, samozřejmě ví, co ví, jaké, vědí, jaké mají síly, ale zároveň už jsem mluvil o tom taky, že ta síla v útoku, aby se nepřetransformovala třeba v takovou slabinu v obraně, tak o tom všem se tady samozřejmě diskutuje, mluví. Ale Francouzi si věří, když posloucháte francouzskou televizi, francouzský rozhlas, tak dneska vlastně se to utkání má hrát na stadionu, kde by se mohlo hrát i finále, tak Francouzi se samozřejmě vidí už na tom stejném stadionu, tuším za 5 týdnů v tom finále.
0: Martin Balucha, zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii, teď o večerním šlágru mistrovství světa Francie, co by vicemistr světa vyzve Senegal, vicemistra Afriky. Martine, moc děkujeme za tvůj čas, za postřehy a zdravíme do Francie.
2: Taky zdravím, hezký den všem.

0: I Blink-182 umí až takhle molovou písničku, takovou neradostnou, ale věřím, že naše ranní spolupráce s Janem Suchanem byla radostná, že jste si ji užili, já určitě. A teď
1: já
0: ne
1: taky.
0: Se smutkem v duši, ale s nadějí, že se tady zase brzy setkáme, se s tebou chci rozloučit.
1: Já ti děkuji za tu příležitost se prosadit do vysílání Radiožurnálu Sport.
0: Ano, tak Jan Suchan zase brzy v našem vysílání. Těšíš se dneska, fotbal budeš sledovat, nebudeš spát raději?
1: Vzhledem k tomu, že jsem vstupoval z těch nočních zápasů na včerejšek a dnes znovu vstával před pátou, tak se nejsem jistý, jestli zůstanu bdělý, ale pokud ano, rád se budu dívat.
0: Kolegové budou určitě vysílat. Honzo, měj se pěkně.
1: Ty taky.
0: Krásný den.
2: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Pavel Prouza.
3: Írán by mohl získat v přepočtu asi 7,5 bilionu korun na rekonstrukci, potvrdil americký viceprezident Vance. Školy mají potíže se sháněním asistentů pedagoga. Fotbalisté Španělska remizovali v prvním zápase na mistrovství světa s Kapverdami. Hromadná nehoda komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D10 z Mladé Boleslavy. Bude jasno až polojasno, postupně oblačno, občas přehánky, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Americký viceprezident J.D. Vance připustil, že Írán by mohl v rámci mírové dohody získat v přepočtu asi 7,5 bilionu korun na rekonstrukci. Fond by podle něj financovala koalice států Perského zálivu.
5: J.D. Vance v rozhovoru pro televizi CBS podmínil přístup Íránu k fondu splněním závazků z dohody. Zároveň ale přiznal, že řada klíčových bodů, včetně otázky Hormuzského průlivu, ještě není vyjednána a teprve o ní budou američtí vyjednavači diskutovat. Ke 300 miliardám by se navíc mohlo přidat ještě uvolnění dalších 24 miliard dolarů, a to ze zmrazených íránských aktiv. Celý balík dohody tak výrazně přesahuje to, co Írán obdržel na základě jaderné dohody z roku 2015. Tehdy Teherán dostal necelé 2 miliardy. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Od září bude muset mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Nové pravidlo má podle ministerstva školství v začátcích pomoct dětem i jejich učitelům. Kvůli přísnějším odkladům také do škol nastupuje více dětí, které by jinak šly o rok později kvůli nezralosti. Školy ale upozorňují, že není snadné sehnat kvalitní asistenty pedagoga. Vysvětluje to prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
6: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro toho učitele a hlavně pro ty děti podporou.
3: Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Problémy mohou mít podle úřadu některé regiony s nedostatkem pedagogů, ale i Praha, kde je kvůli nízkému platu obtížné někoho nalákat. První vystoupení fotbalistů Íránu na mistrovství světa se na americkém území částečně změnilo v demonstraci proti teheránskému režimu. Íránci s Novým Zélandem remizovali 2-2 v Los Angeles, kde žije nejpočetnější část íránské diaspory ve Spojených státech.
7: Stovky Íránců před stadionem provolávali protirežimní hesla a přinesli vlajky z dob před islámskou revolucí se symbolem slunce a lva. Podle dívky Nasani si všichni hráči současného týmu třásli rukama s režimními představiteli a brankář Mazahery, který se ozval proti nedávným masakrům, skončil ve vězení. FIFA zakázala vnášení protirežimních symbolů na stadion, Íránci jich ale i tak spoustu pronesli. Vybučeli íránskou hymnu, zatímco hráči se drželi za srdce a zpívali. Při utkání ale tým podporovala i spousta protirežimních Íránců. Pochvaloval si to i kouč Amir Galenej a kritizoval cestovní restrikce pro svůj tým ze strany americké vlády. Z Los Angeles Jan Kaliba, Radiožurnál.
8: Sport. V zápase fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Kapverdami gól nepadl. Úřadující evropští šampioni tak vstoupili do turnaje remízou 0-0. Belgie hrála s Egyptem 1-1. Stejným výsledkem skončil i duel Uruguaye se Saudskou Arábií a Írán remizoval s Novým Zélandem 2-2. Basketbalisté Nymburka slaví 21. titul v národní lize. Rozhodující sedmé finále vyhráli v Praze na Královce nad Pardubicemi 91-74. Kapitán východu Čechů Kamil Švrdlík popisuje, co ho navzdory porážce potěšilo.
9: Jak jsme zbláznili, kolik lidí jsme dokázali dostat sem do Prahy, to jsem si přál a ještě tomu chybí ta zlatá tečka, ale bohužel, samozřejmě teďka to je těžký brát to jak pozitivně, ale já myslím, že nám to dojde, tam jsme dotlačili Nymburk a jaká byla sezóna, že jsme udělali po 42 letech finále, můžeme být pyšní.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uspadáde jedničkou Bělotína, kolony na D10 před Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna postojíte v koloně u Bělotína. Na kilometru 310 je zúžení do jednoho pruhu a je to asi na 20 minut, než kolonou projedete. Pozor, pokud sjíždíte pak z dálnice D1 na Olomouc u Lipníka. Na dálnici D35 u Velkého újezdu pojedete pomaleji. Kvůli tankovým manévrům je zavřený pravý jízdní pruh v obou směrech mezi sjezdy na Velký újezd a Kocourovec. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy stále likvidují následky hromadné nehody u sjezdu na Radonice. Na třetím kilometru se ráno srazilo 6 aut a projíždí se stále jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Brandýs nad Labem zabere asi 40 minut a pozor, ucpává se i možná objížďka po 101 za Mstěticemi. Velká kolona dnes i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Popojíždí už od brněnské dálnice a rozjede se až u sjezdu na Ořech. Občas musí zavřít i tunely kvůli regulaci provozu. Osobním rychlejší směr z D1 na letiště po městském okruhu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, na severovýchodě místy zvětšená oblačnost, od západu přibývání oblačnosti, během dne místy občasný déšť nebo přeháňky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů. Tolik zprávy.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
11: Čistá hra Martina Procházky.
0: Krásný den, milí posluchači, Čistá hra Martina Procházky je tady a vítám olympijského vítěze z Nagana, 14. mistra světa a také hlavně našeho milého kolegu Martina Procházku ve studiu. Dobrý den.
12: Dobrý den.
0: A vítáme taky našeho kolegu, hokejového reportéra, komentátora, velkého pamětníka Petra Kadeřábka.
13: Dobrý den.
0: Tak, ale tak musel jsem to říct, já jsem to říkal jako plus, Petře, víš?
13: Ve studiu jsem nejstarší, to je pravda.
0: Ano, to se nezastírá, byť jeden z mužů, který tady sedí a kterého jsme nepředstavili ještě, tak už za dva dny, pokud nás posloucháte v premiéře, anebo alespoň 16. června, což dneska je, oslaví další narozeniny a prosím Petra, a nebo Martina, aby představili našeho hosta.
13: Myslím si, že Martina, ten s ním asi strávil více času než já.
12: Tak já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda, náš dnešní host, přijal pozvání do našeho pořadu. No, nebylo to úplně jednoduché Otu sem dostat, ale jsme rádi, že nakonec přišel a vidíme, co nám všechno řekne hezkého.
0: Otakare, dobrý den.
14: Hezký den.
11: Čistá hra Martina Procházky.
0: Sedí tady dva ze tří příslušníků wikipedického hesla. Blue Line má opravdu na Wikipedii, na téhle třeba ve škole neoblíbené encyklopedii, také své heslo. Ono se často říká, že tam nejsou přesné informace. Tak možná pojďte to říct třeba těm, kteří to tvoří, kdyby tam byla náhodou chyba, Martine, kdy jste to dali dohromady, ta Blue Line, kdy se dala dohromady.
12: Tak já to nechám teďka na Otu, ta z toho bude pamatovat mnohem víc. A já jsem hlavně byl přiřazen k ním, k Otovi Vejvodovi a Pavlu Paterovi, takže o to pojď.
14: Já myslím, že to byla tak sezóna 93-94, že to bylo. My jsme hráli s Tomášem Mikuláškem, s Pavlem Paterom od začátku, někdy od 10 let a potom k nám přišel, myslím, že na playoff nebo 94, po playoff 94, 94-95 prochy to bylo.
12: No,
14: 94-95.
0: No tady koukám právě do nějakých těch poznámek, Jan Neliba, Zdeněk Miller nakladně, dokonce 93-94, to byl ten ročník, jak jste došli pro bronz, ten vlastně největší úspěch Kladna doposavat, kdy jste měli medaile, ale Je pravda, že pak hlavně si pamatují asi fanoušci, posluchači Vídeň 96. Souhlasí Petr Kadeřábek?
13: No tak jako mě, když někdo řekne jméno Ota Vejvoda, tak si vzpomenu na semifinále mistrovství světa 96 ve Vídni a prostě jak jsem seděl u té televize a díval jsem se, jak Ota pláchne Američanům a dá jim gol v oslabení, tak si říkám paráda a on ho dal znovu.
14: Jo, já jsem tam dal, v tom zápase jsem dal dva góly, ale v tom oslabení pláchnul prochy tam.
13: No ale...
14: Je to tak? No, ty jsi dal gol nebo slavení prochy?
12: Myslím si, že ano, no, ale taky už je to tak dávno, že každopádně to utkání se nám prostě povedlo. Myslím si, že to bylo jedno z našich...
13: Čtyři góly
12: z pěti, bylo to jedno z našich nejlepších utkání. Ono se od nás to již očekávalo trošku to, že asi si tolik neprosadíme proti Američanům, kteří byli velmi silově vybavení a vždy nám to právě vyčítali před tou sezónou, že to bude pro nás problém, ale myslím si, že jsme se s tím nějakým způsobem poradili a možná i právě díky těm gólům, těmto, které jsme dali, a hlavně o ty dva, tak jsme to utkání takhle zvládli a nejsi Petře jediný, myslím si, že i Robert Záruba velmi často o tomhle utkání mluví, že to bylo opravdu utkání, které se nám povedlo a bylo jedno z nejlepších z naší strany teda provedení.
13: Takhle, já jsem ale chodil i v tom 94. roce na extraligu a to bylo něco neskutečného. Ota Vejvoda, já mám za to, že tam se hrálo 38 zápasů a 56 bodů.
14: No, je to možný, my jsme tam se hrálo, to bylo, my jsme hráli útočný hokej, tenkrát to nebyl tak propracovaný z defenzivního hlediska, ale my jsme chtěli strávit, naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No.
12: A to byl ten rok, jak jsme po každém golu dělali nějaký oslavný gesto. Byl to ten rok nebo ne? Nebo to byl až ten rok později?
14: To byla ta sezóna 93-94, kde vlastně... To je hrozný to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení. Tak si vlastně jakoby na konci tréninku bylo, jsme každá pětka měla nějakou speciální radost, kterou udělala, když dávala gól, jako to bylo neskutečný. No.
12: Jo. A okamžitě vždycky, když někdo ten gól, tak vždycky se musel zařadit do nějakého třeba vláčku a hned jsme samozřejmě tam byly nějaký ty rituálky a bylo to moc fajn a myslím, že to měli rádi i fanoušci, protože no, to trošku čekali a myslím, že celou tu jednu sezonu se nám to právě takhle dařilo a dělali jsme opravdu pravidelně, takže myslím, že jsme všichni zapadli do toho, i obránce, všichni jsme cítili celý tam, ta pětka, co byla na ledě, tak vždycky se zapadla do toho rituálu. Jak?
14: Tam bylo zajímavý na tom to, že možná poprvé naposled v historii hokeje, když se hrálo na tři lajny, teda teďkon, tak všechny tři pětky chodily na přesilovku. A Honza Naliba tam vlastně dával tu lajnu, která se mu zdála nejlepší, to poslední střídání před tou přesilovkou. Takže jestli to byl Radek Gardon, tak tam šel Radek Gardon, jestli to byl Pavel Patra, tak tam šla naše lajna. Když tam byl Pepa Zajíc, tak to. Takhle se to dělalo. My jsme tam jako byli nejmladší, ale nikdo neříkal, nebrečel kvůli ice timeu, prostě všichni tři centři nebo všichni ty liney hráli tu přesilovku a bylo to na nás si tu vyhrát tu první přesilovku tím, že jsme byli jako nejžavější to střídání.
13: Ale a nebylo to třeba proto, kdo měl nejlepší ten oslavný rituál?
12: Ne, to ne, ale bylo to dobrý v tom, já si to pamatuju taky, že vlastně každý ten útok, jak říkáš, tak vlastně měl trošku něco jiného nacvičený.
14: Jo, jo.
12: Takže možná, že i pro soupeře to bylo trošku složitější, že vlastně nevěděl, který tam najednou půjde na tu přesilovku, která ta pětka tam půjde. Opravdu si pamatuju, že každý měl něco jiného, protože třeba Josef Zajíc byl hráč, který chtěl, aby to tam stříleli do toho předbrankového prostoru, on tam stál v tom brankovišti. My jsme byli zase takový ty hračičky, že jsme si hráli okolo branky, takový ty nahrávky divné někde pod hokejkama. A vím, že Radek Gardon to byl takový ten prototyp s Davidem Čermákem, že hodně to hrávali, že si taky dávali takový ty nahrávky, už jak se dřív nahrávalo křížný a přicházeli z toho střely.

0: Přesilovkový formace, no, to je pravda.
1: No, video nebylo, takže to bylo evidentní v té Vídni, že Američané neměli naskautováno, že Češi v oslabení nebrání, ale ujíždí.
2: Tak samozřejmě, tak my se to mě nakladili takhle trošku daný, takže já si pamatuju, je to takový to hráč, který padne do střely, tak vlastně přestává hrát, takže my jsme moc do těch střel nepadali a myslím si, že nevím, jestli ty o to, ale já jsem nikdy neviděl v životě Jardu Jágra, že by padnul do střely. Ty jsi ho viděl někdy, že by padl do střely?
0: Tebe taky ne.
2: No, já jsem tam občas upadl, ale samozřejmě, ale jednou jsem skočil do střely, pamatuju si to, vyprávěl jsem o tom. Bylo to ještě, když jsem hrál vlastně Československou ligu, jsme hráli v Trenčíně. A padnul jsem, nevím proč, bez hlavě a dostal jsem do takového toho chloustivého místa a vyprávěl jsem o tom, že jsem potom celou cestu z Trenčína do Kladna musel mít rozepnutý kaloty a jel stranu na pohotovost nakladně do nemocnice.
0: Takže už nikdy nepadneš.
2: Takže už jsem od té doby pak nepadnul, ale myslím, že to bylo navždy.
0: Ale je pravda, že to Grecky říkal, že v Edmontonu nechtěl nikdo padat do střel, protože seš mimo hru. Jako.
2: Protože se samozřejmě vyřadí, že jo, takže nemůžeš ani
0: ujet. A to ať neposlouchají ty kluci teďko.
2: Ne, tak my se bavíme o naší době, že jo, teď už neříkáme recept na moderní dobu.
3: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, ve které jsou tedy dva ze tří příslušníků té slavné kladenské Blue Line. A když mluvíme o tom třetím, tak Pavel Patera na centru dneska může být zastupovaný Petrem Kadeřábkem, který samozřejmě toho pamatuje víc než já, ale co jsem četl i vyjádření Jana Neliby, když se v říjnu 2024 vyjadřoval pro e-sport nějakým způsobem i třeba o kladenské mládeži, ke které se dostaneme, tak mluvil o tom vašem čase na Kladně, že tam byly také skvělí centři, jmenoval tam i Pavla Pateru, který měl právě vás třeba po křídlech. V čem je ten centr vlastně pak důležitý, kde se ta sehraná trojka takhle potká, v čem jste si konvenovali, jakým způsobem seděli a čemu vlastně, nebo jak jste vy vyhověli Pavlu Paterovi?
2: Tak já bych řekl, byla to naše taková řídící jednotka, bych řekl, Pavel Patera. Ale on prostě chtěl být ten, který hlavně chtěl, aby ty puky, které šly třeba od nás ze třetiny, šly na něj. A on potom byl ten, který to rozdával doleva, doprava, podle toho, jak to vyhodnotil tu situaci. No a většinou to byl on, který to nám tak nějak tak dával ty pokyny v útočném pásmu, protože kluci hodně útočili, hodně bojovali o ty pokyny. No a já jsem čekal, až to vybojuju a nahraju mi. Já to tam pak vždycky jenom plácnu, takže skvělá taktika pro mě, ale zase jsem za ně musel trošku víc bránit. No, tak.
0: A ten hokej se mění, ale jedna z věcí, která jakoby zůstává jakoby hodně stejná, je, že ten centr tu pětku musí udělat. Jestliže ten centr bude chytrý a bude to dobře spojovat, jakmile se ten puk vyhraje, jestli bude hratelný, jestli to dobře rychle dá na ty křídla, jestli tam bude pomáhat v té útoční třetině, tak potom člověk může mít víc legrace v té útoční třetině. Jako, a to byla vlastně jakoby naše filozofie, se dostat co nejrychleji z té vlastní třetiny a potom asi jsme byli na stejné frekvenci, co se týče, tenkrát se ten hokej hrál úplně jinak, že jo, v tom smyslu kvůli pravidlům, že se smělo držet, hákovat, takže mě s mýma a Prochy to samý, my jsme vážili a Patý to samý, takže my jsme vážili, já nevím, 75 kilo, jestli vůbec, i z postelí a výzbrojí a takže když nás někdo držel, tak my jsme museli přemístěvat ten puk a pohybovat se hodně, jo, takže to byla vlastně jakoby možná i donucení těma pravidlama, které byly, že jsme museli být pohybliví a posouvat ten puk, než si s tím hrát jako sami pořád.
3: Mě zajímá, jak přistupoval třeba k vaší hře Jan Neliba, legendární obránce, který s Kladnem získal v té zlaté éře 4 mistrovské tituly, pak vás tedy koučoval Martina, nevím, jestli pak ve Vsetíně taky, kam odešel v roce 96, to se minuli, o něho odvolali během té druhé vlastně sezony, nicméně jak on jako obránce třeba na vás působil, měl třeba ještě nějaké kolegy, kteří spíš usměrňovali tu ofenzivu?
0: My jsme tam byl s panem Millerem, ale Honza vlastně dělal útočníky, že jo?
2: Ano.
0: Honza to měl vlastně otočený a jak říkám, jako to bylo geniální. Jediný, kdo jsem vlastně slyšel, kamarád dělal teďkon švédský nároďák, generální manažer, tam byl 4 roky a on s tím Jalonenem, co byl u nároďáku českýho, tak s ním vyhrál 2 tituly ve Finsku a on říkal, že to s nima dělali před asi 10 lety, že hráli přesilovku na 3 ty, kvůli tomu, že to vlastně těžký čitelný, vlastně jak tady náš taktik Martin Procházka říkal. takže to Honza tenkrát si nechávala hodně velká volnost těm hráčům, ale zase to nechtělo se to zneužívat a ty hráči jako tenkrát se to předávalo z generace na regeneraci, jak se máš chovat, jak se máš chovat na tom ledě, jak se máš chovat mimo led, takový ty takový nějaký hierarchický věci, které třeba teďko mizej, jak se ty hráči pohybují trošku

0: být, tenkrát tomu už to bylo jakoby stabilnější během delší doby a takže ty jsi se tak nějak naučil takový základ, když jsi tam přišel do toho mužstva v 18 letech a ten centr nebo ta pětka si, pokud ten člověk chtěl hodně, tak se to řeklo jako mezi náma jako určitý nějaký taktický, nějaký malý věci, ale ten Honza nám nechával hodně velkou svobodu a člověk to nechtěl zneužívat, jo. To samý, když pan Bukač nás dal do nároďáku, tak taky, myslím si, na to pamatuješ, já jsem tam byl na Izvěstích první turnaj a hráli jsme proti Švédům, který měli olympijský mužstvo, tam byli všichni od Lidströmu a Forsbergu a Sundinu a tady těch Alfredsonu. Pan Bukač říkal něco a pak se otočil k nám, mě neposlouchejte, hrajte si to svoje, no, takže my jsme byli mladí a když vám dá takovouhle důvěru, tak to nechcete zneužít potom, no.
1: Hele, jaké to bylo přijít poprvé do té kladenské kabiny? Byl třeba nějaký proslov i doma? Možná připomenu, že otakali vejvoda, starší, můžeme říkat, tak má 5 titulů.
0: Musíte říkat.
1: Jo, ano. Má 5 titulů s Kladnem. Byl tam nějaká třeba, tam se chovej pořádně, tam musíš každýho poslouchat.
0: Nebo ne, to ne. Pak byl hlavně 5 let na Spartě, tak to bylo jiný, ale člověk si to musel nějak vydobít sám. Je to zvláštní pocit, tenkrát to bylo jiný, teď ten svět je jiný a ty kluci přicházejí do jiného prostředí a tenkrát ta hierarchie byla taková nějaká větší, ale když já jsem prochy tam přišel ještě o rok dřív, já s Pavlem jsme tam přišli o rok později a to byla po té revoluci, to bylo v 90. Prochy tam přišel ještě v 89. Tak tam, ty jsi tam měl vlastně úplně celý to mužstvo, ještě s těch staršíma klukama, jo.
2: Vladimír Kameš, Petr Díček.
0: Tady ty kluci, jasně. A my jsme tam přišli a hodně těch lidí hned po té revoluci šlo do zahraničí. Tak to mužstvo už jako bylo trošku mladší, než když jsme tam přišli. Takže
1: po revoluci do zahraničí? A nebylo to i před revolucí třeba 9 zápasů v jugoslávské soutěži?
0: No, jako to je... No, to
1: bylo. Ota odehrál za Nový Sad 9 zápasů. Je to tak?
0: Já?
1: No.
0: Ne.
1: Na Elite Prospektu je? Ne, jugoslávský soutěž 9 zápasů, sezona 88-89.
2: No tak jsi tam byla dovolený, tak řekně jsi tam byl 3 týdny a že jsi se zahrál pár zápasů.
3: Už je to promlčené, to je
0: co jsem akorát říkal Davidovi Výbornovi, když s náma potom byl na mistrovství, tak že jsem hrál s ním s jeho tátou a hrál jsem tréninkový zápas. Hráli jsme 16 Bčko proti Ačku. A já jsem jel za tátou do Jugoslávie někam, do Bělehradu vlakem a oni mě měli vyzvednout autobusem. Já si tak dneska pamatuju, je to nějaký 87. rok a já přijedu do Budapešti, přijedu v 10 večer a oni měli přijet v 11 a přijeli asi ve 3 ráno, protože jsem rozbil autobus. A teď, že mobily, ty jsou v nedohlednu a ty jste v Maďarsku. Na hlavním nádraží je vůbec nemůžete nic říct, jako já měl němčinu z Gimplu trošku, ale tak ty přijeli a pak
2: byla zbytečná,
0: tak jsme hráli proti, nevím, co to bylo za mužstvo v Maďarsku a hráli jsme s tátou a s Výborným jsme hráli jeden zápas s tréninkovej. Takže Elite Prospects mají, já jsem se tam nedíval. Ale
1: pošlej maila. Je tam 9 zápasů, sezona 88-89, dokonce před prvním záznamem za HC Kladno.
0: OK, tak dobrý. Tak
2: je to kolik dal gólů tam teda?
0: Já jsem
3: nenahrávky. Nic. Tak to tam mají taky špatně, Petře. No, píšte to všechno, musíme to poslapat.
1: Tam není ta Budapešť.
3: Dobře. Dá se mluvit o tom, když je někdo odchovanec takhle slavného hokejového klubu, jako je Kladno, že by měl jednoho muže nebo jednoho hokejistu, který by byl vzorem, třeba v případě Otakara Vejvody?
0: Jestli
3: jste měl někoho jako za vzora takhle?
0: No, já jsem měl Makarov, Lenin, Krutov, proto jsem měl 24 kvůli Makarovi.
3: Takže jste měl asi i 3 takhle, no.
2: Měl víc, ne? No.
1: Ty úplně taky nebyly Skladná, teda.
3: To je jasné.
2: Já jsem to říkal, já jsem měl samozřejmě Jirku Lálu, no, s 20, no, takže to by to máme to trošku jako hození těma drezama, těma číslama. Mně se líbil prostě, jak
1: Brusel. A Patýs měl Pelého, teda.
2: Patýs měl Pelého, ale on hrál výborně právě ten fotbal, takže on si mohl vybrat, jestli ten hokej nebo fotbal.
0: Patýs říkal Pelého, jo, a myslel Maradona.
1: Ne,
0: to
2: Maradonu. Maradonu taky.
0: No. My jsme byli všichni jako z Maradonový krevní skupiny jakový.
3: Jako měl smůlu proti hokejistům, že se tou rukou hrát nemůže a do dneška se na tvého ruku vzpomíná, no. Každopádně vy jako jeden nějaký nebo dva nějaká jména třeba skladná z té historie, měl jste tam někoho jako před sebou, za kým byste
0: šel? No tak já vím, že to.
3: Tak otce slavného pochopitelně.
0: No tak jako co jsem věděl jako pracovní morálka, že trénoval navíc a jako malý dítě si pamatuju, že jako s tátou jsem šel na led, tak jsem viděl, že třeba Milanový, že po tom tréninku zůstával a trénoval ty střely, to, co se dělá teď po tréninku 40 let potom, tak on to dělal, takže není náhoda, že je nejlepší střelec československý historie, no, a nároďáků a že má za 44 zápasů v sezóně, kdy Kladno jelo do Kanady a porážela tam mužstvo NHL, tak on v té sezóně dělal 52 gólů, jo, a ta liga musela být po NHL druhá, možná po ruský třetí na světě, no. Protože Milanový, no.
3: Dobře, děkujeme. Ten tady byl taky mimochodem, už je to pár let, u Martina Procházky v tomhle pořadu, tak pokud máte třeba internetové připojení, tak dejte YouTube Radiožurnál Sport a tam ten rozhovor si můžete poslechnout. Budeme pokračovat s čistou hrou Martina Procházky už za chviličku. Zveme vás taky, zavolejte. Máte unikátní příležitost zeptat se na něco příslušníku té slavné kladenské Blue Line a také držitelů zlatých medailí z Mídně 1996.
4: Radiožurnál vás zve do Pardubic na největší dostih první poloviny sezóny. Těšte se na pohár slávy a pojišťovny, meeting s 9 atraktivními dostihy, včetně kvalifikace na Velkou Pardubickou se slávy a pojišťovnou. V sobotu 20. června na pardubickém závodišti. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
5: Čistá hra Martina Procházky.
3: Posloucháte čistou hru Martina Procházky, číslo do studia 221552222. Budeme rádi, když nám zavoláte. Máme tady Otakara Vejvodu, mladšího juniora, můžeme říct, také pamětníka té Blue Line s Martinem Procházkou a Pavlem Paterou. Tihle tři přišli do reprezentace před mistrovstvím světa v roce 1996 po asi ne úplně dobré zkušenosti v té sezóně, protože po té, co jste, jako jsme zmiňovali, s Kladnem byly vlastně dvě sezony velmi úspěšní, tak ta 96 přece jenom ve čtvrtfinále jste skončili se Vsetínem. Martine, ty jsi o tom možná mluvil, že jste měli zas větší čas na přípravu. Je to tak?
2: Jo, ano, já jsem o tom mluvil, no tak nevyšla nám ta sezóna a už i během té sezóny to nebylo úplně ono. Já už jsem taky o tom mluvil, říkal jsem, že když jsme někam přijeli, a hlavně jsme přijeli na Vsetín, tak tam na nás pokřikovali místní fanoušci Bukačovi poskoci, protože on nás bral sebou právě na všechny ty přípravní turnaje, protože se nám tolik nedařilo, ale stále nás bral. A hlavně potom, jak už jsi zmiňoval, Honzo, skončila nám sezóna a my měli dostatek času být v té přípravě nebo v té přípravě. A jezdili jsme do Nymburku, pamatuješ to? A jezdili jsme s Drahomírem Kadlecem. Tak já jsem ho teďka nedávno potkal, bavili jsme se o tom.
3: Říkám, ten je specifickou životosprávu.
2: Ano, ten nám právě říkal, ať o tom moc nemluvíme, ale já jsem o tom mluvil. Říkal jsem, že nás vlastně nabral nakladně do toho svého černého Mercedesa, který ho měl z Kauberenu, protože byl hráč Kauberenu. A samozřejmě on měl životosprávu takovou, že rád samozřejmě kouřil, to se v té době to tak bylo celkem normální. No a pamatuju si, že vždy, když jsme přijeli do Nymburku a vystoupili jsme z toho auta, tak pan Bukač říkal, už zase přijelo Kladno s Drahomírem Kadlecem. Takže jsme byli náležitě připraveni na ten týden.
0: Já vím, že jsme tam jezdili 6 týdnů, jsme tam jezdili.
2: Mm-hmm, jo, já jsem to říkal.
0: Pondělí, pátek, 2 tréninky, sobota, neděle volno, 6 týdnů za sebou, no. To bylo zajímavé.
3: To bylo horší než během té klubové sezony, ne?
0: No, to
2: ale byla to skvělá příprava. My se tam toho hodně natrénovali a taky jsme se hodně toho zažili, takže to bylo
0: jo,
2: skvělý.
0: Jo, jako byla sranda, jako no. Jako já bych to dal, na 2 týdny bych to dal klidně, jako, místo 6 týdnů, ale bylo to zajímavý, no. Bylo to jednou za život. Vlastně se mi ptali, když jsme byli s Kladnem, jsme hráli baráž, tak že bylo mi třeba 5 týdnů, a tak já jsem říkal, no já jsem začal 6 týdnů tam před mistrovstvím. To bylo, tenkrát jsme hráli, to play-off bylo úplně posunutý, byl konec února, jsme vypadli. 28. února podle mě jsme propadli, vypadli s tím Vsetínem. To se hrál na 3 zápasy ještě, vítězný.
1: No, ono mistrovství se to se hrálo také dřív.
0: Jo.
1: Že se vlastně hrálo v dubnu, že se nehrálo teď skoro v červnu.
3: My jsme vlastně ten úspěch připomínali, teď 30 let od toho uplynulo, vlastně na začátku května snad už někdy, no, to bylo. Každopádně, když jste tam jeli, tak Československo, Česko čekalo 11 roku na ten titul. Nevím, jestli si na to vzpomenete, ale nějaká jako očekávání od toho českého výběru Luďka Bukače, jestli byla ve Vídni. My jsme tady teď často mluvili i o těch různých šampionátech ve fotbale, když jeli Čechoslováci na 90. do Itálie, tak tam zase spousta fanoušků jela, spadla železná opona, tak mohli vyjet. Vídeň přece jenom tradičně blíž. Vzpomenete si na něco z toho, že prostě tam byl nějaký ten odér úspěchu, anebo to prostě přišlo boom a je to tady?
2: Yeah. Tak my jsme byli, já to řeknu taky, my jsme byli už na mistrovství světa 1995 ve Stockholmu.
1: Tam jste byli čtvrtí.
2: Tam jsme byli čtvrtí, tam Ota vyřadil Rusáky, protože jim dal gól od brankový čáry, když ho do Brusel puk a nikdo nečekal, že to trefí a trefil to od pravého mantéhlu, úplně neuvěřitelně. Trefil to do prázdné brány a tím jsme přes ně přešli. Ale nevím, jestli úplně očekávání 96, že by to bylo, ale ten tým, který jsme měli pod panem Bukačem poschání, tak vlastně doplnili hvězdy, byl tam Robert Lang, který přijel vlastně z Los Angeles do Vídně, byli tam ještě další kluci, Václav Necká, Robert Reichl a výborný brankář Roman Turek. A já si nevím, jestli to bylo úplně očekávání, že bychom ten titul měli vyhrát, nebo že bychom, protože jsme předtím byli, jak říkáš, Petře čtvrtý, ale už jsme byli někde v nějaký takový ty špičce, podle mě jsme byli blíž jako těm týmům.
1: No ono se to zvedlo, protože rok předtím to byl propadák, že jo, tam to bylo myslím 6. nebo 7. místo no, a pak jsme, vy jste vybojovali.
0: My jsme do té Vídně jsme jeli, já myslím, že pan Bukaš vzal, že nás bylo 13 nováčků, tak taky to byl takový. Jako ten gol jsem dal, to je jedno ze sta střel, to by se ti povedla z té brankové čáry, ale musím říct, že Roman Turek byl úplně fenomenální v té brance. Tenkrát tam byl ještě, to bylo Rusko, který mělo průměr 5 gólů na zápas, byl tam ještě Chomukutov, Bykov, tady ty kluci, co hráli, ta sovětská druhá lajna tam. A my jsme prohráli proti Finsku v semifinále, si pamatuju, a Finsko prohrálo jediný zápas na tom mistrovství s náma v základní skupině. A já si pamatuju, že když jsem jel na to do Vídně, tak jsem jedný holce říkal, že tam vyhráme. A já takhle většinou nemluvím, ale já jsem to tak cítil, mi se zdalo, že jsme hráli dobře na těch turnajích. Třeba jsme nevyhráli proti Švédsku, Finsku na tom posledním turnaji, ale pamatuju, že jsme přehrávali, že to bylo, že jsme z toho nikdo nedělali tragédii, pan Bukaš, že jsme tam hráli za sebe, nevím. A bylo skvělý, že v tom mužstvu tam jako nebyla nějaká rivalita znovu ohledně toho času na ledě, kolik co má. Pamatuju, že jsem po x letech mluvil s Viktorem Mujčíkem, ten tý sezóně dal 45 gólů a říkal, Mujčo, nejseš naštvaný, že nehraj přesilovku. On říkal, ne, já si dám svoje góly, no a on si je dál, no.
3: Otakar Vejvoda, mladší, je hostem Čisté hry Martina Procházky a my vítáme prvního z posluchačů, který se k nám dovolal. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Marek, slyšíme se.
3: Výborně.
6: Výborně, já se trošku omlouvám, že ten dotaz je mimo čistou hru, ale využívám příležitosti, že tam máte Petra Kadeřátka. Já jsem se ho zeptat, jak jsem v sobotu komentoval fotbal. Jo, mě přišel na začátku, že chudák, nebo že tam bojoval trošku s automatizovala z hokeje, ale pak se rozmluvil a bylo to za mě úplně super. Tak jsem se ho chtěl zeptat, jak jsem ho komentoval fotbal.
3: Jak jsi ti komentoval, Petře, fotbal, jestli jsi neslyšel náhodou dobře?
1: No, jsem neslyšel úplně.
3: Ty jsi nechtěl slyšet.
1: Úplně dobře, ne, prostě konečně jsem se dostal k pořádnému sportu, říkal vedoucí redakce. Ne, myslím si, že to bylo v pohodě, trošku problém byl s výslovností některých jmen Katařanů, ale jinak myslím, že to šlo.
3: Ano.
6: Za mě super, děkuju.
3: Marku, děkujeme, že jste podpořili našeho nového komentátora fotbalu Petra Kadeřábka, jinak přizdívaného Zlatý hoch od ledního hokeje. Společně s Františkem Kunou toho mají spoustu za sebou a samozřejmě jsem zapomněl i na Zlatý hoch od vodního kanálu, protože v Paříži si u toho taky byl na olympiádě, viď? Ale Petr Kadeřábek se červená, možná to posluchači nevidíte, protože nás slyšíte, ale to je úplně...
1: A vynechal jedno. Si judo, a to je jedno.
3: A to judo, omlouvám se. Tak, ale je to teda čistá hra jiného Zlatého hocha, Martina Brocha. Procházky, tak budeme pokračovat.
5: Čistá hra Martina Procházky.
3: Děkujeme za zavolání Markovi, můžete samozřejmě i vy další volat, ideálně zeptat se třeba na něco Otakar Vejvody, řekněme velmi ceného hosta v mediálním prostoru. A v čisté hře, když jsme byli u toho vídeňského triumfu, tak ještě přeci jenom detaily z toho finále, než Martin Procházka dal tu vítěznou branku, tak já jsem právě na té zmiňované proklínané Wikipedii četl větu: Vejvoda rozehrál puk do středního pásma a jel střídat, Patera se dostal do útočného pásma a poslal přesný pas na Procházku. Ten švihem překonal Josefa. Tak jste teda tom, řekněme, rozehrál tu akci a byl jste na ledě vůbec tu chvíli, nebo už jste byl na střídačce?
0: Já si pamatuju, že jsem se díval, kolik je času do konce. Já jsem věděl, že dostáváme jakoby poslední minutu, že nás tam pan Mukač hodil. Že jsem to dostal pod střídačkou, že to nahrávám buď tobě nebo Patýmu, to nahrávám někde na červenou čáru, protože tenkrát si hrálo ještě offside na červený čáře. A pak akorát jsem si říkal, hlavně to tam nepo, vyhráme v prodloužení, no a pak se stalo, co se stalo, no.
3: Martin Procházka mluvil o tom udiveném výrazu, který měl na kostku, bylo to i v televizi. Jak se tvářil Otakar Vejvoda, když to Martin Procházka dal?
0: Já jsem stál ve dvířkách. Já jsem stál ve dvířkách a...
2: Už byl na odchodu.
0: Asi v tom mám lepší grif teda. No a prášel jsem se radovat s klukama, no.
3: A jsou to pocity, které máte v sobě třeba, když o tom mluvíme i teď, nebo to nějakým způsobem pak třeba vzal čas největší takovýhle reprezentační úspěch kariéry?
0: No tak já to mám trošku takový jiný, protože tady to byla vlastně poslední vteřina, kdy já jsem byl hrál zdravý. Já jsem potom, pak byl světový pohár, já už jsem byl vlastně zraněný, měl jsem ty nohy a to bylo dva, tři měsíce potom, takže tady to vlastně, když já jsem rozehrával ten puk, jak se tady končí, tak to byly moje poslední vteřiny jako hokejový. Takže to mám takový, jsem rád pochopitelně, ale mohl jsem tam být ještě 10 let, nebo nevím, no. Takže jsem rád, já jsem se radovat, ale mohlo to být další, no.
3: Je pravda, ale celkově asi i ten dojem po zlatých medailích ve Vídni v roce 96 byl daný, očekávání byla daná, a pak samozřejmě možná trošku do toho hodil ten světový pohár, ne?
1: No, světový pohár, já bych zůstal u Blue Line, aha, protože když se podívám vlastně na ty následující roky, k tomu zranění se asi dostaneme, úplně asi o tom Ota ne úplně rád mluví, ale Martine, tam přišly roky hledání náhrady za Otu.
2: Přišli, je to tak, samozřejmě to, jak se to Otovi stalo, to on řekne sám, bylo to nepříjemný pro nás, protože my jsme spolu pak opravdu jsme zažili ty skvělé roky, i to úžasné mistrovství světa ve Vídni, i ten čas mimo ten let, myslím, že jsme to užívali, a pak jsme šli právě spolu do toho Stockholmu a už tu po té první sezóně, kdy už právě Ota potom už tam v závěru, nevím, jestli to bylo v závěru úplně tý...
0: Už
2: to bylo od začátku úplně, no, ale ještě jsme tam odehráli pár zápasů spolu, ne? Pak to posledním času začalo přicházet a bylo to horší a horší. A potom to hledání, no dobrý, samozřejmě trenéři byli vždy takovýho toho asi dobrýho názoru, že hodně chtěli nám dát podobného hráče typově, jako byl Ota. To znamená, že velmi šikovnýho, stejný myšlení pro nás s Pavlem Paterou, aby dobře zapadl do té kombinace, aby v podstatě jakoby nějak nás chápal, nebo aby vlastně pochopil to, co chceme hrát, že chceme hrát hodně na puku, jak už to Ota zmiňoval, nechcem se ho zbavovat, protože jsme nebyli nikdo takový ty postavy, jsme někde bojovali po rohách, i když kluci vybojovali spoustu puku, ale aby jsme hráli s tím pukem. Takže ať tam byl Vladimír Vujtek, ať tam byl David Moravec, ať tam byl Honza Čalou, ať tam byli další kluci, Milan Hejduk, těch hráčů tam okolo nás otočilo spousty, tak to byli většinou hodně typově podobní hráči právě Otovi. A myslím, že ty trenéři na to měli právě dobrou ruku, že nám je tam i takhle jako v podstatě těch 8 let potom dalších, nebo ty následující roky nám tam dávali takovéhle podobné hráče typu Oty.
1: O to, jak se to sledovalo tohle? To hledání, protože to muselo uvnitř hrozně mrzet, že tam nemůžu být, ale nezeptal se někdo o to, kdo k ním má jít?
0: Ne, tak ale to je, já vím, že tam byl, já jsem byl na tom srazu před 97, před mistrovstvím, říkal jsem Ivanovi, jsem říkal, že jsem jako zraněný. A myslím, že mi říkal, že tam vyzkoušejí Láďa Vujtek, jak tam byl, Když máte dva dobrý hráče, tak vám tu lineu udělaj. Když máte geniálního nějakého hráče, tak vám tu lineu udělá. Když tam máte dva, tak už se něco děje. Když tam máte tři dobrý hráče, tak už je to jakoby jednoduchý hrát, jo. Takže teď se bavíme o nároďáku, tam jsou ty nejlepší a všichni ty kluci, co Prochy zmínil, tak jsou to výborní hráči, tak to je, a pokud se aspoň trošičku na nějaký frekvenci, tak podobný, tak to bude fungovat, no.
1: A k tomu zranění teda?
0: No ne, tak to tam, to jako bolelo hodně, no, tam to, bych to úplně neto, ale takže to bylo, tak já jsem byl jakoby potom, to bolelo to, že já jsem byl jakoby mimo sport, jako třeba tři roky jsem byl úplně mimo sport
3: No, abychom to posluchačům přiblížili, potom zlaté mistrovství světa ve Vídni jste zamířili vlastně společně i s Martinem Procházkou do Švédska na angažmá a vlastně tam vás potkali ty zdravotní problémy, kvůli kterým jste pak vlastně předčasně skončil. Tak,
0: přesně tak.
3: Ano, dobře, a řekněme teď, vy jste žil dlouhá léta ve Švédsku?
0: Já jsem žil dlouhá léta ve Švédsku, no, já jsem tam... Našel holku.
2: My ti ji našli.
3: Jak to bylo teda?
1: Tohle je potřeba
3: vysvětlit. Tohle je zajímavé.
0: ty jsi byl v Torontu tou dobou, no. No, tak jsi tam
1: ještě to bylo.
0: To byla česká hospoda, u Švejka, kam vždycky nároďák jezdil, nebo to bylo kousek od tam, nároďák tam nejezdil, ale když tam byl nároďák, tak jsme se tam zastavili.
2: Taky nároďák jezdil hrát hokej, ale zapíná se znovu.
0: takže jsme to tam taky našli a oni tam bylo český pivo, že jo, a vlastně to byli emigranti a člověk se tam potom s nima seznámil, tam jsme se setkali, no.
3: Tam došel telegram od Martina Procházky nějaké dívce a ta se seznámila s
2: tím. Ta už tam chodila předtím a pak... Tak to bylo postupem času takový, jo.
3: A vy jste se naučil třeba švédsky za ta léta?
0: No tak já jsem studoval tam ve švédštině, no, takže jsem se musel, protože mám dítě, který je, Alexandru mluví česky, plynule všechno, já jsem na to dbal, aby uměl česky, tak já jsem chudák musel i písanku a tady to. Ale tak jsem chtěl vědět, co se bude říkat se svojí mámou, aby jsem pochopil, co to, a pak mi to vlastně pomohlo jakoby se dostat do té společnosti, je to potom úplně jiný a ta švédština není tak těžká, jako...
3: A je to blíž angličtině nebo němčině?
0: Já jsem měl na Gimplu, já mám maturitu z němčiny a pak jsem se musel naučit angličtinu a ten, je to germánský jazyk, gramatika podobná hodně angličtině a ty slovíčka se prostě germánský jazyk, tak je to hodně podobný. Jako.
2: To asi potvrdí, já když mu volám dopoledne, tak vždycky zdravím Gumoron. Švédský, tak si pamatuju.
0: No, tak jako...
2: Takže on mluví o tom, že se naučil skvěle švédsky, my jsme se naučili s Patrícím akorát objednat si jedno pivo a ještě jedno, že jo?
0: Ta naše generace, co se dívala na Fontocio, prý švédský přízvuk, tak ten přízvuk mám takový jiný. Oni vědí, že nejsem Švéd, ale nevědí, kam mě mají zařadit. Jako. Já jsem se začal učit až kolik mi bylo, 28, 29, takže to nejde jako úplně do té huby, úplně, jako když se to člověk naučí 15.
3: A jsi tam studoval vysokou školu ve Švédsku?
0: No, jako FTVSU, no. Jako, no.
3: Jejich teda.
0: No.
3: Tak to je obdivuhodné vlastně začít takhle pozdě, protože se říká občas, mě to pořád předhazovali, že čím je člověk starší, tím hůř se to učí.
0: Ale zase člověk má větší motivaci možná.
3: To je pravda.
0: Nebo si to, já, kdybych to dělal tady, současně s hokejem, tak bych šedil buď hokej, nebo tu školu, jako no, a to jsem nechtěl.
1: No, to je ale studijní typ. Když se podívám třeba na tu generaci, tak málo kdo z kladenských hokejistů vystudoval kamenný Gimpl.
0: No.
2: Protože většina jich chodila do GDM.
0: Pár kluků zrovna nade mnou tam pár kluků bylo, ale ten Gimpl byl těžký tenkrát, no. Ten byl od 87. do 90. No, tam museli být skoro ruce za zády a pan doktor Škvára, který mě měl na češtinu, na němčinu, tak ten mě vyvolával: Valento, pojďte na slovíčko. Ten mi odmítal říkat vejvodo, tak Valento musel naklusat.
3: A v tom Švédsku ještě ten život, jak se vám tam žilo, jak vás přijala společnost, nebo jak jste se vůbec začlenil, protože si říkám takhle, být třeba po skončení nějakého snu sám v cizí zemi, respektive vy jste říkal, že jste tam našel vlastně dívku, tak jak jste se tam začlenil třeba, protože jste tam strávil dlouhá léta.
0: No ne, tak já jsem, ten jazyk fakt pomůže, tak já jsem tam studoval, pak jsem tam začal trénovat a když už jsme teda tady máme takhle komentování, takhle, nebo jsme tady v rádiu, tak já jsem tam potkal kamaráda, který je můj tam nejlepší kamarád. A jeho táta komentoval finále, naše finále ve Vídni pro švédskou televizi a během toho finále říkal, ten Procházka hraje dobře, ten to rozhodne. A Lasse komentoval 30 let fotbal a hokej, jak rádio, tak televizi. Tak jak je malej svět. Tam prosvědčoval Brodéra před tím finále. Já jsem říkal, že to rozcvičil dobře, ale on chytal karty s Jose. A tím jako tam pak si získáte nějaký okruh kamarádů a tak já jsem byl jako byl docela dobrý, jako snažil jsem se v té škole to makat a pak jsem jenom přešel na zimák a byl jsem, tak já jsem měl vlastně, nevím, 15 hodin jsem byl jako ve škole nebo na zimáku, jako no, takže já jsem neměl moc jakoby čas ani ládu na nic jiného, jako no.
3: Sledoval jste to prostředí tady, nebo jste si dal spíš trošku jako odstup od toho nějak?
0: Jako hokejový prostředí?
3: No tak celkově jako...
0: Ne, moc ne. Hokej jako tak nějak, aby jsem ho, jako trošku z ponorky jsem to jako sledoval, ale společnost tolik ne, abych řekl pravdu, takhle jsem byl, že jo, s rodinou jsem byl, vždycky jsem tady byl na pár týdnů v létě, se synem jsme vždycky přijeli trošku dřív, tak třeba Alexandr tady byl 5 týdnů, a takže tu češtinu jako mluvil kladensky jako ze začátku dlouho hodně.
3: Jak se mluví kladensky teda, to jsem nikdy neslyšel. No,
0: nespisovně.
3: Tady ten střed... Já mluvím tady s kolegy, kteří jsou v rádiu, tak to
0: jasně, no, já chci mluvit tak nějak, jak... jak jsem, no, já nebudu se tady stylizovat, ale...
3: Já mluvíte
0: skvěle, ale pak jsem tam měl kamaráda, který byl na české ambasádě, Marcela Audy, a to byly Brňáci, tak ty zase mluvili spisovně, že jo, kluci tady, který Tonda Stavěn, já jsem ho měl ve Spartě, že jo, tak ty kluci z Moravy, tak ty mluví trošku jinak, no, ty tu češtinu, jakoby... si k ní chovají trošku lepší než my tady třeba český kraj. No.
3: Ještě jedna věc, která mě zajímá jenom z pohledu toho, že teď mluvíme třeba i o tom fotbalovém mistrovství, si takhle Švédové vyhráli první zápas pozice lední hokej fotbal. To mi přijde, že může být spíš pro hokej z toho mého osobního pohledu. Jak to je? Jako jestli jsou Švédové spíš nadšení do ledního hokeje?
0: Tam se v roce 94, když vyhráli...
3: Oni byli z Bulhary tehdy o třetí místo, hráli
0: se to finále. My to měli docela podobně jako my, vždycky, když se třeba udělal hokej, že hokej byl dřív a pak se vždycky udělal úspěch ve fotbale. Tak Švédové vyhráli tu olympiádu tenkrát, tak dal Petr Forsberg ten gól to jednou rukou. A oni šli do semifinále.
3: Oni získali bronz nakonec v Americe, no?
0: Oni šli do semifinále a získali bronz, no. A to hráli s tou Brazílií, vlastně v semifinále prohráli, no. Takže to bylo, tam se jakoby nastartoval ten fotbal a pak to tam asi trošku změnil i ten Zlatan Ibrahimovič tím, že jakoby rozpolizoval tu společnost, nejdřív ho většina jako neměli rádi a pak se ho naučili jako mít rádi a ten jakoby si myslím, že tam hodně jakoby spopularizoval ten fotbal.
3: Tak on má balkánské kořeny a vlastně těch přistěhovalců do Švédska je hodně. Tenhle fakt ale mohl možná pomoci i Otakaru Vejvodovi, ne? Že to já nemyslím, že byste byl z Balkánu, že jste byl vlastně imigrant do té země, nově příchozí, a že tam ta kultura na to byla nastavena přijímat ty cizinci třeba. To je takový nápad. Jak
0: oni jsou, no. Oni to mají jakoby kulturně, oni rádi cestujou, tady ty švédský vikingové byli hodně obchodníci, oni jezdili v těma lodma, takhle jezdili do kontinentální Evropy, tak oni to mají jakoby v sobě, rádi cestují, rádi poznávají, rádi si učí nové věci, tak oni milují Prahu, protože jim to hodně připomíná, možná historicky, že jo, jak tady za 30 lety války byly, takže to oni jsou hrozně komunikativní v létě a když jsou v zahraničí, tak jsou úplně jiný, než potom jsou během toho roku. Potom tak to do práce budou takový začlení do té společnosti, ale jak jsou potom v tom létě a to a vycestujou, tak jsou takový jakoby žoviálnější, radostnější.
1: Hele, a když se podívám na divácký zájem třeba na mistrovství světa, tak mě pokaždé, když byl ten šampionát ve Švédsku, hrozně zklamalo to, že oni vlastně nechodí na jiné zápasy než na ty švédské.
0: Já jsem říkal Robertovi Zárubovi tady to, že ve Švédsku se stalo, mě to říkal právě tady ten tady ten kamarád Kale a jeho táta, co to komentoval, že tam se stalo, když se začínaly být ty satelitní televize, nějaký 89. myslím, že 87 89 prodali česká, švédská televize, prodali práva té nové soukromé televize. A to se tady vlastně nestalo s výjimkou jednoho roku. Myslím, že to celou dobu má česká televize, takže to má každá rodina, že jo. Nemuseli si kupovat nějakou jinou televizi, takže to tady prostě i lidi, já si pamatuju, že na Gimplu, když jsme byli v Brázdě a sbírali jsme chmel ve druháku, ve třeťáku, tak holky, které ani nevěděli, že ten hokej existuje, tak to s náma poslouchali tam. A tady to vlastně, vždycky, když je to ten květen, tak i lidi, kteří ten hokej nasledujou, tak se prostě s tím svezou, jakoby s tím. Tak je to hezký, že se tady ta tradice takhle udržela těch, já nevím, 40 možná víc let. A ve Švédsku se právě stalo to, že oni to koncem těch 80 let dali do soukromé televize. A protože já jsem tady ty věci jako musel jako nastudovat na té škole, tak je třeba v top 10 nejsledovanějších pořadů švédské televize v historii jsou 2 nebo 3 hokeje. Je to Švédsko proti Sovětskému svazu, ale to tenkrát byly jako tady, byly prostě 2 programy, 3 programy. A od té doby hrozně klesla sledovanost toho mistrovství světa, protože mu teklo několik generací, které tím jakoby nebyly vychovaný. No. Takže to je jedna z důvodů. No.
3: Říká Otakar Vyvoda, host Čisté hry Martina Procházky.
5: Čistá hra Martina Procházky.
3: Teď se dostaneme k té trenéřině, bych řekl. Je to tak. Návrat na Kladno. Martine, nebývá vždycky úplně jako nejveselější, veď to možná potvrdíš třeba i ze svého života, ale Otakar Vyvoda, když se vracel, volal ti třeba, teď se vracím do Česka, v tom roce 22 zhruba bylo to.
0: 22, ne? No.
2: No, asi mi nevolal.
3: Ne, já myslím, že je
2: otázka. Ne, nevolal, ale samozřejmě jsem to okamžitě zaregistroval, že jo, tak když se stanete trenérem Kladna a jste najednou v tom týmu, tak já vím, že Ota právě odvedl skvělou práci už ve Švédsku, protože jsem tam, to jsme byli v kontaktu, kde v Lidingo, je to no, tak, no. Dlouho ved právě tu mládežnickou kategorii tam. Takže měl velký přehled o tom, no a to, že se dostal do Kladna zpátky, tak to si myslím, že prostě byla pro něho skvělá volba. Asi to bylo možná i to ideální, taky to přijít do Kladna jako první ten tým. No a pak už se potom rozjel dál, že jo, pak už přišla ta Sparta a teďka už další a další angažma, takže samozřejmě teď tady je vedený jako právě skvělý trenér. No, je to tak, no, co?
3: Je to tak, ale mě zajímá ten telefonát teda. Tady jsem četl zase, že musel zavolat teda sám Jaromír Jágr a co vám říkal?
0: S Jardou jsme se bavili, tak nějak jsme byli tak nějak v kontaktu, neříkám, že jsme si volali úplně často, ale tak nějak byli jsme v kontaktu a pak jsem prostě přijel a vůbec jsem nevěděl, co mám očekávat. Tu ligu jsem sledoval, ale nevěděl jsem úplně přesně to Švédsko jakoby specifický, co se týče toho vedení nebo toho, jak se člověk chová. Takže člověk byl ovlivněný tou školou, tam byl taky taková speciální kultura, jak se má chovat. Já jsem tam byl s jedným kamarádem, který byl triatlonista, tak jsme tam byli nejstarší a teď jsem tam měl hodně, tam máte 10 sportů různých. Teď mě to bavilo, tak já jsem se šel podívat, tam kámoška, si tam teď doktorová, to je sportovní psycholožka, a ona vyhrála mistrovství světa v taekwondo během té. Tak jsem se chodil dívat na její tréninky, chodil jsem se, tam byli kluci, kterým bylo 22, 23 a trénovali v akademii Jurgodenu. A to jezdili po té Evropě, hráli proti té Barceloně a tady proti těm mužstvům a hráli dobře. A já jsem sledoval, jak oni se chovají, protože to je jiná generace, jsou o 2 generace mladší a oni třeba hodně mluvili s těma dětma, ale já vím, že Pavel Krose se vlastně snažil dělat to samý, třeba i v té Spartě, že nejenom, aby si všechno řekl těm dětem, nebo těm hráčům, aby oni taky museli myslet sami, že jo? Proto jsem říkal, že ten Honza Nejma nám jako, nebo tenkrát se to nechávalo hodně na těch hráčích, jako. A ne, aby všechno měli předžvejkaný, aby tam byly videa úplně na všechno, jako, když se to prostě musí to být profesionální, ale ptali se těch, hele, Prochy, ty jsi měl nahrát tamhle, ale řeknou, hele, podívej se, jak byla ta situace. Jo, já jsem asi to měl hodit tamhle, protože tam bylo volno, a aby se naučili myslet oni. Tak to jsem se snažil tím jakoby být trošku ovlivněný a něco tady funguje, něco nefunguje. A my jsme taky taková specifická náhtura tady v Čechách, no, tak je to... Ale ty kluci, já musím říct, že tady ty kluci jako byli dobrý, já jsem na tom Kladně byl, co se týče jakoby pracovní morálky, ty tréninky, co jsme měli, to bruslení, co se dělalo, možná někdy až moc jsme bruslili, ale nemohl jsem si vůbec stěžovat na tu práci, kterou tam kluci dělali. Hmm.
3: No to bylo zajímavé, jak jste říkal to s tím myšlením, protože často si pamatuju z různých těch sportovních zkušeností, že člověku říkají nemysli. A občas, když si to člověk takhle vyloží, proč to udělal, tak to je asi příhodnější. Ale otázkou, jak to pak implementovat třeba v dospělém mužstvu, kde teda 20 let nemyslí a pak přijde...
0: Tam to nemyslí... by mělo být tak, člověk by to měl, když už to člověk udělá tu situaci a je v té situaci, dobře, já to zkrátím teďko, nebo se to prodloužím možná. Nakladně, co bylo geniální nakladně, co jsem vděčný, že jsem se narodil nakladně, že nás nechávali hrát. Takže my jsme od 8, od 10 let se hrálo na dvě, 80-90% tréninku byla hra na dvě. Takže my jsme v těch situacích, než člověk šel do toho Ačka, tak v těch situacích byl 1000krát ve všech těch situacích, takže jsem se cítil, že ten hokej jakoby umím. Pak jsou všichni trošku lepší, silnější v tom Ačku, ale my jsme si to vypracovávali sami. A teď on, nevím, jestli to byl jako celosvětový trend, nebo jestli víc tady, ty kluci tolik nehráli. Teď se to hrajou, teď se dělali přezápasové tréninky od malého věku, že se dělali přesilovky, my jsme pořád hráli, nevím, přesilovku jsme nikdy nedělali, já nevím, jestli nepamatuju si, že by jsem někdy v juniorce dělal přesilovku tolik na tréninku, jestli jednou, dvakrát za měsíc, jestli vůbec. Se přišlo přirozeně z toho, teď ten hokej jinde, pochopitelně, ale naučilo nás to myslet. V létě se hrály fotbaly, v létě se hrály tenisy, v létě se hrály basketbaly. Jo, takže to bylo, ty kondičáci dělají trošku jiný věci s těma klukama, ale ty si, když jsi skončil v březnu, v dubnu, tak si neměl volno, nebo neměl si mezeru, herní mezeru a myšlenkovou mezeru do srpna, nebo do konce července a ty si hrál dvakrát týdně fotbal. Venku, jednou vevnitř, hrál si tenisy a musel si pořád myslet, možná si přebírat hráče, možná byl si kapitán toho mužstva a musel si nějak to mužstvo udělat, takže tam si vlastně nevycházel z toho myšlení, jako toho přemýšlení. Ale když to člověk potom udělá tisíckrát, tak ty situace jsou potom automatický, tak už potom toho člověk myšlení nemusí, jako jo. To je asi něco jiného, no.
3: No. Otakar Vejvoda byl také asistentem, jako řekl Pavla Grosse. Nás tady občas zajímalo i ta role asistent hlavní trenér, jestli to je tak zásadní třeba v hokejovém prostředí. Jaká ta podřízená role, jak když má člověk zkušenost z té hlavní role, jestli jako to pak jde s nás, nebo mluví se teď, vlastně jsme to ani nezmínili, Václav Prospal, gratulujeme mu, teď asistentem u týmu St. Louis Blues v NHL, po letech tedy i třeba co zažil hlavní pozici. Otázkou, jak to člověk zkousává s tou třeba danou povahou. Vy jste byl v pohodě takhle jako asistent vždycky?
0: He, tak máte Kanada, když jede na olympiádu, teď teda nevyhráli, ale ty poslední dvě vyhráli, tak tam máte na střídačce 4 trenéry, který mají všichni 800 zápasů v NHL a všichni jsou tam hlavní trenéři a něco tam vyhráli a všechno tam funguje, takže to akorát o rozdělení rolí, no. Tak jenom, aby ten člověk se cítil... Ve sportovní psychologii je citovaný trošku víc možná Mark Messier než Wayne Gretzky a na otázku, jestli se necítil ve stínu Wayne Gretzkyho, na to odpovídal, že ne, trenér nám dal každý mu nějakou roli, Wayne měl nějakou roli, já měl jinou roli, tamten měl jinou roli a všichni jsme dostali zodpovědnost za tu roli a všichni jsme dostali jako pochvalu za to, co jsme přispěli tomu týmu. Takže i ty trenéři musí mít něco. Nemůžete tam jenom stát na té střídačce nebo na tom tréninku, musíte tam něco jako udělat a musíte se cítit, že jste jakoby zodpovědný za to a přispět k tomu mužstvu, jako jinak to nejde, takže to je o rozdělení rolí akorát. No.
3: To říká Otakar Vejvoda, host Čisté hry Martina Procházky. Současnost, minulý rok jste byl v Trenčíně taky nějakou dobu?
0: No já jsem tam, to bylo, to byla, to byla blesková záležitost. Já jsem musel z rodinných důvodů odjet, takže jsem tam, byl jsem tam na chviličku, to bych tady vůbec ne, to bych tady vůbec nepřetřásal.
1: To je něco jako ten Nový Sad.
0: Jsi to vůbec nevymyslel všechno.
1: Ti ukáž. No.
3: Tak byste tady se bavili...
1: Ne, mě by napadlo totiž, jestli by třeba neuvažovali Martin s Otou, že by šli do Karlových Varů dělat asistenty. K Pavlu Paterovi.
3: To byla blue střídačka, modrá střídačka.
1: Ne, seděli byste si na té lavičce.
0: Tam je už tady nějak jeden, ne?
1: Je, no.
2: Tam je Hořák. Malej. Já nevím, já myslím, že bychom si možná i sedli, no, tak jako nevím, jak samozřejmě by to fungovalo, jak říkáš, ty role.
1: Kdo by se staral o obránce z vás tří?
0: já jsem vlastně
1: nakladně... Otáno to má vystudované. No,
0: já jsem nakladně začínal jako u obránců. Jirka Burke to a pak se to prohodilo. Mě to hrozně baví tady to, mě ty obránci. Já jsem měl hodně kamarádů Švédů, co... Daniel Schenkvist, ten hrál s Frantou Kabelkou v obraný dvojici v Atlantě, říkal, má 5-6 zápasů, hrál olympiádu, tak já jsem tam s nima, jsme se bavili denodenně, ten kámoš, co byl GM na toho nároďáku švédského obránce, já jsem mu trénoval tam kluka, který je výborný obránce teďkon, tak ten svět se taky, ten hokejový svět se viděnej z toho obranného pohledu, nebo z toho obráncovského pohledu, taky úplně je zajímavý. Skvělej.
2: Pavel Patera mi nám asi přesilovky nedal, viď? Na mě jednou. Ten by si přesilovky nechal. Takže já bych tam byl jenom takový, jako jenom bych tam byl takový stojáček, jenom bych tam byl.
3: A něco teď konkrétně před vámi, na co se můžeme těšit ve spojitosti s Otakarem Vejvodou? Protože už se blížíme ke konci, máme tak 30 vteřin.
0: 30 vteřin, no tak já nevím, já teď pojedu na měsíc do Švédska, tak si budu vychutávat léto u moře ve Švédsku.
3: No. No to zní teda krásně. Možná si budete vychutávat nějaké úspěchy fotbalového nároďáku. Švédové jsou relativně rozjetí, byť kvalifikace nevyhráli ani jeden zápas. Ale o tom v jiném pořadu. Jsme moc rádi, že hostem hokejového pořadu Čistá hra Martina Procházky na Radiožurnálu Sport byl Otakar Vejvoda junior a také bývalý spoluhráč Martina Procházky ze Slavné.
0: Můžu něco říct? Ano. Já jsem nehrál 9 zápasů za Vojvodinu.
3: Děkujeme moc, že jste přišel, a co vám daří.
0: Děkuju, nashledanou.
2: Já taky děkuju, naslyšenou.
3: Martin Procházka, Petr Kadeřábek, pánové, mějte se hezky. Krásný den, milí posluchači.
4: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gůda.
7: Po změně financování by měla přijít i nová definice služby veřejných médií, řekl Nerušil z SPD. Ukrajina v noci zasáhla rafinerii v Moskvě a ropný sklad na jihu Ruska. Na atletické zlaté tetře se představí i jeden z nejrychlejších sprinterů na světě, Američan Lyles. Na silnici 13 mezi Kadaní a Chomutovem brzdí provoz nehoda. A počasí bude převážně oblačno až zataženo, později místy déšť, výjimečně i bouřky a teploty až 25 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla přijít kontrola obsahu. Řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Podle něj je potřeba přesněji definovat veřejnou službu, aby vysílání nebylo nevyvážené. Vláda včera schválila převod financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Ukrajinské drony v noci zasáhly ropnou rafinerii v Moskvě, oznámil to starosta města Sergej Sobjanin. Informaci potvrdil taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj bezpilotní letouny překonaly vzdálenost 500 kilometrů. Zelenský dodal, že zbraně dlouhého doletu výrazně zvyšují tlak na to, aby Rusko ukončilo válku proti Ukrajině. Ukrajinské drony podle ruských úřadů mířily taky na další oblasti v centrálním a jižním Rusku i na anektovaný poloostrov Krym. Například v Krasnodarském kraji ukrajinské drony způsobily požár v ropném skladu. Europoslanci by dnes mohli podpořit zákaz aplikací, které s pomocí umělé inteligence umí svléknout postavy na fotkách. Cílem nařízení je ochránit hlavně děti a ženy před zneužitím v digitálním prostoru. Je to součástí změn v takzvaném aktu o umělé inteligenci.
8: Podle návrhu nebude v Evropské unii možné nechat vygenerovat umělou inteligencí sexualizované snímky nebo videa skutečných lidí, a to bez jejich souhlasu. Bod prosazovala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Podle ní velké korporace nemůžou podobné praktiky obhajovat svobodou podnikání. Návrh vítá taky Kateřina Konečná z KSČM, kritizuje ale odložení některých dalších pravidel v aktu o umělé inteligenci.
9: I tak se domnívám, že to mohlo projít bez zjednodušení pravidel u takto rizikové technologie.
8: Pokud Europarlament opatření o zákazu tzv. Svlékacích aplikací schválí, měl by začít platit 2. prosince. Jiří Kordík, Radiožurnál.
7: Silniční most přes řeku Berounku v Liblíně na Rokycansku je po kompletní rekonstrukci. Most je jednou ze 3 důležitých spojnic přes řeku na území Plzeňského kraje. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Pavla Číška z hnutí STAN teď můžou přes skoro stoletý most jezdit řidiči bez omezení.
10: Most v Liblíně byl postaven v roce 1929 a už byl ve špatném stavu, a protože je kulturní památkou, tak byl opraven vlastně jako replika původního mostu, samozřejmě s lepší nosností a šířkou. Most má nyní neomezenou tonáž a veškerá doprava už jezdí.
11: Sport. Na atletickou zlatou tretru v Ostravě dorazil poprvé v kariéře jeden z nejrychlejších mužů na planetě, americký sprinter Noah Lyles. Na závěr programu poběží dnes před 8 hodinou na Vítkovickém stadionu závod na netradičních 150 metrů. Lyles věří, že by mohl překonat historicky nejlepší čas na této trati.
12: Díval jsem se na ten čas a přišel mi trochu pomalý, tak se ho pokusíme zrychlit. Je to pro mě volnější rok, tak proč bych neskusil 150? V tréninku ji běháme často a mám tam hodně rychlé časy, podle kterých vím, jak na tom jsem.
11: V Ostravě se představí i elitní domácí atleti. Lourdes Gloria Manuel na 400, výškař Jan Štefila nebo koulař Tomáš Staněk. Hlavní program meetingu začne v 18 hodin a uslyšíte o něm živě přímo z místa.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na D1 u Bělotína, v Praze kolony na okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna čekejte kolony u Bělotína. Na kilometru 310 je zúžení a zdržíte se okolo 10 minut. V Praze se ucpává východní část okruhu ve směru z Brna na Ústí nad Labem. Kamiony zastavují už na Štěrboholské spojce. Táhnou se přes Černý most a Novopatskou až do Kbelské ulice. Tam bez jezdu z Novopatské na Kbelskou překáží 2 auta po nehodě. Osobním pojedete jen o něco rychleji v levém pruhu. A provoz kvůli tomu vázne i na příjezdu z Hradce Králové do Prahy po dálnici D11, zpomalíte na 5. kilometru. Na Pražském okruhu kolony i ve směru z D1 na letiště popojíždějí před sjezdem na Ořech. Kamiony už od dálnice D1 a občas musí zavřít i tunely kvůli regulaci, tam pak postojíte i v osobním autě před tunely. Silnice 13 je ucpaná mezi Prunéřovem a Chomutovem. Na křižovatce na Blahuňov zasahují hasiči u nehody a projíždí se Kivadlově. Kolony jsou dlouhé z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme zpočátku až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo, později místy občasný déště nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
14: 11 hodin 6 minut, úterý 16.6. Posloucháte dopolední Radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. Basketbalistka Eliška Hamzová po téměř měsíci nastoupila za Minnesotu v zámořské WNBA, přispěla 4 body k drtivému vítězství nad Portlandem 107-74. Česká rozehrávačka dostala v klubu Lynx druhou šanci po podpisu takzvané rozvojové smlouvy na konci května. Teď už Shawn Mendes, příjemný poslech.
5: Radiožurnál Sport a Karel Janů.

0: tak.
1: Atletka Lourdes Gloria Manuel míří ve 20 letech mezi absolutní světovou špičku. Venkovní sezonu začala výkony, které jsou hluboko pod jejím bývalým osobním rekordem, a to je u halové mistryně světa na 400 metrů skvělé znamení. Dnes ji čeká čtvrtka na ostravské Zlaté tretře a ráda by navázala na povedené závody v Římě a Oslu.
2: Samozřejmě jsem nečekala úplně pod 50, ale i nějaký náznaky k tomu byly během soustředění před Botswanou. Vlastně z toho, co trenér lehce naznačoval, že si myslí, že by to mohlo tenhle rok být pod 50 sekund, tak se vlastně vyplnilo. Akorát jsme oba nečekali, že to bude takhle rychle.
3: Lourdes Gloria Manuel odešla před rokem jako český supertalent do Nizozemska do tréninkové skupiny Lorana Mevliho, ale kvůli svalovému zranění si loni venku nezazávodila. Pak ale přišel další významný milník pro kariéru 20-leté atletky, když v neúplně oblíbené halové čtyřstovce vybojovala v Polsku titul mistryně světa.
4: Teď někdo vás tam šlápla na mantinela, ztratila tam nějaký čas. Lourdes Gloria Manuel běží do cíle a tuhne. Lourdes Gloria Manuel ale je halovou mistryní světa.
3: A formu z Toruně si přenesla i ven, když jako první Češka běžela od 80. let minulého století čtyřstovku pod 50 sekund. A teď by v Ostravě ráda vybojovala speciální trofej, kterou tradičně dostávají vítězové jednotlivých disciplín.
2: Ta trofej vypadá nádherně, zatím ještě jí doma nemám, ale myslím si, že jsem všichni atleti a vlastně v mém závodě čtvrtkářky každá z nich chce zvítězit a je to stejně i pro mě.
3: Když se podíváme do startovní listiny, tak tam je i lídrině letošních světových tabulek na 400 metrů překážek Slovenka Emma Zapletalová. Překvapilo vás to, jak ona vlastně poráží světovou elitu na překážkách a čekáte, že to bude největší soupeřka tady pro vás?
2: Uvidíme, jako je krásný vidět, že jí to takhle běhá a upřímně i po tom, co jsem vlastně se trochu seznámila s tím jejím příběhem, kdy po spoustě zraněních se vrátila na start a v takovýchhle výkonnosti. Je skvělý příběh a je to určitě inspirativní příběh. Myslím si, že by to mohl být skvělý závod.
3: Těší se aktuálně jedna z největších českých atletických hvězd Lourdes Gloria Manuel na závod na 400 metrů, který na Vítkovickém stadionu odstartuje v 18 hodin a 20 minut. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin 16 minut posloucháte úterní radiožurnál Sport a v naší encyklopedii si představujeme jednotlivé účastníky fotbalového mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku, no a hodně velký zájem budí reprezentace Iránu, která málem na šampionát vůbec neodcestovala. Americký prezident Donald Trump ještě v březnu Iráncům doporučoval, aby se turnaje nezúčastnili kvůli vzájemnému válečnému konfliktu. Představitelé asijské země ale chtěli mundial bojkotovat po útoku Spojených států a Izraele, při kterém zahynul iránský duchovní vůdce Alí Chamenei. Nakonec došlo k dohodě, Irán mohl na mistrovství světa odletět, ale neobešlo se to. Například bez problémů s vízy, tým navíc musel změnit lokalitu svého tréninkového kempu. Místo americké Arizony se Iránci připravují za hranicí v mexické Tichuáně, a to za dohledu ozbrojenců. No a na zápasy, které hrají výhradně ve Spojených státech, jezdí tak říkajíc na otočku, to všechno z bezpečnostních důvodů. Pojďme ale ke sportu, k fotbalu. Irán je 21. týmem světového žebříčku FIFA, takže je na tom třeba pro představu o 22 míst lépe aktuálně než Česko. Mimochodem, tipli byste si, kolikrát se na Česko, případně Československo s Iránem utkalo?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Za celou dobu došlo pouze k jednomu vzájemnému utkání. V roce 1974 odehrála Československá socialistická republika přátelský zápas s Iránem v Teheránu a vyhrála 1-0. Jediný gól dal z penalty Anton Ondruš. V základní sestavě mimochodem nechyběl Antonín Panenka, kterého můžete pravidelně potkávat na roadshow desítky Pavla Horváta. V současnosti je nejzajímavějším hráčem Iránu asi Mehdi Taremi. Hvězdný útočník má portugalský titul Sportem a s Interem Milan byl dokonce ve finále Ligy mistrů, ale prosadil ho na lavičce.

Že by 4 zápasy za jeden den skončily nerozhodně, to se na fotbalovém mistrovství světa stalo teprve po druhé v historii. Na 4 remízy z roku 1958 v pondělí navázal stejný počet nerozhodných výsledků, včetně velkého překvapení, kterým byl bezbrankový výsledek utkání španělských mistrů Evropy s outsidery z Cap Verde. Vítěze pak v amerických městech neměli ani duely mezi Belgií a Egyptem 1-1, Saudskou Arábií a Uruguayí taktéž 1-1 a Iránem a Novým Zélandem. To je zápas, který skončil 2-2.

0: pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, tak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společné tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky, a tohle to bylo přesně on na tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak se zjistilo, že optimální být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Radiožurnál půl dvanácté. Jana Gulda a zprávy.
2: Pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku dopoledne uvízl autobus se zahraničními turisty. V autobusu, který při nehodě přišel o část střechy, bylo včetně řidiče 24 lidí. 4 z nich jsou zranění, popsal mluvčí jeho českých záchranářů Vojtěch Míra.
3: Všichni měli lehká poranění v podobě odřenin na horních a dolních končetinách. Posádka jim rány ošetřila a poskytla sterilní krytí na zasažená místa. Stav žádného z pacientů nebyl natolik vážný, aby byl nutný transport do nemocnice a po poučení byli všichni ponecháni na místě.
2: Okolí téměř 400-tisícového města Palu v Indonésii zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně. Nemocnice v zasažené oblasti z bezpečnostních důvodů evakuovaly pacienty. Indonéské úřady v souvislosti s otřesy aktuálně neinformují o mrtvých ani zraněných. Indonésie leží na několika zemských zlomech. V oblasti jsou tak časté například výbuchy sopek, zemětřesení a s tím spojené tsunami. Umělé zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. V nádrži se rozmnožily řasy, napsal to magazín Newsweek. Nedávno vodní plochu nechal americký prezident Donald Trump natřít bazénovou modrou barvou. Kritizovala to část veřejnosti i památkáři. Trump výhrady odmítl a použitou barvu připodobnil k modři na americké vlajce. A pohyb 4 koček divokých v českém lese v Plzeňském kraji vědci sledují pomocí obojků s vysílačkami. Chtějí zjistit, jak velké území využívají, kudy se krajinou pohybují a jaká opatření můžou přispět k účinnější ochraně kriticky ohroženého druhu. Loni takto monitorovali 3 samce v Doupovských horách v Karlovarském kraji, informovala o tom Akademie věd České republiky. Dosavadním rekordmanem je loni sledovaný samec Pepík, který během 9 měsíců využíval území o rozloze přibližně 300 km čtverečních. Sport. Fotbalisty Tuniska povede na mistrovství světa francouzský trenér Hervé Renard. Nahradil odvolaného krajana Sabriho Lamoušího, který na pozici kouče Tuniska skončil, a to po porážce se Švédskem 1-5 v prvním utkání na šampionátu. Renard v minulosti trénoval na mistrovství světa Maroko a Saudskou Arábii.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Koberovic, taky u Bělotína. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za šmejkalkou. Na 27. kilometru silničáři uklízejí nepořádek z vozovky, teď už jsou v odstavném pruhu, projíždí se ale pomaleji okolo. A další komplikace ve směru do Brna pak za sjezdem na Čechtice. Na kilometru 72 zúžení silničáři zabrali jeden pruh a tam už se tvoří kolona do 10 minut. Na D1 ve směru z Ostravy na Brno vázne provoz u sjezdu na Bělotín. Na kilometru 310 další zúžení a opět je tam kolona do 10 minut. Pozorujte na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Dojíždí se do kolony kamionů v pravém pruhu, aktuálně zhruba na 9. kilometru. V Praze je ucpaný okruh ve směru z Brna na Ústí nad Labem. Kamiony brzdí už ve Spořilovské ulici, táhnou se v pravém pruhu přes jižní Štěrboholskou spojku až do Kbelské ulice. Osobním autem pojedete v levém pruhu o něco rychleji. A silný provoz kolony hlavně kamionů na okruhu i ve směru z D1 na letiště popojíždějí před sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme zpočátku až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo. Později místy občasný déšť nebo přeháňky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
7: Vy posloucháte úterní Radiožurnál Sport v 11 hodin a 34 minut je 16. června. Následující minuty budou patřit atletice, taky budeme přát k narozeninám, ale to už nechám na kolegovi Jakubovi Markovi. Na jediném čistě sportovním rádiu se totiž teď vydáváme do Ostravy. Jakube, hezké dopoledne.
8: Krásný den, vedle mě už tady na Vítkovickém stadionu sedí oslavenec, trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa, světový rekordman, vyhrál toho strašně moc, Jan Železný, dobrý den.
9: Dobrý den.
8: 16.6.1966, datum vašeho narození, co ta čísla, dáváte jim nějaký význam speciální?
9: Tak určitě, šestky mě provázejí celý jim život, nejenom co se týče narození, ale i na závodech, jako takže světový rekordy a nebo nějaký umístění, že jsem šestým pokusem vyhrál a tak dále, takže šestky určitě moje oblíbené číslo.
8: Věřil jste si třeba i víc v tom závodě, když jste viděl ve startovní listině, že jdete třeba šestý na řadu, nebo číslo jste měl šestku?
9: Přesně tak, to jsem si věřil. Jako pamatuju si, když třeba Atlanta byla olympiáda, dostal jsem číslo 13-13, tak jsem si říkal, sakra. No ale pak jsem si spočítal 3 a 3 je 6 a tak dále. Takže jo, to jsem měl radši, no ale určitě to asi neovlivňovalo ten výkon, ale pro tu pohodu to bylo lepší.
8: Nakonec to dopadlo perfektně. Na zlatou medaili, když si zaspomínáte na některé ty vaše závody, teď bych pominul třeba úplně ty nejslavnější, ale třeba nějaký menší, který vám udělal radost až třeba překvapivě, tak vybavíte si nějaký takový?
9: Tak určitě to byly ty dětské závody, protože to bylo absolutně spontánní, že jo? Takže si pamatuju, když jsem poprvé hodil třeba český rekord a to bylo prostě někde na Slávii, ten stadion teďka neexistuje a to byla taková jako ta absolutně čistá radost, že vás nikdo do ničeho netlačil, že jo, rodiči mě do toho jako nenutili, že musím a já jsem prostě přišel na stadion a házel jsem jako rád a nebo vůbec závody, měl jsem rád prostě házenou, že jsem měl Spartou kluků prostě a hráli jsme zápasy a to bylo to nejlepší, no.
8: A když vezmeme teď po této kariéru, kdy už jste tak trochu musel, tak který závod vám třeba se vybaví jako první, když vám to třeba novináři nebo okolí nepřipomínají?
9: Těch jako strašně moc, no já si jenom spíš pamatuju ty stadiony, který jsem měl rád, takový ty menší, třeba zrovna Ostrava, jo, tady to byl úžasný stadion, teďka je obrovský, ale předtím byly nižší ty tribuny, lidi tady stáli, tak tady byla neuvěřitelná atmosféra, nebo prostě v Oslu právě tím, že tam ty tribuny nebyly tak vysoký, takže ty menší stadiony mi víc vyhovovaly kvůli tomu, že tam foukal jako vítr a ale prostě ono těch závodů bylo tolik, že těch vzpomínek je strašně moc a člověk si to teďka nedokáže úplně dostat, co by měl říct, co ho nejvíc vypíchnout. No.
8: Jeden závod hodně vyční má v německé Jeně 98 metrů 48 cm. Nedávno tento výkon stále světový rekord platný oslavil 30 let. Vy jste už mnohokrát říkal, že jste tehdy si nemyslel, že přežije v úzovkách tak dlouho, ale proč podle vás nikdo se nedostal za tuto metu za 30 let?
9: No a to právě taky úplně nevím, protože viděl jsem ty oštěpaře, který určitě ty parametry měry a nikdy na to nedosáhli, jen se k tomu přiblížili a asi to bylo tím, že jsem dokázal skloubit tu rychlost, koordinaci a sílu dohromady jako nejlíp ze všech, jo. A pak, že když jsem měl ten den D, když jsem cítil, že mám formu, tak jsem to fakt dokázal prodat, jako jo, že jsem věděl, že na to dneska mám, tak jsem do toho dal úplně všechno a pak to vyšlo, ale sám jsem chtěl hodit ještě dál, to mi nevyšlo, ale že to 30 let je dlouhá doba, takže myslím, že ten výkon je hodně kvalitní, no.
8: Obecně ve sportu se mluví o technologickém pokroku, v bězích teď karbonové boty, různé technologie. Jak je to v oštěpu? Ten stále váží 800 gramů, těžiště je stejné, parametry jsou stejné, ale je třeba lepší dnes oštěp než před 30 lety?
9: Je o dost lepší. Toho jako do teďka lituju, že jsem nemohl házet s takovýmhle oštěpem, protože oni nám to dřív i zakázali. Mě dokonce neuznali jeden světový rekord, protože ten oštěp se skládal z hliníku a karbonových vláken. To bylo jako zakázaný a teď se to může, takže ty oštěpy plachtějí jako trošičku jako líp, takže se s ním dá hodit třeba o 2 metry dál, o tom jsem přesvědčený. Ale jinak ten vývoj, prostě ono to je těžký, to je strašně náročná jakoby disciplína, protože to je 30 metrů běhu a měníte tam vlastně změnu těch nohou, že házíte rotačně, tak to skloubit je hrozně moc náročné na tu motoriku, no.
8: Sedíme na Vítkovickém stadionu v Ostravě s Janem Železným, ředitelem tohoto mítinku. Váš vztah rozhodně je kladný k tomuto mítinku. Je to jeden z vašich nejoblíbenějších mítinků na světě i za kariéry byl?
9: Ano, vždycky to tak bylo a jezdím sem už, si myslím, tak 40 let. A tady prostě to byli domácí diváci, jako jo, že tady byl vždycky plný stadion a ty lidi fandili a proto já říkám olympiáda, mistrovství světa a pak zlatá tretra. A bylo to jenom kvůli tomu, že tady jsem byl doma, lidi tomu jako rozuměli, byla úžasná atmosféra a proto jsem byl kolikrát nervoznější třeba než na ty velké soutěži tady.
8: Tady je i skvělý klubový rekord oštěparský, můžete to přiblížit?
9: No já jsem si to nedávno někde náhodou přečet, protože já nejsem statista, ale vlastně já držím klubový rekord a to je zároveň ten světový rekord poslední, takže 98-48, takže bude se to špatně překonávat někomu z Vítkovic, no.
8: Dnes tady budete slavit i vaše narozeniny, už nemáte nějaký přehled o tom, co se tady všechno bude dít, nebo to bude překvapení?
9: Bude to překvapení, já jsem to ani nechtěl vědět, tak trošku z toho mám jakoby obavy, aby to něco nenarušovalo, protože jsme přišli prostě na tu atletiku a když jsme vlastně tady skončili ten loňský rok, tak Alfonsiuk, manažer meetingu, tak mi říká, a co na to říká, že jsme to udělali 16. Jo? A já v tu chvíli jsem říkal, proč ne. A potom mi to teprve později došlo a už se nedalo nic změnit, ale já se na to těším. 16. říkám, 6. je moje oblíbené číslo, máme vyprodáno, tak doufám, že diváci přijdou a že uvidí tady skvělý výkony. No.
8: Je nějaká třeba disciplína, na kterou se speciálně těšíte, asi na oštěpařské soutěže, ale třeba i nějakou jinou?
9: Já se těším na všechny, protože já se těším na to, že v některé ty disciplíně to, jak se říká, vybouchne, jako že z toho bude opravdu mimořádný výkon, buď to nejlepší světový výkon, nebo co bychom si vždycky přáli, je světový rekord, ale světový rekordy se nepřekonávají jako každý den. Ale máme tomu i našlápnuto a uvidíme. No. Takže já říkám třeba 150 metrů, 800 metrů, tyčka, obě dvě tyčky, že jo, samozřejmě oštěp, 100 metrů, aby padla zase 10, hranice po 10 sekund. Máme to tady opravdu hodně a strašně kvalitní atleti. Ty atleti přijeli ze 40 zemí světa. Máme tady kolem 50 medailistů z olympijských her, ale mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, tak to je ukázka ty kvality. No.
8: Tak díky moc, díky za váš čas, všechno nejlepší k narozeninám, ať všechno vyjde a hezký den.
9: Taky děkuju.
8: Tak to byl světový rekordman v oštěpu, teď ředitel mítinku Zlatá tretra Jan Železný. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Lenny Kravitz dohrává v úterním radiožurnálu Sport 11 hodin a 45 minut. Český hokejový trenér Václav Prospal podepsal smlouvu se St. Louis Blues a v nové sezóně bude působit v zámořské NHL. O osobním úspěchu dvojnásobného mistra světa Václava Prospala si budeme povídat s Kamilem Jášou. Hezké poledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Václav Prospal se vrací do NHL. Co od něj můžou fanoušci očekávat? Mohli bychom shrnout tu jeho dosavadní trenérskou kariéru?
1: Ta jeho kariéra je výjimečná, určitě hráčská, ke dvěma zlatým medailím z mistrovství světa, které vybojoval jako hráč, bych doplnil možná také bronz olympijských her v Turíně, prostě byl to výjimečný hokejista. Jako trenér působil na lavičce v Rochesteru, to je farma Buffalo, předtím byl jako asistent Josefa Jandače u českého národního mužstva a tři sezony také vedl české Budějovice. Teď se Prospalovi splní sen, dopoledne jsem s ním komunikoval a řekl bych, nebál bych se použít slovo, že je opravdu nadšený z té zprávy. On bude čtvrtým českým koučem po Lennerovi, Svejkovském a Hlinkovi, bude působit jako trenér v NHL. Hokej je totiž pro Václava Prospala naprosto jasně životní náplní. Každým krokem se snaží získávat respekt u soupeřů, u spoluhráčů, no a také u kolegů.
2: Získávat respekt a moc být pyšnej na tu svoji práci, tak to dostanu z toho vítězství. Hokej je můj život, je to něco, co mám hrozně rád a ani bych to nechtěl nazývat prací, ale je to takový každodenní proces.
1: Do kterého se zapojí St. Louis od nové sezóny, kdy tedy bude asistentem trenéra Montgomeryho.
0: Rodák z Českých Budějovic způsobil v NHL dlouhých 16 sezon, během nich odehrál v základní části v dresech Philadelphia, Ottawy, Floridy, Anaheimu, Tampa Bay, New York Rangers a Columbusu 1108 zápasů. Nazbíral v nich 765 bodů, tak jakou vyznává trenérskou filozofii?
1: Tady je to naprosto jednoznačně sázka na ofenzivu. Prospal s oblibou používá frázi safe is the dead. Všechno se totiž snaží uhrát směrem dopředu. Na ledě vynikal překvapivými řešeními jednotlivých situací. Byla vždycky radost se na něj podívat, naprosto geniálními nahrávkami, které neočekávali někdy ani spoluhráči. No prostě je to výborný, teď už bývalý hokejista, ale jako trenér tlačil České Budějovice za každého stavu do útoku. No a je pravda, že ne úplně všem se to zdálo jako ideální řešení. Ještě v první lize se docela často soupeř dostával do přečíslení a později o tu sezónu další, později v extralize, už propadnutí v pozicích soupeři často trestali, ale od toho je na lavičce St. Louis Blues trenér Montgomery, který se hned na klubových stránkách nechal slyšet, že viny, jak Prospalovi všichni říkají, bude mít v NHL na starosti přesilovky a hlavně ofenzivu.
0: No a Václavu Prospalovi je teda 51 let, vyhlášený býval taky emotivními rozhovory po zápasech. Pokračuje v tomhle stylu?
1: No, ty tiskovky byly opravdu, tiskové konference po zápasech byly zábavné, myslím ale, že i s věkem lehce ubral, ale zase třeba jeho kamarád, bývalý spoluhráč Jiří Šimánek si myslí úplně něco jiného. Podle něj v okolí Václava Prospala padají a padat budou ostrá slova v češtině nebo v angličtině, to je vinimu úplně jedno.
3: Kdo Vencu neznal, tak prostě také to bude každý den a jedno, jestli je po zápase nebo před zápasem.
1: Takže můj tip je, že Václav Prospal se v NHL moc nezmění, jde v kariéře postupnými kroky, všechno, co si vybojoval na ledě, teď se snaží předávat dál. No ale je pravda, že si myslím, že v St. Louis se mají hráči a vlastně i fanoušci opravdu na co těšit.
0: Václav Prospal, bývalý skvělý hráč, teď tedy už hokejový trenér, se vrací do NHL, bude čtvrtým českým koučem v historii, který bude působit na lavičce v nejlepší a nejslavnější hokejové soutěži světa. Teď jsme si o tom povídali s Kamilem Jášou. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezké dopoledne. Y'all still want me to come with you?

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nasbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
3: Po převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet chce poslanec vládní koalice prověřit taky obsah vysílání Českého rozhlasu a České televize.
4: Abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu.
3: Karvinský fotbalový klub i primátor města dostali od fotbalové asociace tresty za ovlivňování zápasů a korupci.
5: Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý.
3: Čeští fotbalisti odletí do Atlanty, kde ve čtvrtek čeká druhý zápas mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Na dálnici D1 popojíždí kolona před omezením na 72. kilometru ve směru do Brna a počasí bude převážně oblačno až zataženo, později místy déšť, výjimečně i bouřky a teploty až 25 stupňů. Je úterý 16. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Dalším krokem po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by mělo být posílení kontroly obsahu vysílání veřejnoprávních médií. V Českém rozhlase Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Podle něj je nutné diskutovat taky o tom, jak by měla vypadat veřejná služba.
4: My samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu.
6: Řekl Nerušil. Předsedu ODS Martina Kupku taková slova nepřekvapila. Podle něj si chce kabinet veřejnoprávní média ochočit.
7: Vládní koalice dává od první cíle najevo, že prostřednictvím ekonomického tlaku chce prostě dosáhnout toho, aby veřejnoprávní média přestala kritizovat jejich kroky.
6: Vláda včera rozhodla o zrušení poplatků. Od příštího roku chce financovat Český rozhlas a Českou televizi ze státního rozpočtu. Obě média by tak přišla o stovky milionů korun. Rozhlas i televize dlouhodobě kroky vlády kritizují. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
3: Návrhu vlády na zestátnění veřejnoprávních médií se budeme věnovat i po zprávách v publicistice. Základním školám chybí kvalitní asistenti pedagogů. Od září přitom budou muset být povinně v každé první třídě, která má víc než 15 žáků.
8: Některé školy se obávají, že do září neseženou do prvních tříd dost asistentů pedagoga, pokračuje prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
9: Jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
8: Ministerstvo školství nedostatek neeviduje, problémy ale mohou mít některé regiony i Praha kvůli nižším platům. Mluvčí Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu pro všechny ročníky.
10: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek.
8: Podle ministerstva změna souvisí i se zpřísněním odkladů a má pomoct dětem i učitelům při nástupu do školy. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila kvůli korupci Karvinou z nejvyšší české soutěže. Klubu uložila i 10milionovou pokutu, případem se zabývá taky policie. Rozhodnutí komise zatím není pravomocné.
11: Za ovlivnění tří utkání byl kromě klubu potrestaný taky jeho činovník a primátor Karviné Jan Wolf 3milionovou pokutou a 12letým zákazem činnosti v rámci FAČR, pokračuje jeho náměstek Lukáš Rašik ze SocDem.
12: Nemám ještě vyjádření pana primátora, předpokládám, že se bude určitě odvolávat.
11: Karviná teď čeká na verdikt Evropské fotbalové unie UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů, které si zajistila vítězstvím v MOL Cupu. Její ligové umístění závisí na tom, jestli využije pětidenní lhůtu na odvolání, pokračuje mluvčí ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda.
13: Pokud Karviná možnost odvolání nevyužije, rozhodnutí nabude právní moci a její výsledky v sezóně šance ligy budou anulovány.
11: Do šance ligy by se tak vrátila Dukla Praha. Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil na summit G7 ve francouzském Evianu. S lídry sedmi největších ekonomik jednal o válce s Ruskem a podmínkách ukončení konfliktu. Podle agentury Reuters Evropani tlačí na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby přehodnotil svůj postoj vůči Moskvě.
14: Televize LCI poukazuje na to, jak francouzský prezident Emmanuel Macron vítá jednotlivé státníky na summitu G7. Zatímco kvůli ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému přešel celý park, vítal ho u auta a vyptával se, jak dlouho v Evianu zůstane, amerického prezidenta Donalda Trumpa Macron na červeném koberci nepřivítal, údajně kvůli zdržení při jednání s brazilským prezidentem Lulou. Západní politici v čele s Macronem a německým kancléřem Friedrichem Mercem poukazují na to, že se poměr sil změnil, že Ukrajina drží frontovou linii a dokáže udeřit hluboko v Rusku. Po Trumpovi chtějí, aby podpořil Ukrajinu a zesílil tlak na Rusko. Evropané se zároveň na summitu chtějí zapojit do mírového jednání mezi USA a Iránem. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Ukrajina potvrdila noční útok na největší moskevskou rafinerii. Podnik, který patří koncernu Gazprom Neft, zásobuje ze 40% benzínem a naftou Moskvu. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina ruská protivzdušná obrana zničila 60 ukrajinských nepilotovaných letadel. Většina moskevských letišť kvůli úderům přerušila na čas provoz.
15: Zásah rafinérie sledovali obyvatelé moskevské části Kapotní a z oken svých domů a záběry zveřejnili na sociálních sítích prakticky v přímém přenosu. Z videí je patrné, že na rafinérii nedopadly trosky sestřelených dronů, ale šlo o přímé zásahy zařízení na prvotní zpracování ropy, které začalo hořet. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že je to spravedlivá odpověď na ruské útoky a protahování války, kterou je nutno ukončit. Ukrajinské drony zaútočily také na ropné sklady v Krasnodarském kraji na jihu evropské části Ruska. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Ministerstvo zahraničí opět posílí na letní sezónu konzulární služby v oblíbených turistických destinacích. Týká se to hlavně Chorvatska, Bulharska a Řecka. Řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. A podrobnosti má z Černínského paláce reportérka Tereza Chlubná.
16: Lidé by se při cestách do zahraničí měli registrovat v systému Drost. Po zkušenostech s letošními náročnými repatriacemi po vypuknutí krize na Blízkém východě, kdy si někteří turisté stěžovali, že systém nefunguje, do něj přibyly některé nové funkce. Informace by třeba měli automaticky dostávat všichni, kteří se v destinaci zdrží déle, než původně plánovali, popisuje Pavel Pešek, ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí.
17: To by měla opravdu řešit již vytvořená mimořádná sekce, která se bude oživovat pro ty lidi v tom regionu v případě mimořádné krize. Nebudou tam jenom informace o repatriačních letech, můžou tam mít samozřejmě i další a další informace, které jsou užitečné.
16: Do turistických lokalit se i letos chystají taky čeští policisté. Budou sloužit ve společných hlídkách se svými kolegy v Chorvatsku a Bulharsku. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Chorvatští vyšetřovatelé vyslýchají svědky nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu v Chorvatsku. Na menší lodi plula osmičlenná česká posádka, čtyři její členové nehodu nepřežili. Jedna Češka zůstává v péči lékařů a podrobnosti přímo ze Splitu má naše spolupracovnice Ta Veseláková.
18: Státní zastupitelství nařídilo toxikologickou analýzu vzorků krve a moči těch, kteří řídili nebo mohli řídit obě plavidla. Katamarán soukromé společnosti je provozuschopný, zůstává ale zatím v přístavu. Plachetnice je po srážce potopená v hloubce více než 50 metrů a chorvatské úřady plánují její vyzvednutí. Podle splitské přístavní zprávy to může zabrat i několik týdnů. Samotné vyšetřování nehody by se pak mohlo protáhnout i na několik měsíců. Ze Splitu Téa Veseláková, Radiožurnál.
11: Sport. Čeští fotbalisté odletí v podvečer do Atlanty, kde ve čtvrtek odehrají druhý skupinový zápas na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Technický vedoucí reprezentace Michal Černý popsal, co hráči řeší při přesunu.
19: Nemyslím si, že by hráči měli nějaké speciální požadavky. Je v podstatě vždycky důležitý si stanovit třeba nějaký čas, do kdy mají odevzdat kufry, aby ty kufry mohly jít na letiště dřív. Ta hlava všech v týmu se v podstatě upíná už k tomu zápasu, snažíte se myslet na to, jestli jste něco nezapomněl.
11: Zápas Česka s Jihoafrickou republikou začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času v přímém přenosu na této stanici. Oba týmy zabojují o první body na letošním šampionátu. A do turnaje vstoupí oba finalisté minulého mistrovství světa v Kataru. Francie bude hrát od 21 hodin proti Senegalu. Obhájci trofeje Argentinci se zítra ve 3 hodiny ráno utkají s Alžírskem. A Ostrava bude večer hostit nejprestižnější český atletický meeting Zlatou tretru. Hlavní program začne v 18 hodin. Na této stanici uslyšíte živé vstupy.
0: Zelená vlna známe lepší cestu.
20: Kolony na D1 u Koberovic a nehoda na dálnici D10 za Mladou Boleslaví. Na D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Čechtice. Na kilometru 72 je zúžení a zdržíte se do 10 minut. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy zpomalte za sjezdem na Bezděčín. Zhruba na 36. kilometru nehoda blokuje jeden pruh, dojíždí se do krátké kolony. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je silný provoz. Kolona od sjezdu na Jesenici, kamiony, osobní od sjezdu na Vestec a regulují vjezdy do tunelů. Silný provoz hodně kamionů na okruhu i ve směru z Brněnské na Ústí nad Labem. Ze Štěrboholské spojky se táhnou přes Černý most až do Kbelské ulice. Vázne kvůli tomu provoz i na příjezdu po Hradecké dálnici od 7. kilometru a opět hlavně kamiony. V Praze je teď dost ucpaná i Karlovarská ulice směrem z centra. Před Slánskou něco opravují silničáři, omezili průjezd a kolona se táhne už z Patočkovy ulice. Zdržíte se přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za hodinu.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme zpočátku až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo, později místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik hlavní zprávy.
21: 12 hodin 11 minut, úterý 16.6. Posloucháte Radiožurnál Sport. Karolína Muchová, česká tenistka, dnes vstoupí do travnaté části sezony a čekají velká premiéra. Česká hráčka si na podniku WTA 500 v Berlíně zahraje čtyřhru se Serenou Williamsovou, legendární majitelkou 23 grandslamových trofejí ve dvouhře. Po boku Američanky nastoupí proti elitní deblistce Erin Rutliffové a Julianě Olmosové. Zápas je na programu nejdříve než v 17:30 odpoledne. Světová desítka ještě předtím odehraje první kolo singla proti Zhang Shuai. Těch českých tenistů a tenistek, kteří zasáhnou do turnajů, bude hodně, dostaneme se k ním později, podrobněji v téhle půl hodině. Teď už Vanastovy věci.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Podcastové věci v úterním radiožurnálu Sport. Přejeme pěkný den, ať už posloucháte naše čistě sportovní rádio kdekoliv. Čeští fotbalisté dnes odletí do Atlanty, kde je ve čtvrtek čeká druhý zápas ve skupině na mistrovství světa. Po úvodní prohře s Jižní Koreou nastoupí proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii bude utkání světového šampionátu mužů řídit žena.
1: Stephanie Frappartová si hned na začátku utkání zjednává pořádek, když domluvá Duartemu.
2: První ženskou rozhodčí, která pískala zápas na mistrovství světa fotbalistů, se stala Francouzka Frappartová. Ta před 4 lety na turnaji v Kataru řídila utkání Německo-Kostarika. Teď na ní v Atlantě naváže Američanka Tori Pencová. After review, there is a punishable handball by number 4.
3: Decision is penalty. It is an honor to be selected. Je to čest být v nominaci na mistrovství světa. Být mezi nejlepšími rozhodčími na světě na akci s elitními hráči z nejslavnějších klubů bude prostě neuvěřitelné. Kvůli takovým příležitostem pracujeme tvrdě každý den.
2: Přiznala před šampionátem v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA Tori Pencová. 39-letá rozhodčí před 3 lety jako první Američanka řídila finále mistrovství světa žen a od roku 2020 píská zápasy MLS, tedy nejvyšší mužské soutěže ve Spojených státech.
4: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale musíme se fakt soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body. To je asi úplně jedno, kdo to píská, to je možná otázka pro Krejdu, ten se s ní bude vybavovat nejvíc.
2: Zmínil útočník Tomáš Chorý, který mluvil o reprezentačním kapitánovi Ladislavu Krejčím. Ženské obsazení bude mít při čtvrtečním duelu v Atlantě kompletní trojice rozhodčích na hřišti. Asistentkami Pencové budou její krajanky Mejová s Nezbytovou.
5: Je to věc, kterou jsme mohli ovlivnit a jsem přesvědčený, že ty dámy odvedou top výkon a my se na to nějak moc neupínáme.
2: Řekl technický vedoucí národního týmu Michal Černý. Utkání Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času v přímém přenosu na této stanici. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: České tenisové fanoušky dnes čeká velmi bohatý program. V Nottinghamu dojde na derby mezi Karolínou Plíškovou a Sarah Bailey. Do hlavní soutěže v Berlíně vstoupí Karolína Muchová. Její soupeřkou bude Zhang Shuai z Číny. Představí se taky Linda Nosková proti Mexičance Zarazuové a Kateřina Asiňaková proti Švýcarce Masárové. V londýnském Queen's Clubu se představí Jiří Lehečka a taky Jakub Menšík. Jakuba Menšíka už za nějakých 10 minut. Dost možná čeká Francouz Manarino, Lehečku potom později odpoledne Polák Machřák, Víta Kopřivu, toho v hale čeká souboj s čerstvým grandslamovým šampionem, tedy Alexandrem Zverevem. Bude toho hodně, budeme se snažit všechno sledovat tady na Radiožurnálu Sport a dávat vám o tom aktuálně vědět. Teď už Inhaler, příjemný poslech.

0: přivítá 16. června nejprestižnější český atletický meeting.
1: Na 65. ročník Zlaté tretry dorazí opět hvězdy světové atletiky a fanoušky budou ze sedadel zvedat nervy drásající souboje.
2: Poslední dvě překážky, ale dotahuje Holové. Nakonec toho bude velké drama a bude muset asi rozhodovat fotofinish, jo, protože Holové zaškobrzl a na poslední překážce a nakonec Bert měl velmi silný závěr.
1: Na stadionu ve Vítkovicích se opět ukáže domácí špička
0: a tleskat budou diváci i elitním atletům z různých koutů světa.
2: Teď Armand Duplantis 6.13 a poprvé překonává.
1: Hlavní hvězdou letošního ročníku bude výjimečný americký sprinter Lyles. Osminásobný mistr světa poběží netradiční závod na 150 metrů.
0: V Ostravě budou v úterý 16. června i naši reportéři.
1: A o nic podstatného tak nepřijdete.
0: Nejlepší atletika na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Skupina Tým, reklama na ticho, 12 hodin 31 minut, úterní radiožurnál Sport je tu dál. Pro vás opavské fotbalisty povede Svatopluk Habanec, jiného účastníka druhé ligy Prostějov zase převzal Bohuslav Pilný. Oba nové trenéry představilo vedení soutěže na svých sociálních sítích. Habanec se do Slezska přesouvá po konci v Ústí nad Labem, co by nástupce Jana Navrátila podepsal smlouvu na 2 roky, oznámil to opavský klub, přivedl si sebou asistenta Vladimíra Bekra i donedávna ještě aktivního brankáře Tomáše Grigara, no a trenérskou změnu oznámil tedy také 14. Prostějov, sportovního ředitele Jiřího Balcárka v roli dočasného kouče nahradil Pilný, který naposledy vedl jiný druholigový celek Vlašim, a to do loňského prosince.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Poprvé v dějinách fotbalového mistrovství světa nastoupil jeden z týmů ke svému zápasu v zemi, se kterou je ve válce. Iránští fotbalisté remizovali na americkém území s Novým Zélandem 2-2. Hrálo se v Los Angeles, kde žije mimochodem největší americká komunita emigrantů z Iránu. Utkání se proto změnilo v demonstraci proti teheránskému režimu, i když FIFA přikázala, že jiné než oficiální symboly Iránu musí zůstat jen před stadionem. V dnešním zápisníku z turnaje to zaznamenal náš zvláštní zpravodaj.
1: FIFA sice zakázala vnášet na stadion iránské vlajky se symbolem lva a slunce, ale přesto tady před stadionem vidíme doslova moře těchto monarchistických praporů. Desítky emigrantů z Iránu tu křičí, že iránská reprezentace není jejich tým, že nereprezentuje lidi v Iránu, ale teroristický režim a revoluční gardy. Nava utekla s rodiči před režimem z Iránu před 10 lety, teď má americké občanství, studuje v Las Vegas a drží nad hlavou portrét Rashida Mazaheriho, bývalého brankáře iránského národního týmu, který začátkem letošního roku zmizel poté, co kritizoval iránský režim.
2: Teď je ve vězení, protože se ozval proti tomu, co se v naší zemi stalo v lednu. Hrozí mu poprava. Není v kontaktu se svou rodinou. On a ještě Sardar Azmoun, který kvůli tomu taky sem do Ameriky nepřijel. To jsou jediní dva hráči, o kterých vím, že se proti těm masakrům ozvali. Nemám z toho dobrý pocit, že tady Irán hraje. Neměli jim to povolit. Ti hráči podporují teroristický režim. Můžou aspoň udělat to, že nebudou zpívat národní hymnu. Uvidíme. Doufám, že nějak ukážou, že tuhle vládu nepodporují. A ta vlajka se lvem a sluncem, to je naše historie, naše kultura, skutečná vlajka Iránu, kterou se snaží zakázat. A k té oficiální my se nehlásíme.
1: Tady na ploše před stadionem vidíme spoustu iránských fanoušků, kteří mají stupenky, míří na stadion, vědí o tom zákazu a tak teď hromadně skládají své monarchistické vlajky, svlékají trička se symbolikou lva a slunce a snaží se nacpat tyto předměty, kam se dá, pod tričko, do kapes. Hasan říká, že se pokusí s rodinou takto projít.
3: FIFA said that we have to bring a Mullah's regime flag, but I don't know, this is America.
4: FIFA řekla, že si smíme přinést jenom vlajky iránského režimu. Ale já nevím, tohle je přece Amerika, tady si můžete mávat, jakým praporem chcete, ne? Já na ten stadion nejdu fandit Iránu. Ne, že bych místo toho fandil Novému Zélandu. Jdu tam prostě manifestovat za převrat v Iránu. Tohle není můj tým. Není to tým iránských lidí, ale režimu.
1: Na stadionu při zahajovacím ceremoniálu na ploše obrovská vlajka se symbolikou současného iránského režimu, ale v hledišti je vidět, že ten zákaz FIFA vůbec nezafungoval. Je tady spousta vlajek se sluncem a lvem, lidé oblečení do triček s touto symbolikou, nebo vidíme i takové kravaty. A slyšíte, jak obecenstvo bučí na oficiální hymnu Iránu, zatímco hráči zpívají a své pravé dlaně pokládají na srdce.
5: Všichni členové tohoto iránského týmu si třásli rukama s Chameneim, než ho zabila bomba. Všichni z nich podporují režim v Teheránu. Oni nás nereprezentují a Iránci nebudou šťastnější, když tenhle tým vyhraje. Víte, kdo byl šťastný? Mehran Samak. To byl mladý kluk, který se v Iránu radoval z porážky iránské prorežimní reprezentace na šampionátu před 4 lety. A vzpomínáte, co se mu stalo? Zastřelili ho za to přímo před jeho snoubenkou. Tak jak se máme radovat, když sem přijel tým iránského režimu?
1: Říká iránská dívka Nazani, ale během utkání má iránský tým od publika silnou podporu. Fandí i někteří s monarchistickými vlajkami.
6: Ve jménu Boha všemohoucího musím říct, že ta atmosféra pro nás byla důležitá. Měli jsme tu hodně fanoušků různých vyznání a politických přesvědčení, ale z celého srdce nás podporovali a to je naše vítězství. Z toho mám radost. Jinak trávíme hodně času na cestách. Američané nám nepovolili přijet 2 dny před zápasem a teď zase musíme hned odjet, což bude mít vliv na regeneraci hráčů. Irán je zřejmě nejvíc nejutiskovanější tým v dějinách mistrovství světa.
1: Řekl po remíze s Novým Zélandem iránský kouč Amir Galenej. Z Los Angeles Jan Kaliba, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

Genesis dohrávají v úterním radiožurnálu Sport. Je 12 hodin 45 minut. Legendární americká tenistka Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu se sestrou Venus. Obdrželi divokou kartu do 4 hry. Pokud jde o české tenisty a tenistky, tak dnes se jich představí na turnajích okruhu WTA a ATP hned 7. Jakub Menčík a Linda Nosková už zahájili své zápasy. Jakub Menčík hraje v Londýně v Queen's Clubu a nad Francouzem Manarinem zatím vede 1-0 v prvním setu a úplně to samé můžeme říct o Lindě Noskové, ta sice nehraje v Británii, ale v Německu na taky travnatém turnaji v Berlíně i ona zahájila ten zápas na podání, udržela servis a vede nad Mexičankou Zarazuovou 1-0. Teď už Susan Vega.

0: V encyklopedii radiožurnálu Sport se věnujeme fotbalistům, kteří v roce 1976 v dresu tehdejšího Československa vybojovali titul mistrů Evropy. V brance byl Ivo Viktor, s fotbalem začínal v roce 1947 ve Šternberku ve finálovém utkání evropského šampionátu v Bělehradě. Těsně před penaltovým rozstřelem s Německou spolkovou republikou se Ivo Viktor ptal přímo Antonína Panenky. Otázky legendární brankář Panenkovi položil hned dvě a my se vás takhle nesoutěžně ptáme, jestli víte, co Iva Viktora před penaltami zajímalo.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tak ty otázky byly údajně tedy dvě. První, kolikátý půjdeš, druhá a kam jí kopneš. Odpovědi tehdy brankáře Viktora šokovaly. Hlavně tedy ta druhá, že půjde Panenka na penaltu až jako pátý, tedy poslední. Ivo Viktora lehce vylekalo, protože na jednoho z nejlepších střelců té doby už vůbec nemuselo dojít. No a ještě víc ho vyděsila druhá odpověď. Panenka totiž řekl Viktorovi dopředu, že penaltu kopne doprostřed. Jak to tehdy dopadlo, to samozřejmě všichni posluchači radiožurnálu Sport moc dobře vědí. Legendární dloubák Antonína Panenky znají po celém světě. Ivo Viktor s nadsázkou říkává, že to je právě on, kdo zařídil pro Panenku fotbalovou nesmrtelnost.
2: Tam jsme měli štěstí a já nevím, životní výkon, ale jeden gól jsem prostě to prodloužení vlastně jsem zavinil já, dá se říct, protože jsem tam šel málo důrazně s tím Halcebajnem. Ale zase si říkáme s Tondou Panenkou, kdybych já to tam nezařídil, tak on nebyl tak slavný, protože by na penalty nedošlo, vyhráli jsme 2-1 bývali.
0: No. Připomíná Ivo Viktor, jak Němci vyrovnali až těsně před koncem finálového zápasu v poslední minutě a jak právě on prohrál vzájemný souboj s Halcebajnem. Tehdy už je to půl století, se rozhodl až ve zmiňovaném penaltovém rozstřelu. Pro Československo drama dopadlo dobře. Ivo Viktor byl zvolený do All-Stars šampionátu společně s Dobijášem, Ondrušem, Beckenbauerem, Krolem, Oblakem, Bonhofem, Popividou, Masným, Millerem a Nehodou. Ivo Viktor byl jedním z nejlepších fotbalových brankářů československé historie.

0: Klubová fotbalová sezóna 2025-26 je minulostí.
1: Na Radiožurnálu Sport jste od nás slyšeli o všem podstatném.
0: O tom, že Slávia obhájila domácí ligový titul.
2: Je konec, Slávia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, obhajují po roce titul. Dvě kola před koncem nadstavbové skupiny o titul už je druhá Sparta dostihnout nemůže.
1: O tom, že Dukla po dvou letech sestoupila z nejvyšší soutěže.
3: Rozhodčí Rouček v tuto chvíli naposledy fouká do píšťalky, ukončuje utkání, záchranářský souboj, ve kterém jsme tedy viděli tři branky. Znamená to tedy, že ostravský Baník si prodloužil sezónu o dvě utkání. Na druhou stranu pražská Dukla, ta se s ligou loučí.
0: Vysílali jsme pro vás v přímých přenosech celou základní část i nadstavbu šance ligy, baráž o udržení i finále domácího poháru.
1: Ale s mikrofonem jsme znovu cestovali i za hranice naší republiky. S českými fotbalovými týmy v evropských pohárech.
4: Z Kazachstánu Lukáš Michalík. Z Arménie Pavel Tilšár.
5: Z Milána Mirko Vasič.
6: Z Rumunska Tomáš Petr.
0: Přímé přenosy z Ligy mistrů nebo domácí šance ligy naladíte v rádiu jedině na Radiožurnálu Sport.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro, Toyota a Inoji.
2: Radiožurnál 13 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
3: Poslanec SPD Nerušil chce po změně financování veřejnoprávních médií otevřít debatu o kontrole jejich obsahu. Unijní státy budou moct u pornografických stránek vyžadovat ověřování věku uživatelů. Fotbalisti Íránu remizovali na mistrovství světa ve Spojených státech s Novým Zélandem. Na Pražském okruhu před Jesenicí ve směru na letiště je kolona a počasí bude převážně oblačno až zataženo, později místy déšť, výjimečně i bouřky a teploty až 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Zrušení koncesionářských poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla následovat širší debata o fungování veřejnoprávních médií. Řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Podle něj by se měla mimo jiné posílit kontrola obsahu vysílání.
4: Pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku přesně definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu, aby vysílání nebylo vyosené.
3: Vláda včera schválila převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Česká televize by touto změnou měla příští rok přijít oproti letošku asi o miliardu korun. Český rozhlas by se měl pohoršit zhruba o 400 milionů. Obě média zrušení poplatků dlouhodobě odmítají. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už nečelí žalobě od PR agentury Bizen & Rose. Firma vzala žalobu na ochranu dobré pověsti zpět. Informovala o tom mluvčí krajského soudu v Praze Hana Černá. Babiš s agenturou uzavřeli mimosoudní dohodu. Spor začal v roce 2015 a vznikl kvůli Babišovým výrokům. Ten agenturu spojoval s kauzou kolem někdejšího ministra vnitra Milana Chovance, dřív z ČSSD. Firma takové spojení ale od začátku odmítala. Státy Evropské unie můžou nově chtít po uživatelích pornografických stránek ověření věku. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku. Podle něj jednotlivé země můžou věk ověřovat taky u webů, které mají sídlo v jiných unijních státech. Povinnosti uložené provozovatelům napadly dvě české pornografické firmy, kterým se nelíbila francouzská pravidla. Kriminalisti z Moravskoslezského kraje obvinili 18 lidí kvůli podvodům s evropskými dotacemi na fiktivní školení. Skupina papírově vykazovala semináře, které se ve skutečnosti nekonaly. Policisté na případu pracovali zhruba rok společně s evropským žalobcem a stíhají i 15 právnických osob. Kriminalisti při razii provedli víc než 30 domovních prohlídek po celé republice a zajistili peníze na bankovních účtech i nemovitost v Praze. Škoda přesahuje 10 milionů korun, uvedla krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.
5: Měli v dotačních materiálech uvádět nepravdivé informace o realizaci vzdělávacích aktivit formou školení, konkrétně v oblasti informačních technologií. V mnoha případech měli vykazovat fiktivní školení, která se ale ve skutečnosti nikdy neuskutečnila, anebo byl vykazován vyšší počet proškolených zaměstnanců, než kterých se ve skutečnosti zúčastnil.
6: Sport. Fotbalisté Iránu vstoupili do mistrovství světa remízou 2-2 s Novým Zélandem. Hrálo se v Los Angeles ve Spojených státech. I když tisíce amerických Iránců přišli na stadion s protirežimními vlajkami, většina svému národnímu týmu fandila, což ocenil trenér Iránu Amir Ghalenolej.
7: Ve jménu Boha všemohoucího měli jsme tu hodně fanoušků různých vyznání a politických přesvědčení, ale z celého srdce nás podporovali a to je naše vítězství. Trávíme hodně času na cestách, Američané nám nepovolili přijet 2 dny před zápasem a teď zase musíme hned odjet, což bude mít vliv na regeneraci hráčů. Írán je zřejmě nejutiskovanější tým v dějinách mistrovství světa.
6: První zápas na šampionátu čeká Francii, která nastoupí v 21 hodin proti Senegalu. Zítra od 3 hodin ráno se utkají obhájci titulu Argentinci s Alžírskem.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 před Kuberovicemi a nehody na D10 za Boleslaví i na pražském okruhu u Jesenice. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice počítejte se zdržením. Na 72. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu, popojíždí se zhruba 1/4 hodiny.
10: Začátek kolony je na 68.5 kilometru. Auta stojí v obou pruzích.
9: Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu za sjezdem na Mělník a Nymburk počítejte s kolonou z 38. k nehodě na 36. kilometru, zdržení kolem 10 minut. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se tvoří kolona, kamiony v pravém pruhu se řadí už kousek za sjezdem z D1, osobní auta polotom kolem 79. kilometru. A teď poslední 1/4 hodinu ta kolona stála, protože hned za exitem 82 Jesenice odklízejí následky nehody. Teď se to začíná dávat trochu do pohybu, jak to vypadá v místě nehody.
11: Osobní vozidlo a 2 nákladní vozidla, zablokovaný levý pruh i pravý.
9: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme převážně oblačno až zataženo, později místy déšť, výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách většinou kolem 15. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: 13 hodin 6 minut, krásné úterní odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Pojďme se na úvod nové hodiny podívat, jak se daří českým tenistům a tenistkám dnes. Jednak tedy zatím v Queen's Clubu, tak taky v Berlíně, protože samozřejmě hrají se travnaté turnaje, všechno pomalu, ale jistě spěje k Wimbledonu. Jakub Menšík, ten zatím ztrácí. V prvním setu s Francouzem Manarinem prohrává 2-5, výrazně lépe je na tom Linda Nosková, která nastoupila do turnaje v Berlíně, tedy v Německu. Česká tenistka vede v prvním setu nad Mexičankou Zarazuovou 5-1 a ještě k tomu 40-15 při vlastním servisu. A než jsem to stihl doříct, tak Linda Nosková dokázala proměnit setball a první set je tedy poměrem 6-1 její. Teď už Rascal Flatts, příjemný poslech.
8: Radiožurnál Sport
13: a Karel Janů.

0: Česká reprezentace odletí v podvečer českého času do Atlanty, kde odehraje druhé utkání na fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Národní tým bude hrát ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která je stejně jako Češi ve skupině bez bodu. Přípravy na stěžejní zápas v boji o postup do vyřazovací fáze začaly o víkendu, během kterého za oceánem skončily finálové série NBA a NHL.
1: Nejdříve basketbalisté New Yorku Knicks získali titul v NBA. The Knicks are finally NBA champions once again. A pak hokejisté Caroliny vyhráli Stanleyův pohár. The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time. Během jednoho víkendu tak v dějišti mistrovství světa ve fotbale skončily finálové série NBA a NHL. Hráči české fotbalové reprezentace sledují především, jak by řekli Američani, soccer, ale neunikly jim ani právě zmiňované závěrečné zápasy nejprestižnější basketbalové, respektive hokejové soutěže na planetě, říká za šatnu národního týmu útočník Tomáš Chorý.
2: Basket, hokej, je to úplně něco jiného vlastně v Česku, nemáte moc šanci se na to podívat, protože je to pozdě v noci, ale tady vlastně v 7 hodin si sednete k televizi a vidíte vlastně celý zápas, takže to je krásný a takže stíháme si myslím vlastně všechno, ale teď je vlastně důležitá Jihoafrická republika a na to se chceme maximálně připravit.
3: Zrovna jsem byl na masérské místnosti, ale stihl jsem jenom zvedání poháru, zápas jsem neviděl.
1: Vysvětluje Michal Černý, technický vedoucí, jestli i realizační tým české fotbalové reprezentace sledoval finálová utkání NBA a NHL společně.
3: Hráči mají všichni stejný program, proto je trošku jednodušší pro ně dělat nějaký team building nebo tvořit partu. A přece jenom v tom realizáku je spousta funkcí. Například fyzioterapeuti, maséři, ty dělají dlouho do noci, nebo ne dlouho do noci, ale večer. Trenéři mají zase trošku jinou náplň té práce, kustodi úplně jinou náplň práce, takže myslím, že pro realizační tým je to trošku těžší se stmelit, ale myslím si, že se nám to daří dobře.
1: Dodává Černý, technický vedoucí české fotbalové reprezentace, kterou ve čtvrtek čeká druhé utkání ve skupině mistrovství světa. Národní tým bude hrát v Atlantě proti Jihoafrické republice a my vám zápas, který začne v 18 hodin, nabídneme v přímém přenosu. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Posloucháte úterní radiožurnál Sport, je 13 hodin 17 minut v Praze. Dnes začala jedna ze skupin mistrovství světa v softballu. Český tým rozehraje svůj úvodní duel s Austrálií od 19 hodin. V ranním vysílání si moderátoři Janové Peruška a Suchan povídali s českou reprezentantkou a rekordmankou České ligy v počtu homerunů Michálou Šmejkal-Peckovou.
1: Dobré ráno, děkuji moc za pozvání a za hezké uvedení.
2: Co to pro vás znamená hrát poprvé v historii zápasy mistrovství světa doma?
1: No tak už to hrát mistrovství světa je obrovský úspěch a asi velký kariérní gól a jsem ráda, že se mi ještě povedlo to zažít a ještě to vlastně hrát doma. Si myslím, že je úplně úžasná zkušenost, protože to domácí publikum, ty fanoušci a ta atmosféra, kterou tam pro nás připraví, což jsme si vyzkoušeli loni, byla úžasná, takže se těším letos, jak to bude vypadat a jsme z toho hodně natěšení.
2: Hrát se bude v areálu Youders v pražských Bohnicích. Vy jste říkala, že očekáváte dobrou atmosféru, tak bude vyloženě plno a jak velká je poptávka po vstupenkách třeba od vašich blízkých, kamarádů? Měla jste hodně telefonátů na tohle téma?
1: Měli jsme telefonáty, nevím jestli hodně, myslím si, že ještě budou potom ke konci týdne, až ten pracovní týden kousek uplyne, protože my zrovna nejsme pražský, takže vlastně celá naše rodina i kamarádi jsou mimo Prahu, ale rodina už je na cestě do Prahy a vlastně nakonec to vyjde, takže bude jezdit prakticky každý den se koukat na zápas. Takže se moc těšíme. Jsem zvědavá i na ty pražský, kdo vlastně přijde tady od holek a myslím si, že bude plno podle toho, co jsme slyšeli.
3: Věříme v to, že vás požene naplněný Svoboda Park, tedy v areálu pražských Youders. Michála Šmejkal-Pecková, česká softballová reprezentantka, je s námi ve vysílání. Na mistrovství světa jsou tři základní skupiny, hrají se postupně na různých místech a dva týmy z každé té skupiny postupují přímo, další dva ještě mají šanci.
2: Soupeři českého týmu budou už dnes, tedy Austrálie, od 19 hodin, vy o tom uslyšíte v přímém přenosu, no spíš vstupech na radiožurnálu Sport, a pak budou ještě následovat zápasy s Kanadou, s Tajvanem, Itálií a Kubou. Tak jak reálné je postoupit na ten dubnový finálový turnaj do Austrálie?
1: Tak myslím si, že šance určitě je postoupit. Jsou to těžký soupeři, hodně kvalitní a bude to výzva ty zápasy, ale myslím si, že když budeme hrát na 100% a budeme mít i trochu toho štěstí, tak by se nám to určitě podařit mohlo. Myslím si i, že ta pozice toho outsidera není vlastně úplně špatná, protože do toho můžeme jít tak trochu s čistou hlavou, není žádné očekávání, že bychom museli vyhrát a potvrdit roli favorita, takže to si myslím, že nám taky trošičku přidává, že můžeme jenom překvapit.
3: Vy jste říkala, že někteří z vašich třeba blízkých, ale možná i některé spoluhráčky jsou mimo pražské, vy jakožto sportovkyně jste profesionálkami, nemusíte si náhodou třeba brát nějaké volno v práci kvůli mistrovství světa v Praze?
1: No to samozřejmě nejsme profesionálkami a musíme si brát volno v práci. Někdo bude tady pracovat i dopoledne trošičku, že zase výhoda, že ty zápasy jsou až večer, takže notebooky jsou na hotelu, ale

0: Samozřejmě na všechny reprezentační akce si musíme brát dovolenou, ale zase musím, že spousta holek jsou teprve studentky, takže tam v té škole si to dá trošičku zařídit líp, ale pár želízek v ohni už samozřejmě pracují a tam už je to trochu horší, ale vždycky se to dá nějak domluvit. Zase zaměstnavatele většinou, že protože je to reprezentační akce, tak třeba to volno nám dají i nějaký potvrdí neplacený, když to nevychází a dá se s nima většinou domluvit.
1: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s Michalou Šmejkal-Peckovou, tedy softballovou reprezentantkou. Dnes začíná mistrovství světa v Praze. Nás hodně baví na Radiožurnálu Sport, když třeba nastoupí český fotbalový národní tým proti San Marinu Andoře, tak takové ty příběhy z pošťáků, instalatérů, kteří jsou najednou soupeři českého týmu. Tak jakou třeba nejzajímavější profesi máte vy v českém softballovém ženském výběru?
0: No nejzajímavější profesi, to nevím, ale máme tady energetického specialistu, máme tady učitelku na základní škole, máme tady stavby vedoucí na železničních stavbách, takže našlo by se tady pár zajímavých, až by bylo, že nějaká úplně co by vyčnívala. Myslím si, že vlastně je to hodně různý, že jsme se nesešli stejný povolání, takže je zajímavý ten rozptyl. Já jsem ta stavy vedoucí na železničních stavbách.
1: To je to nejzajímavější. Vy jste nesobecky to nechtěla vzít na sebe, ale minimálně z toho výstupu mě to zaujalo nejvíc.
0: Tak to je dobře, děkuju.
2: Ještě jedna věc, jak uvedl Jan Cuchan Michailu Šmejkal-Peckovou na úvod tohoto rozhovoru, tak jste se stala teď o víkendu, nebo už minulý víkend, rekordmankou v počtu home runů v české extralize. Máte jich 31 v kariéře. Jak si třeba tohodle počinu vážíte a vypadá to, že to je vaše specializace?
0: Já si toho vážím moc. Já jsem teda vůbec nevěděla, že taková statistika se vede v ženských, takže mě to samotnou překvapilo, když to vylezlo, ale samozřejmě jsem hrozně ráda a říkala jsem, že je to, že aspoň něco zanechám nějaký jako dědictví po sobě, že je to fajn, že to bylo nečekan, takže vlastně ani jsem nebyla nervózní v tom, že třeba se k tomu blížím. Takže určitě jsem z toho nadšená. Je to fajn, že zůstane takhle po mně nějaká tečka v tom softballu.
1: A závěrečná otázka na Michailu Šmejkal-Peckovou ještě na reprezentační téma, když dnes začíná to mistrovství světa. Ono totiž slouží taky jako kvalifikační turnaj na olympijské hry v Los Angeles, i když softballistky budou stejně jako vodní slalomáři v Oklahoma City. Tak jak bláznivá je ta představa, že byste se třeba mohli probojovat až pod 5 kruhů?
0: No je hodně bláznivá, ale občas i ty bláznivé představy se nakonec vyplní a určitě tady v to všichni doufáme, nebo aspoň uděláme maximum pro to, aby jsme se tomu snu co nejvíc přiblížili.
2: My vám samozřejmě držíme palce na Radiožurnálu Sport, nejen o tom dnešním utkání s Austrálií v rámci mistrovství světa v Praze, uslyší posluchači a s námi byla Michaela Šmejkal-Pecková, jedna z českých reprezentantek v fotbale. Přejeme hodně štěstí a moc děkujeme za rozhovor.
0: Děkujeme moc a děkuju za pozvání.

0: 48 zemí, 104 zápasů a jen jeden vítěz.
1: Takové bude letošní mistrovství světa ve fotbale, ve kterém si po dlouhých 20 letech zahrají i Češi.
2: Je to úplně to nejvíce, myslím, co se dá asi i ve fotbale dosáhnout, takže se na to strašně těším, až to vypukne. Jsme v očekávání, jsme zvědaví, jaký ty zápasy budou a Euro bylo krásný a věřím tomu, že tenhle zážitek to ještě překoná.
0: Národní tým ve skupině čekají nevyzpytatelní soupeři a náročné cestování.
1: Do turnaje vstoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Pak se v Atlantě utkají s Jihoafrickou republikou a následně v Mexico City s domácími Mexičany.
3: Je to obrovská příležitost pro všechny hráči se ukázat té největší fotbalové scéně a víme, co je ve hře. Myslím, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na tom připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
0: Fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
1: Přímé přenosy všech českých zápasů, postřehy reportérů přímo z dějiště i glosy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Zažijte s námi 12. ročník Noci Sokoloven ve znamení poezie. Nahlédněte do slavné historie i moderní současnosti tělocvičných jednot České obce sokolské. Už 19. června. Završujte si a zacvičte v jedné z více než 170 sokoloven. Více na webu Sokol.eu. Mediálním partnerem je Radiožurnál Sport.
5: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
6: Dobré odpoledne, 13 hodin a 30 minut. Jana Gulda doplní zprávy Radiožurnálu.
7: Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila klub MFK Karviná v reakci na vyšetřování sázkařské a korupční kauzy. Klubu uložila i 10milionovou pokutu. Pokud odvolací komise FAČR nerozhodne do 22. června, ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Případem se zabývá i policie. Rozhodnutí komise zatím není pravomocné. Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu společnosti Seznam CZ na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. V České televizi to potvrdila mluvčí soudu Hana Černá. Firma se domáhá ochrany dobré pověsti kvůli výrokům premiéra, který ji obvinuje z neobjektivního zpravodajství a daňových úniků. Babiš už dřív řekl, že si za svými výroky stojí a trvá na tom, že média vlastněná Ivem Lukačovičem dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Dohoda o míru na Blízkém východě podle amerického prezidenta stanovuje, že Írán nebude mít jadernou zbraň. Donald Trump to řekl na summitu zemí G7 ve Francii s tím, že jen na tom mu opravdu záleží. Trump taky kritizoval nedávné izraelské útoky na libanonský Bejrút. Podle něj postup Izraele v regionu vrhá špatné světlo na celou mírovou dohodu a premiér Benjamin Netanyahu by měl jednat odpovědněji. A 6,5 tisíce lidí se dnes muselo evakuovat z centra postupimi u Berlína kvůli nálezu bomby z druhé světové války. Americkou leteckou pumu o váze 250 kilogramů našli dělníci minulý týden na stavbě nedaleko hlavního nádraží. Popoledni se ji pyrotechnikům podařilo zneškodnit a lidi se tak do evakuační zóny, ve které bylo i hlavní nádraží nebo Braniborský zemský sněm, můžou už vrátit.
0: Sport.
7: Americká tenistka Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 23násobná grandslamová šampionka v singlu dostala společně se sestrou Venus divokou kartu do 4 hry. Wimbledon začne za necelé 2 týdny.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení a nehoda na D1 u Koberovic a problémy také na pražském okruhu u Jesenice. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno za sjezdem na Čechtice se tvoří kolona z kilometru 66,5. Vleče se kolem 20 minut do omezení na 72. kilometru. Pak se moc nerozjíždějte, protože jen o kousek dál směrem na Brno hned za omezením na kilometru 73,5 stojí 2 čerstvě nabouraná auta vlevo u svodidel. Zasahují do levého pruhu a ještě nejsou označená. Na dálnicích před Brnem se tvoří fronty kamionů v pravých pruzích. Na D1 ve směru z Vyškova je to už za Rohlenkou z kilometru 205, na D2 ve směru z Bratislavy od exitu 11 Židlochovice. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště hned za exitem 82 Jesenice je po srážce dvou nákladních a osobního auta průjezdný jenom pravý pruh. Kolony kamionů pravým pruhem už od sjezdu z D1, ten je úplně ucpaný, neprotáhnou se tam ani osobní auta, takže v těch je lepší pokračovat po D1 dál do Prahy a vzít to přes město. A ještě D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu za sjezdem na Bezděčín, kolona z kilometru 38 na 10 minut k nehodě na 36. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme zpočátku až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo, později místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Queen dohrává v úterním radiožurnálu Sport 13 hodin 38 minut. V podvečer odletí čeští fotbalisté do Atlanty, tedy na místo, kde čeká druhé skupinové utkání mistrovství světa. Podrobnosti z kempu národního týmu i informace z jiných sportů má ve svém sportovním přehledu Adam Procházka. Hezký den.
1: Hezký den. Češi budou hrát ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která je stejně jako národní tým ve skupině zatím bez bodu. Jestli mají hráči při přesunu do dějiště zápasu speciální požadavky, vysvětluje technický vedoucí Michal Černý.
2: Nemyslím si, že by hráči měli nějaké speciální požadavky. Je v podstatě vždycky důležité si stanovit třeba nějaký čas, do kdy mají odevzdat kufry, aby ty kufry mohly jet na letiště dřív. Ta hlava všech v týmu se v podstatě upíná už k tomu zápasu. Snažíte se myslet na to, jestli jste něco nezapomněl, jestli všichni mají všechno, co potřebují. Vždycky v hlavě deadline zápisu hodinu a půl před.
1: Zápas Česko-Jihoafrická republika začne stejně jako přímý přenos na této stanici ve čtvrtek v 18 hodin našeho času.
0: Fotbalisté Iránu vstoupili do mistrovství světa remízou s Novým Zélandem 2-2. Hrálo se v Los Angeles ve Spojených státech amerických. I když tisíce amerických Iránců přišli na stadion s protirežimními vlajkami, většina svému národnímu týmu fandila, což ocenil trenér Iránu Amel Khalenoi.
3: Ve jménu Boha všemohoucího měli jsme tu hodně fanoušků různých vyznání a politických přesvědčení, ale z celého srdce nás podporovali a to je naše vítězství. Trávíme hodně času na cestách, Američané nám nepovolili přijet 2 dny před zápasem a teď zase musíme hned odjet, což bude mít vliv na regeneraci hráčů. Irán je zřejmě nejutiskovanější tým v dějinách mistrovství světa.
1: První zápas na šampionátu čeká Francii, která nastoupí v 21 hodin proti Senegalu. O půlnoci začne duel Irák-Norsko. Zítra ve 3 hodiny ráno se utkají obhájci titulu Argentinci s Alžírskem a od 6 hodin ráno bude hrát Rakousko proti Jordánsku.
0: Etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila klub MFK Karviná z nejvyšší české soutěže. V návaznosti na vyšetřování sázkařské a korupční kauzy uložila klubu i 10milionovou pokutu. Případem se zabývá i policie. Rozhodnutí komise zatím není pravomocné.
3: Za ovlivnění 3 utkání byl kromě klubu potrestaný taky jeho činovník a primátor Karviné Jan Wolf 3milionovou pokutou a 12letým zákazem činnosti v rámci FAČR, pokračuje jeho náměstek Lukáš Rašik ze SocDem.
4: Nemám ještě vyjádření pana primátora, předpokládám, že se bude určitě odvolávat.
3: Karviná teď čeká na verdikt Evropské fotbalové unie UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů, které si zajistila vítězstvím v MOL Cupu. Její ligové umístění závisí na tom, jestli využije je 5denní lhůtu na odvolání, pokračuje mluvčí ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda.
5: Pokud Karviná možnost odvolání nevyužije, rozhodnutí nabude právní moci a její výsledky v sezóně šance ligy budou anulovány.
3: Do šance ligy by se tak vrátila Dukla Praha. Krištof Kousal, Radiožurnál.
1: Ostrava dnes bude hostit nejprestižnější český atletický meeting. 65. ročník Zlaté tretry opět přivítá výjimečnou zahraniční konkurenci, ale na Vítkovickém stadionu se představí i domácí hvězdy. Skvěle začala venkovní sezonu sprinterka Lourdes Gloria Manuel, která nastoupí na hladké 400 proti aktuálně nejlepší světové překážkářce na této distanci, Emě Zapletalové. Manuel k souboji říká.
6: Tak samozřejmě je to obrovská výzva, ale máme tam i spoustu dalších skvělých atletek. Takže si myslím, že celkově i pro fanoušky to bude zajímavý a atraktivní závod. A já nikdy neprozrazu vlastně výkony a časy, které bych chtěla běžet. Uvidíme, jaký prostě podmínky budou.
0: Hlavní program meetingu v Ostravě začne v 18 hodin. Představí se na něm v netradičním běhu na 150 metrů jeden z nejrychlejších mužů planety, Američan Lyles.
1: A české volejbalistky vstoupí do dalšího turnaje Ligy národů. Po Číně nastoupí na Filipínách. Utkají se s Itálií, Spojenými státy, Japonskem a Dominikánskou republikou. Podle blokařky národního týmu Eli Koulisiány to pro Češky nebude nic jednoduchého, jak řekla v našem vysílání.
7: Los máme hodně těžký tenhle týden. Věřím, že to bude opravdu náročný, protože si nemyslím, že jsme v nějakým utkání favoriti. A chceme bojovat o každý balón, o každý set, nějaký body, výhru, což by byl obrovský úspěch. Všichni sledujeme Italky, protože teď je to asi nejlepší tým světa.
1: A s Italkami budou Češky hrát zítra dopoledne od 10 hodin našeho času.
0: A na závěr sportovního přehledu ještě pojďme aktuálně za tenisem. V Londýně v Queen's Clubu se hraje mužský turnaj a toho ten zajímá samozřejmě Jakuba Menšíka. On nastoupil proti Francouzovi Manarinovi. První set český hráč vyhrál poměrem 7-5, v tom druhém je to 2-1 a 30-30.
1: A na turnaji v Berlíně bojují aktuálně 2 Češky o postup do osmifinále. Linda Nosková vede nad Mexičankou Zarazuavou 1-0 na sety a v tom druhém prohrává 3-4, ale podává a Karolína Muchová ta hraje první set proti Číňance Zhang, no a v tom prvním setu vede 3-0 na gemy, podává Číňanka.
0: Takový byl sportovní přehled, připravil ho Adam Procházka. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
0: A teď už Coldplay.

0: Fotbalový klub MFK Karviná má být kvůli sázkařské a korupční kauze vyloučen ze šance ligy. Včera o tom informovala etická komise Fotbalové asociace České republiky. Ta se jednomyslně shodla taky na 10milionové pokutě pro slezský klub. Sportovní dopady, rozhodnutí a reakci Karviné probereme s Krištofem Kousalem. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak bude se Karviná rozhodnutí etické komise FAČR bránit?
1: Vypadá to, že ano. V prohlášení na svém webu Karviná uvedla, že s verdiktem rozhodně nesouhlasí a využije práva podat odvolání k odvolací komisi FAČR. Co to znamená pro výsledky uplynulé sezóny šance ligy a taky následující ročník, vysvětlil mluvčí ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda.
2: V případě podání odvolání zůstane až do rozhodnutí odvolací komise FAČR zachován současný stav. Karviná by tak byla při losu nadcházejícího ročníku vedena jako účastník šance ligy a jediným týmem sestupujícím z nejvyšší soutěže by tak zůstala Dukla Praha.
1: Kdyby Karviná pětidenní lhůtu na odvolání nevyužila, rozhodnutí by nabylo právní moci, výsledky klubu v předcházející sezóně by se anulovaly a v šancelize by se Dukla Praha zachránila. Právě téhle situaci ale odvolání Karviné předchází. Nicméně, pokud odvolací komise vyloučení potvrdí, bude hrát Karviná druhou ligu.
0: Karviná si taky jako vítěz MOL Cupu zajistila účast v evropských pohárech, tak jak to vypadá na téhle straně, bude je hrát?
1: To je rozhodnutí Evropské fotbalové unie UEFA, na které se bude čekat do zítřka, kdy se do losu dostávají české kluby. Karviná má sice hrát až čtvrté předkolo Evropské ligy, ale pokud by UEFA narychlo vyloučila, do její pozice by se posunula Plzeň a tu by v konferenční lize nahradil Jablonec. Kdyby Karvinou vyloučili později, tak její místo v předkole zůstane neobsazené a Česko tím ztratí jednoho účastníka v evropských pohárech.
0: Etická komise potrestala taky činovníka klubu a primátora Karviné Jana Wolfa, tak jak bude postupovat on?
1: Jeho reakci nastínil náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem.
3: Je to čerstvé, nemám ještě vyjádření pana primátora, protože má dlouhodobě naplánovanou dovolenou. V nejbližších dnech určitě bude vydávat nějaké své stanovisko. Za mě předpokládám, že se bude určitě odvolávat.
1: Wolf dostal jako trest pokutu 3 miliony a 12letý zákaz činnosti ve strukturách FAČR.
0: Probrali jsme s Krištofem Kousalem, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřel, teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gól! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelné. Já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku s hostem, tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.

0: letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál 14 hodin. Jana Gulda připravila zprávy.
2: Pěstitelé ovoce dnes mají poslední možnost hlásit škody po letošních mrazech. Europoslanci schválili zrušení cel na dovoz z USA a další části obchodní dohody. Čeští fotbalisti odletí do Atlanty, kde odehrají druhý zápas na mistrovství světa. Na dálnici D1 před Koberovicemi směrem do Brna popojíždí kolona a počasí bude převážně oblačno až zataženo, později místy déšť, výjimečně i bouřky a teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin můžou už jen dnes hlásit škody na úrodě po letošních jarních mrazech. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Ovocnáři už dřív odhadli, že letošní škody budou v rozmezí 1 až 1,5 miliardy korun. Nejvíc kvůli mrazu utrpěly tradičně broskvoně a meruňky. Tajemník ovocnářské unie Roman Chaloupka vysvětlil, že poškozené byly i další druhy.
4: Velké škody budou u jabloní, které počítáme botanicky k druhu poměrně odolnému těm mrazům. Samozřejmě my usuzujeme, že to poškození u těch jabloní bylo umocněno i tím dlouhotrvajícím suchým počasím, kde pravděpodobně ty rostliny byly v nějakém stresu oslabené.
2: Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu. Policie stíhá 10 lidí za krácení DPH při provozování taxislužby. Podle Jiřího Žežulky z Generálního finančního ředitelství skupina způsobila státu škodu zhruba 300 milionů korun. Mezi 10 obviněnými jsou kromě dvou Čechů taky občani Uzbekistánu, Kazachstánu a Ukrajiny. V případě prokázání viny jim hrozí až 13 let vězení. Skupina působila i v zahraničí. Europoslanci schválili klíčovou část obchodní dohody se Spojenými státy. Ruší dovozní cla na většinu amerického průmyslového a zemědělského zboží. Je to výsledek jednání Bruselu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který Unii opakovaně hrozil zavedením vyšších cel.
5: Podle dohody by neměly úřady ve Spojených státech zavádět vyšší než 15% cla na evropské produkty. Pokud svou část dohody Washington nesplní, bude mít Evropská komise pravomoc reagovat. Návrh ji taky umožní navýšit dovozní cla, pokud americké zboží v určitém odvětví zaplaví evropský trh. Návrh podpořili čeští europoslanci za ODS, Piráty i ANO, potvrzuje jeho europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová.
6: 15% clo v této dohodě já považuji za velmi dobrý kompromis.
5: Smlouvu musí ještě finálně schválit členské státy. Rámcovou obchodní dohodu podepsali loni ve Skotsku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV otevřel na letišti u Písku středisko profesionálních pilotů dronů. Podle ředitele společnosti Ladislava Semetkovského se tam budou primárně vzdělávat armádní piloti, ale taky policejní a civilní složky. Výcvik potrvá zhruba 3 měsíce.
7: To, co je unikátní, tak že jsme získali takzvaný ATO, to znamená, jsme osvědčená organizace pro výcvik vojenských pilotů bezpilotních letounů a jsme vlastně první v rámci členského státu na to.
8: Sport. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve podruhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
9: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize, jestli píská dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
8: Národní tým odletí do Atlanty v podvečer. Duel s Jihoafrickou republikou začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Koberovic, taky na pražském okruhu u Jesenice. Na dálnici D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Čechtice opatrně dojíždějte do kolony za horizontem na kilometru 68. Zdržení je teď kolem 1/4 hodiny přes omezení na 72. kilometru, které by mělo končit hlavně k nehodě na 73. a půltém. Tam je blokovaný levý pruh. Na D1 v Brně silný provoz před omezením u D2, hlavně provoz kamionů v obou pásech. Směrem z Prahy je fronta v pravém pruhu od sjezdu k výstavišti a směrem opačně z Vyškova. Kolona už od exitu 210 Holubice, tam už začínají chvílemi nakrátko brzdit i osobní auta v levém pruhu. Taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy kamiony plní pravý pruh už od exitu 11 Židlochovice. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště hned za exitem 82 Jesenice uklízejí po nehodě, projíždí se jenom pravým pruhem, kolona dlouhá, kamiony už se místy řadí i v levém pruhu a ucpaný je tak sjezd z D1 na pražský okruh. V osobním autě je lepší vzít to dál po D1 přes Prahu, eventuálně přes Jesenici a Vestec za ním zpátky na okruh. A v Praze v Dobříšské před vjezdem do Mrázovky směrem z Barandovského mostu čerstvě nehoda v pravém pruhu, začíná vznikat kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně oblačno až zataženo, později místy déšť, výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů na jižní Moravě až 25 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
11: 14 hodin 6 minut, úterý 16.6. posloucháte odpolední Radiožurnál Sport. Tenistka Linda Nosková vstoupila úspěšně do travnaté části sezony. Světová 13. porazila v Berlíně Renatu Zarazuovou z Mexika. Jasně 6-1 a 6-4. Jakub Menšík, ten hraje v Londýně v Queen's Clubu s Adrianem Manarinem z Francie. První set český tenista vyhrál 7-5. V tom druhém vede 5-4 aktuálně 30-30 při Francouzově servisu, takže Jakub Menšík 2 15 od postupu, ale když se vrátíme zpátky do Berlína, kde už tedy Linda Nosková postoupila, tak tam v těchto chvílích Karolína Muchová vede v druhém setu, prohrává tedy, ale vyhrála první set, takže proto říkám, že vede. Ten první set získala jasně 6-1, v tom druhém ovšem při servisu české hráčky 30-30 a 0-1, její soupeřkou je Číňanka Zhang. Teď už Sunrise Avenue, příjemný poslech.
3: Radiožurnál Sport
12: a Karel Janů.

0: Trojnásobný olympijský vítěz a stále ještě světový rekordman vodooštěpem Jan Železný dnes slaví 60. narozeniny. No a s blahopřáním se přidal i radiožurnál Sport. Aktuálně ředitele mítinku Zlatá tretra Jana Železného pozval v Ostravě k mikrofonu reportér Jakub Marek.
1: Krásný den, vedle mě už tady na Vítkovickém stadionu sedí oslavenec, trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa. Světový rekordman, vyhrál toho strašně moc, Jan Železný, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: 16.6.1966, datum vašeho narození, co ta čísla, dáváte jim nějaký význam speciální?
2: Tak určitě, šestky mě provázejí celý jim život, nejenom co se týče narození, ale i na závodech, jako takže světový rekordy nebo nějaký umístění, že jsem šestým pokusem vyhrál a tak dále, takže šestky určitě moje oblíbené číslo.
1: Věřil jste si třeba i víc v tom závodě, když jste viděl ve startovní listině, že jdete třeba šestý na řadu, nebo číslo jste měl šestku?
2: Přesně tak, to jsem si věřil. Jako pamatuju si, když třeba Atlanta byla olympiáda, dostal jsem číslo 13, tak jsem si říkal, sakra. No ale pak jsem si spočítal 3 a 3 je 6 a tak dále. Takže jo, to jsem měl radši, no ale určitě to asi neovlivňovalo ten výkon, ale pro tu pohodu to bylo lepší.
1: Nakonec to dopadlo perfektně. Na zlatou medaili, když si zapomínáte na některé ty vaše závody, teď bych pominul třeba úplně ty nejslavnější, ale třeba nějaký menší, který vám udělal radost až třeba překvapivě, tak vybavíte si nějaký takový?
2: Tak určitě to byly ty dětské závody, protože to bylo absolutně spontánní, že jo? Takže si pamatuju, když jsem poprvé hodil třeba český rekord a to bylo prostě někde na Slávii, ten stadion teďka neexistuje a to byla taková jako ta absolutně čistá radost, že vás nikdo do ničeho netlačil, že jo, rodiči mě do toho jako nenutili, že musím a já jsem prostě přišel na stadion a házel jsem jako rád a nebo vůbec závody, měl jsem rád prostě házenou, že jsem měl Spartou kluků prostě a hráli jsme zápasy a to bylo to nejlepší, no.
1: A když vezmeme teď po této kariéru, kdy už jste tak trochu musel, tak který závod vám třeba se vybaví jako první, když vám to třeba novináři nebo okolí nepřipomínají?
2: Těch jako strašně moc, no já si jenom spíš pamatuju ty stadiony, který jsem měl rád, takový ty menší, třeba zrovna Ostrava, jo, tady to byl úžasný stadion, teďka je obrovský, ale předtím byly nižší ty tribuny, lidi tady stáli, tak tady byla neuvěřitelná atmosféra, nebo prostě v Oslu právě tím, že tam ty tribuny nebyly tak vysoký, takže ty menší stadiony mi víc vyhovovaly kvůli tomu, že tam foukal jako vítr, ale prostě ono těch závodů bylo tolik, že těch vzpomínek je strašně moc a člověk si to teďka nedokáže úplně dostat, co by měl říct, co nejvíc vypíchnout. No.
1: Jeden závod hodně vyční má v německé Jeně 98 metrů a 48 cm. Nedávno tento výkon stále světový rekord platný oslavil 30 let. Vy jste už mnohokrát říkal, že jste tehdy si nemyslel, že přežije v úzovkách tak dlouho, ale proč podle vás nikdo se nedostal za tuto metu za 30 let?
2: No a to právě taky úplně nevím, protože viděl jsem ty oštěpaře, který určitě ty parametry měry a nikdy na to nedosáhli, jen se k tomu přiblížili a asi to bylo tím, že jsem dokázal skloubit tu rychlost, koordinaci a sílu dohromady jako nejlíp ze všech, jo. A pak, že když jsem měl ten den D, když jsem cítil, že mám formu, tak jsem to fakt dokázal prodat, jako jo, že jsem věděl, že na to dneska mám, tak jsem do toho dal úplně všechno a pak to vyšlo, ale sám jsem chtěl hodit ještě dál, to mi nevyšlo, ale že to 30 let je dlouhá doba, takže myslím, že ten výkon je hodně kvalitní, no.
1: Obecně ve sportu se mluví o technologickém pokroku, v bězích teď karbonové boty, různé technologie. Jak je to v oštěpu? Ten stále váží 800 gramů, těžiště je stejné, parametry jsou stejné, ale je třeba lepší dnes oštěp než před 30 lety?
2: Je o dost lepší. To jako do teďka lituju, že jsem nemohl házet s takovýmhle oštěpem, protože oni nám to dřív i zakázali. Mě dokonce neuznali jeden světový rekord, protože ten oštěp se skládal z hliníku a karbonových vláken. To bylo jako zakázaný a teď se to může, takže ty oštěpy plachtějí jako trošičku jako líp, takže se s ním dá hodit třeba o 2 metry dál, o tom jsem přesvědčený.

0: stadion a ty lidi fandili a proto já říkám olympiáda, mistrovství světa a pak zlatá tetra. Bylo to jenom kvůli tomu, že tady jsem byl doma, lidi tomu jako rozuměli, byla úžasná atmosféra a proto jsem byl kolikrát nervoznější třeba než na ty velké soutěži tady.
1: Tady je i skvělý klubový rekord o Štěpařský, můžete to přiblížit?
0: No já jsem si to nedávno někde náhodou přečet, protože já nejsem statista, ale vlastně já držím klubový rekord a to je zároveň ten světový rekord poslední, takže 98-48, takže bude se to špatně překonávat někomu z Vítkovic, no.
1: Dnes tady budete slavit i vaše narozeniny, už nemáte nějaký přehled o tom, co se tady všechno bude dít, nebo to bude překvapení?
0: Bude to překvapení, já jsem to ani nechtěl vědět, tak trošku z toho mám jakoby obavy, aby to něco nenarušovalo, protože jsme přišli prostě na tu atletiku a když jsme vlastně tady skončili ten loňský rok, tak Alfonsiuk, manažer meetingu, tak mi říká, a co na to říká, že jsme to udělali 16. Jo? Já v tu chvíli jsem říkal, proč ne. A potom mi to teprve později došlo a už se nedalo nic změnit, ale já se na to těším. 16. říkám, 6. je moje oblíbené číslo, máme vyprodáno, tak doufám, že diváci přijdou a že uvidí tady skvělý výkony. No.
1: Je nějaká třeba disciplína, na kterou se speciálně těšíte, asi na oštěpařské soutěže, ale třeba i nějakou jinou?
0: Já se těším na všechny, protože já se těším na to, že v některé ty disciplíně to, jak se říká, vybouchne, jako že z toho bude opravdu mimořádný výkon, buď to nejlepší světový výkon, nebo co bychom si vždycky přáli, je světový rekord, ale světový rekordy se nepřekonávají jako každý den. Ale máme tomu i našlápnuto a uvidíme. No. Takže já říkám třeba 150 metrů, 800 metrů, tyčka, obě dvě tyčky, že jo, samozřejmě oštěp 100 metrů, aby padla zase 10, hranice po 10 sekund. Máme to tady opravdu hodně a strašně kvalitní atleti. Ty atleti přijeli ze 40 zemí světa a máme tady kolem 50 medailistů z olympijských her, ale mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, tak to je ukázka ty kvality, no.
1: Tak díky moc, díky za váš čas, všechno nejlepší k narozeninám, ať všechno vyjde a hezký den.
0: Taky děkuju.
1: Tak to byl světový rekordman v oštěpu, teď ředitel mítinku Zlatá tretra Jan Železný. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Nirvana v úterním radiožurnálu Sport. Je 14 hodin a 23 minut. Jsme moc rádi, že svůj čas trávíte s námi. Na fotbalovém mistrovství světa fanoušci mohou vidět řadu méně známých týmů. Po dlouhé době se na šampionát vrátil například Nový Zéland. Ostrovní země se naposledy na turnaji představila v Jihoafrické republice a to bylo v roce 2010. Vzpomněli byste si nebo tipli v naší nesoutěžní otázce, kolik bodů tehdy Novozélanďané uhráli v základní skupině?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Nový Zéland získal 3 body za 3 remízy se Slovenskem, Itálií a Paraguají. Na postup to nestačilo, dál šli hráči Paraguaje a Slovenska. Novozélanďany ale mohlo trochu hřát, že jako jediný tým na šampionátu neprohráli. Dokonce i tehdejší mistři ze Španělska měli jednu porážku, když na úvod turnaje podlehli Švýcarům. Ale zpátky k Novému Zélandu. Hlavní hvězdou týmu je útočník Chris Wood, který hraje téměř 10 let v kuse Premier League. Aktuálně patří Nottinghamu, velkou část sezóny, ale bohužel pro něj vynechal kvůli zraněnému kolenu. Dalším zajímavým jménem je Tim Payne, nenápadný obránce Wellingtonu, měl ještě před pár týdny na sociální síti Instagram 5000 sledujících, dnes jich má skoro 6 milionů. Jestli jste o tomhle příběhu neslyšeli a ptáte se, jak je to možné, argentinský influencer Valen Scarsini vydal video, ve kterém hledal nejméně známého fotbalistu letošního šampionátu, narazil právě na Payne a se svými fanoušky se rozhodl takhle zvýšit jeho popularitu, takže účet novozélandského beka zaplavili stovky tisíc argentinských příznivců, kteří ho motivují a chtějí mu pomoct k úspěchu. Na světovém šampionátu sám Tim Payne byl nejprve z obří podpory v šoku, ale rychle si zvykl a svoji novou popularitu si užívá. Argentinské fanoušky dokonce ve videu pozdravil lámanou španělštinou.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: České fotbalisty čeká druhý a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku domácímu výběru 0-2.
3: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělají něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba toho bezpodmínečně zvládnout.
2: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v Atlantě ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času a na Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Dobré odpoledne, přejeme i ve 14 hodin a 30 minut. Právě Radiožurnálu přidá Jana Gulda.
5: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla přijít kontrola obsahu. Řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Podle něj je potřeba přesněji definovat veřejnou službu, aby vysílání nebylo vyosené. Vláda včera schválila převod financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Armáda chce převzít karlovarské letiště a investovat do něj až 4 miliardy korun. Podle dokumentů ministerstva obrany plánují přizpůsobit přistávací dráhy pro potřeby vojska i NATO. Letiště ale i dál budou moct využívat civilní lety. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda schválit ještě tento měsíc. Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok zatím nemusí platit odškodné skupině bývalých elitních policistů, které loni přirovnal k mafiánům. Rozsudek zrušil odvolací soud. Původně přitom ministr neuspěl, protože na žalobu vůbec nereagoval. Případ, ve kterém čelil exekuci, se tak vrací na začátek. A maximální cena benzínu zítra klesne na 1,40 korun a 26 halířů za litr. To je o 25 halířů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38,35. Cena tak oproti dnešku klesne o 7,50 halířů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června.
1: Sport.
5: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v Berlíně do osmifinále. Mexičanku Zarazuaovou porazila 6-1 a 6-4. Na turnaji v Londýně bojuje o postup do druhého kola Jakub Menšík, který aktuálně hraje s Francouzem Manarinem 1-1 na sety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D5 u Mýta a nehoda na pražském okruhu u Jesenice. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy zpozorněte těsně před exitem Mýto. Na 50. kilometru praskla kamionu pneumatika, nepořádek je po celé dálnici.
7: Je to z obou jízdních pruzích, docela proto se tam brzdí, tak ať si dají všichni pozor.
6: Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se hned za sjezdem na Jesenici na 0. kilometru projíždí po nehodě jenom pravým pruhem. Kolony kamionů v pravém pruhu jsou už od sjezdu z D1. Osobní auta jedou levým pruhem skoro k místu nehody plynule, pokud ovšem do levého pruhu nevjede kamion, což se chvílemi stává. Na D1 z Prahy do Brna kus za sjezdem na Čechtice opatrně na kilometru 73,5 pod horizontem uklízají po nehodě v levém pruhu, už tam vzniká jenom kratší kolona. Na dálnicích před Brnem se tvoří kolony kamionů dlouhé, na D1 směrem z Prahy je to od Popůvek ze 185. teď tam brzdí i v levém pruhu osobní auta krátce. Na D1 směrem z Vyškova je pravý pruh plný kamionů od Rohlenky z 206. kilometru a na D2 směrem z Bratislavy je fronta kamionů v pravém pruhu od exitu 11 Židlochovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme zpočátku až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo, později místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa titul mistrů Evropy a na radiožurnálu Sport si tento úspěch často připomínáme. Ve výjezdních desítkách Pavla Horváta s Antonínem Panenkou, střelcem rozhodující penalty. Třeba v naší encyklopedii, ve které si tento týden představujeme jednotlivé hráče a pak taky v seriálu o 50 dílech. Den po dní se v něm přibližujeme až k finálovému zápasu. A dnes se v kalendáři a rozhlasovém archivu vracíme do 16. června roku 1976.
1: O sportovních událostech hovoří Karel Malina.
2: Nejlepší československý tenista Jan Kodeš se nezúčastní ze zdravotních důvodů letošního turnaje ve Wimbledonu. Rozhodli o tom lékaři v čele s profesorem doktorem Zdeňkem Kuncem.
3: V rozhlasových novinách jste ten den mohli slyšet i řadu dalších důležitých zpráv, ale na tu hlavní se čekalo do pozdních večerních hodin.
2: Dnes večer nastupují českoslovenští fotbalisté v Záhřebu k semifinále mistrovství Evropy s Holandskem. Reportáž uslyšíte ve 20 hodin a 15 minut na stanici Hvězda.
3: Napřímý rozhlasový přenos odkazovala 16. června roku 1976 také Večerní Praha. Na rozdíl od světového šampionátu v Chile v roce 1962 už ale lidé mohou utkání běžně sledovat i v televizi a často i se všemi barvami. Doba, kdy se fanoušci scházeli k jednomu přijímači a prožívali zápasy společně, už byla pryč. A například ani hospoda v Pikovicích, kterou během krátké dovolené navštěvuje fotbalový historik Jaroslav Kolář, není 16. června roku 1976 plná.
4: Tam jsme na chatě samozřejmě televize neměli a tam jsem to teda viděl v té hospodě v Pikovicích. Nemyslím si, že tam bylo nějak narváno. Na to, že to bylo semifinální mistrovství Evropy, tak se nás tam bylo 10 nebo...
3: Příznivci Kopané mohli už od rána probírat, v jaké sestavě oba týmy nastoupí. Trenéři podle zvyklostí už dopředu nahlásili základní jedenáctky.
5: Trenér Knobel byl k dispozici novinářům až večer před tréninkem Holanďanů na stadionu Dynama. Ohlásil sestavu, v níž snad nechybí žádné eso holandské Kopané. Uvidíte tedy na obrazovkách Krajfa, Surbiera, Neskence, Renzenbrinka a spol. Na jménech tolik nezáleží, všichni jsou vynikající. Holanďané vůbec nepřipouštějí možnost vyřazení. Sám trenér Václav Ježek trochu ze slušnosti, trochu ze skromnosti řekl jugoslávským novinářům svůj tip. První Jugoslávie, druhé Holandsko, třetí NSR, čtvrtá ČSSR.
3: Píše československý Sport 16. června roku 1976 v reportáži s titulkem Budeme bojovat. Večerní Praha přináší historické srovnání a všímá si, že v prvním vzájemném utkání Československa s Nizozemskem v Amsterdamu v roce 1932, mimochodem Čechoslováci vyhráli 2-1, bylo v sestavě 5 útočníků, zatímco večer v Záhřebu vyběhnou na trávník jen 2, Masný a Nehoda. Holanďané budou hrát ve svých typických oranžových dresech. Čechoslováci nastoupí v bílé sadě. S jedničkou bude chytat Viktor, před ním budou obránci 5 Pivarník, 4 Ondruš, 3 Čapkovič, 12 Gek, záložníci 9 Polák, 8 Moder, 7 Panenka, 2 Dobijáš a už zmínění útočníci 10 Masný a 11 Nehoda. Už na předturnajovém soustředění ve Štrbském Plese trenér Václav Ježek připravoval fotbalisty na to, jak bránit největší hvězdu soupeře Johana Krajfa, a teď to mohou ukázat.
6: Přebírali dva hráči, Poli si ho přebíral jaksi Karol Dobijáš a potom u pokutového území na osobku si ho přebíral Josef Čapkovič.
3: Krajf gol v zápase nedal, Čechoslováci se dostali v prvním poločase do vedení zásluhou kapitána Ondruše, stejný hráč si pak ale necelých 20 minut před koncem dává vlastní gol a tak se musí prodlužovat. A v nastaveném čase přichází šance pro fotbalisty, kteří se dostali na trávník až z lavičky. Po průniku jednoho z nich, Františka Veselého, dává Zdeněk Nehoda ve druhém poločasu prodloužení vítězný gól.
7: Ti Holanďani i my jsme byli, dá se říct, utahaní a Franta přišel prakticky až na to prodloužení, takže byl plný elánu a síly a dostal nádherný pas a sprintoval s míčem a já jsem teda šel s tou akcí a ti Holanďani na mě nějak zapomněli a pak ten centr, dá se říct, že to bylo lehký zakončit.
3: Popisoval Zdeněk Nehoda radostné chvíle ze 114. minuty zápasu, na které o 4 minuty později střídající František Veselý navázal dalším gólem. Ozvalo se v té době z televize nejenom v Pikovicích u řeky Sázavy.
4: Slyším toho Karola Poláka, jak řve. Takže ta, jako člověk najednou je o to víc jako nadšenej, protože o to vůbec nic nečekal a ono se to stalo. Že?
3: Vypráví fotbalový historik Jaroslav Kolář. Nizozemci byli největšími favority šampionátu a jejich předzápasovou pozici dostatečně dokumentuje i jedna z dobových fotografií. V Záhřebu silně prší a při losování jsou vedle sebe rozhodčí a oba kapitáni, Anton Ondruš a Johan Krajf. Ale jen nad ním drží pořadatelé rozevřený deštník.
8: Já jsem to zápase nehrál, ale hovorím, zápas s Holandskem byl kvalitnější jak finále. Těžké podmínky, dali jsme gól, vlastní gól jsme dali, čiže a Holandsko samozřejmě, kraj v Rezenbring, Repa, tiež světoví futbalisti. Skutečně z našej strany to byl heroický výkon potom, keď nebohý Franta naskočil, tiež veselý, no takže možno, že bolo tam aj určitý faktor troška podcenenia z Holandska, ale potom už sme držali, dá sa povedať, tie obraty pevne v rukách a dosiahli sme cenný výsledok, čo nás posunulo do finále.
3: Vzpomněli si na některé detaily Ján Švehlík a také Ladislav Jurkemik, který se na hřiště dostal až jako střídající hráč.
9: Jsme to s nimi na tom ťažkom teréne bežecky vydržali. Jsme my nastúpili noví a Franta Veselý tam dal gól, dal tam prihrávku, takže ľahko noví sme boli, dá sa povedať. A to ich prekvapilo, no mňa trošku prekvapilo to, že nechceli s nami dresy meniť. Trdy ma trošku sklamali, že nevedeli stráviť tú prehru.
3: Dresy si tak budou Čechoslováci měnit až po finálovém zápase a zbývají do něj 4 dny. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Mike Oldfield, Roger Chapman, Shadow on the Wall, posloucháte úterní radiožurnál Sport, je 14 hodin a 47 minut. Tenistka Linda Nosková vstoupila úspěšně do travnaté části sezony, světová třináctka porazila dnes na turnaji v Berlíně Zarazuovou z Mexika 6-1 a 6-4, v dalším kole se utká s Dánkou Tausonovou nebo francouzskou Parijovou. Do turnaje v Berlíně úspěšně vstoupila a zahájila pouč turnajem taky Karolína Muchová, čínskou soupeřku Chang Shuai porazila 6-1 a 6-3. Na témže turnaje v tuhle chvíli hraje taky Kateřina Siňáková a vede v prvním setu nad Švýcarkou Masarovou 4-1. A ještě se můžeme podívat taky do Londýna. Turnaj v Queen's Clubu. Jakub Menšík vyhrál první set nad Francouzem Manarinem 7-5. Druhou sadu český tenista ztratil v tiebreaku. Aktuálně se hraje třetí set a do toho půjde Jakub Menšík za chvilku podávat za nepříznivého stavu z jeho pohledu 2-3.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

0: České volejbalistky zítra vstoupí do druhého turnaje elitní skupiny Ligy národů. Po úspěšné zastávce v Číně se přesunuli na Filipíny, kde je čekají další 4 zápasy s předními světovými týmy.
1: Už víme, že jsme nějaký ty výhry zvládli proti Číně, to byl úžasný zápas, co asi myslím, že nikdo nečekal, a to si myslím, že nám dodalo hodně sebevědomí v tom, že můžeme hrát vyrovnaný volejbal určitě už s většími soupeři.
2: Zmínila blokařka národního týmu Ela Koulisiány výhru 3-0 nad Čínou, jedno ze 3 vítězství na úvod sezóny Ligy národů. Češky si potom užili týden volna, během kterého se přesunuli do Manily. Program přibližuje smečařka Helena Grozer.
3: Bydleli jsme kousek od nákupního centra, takže jsme využili všechny možné služby, filipínské služby, skvělý pedikury, manikury, vlasy, takže teď kondem do těch zápasů ještě krásnější, než jsme byli. To bylo ve volném čase a samozřejmě potom posilka a volejbal, takže fajn týden, trošku odpočinku a teď jsme ready.
2: Připravit se Češky museli na elitní soupeřky. Turnaj na Filipínách začnou proti Itálii, která má jednu z nejkvalitnějších lig na světě. Helena Grozer tam strávila 9 sezón.
3: Možná teď už je to trošku mladší generace, než na kterou já jsem zvykla. Ale i tak samozřejmě Italky patří, mají nejlepší volejbal v podstatě na světě, jeden z nejlepších, takže myslím, že start bude hned jako trošku peprnej.
4: Popravdě mám dost smíšený pocity okolo tohohle týdne, protože vlastně hrát proti Itálii možná je náš něco jako sen. Všichni si chceme zahrát s tím nejlepším, což Italky 100% současné době jsou. Vždycky se může stát cokoliv. Myslím si, že už jsme dokázali, že umíme hrát dobrý volejbal a když se podaří i trochu se štěstím, tak se dá hrát úplně s každým. Budeme prostě bojovat a uvidíme, na co to bude stačit.
2: Navázala univerzálka Monika Brancuská. S aktuální bilancí 3 vítězství a 1 porážky patří Česku v tabulce 4. místo. Kromě Itálie se ale utká s dalšími 3 týmy, které jsou ve světovém žebříčku výš, Japonskem, USA a Kostarikou.
1: Los máme hodně těžký tenhle týden. Věřím, že to bude opravdu náročný, protože se nemyslím, že jsme v nějakým utkání favoriti. Takže určitě budeme bojovat a přesně už jsme si dokázali, že můžeme a hlavně, že chceme bojovat o každý balón, o každý set, nějaký body, výhru, což by byl obrovský úspěch.
2: Řekla Ela Koulisiány před startem druhé etapy sezóny volejbalové Ligy národů. Krištof Kousal, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál vás zve do Pardubic na největší dostih první poloviny sezóny. Těšte se na pohár Slavia pojišťovny, meeting s 9 atraktivními dostihy, včetně kvalifikace na Velkou Pardubickou se Slavia pojišťovnou. V sobotu 20. června na pardubickém závodišti. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
3: Radiožurnál, 15 hodin. Jana Gulda pro vás má zprávy.
4: Asistent pedagoga musí být od září v každé první třídě základní školy s víc než 15 žáky. Prezidenty USA a Ukrajiny čeká osobní schůzka ve francouzském Evianu. Domácí sprinterka Manuel se pokusí ovládnout 400 na ostravské Zlaté tetře. Na dálnicích D1 i D2 před Brnem čekejte dlouhé kolony kamionů. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, postupně místy přeháňky. Večer začnou srážky ubývat a teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Školy mají mít od září v prvních třídách s víc než 15 žáky asistenta pedagoga. Narážejí ale na problém sehnat kvalifikované pracovníky. Podle ministerstva školství můžou mít potíže některé regiony s celkovým nedostatkem pedagogů nebo Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí rezortu Ondřej Macura upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
5: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek. Větší úvazek bude možný pouze za určitých okolností, například když budou ve třídě více než 4 žáci s podpůrným opatřením 3. až 5. stupně.
4: To jsou například děti s Aspergerovým syndromem. Na 4 s podobně závažnou diagnózou tak bude ve třídě jeden asistent pedagoga. Karviná po rozhodnutí etické komise fotbalové asociace čeká na verdikt UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů. Komise klub kvůli korupční kauze vyloučila z první ligy a udělila mu pokutu 10 milionů korun. Klub se proti tomu odvolá. Karvinský primátor Jan Wolf dostal 12-letý zákaz působení ve fotbale a 3-milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Opoziční zastupitel Ladislav Hammer ho považuje za zbytečně přísné.
6: Nedívá se mi na to úplně hezky. A na rovinu vám řeknu, nezdá se mi ani ta kauza celá úplně, protože ta korupce ve fotbale je celosvětově, ve fotbale v českém je taky samozřejmě. Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý. Teďkom našli obětního beránka, který mi malý klub MFK Karviná.
4: Prezidenti USA a Ukrajiny budou ještě dnes jednat o rusko-ukrajinské válce. Na summitu 7 největších ekonomik světa ve francouzském Evianu to potvrdil americký prezident Donald Trump. Původně přitom osobní schůzku s Volodymyrem Zelenským v plánu neměl. Trump zároveň řekl, že by se Moskva a Kyjev měli dohodnout na klidu zbraní.
7: Rusko by mělo uzavřít dohodu. Ztratilo obrovské množství lidí a stejně tak Ukrajina. Vyřešil jsem 8 válek. Myslel jsem, že tuhle bude nejjednodušší vyřešit. Mezi oběma lídry panuje velké nepřátelství.
4: Pacientek s rakovinou dělohy v Česku přibývá. Za posledních víc než 20 let vzrostl podle údajů České onkologické společnosti výskyt tohoto onemocnění zhruba o čtvrtinu. Několikanásobně vyšší riziko mají podle primáře gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Michála Halašky ženy s obezitou.
8: Nejedná se jenom o nádor dělohy, hraje to roli i u karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, karcinomu ledvin. Tam jsou ty vztahy jasně prokázané, že ta souvislost je velmi silná a silná znamená, že tedy relativní rizika jsou třeba 3-4-5násobná. Tady to máme dokonce 10násobné.
9: Sport. Ostrava dnes bude hostit nejprestižnější český atletický meeting. V 65. ročníku Zlaté tetry se představí i sprinterka Lourdes Gloria Manuel, která nastoupí na hladké 400 proti aktuálně nejlepší světové překážkářce na této distanci Emě Zapletalové. Halová mistryně světa Manuel k souboji říká.
10: Tak samozřejmě je to obrovská výzva, ale máme tam i spoustu dalších skvělých atletek, takže si myslím, že celkově i pro fanoušky to bude zajímavý a atraktivní závod. A já nikdy neprozrazu vlastně výkony a časy, které bych chtěla běžet. Uvidíme, jaký prostě podmínky budou.
9: Hlavní program mítinku v Ostravě začne v 18 hodin a v netradičním běhu na 150 metrů nastoupí i jeden z nejrychlejších sprinterů světa, Američan Noah Lyles. Na Radiožurnálu Sport odvysíláme reportážní vstupy.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 i D2 před Brnem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se od exitu 182 popůvky jede velmi pomalu i osobní auta v levém pruhu. Za popůvkami se potom osobní rozjedou, kamiony se vlečou pravým pruhem až do omezení u D2. Pak až v Brně se zase tvoří kolona i v levém pruhu mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Taky na D1 před Brnem z druhé strany směrem z Vyškova je kolona kamionů v pravém pruhu, to většinu času teď za Roholenkou zhruba z kilometru 206. A na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy se tahne šňůra kamionů pravým pruhem od sjezdu 11 Židlochovice k D1. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště už u exitu 82 Jesenice zcela odklidili následky nehody, provoz bez omezení, rozjíždí se zbytek kolony ve sjezdu z D1 na pražský okruh. Jinak na okruhu je plno z druhé strany, od nájezdu z plzeňské D5 je kolona k Ořechu zhruba na 10 minut. A v Praze sílí odpolední provoz. Kolony se tvoří mimo jiné před ohradou kvůli omezení od Krejcárku i od Žilivského. Vekbelské z Hloubětína je fronta až nahoru k nájezdu na Cínoveckou, nebo na magistrále v centru se popojíždí před muzeem od Bulhara a taky celou Legerovou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude převážně oblačno až zataženo, postupně místy přehánky. Večer začnou srážky ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
13: 15 hodin 6 minut, krásné úterní odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková vstoupily úspěšně do travnaté části sezony. Světová desítka Muchová porazila dnes na turnaji v Berlíně Chang Shuai z Číny ve dvou setech. O 3 příčky níže postavená Nosková zdolala Zarazuovou z Mexika 6-1. 6-4 z českých tenistek dnes hraje v Berlíně taky Kateřina Siňáková, která bojuje se Švýcarkou Masárovou a zatím bojuje úspěšně. První set Siňáková vyhrála 6-2, v tom druhém je to zatím vyrovnané 1-1. Ještě připomeňme, že Karolína Muchová dnes nastoupí taky do 4 hry, a to po boku legendární Američanky Seriny Williamsové. Společně narazí na mexicko-novozelandskou dvojici Olmozová-Rutliffová, to ale později odpoledne. Ještě v tuhle chvíli rychlý pohled taky na travnaté dvorce v Londýně. V Queen's Clubu zatím stále válčí Jakub Menšík s Francouzem Manarinem. Aktuálně se hraje třetí set, je to v něm 5-5. Na podání Francouz a 40-15 pro něj.
11: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Čeští fotbalisté se přesouvají do Atlanty na mistrovství světa. Je tam čeká asi klíčový zápas ve skupině. Hrát budou v našem přímém přenosu ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou od 18 hodin středoevropského času ve Spojených státech amerických. Češi tráví nejvíc času na své základně nedaleko Dallasu ve státě Texas.
1: Welcome to the great state of Texas, where everything is big and the people are friendlier.
2: V dokumentu US Historian se dozvíte, že v Texasu je všechno velké a lidé jsou přátelštější.
1: Fort Worth is a unique place in the country.
2: A Fort Worth nedaleko Dallasu, kde má národní tým základnu pro světový šampionát, je unikátním místem v zemi. Nejen kvůli minulosti spojené s kovboji, která člověka pohltí hlavně ve vyhlášené čtvrti Stockyards. Obránce Jaroslav Zelený tak nějak očekával už dopředu, že prostředí bude přátelské.
3: Mně se to taky častokrát stalo, že mi to lidi říkali, že ta mentalita tady je fakt jako hrozně jiná oproti nám. Zatím se to tady v Texasu, ale musím říct, že i v tom New Jersey, když jsme přiletěli, tak to bylo podobné, ale tady je to ještě takový, bych řekl, umocněný, že opravdu ty lidi tady jsou extrémně takový sympatický, nápomocný, že jsou k vám hrozně milí.
4: I v tomhle můžu Zelýho jako potvrdit, protože všichni jsou úplně neskutečně zdvořilí, milí, ochotní.
2: Přidává svoje postřehy i technický vedoucí fotbalové reprezentace Michal Černý. Americký styl zažijete často i v obchodech, kde se vás ptají, jestli jste našel vše potřebné. A pokud něco hledáte ve městě, dočkáte se na závěr třeba klasické zdvořilostní fráze Have a nice day, tedy přání pohodového dne.
4: Obecně Texasani jsou považovaní i v rámci té severoamerické kultury za strašně pohostinný. Říká se, že když jdete na nějakou akci s Texasanama, tak nesmíte nikdy mít prázdnou sklenici a prázdný žaludek, což teda všichni tady plní úplně do puntíku.
2: Má zatím jen pozitivní zkušenosti technický vedoucí české reprezentace Michal Černý, který musí neustále komunikovat i s místními. Třeba na hotelu, kde mohlo národnímu týmu zkomplikovat situaci, že v březnu vyřadil v baráži Irsko.
4: Ředitel hotelu je Ir, což když jsme se dozvěděli, jsme byli zvědaví na ty jako reakce a spolupráci, ale musím říct, že nejen on, ale všichni jsou úžasní, cokoliv potřebujeme, okamžitě máme.
2: A Černý tohle zažívá taky na tréninkovém stadionu v Mansfieldu, vzdáleném asi půl hodiny od hotelu ve Fort Worth.
4: Trávníkáři, lidi z toho klubu, který na tom stadionu pak bude působit, jsou nám neskutečně jako nastavený cokoliv řešit kdykoliv.
2: Technický vedoucí fotbalové reprezentace Michal Černý doufá, že budou takových služeb ještě nějakou dobu využívat. Národní tým teď bude na chvíli v Atlantě, kde ve čtvrtek odehraje zápas s Jihoafrickou republikou, který může hodně napovědět o českých nadějích na postup ze základní skupiny světového šampionátu. Z Texasu Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Nightwish v úterním radiožurnálu Sport. Je 15 hodin a 19 minut v magazínu Zapomenutí hráči. Dnes zjistíme, jak velký vliv mohou mít fotbalové nezdary na osobní život. Své o tom ví bývalý brazilský obránce Brenu, někdejší mládežnický reprezentant a účastník olympijských her. Byl se svojí kariérou tak nespokojený, až si dokonce zapálil vlastní dům. Víc už řekne Alena Benešová. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Vezmeme to postupně. Fotbalista Brenu patřil mezi největší brazilské talenty ročníku 1989. Už v 17 letech mu dalo São Paulo šanci v A týmu a rodák z Cruzeira v první sezóně mezi dospělými hned získal brazilský titul. Dařilo se mu i v mládežnické reprezentaci, s výběrem do 23 let získal bronz na olympijských hrách v Pekingu. Díky zmíněným úspěchům si vysloužil přestup do Bayernu Mnichov.
0: O tom tuto ale zase tak moc úplně neznáme. Přiznám se, tak jak Brenu zvládl ten přesun z Brazílie do Německa?
1: Moc dobře ne. Mladý Brazilec neuměl jazyk a hlavně vůbec nebyl trpělivý. Jeho agenti mu totiž naslibovali, že určitě bude hned v základní sestavě, ale ve skutečnosti skoro vůbec nehrál. Bayern Mnichov ho proto poslal hostovat do Norimberku a když už to vypadalo, že se v novém klubu chytí, tak přišlo zranění. Breno začal mít opakované potíže s koleny a musel na několik operací.
0: Asi už všichni tušíme, kam tento příběh směřuje, ale prosím, prozraď nám, jak to jeho angažmá v Německu tedy skončilo.
1: Když se v roce 2011 Brenu dozvěděl, že musí už na třetí operaci kolene, tak to psychicky nezvládl. Když byl jeden den sám doma, tak se opil a zapálil pronajatou vilu, ve které žil se svou ženou a třemi dětmi. Tehdy teprve 21-letý Brazilec způsobil škodu v hodnotě okolo 1 milionu eur. Německé soudy byly nekompromisní a talentovaného fotbalistu poslali na 3 roky a 9 měsíců do vězení. Své německé angažmá tady ukončil takzvaně na Fenina.
0: Zdravíme Martina Fenina. Ano, připomeňme si, že tenhle fotbalista si podpálil svůj byt při grilování na balkoně. To bylo v roce 2008, ale pojďme zpátky k Brenovi. Předpokládám, že po žhářském incidentu asi s jeho kariérou byl konec.
1: Ano, v Bundeslize už měl

0: Dveře zavřené zhruba v polovině trestu byl předčasně propuštěn za dobré chování, ale německé soudy ho na 3 roky vyhostily ze země. Kariéru proto zkoušel restartovat doma ve 2 brazilských klubech São Paulo a Vasco da Gama, ale už to nebylo ono. Moc toho tedy neodehrál a s fotbalem definitivně skončil.
1: Teď jsme jeho kariéru v naší rubrice Zapomenutí hráči připomněli s Alenou Benešovou. Díky moc.
0: Naslyšenou.

0: hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy České republiky a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál 15.30. A to znamená zprávy s Janou Guldou.
2: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti Romů Lucie Fuková rezignovala. Radiožurnálu potvrdila, že už rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Fuková nesouhlasí s přesunem romské agendy z úřadu vlády pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Řekla, že výsledné nastavení neumožňuje funkci efektivně vykonávat. Dodala, že má taky odlišný pohled na další koordinování záležitostí Romů. Lucie Fuková byla ve funkci téměř 4 roky. Za léčbu závislostí zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna rekordní 1 miliardu a 650 milionů korun. Z toho víc než miliarda šla jen na léčbu alkoholismu. Podle VZP alkohol dál mezi návykovými látkami převládá. Kvůli poruchám způsobeným alkoholem se loni léčilo taky zhruba 1200 dětí. Za posledních 10 let se jejich počet skoro zdvojnásobil. Ukrajina potvrdila útok na největší moskevskou rafinerii, která patří koncernu Gazpromneft. Podnik zásobuje Moskvu ze 40% benzínem a naftou. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina ruská protivzdušná obrana zničila 60 ukrajinských nepilotovaných letadel. Většina moskevských letišť kvůli úderům přerušila na čas provoz. A městský soud v Brně uložil podmínku vojákovi, který zaútočil nožem na generála Romana Hyďhu. Stalo se to loni v září v jednom z brněnských klubů. Voják byl opilý a nožem poranil generálovi dlaň. Dnes se u soudu přiznal, omluvil se a souhlasil s 3letým podmíněným trestem. Kromě toho nesmí odsouzený voják 3 roky řídit. Sport. Tenista Jakub Menšík vypadl na turnaji v Londýně v prvním kole. Český reprezentant prohrál s Francouzem Adrianem Manarinem 1-2 na sety. Pro Menšíka se jednalo o první singlový turnaj poté, co na Grand Slamu Roland Garros prošel do semifinále. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková vstoupily do travnaté části sezóny vítězstvím. Muchová porazila v Berlíně Číňanku Chang Shuai 2-0 a stejným výsledkem zdolala i Nosková Mexičanku Zara Zuaovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 i D2 před Brnem, taky na pražském okruhu před Ořechem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se od exitu 182 popůvky jede velmi pomalu i v levém pruhu, v pravém tvoří kolonu kamiony, takhle se to vleče až do Brna, kde se potom zastavuje hlavně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Na D1 před Brnem taky směrem z Vyškova vzniká kolona kamionů v pravém pruhu do zúžení u D2 teď začíná za sjezdem na Holubice kolem kilometru 209. Osobní auta teď chvílemi brzdí v levém pruhu kolem exitu 201 Slatina. Dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je stále plná kamionů už od exitu 11 Židlochovice, tam se chvílemi tvoří kratší kolona i v levém pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se hned za sjezdem na Pečky na 34. kilometru tvoří kolona, sune se 10 minut do omezení na kilometru 30,5. A na pražském okruhu před exitem 19 Ořech čekejte kolony z obou stran, je to vždy zhruba na čtvrt hodiny od sjezdu na Lochov a taky od připojení z plzeňské D5. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme přechodně i polojasno, jinak ale oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky a večer by měly začít srážky ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: V odpoledním radiožurnálu Sport dohrávají irští U2 a my pojďme na basketbal. Nymburk se rozloučil s jednou érou 21. domácím titulem. Ve finále Národní ligy zvítězili hráči tohohle klubu v rozhodujícím 7. utkání hraném v pražském hale Královka. Nad Pardubicemi 91-74 bodům. O další trofeje už budou bojovat po sloučení s pražskou Sláví pod jiným názvem a ve sportovním centru na Labi budou od příští sezóny víceméně jen trénovat. I o tom se na palubovce po další úspěšné obhajobě mluvilo.
1: Zlaté konfety lítají vzduchem a klesají na palubovku pražské Královky, zatímco Vojtěch Hruban, který kvůli zranění nemohl zasáhnout do letošního finále, děkuje fanouškům. Teď přichází JT Shumate a hází mezi příznivce svůj dres, zatímco obléká tričko s číslem 21. Tolikátý titul Nymburk ve své historii vybojoval. Ale další už případně přidáš po sloučení s pražskou Sláví. Kariéře tenhle nymburský rozehrávač dostává cenu pro nejužitečnějšího hráče v finále.
2: Asi za tu sezónu takový zadosti učení, vracel jsem se po zranění, jsem za to rád, ale ten titul je to hlavní. Chtěli jsme tu éru dotáhnout vítězně, samozřejmě celou sérii jsme si to nepřipouštěli, ale až to dorazilo před zápasem, jsem si uvědomil, že to je opravdu poslední zápas za Nymburk a chtěli jsme to dotáhnout do vítězního konce. Tohle to už je velká radost.
3: Chtěli jsme to extrémně letos zakončit tím titulem, protože jsme věděli, co to pro ty lidi kolem nymburského basketu znamená. Samozřejmě se bavíme o fuzi a o tom, že jedeme dál, nicméně minimálně to jméno se změní a lokace. Bylo to pro nás a hlavně pro fanoušky, kteří s náma toho odcestovali strašně moc. Jsem moc rád, že s náma vydrželi až letos do konce. Oslavy budou velkolepé, uvidíme, jak dlouho potrvají.
2: Oslavy budou určitě velký, nebude to jenom jeden den. Po této sérii si to myslím zasloužíme a samozřejmě nebude to asi jako minulý rok, kdy jsme měli od druhého zápasu tušení, že ten titul bude. Letos to bylo úplně jiný, takže nemáme to úplně naplánovaný, ale o to víc se na to těším.
1: Doplňuje Bohačíka sehnal další basketbalista Nymburka, který pokud zůstane, bude od příští sezóny hájit se svými spoluhráči barvy SK Slavia Era NBK. Z vyprodané pražské haly Královka Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Atletka Lourdes Gloria Manuel míří ve 20 letech mezi absolutní světovou špičku. Venkovní sezonu začala výkony, které jsou hluboko pod jejím bývalým osobním rekordem, a to je u halové mistryně světa. Na 400 metrů skvělé znamení dnes jí čeká čtvrtka na ostravské Zlaté tretře a ráda by navázala na povedené závody v Římě a v Oslu.
1: Samozřejmě jsem nečekala úplně pod 50, ale i nějaký náznaky k tomu byly během soustředění před Botswanou. Vlastně i z toho, co trenér lehce naznačoval, že si myslí, že by to mohlo tenhle rok být pod 50 sekund, tak se vlastně vyplnilo. Akorát jsme oba nečekali, že to bude takhle rychle.
2: Lourdes Gloria Manuel odešla před rokem jako český supertalent do Nizozemska do tréninkové skupiny Lorana Mevliho, ale kvůli svalovému zranění si loni venku nezazávodila. Pak ale přišel další významný milník pro kariéru 20-leté atletky, když v neúplně oblíbené halové čtyřstovce vybojovala v Polsku titul mistryně světa.
3: Teď někdo vás tam šlápla na mantinela, ztratila tam nějaký čas. Lourdes Gloria Manuel běží do cíle a tuhne. Lourdes Gloria Manuel ale je halovou mistryní světa.
2: A formu z Toruně si přenesla i ven, když jako první Češka běžela od 80. let minulého století čtyřstovku pod 50 sekund. A teď by v Ostravě ráda vybojovala speciální trofej, kterou tradičně dostávají vítězové jednotlivých disciplín.
1: Ta trofej vypadá nádherně, zatím ještě jí doma nemám, ale myslím si, že jsem všichni atleti a vlastně v mém závodě čtvrtkářky každá z nich chce zvítězit a je to stejně i pro mě.
2: Když se podíváme do startovní listiny, tak tam je i lídrině letošních světových tabulek na 400 metrů překážek, Slovenka Emma Zapletalová. Překvapilo vás to, jak ona vlastně poráží světovou elitu na překážkách, a čekáte, že to bude největší soupeřka tady pro vás?
1: Uvidíme, jako je krásný vidět, že jí to takhle běhá, a upřímně i po tom, co jsem vlastně se trochu seznámila s tím jejím příběhem, kdy po spoustě zraněních se vrátila na start a v takovýhle výkonnosti, je skvělý příběh a je to určitě inspirativní příběh. Myslím si, že by to mohl být skvělý závod.
2: Těší se aktuálně jedna z největších českých atletických hvězd Lourdes Gloria Manuel na závod na 400 metrů, který na Vítkovickém stadionu odstartuje v 18 hodin a 20 minut. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.

Kateřina Siňáková porazila v prvním kole turnaje v Berlíně Rebeku Masárovou ze Švýcarska 6-2, 6-4. V dalším zápase se utká s Jessicou Pegulovou ze Spojených států amerických. 15 hodin 51 minut, posloucháte odpolední radiožurnál Sport.

Španělský motocyklový jezdec Alex Marquez se chce po zranění v květnové velké ceně Katalánska vrátit tento týden v Brně do seriálu Mistrovství světa. 30-letý člen týmu Gresini Racing si při ošklivém pádu zlomil klíční kost a měl prasklinu krčního obratle. Po měsíci už se ale cítí fit a měl by do Česka přicestovat na start v královské kategorii MotoGP, si ale postaví jen v případě, že úspěšně projde lékařskou kontrolou v klinice na okruhu. Marquez je po 8 dílech MotoGP v Mistrovství světa průběžně 9. Loni obsadil druhé místo za bratrem Markem. Velká cena České republiky se v Brně uskuteční od pátku do neděle.

0: od prvního hvizdu do poslední sekundy.
1: Radiožurnál Sport má reportéry na všech zápasech Šance ligy.
2: Stěpanocká Slavia vede 2-1. Odražený míč hlavou, který doputoval přes celé malé vápno až k Mojmíru Chytilovi.
0: Jsme u každého gólu.
3: 46. minuta, Bohemians Liberec 0-0.
4: 48. minuta utkání, Slovácko Mladá Boleslav 1-1.
1: Na všech stadionech.
0: A nechybíme ani u vystoupení národního týmu nebo českých klubů v evropských pohárech.
5: Teď už se vydáváme do Nizozemska. Alkmaar, Sparta, úvodní osmifinále konferenční ligy.
1: Souběžně hrané zápasy můžete na jediném sportovním rádiu v Česku poslouchat v pořadech s mikrofonem za fotbalem.
0: Zároveň i v přímých přenosech na webech radiožurnalsport.cz nebo iRozhlas.cz.
1: V naší fotbalové kabině je často taky Pavel Horvát, pětinásobný ligový šampion, který pro vás má hned dva pořady týdně.
0: Ve své pondělní desítce glosuje víkendové události. Každý čtvrtek si pak do studia zve hosty.
1: Takový je fotbal na Radiožurnálu Sport.
6: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
7: Do Česka se vrátila trojice Čechů, kteří vyvázli z nehody na moři u Splitu bez vážnějších zranění. Evropská unie zrušila cla na většinu amerického průmyslového a zemědělského zboží. Český národní tým odletí do Atlanty, kde odehraje druhé utkání ve skupině mistrovství světa ve fotbale. Na dálnicích D1 i D2 na příjezdu do Brna se tvoří kolony a počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, postupně místy přehánky. Večer začnou srážky ubývat a teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Tři Češi zachránění z moře poblíž chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí jsou zpátky v Česku. Čtvrtá přeživší členka české posádky zůstává v nemocnici, ale i ona by se brzy měla vrátit domů. Nehodu, která se stala na frekventované trase mezi ostrovy Brač a Šolta, vyšetřuje chorvatská policie. O život při ní přišli čtyři Češi.
8: Vyšetřování je v rukou chorvatské policie a chorvatských orgánů. Plánují oslovit české orgány, plánují spolupráci.
9: Potvrzuje český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. Případ má na starosti chorvatská státní prokuratura Splitsko-dalmatské župy. Úřad ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechce sdělovat podrobnosti ohledně toho, proč ke srážce katamaránu s plachetnicí mohlo dojít. Menší plavidlo plánují Chorvaté vytáhnout na břeh. Leží ale ve více než 50 metrech pod hladinou a na plánování a realizace celé operace tak může trvat týdny. Ze Splitu Tea Veseláková, Radiožurnál.
7: Ministerstvo zahraničí na léto opět posílilo konzulární služby v některých zemích Evropy. Podle šéfa rezortu Petra Macinky z motoristů se Češi můžou obracet třeba na sezónní konzuláty v chorvatské Rijece, Splitu nebo v bulharském Burgasu a řeckých Aténách.
10: Teď jsme proškolili delegáty těch nejnavštěvovanějších destinací, tak aby byli lépe připraveni řešit nějaké specifické situace, které se týkají těch míst.
7: Macinka taky apeloval na cestující, aby se na dovolenou v zahraničí zaregistrovali do systému DROST. Globální komise pro protidrogovou politiku varuje Česko před chystanými změnami v organizaci protidrogové agendy. Dosavadní přístup Česka k řešení závislostí má podle komise dobré výsledky a je úspěšný. Komise to píše v dopise Andreji Babišovi z Hnutí ANO. Česká vláda totiž nedávno rozhodla o přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví a politiku plánuje zpřísnit. Komise ale doporučuje zvolit jiné řešení a jednat s odborníky. Zmiňuje například i Pavla Pachtu, bývalého člena Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik. Ten Radiožurnálu řekl, že je konzultacím otevřený.
11: Přístup, jaký v posledních letech se v České republice prosadil, tak určitě patří a je hodnocen ve světě jako velice úspěšný z hlediska toho, jak se nakládá s pacienty a vůbec z hlediska účinnosti. Takže tady bych byl velice opatrný, kdyby se na to mělo něco měnit.
7: Europoslanci schválili zrušení cel na většinu zemědělského a průmyslového zboží ze Spojených států. Jde o součást dohody, kterou loni s Washingtonem uzavřela Evropská komise. Reagovala tím na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chtěl zavést vysoká cla na evropské zboží. Europoslanci schválili taky mechanismus, který zaručuje cla zvýšit v případě zaplavení evropského trhu americkým zbožím. Evropa tak bude moct rychle reagovat v případě, že by Spojené státy neplnily svou část dohody.
0: Sport.
12: Česká reprezentace odpoledne odletí do Atlanty, kde odehraje druhé utkání na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Národní tým bude hrát ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která je stejně jako Češi ve skupině bez bodu. Jestli mají hráči při přesunu do dějiště zápasu speciální požadavky, vysvětluje technický vedoucí Michal Černý.
13: Nemyslím si, že by hráči měli nějaký speciální požadavky. Je v podstatě vždycky důležitý si stanovit třeba nějaký čas, do kdy mají odevzdat kufry, aby ty kufry mohly jet na letiště dřív. Ta hlava všech v týmu se v podstatě upíná už k tomu zápasu. Snažíte se myslet na to, jestli jste něco nezapomněl, jestli všichni mají všechno, co potřebujou. Vždycky v hlavě deadline zápisu hodinu a půl před.
12: Čtvrteční zápas začne stejně jako přímý přenos na této stanici v 18 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na D5 za Cerhovicemi a kolony na dálnicích před Brnem. Na D5 se z Prahy do Plzně pozorně za sjezdem na Cerhovice na 45. kilometru. Leží tam kusy prasklé pneumatiky, každou chvíli bude na místě policejní hlídka. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy počítejte s kolonou od exitu 182 popůvky a brzdí tam i v levém pruhu osobní auta. A pak se různě pomalu sunou do omezení u D2, celý úsek je na 40 minut osobním autem pro kamiony. Další zdržení. Na D1 před Brnem i směrem z Vyškova se řadí kamiony v pravém pruhu před omezením u D2. Teď ta fronta začíná kolem sjezdu na Svitavy, kolem kilometru 204. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy kolona kamionů začíná u exitu 11 z Židlochovice, levý pruh je potom plný od Olympie ze 3. kilometru. Na pražském okruhu před Ořechem se tvoří kolony ve směru na letiště, je to od exitu 15 Lochkov, chvílemi už před regulovaným vjezdem do Chlupického tunelu a směrem opačně na D1 kolona teď od nájezdu z plzeňské D5, je to tak na 16:15. V Praze už mnoho odpoledních kolon, na městském okruhu ve Zlíchovském tunelu ve směru na Barandovský most chvíli stála nabouraná auta už jsou stranou, kolona od Mrazovky se rozjíždí, respektive regulovali vjezdy do tunelů směr Smíchov, i tam čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, večer začnou srážky ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
15: 16 hodin 6 minut, krásné úterní odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Semifinalista Roland Garros Jakub Menšík zahájil travnatou část tenisové sezony porážkou na turnaji v londýnském Queen's Clubu, podlehl v prvním kole Francouzu Manarinovi ve třech setech 7-5, 6-7 a 6-7. Utkání prohrál za 2 hodiny a 41 minut. Teď už AC/DC.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Česká reprezentace odletí v podvečer českého času do Atlanty, kde odehraje druhé utkání na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Národní tým bude hrát ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která je stejně jako Češi ve skupině zatím bez bodu. Přípravy na stěžejní zápas v boji o postup do vyřazovací fáze začaly o víkendu, během kterého za oceánem skončily finálové série NBA a NHL.
1: Nejdříve basketbalisté New Yorku Knicks získali titul v NBA.
2: The Knicks are finally NBA champions once again.
1: A pak hokejisté Caroliny vyhráli Stanleyův pohár.
2: The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time.
1: Během jednoho víkendu tak v dějišti mistrovství světa ve fotbale skončily finálové série NBA a NHL. Hráči české fotbalové reprezentace sledují především, jak by řekli Američani, soccer, ale neunikly jim ani právě zmiňované závěrečné zápasy nejprestižnější basketbalové, respektive hokejové soutěže na planetě, říká za šatnu národního týmu útočník Tomáš Chorý.
3: Basket, hokej, je to úplně něco jiného vlastně v Česku, nemáte moc šanci se na to podívat, protože je to pozdě v noci, ale tady vlastně v 7 hodin si sednete k televizi a vidíte vlastně celý zápas, takže to je krásný a takže stíháme si myslím vlastně všechno, ale teď je vlastně důležitá Jihoafrická republika a na to se chceme maximálně připravit.
4: Zrovna jsem byl na masérské místnosti, ale stihl jsem jenom zvedání poháru, zápas jsem neviděl.
1: Vysvětluje Michal Černý, technický vedoucí, jestli i realizační tým české fotbalové reprezentace sledoval finálová utkání NBA a NHL společně.
4: Hráči mají všichni stejný program, proto je trošku jednodušší pro ně dělat nějaký team building nebo tvořit partu. A přece jenom v tom realizáku je spousta funkcí. Například fyzioterapeuti, maséři, ty dělají dlouho do noci, nebo ne dlouho do noci, ale večer. Trenéři mají zase trošku jinou náplň té práce, kustodi úplně jinou náplň práce, takže myslím, že pro realizační tým je to trošku těžší se stmelit, ale myslím si, že se nám to daří dobře.
1: Dodává Černý, technický vedoucí české fotbalové reprezentace, kterou ve čtvrtek čeká druhé utkání ve skupině mistrovství světa. Národní tým bude hrát v Atlantě proti Jihoafrické republice a my vám zápas, který začne v 18 hodin, nabídneme v přímém přenosu. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: 16 hodin 13 minut, posloucháte úterní Radiožurnál Sport, pokud jde o ty nejbližší zápasy, které nabídne světový šampionát. Ve 21 hodin středoevropského času vstoupí do mistrovství světa Francouzi, čeká je Senegal, o půlnoci potom Irák proti Norsku. Ve 3 hodiny ráno, to už samozřejmě bude střed, Argentina proti Alžírsku a v 6 hodin ráno Rakousko proti Jordánsku.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Ivo Viktor ptal přímo Antonína a panenky. Otázky legendární brankář položil panenkovi hned dvě a my se vás teď nesoutěžně ptáme, jestli byste věděli, co Ivo Viktora před penaltami zajímalo.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tak jdeme na to, říkal jsem, že otázky byly dvě. Kolikátý půjdeš a kam ji kopneš? Odpovědi tehdy při tom brankáře Viktora šokovaly, hlavně tedy ta druhá, že půjde panenka na penaltu až jako pátý, to Ivo Viktora lehce vylekalo, protože na jednoho z nejlepších střelců té doby už tím pádem vůbec nemuselo dojít. A ještě víc ho vyděsila druhá odpověď. Panenka totiž Viktorovi dopředu řekl, že penaltu hodlá kopnout doprostřed. Jak to tehdy dopadlo, to samozřejmě vědí všichni posluchači Radiožurnálu Sport, legendární Loubák Antonína Panenky znají po celém světě. Ivo Viktor s nadsázkou říkává, že to je právě on, kdo zařídil pro Panenku fotbalovou nesmrtelnost.
2: Tam jsme měli štěstí a já nevím, životní výkon, ale jeden gol jsem prostě to prodloužení vlastně jsem zavinil já, dá se říct, protože jsem tam šel málo důrazně s tím Hacebajnem. Ale zase si říkáme s Tondou Panenkou, kdybych já to tam nezařídil, tak on nebyl tak slavný, protože by na penalty nedošlo, vyhráli jsme 2-1 bývali.
0: To připomíná Ivo Viktor, jak Němci vyrovnali až těsně před koncem finálového zápasu v poslední minutě a jak právě on prohrál vzájemný souboj s Hacebajnem. Tehdy a už je to půl století se rozhodovalo tedy až ve zmiňovaném penaltovém rozstřelu a pro Československo drama dopadlo dobře. Ivo Viktor byl potom zvolený do All-Stars šampionátu společně s Dobijášem, Ondrušem, Beckenbauerem, Krolem, Oblakem, Bonhofem, Popivodou, Masným, Millerem a Nehodou. Ivo Viktor byl jedním z nejlepších fotbalových brankářů československé historie. Teď už skupina Pink Floyd.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

16 hodin 23 minut, úterní radiožurnál Sport je tu dál pro vás. Pojďme znovu na české tenisty a tenistky, kterých dneska se představuje po celém světě opravdu hodně. Začneme v Berlíně, tam je to jeden velký úspěch. Kateřina Siňáková, Karolína Muchová i Linda Nosková uspěly všechny tři tenistky ve dvou setech a postupují tedy do dalšího kola. Naopak Jakub Menšík v Londýně v Queen's Clubu ve třech sadách bohužel nestačil na Adriana Manarína. Vítko Přivá, ten na dalším turnaji, který se hraje v Německu, v Halle, aktuálně ve druhém setu hraje s Alexandrem Zverevem. Ten první set český tenista ztratil poměrem 3-6, v tom druhém je to vyrovnané 3-3. No a ještě tedy připomínám, v Queen's Clubu se dnes představí taky Jiří Lehečka, to ale až za nějaké 3 hodiny. Jeho soupeřem bude Polák Majchřak a ještě nezapomínejme taky na český souboj, který se za hodinu zhruba a nějaké minutky k tomu začne hrát v Nottinghamu. Sára Bejlek proti Karolíně Plíškové. Teď už Morčíba, příjemný poslech.

0: Už přes dva roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
2: Dobrý den.
1: Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
3: Honzo, já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
4: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
3: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měly být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknul nebo nepísknul.
0: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
5: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu. No a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mi říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře, on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, už bych vám to chtěl fakt zaplatit. On mi říká, ty mi nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
4: Desítka Pavla Horváta dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
6: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat na nejlevnější pneu.cz.
7: Kateřina Causidisová má zprávy.
8: Pěstitelé některého ovoce můžou ještě dnes hlásit škody po letošních mrazech. Týká se to peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Státní zemědělský intervenční fond vyzývá, aby ovocnáři hlásili jen situace, kde je poškození větší než 30% odhadované produkce. Nahlášení škod taky neznamená automatický nárok na dotaci. Přerovskému státnímu zástupci Davidu Pivodovi zůstává za přechovávání a užívání anabolik peněžitý trest ve výši 110 000 korun. Rozhodl o tom dnes krajský soud v Olomouci, který zamítl jeho odvolání. Kvůli pravomocnému odsouzení tak Pivoda přišel o funkci státního zástupce. Ve druhé části případu odvolací soud původní rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. Europarlament schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typickými pro maso, například steak, játra anebo kuře. Poslanci opatření přijali jako součást nových pravidel, která mají posílit smluvní postavení zemědělců a taky přispět ke stabilizaci jejich příjmů. Nová legislativa maso definuje jako jedlé části zvířat.
0: Sport.
8: Na atletickém mítingu Zlatá tretra v Ostravě začala soutěž o štěpařek. Podrobnosti má reportér Jakub Marek.
9: Na začátku druhé série zatím je v čele Chorvatka Kolaková výkonem 62 metrů a 56 cm. Nejlepší Češkou průběžně je pátá Petra Sičaková, ta se ale nedostala za 55 metrů. Před pohled programu budou závodit i tyčkaři a tyčkařky. Hlavní program s těmi největšími hvězdami mítinku, včetně sprinterské hvězdy Američana Lyle, se začne po 18. hodině. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Stojí Pražský okruh před Lochkovským tunelem, kolony jsou i na dálnicích před Brnem. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště silný provoz před Ořechem, kolona už od Vestce a teď se zastavuje. Provoz v ní totiž zkomplikovalo příliš vysoké vozidlo, snažilo se vjet do Lochkovského tunelu, ten se automaticky uzavřel před zhruba 7 minutami a čeká se na policejní hlídku, nejede to. Na okruhu opačně směrem z letiště na D1 se táhne kolona od nájezdu z plzeňské D5 k exitu 19 Ořech, je to zhruba na 20 minut. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se už u Ostrovačic na 178. kilometru tvoří kolona, různě pomalu se to vleče do Brna do omezení u D2. Osobní auta mají celý úsek až na 50 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova je kolona momentálně o něco kratší, dojíždí se kolem exitu 201 Slatina, do zúžení u D2 se sunou pomaleji hlavně kamiony v pravém pruhu. A na D2 před Brnem směrem z Bratislavy kolona kamionů od exitu 11 Židlochovice, osobních aut v levém pruhu ze 3. kilometru u Olympie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra čekáme přechodně i polojasno, jinak ale oblačno i zataženo, postupně místy přeháňky, výjimečně i bouřky. Večer by měly srážky začít ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27, na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: hodin 37 minut. Jsme moc rádi, že dál posloucháte úterní radiožurnál Sport. Nejenom fotbalové mistrovství světa, ale taky atletika bude plnit v následujících hodinách vysílání našeho čistě sportovního rádia. Jak jsme před chviličkou slyšeli ve sportovní části i zpráv, tak v Ostravě se koná zlatá tretra, dokonce už začala soutěž o štěpařek a přímo na místě je reportér Jakub Marek.
1: Krásné odpoledne, teď je aktuálně třetí kolo, respektive třetí série právě soutěže o štěpařek a z Češek zatím nejlépe je na tom Nikola Ogrodníková na čtvrté pozici 58 metrů a 20 cm. To by ale v následujících sekundách ráda změnila další ostravská rodačka Nikol Tabačková. Nikol Tabačková, která se letos 28 letech poprvé v kariéře dostala za 60-metrovou hranici, teď oštěpletí hodně vysoko a nakonec není to 60, ale řekl bych, že to byl reálný útok na průběžné druhé místo. Tabačková měla v prvních dvou sériích dva křížky, tedy dva přešlapy a teď oštěpletěl hodně vysoko, spadl na odhadem nějakých 59 metrů, nakonec 58 metrů 24 cm a v té velmi vyrovnané soutěži, v tom velmi vyrovnaném boji o třetí místo je aktuálně Nikol Tabačková na třetím místě výkonem tedy 58-24. O 2 cm za Tabačkovou je novozelanděnka Tori Murbiová a na pátém místě další 2 cm zpět, tedy 58-20. Nikola Ogrodníková, která se právě teď připravuje ke svému třetímu prokusu ve své návratové sezóně po mateřské pauze. Tato bronzová žena z olympijských her v Paříži ještě výš snad letí teď o štěp a také rychleji sklesal, tak to nebude posun pořadím ani posun co do centimetrů. Trochu bych řekl, že zlobí vítr oštěpařky, protože lehce fouká proti právě oštěpařkám. Občas se to otočí, ale zatím stále jsou to hodně takové podhozené hody, které letí oštěpy hodně vysoko a pak hodně rychle pak klesají k zemi. V čele soutěže je Chorvatka Sara Kolaková, to je olympijská vítězka z roku 2016 her v Riu. Kolaková tam tehdy přerušila tu olympijskou vítěznou šňůru Barbory Špotákové, která předtím vyhrála v Londýně a v Pekingu. Teď tedy třetí pokus Kolakové opět na hranici 60 metrů, zatím dnes stabilně háže za 62 metrů. Ona se dlouho hledala, ještě tedy nenašla úplně tu svou formu zpřed 10 let, kdy bylo 20 let, aktuálně tedy 30-letá Kolaková teď 61-54 a je to vlastně nejhorší její pokus a i tímto pokusem by byla suverénně v čele soutěže tady na 65. zlaté tretře. Teď ještě dokončí polovinu soutěže Maria Andrejčíková, polská atletka, polská oštěpařka, která pro změnu vybojovala olympijskou medaili před 5 lety na hrách v Tokiu. Tam brala stříbro, zatím dva křížky v prvních dvou pokusech, podobně jako to měla Nikol Tabačková. Teď tedy třetí pokus Marie Andrejčíkové, oštěpletí také vysoko, nepoletí daleko. Takže Maria Andrejčíková i teď vyšlapuje, ale nemusí se bát, že by nešla do užšího finále, protože je tady přesně 8 závodnic, takže i ona bude pokračovat, přestože po třech sériích nemá měřený pokus v polovině soutěže. Tedy vede Chorvatka Sara Kolaková 62 metrů 61 cm, její letošní nejlepší výkon. Na druhém místě Srbka Adriana Vilagošová 58-41 a na třetím místě Nikol Tabačková 58-24. Mimochodem právě Nikol Tabačková trénuje od letošní sezony s Barborou Špotákovou. Barbora Špotáková samozřejmě světová rekordmanka, dvojnásobná olympijská vítězka. Ona dlouho měla takovou skupinu převážně mladých atletů oštěpařů a teď si vzala v uvozovkách pod svá křídla právě Nikol Tabačkovou. Tabačková, která strávila prakticky celou kariéru u Jana Železného, tak Tabačková teď trénuje s Barborou Špotákovou a dostala se přes 60 metrů na 61-44, zatím ne v té dnešní soutěži, ale třeba ještě nějaká 60 v těch následujících třech sériích přijde. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Imagine Dragons dohrávají v 16:45, trojnásobný olympijský vítěz a stále ještě světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný slaví dnes 16.6. 60. narozeniny. S blahopřáním se přidal samozřejmě i radiožurnál Sport. Aktuálně ředitele mítinku Zlatá tretra Jana Železného pozval v Ostravě k mikrofonu reportér Jakub Marek.
1: Krásný den, vedle mě už tady na Vítkovickém stadionu sedí oslavenec, trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa, světový rekordman, vyhrál toho strašně moc, Jan Železný, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: 16.6.1966, datum vašeho narození, co ta čísla, dáváte jim nějaký význam speciální?
2: Tak určitě, šestky mě provázejí celý jim život, nejenom co se týče narození, ale i na závodech, jako takže světový rekordy a nebo nějaký umístění, že jsem šestým pokusem vyhrál a tak dále. Takže šestky určitě moje oblíbené číslo.
1: Věřil jste si třeba i víc v tom závodě, když jste viděl ve startovní listině, že jdete třeba šestý na řadu, nebo číslo jste měl šestku?
2: Přesně tak, to jsem si věřil. Jako pamatuju si, když třeba Atlanta byla olympiáda, dostal jsem číslo 13-13, tak jsem si říkal, sakra. No ale pak jsem si spočítal 3 a 3 je 6 a tak dále. Takže jo, to jsem měl radši, no ale určitě to asi neovlivňovalo ten výkon, ale pro tu pohodu to bylo lepší.
1: Nakonec to dopadlo perfektně na zlatou medaili. Když si zapomínáte na některé ty vaše závody, teď bych pominul třeba úplně ty nejslavnější, ale třeba nějaký menší, který vám udělal radost až třeba překvapivě, tak vybavíte si nějaký takový?
2: Tak určitě to byly ty dětské závody, protože to bylo absolutně spontánní, že jo? Takže si pamatuju, když jsem poprvé hodil třeba český rekord a to bylo prostě někde na Slávii, ten stadion teďka neexistuje a to byla taková jako ta absolutně čistá radost, že vás nikdo do ničeho netlačil, že jo, rodiči mě do toho jako nenutili, že musím a já jsem prostě přišel na stadion a házel jsem jako rád a nebo vůbec závody, měl jsem rád prostě házenou, že jsem měl s partou kluků prostě a hráli jsme zápasy a to bylo to nejlepší, no.
1: A když vezmeme teď po této kariéru, kdy už jste tak trochu musel, tak který závod vám třeba se vybaví jako první, když vám to třeba novináři nebo okolí nepřipomínají?
2: Těch jako strašně moc, no já si jenom spíš pamatuju ty stadiony, který jsem měl rád, takový ty menší, třeba zrovna Ostrava, jo, tady to byl úžasný stadion, teďka je obrovský, ale předtím byly nižší ty tribuny, lidi tady stáli, tak tady byla neuvěřitelná atmosféra, nebo prostě v Oslu právě tím, že tam ty tribuny nebyly tak vysoký, takže ty menší stadiony mi víc vyhovovaly kvůli tomu, že tam foukal jako vítr, ale prostě ono těch závodů bylo tolik, že těch vzpomínek je strašně moc a člověk si to teďka nedokáže úplně dostat, co by měl říct, co nejvíc vypíchnout. No.
1: Jeden závod hodně vyční má v německé Jeně 98 metrů 48 cm. Nedávno tento výkon stále světový rekord platný oslavil 30 let. Vy jste už mnohokrát říkal, že jste tehdy si nemyslel, že přežije v úzovkách tak dlouho, ale proč podle vás nikdo se nedostal za tuto metu za 30 let?
2: No a to právě taky úplně nevím, protože viděl jsem ty oštěpaře, který určitě ty parametry měry a nikdy na to nedosáhli, jen se k tomu přiblížili a asi to bylo tím, že jsem dokázal skloubit tu rychlost, koordinaci a sílu dohromady jako nejlíp ze všech, jo. A pak, že když jsem měl ten den D, když jsem cítil, že mám formu, tak jsem to fakt dokázal prodat, jako jo, že jsem věděl, že na to dneska mám, tak jsem do toho dal úplně všechno a pak to vyšlo, ale sám jsem chtěl hodit ještě dál, to mi nevyšlo, ale že to 30 let je dlouhá doba, takže myslím, že ten výkon je hodně kvalitní, no.
1: Obecně ve sportu se mluví o technologickém pokroku, v bězích teď karbonové boty, různé technologie. Jak je to v oštěpu? Ten stále váží 800 gramů, těžiště je stejné, parametry jsou stejné, ale je třeba lepší dnes oštěp než před 30 lety?
2: Je o dost lepší. Toho jako do teďka lituju, že jsem nemohl házet s takovýmhle oštěpem, protože oni nám to dřív i zakázali. Mě dokonce neuznali jeden světový rekord, protože ten oštěp se skládal z hliníku a karbonových vláken. To bylo jako zakázaný a teď se to může, takže ty oštěpy plachtějí jako trošičku jako líp, takže se s ním dá hodit třeba o 2 metry dál, o tom jsem přesvědčený. Ale jinak ten vývoj prostě ono to je těžký, to je strašně náročná jakoby disciplína, protože to je 30 metrů běhu a měníte tam vlastně změnu těch nohou, že házíte rotačně, tak to skloubit je hrozně moc náročné na tu motoriku, no.
1: Sedíme na Vítkovickém stadionu v Ostravě s Janem Železným, ředitelem tohoto mítinku. Váš vztah rozhodně je kladný k tomuto mítinku. Je to jeden z vašich nejoblíbenějších mítinků na světě i za kariéry byl?
2: Ano, vždycky to tak bylo a jezdím sem už, si myslím, tak 40 let. A tady prostě to byli domácí diváci, jako jo, že tady byl vždycky plný stadion a ty lidi fandili a proto já říkám olympiáda, mistrovství světa a pak zlatá tetra. Bylo to jenom kvůli tomu, že tady jsem byl doma, lidi tomu jako rozuměli, byla úžasná atmosféra a proto jsem byl kolikrát nervoznější třeba než na ty velké soutěži tady.
1: Tady je i skvělý klubový rekord oštěpařský, můžete to přiblížit?
2: No, já jsem si to nedávno někde náhodou přečet, protože já nejsem statista, ale vlastně já držím klubový rekord a to je zároveň ten světový rekord poslední, takže 98-48, takže bude se to špatně překonávat někomu z Vítkovic, no.
1: Dnes tady budete slavit i vaše narozeniny, už nemáte nějaký přehled o tom, co se tady všechno bude dít, nebo to bude překvapení?
2: Bude to překvapení, já jsem to ani nechtěl vědět, tak trošku z toho mám jakoby obavy, aby to něco nenarušovalo, protože jsme přišli prostě na tu atletiku a když jsme vlastně tady skončili ten loňský rok, tak Alfonciuk, manažer meetingu, tak mi říká, a co na to říká, že jsme to udělali 16. Jo? Já v tu chvíli jsem říkal, proč ne. A potom mi to teprve později došlo a už se nedalo nic změnit, ale já se na to těším. 16. říkám, 6. je moje oblíbené číslo, máme vyprodáno, tak doufám, že diváci přijdou a že uvidí tady skvělý výkony. No.
1: Je nějaká třeba disciplína, na kterou se speciálně těšíte, asi na oštěpařské soutěže, ale třeba i nějakou jinou?
2: Já se těším na všechny, protože já se těším na to, že v některé ty disciplíně to, jak se říká, vybouchne, jako že z toho bude opravdu mimořádný výkon, buď to nejlepší světový výkon, nebo co bychom si vždycky přáli, je světový rekord, ale světový rekordy se nepřekonávají jako každý den. Ale máme tomu i našlápnuto a uvidíme. No. Takže já říkám třeba 150 metrů, 800 metrů, tyčka, obě dvě tyčky, že jo, samozřejmě oštěp 100 metrů, aby padla zase 10, hranice po 10 sekund. Máme to tady opravdu hodně a strašně kvalitní atleti. Ty atleti přijeli ze 40 zemí světa a máme tady kolem 50 medailistů z olympijských her, ale mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, tak to je ukázka ty kvality, no.
1: Tak díky moc, díky za váš čas, všechno nejlepší k narozeninám, ať všechno vyjde a hezký den.
2: Taky děkuju.
1: Tak to byl světový rekordman v oštěpu, teď ředitel mítinku Zlatá tretra Jan Železný z Ostravy, Jakub Marek, Radiožurnál.

0: vrchol domácí motocyklové sezony je tady nezvykle brzy.
1: A český závodník Filip Salač je před velkou cenou České republiky v životní formě.
0: V kategorii Moto 2 pravidelně dojíždí v elitní desítce a při zatím posledním závodě v Maďarsku byl druhý.
1: Těší ho, že se mu takto daří zrovna před brněnskou Grand Prix.
2: Já bych nalákal co nejvíce fanoušků, aby mi přijeli fandit a věřím, že to bude dobrý.
1: Kromě Salače přijedou na brněnský autodrom taky všechny hvězdy královské kategorie MotoGP.
0: Poprvé v historii je přivítá Masarykův okruh už před velkými prázdninami.
1: Velká cena České republiky je na programu už od 19. do 21. června. Spolu s desítkami tisíc fanoušků budou na místě po celý víkend i reportéři radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál vás zve na vrchol rovinové dostihové sezóny i jednu ze společenských událostí roku do Chuchle Arény Praha. V neděli 21. června si nenechte ujít české derby. Klasický dostih tříletých koní, absolutní vrchol rovinové sezóny s tradicí od roku 1921. Čeká vás celkem 8 napínavých dostihů, bohatý doprovodný program, zábava pro děti i jedinečná slavnostní atmosféra. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
4: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Antimonopolní úřad uložil hobby marketu Obi pokutu téměř 5 milionů korun za delší splatnost faktur. Američtí federální vyšetřovatelé tvrdí, že zmařili útok na Trumpovy narozeniny před Bílým domem. Na atletickém mítingu Zlatá tretra v Ostravě začala soutěž tyčkařů. Kolony vznikají na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. A zítra bude oblačno i zataženo, postupně místy přeháňky, večer se bude vyjasňovat, teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla přijít kontrola obsahu. Řekl to v pořadu Pro a proti v Českém rozhlase Plus. Podle něj je potřeba přesněji definovat veřejnou službu, aby vysílání nebylo vyosené. Vláda včera schválila převod financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Pokutu 4 miliony a 800 tisíc korun za zneužití významné tržní síly musí zaplatit hobby market Obi. Dostali od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné. Zákon firma porušila tím, že po dodavatelích potravinářských anebo zemědělských výrobků požadovala delší lhuty splatnosti než zákonem stanovených 30 dní. Firma pochybení přiznala. Podrobnosti má mluvčí úřadu Martin Švanda.
6: V celkem 63 případech zaplatila pozdě celkem 8 dodavatelům. V daném případě se nejednalo o jednorázový omyl nebo jednorázové pochybení, ale podle úřadu šlo o systematickou a účelovou praktiku, která trvala téměř 2 roky.
5: Americký federální úřad pro vyšetřování tvrdí, že ve spolupráci s policií zmařil útok plánovaný na nedělní zápas MMA před Bílým domem. Na síti X o tom informoval šéf FBI. Další podrobnosti o plánovaném útoku ale neřekl. Zápas smíšených bojových umění byl v zahradě Bílého domu na počest 80. prezidenta Donalda Trumpa. Kyjevsko-Pečerská Lávra zasažená pondělním dronovým útokem má díky českému projektu detailní sken fasády. Část památky UNESCO se podařilo zdokumentovat teprve nedávno díky projektu Archa.
7: Shodou okolností my jsme během toho workshopu, jelikož jsme byli v areálu Pečerské Lávry, tak jsme vlastně tu hlavní fasádu toho hlavního chrámu skenovali laserovým skenerem. To je ale čistě náhoda.
8: Říká autor projektu Paul Stavko, který v předešlých týdnech v komplexu zaškoloval tamnější personál. Díky české technologii se tak před požárem stihlo naskenovat barevně dekorovanou fasádu kláštera, včetně všech fresek i sakrálních výjevů.
7: Bylo v plánu právě ten stěžení objekt v rámci celého areálu skenovat teď v nejbližších dnech, ale to se samozřejmě nestihlo.
8: Pořízený 3D záznam fasády kláštera využijí Ukrajinci k posouzení škod způsobených požárem i k plánování restaurátorských zásahů. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
9: Sport. Prestižní atletický meeting Zlatá tretra v Ostravě pokračuje soutěžemi tyčkařů a výškařů. Je u toho reportér Jakub Marek.
10: Aktuálně skončila soutěž o štěpařek. Nejlepší Češkou je čtvrtá Nikol Tabačková výkonem 58 metrů a 84 cm. Z vítězství se raduje Srbka Vilagošová za 62,92. Ve výšce zatím úvodní skok na 2 metrech a 10 cm na Jana Štefelu čeká. V tyči žen olympijská šampionka Američanka Moonová vynechává, stejně tak jako mezi muži vicemistr světa řek Karalis. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D1 za Beranovem a taky ve sjezdu z D1 u Holubic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Beranovem už na kilometru 122 všechna nabouraná auta přesunuli do odstavného pruhu, kratší kolona se rozjela, už se jenom zpomaluje. Potom na D1 před Brnem směrem z Prahy čekejte kolony, kus za sjezdem na Domašov kolem kilometru 177 se dojíždí, brzdí i osobní auta v levém pruhu a jedou potom sice o něco plynuleji než kamiony v pravém, i tak to mají do omezení u D2 zhruba na půl hodiny. Na D1 za Brnem směr Vyškov spozorněte za Rohlenkou. Na kilometru 209 se plní odbočovací pruh, dole pod exitem 210 už na silnici 50 u Holubic se převrátilo vozidlo. Hasiči na místě, projíždí se pomalu. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolonu kamionů v pravém pruhu, teď kousek za exitem Židlochovice z 8. kilometru. A na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště už před Lochkovským tunelem vyřešili problém s příliš vysokým vozidlem, provoz je obnovený, kolona se rozjíždí, její zbytek teď ještě mezi sjezdy na Jesenici a Vestec zhruba na čtvrt hodiny a na okruhu opačně z letiště na D1 vlivem silného provozu kolona od D5 k Ořechu taky asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme přechodněji polojasno, jinak ale oblačno, je zataženo. Postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky, večer by měly srážky ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27, na horách naměříme většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
13: 17 hodin a 5 minut k tomu končí zprávy, začíná tradiční vysílání Radiožurnálu Sport a my jsme moc rádi, že jste naladili nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku. Tuhle hodinu mezi 17. a 18. budeme primárně věnovat fotbalovému mistrovství světa, ale na úvod, proč nezačít tenisově, Vít Kopřiva na travnatém turnaji v německém Halle má velmi, velmi silného soupeře pro svůj první zápas na novém v uvozovkách povrchu, hraje totiž proti vítězi Roland Garros Alexandru Zverev. A hraje velmi dobře, protože utkání dospělo do třetího setu, v něm je to 2-2, Vít Kopřiva na servisu a stav 40-40, možná klíčový moment celého zápasu. Semifinalista antukového Grand Slamu v Paříži Jakub Menšík nevstoupil dobře do travnaté části sezóny, prohrál s Francouzem Manarinem a to ve třech sadách v tiebreaku rozhodující třetí sady, konkrétně 5-7. Českou vlajku ale táhnou české hráčky, které v Berlíně postoupily hned 3, Linda Nosková, Karolína Muchová i Kateřina Syňaková, prošli dál bez ztráty setu. 17 hodin a 6 minut posílám Amy McDonald.
11: Radiožurnál Sport
14: a David Prouza.

0: Radiožurnál Sport a nesledovali jste výsledky mistrovství světa ve fotbale z těch nočních či ranních hodin, tak vězte, že Saudská Arábie remizovala s Uruguayí 1-1 a Irán s Novým Zélandem 2-2. V 9 hodin večer se pak rozehraje utkání Francie se Senegalem, které vám tady na této stanici nabídneme víceméně v přímém přenosu. Pokud jde o českou reprezentaci, tak ta dnes možná už v tuhle chvíli sedí v letadle směr Atlanta, kde ve čtvrtek čeká národní tým druhý zápas ve skupině na světovém šampionátu. Po úvodní prohře s Jižní Koreou nastoupí fotbalisté proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii bude utkání světového šampionátu mužů řídit žena.
1: Stephanie Frappartová si hned na začátku utkání zjednává pořádek, když domlouvá Duartemu.
2: První ženskou rozhodčí, která pískala zápas na mistrovství světa fotbalistů, se stala Francouzka Frappartová. Ta před 4 lety na turnaji v Kataru řídila utkání Německo-Kostarika. Teď na ní v Atlantě naváže Američanka Tori Pencová. After review, there is a punishable handball by number
3: 4. Decision is penalty. It is an honor to be selected. Je to čest být v nominaci na mistrovství světa. Být mezi nejlepšími rozhodčími na světě na akci s elitními hráči z nejslavnějších klubů bude prostě neuvěřitelné. Kvůli takovým příležitostem pracujeme tvrdě každý den.
2: Přiznala před šampionátem v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA Tori Pencová. 39-letá rozhodčí před 3 lety jako první Američanka řídila finále mistrovství světa žen a od roku 2020 píská zápasy MLS, tedy nejvyšší mužské soutěže ve Spojených státech.
4: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body. To je asi úplně jedno, kdo to píská, to je možná otázka pro Krejdu, ten se s ní bude vybavovat nejvíc.
2: Zmínil útočník Tomáš Chorý, který mluvil o reprezentačním kapitánovi Ladislavu Krejčím. Ženské obsazení bude mít při čtvrtečním duelu v Atlantě kompletní trojice rozhodčích na hřišti. Asistentkami Pencové budou její krajanky Mejová s Nezbytovou.
5: Je to věc, kterou jsme mohli ovlivnit a jsem přesvědčený, že ty dámy odvedou top výkon a my se na to nějak moc neupínáme.
2: Řekl technický vedoucí národního týmu Michal Černý. Utkání Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času v přímém přenosu na této stanici. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

Klidné tempo písně Streets of Philadelphia, poznáte určitě interpreta, ano, je to Bruce Springsteen na radiožurnálu Sport, je 17 hodin a 15 minut. Za malou chvíli opět budeme pokračovat ve fotbalové tématice, budeme se samozřejmě věnovat světovému šampionátu, který se koná na severoamerickém kontinentu, ale dál sledujeme výkony tenisty Víta Kopřivy, který bojuje s nedávným šampionem Roland Garros Alexandrem Zverevem v prvním kole v německém hale na trávě. Velká bitva o pátý gem skončila nakonec prohrou Víta Kopřivy na servisu, to znamená, že v tuhle chvíli je to 2-4 a 0-30 z pohledu českého reprezentanta, teď už dokonce 0-40 a zdá se, že Vít Kopřiva se o překvapení nepostará, jako to zvládl třeba Francouz Manarino, tenhle veterán, který už hraje na okruhu ATP téměř 20 let, tak porazil Jakuba Menčíka, semifinalistu z pařížského Grand Slamu, a to v tiebreaku rozhodující třetí sady. Pokud je o turnaj v Londýně na trávě, tak tam se představí ještě Jiří Lehečka, a to ve večerních až pozdě večerních hodinách. Jeho soupeřem bude Polák Kamil Majchřak. No a ještě jeden duel nás čeká, a to konkrétně v Nottinghamu, kde to bude české derby. Karolína Plíšková nastoupí proti Sáře Bejlek. Tenhle duel začne už za několik málo okamžiků.

0: O skupině Foo Fighters si uděláme drobnou exkurzi do atletického prostředí a konkrétně se vydáme na 65. ročník prestižního mítinku Zlatá tretra, kde aktuálně by měli soutěžit muži ve skoku do výšky. Podrobnosti teď přidá Jakub Marek.
1: Je to tak, Jan Štefela, český atlet roku 2025 a bronzový z posledního světového šampionátu, tak překonal 215 cm, i když na podruhé, ale zvládl to, měl tam jednu opravu a 2.15 tedy zapsal na podruhé, dalších 6 výškařů také překonalo 215 cm, takže celkem sedmička výškařů půjde na 220 cm, včetně třeba i Němce Potýho, který právě Štefelu porazil minulý týden v Kladně, oba tam překonali 225 cm, tak na tuto výšku si ještě chvíli budou muset počkat. Každopádně teď se půjde na 220. V tyčkařské soutěži tam David Holý se dost trápí. 522 cm překonal na potřetí, teď je 542. Na poprvé nepřekonal favorizovaný Řek Karalis, vicemistr světa. Ten bude začínat až na 5 metrech a 62 cm. A konečně ženská tyčkařská soutěž, tamto nakonec je bohužel bez české účasti, protože Amálie Švábíková má problémy s kotníkem, takže tady nezávodí, ale hlavní favoritka, trojnásobná mistrně světa, olympijská vítězka Katie Moonová zdolala svou základní výšku, i když také až na podruhé 450 cm, ale na 465 cm tuším, že už by to mělo být lepší. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
0: A Jakuba Marka samozřejmě ještě uslyšíte mnohokrát, nejenom dnes, ale primárně dnes, a to právě ze Zlaté tretry. Teď v 17.22 míříme zase za fotbalem. Česká reprezentace se chystá na čtvrteční utkání s Jihoafrickou republikou. Připomínám 18.00 přímý přenos Radiožurnálu Sport. Tým trenéra Koupka prohrál na světovém šampionátu s Jižní Koreou 1-2 v úvodním utkání. V brance byl Matěj Kovář. No a právě o fotbalových golmanech si teď budeme povídat s Kamilem Jášou. Kamile, hezké odpoledne, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer.
0: V brance českého týmu, už jsem to říkal, byl Matěj Kovář. Jaký byl jeho výkon v prvním utkání a dá se uvažovat o změně v brance pro ty další duely na mistrovství světa?
2: Podle expertů Kovář patřil k nejlepším hráčům, možná se dá diskutovat o lehce nepovedeném vyběhnutí při inkasovaném gólu, ale to byla těžká situace. Změna může přijít, já osobně bych ji neočekával, Kovář sám mluvil o tom, že vysoká nadmořská výška mu problémy nedělá, navíc v Atlantě to ani není žádné téma. Fyzicky je naprosto v pohodě. V utkání s Jižní Koreou si připsal výborné zákroky, trenér Koubek má ještě k dispozici Horníčka a Staňka, ale jak jsem říkal, osobně bych změnu neočekával. No a dost podobně to vidí fotbalový pozorovatel a expert Miroslav Jirkal.
3: Mně se Kovi líbí dlouhodobě, on působí velice klidně, ačkoliv samozřejmě chvěje se to v něm i vevnitř, ale působí dobře i na spoluhráče a podržel nás. Tam byly ve druhé půli dvě situace, které prostě on vyloženě zachránil, takže i rozehrávku měl

0: velmi dobrou, takže byl oporou jako vždycky.
1: Abych to shrnul, v brance se tedy změna očekávat nedá, ale na jiných postech určitě ano. Miroslav Jirkal by rád v základní sestavě viděl třeba Adama Hloška.
2: Tak uvidíme, jestli se dočká, Kamile, zpátky k brankářům, jaká je historická zkušenost s tímhle postem v české, potažmo československé reprezentaci na mistrovství světa. Docházelo někdy třeba ke změnám v průběhu?
1: Vyjmenovávat asi všechny brankáře v historii České republiky nebo Československa, to by asi nešlo, ale výjimečný v tomto směru byl šampionát v roce 1982 ve Španělsku. Tam se vystřídali v dresu Československa dokonce ve třech zápasech tři brankáři, s Kuvajtem Zdeněk Hruška, s Anglí Stanislav Seman a s Francií Karel Stromšík. Fanoušci si možná, tedy ti mladší, budou víc pamatovat na zápasy v Německu v roce 2006 i na ta brankářská, nebo na jména brankářů je to jednodušší. To byl totiž v české brance Petr Čech, ten pak pokračoval v prezentaci ještě 10 let, ale na mistrovství světa už si nezachytal. Takže jednoznačně se na tuto otázku odpověď nedá, ale taková divočina, jakou jsme sledovali právě ve Španělsku, to určitě nebude.
2: S Kamilem Jášou si povídáme nejenom o tom současném světovém šampionátu, ale i o těch minulých. V Mexiku se naposledy hrál mundial v roce 1986, tehdy bez československé účasti. Předtím startovali Čechoslováci na mistrovství světa v Mexiku v roce 1970. Tak abychom zůstali u té brankářské tematiky, tak kdo chytal tehdy?
1: Alexander Wenzel a dvakrát Ivo Viktor, to byli dva brankáři. Legendární brankář Ivo Viktor, tedy o 6 let později golman mistrů Evropy, dostal gol od legendárního Pelého, o kterém tehdy uvažoval jako o nejlepším hráči na světě.
3: No tak ona je to už dlouho, je to prostě byla 60. léta. V té době bych řekl, že byl nejlepší na světě, ale dneska, kdyby ho měl srovnat zase s dalšími současnými nejlepšími Messim a tak dále, tak je to těžko se to srovnávat takhle po 40-50 let.
1: Vyprávěl Ivo Viktor ve vysílání radiožurnálu. V Chile v roce 1962 pro Československo na stříbrném mistrovství světa chytal William Schroiff. A řeknu ještě dvě jména, obě ze šampionátu z Itálie. Rok 1934 stříbro a v brance Československa František Plánička. No a Itálie, ale rok 1990 to byl v brance Československa Jan Stejskal. Ve čtvrtek v Atlantě bude s velkou pravděpodobností jejich následovníkem Matěj Kovář.
2: Jak to celé dopadne, kdo nakonec v brance bude, to zatím s Kamilem Jášou nevíme, ale co víme jistě, tak to je to, že v 18 hodin startuje přímý přenos právě na radiožurnálu Sport. Kamile, díky za tuhle brankářskou tematiku a přeju hezký den.
1: Hezké odpoledne.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dětího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Slovák podezřelý z otravy sklenice s dětskou výživou a vydírání výrobce HIP zůstává v Rakousku ve vazbě. Soud v Einstadtu prodloužil do poloviny srpna. Úřady muže zadrželi na začátku května. Policie u něj našla jet na krysy, který byl podle rozboru podobný tomu, jaký byl použit k otravě sklenice s výživou zajištěné v Rakousku. Množství toxinu ve výživě by podle znalců život neohrozilo. Mohlo by ale způsobit zdravotní potíže. Sklenice se kromě Rakouska objevily taky na Slovensku a v Česku. Muž všechna obvinění odmítá. Za léčbu závislostí zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna rekordní 1 miliardu a 650 milionů korun. Z toho více než miliarda šla jen na léčbu alkoholismu. Podle VZP alkohol dál mezi návykovými látkami převládá. Kvůli alkoholu se loni léčilo taky zhruba 1200 dětí. Za posledních 10 let se jich počet skoro zdvojnásobil. Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu internetové společnosti Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. České televizi to potvrdila mluvčí soudu Hana Černá. Firma se domáhá ochrany dobré pověsti kvůli výrokům premiéra, který obvinuje z neobjektivního zpravodajství a daňových úniků. Babiš už dříve řekl, že si za svými výroky stojí a trvá na tom, že média vlastněná Ivem Lukačovičem dlouhodobě lžou a manipulují s fakty.
4: Sport.
3: Tenista Jakub Menšík vypadl na prvním turnaji po semifinále Roland Garros v prvním kole. Na trávě v Londýně prohrál s Francouzem Manarinem 1-2 na sety. A na turnaji v Berlíně postoupili do osmifinále tři české tenistky. Kateřina Siňaková porazila Švýcarku Masarovovou 2-0 na sety. Stejným výsledkem vyhrála nad Číňankou Chang Shuai světová desítka Karolína Muchová. A 2-0 zvítězila i Linda Nosková nad Mexičankou Zara Zuavou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 i D2 před Brnem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se do kolony dojíždí za Ostrovačicemi kolem 180. kilometru, za exitem 182 popůvky se pak sunou už jenom kamiony v pravém pruhu, je to k D2 do omezení. Na D1 za Brnem směrem na Vyškov, opatrně za Rohlenkou, respektive před sjezdem na Slavkov. Na exitu 210 se tvoří kolona v odbočovacím pruhu, protože dole na silnici 50 pod sjezdem z dálnice se převrátilo auto. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy vzniká kolona kamionů v pravém pruhu kus za sjezdem na Židlochovice, teď ze 7. kilometru k D1. Silnice 11, Hradec Králové Žamberk, je na obchvatu Vamberka uzavřená. Havarovala tam dvě osobní auta, musí se přes město, přes Vamberk, mezi kruhovým objezdem u Molu a odbočkou před Sebranicemi. A na pražském okruhu před Ořechem popojíždějí kolony ve směru na D1 od nájezdu z plzeňské D5 až 20 minut, ve směru na letiště je to od sjezdu na Lochkov kolem 15:15. V Praze kolony taky na východním okruhu od D11 k Průmyslové, to je na 20 minut, a fronty jsou mimo jiné v ulici k Barandovu, od Barandovského mostu nahoru na Barandov nebo v Radlické od Valtrovky nad Mrázovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme přechodněji polojasno, jinak ale oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
4: Radiožurnál Sport.
0: Sport ze

0: 17:36, dál je s vámi jediná čistě sportovní rozhlasová stanice v Česku, a to Radiožurnál Sport, který se v této hodině, ale samozřejmě nejenom v této hodině, věnuje fotbalovému mistrovství světa. No a protože na severoamerickém kontinentu máme hned tři, respektive vlastně se zvláštním zpravodajem Janem Kalivou čtyři reportéry, tak právě teď míříme do Spojených států americkým za Mikulášem Jášou. Mikuláši, hezké brzké poledne.
1: Máme za sebou dvouhodinový let z Texasu do amerického státu Georgia, takže dobré odpoledne z Atlanty.
0: Vy už jste v Atlantě, logicky, tam se totiž bude hrát ten zápas Česko-Jihoafrická republika. Jsou tam už také čeští fotbalisté?
1: Nejsou, respektive my neznáme přesný odlet českých fotbalistů do dějiště druhého utkání na mistrovství světa ve fotbale, které spolu hostí Spojené státy americké, Mexiko a Kanada. Je to z pochopitelných důvodů, tedy takových, že jde o bezpečnost. Vlastně tím, že neřeknete, ať už novinářům anebo veřejnosti, přesný čas odletu, tak zamezíte jedné z možností, jak třeba napadnout letadlo, které je plné a nejenom českých fotbalistů, ale realizačního týmu. Takže jde o bezpečnost, my ten přesný čas nevíme. Do všech příspěvků jsme dávali, že čeští fotbalisté odletí odpoledne do dějiště druhého utkání mistrovství světa ve fotbale. Já předpokládám, že někdy po obědě, protože v dopoledních hodinách tady místního času ještě měli trénink na hřišti, takže někdy po obědě předpokládám, že odletí a budou se připravovat na Jihoafrickou republiku.
0: Vy jste samozřejmě ty tréninky sledovali i s Mirkem Vasičem a Lukášem Michalíkem, než se třeba dostaneme k atmosféře v týmu. Tak když ty teď porovnáš to, jak ti bylo třeba včera, když jsi byl v Texasu, a teď, jak je v Atlantě, je v tom nějaký rozdíl, nebo je to podobné?
1: Doufám, že mě neposlouchají někteří lidé, kteří žijí v Atlantě a právě teď se naladili Radiožurnál Sport, protože mě je příjemnější počasí v Texasu, byť je tam dusno, to je pravda, uznávám větší vlhkost, ale je tam větší teplo. Je to stát v Texasu, je to Fort Worth, je město ve státě Texas, kde se asi i větší teplo očekává, tady prší. Předpověď počasí na ten fotbalový zápas, který bude hrát česká reprezentace ve čtvrtek v 18 hodin českého času, je taková, že by mělo být oblačno. Dá se předpokládat, že se zatáhne na tom krásném stadionu, který je určený pro zápasy amerického fotbalu, střecha. Asi je to i na místě, protože poprchávat by mohlo, byť to pochopitelně pro fotbalové zápasy nevidí, ale když jste viděli některé zápasy, které už se odehrály na stadionu v Atlantě, tak bylo úplně azuro. Má být oblačno. Uvidíme, jestli se to lidově řečeno vybere, anebo jestli to bude slejvák.
0: S Mikulášem Jášou si povídáme dál na Radiožurnálu Sport. Já využiju toho, že ty jsi byl dříve, snad se neurazíš, když to tak řeknu, profesionálním fotbalistou, který také reprezentoval na mládežnické úrovni. Zajímá mě, a ptal jsem se na to už Mirka Vasiče o víkendu, a zajímá mě tvůj pohled, co by bývalého fotbalisty. Zápas na stadionu se střechou, je to něco, co prostě na to si fotbalista musí zvyknout, protože přidával jsem zkušenost z tenisu, kdy se zatáhne střecha, balón trošku jinak skáče, je trochu jinak slyšet, najednou nemáte vítr a je tam docela dost jako různých faktorů, na které třeba tenisté nemusí být úplně zvyklí. Jak to může vypadat na fotbalovém hřišti?
1: Dobrá otázka. Nikdy jsem pod zataženou střechou nehrál, takže si vypůjčím slova Jaroslava Zeleného, obránce české reprezentace, který zmínil, že stadion v Atlantě je úplně odlišný než ten, na kterém hráli čeští reprezentanti v Zapopanu. Je moderní, dokonce použil spojení, že je jak z jiné planety a nebránil by se tomu, aby střecha byla zatažená, ale ve výsledku je mu to asi jedno. To je přímá citace Jaroslava Zeleného. Mluvili jsme s ním na jedné z tiskových konferencí. Nemyslím si, že míč se chová jinak pod zataženou střechou. Uvidíme to ve čtvrtek. Od 18 hodin nastoupí čeští fotbalisté ke druhému utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Něco jiného je to v té nadmořské výšce. Už jsme byli v kilometru a půl v Zapopanu v Guadalajáře. Ještě horší, vyšší nadmořská výška bude v Mexico City. Tam si čeští fotbalisté zahrají dokonce ve 2 kilometrech. Tam se ten míč jinak chová. Plave, jak říkají fotbalisté. Takže když vystřelíte z dálky, je to krásná táhlá střela, tak vám může v posledním momentu míč změnit směr. Ale pod střechou tam rozdíly nejsou a troufám si tvrdit, že to bude úplně totožné, jako kdyby se hrálo někde na vesnici.
0: Říká Mikuláš Jáša, ty jsi zmínil reprezentant Forta Jaroslava Zeleného. Ten třeba na mě působil v tom prvním zápase jako jeden z mála, který vlastně jakoby vůbec nehrál na mistrovství světa. Poprvé v kariéře působil tak nějak uvolněně a jakoby ho neovlivnila ta velikost toho zápasu. Přišlo ti to třeba taky? A druhá podotázka, jak ti přijdou vlastně čeští fotbalisté teď už pár dní od té porážky, tak jaká je atmosféra v týmu?
1: Davide, já bych tvá slova mohl podepsat, protože Jaroslav Zelený na levém kraji obrany hrál z mého pohledu vynikající zápas. Uvědomuji si dva momenty, jednou, když to zalepil na hruď, na prsa a následně přesně rozehrál, párkrát také skvěle vyvezl balon na útočnou polovinu, anebo si dost možná i vybavíte to, když přehodil jednoho z útočících vlastně v tom momentu bránících hráčů Jižní Koreji a přesně rozeběhnul Adama Hloška. Skvělý výkon od Jaroslava Zeleného v uvozovkách na to, že hraje jenom nejvyšší českou soutěž, tak patřil mezi nejlepší a to tam máme borce, nebo respektive český národní tým, tam má borce z anglické Premier League anebo třeba z německé Bundesligy. K té atmosféře mně se zdá dobrá. Čeští fotbalisté měli volný den, vlastně den po utkání s Jižní Koreou, byli na rodeu, už o tom jsme mluvili několikrát ve vysílání Radiožurnálu Sport, utužují tu partu, ne že by byla nějak špatná, ale myslím si, že se k sobě chovají hezky. Já jsem měl možnost mluvit s Ladislavem Krejčím i proto, že se známe z mládežnických kategorií reprezentačních, takže Ladislav Krejčí říkal, že si šampionát užívají, velice ho mrzelo pochopitelně, že z úvodního utkání nezískali svěřenci trenéra Koubka ani bod, protože v momentě, kdyby národní tým měl teď aktuálně na kontě ten jeden jediný bod, tak by v úzovkách stačila porazit pouze Jihoafrická republika a ten postup do vysněný postup do vyřazovací fáze by byl téměř jistý. Takhle musíte pochopitelně porazit právě Jihoafrickou republiku a pak i získat třeba nějaký ten bod s Mexikem na domácím hřišti, to bude nesmírně těžké. Ta nálada mi přijde dobrá, ještě přidám jednu historku s Michalem Sadilkem, který s Adamem Hloškem a Matějem Kovářem si nakoupili takové ty nalepovací kartičky do sešitů, do notýsků. Ptal jsme se Michala Sadilka, jestli reprezentanti našli sami sebe, tak jediný z tohoto tria, jenom Michal Sadílek si může sám sebe vylepit, třeba já nevím, na skříň.
0: Hezká volnočasová aktivita, tak hokejista jako třeba Jiří Černoch na mistrovství světa luštil křížovky, tak tady zase fotbalisté sbírají kartičky. My jsme si povídali teď s Mikulášem Jášou nejenom o tom, co český tým čeká ve čtvrtek, ale i celkově na světovém šampionátu. Mikuláši, díky v tuhle chvíli za tvůj čas a těšíme se na další rozhovory, reakce českého týmu, potažmo vaše názory a přeju ti teď tady hezké poledne, dobrou chuť, pokud tě čeká oběd a zase někdy naslyšenou.
1: My děkujeme, ve čtvrtek přímý přenos v 18 hodin Česko, Jihoafrická republika. Naslyšenou.

0: Na tenisovém turnaji v Nottinghamu se aktuálně hraje české derby mezi Sárou Bejlek a Karolínou Plíškovou. Sára Bejlek možná o 30 cm menší hráčkou, přesto nad snad se Karolína Plíšková neurazí veteránkou, vede v tuhle chvíli 4-2 a ještě bude podávat a má náskok navíc 15-0. Od tenisu teď zamíříme zase do Ostravy na Zlatou tretru. Před zhruba hodinou jste mohli v našem vysílání slyšet rozhovor s Janem Železným, trojnásobným olympijským šampionem, který dnes slaví narozeniny, a ptám se Jakuba Marka, jakým způsobem se to právě na Zlaté tretře projevilo nebo projevuje?
1: Hezký den, slaví je prací, ano, jako ředitel mítinku Zlatá tretra, ale před chvílí skončil ten slavnostní ceremoniál. Řekl bych, že to bylo vřelé, zároveň nepřehnané, spíš takové umírněnější, tak jak to má Jan Železný rád. A tady ve videovzkazech na velkoplošných obrazovkách mu tady přáli k 60. narozeninám třeba Sebastian Coe, což je šéf aktuální světové atletiky, nebo další Brit Steve Beckley, bývalý velký soupeř právě Jana Železného, skvělý oštěpař Steve Beckley. No a třeba přímo tady na ploše předával něco v takovém obalu, co vypadalo jako oštěp, Maďar Miklós Németh, což je olympijský vítěz z Montrealu z roku 1976, samozřejmě také oštěpař, takže myslím, že to bylo velmi příjemné i pro Jana Železného, který už se teď bude soustředit na výkony atletů, stejně tak jako my a Jan Štefela. Dívám se na vzdálenost nějaký 70-80 metrů, výškařský sektor, ten je vlastně vedle startu 100-metrového sprintu a Jan Štefela teď se připravuje na svůj druhý pokus na 2 metrech a 24 centimetrech, roztleskává si zdejší publikum, první pokus mu nevyšel na této výšce, stejně tak jako Poláku Kolodziejskému a Mexičanu Portillovi, ale oba jak Kolodziejský, tak Portillo opravili hned na poprvé. Rád by Jan Štefela toto dokázal také. Tak Jan Štefela druhý pokus překonává. Jan Štefela 2.24 překonává. Laťka se sice chvěje, nepadá, to je podstatné, takže společně s Portillem i Kolodziejským budou pokračovat na 2 metrech a 27 centimetrech. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A v 17:50 na Radiožurnálu Sport pokračujeme zase ve tematice fotbalového mistrovství světa. Poprvé v dějinách šampionátu nastoupil jeden z týmů ke svému zápasu v zemi, se kterou je ve válce. Iránští fotbalisté remizovali na americkém území 2-2 s Novým Zélandem. Hrálo se v Los Angeles, kde žije největší americká komunita emigrantů z Iránu. Utkání se proto změnilo v demonstraci proti teheránskému režimu, i když FIFA přikázala, že jiné než oficiální symbol Iránu musí zůstat jen před stadionem.
4: FIFA sice zakázala vnášet na stadion iránské vlajky se symbolem lva a slunce, ale přesto tady před stadionem vidíme doslova moře těchto monarchistických praporů. Desítky emigrantů z Iránu tu křičí, že iránská reprezentace není jejich tým, že nereprezentuje lidi v Iránu, ale teroristický režim a revoluční gardy. Nava utekla s rodiči před režimem z Iránu před 10 lety, teď má americké občanství, studuje v Las Vegas a drží nad hlavou portrét Rashida Mazaheriho, bývalého brankáře iránského národního týmu, který začátkem letošního roku zmizel poté, co kritizoval iránský režim.
5: Rashid Mazaheri. Right now he's in jail because he speaks out.
6: Teď je ve vězení, protože se ozval proti tomu, co se v naší zemi stalo v lednu. Hrozí mu poprava. Není v kontaktu se svou rodinou. On a ještě Sardar Azmoun, který kvůli tomu taky sem do Ameriky nepřijel. To jsou jediní dva hráči, o kterých vím, že se proti těm masakrům ozvali. Nemám z toho dobrý pocit, že tady Irán hraje. Neměli jim to povolit. Ti hráči podporují teroristický režim. Můžou aspoň udělat to, že nebudou zpívat národní hymnu. Uvidíme. Doufám, že nějak ukážou, že tuhle vládu nepodporují. A ta vlajka se lvem a sluncem, to je naše historie, naše kultura, skutečná vlajka Iránu, kterou se snaží zakázat. A k té oficiální my se nehlásíme.
4: Tady na ploše před stadionem vidíme spoustu iránských fanoušků, kteří mají stupenky, míří na stadion, vědí o tom zákazu a tak teď hromadně skládají své monarchistické vlajky, svlékají trička se symbolikou lva a slunce. a snaží se nacpat tyto předměty, kam se dá, pod tričko, do kapes. Hasan říká, že se pokusí s rodinou takto projít.
7: FIFA said that we have to bring a Mullah's regime flag, but I don't know. This is America.
8: FIFA řekla, že si smíme přinést jenom vlajky iránského režimu. Ale já nevím, tohle je přece Amerika. Tady si můžete mávat, jakým praporem chcete, ne? Já na ten stadion nejdu fandit Iránu. Ne, že bych místo toho fandil Novému Zélandu. Jdu tam prostě manifestovat za převrat v Iránu. Tohle není můj tým. Není to tým iránských lidí, ale režimu.
7: Mullah's regime.
4: Na stadionu při zahajovacím ceremoniálu na ploše obrovská vlajka se symbolikou současného iránského režimu, ale v hledišti je vidět, že ten zákaz FIFA vůbec nezafungoval. Je tady spousta vlajek se sluncem a lvem, lidé oblečení do triček s touto symbolikou, nebo vidíme i takové kravaty. A slyšíte, jak obecenstvo bučí na oficiální hymnu Iránu, zatímco hráči zpívají a své pravé dlaně pokládají na srdce.
9: These team members, all of them shake hands with Khamenei.
10: Všichni členové tohoto iránského týmu si třásli rukama s Khameneim, než ho zabila bomba. Všichni z nich podporují režim v Teheránu. Oni nás nereprezentují a Iránci nebudou šťastnější, když tenhle tým vyhraje.
9: Mehran Samak.
10: Víte, kdo byl šťastný? Mehran Samak. To byl mladý kluk, který se v Iránu radoval z porážky iránské prorežimní reprezentace na šampionátu před 4 lety. A vzpomínáte, co se mu stalo? Zastřelili ho za to přímo před jeho snoubenkou. Tak jak se máme radovat, když sem přijel tým iránského režimu?
9: He was happy that the Islamic Republic lost. So how we can be happy just by the Islamic regime team to come in here?
4: Říká iránská dívka Nazani, ale během utkání má iránský tým od publika silnou podporu. Fandí i někteří s monarchistickými vlajkami.
11: Ve jménu Boha Všemohoucího musím říct, že ta atmosféra pro nás byla důležitá. Měli jsme tu hodně fanoušků různých vyznání a politických přesvědčení, ale z celého srdce nás podporovali a to je naše vítězství. Z toho mám radost. Jinak trávíme hodně času na cestách. Američané nám nepovolili přijet 2 dny před zápasem a teď zase musíme hned odjet, což bude mít vliv na regeneraci hráčů. Irán je zřejmě nejutiskovanější tým v dějinách mistrovství světa.
4: Řekl po remíze s Novým Zélandem iránský kouč Amir Galenei. Z Los Angeles Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
2: Postup vlády při změně financování médií veřejné služby není podle prezidenta Pavla Šťastný.
3: Není možné krátit výdaje o nějakých 10, 20, možná i více procent v takhle krátkém časovém období.
2: Ve Švýcarsku se chystá podpis memoranda o míru mezi USA a Íránem. Zahrnovat má i omezení íránského jaderného programu.
4: Nezískají jadernou zbraň. Pokud ano, snese se na ně hotové peklo a nezískají ji.
2: Francouzští fotbalisté nastoupí v prvním zápase na mistrovství světa proti Senegalu. Kolona po nehodě popojíždí v Praze ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína a zítra bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 27 stupňů. Je úterý 16. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
2: Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Českému rozhlasu to řekli jeho poslanci.
5: Podle Libora Vondráčka z SPD by lidé měli vědět, jak obě média z jejich penězi hospodaří.
6: Pokud se něco platí z peněz daňových poplatníků, tak přeci musíme vědět, jaký obsah za to dostáváme. Jestli se platí nějaké předražené věci, začerněné smlouvy, Stardance a další.
5: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral výroky politiků o kontrole obsahu označil za skandální.
7: To je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo k té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole.
5: Prezident Petr Pavel řekl, že dosavadní systém financování skrz poplatky funguje a nevidí důvod ho měnit. Chce počkat, v jakém stavu návrh zákona dostane, a pak se rozhodne o dalším postupu. Lucie Machartová, Radiožurnál.
2: Financování médií veřejné služby bude tématem publicistiky s ministrem kultury Otto Klempířem za Motoristy hned po zprávách. Zmocněnkyně vlády pro romské záležitosti Lucie Fuková rezignovala. Řekla, že končí kvůli přesunu romské agendy pod ministerstvo práce i rozdílnému pohledu na její další koordinování.
8: To prostě není ta vize, se kterou jsem já přišla na úřad vlády.
5: Vysvětluje Fuková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO její rozhodnutí respektuje. Pokračuje jeho mluvčí Karla Mráčková.
9: Premiér bude nadále předsedat i radě, která agendu řídí, takže pro romskou menšinu se určitě nic nezmění a naopak zlepší.
5: O přesunu lidskoprávní a taky protidrogové agendy na jednotlivá ministerstva rozhodla vláda. Podle šéfky úřadu Tinde Bárty to zlepší efektivitu práce. Prezident Petr Pavel nevidí k takové změně důvod.
3: Naopak jsem viděl racionální důvod v tom, že tyto agendy jsou více rezortní a potřebují nějakou koordinaci.
5: Před změnami v protidrogové politice varovala Babiše v dopise taky Globální komise pro protidrogovou politiku. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Spojené státy a Irán podepíšou memorandum o míru v pátek na vrcholu švýcarské hory Birkenstock. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Americký prezident na summitu G7 ve francouzském Evianu řekl, že dohoda zahrnuje iránský jaderný program i plavbu Hormuzským průlivem.
10: V dohodě je, že Irán nikdy nebude mít jadernou zbraň. To prostě nemůžeme dovolit. Hormuzský průliv bude otevřený bez poplatků.
11: Americký prezident Donald Trump na summitu sedmi největších ekonomik světa uvedl, že Hormuzský průliv bude kompletně otevřený v pátek. Iránci tvrdí, že Američané už odvolali blokádu iránských přístavů. Tehrán prý nechce zavádět poplatek za proplutí Hormuzským průlivem, ale za služby, které se týkají navigace a ochrany životního prostředí. Po podpisu memoranda odstartuje 60-denní vyjednávání. Čína upozorňuje na to, že druhá etapa rozhovorů o sankcích a jaderném programu bude obtížnější. Evropané varují, že pokud dohoda nebude splňovat jejich podmínky, nezruší protiíránské sankce. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
2: Harvinský fotbalový klub i primátor Jan Wolf se odvolají proti trestům od etické komise fotbalové asociace. Ta kvůli korupci klub vyloučila z první ligy a uložila viníkům vysoké pokuty. Manipulování zápasů šetří i policie.
4: Fotbalový klub se distancoval od jakéhokoliv údajného ovlivňování hráčů či rozhodčích. Navrhli jsme rovněž řadu důkazů v náš prospěch, proto jsme nyní překvapeni, že etická komise FAČR žádný z těchto důkazů neprovedla a podle našeho názoru uspěchaně rozhodla. I primátor Wolf odmítá, že se dopustil jakéhokoliv korupčního jednání. Na svou politickou funkci rezignovat nehodlá. Činovník klubu čelí 12-letému zákazu činnosti v soutěžích FAČR a 3-milionové pokutě. Karviná byla vyloučena z šance ligy a má zaplatit pokutu 10 milionů. Stejně jako Karviná i další klub zapletený do kauzy, první SC Znojmo přijde o finanční podporu. Město mu letos nevyplatí dotaci 1 milion korun. Krištof Kousal, Radiožurnál.
2: Kriminalisté, celníci a finanční správa odhalili rozsáhlý daňový podvod. Ve dvou skupinách se do něj zapojilo 10 lidí. Vydělávali provozováním flotil aut v taxislužbách Uber a Bolt. Podle obvinění za 5 let nezaplatili daně ve výši 300 milionů korun.
12: Skupiny založily desítky různě propojených firem, které střídaly velké množství bankovních účtů, říká Jiří Žežulka z finanční správy.
13: Naši pachatelé se tomu přizpůsobili a co 14 dnů měnili bankovní účty, aby nám tu práci znesnadili.
12: Aut i řidičů měli skupiny stovky, peníze vybírali v hotovosti a rychle posílali do zahraničí, pokračuje ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.
14: Pro nás je to další příklad, jak vlastně ten organizovaný zločin vymýšlí nové oblasti, kde by mohl zkrátit daně a poškodit stát. A druhá, jak vlastně zneužít podnikatelské prostředí.
12: Obvinění čelí 8 cizinců a 2 Češi. Hrozí jim až 13 let vězení. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Od prosince Evropská unie zakáže aplikace, které umožňují vytvářet fotografie nahých lidí bez jejich souhlasu. Zákon schválil Evropský parlament jako součást regulace umělé inteligence.
15: Za aplikace, které uživatelům umožní svléknout postavy na obyčejných fotkách anebo bez svolení vygenerovat obrazy nebo videa intimních partií, nově ponesou přímou odpovědnost vývojáři. Podle jedné z předkladatelek návrhu Markéty Gregorové z Pirátů je prosazení zákazu úspěchem v boji proti zneužívání dětí a žen. Návrh obsahuje taky odklad některých regulací AI. Proto ho podpořili i zástupci ANO. Europoslanec Jaroslav Bžoch ale tvrdí, že zákaz takzvaných svlékacích aplikací půjde snadno obcházet.
16: Nejakýkoliv chytřejší programátor AI prostě přesvědčí o tom, aby nějaký obrázek ten slíkací udělala, protože AI to prostě umět bude.
15: Firmám, které podobné služby nezačnou blokovat, nově hrozí pokuty ve výši až 7% jejich celkového globálního obratu. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Muzikál Klan Baťa má dnes večer premiéru na letní scéně Muzea Kampa. Připomíná 150 let od narození nejznámějšího českého obuvníka Tomáše Bati.
17: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
18: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hesem. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková Stodolová.
19: Pro nás bylo důležité, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
18: A tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. Valeria Oros, Radiožurnál.
20: Sport. Čeští fotbalisté se dnes přesunou do Atlanty. Ve čtvrtek od 18 hodin je tam čeká druhý zápas na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Dnes nastoupí do prvního utkání na šampionátu reprezentanti Francie. Ti se představí ve 21 hodin v New Jersey proti Senegalu. A atletický meeting Zlatá tretra pokračuje soutěží v běhu na 400 metrů a závodem na 400 metrů překážek. V Ostravě to sleduje reportér Jakub Marek.
21: Na mužskou čtvrtku překážek vyhrál Brazilec Lima ve velmi kvalitním času 47,64 sekundy. Ve výškarském sektoru už zbyli pouze dva muži, Jan Štefela a Mexičan Eric Portillo. Oba překonali 227 cm a snaží se teď překonat 230. Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 před Brnem, nehoda v Praze ve Kbelské. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy teď kolona za Ostrovačecemi ze 180. kilometru. Osobní auta popojíždí kolem 10 minut za exit Popůvky, dál se vlečou kamiony pravým pruhem k D2. A v Praze je ucpaná Kbelská. Od sjezdu z Cínovecké směrem dolů do Hloubětina je to na 20 minut k nájezdu na Novopatskou. Tam jsou blokované oba pruhy, projíždí se jenom odstavným po srážce dvou osobních aut a motorky. A jak se přihlíží v protisměru, vzniká kolona i ze spoda z křižovatky Kbelské s Poděbradskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude přechodněji polojasno, jinak ale oblačno je zataženo, postupně místy přehánky výjimečněji bouřky, večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměříme kolem 27, na horách to bude většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
22: 18 hodin a za malou chvíli 10 minut, dále s vámi Radiožurnál Sport. Připomenu informaci, která zatím nezazněla, byť jsme o tom průběhu zápasu mluvili. Tenista Vít Kopřiva nakonec neporazil Němce Alexandra Zvereva. Úřadující vítěz Roland Garros vyhrál 6-2 v rozhodujícím třetím setu. Na travnatém turnaji v Londýně se představí dnes po 8 hodině večer Jiří Lehečka. Jeho soupeřem bude Polák Kamil Majchřak, nedávný vítěz 250 z jiného travnatého podniku. No a pokud jde o živé zápasy s českou účastí, tak české derby nabízí Nottingham, kde hraje Sára Bejlek s Karolínou Plíškovou. Bejlek získala první set 6-2, v tom druhém vede 2-1.
1: Radiožurnál Sport
23: a David Prouza.
22: My ale teď ve vysílání jediné čistě sportovní rozhlasové stanice v Česku míříme zase do Ostravy. Ve zprávách v 18 hodin jste slyšeli o tom, že stále ve hře o vítězství je výškař Jan Štefela. A tak podrobnosti teď zase přidá ze Zlaté Tretry Jakub Marek.
24: A Jan Štefel aktuálně schodil i na potřetí laťku ve výšce 2,30 m a bude tak z toho druhé místo, podobně jako před týdnem v Kladně, tam překonal 225 cm, dnes je to o 2 cm víc, 2,27 zvítězí tady opět na pokusy, stejně jako v Kladně před Štefelou, tentokrát Mexičan Erik Portillo, ten tedy také překonal 227 cm, ale pro Jana Štefelu je podstatné to, že v té aktuální venkovní sezóně se stále zlepšuje. Nezačal vůbec dobře v Bydošti 215 cm, pak v Římě 220, Kladno 225 a 227, tedy Ostrava. Bylo by to samozřejmě jen dobře, kdyby to takto vzhůru pokračovalo. Co až tak úplně dobré není, tak to, že opět v Ostravě jako téměř každý rok začíná právě teď pršet. Samozřejmě déšť ten nesvědčí žádným atletickým výkonům, v technických disciplínách bývá mokrý tartan problémem v těch dlouhých bězích. Tam si myslím, že je to příjemnější, než kdyby bylo nějakých třeba 30 stupňů a velké horko, a pro sprintery to také není až takový problém, i když samozřejmě chlad, který přináší ta fronta s deštěm, také není úplně optimální pro sprinterské závody. Před okamžikem tady slavil Brazilec Lima vítězství závodě na 400 metrů překážek a byl to velmi rychlý závod. Mateus Lima 47,64 setin sekundy, to je jen 0,2 sekundy za rekordem Zlaté Tretry. Ten rekord drží světový rekordman Nor Karsten Warholm, tedy 47,62, nejlepší Čech byl šestý. Michal Rada 49,06, jeho letošní maximum. A teď se pojďme zasoustředit na bez překážek trať 400 metrů mužů. V první dráze Mati Krsek a ve třetí dráze Milan Ščibrány, domácí vítkovický borec. Dva Češi tedy aktuálně v tomto běhu na 400 metrů, ale rozhodně nepatří mezi favority tohoto závodu. Ty opět hledejme v těch prostředních drahách, určitě Maďar Attila Molnár, Botswanian Epi a hlavně také v šestce Američan Caleb McRae. Ten také teď vypálil hodně rychle ze startovních bloků, stejně tak jako ve 400 EPI. Tam se bojím, jestli to dokonce i nepřepálil Milan Štibrány, ten už na něj ztrácí zhruba nějakých 20 metrů a ten handicap na startu byl zhruba nějakých 5-6 metrů, tedy po tom úvodním výstřelu. Teď už první dvoustovka za čtvrtkaři, oba Češi výrazně ztrácejí posledních 120 metrů a do cílové rovinky jde na první pozici Američan McRae a je tam stále i Botswanian Epi, ale skvěle i Maďar Attila Molnár, takže by evropský čtvrtkař vypálil rybník svým zámořským soupeřům. Je to tak, Attila Molnár vítězí v neoficiálním čase 44,58 sekundy. Ono už v halové sezóně napověděl, že by mohl běžet nějakou parádní čtvrtku, ale čtyřstovka v hale a venku to je úplně jiná disciplína a teď Attila Molnár oficiálně 44,56 setin sekundy, parádní čas pro tohoto maďarského sprintera, jen setinu sekundy za vlastním národním maďarským rekordem. Na druhém místě se dostal ještě pod 45 sekund Belgičan Daniel Zegers 44,81 a překvapivě až na třetí pozici Caleb McRae 45,04. Oba Češi uzavřeli tu osmičku čtvrtkařů, Milan Štibrány, ale v osobním rekordu 45,75 na místě sedmém, Matěj Krsek na osmé pozici 46,09 a zhruba za 5 minut odstartuje i ženská čtvrtka, na tu se samozřejmě velmi těšíme, protože do ní odstartuje i velká domácí naděje Lourdes Gloria Manuel. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.

0: Po skupině Europe a písni Rock the Night se vydáváme zase na ostravskou zlatou tretru a máme k tomu velmi, velmi dobrý důvod, protože se blíží závod na 400 metrů žen, kde pochopitelně bude velmi velkou favoritkou Lourdes Gloria Manuel. A tak má slovo opět Jakub Marek.
1: Krásný podvečer, Lourdes Gloria Manuel už je připravená za startovními bloky v dráze číslo 5, tedy jedné z těch středních drah, kde jsou favoritky tohoto běhu ve čtyřce, je pod Lourdes Gloria Manuel Emma Zapletalová, slovenská famózní čtvrtkařka překážek. Ona překvapila bronzem na posledním světovém šampionátu v Tokiu právě na čtvrtce překážek v Tokiu, no ale jak vstoupila do té aktuální venkovní sezony, to asi čekal jen málo kdo. Ona ovládla všechny tři závody diamantové ligy právě běhu na 400 metrů překážek a to proti Zapletalové stála prakticky kompletní světová špička. Samozřejmě s tím, že Sydney McLachlinová, Levroneová, největší hvězda právě čtvrtky překážek, tak ta aktuálně se těší na rodičovské povinnosti a Femke Brudersová Bolová ta přestoupila z čtvrtky překážek na osmistovku. Teď tedy kompletní osmička sprinterek zakleknutá ve startovních blocích. Lourdes Gloria Manuel v dráze číslo 5. Jsou tu ještě další dvě Češky v jedničce, Petr Žilková a ve dvojce Malíková. Je odstartováno. Lourdes Gloria Manuel ta letos vstoupila famózním časem 49.77 v Římě do této sezony a i teď první stovku rozebíhá velmi rychle a už stahuje svůj handicap na Irku Mosiovou. Běží parádně, ale stejně tak skvěle běží i ve čtvrté dráze Emma Zapletalová opticky, ale Lourdes Gloria Manuel vede na dvoustovce, tak snad nepřepálila ten začátek pod dojmem toho, že jí tady fandí zaplněný ostravský stadion. Teď už Lourdes Gloria Manuel vbíhá do cílové rovinky na první pozici. Lourdes Gloria Manuel vede, ale Emma Zapletalová jí mohutně stahuje, ale stačitý to nebude. Lourdes Gloria Manuel posledních 30 metrů do cíle a vítězí tady Lourdes Gloria Manuel v 65. ročníku zlaté tretry a jaký je čas? 49.76 neoficiálně, počkejme si ještě, jestli tam nějaká setinka ubude nebo přibude, tak ubyla 49.74, opět vylepšený osobní rekord této rodačky z Ostravy. Ona sice vyrůstala a žila po většinu svého dosavadního života v Táboře, ale ona se narodila v Ostravě a teď tady před domácím publikem opět vylepšila svůj osobní rekord a to tady rozhodně nejsou takové klimatické podmínky, jako byly v Římě, kde běžela o 30 pomaleji, tak je vidět, že má fantastickou formu Lourdes Gloria Manuel v tomto závodě, jako jediná se dostala pod 50 sekund, na druhé pozici nakonec Kubánka Roxana Gomezová 50,20 setin sekundy, na třetím místě Sherlyn Mosliová z Irska 50,28, no a Emma Zapletalová nakonec čtvrtá v tom boji o třetí místo, nakonec neuspěla, ale i tak je to pro Emu Zapletalovou nový osobní a také národní rekord na čtvrtce 50,59, ale samozřejmě ona je hlavně překážkářskou, právě čtvrtku si chtěla vyzkoušet hladkou tady na ostravské zlaté tretře, ale teď už se bude soustředit na svou hlavní disciplínu, kdežto Lourdes Gloria Manuel je specialistkou právě na hladké čtvrtce a dokázala tady, že je na tom skvěle, tedy svým výkonem 49.74 a novým osobním rekordem. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jihozápadu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: A rozhodně i na tenisovém Wimbledonu budou chtít ten nejlepší možný výkon podávat tenistky Karolína Plíšková a Sára Bejlek. Právě tyhle dvě české reprezentantky nastoupily proti sobě v zápase prvního kola na přípravném turnaji na trávě v Nottinghamu. Bejlek vyhrála první sadu celkem bez větších problémů 6-2. V té druhé ale ztrácí aktuálně 3-5, podává nicméně, i když tento gem, pokud ho zvládne dohrát do úspěšného konce, tak pak Karolína Plíšková půjde servírovat na zisk druhé sady a tak je dost možné, že tohle české derby se nakonec rozhodne až v setu číslo 3. Jak to celé dopadne, o tom uslyšíte později, třeba zase v příští půl hodině. Teď ale zprávy.
5: 18 hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová má zprávy.
6: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti Romů Lucie Fuková rezignovala. Radiožurnálu potvrdila, že už rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Fuková nesouhlasí s přesunem romské agendy z úřadu vlády pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Řekla, že výsledné nastavení brání funkci efektivně vykonávat. Dodala, že má taky odlišný pohled na další koordinování záležitostí Romů. Útok ruského dronu v Nikopolu na Ukrajině zabil 3 lidi. Informuje o tom šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža na síti Telegram. Ruský dron podle něj zaútočil na lidi jdoucí po ulici. Tento typ bezpilotního letounu operátor velmi přesně navádí na cíl za pomoci kamery, která snímá v živém přenosu. Zemřela starší žena a její 51-letý syn. Identitu třetí oběti úřady zjišťují. Ministerstvo obrany plánuje převzít letiště v Karlových Varech a investovat do něj až 4 miliardy korun. Vyplývá to z neveřejných dokumentů, které má k dispozici server iRozhlas. Armáda chce podle nich prodloužit přistávací dráhu a vybudovat nové zázemí. Letiště má sloužit pro manévry českých vojáků i plnění závazků vůči NATO.
0: Sport.
6: Na atletickém mítingu Zlatá tretra začal závod mužů v běhu na 3000 metrů překážek. Podrobnosti má z Ostravy reportér Jakub Marek.
7: A česká sprinterka Lourdes Gloria Manuel ovládla závod na 400 metrů, navíc opět posunula osobní rekord, a to na 49,74 sekundy. Výškař Jan Štefela skončil druhý ve svém nejlepším letošním výkonu venku, 227 cm. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Brnem, taky v Praze ve Kvelské a před Edenem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se ještě u exitu 182 Popůvky brzdí až do zastavení. I v levém pruhu pak se osobní auta rozjedou, pokračuje silný provoz kamionů až do Brna k D2. V Praze ve Kvelské ulici ve směru dolů do Hloubětina u nájezdu na Novopatskou havarovala motorka a dvě osobní auta. Přes půl hodiny byly teď zabrané oba pruhy, jelo se jen odstavným. Před momentem uvolnili pravý pruh. Kolona od sjezdu z Cínovecké až na půl hodiny teď by se mohla dát trochu víc do pohybu. Fronta se tvoří ve Kbelské i v opačném směru od křižovatky s Poděbradskou. Je to asi na 10 minut k Novopatské, jak se tam přihlíží u nehody v protisměru. A navíc k Předbelskou je fronta i v Novopatské ve směru z Černého mostu. Začíná za Satelicemi u Ekoduktu. Za ním navíc pozor v levém pruhu, tam stojí po kolizi dvě osobní auta. A v Praze se výrazně projevuje taky příjezd návštěvníků koncertu Evy Farné v Edenu. Kolona minimálně na 20 minut je celou Chodovskou od podjezdu jižní spojky přes Bohdalec k Edenu, před ním fronty i ze zhora od Želivského i ve Vršovické od Kohynoru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: noci bude polojasno až oblačno, ochladí se na 15 až 11 stupňů, zítra přechodně i polojasno, jinak ale většinou oblačno, je zataženo, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by měly srážky začít ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Skupina Good Charlotte dala dohromady píseň I Just Wanna Live, tak dost možná naproti mě sedící Štěpán Bem ještě nebyl na světě. Hezký den, Štěpáne.
1: Dobrý
0: rok 2005.
1: 4.
0: tak už to takzvaně zažil. Štěpán Bem, kvůli sportovnímu přehledu usazen ve studiu radiožurnálu Sport. Začínáme jak jinak fotbalem. Čeští reprezentanti se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. 18 hodin přímý přenos radiožurnálu Sport, ale to až ve čtvrtek. Teď ve sportovním přehledu pokračujeme dále fotbalem. Tak Štěpáne, jdeme na to.
2: Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
3: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize, jestli píská dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
2: Národní tým se do Atlanty přesune dnes. Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času v přímém přenosu radiožurnálu Sport.
0: Opakování matka moudrosti. Fotbalisté Francie vstoupí do mistrovství světa duelem proti Senegalu. Zápas na stadionu v New Jersey začne ve 21 hodin našeho času. Finalisty posledních dvou světových šampionátů pak čekají ve skupině ještě Irák a Norsko. O nejtěžším utkání na úvod mluvil francouzský trenér Didier Deschamps.
4: Na papíře jsou nejsilnější, jsou to finalisté posledního afrického poháru národů, tým na velmi vysoké úrovni, ale i dalším zápasům budeme věnovat maximální pozornost a přistupovat k nim se stejným respektem. Rozdíl je v tom, že Senegal má zkrátka větší útočný potenciál, jakožto jeden z nejlepších týmů v Africe.
0: Po půlnoci se v dalším zápase skupiny utká Irák s Norskem, obhájce titulu Argentina pak nastoupí proti Alžírsku, Rakousko, to se utká s Jordánskem.
2: Fotbalisty Slovácka povede trenér Jan Jelínek, dosavadní coach B týmu pražské Slávie. Klub to oznámil na svém webu. Jelínek na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který odešel do Ostravy.
0: Výškař Jan Štefela obsadil na Zlaté tetře v Ostravě druhé místo. Díky lepšímu zápisu ho předehnal Erik Portillo z Mexika. Oba zdolali 227 cm. Podrobnosti z prestižního atletického mítinku přidá přímo z místa reportér Jakub Marek.
5: Parádní formu potvrdila na 400 Lourdes Gloria Manuel, která s přehledem zvítězila a opět si posunula své maximum, teď už na 49,74 sekundy. Jasno už je o vítězích tyčkarských soutěží, tu ženskou ovládla Novozelandňanka Irisová, zatím překonala 475 cm. Mezi muži už je jistým vítězem Řek Karalis, toho čekají pokusy na 6 metrech. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
2: A na Zlatou tretru v Ostravě dorazil poprvé v kariéře jeden z nejrychlejších sprinterů světa, Američan Lyles. Na závěr programu poběží dnes před 8 hodinou na Vítkovickém stadionu závod na netradičních 150 metrů a věří, že by mohl překonat nejrychlejší historický čas na této trati.
5: Díval jsem se na ten čas a přišel mi trochu pomalý, tak se ho pokusíme zrychlit. Je to pro mě volnější rok, tak proč bych neskusil 150? V tréninku ji běháme často a mám tam hodně rychlé časy, podle kterých vím, jak na tom jsem.
2: Tenista Jakub Menšík vypadl na turnaji v Londýně v prvním kole. S Francouzem Adrianem Manarinem prohrál 1-2 na sety. Pro Menšíka to byl první singlový turnaj poté, co na Grand Slamu Roland Garros prošel do semifinále. Druhý Čech na turnaji Jakub Lehečka bude o postup do osmifinále bojovat po 20. hodině, kdy se střetne s Polákem Majchřakem. Na turnaji v Londýně se naopak dařilo Karolíně Muchové, Lindě Noskové a Kateřině Siňakové. Všechny české reprezentantky porazili své soupeřky 2-0 na sety.
0: A tenis ve sportovním přehledu ještě jednou, protože těch zápasů se opravdu hraje dost a dost. Sara Bejlek hraje na turnaji v Nottinghamu o postup do osmifinále proti Karolíně Plíškové. První set vyhrála 6-2, v tom druhém Plíšková mohla doservírovat za stavu 5-4, to se jí ale nepodařilo a tak je tak zatím v Nottinghamu stav 5-5 v tomto singlovém zápase. Adam Pavlásek prohrál v Německu společně s italským novým italským spoluhráčem Vavasorem Debla s italsko-americkou dvojicí Koboli vyšel ten 1-2 na sety. Na trávě v Berlíně postoupila do čtvrtfinále čtyřhry s ruskou Alexandrovovou Linda Nosková. A ještě jeden zápas vám teď živý ve sportovním přehledu nabídneme. A je to velice zajímavá kombinace. Karolína Muchová hraje čtyřhru se Serenou Williamsovou, která oznámila comeback před pár týdny. Hrají proti soupeřkám z Mexika a Austrálie Olmosové Routliffové. První set prohráli 4-6, v tom druhém vedou 2-1.
2: České volejbalistky vstoupí do dalšího turnaje Ligy národů. Po Číně nastoupí na Filipínách. Utkají se s Itálií, Spojenými státy, Japonskem a Dominikánskou republikou. Podle blokařky národního týmu Eli Kulisiány to pro Češky nebude nic jednoduchého.
1: Los máme hodně těžký tenhle týden. Věřím, že to bude opravdu náročný, protože si nemyslím, že jsme v nějakým utkání favoriti. A chceme bojovat o každý balón, o každý set, nějaký body, výhru, což by byl obrovský úspěch. Všichni sledujeme i Italky, protože teď je to asi nejlepší tým světa.
0: A právě s Italkami budou Češky hrát zítra, tedy ve středu dopoledne v 10 hodin začne tohle utkání.
2: Fotbalový defenzivní záložník Marek Icha se po 2 letech vrací do Pardubic. Do východočeského klubu přestoupil z Liberce. Za Pardubice už bývalý mládežnický reprezentant hrál mezi lety 2022 a 2024, kdy v klubu hostoval z pražské Slávie. V uplynulé sezóně Icha vynechal v dresu Liberce jediné utkání a připsal si 1 gól a 5 asistencí.
0: Říká na závěr sportovního přehledu Štěpán Bém v 18 hodin a téměř 43 minut. Štěpáne, díky.
2: Naslyšenou.
0: Vám posílám i Nexis.

0: 18 hodin, téměř 47 minut, pojďme si připomenout dobrou zprávu z Ostravy. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě závod na 400 metrů a dokonce v osobním rekordu 49,74 sekundy. Právě o 3 setinky vylepšila Gloria Manuel svůj osobní rekord. Rozhovor, reakce právě této české reprezentantky v našem vysílání na Radiožurnálu Sport samozřejmě nabídneme, teď se ale přesouváme zase směr fotbalové mistrovství světa. Čeští reprezentanti se aktuálně právě teď přesouvají do Atlanty. Čeká je tam možná klíčový zápas ve skupině. Hrát budou v našem přímém přenosu ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou, a to od 18 hodin. Ve Spojených státech Češi tráví nejvíc času na své základně nedaleko Dallasu, konkrétně ve státě Texas.
1: Welcome to the great state of Texas, where everything is big and the people are friendlier.
2: V dokumentu US Historian se dozvíte, že v Texasu je všechno velké a lidé jsou přátelštější.
1: Fort Worth is a unique place in the country.
2: A Fort Worth nedaleko Dallasu, kde má národní tým základnu pro světový šampionát, je unikátním místem v zemi. Nejen kvůli minulosti spojené s kovboji, která člověka pohltí hlavně ve vyhlášené čtvrti Stockyards. Obránce Jaroslav Zelený tak nějak očekával už dopředu, že prostředí bude přátelské.
3: Mně se to taky častokrát stalo, že mi to lidi říkali, že ta mentalita tady je fakt jako hrozně jiná oproti nám. Zatím se to tady v Texasu, ale musím říct, že i v tom New Jersey, když jsme přiletěli, tak to bylo podobné, ale tady je to ještě takový, bych řekl, umocněný, že opravdu ty lidi tady jsou extrémně takový sympatický, nápomocný, že jsou k vám hrozně milí.
4: I v tomhle můžu Zelýho jako potvrdit, protože všichni jsou úplně neskutečně zdvořilí, milí, ochotní.
2: Přidává svoje postřehy i technický vedoucí fotbalové reprezentace Michal Černý. Americký styl zažijete často i v obchodech, kde se vás ptají, jestli jste našel vše potřebné.
5: Heck yeah. Heck yeah.
2: A pokud něco hledáte ve městě, dočkáte se na závěr třeba klasické zdvořilostní fráze Have a nice day, tedy přání pohodového dne.
4: Obecně Texasani jsou považovaní i v rámci té severoamerické kultury za strašně pohostinný. Říká se, že když jdete na nějakou akci s Texasanama, tak nesmíte nikdy mít prázdnou sklenici a prázdný žaludek, což teda všichni tady plní úplně do putíku.
2: Má zatím jen pozitivní zkušenosti technický vedoucí české reprezentace Michal Černý, který musí neustále komunikovat i s místními. Třeba na hotelu, kde mohlo národnímu týmu zkomplikovat situaci, že v březnu vyřadil v baráži Irsko.
4: Ředitel hotelu je Ir, což když jsme se dozvěděli, jsme byli zvědaví na ty jako reakce a spolupráci, ale musím říct, že nejen on, ale všichni jsou úžasní, cokoliv potřebujeme, okamžitě máme.
2: A Černý tohle zažívá taky na tréninkovém stadionu v Mansfieldu, vzdáleném asi půl hodiny od hotelu ve Fort Worth.
4: Trávníkáři, lidi z toho klubu, který na tom stadionu pak bude působit, jsou nám neskutečně jako nastavený cokoliv řešit kdykoliv.
2: Technický vedoucí fotbalové reprezentace Michal Černý doufá, že budou takových služeb ještě nějakou dobu využívat. Národní tým teď bude na chvíli v Atlantě, kde ve čtvrtek odehraje zápas s Jihoafrickou republikou, který může hodně napovědět o českých nadějích na postup ze základní skupiny světového šampionátu. Z Texasu Mirko Vasič, Radiožurnál.
6: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat na nejlevnější pneu.cz.
0: 18 hodin, 50 minut, zahrajeme si Blink-182 a pak se zase vydáme na atletickou zlatou tretru.

0: 18 hodin 53 minut stále je s vámi Radiožurnál Sport. Tenistka Sára Bejlek bojuje s Karolínou Plíškovou o postup do druhého kola na travnatém turnaji v Nottinghamu. Bejlek vyhrála 6-2 první set, teď se hraje tiebreak druhé sady. V té ale, nebo v tom tiebreaku, abychom byli úplně přesní, vede zatím Karolína Plíšková, a to konkrétně 5-2. A pokud se podíváme ještě na čtyřhru, tak Serena Williamsová před časem napsala Kateřině Siniakové, jestli si s ní nezahraje debla. Kateřina Siniaková upřednostnila singlovou kvalifikaci, tak teď Serena Williamsová hraje v Berlíně po boku Karolíny Muchové. Ovšem zatím tohle spojení není úplně úspěšné, protože jejich soupeřky Olmosová z Mexika a Routliffeová z Nového Zélandu tak vedou 6-4 a 4-2. My teď v našem vysílání zase směřujeme do Ostravy na Zlatou tretru. Už jste slyšeli o úspěchu Lourdes Glorie Manuel, která byla první v závodě na 400 metrů a také o druhém místě Jana Štefely. Teď nás zajímá koulařský sektor, pokračuje Jakub Marek.
1: Krásný podvečer, Tomáš Staněk aktuálně na 6. pozici, 19 metrů 93 cm, to je jeho výkon z první série, v té druhé žádné centimetry nepřidal, takže ještě ho budou čekat 4 pokusy. S tímto by rozhodně spokojený nebyl, protože před týdnem v Kladně se dostal přesně na 21 metrů, to by mu tady dnes na vítězství nestačilo, protože teď už v čele soutěže je Nigeriec Chukwuebuka Enekweci, 21 metrů 33 cm, na druhé pozici nejlepší Evropan posledních let, evropský šampion z Říma Leonardo Fabry, 21.08, a na třetí pozici je veleskušený Novozélanďan Tom Walsh, 20.96. Teď už se tady připravují muži ke 110 překážek, tento sprint také by mohl přinést zajímavé výkony, protože když se podíváme do vnitřních drah, tak tam jsou třeba Freddy Crittenden, to je Američan, který už zaběhl v minulosti 110 překážek pod 13 sekund. To je samozřejmě meta té absolutní světové extra třídy, ale rozhodně musíme počítat třeba i s Jakubem Šimaňským, Polákem, který letos ovládl 60 překážek na halovém mistrovství světa doma v Toruni slavil, ale přeci jen 110 překážek, ta ještě není v jeho podání až na takové úrovni jako právě 60 překážek. Určitě si musíme dát pozor na Asiera Martineze, Španěla ve čtvrté dráze, nebo třeba Kubánce Menendeze v dráze páté. V osmičce je jediný Čech, aktuálně nejlepší český překážkář na krátkých sprintech, Jonáš Kolmazník ve 22 letech, letos semifinalista halového světového šampionátu v Toruni právě na 60 překážek. Letos se dostal na 13.74, určitě by tady rád nějakou setinku ubral, protože loni už svůj osobní rekord posunul na velmi slušných 13.56. Teď už osmička sprinterů zaklekává do startovních bloků, ještě doplním v první dráze Polák Čikier, ve druhé dráze Kypřan Trajkovič a ještě v sedmičce Belgičan Oba Sui. To je tedy osmička sprinterů, která je tady připravena právě na běh na 110 metrů překážek. Rekord meetingu 12.87 Kubánce Roblese, to byl tehdy světový rekord. Teď už je odstartováno. Jonáš Kolmazník poměrně solidně na první překážku naběhl ve velké rychlosti, ale teď už ztrácí na největší a nejrychlejší soupeři. Výborně jde Kubánec Menendez teď finišuje a za poslední překážkou ještě, řekl bych, nabral nějaký náskok na své soupeře, 13,15 sekundy. Neoficiálně to je velmi kvalitní 110 překážek, oficiálně teď už 13,14 sekundy pro Kubánce Menendeze. Samozřejmě neotřásal se ten zmiňovaný rekord meetingu 12,87 sekundy, protože to byl v roce 2008 nový světový rekord Kubánce Dairona Roblese. Teď ale vypadá to, že Robles má solidního nástupce, samozřejmě ještě není na takové úrovni jako Robles, ale už se mu poměrně přibližuje, protože se nedávno dostal i na 13,7 sekundy. Ještě rychlý pohled do koulařského sektoru, jestli tam se něco neposunulo ve třetí sérii, jak je na tom teď aktuálně Tomáš Staněk. Ten vypadá to, že by měl jít teď do kruhu. Je to tak, je to slyšet i tady z potlesku téměř zaplněného stadionu Vítkovického. Opět na Zlatou tretru dorazilo hodně fanoušků a co je hlavní, jsou hodně hlasití, stejně tak jako každý rok. třetí pokus Tomáše Staňka letěl dál, ale bohužel se neudržel v kruhu, takže to zlepšení nebude. Řekl bych, že to bylo kolem 20 metrů, 50 cm, ale stále tedy zůstává v jeho zápisu jako nejdelší pokus ten první 19 metrů, 93 cm. V čele stále v průběhu třetí série Nigeriec Enekveči, druhý Ital Fabry, na třetím místě Novozélanděn Tom Walsh. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A tenhle jingle právě teď svými slovy potvrdil Jakub Marek, který shrnul víceméně všechno podstatné, co se aktuálně děje na atletickém mítinku Zlatá tretra, a my se ještě před zprávami v 19 hodin můžeme zase zaměřit na tenis. Karolína Plíšková v souboji, v ryze českém souboji se Sárou Bejlek, získala druhý set v tiebreaku 7-3, takže srovnala na 1-1 na sety. Teď tady začíná rozhodující sada, ve které servíruje Karolína Plíšková, která zatím prohrává 15-30. Také nás zajímá snažení Karolíny Muchové v deblu vedle Siriny Williamsové, ale zatím tahle dvojice prohrává s mexicko-novozelandským párem Olmosová a Rautlifová, a to konkrétně 4-6 a 3-4. Teď už slibované zprávy.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Policie rozkryla síť podvodných školení mezi účastníky digitálních kurzů, byli i řidiče kamionů. Evropský parlament schválil celní dohodu se Spojenými státy. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře závod v běhu na 400 metrů. V Praze se před začátkem koncertu Evy Farné tvoří kolony k Edenu. A zítra bude oblačno i zataženo, postupně místy přehánky, večer se bude vyjasňovat, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu. Řekl to během návštěvy Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle Pavla funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění anebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod stát.
5: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit, aby platili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to půjde ze státního rozpočtu, tak se to týká všech, těch, kteří sledují, nesledují, a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
4: Pavel také kritizoval přesun agent lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstva. Jde podle něj o problematiku, která potřebuje koordinaci. Policisté odhalili 10milionový podvod s evropskými dotacemi na školení. Stíhají 18 lidí a 15 firem po celé zemi. V mnoha případech šlo přitom o fiktivní kurzy. Evropský žalobce Vít Koupel Radiožurnálu potvrdil, že obvinění čelí stíhání na svobodě.
6: Ti zaměstnanci vůbec s těmito digitechnologiemi v rámci své činnosti nepřicházeli do styku. Byli například proškolováni řidiči dálkové dopravy v oblasti digikompetencí, což samozřejmě vyvolává pochybnosti, proč by v tomto měli být školeni. V některých případech mělo být školen tolik zaměstnanců, že by to v zásadě znamenalo zastavení chodu celé té společnosti.
4: Europoslanci schválili klíčovou část obchodní dohody se Spojenými státy. Zahrnuje zrušení dovozních cel na většinu amerického průmyslového a zemědělského zboží. Je to výsledek jednání Bruselu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který EU opakovaně hrozil zavedením vyšších cel.
7: Podle dohody by neměly úřady ve Spojených státech zavádět vyšší než 15% cla na evropské produkty. Pokud svou část dohody Washington nesplní, bude mít Evropská komise pravomoc reagovat. Návrh ji taky umožní navýšit dovozní cla, pokud americké zboží v určitém odvětví zaplaví evropský trh. Návrh podpořili čeští europoslanci za ODS, Piráty i ANO. Potvrzuje jeho europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová.
8: 15% clo v této dohodě já považuji za velmi dobrý kompromis.
7: Smlouvu musí ještě finálně schválit členské státy. Rámcovou obchodní dohodu podepsali loni ve Skotsku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Sport.
9: Česká běžkyně Lourdes Gloria Manuel ovládla na atletickém mítinku Zlatá tretra v Ostravě závod na 400 metrů. Halová mistryně světa to navíc dokázala v osobním rekordu s časem 49,74 sekundy. Více přidá reportér Jakub Marek.
1: Druhý skončil výškař Štefela výkonem 227 cm, v kůlarském sektoru aktuálně bojuje Tomáš Staněk a zatím je na šesté pozici spíš průměrným vrhem 19 metrů 93 cm. V čele je teď nově Ital Fabry za 21,72. Všichni mají ještě 3 pokusy na zlepšení. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na východní části Pražského okruhu i Vekbalské a taky kolony před Edenem. Nejdřív D1, příjezd do Brna směrem z Prahy, provoz už slábne, zbytek kolony kamionů v pravém pruhu je už jenom od sjezdu na Vídeň do omezení sjezdu na Bratislavu. Na východní části Pražského okruhu ve směru z Boleslavské D10 na Lanový most pozor u sjezdu na Hradeckou D11 a k IKEA po havárii osobního auta je tam zabraný pravý pruh, hasiči a záchranka na místě, přibrzďuje se ve slabším provozu, už je to bez kolony. Jenom pozvolná polevuje nápor na příjezdu k Edenu půl hodiny před začátkem koncertu Evy Farné nejvíc. Ucpaný je směr z dálnice D1, kolona Schodovské teď od teplárny Michle přes Bohdalec je zhruba na 20 minut. Popoždí se chvíli taky ze zhora Bělocerkeskou od zdravotního ústavu, tam je to do 10 minut k Edenu. A Vekbalské ve směru z Letňan dolů do Hloubětina u nájezdu na Novopatskou dokončují v levém pruhu úklid po havárii motorky a dvou osobních aut, provoz zeslábl, kolona už jenom kratší od sjezdu na Kbely, je to na pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude přechodněji polojasno, jinak ale oblačno, je zataženo, postupně místy přehánky, ojediněle i bouřky, večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: A po zprávách zase pokračujeme v klasickém vysílání Radiožurnálu Sport, nejposlouchanější digitální stanice v Česku. V našem vysílání to slyšíte často a řeknu to znovu, čeští fotbalisté se přesouvají do Atlanty, kde je čeká ve čtvrtek v rámci mistrovství světa druhý zápas ve skupině. Jejich soupeřem v 18 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport bude Jihoafrická republika. Pokud jde o Atlantu, tak tam odehrál před časem docela dost zápasů v basketbalové NBA Vít Krejčí a Vít Krejčí byl právě hostem kilometrů Jiřího Ješka na nedávném sportovním festivalu Off-Season. Pokud vás zajímá třeba právě tenhle rozhovor, najdete ho v podcastových aplikacích, stejně jako všechny naše další pořady v čele s Desítkou Pavla Horváta. Teď si zahrajeme kapelu Vohnout, po ní se zase vydáme do Ostravy na Zlatou tretru.
2: Radiožurnál Sport
11: a David Prouza.

Hledá se zpěvák na inzerát do naší jubilejní party. Není to žádný met, tak kdo z vás to zkusí? Ať je velkej tak akorát, ať je vtipnej a hraje karty, za to zpívat vůbec umět nemusí. Garantujeme itinerář, plnej koncertu za honorář, taky svěží stravu stanic čerpací. Nabízíme i ubytování,

0: Kapela Vohnout hledá zpěváka na inzerát. My se na radiožurnálu Sport bez inzerátu vydáme zase na atletickou zlatou tretru. Máme proto dobrý důvod, protože za malou chvíli by měl začít závod na 100 metrů žen i s českou účastí. Pokračuje Jakub Marek.
1: Příjemný večer, domácí vítkovická atletka Karolína Maňasová, která nedávno překonala dvakrát vlastně český národní rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Teď tady už je připravena za startovními bloky právě před během na 100 metrů, ale velmi těžkou konkurenci připravili právě Karolíně Maňasové organizátoři, ale ona je za to samozřejmě velmi ráda, protože jen kvalitní konkurence vás může vytáhnout k lepším časům a myslím si, že teď je právě představovaná Briana Listnová z Jamajky, to by měla být největší favoritka tohoto běhu. Ta se letos už pod 11 sekund dostala, když se díváme na letošní tabulky, tak ještě i ve čtvrté dráze skvělá polka, velmi rychlá Eva Svobodová, která má prakticky potetované celé tělo, to Karolíně Maňasová má nějaké tetování, ale oproti Svobodové toho má ještě na sobě poměrně málo, to Němka Likenkemprová, ta má zase takové rukávky podobné, jako měníval dříve Pavel Maslák, skvělý český čtvrtkař, ale i Gina Likenkemprová, to je sprinterka, která umí pod 11 sekund stovku. Připomenu, že ten nový český rekord, velmi čerstvý ženský běhu na 100 metrů je 11.01, tedy 11,1 setina sekundy. Jarmila Kratochvílová, ta běžela 11.09, poměrně dlouho na tento výkon útočila Karolína Maňasová až v rakouském St. Peltonu. Nejdřív v rozběhu běžela 11.08 a pak ve finále skvělých 11.01. Už tady pomalu utichá publikum, protože se vše připravuje právě ke startu nejkratšího sprintu, tedy sprintu na 100 metrů. Osmička sprinterek teď zaklekává do startovních bloků. Největší favoritky ve čtvrté dráze Eva Svobodová, polka a v pětce Jamajčanka Briana Listnová. Nás samozřejmě zajímá ve trojce Karolína Maňasová. Je odstartováno. Výborně vypadala z bloku Maňasová. Maňasová vedle Svobodové, poměrně blízko Svobodová už, ale jde dopředu Maňasová. Řekl bych, že jí to úplně nevyšlo. Tento běh nebyl rozhodně běh, se kterým by byla Karolína Maňasová spokojená. Těch prvních 20-30 metrů vypadalo velmi dobře. Tam na tom byla obdobně jako polka Svobodová, která nakonec ovládla tento závod, ale těch posledních 30 metrů na ty rozhodně nebude vzpomínat Karolína Maňasová v dobrém. Počkejme si ještě na ty časy jednotlivých sprinterek, ale nebylo to nějak extra rychlé, i když to počasí už není tak nepříjemné jako před hodinou, kdy tady začalo pršet, ale obloha je zatažená, je zhruba odhadem nějakých 15-17 stupňů, takže to nejsou úplně optimální sprinterské podmínky, když čtvrtkařky tady běžely velmi rychle. Eva Svobodová 11.09 na prvním místě, na druhé pozici Novozelandka Dianka Hopsová 11.12 a třetí Jamajčanka Listnová 11.18, Karolína Maňasová až na šesté pozici v čase 11.40, takže to nebyl povedený běh od Maňasové. Přišlo mi, že těch posledních 10 metrech, když už cílovala, tak už tak trochu kroutila hlavou a věděla, že to zkrátka nebude dobré, nebude to její nejlepší závod. Ještě se rychle pojďme podívat, jak to vypadá v kularském sektoru. Tam Tomáš Staněk bohužel nepřidává žádné centimetry, zatím stále 19.93 z první série a průběžná šestá pozice pro tohoto českého rekordmana ve vrhu koulí. V čele je Ital Leonardo Fabry, 21.72 m, druhý Čukwebuka Enekweci 21.43 a na třetí pozici Tom Walsh, Novozelanďan, se také zlepšil na 21.26, takže velmi kvalitní soutěž, bohužel do těch elitních pozic zatím nezasahuje Tomáš Staněk a bude mít ještě jeden pokus na to, aby se zlepšil právě v této koulařské soutěži. Začala už i soutěž oštěpařů, ta je bohužel bez Jakuba Vadlejcha, který se připravuje na páteční diamantovou ligu v Dauha a v tak rychlém sledu dva tak kvalitní závody dost daleko od sebe, to už by byl trochu asi hazard se zdravím 35-letého velmi zkušeného atleta, takže tentokrát Jakub Vadlejch tady se nepředstaví domácímu publiku. Je tady české duo Martin Konečný, Jan Výška. Jan Výška, ten má za sebou první pokus 73 metrů a 34 centimetrů. To je, řekl bych, podprůměr na to, co teď už velmi mladý český oštěpař dokáže házet. Martin Konečný ten prvním pokusem vyšlápl, i když on už se i v této sezóně dostal za 80 metrů, dokonce za 1,80 metrů, jako teď právě Jihoafričan Dove Smith, 81 metrů, 98 centimetrů, ale teď už Grenadian Anderson Peters a jeho první pokus, to by mohlo být dál, i když oštěp klesá poměrně rychle a prakticky trefil tu čáru ohraničující 80 metrovou hranici, takže to bude pravděpodobně průběžná druhá pozice pro tohoto dvojnásobného mistra světa z 2019 a 2022, nakonec 79 metrů, 92 centimetrů. A ještě si počkejme na muže, který přijde právě další v pořadí, protože to bude Rumaš Takranga Patirage, to je Srí Lančan, který aktuálně vede světové oštěpařské tabulky, a Jan Železný o něm zhruba před měsícem mluvil, že to je oštěpař, který je v blízké budoucnosti schopný přehodit 90 metrů. No a co se nestalo, v následujícím závodě se Patirage dostal dokonce za 92 metrů, takže aktuálně to je nejlepší světový oštěpař a přijel samozřejmě sem do České republiky, kde je ředitelem mítinku Zlatá tretra světový rekordman v oštěpu Jan Železný, a tento borec ze Srí Lanky tedy už má letos hozeno 92 metrů a 62 centimetrů. Bývalý hráč kriketu, jak už tomu bývá zvykem v této oblasti světa, oštěp letí prvním pokusem dál než ty předešlé. Nebylo to nějak extra daleko, ale je to vždy paráda, když se oštěp nese víc než těch 80 metrů prakticky tady přes celý trávník na Vítkovickém stadionu. A jak to bylo daleko, tak ještě dál, než jsem předpokládal. 85 metrů, 87 centimetrů prvním pokusem Patirage, a pravděpodobně to bude dost možná i vítězný hod, nebo možná Srí Lančan přidá ještě nějaké centimetry, ale divil bych se, kdyby ještě někdo ze soupeřů dokázal zareagovat na tak dlouhý pokus. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: 19 hodin a 17 minut, přidáme opět krátkou tenisovou aktualitu. Karolína Plíšková bojuje s tenistkou Sárou Bejlek o postup do druhého kola na turnaji v Nottinghamu na travnatém podniku, který slouží jako jeden z přípravných před blížícím se Wimbledonem. Karolína Plíšková ve třetí rozhodující sadě vede aktuálně 3-0. No a protože v našem vysílání máme rádi živé vstupy, přímé přenosy, tak v tuhle chvíli nebudeme hrát píseň, ale vydáme se ne tak úplně daleko z Vinohradského studia, to do Bohnic je relativní kousek. Proč právě v Bohnicích budeme teď za malou chvíli, tak to je jednoduché, protože se tam rozehrála jedna ze skupin mistrovství světa v softballu i samozřejmě s českou účastí. Máme na místě reportéra Jakuba Kantu, dobrý den.
3: Hezký den.
0: Tak na úvod, Kubo, možná otázka logická, co se před tebou právě teď děje, protože český tým by měl rozehrát svůj duel s Austrálií, respektive už se tak mělo stát, tak platí to?
3: Přesně tak. Pražská skupina mistrovství světa softbalistek nabízí druhý zápas. Ten je na programu od 19 hodin. Začal s malým zpožděním. Češky mají v duelu s Australankami v tom úvodním zápase svém ve skupině za sebou úvodní směnu. Možná byla drobně nervózní. Každopádně žádný z týmů v ní skórovat nedokázal. Vládly nadhazovačky jak Australanka Lembová, tak Češka Kateřina Kindermanová. To zvládli velmi dobře, a Kindermanová přesto, že se dostala do problémů při jednom autu, protože hodila tři špatné nadhozy, měla bóly a

0: tím odhadem, tak jak vidí šance národního týmu?
1: Tak vzhledem k tomu, že z té skupiny postupují na ten dubnový závěrečný turnaj, který bude hostit v příštím roce právě Austrálie, jenom dva týmy, tak to není z českého pohledu zrovna lehká záležitost probojovat se tam, protože pokud se podíváme na těch šest týmů, na jejich postavení ve světovém žebříčku, tak Češky rozhodně nepatří mezi favoritky. Ostatně právě česká kečerka, tedy hráčka, která zaklekává za pálkařkami dnes Australanek, Šmejkal Pecková, která byla hostem dnešního ranního radiožurnálu Sport, tak mluvila o tom, že tahle ta pozice outsiderek by Češkám celkem mohla sedět, protože rozhodně mezi ty hlavní favoritky na postup patří právě Kanaďanky, čtyřky světového žebříčku, a pokud třeba trochu baseballu znalí fanoušci si přečetli nebo poslouchali, Davide, tebe, když si vyjmenovával ty týmy, tak rozhodně mezi favoritky budou patřit i Tchajvanky. No a když se podíváme na to číslo u české reprezentace softballové žen, tak ty jsou momentálně na 10. místě a tak jsou lepší třeba i ještě Italky. Každopádně Kubánky a Australanky by podle papírových předpokladů porazit měly, ale dostat se mezi ty dva přímo postupující týmy bude opravdu těžké. Pak se ale bude ještě hrát o dvě divoké karty na ten závěrečný turnaj a to si myslím, že by mohlo Češkám vyjít.
0: Říká Jakub Kanta, který je právě teď na zápase Česko-Austrálie v rámci softbalového mistrovství světa. Ještě jedna otázka na závěr, protože se hraje v tom bohnickém areálu, kde sídlí klub Youders. Já ho docela znám, je to, řekněme, malý leč jako řekl bych velice pěkný areálek sportovní. Kolik lidí se tam vejde a jaká je atmosféra? Protože dovedu si představit, že v rámci toho, řekněme, menšího areálu by to mohlo být docela veselé, hlasité.
1: Zatím to tak vypadá. Můžu potvrdit, že když se podívám na tu hlavní tribunu, tady za tím diamantem, za pálkařkou, kterou je v tuhle chvíli česká reprezentantka Gabriela Slabá, tak tam nevidím jediné volné místo. Jsou obsypané i ty tribuny za vnějším polem i relativně po stranách. A co jsem od organizátorů dostal informaci, tak by tady v tuhle chvíli mělo být něco kolem 350 fanoušků. A řekl bych, že o moc víc, pokud by tady nestáli ještě víc na hňácaní, promiňte mi to slovo, ale kolem klandrů, tak se jich sem prostě o moc víc, řekl bych, nevíde. Atmosféra je zatím velmi dobrá a české softballistky teď ale čelí při dvou vyautovaných hráčkách konci na pálce ve druhé směně a zachraňovat situaci se teď bude snažit Eliška Stejskalová proti australské nadhazovačce Lembové, ale na poprvé neuspěla.
0: To říká Jakub Kanta, za kterým se do bohnického areálu Youders budeme vypravovat v našem vysílání radiožurnálu Sport ještě mnohokrát, takže pro tuto chvíli, Kubo, díky a zase naslyšenou za chvíli.
1: Není vůbec za co, zatím

0: Po písni Until It Sleeps od Metallica se vydáme zase za fotbalovým tématem. Česká reprezentace zamířila do Atlanty, kde odehraje druhé utkání na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a také Mexiku. Národní tým bude hrát ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která je stejně jako Češi zatím ve skupině bez bodu. Přípravy na stěžejní zápas v boji o postup do vyřazovací fáze začaly o víkendu, během kterého za oceánem skončily dvě finálové série v NBA a v NHL.
1: Nejdříve basketbalisté New Yorku Knicks získali titul v NBA. The Knicks are finally NBA champions once again. A pak hokejisté Caroliny vyhráli Stanleyův pohár. The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time. Během jednoho víkendu tak v dějišti mistrovství světa ve fotbale skončily finálové série NBA a NHL. Hráči české fotbalové reprezentace sledují především, jak by řekli Američani, soccer, ale neunikly jim ani právě zmiňované závěrečné zápasy nejprestižnější basketbalové, respektive hokejové soutěže na planetě, říká za šatnu národního týmu útočník Tomáš Chorý.
2: Basket, hokej, je to úplně něco jiného vlastně v Česku, nemáte moc šanci se na to podívat, protože je to pozdě v noci, ale tady vlastně v 7 hodin si sednete k televizi a vidíte vlastně celý zápas, takže to je krásný a takže stíháme si myslím vlastně všechno, ale teď je vlastně důležitá Jihoafrická republika a na to se chceme maximálně připravit.
3: Zrovna jsem byl na masérské místnosti, ale stihl jsem jenom zvedání poháru, zápas jsem neviděl.
1: Vysvětluje Michal Černý, technický vedoucí, jestli i realizační tým české fotbalové reprezentace sledoval finálová utkání NBA a NHL společně.
3: Hráči mají všichni stejný program, proto je trošku jednodušší pro ně dělat nějaký team building nebo tvořit partu. A přece jenom v tom realizáku je spousta funkcí. Například fyzioterapeuti, maséři, ty dělají dlouho do noci, nebo ne dlouho do noci, ale večer. Trenéři mají zase trošku jinou náplň té práce, kustodi úplně jinou náplň práce, takže myslím, že pro realizační tým je to trošku těžší se stmelit, ale myslím si, že se nám to daří dobře.
1: Dodává Černý, technický vedoucí české fotbalové reprezentace, kterou ve čtvrtek čeká druhé utkání ve skupině mistrovství světa. Národní tým bude hrát v Atlantě proti Jihoafrické republice a my vám zápas, který začne v 18 hodin, nabídneme v přímém přenosu. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
4: 19 hodin a 30 minut. Posloucháte Radiožurnál. Policie stíhá 10 lidí za krácení DPH při provozování taxislužby. Podle Jiřího Žežulky z generálního finančního ředitelství skupina způsobila státu škodu zhruba za 300 milionů korun. Mezi 10 obviněnými jsou kromě dvou Čechů taky občané Uzbekistánu, Kazachstánu a Ukrajiny. V případě prokázání viny jim hrozí až 13 let ve vězení. Slovenský ministr vnitra Matuš Šutaj Eštok zatím nemusí platit odškodné skupině bývalých elitních policistů, které loni přirovnal k mafiánům. Rozsudek zrušil odvolací soud. Původně přitom ministr neuspěl, protože na žalobu vůbec nereagoval. Případ, ve kterém čelil exekuci, se tak vrací na začátek. Vnuk britského krále Karla III., princ George, po prázdninách nastoupí na elitní internátní školu Eton. 12-letý princ tak bude pokračovat v rodinné tradici. Na chlapecké škole totiž studoval i jeho otec, princ William a strýc, princ Harry. V minulosti Eton College studovalo i 20 britských premiérů. Sport. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře v Ostravě závod běhu na 400 metrů. Více přidá z Ostravy Jakub Marek.
5: Kolař Tomáš Staněk skončil pátý výkonem 20 metrů a 48 cm, zvítězil Ital Fabry za 21,91. 100-metrový sprint ovládl Jihoafričan Valaza časem 9,94 sekundy. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
4: České softbalistky hrají v Praze na mistrovství světa proti Austrálii. Sleduje to Jakub Kanta.
6: V dohrávce druhé směny jsou Češky v obraně, tedy v poli, a stav je stále v zápase s Austrálií, tom úvodním 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na východní části Pražského okruhu u IKEA a nehoda na 11 u Vamberka. Na východní části Pražského okruhu ve směru z Boleslavské D10 na Lanový most stále velmi opatrně u sjezdu na Hradeckou D11. Na úrovni IKEA tam nejdřív stojí na šrafování mezi odbočovacím a pravým pruhem policejní hlídka po dřívější nehodě a o kousek dál ovšem bez označení je odstavená dodávka. Výrazně zasahuje do pravého pruhu a v něm chvíli posedává řidič, mění zatínící kolo auta mu vybočují na poslední chvíli za zády. V Praze jinak už sklidnil příjezd k Edenu, kde začíná koncert Evy Farné, už jenom kratší fronta je v Bělocerkevské a ve Kbelské směrem dolů do Hloubětina už u Novopatské po dřívější nehodě všechno sklidili do odstavného pruhu, jede se tam plynule. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte dvě kratší zdržení u Vamberka. Kus za kruhovým objezdem u Molu tam došetřují nehodu a projíždí se Kivadlově a pak znovu u Lipštejna se jezdí Kivadlově v místě, kde je propadlá vozovka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme přechodně i polojasno, jinak ale oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky, večer by měly srážky začít ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
7: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: na Jimmy Eat World promine posledních pár sekund už nebudeme dávat, ale naopak se vydáme zase na zlatou tretru ve společném vysílání radiožurnálu Sport a radiožurnálu. Závod na 800 metrů žen na komentář Jakuba Marka.
1: Audrey Verová, ta už je teď připravena v sedmé dráze, respektive právě za tu čáru v sedmé dráze, která označuje start běhu na 800 metrů. Hlavní favoritka tohoto závodu, ale asi úplně nemůžeme předpokládat to, že by se tady útočilo na světový rekord Jarmily Kratochvílové z roku 1983, 1.53, 28. Je tady ta nová technologie Waveflight, nebo chcete-li vlna světel, která tady doprovází u vnitřního okraji dráhy u mantinelu právě běžkyně a ukazuje jim vlastně, jak rychle běží, a je to nastaveno na výsledný čas minuta a 55 sekund. To by byl samozřejmě výrazně posunutý nový rekord meetingu, rekord zlaté tretry, právě rekord zlaté tretry drží z minulého roku Prudence Segodisová, jihoafričanka, 1.57.16, a to si myslím, že by mělo být v silách Audrey Verové, přestože tady není zas až tak úplně teplé atletické počasí, ale už i čtvrtkařky, včetně Češky Lourdes Glorie Manuel, tady ukázali, že se tady dá běžet rychle. Teď už tady všechno utichá a je připraveno ke startu na 800 metrů. Rozhodně ještě nesmíme zapomenout na to, že v šesté dráze běží Femke, teď už Brudersová, Bolová, bývalá skvělá čtvrtkařka, překážkářka, a je to tady pro ní venkovní premiéra právě na této trati, tedy na osmistovce. Po úvodní zatáčce by se měla dostat do čela Nikola Bisová, to je Češka, která by měla udávat tempo zhruba nějakých 55-60, by mělo být první kolo, tedy první čtyřstovka, a hned za Bisovou se teď zavěšuje právě Audrey Verová a i Femke Brudersová-Bolová. Za touto trojicí už je tam poměrně mezera a vidíme, že ty první tři atletky jsou rychlejší, než jsou právě ta zelená světla, která značí konečný čas minuta a 55 sekund. Bisová tedy v čele, za ní Verová, pak Brudersová-Bolová. Mírná pauza a v další skupině je tam velmi rychlá Slovenka Gabriela Gajanová. První čtyřstovka 55-83, to je zhruba to, co měla Bisová běžet první čtyřstovku, ale teď už bych řekl, že trošku překáží i Audrey Verové, která se na ní tak tlačila, že teď uskočila Bisová do vnitřní dráhy, respektive za vnitřní dráhu, a teď už v čele osamocena běží Audrey Verová, ale už se na ní dotahuje Femke Brudersová-Bolová. To by bylo velké překvapení, kdyby tady Bolová ve svém prvním venkovním závodě na 800 metrů potrápila právě Švýcarku Verovou, ale Verová teď už protahuje svůj krok, protahuje své nohy posledních 120 metrů do cíle, a Verová teď už má jednoznačný náskok na Brudersovou Bolovou a vypadá to, že i ta světelka, která značí výsledný čas minuta 55 sekund, už jsou za Audrey Verovou. Verová posledních 20 metrů, jaký bude čas neoficiálně? 1.54.46. Každopádně nový rekord meetingu na ten výkon minuta 55 sekund. Bezpečně Verová zautočila a předvedla další super rychlou osmistovku. Minuta 54.45, to je necelou půl sekundu za tím výkonem ze Stockholmu. Další super rychlá osmistovka. Na druhé pozici v osobním rekordu Femke Brudersová-Bolová 1.57.13, a na třetí pozici Italka Eloisa Kajrová 1.58.59. Z Ostravy Jakub Hadek, Radiožurnál.

0: Možná nejznámější píseň od skupiny Nickelback, kanadského rockového uskupení, která dozněla teď v 19:44, tedy v době, kdy zase v našem vysílání převezme hlavní roli mistrovství světa v softballu, a to konkrétně proto, že české hráčky nastoupily v areálu Yoders v pražských Bohnicích proti Austrálii, no a tenhle duel vidí přímo v Bohnicích Jakub Kanta.
1: A tady před malou chvílí dozněla velká česká radost. V úvodu třetí směny totiž české softballistky jsou na pálce a poté, co inkasovali jeden doběh v dohrávce směny druhé, tak v úvodu té třetí se jim podařilo vyrovnat. Je to 1-1. Ženou okamžiku byla v tu chvíli Jana Furková, poslední softballistka českého, toho pálkařského pořadí. Takže devátá reprezentantka po té, co čelila australské nadhazovačce, trefila naprosto parádně. Ten její nadhoz obloukem spodem poslala ten balon přes první metu do tam, kam nemohla doběhnout pravá vnější polařka. Ten míček se točil po čáře, dojel až k bariéře, úplně nakonec do rohu, takže opravdu dostala dost času na to, aby ty mety další mohla oběhnout, vrátit se až domů, ale ještě nakonec to byla video challenge, rozhodčí to kontrolovali u videa, ale jak už jsem před malou chvílí informoval, je to v úvodu třetí směny mezi českými softballistkami a Australankami 1-1 v tom úvodním zápase mistrovství světa ve skupině.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A my zase uděláme čest tomuto jinglu, který hrajeme na Radiožurnálu Sport, a rychle se z Vinohradského studia vydáme zase na ostravskou Zlatou tretru, kde v tuhle chvíli nás čekají celkem dva zajímavé body. Jedním z nich je souboj oštěpařů a tím druhým je pak závěrečný závod na 150 metrů i s účastí třeba Noaha Lylese. Proto míříme zase za Jakubem Markem a nejdřív otázka na oštěpaře. Padla už třeba opět hranice 90 metrů?
3: Zatím hranice 90 metrů nepadla, ale Rumeš Patyrák je dnes třikrát za 85 metrů ve čtvrté sérii tam přešlápl a bude ho čekat ještě dvojice pokusů, ale on tady ukazuje, že je skutečně výjimečným oštěpařem, i když se mu teď lehce přiblížil Anderson Peters, grenaďan, o kterém už se občas mluví, že už má to nejlepší za sebou, on je dvojnásobným mistrem světa z let 2019 a 2022, ale neradno ho podceňovat, protože teď tedy 84 metrů 27 cm, to už je opět velmi kvalitní výkon, a teď Němec Thomas Röhler, ale ten na ty své nejlepší roky stále marně vzpomíná, protože on je to olympijský vítěz, před 10 lety vyhrál soutěž v brazilském Riu mezi oštěpaři, ale dnes se tady zatím nedostal přes 80 metrů, zatím 79 metrů 47 centimetrů, a zatím pro něj pátá pozice. Čechům se dnes nedaří, Jan Výška 75-97, Martin Konečný dokonce ještě za ním 71 metrů a 58 centimetrů, už bude mít jen jeden pokus na to, aby právě vylepšil tuto hodnotu. No a už nás tady prakticky čeká jen ten zlatý hřeb večera, jak si o tom mluvil, v 19:55 by měl odstartovat běh na 150 metrů s možným útokem na historicky nejrychlejší čas právě na této trati na stadionu, a je tu samozřejmě Američan Noah Lyles, ten je premiérově na ostravské Zlaté tretře, tento olympijský šampion z Paříže v běhu na 100 metrů a osminásobný mistr světa na různých sprinterských distancích by tady právě rád útočil na historické maximum běhu na 150 metrů. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Alanis Morissette můžeme na Radiožurnálu Sport jenom rychle připomenout tenisové úspěchy dnešního dne. Karolína Plíšková v prvním kole v Nottinghamu na trávě porazila Sáru Bejlek 2-1 na sety a velmi dobře se vedlo také hráčkám v Berlíně, protože dál postoupili jak Linda Nosková, tak Karolína Muchová a také Kateřina Siniaková. Navíc všechny hráčky nestratili ani set. My teď nestrácíme ani jednu sekundu navíc a míříme zase do Ostravy na zlatou tretru a na zlatý hřeb celého atletického meetingu, závod na 150 metrů a zase je u toho náš atletický reportér Jakub Marek.
1: Hezký večer, teď už se sprinteři rozcvičují v zatáčce právě u startu na 150 metrů, ještě tedy mají dlouhé tepláky, mikiny, není tady úplně nejtepleji, ale už jsme tu viděli, že se i v těchto podmínkách dá zaběhnout velmi svižný čas. Mezitím teď ještě v oštěpu v poslední sérii Čech Jan Výška 77 metrů 52 cm, to je jeho dnes nejlepší výkon, skončí tady na 7. pozici, porazí Martina Konečného, tomu se dnes vůbec nevedlo, 71 metrů a 73 cm. Když už jsem u toho oštěpu, tak ještě zopakuji to, co se tady dělo na začátku programu, protože oštěpařky ty házely relativně solidně. Srbka Vilagošová vyhrála výkonem 62-92, no a na čtvrtém místě skončila jako nejlepší Češka Nikola Tabačková výkonem 58-80. Ta se letos poprvé v kariéře v 28 letech dostala přes 60 metrů, když začala trénovat u Barbory Špotákové. Mimochodem Nikola Tabačková, to je někdejší juniorská mistryně Evropy v softballu, když už jsme se bavili v této hodině i o tomto sportu. Každopádně teď už se tady představují sprinteři v běhu na 150 metrů. Mezi tou osmičkou rychlých mužů je i aktuálně nejrychlejší český dvoustovkař Ondřej Macík, tak pro něj to bude rozhodně velmi zajímavá zkušenost po boku hvězd světového sprintu, protože nejen, že tu v sedmé dráze je Noah Lyles, ale také v šestce Australan Gaut Gaut, o kterém se mluví jako o možném nástupci legendárního Usaina Bolta. Gaut Gaut letos zaběhl nový světový rekord juniorů na 200 metrů, překonal právě juniorský čas Usaina Bolta. No a teď pod mým hlasem možná uslyšíte ještě o něco větší aplaus, protože teď běhne do arény jako lev Američan Noah Lyles, velmi excentrický americký sprinter, který mluvil o tom, že aktuální čas nejlepší historický na 150 metrů je poměrně pomalý, tedy 14,92 setin sekundy Jamajčana Thompsona, a dnes by ho rád prý výrazně stlačil. Je to tedy čas klasicky na oválu, protože na rovince v různých exhibicích už se běhaly i rychlejší časy. Ten nejrychlejší čas běžel Usain Bolt 14,35 setin sekundy, ale bylo to v městě na rovné 150, která není uznávána mezi světové rekordy. Zatím to není ani 150 na dráze, ale prý manažer meetingu Alfons Juk se bavil s členy světové atletiky a od této chvíle by to mohl být světový rekord, takže možná tady uvidíme třeba i ustanovující světový rekord běhu na 150 metrů. Každopádně není to olympijská disciplína, je to spíš doplňková disciplína, každopádně je tady na ní připraven jeden z nejrychlejších mužů světa aktuálně, Noah Lyles. V pětce si dejme pozor ještě ale i na Jihoafričana Dambileho, ten letos běžel dvoustovku také pod 20 sekund. Osmička sprinterů už ve startovních blocích, v páté dráze Dambile, v šesté dráze Gaut a v sedmé dráze Lyles. To jsou největší favoriti. Je odstartováno pomaleji z bloku, vyběhl Lyles, ale teď už jde do cílové rovinky, je to velký fofr, výborně běží Dambile, ale teď už Lyles zatahuje. No a Lyles vítězí na zlaté tretře, v jakém čase? 14.68, takže ta slova nebyla jenom prohlášení, která by nebyla na reálných základech, tedy slova Noah Lylese o tom, že těch 14.92 by měl překonat, a to se mu tady dnes v Ostravě na Vítkovickém stadionu povedlo. Teď ještě po přezkoumání cílové fotografie opraveno na 14,5 67 setin sekundy. Parádní výkon amerického sprintera, pro kterého je to letos taková volnější sezona. Není ani světový šampionát, ani nejsou olympijské hry, takže říkal, proč bych si neskusil v Ostravě zaběhnout 150, když tady třeba Usain Bolt běhal 300 a Lyles tedy 14.67 na druhé pozici, Dambile také v parádním čase 14.78 a na třetí pozici pod 15 sekund se dostal i Australan Gaut Gaut časem 14.96 setin sekundy. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
3: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
0: České fotbalisty čeká druhý a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku domácímu výběru 0-2.
4: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělá něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba toho bezpodmínečně zvládnout.
0: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v Atlantě ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času a na Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu.
2: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
0: 19:58, pojďme také připomenout, když jsme před malou chvílí slyšeli o vítězství Noaha Lylese v závodě na 150 metrů na Zlaté tretře, že Lourdes Gloria Manuel zvítězila právě na tomto tradičním atletickém mítinku v Ostravě v běhu na 400 metrů a dokonce v osobním rekordu 49,74 setin sekundy. Ještě než zahrajeme zprávy, tak se krátce vydáme zase do pražských Bohnic na softballové mistrovství světa a zápas Češek s Austrálií a stručné informace přidá Jakub Kanta.
5: Právě teď končí dohrávka třetí směny, no a Češky do té čtvrté budou vstupovat jako ten tým, který bude muset dotahovat náskok Australanek, protože je to z jejich pohledu 1-3. Před malou chvílí se totiž v tom třetím inningu poprvé blízkla homerunem některá ze softbalistek, konkrétně to byla Votmenová, a zařídila další dva australské body. Z pražských Bohnic Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: A ještě doplním za softballové informace také ty fotbalové, protože samozřejmě i dnes budeme nabízet přímý přenos z mistrovství světa, konkrétně z utkání Francie-Senegal, což je duel, který začne v 21 hodin. Za mikrofon se posadí František Kuna. V nočních zápasech Saudská Arábie remizovala s Uruguayí 1-1 a Irán s Novým Zélandem 2-2. Teď zprávy.
6: Radiožurnál 20 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
7: Ředitel rozhlasu považuje výroky poslance SPD Nerušila o posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání za skandální. Námořníci na ruské fregatě pálili varovné střely na jachtu v Lameňském průlivu. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře závod na 400 metrů. A zítra bude oblačno a zataženo, postupně místy přeháňky, večer se bude vyjasňovat, teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
7: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Pořadu pro a proti Českého rozhlasu Plus taky řekl, že je potřeba diskutovat o podobě veřejné služby. Generální ředitel René Zavoral označil Nerušilův výrok o kontrolních mechanismech za skandální.
8: A to je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo tak té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval.
7: Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda včera. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy dnes odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat. Rozhodnutí kabinetu kritizují šéfové televize a rozhlasu i opozice. Ke změně systému nevidí důvod ani prezident Petr Pavel. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém byla osmičlenná česká posádka, se po kolizi potopilo. Čtyři Češi nehodu nepřežili, další tři vyvázli s lehkými zraněními a jedna žena zůstává v nemocnici. Vyšetřování může trvat měsíce. Britské ministerstvo obrany vyšetřuje zprávy o tom, že ruská fregata plující v Lamaňském průlivu vypálila varovné výstřely na civilní jachtu. Informuje o tom agentura Reuters. Incident se stal asi 30 kilometrů jižně od britských břehů. Oběti ani škody na civilním plavidle registrovaném v Británii nejsou hlášeny. V neděli se britské síly v Lamaňském průlivu zmocnily tankeru z ruské stínové flotily. Most přes řeku Berounku v Libríně na Rokycansku je po kompletní rekonstrukci. Dnes ho slavnostně otevřeli. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Pavla Číška z hnutí STAN je most důležitou spojkou přes řeku na území Plzeňského kraje.
9: Most v Libríně byl postaven v roce 1929 a už byl ve špatném stavu, a protože je kulturní památkou, tak byl opraven vlastně jako replika původního mostu, samozřejmě s lepší nosností a šířkou. Most má nyní neomezenou tonáž a veškerá doprava už jezdí.
10: Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel zvítězila na atletickém mítinku Zlatá tretra v závodě na 400 metrů. Halová mistryně světa navíc trať zaběhla v osobním rekordu v čase 49,74 sekundy. Podrobnosti přidá z Ostravy Jakub Marek.
1: Jeden z nejrychlejších mužů světa, Američan Noah Lyles, se tady raduje z vítězství, ale také historického maxima v běhu na 150 metrů. Na Vítkovickém stadionu vyhrál skvělým časem 14,67 sekundy. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
10: A české softbalistky hrají na úvod mistrovství světa v Praze proti Austrálii. Utkání sleduje reportér Jakub Kanta.
5: V úvodu čtvrté směny české softbalistky dotahují náskok Australanek, prohrávají totiž 1-3. Z pražských Bohnic Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na pražském okruhu před Lochkovským tunelem a nehoda na východní části pražského okruhu. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je neprůjezdný Lochkovský tunel. Před tunel na 14. kilometru vjelo nadměrně velké vozidlo, čidla zastavila provoz. Na místo přijela policie. Na teď na kamerách vidíme, že kolona už se je v pohybu, začíná se rozjíždět, takže z dálnice nemusíte sjíždět. Na východní části pražského okruhu opatrně ve směru od Mladé Boleslavy na Brno. Před zdem k nákupnímu centru Černý most na 60. kilometru budou odtahovat havarované osobní auto. Technika částečně zasahuje do pravého pruhu. V Praze nehoda na magistrále ve směru k dálnici D1. V Mezibranské ulici za muzeem osobní auto narazilo do dopravní značky. Je to s opatrností průjezdné. A na nehodu pozor na silnici 54 z Kyjova do Bzence před Vracovem směrem od Volkoše havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranáři. Průjezd je teď proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme přechodněji polojasno, jinak ale oblačno i zataženo, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by se mělo vyjasňovat, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě ještě tepleji kolem 27 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: 20 hodin na 5 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Pokud třeba právě teď jste usedli do auta, jedete z práce, tak vám přejeme šťastnou cestu. Pokud večeříte, tak dobrou chuť. A pokud třeba jenom sedíte v obýváku, tak vám přejeme krásný zbytek dne. Velmi zajímavou spolupráci si dnes na tenisových kurtech v Berlíně na trávě vyzkoušela Karolína Muchová. Její deblovou spoluhráčkou byla totiž Serena Williamsová, hvězdná americká tenistka, která ohlásila comeback pro sezónu 2026, také 24-násobná Grand Slamová vítězka. Přesto tahle spolupráce na kurtu nakonec nešla českoamerickým směrem. Právě ta dvojice Muchová-Williamsová prohrála s mexicko-novozélandskou dvojičkou Olmosová-Rautlifová, a to 2x4-6. Pokud jde o další deblové výkony na trávě v Berlíně, tak Linda Nosková s ruskou Alexandrovou uspěly, porazili Australanku Veronku Perezovou a Nizozemku s Chursovou 7-6 a 7-5. No a v Nottinghamu se v deblu raduje také Marie Bousková, ta s ruskou Panovovou zvítězila nad Guračiovou a Rosolskou 6-0 a 6-2. Je 20 hodin 6 minut, k tomu v této hodině nabídneme zase příspěvky z fotbalového mistrovství světa, ale budeme dál sledovat třeba také softballové mistrovství světa, které se hraje, respektive jedna z jeho skupin, přímo v pražských Bohnicích.
3: Radiožurnál Sport
2: a David Prouza.

Už tento víkend se na Masarykově okruhu v Brně pojede velká cena České republiky, a to v kategoriích Moto 3, Moto 2 a samozřejmě i v té královské kubatuře MotoGP. V kategorii Moto 2 bude soutěžit i Filip Salač, který se na brněnský závod nebo český závod, chcete-li, naladil skvěle v tom minulém v Maďarsku, totiž obsadil druhou příčku, vyrovnal tak své maximum. A Filipa Salače si můžete poslechnout na radiožurnálu Sport už zítra, bude to totiž hostem pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové. Tenhle pořad začne v 10 hodin, pak ho samozřejmě i večer nabídneme v repríze, takže pokud vás zajímají motorky, tak jednoznačně poslouchejte zítřejší talkshow Kateřiny Neumannové s Filipem Salačem. 20 hodin, 11 minut, teď Sting, pak zase fotbalové mistrovství světa nebo softball.

0: Zpěvák Sting a jeho píseň Englishman in New York, i tohle máme v hudebním katalogu na Radiožurnálu Sport. V Praze dnes začala jedna ze skupin mistrovství světa v softballu. Češky do něj vstoupily zápasem s Austrálií, který začal už před více než hodinou, a jak se vyvíjí, řekne z pražských Bohnic reportér Jakub Kanta.
1: Právě teď skončila dohrávka čtvrté směny. Češkám se podruhé podařilo v tomhle zápase v některém z inningů nedovolit soupeřkám ani bod. Ale i tak prohrávají s Australankami v tom úvodním duelu pražské skupiny mistrovství světa softbalistek 1-3. A to proto, že jako první inkasovali doběh, a to už v dohrávce druhého inningu, kdy se to Australankám podařilo zásluhou tedy reprezentantky, a to konkrétně Whitfieldové, která se postarala o ten doběh, ale po odpalu jiné své spoluhráčky, a to Mi Gerosové, která se jako první tak postarala o to, aby se některý z týmů zapsal do skóre, no a pak na to dokázali Češky zareagovat, jenomže zatím nadhazovačka Australanek Kendra Lambová rozhodně nevypadá jako krotká ovečka, ty její nadhozy prakticky nepadají pod 100 km v hodině, co se týče rychlosti, dobře umísťuje, a tak zatím jen Jana Furková na ní našla recept, odpálila do pravého vnějšího pole, ten míč se vykulil až k bariéře a dal jí tak dost času na to, aby oběhla všechny tři mety, vrátila se domů. Sice to muselo kontrolovat video, rozhodčí si nebyli úplně jistí, jestli náhodou ten australský příhoz na domácí metu nepřišel včas, ale nakonec ne. Češky v tu chvíli vyrovnávali na 1-1, jenomže pak přišla dohrávka třetí směny. A v ní home run odpal za plot Shailen Whitmanové, která tak zařídila další dva body, protože kromě ní mohla doběhnout i její spoluhráčka, konkrétně Trimová. No a od té doby Australanky vedou 3-1, teď začíná pátá směna. V úvodu jsou na pálce české reprezentantky, konkrétně Eliška Stejskalová, pravačka. Teď ale prokoukala první nadhoz a udělala dobře, protože Lambová mířila mimo strike zónu. Je to tedy ball a české reprezentantky prohrávají i na odpaly 2-5, ve skóre je to 1-3, ale teď v páté směně v úvodu jsou na pálce, tedy v útoku, a můžou se zase na své soupeřky, které jsou v žebříčku jen o jednu příčku za nimi, pokusit zase dohnat, v ideálním případě předehnat. Zhruba 350 fanoušků tady podporuje české softbalistky v tom vstupním zápase mistrovství světa v pražské skupině.
0: Říká reportér Jakub Kanta, za kterým se budeme samozřejmě vypravovat dál do pražských Bohnic na zápas mistrovství světa softbalistek. Mezitím, zatímco bude hrát skupina Manowar, tak ještě přidáme tenisové aktuality. Jiří Lehečka rozehrál svůj zápas v Londýně proti Polákovi Kamilu Majchřakovi a český reprezentant se aktuálně ujal vedení 6-5, a k tomu má ještě servis a tak může získat první sadu. Jakub Menčík vypadl v prvním kole v Londýně na trávě, prohrál s Francouzem Manarinem po setech 7-5, 6-7 a 6-7. Teď Warriors of the World.

should fall in battle, my brothers who fight by.

0: Obrovská porce energie od hudební skupiny Manover na radiožurnálu Sport. 20 hodin a 24 minut posloucháte nás dál a to je dobře. Čeští fotbalisté dnes odletěli do Atlanty, kde je ve čtvrtek čeká druhý zápas ve skupině na mistrovství světa. Po úvodní prohře s Jižní Koreou 1-2 nastoupí proti Jihoafrické republice v 18 hodin v přímém přenosu na této stanici. A teprve po druhé v historii bude utkání světového šampionátu mužů řídit žena.
1: Stephanie Frappartová si hned na začátku utkání zjednává pořádek, když domlouvá Duartemu.
2: První ženskou rozhodčí, která pískala zápas na mistrovství světa fotbalistů, se stala Francouzka Frappartová. Ta před 4 lety na turnaji v Kataru řídila utkání Německo-Kostarika. Teď na ní v Atlantě naváže Američanka Tori Pencová. After review, there is a punishable handball by number 4.
3: Decision is penalty. It is an honor to be selected. Je to čest být v nominaci na mistrovství světa. Být mezi nejlepšími rozhodčími na světě na akci s elitními hráči z nejslavnějších klubů bude prostě neuvěřitelné. Kvůli takovým příležitostem pracujeme tvrdě každý den.
2: Přiznala před šampionátem v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA Tori Pencová. 39-letá rozhodčí před 3 lety jako první Američanka řídila finále mistrovství světa žen a od roku 2020 píská zápasy MLS, tedy nejvyšší mužské soutěže.

0: soutěže ve Spojených státech.
1: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale musíme se fakt soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body. To je asi úplně jedno, kdo to píská, to je možná otázka pro Krejdu, ten se s ní bude vybavovat nejvíc.
0: Zmínil útočník Tomáš Chorý, který mluvil o reprezentačním kapitánovi Ladislavu Krejčím. Ženské obsazení bude mít při čtvrtečním duelu v Atlantě kompletní trojice rozhodčích na hřišti. Asistentkami Pencové budou její krajanky Mejová s Nezbytovou.
2: Je to věc, kterou jsme mohli ovlivnit a jsem přesvědčený, že ty dámy odvedou top výkon a my se na to nějak moc neupínáme.
0: Řekl technický vedoucí národního týmu Michal Černý. Utkání Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času v přímém přenosu na této stanici. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: 20 hodin 30 minut. Ve studiu je Kateřina Causidisová.
3: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Pořadu pro a proti Českého rozhlasu Plus taky řekl, že je potřeba diskutovat o podobě veřejné služby. Generální ředitel René Zavoral označil Nerušilův výrok o kontrolních mechanismech za skandální. Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy dnes odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat. Přerovskému státnímu zástupci Davidu Pivorovi zůstává za přechovávání a užívání anabolik peněžitý trest ve výši 110 tisíc korun. Rozhodl o tom dnes krajský soud v Olomouci, který zamítl jeho odvolání. Kvůli pravomocnému odsouzení tak Pivoda přišel o funkci státního zástupce. Ve druhé části případu odvolací soud původní rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednávání. Maximální cena benzínu zítra klesne na 1,40 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo se zvýšil na 837. Vyplývá to z vládních dat, podle kterých v souvislosti s ebolou zemřelo 196 obyvatel. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí dnes varovalo, že současná epidemie v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem krvácivé horečky v historii, a to pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu.
1: Sport.
3: České softbalistky hrají na mistrovství světa v Praze s Austrálií a je u toho reportér Jakub Kanta.
4: Češky v úvodu u páté směny stále prohrávají 1-3, ale teď jsou na pálce a mají obsazenou druhou a třetí matu při dvou autech, takže jsou blízko minimálně třeba jednomu dalšímu bodu. Z pražských Bohnic Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 překážka za Jihlavou a nehoda za Mirošovicemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku za Jihlavou. Na kilometru 106 stojí osobní auto a blokuje tam stoupací pruh.
6: Stojí ve stoupacím pruhu, takže každé auto stále bude vybočovat vlastně do prostředního pruhu.
5: Na místě už je policie. Na D1 z Prahy do Brna máme hlášenou nehodu za Mirošovicemi. V omezení na 22. kilometru havarovala dvě osobní auta. Je to s opatrností průjezdné bez vzdržení. Na D1 z Brna do Vyškova zvyšte opatrnost za Rousínovem. Na kilometru 217 máme hlášené neosvětlené vozidlo. Na Ústecku zpomalte na silnici 13 do Děčína. Mezi Libouchcem a nájezdem na dálnici D8 havarovalo osobní auto. Skončilo v příkopu, projíždějte kolem opatrně. A na silnici 54 z Kyjova do Bzence zasahují záchranáři před Vracovem. U nehody osobního auta průjezd místem je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra jen místy polojasno, jinak ale většinou oblačno je zataženo, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky, večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Bruno Mars a písnička Count on Me dozněla na radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 36 minut v době, kdy na dálku sledujeme snažení tenisty Jiřího Lehečky, který bojuje s Polákem Majchřakem, a to na turnaji v Londýně. V prvním kole na trávě Lehečka vyhrál úvodní sadu 7-5, v té druhé ztrácí 1-2, ale má podání. O tenise třeba zase později na radiožurnálu Sport. V tuhle chvíli zase zamíříme do pražských Bohnic, a to kvůli tomu, že se tam v klubu Youders koná jedna ze skupin mistrovství světa v softballu. Češky hrají proti Australankám a podrobnosti přidá Jakub Kanta.
1: Ve Svoboda parku právě probíhá dohrávka páté směny. Češky stále ztrácí v tom úvodním zápase domácí skupiny mistrovství světa s Australankami z pohledu skóre. Je to 1-3 na správné odpaly, je to z jejich pohledu 3-5. Teď se ale snaží o to ve druhé směně po sobě nepustit Australanky k doběhu už ale jiná česká nadhazovačka, protože 22letou Kateřinu Kindermanovou nahradila o něco zkušenější reprezentační kolegyně, konkrétně Veronika Pecková. Takže co se týče ruky, kterou nadhazují jednotlivé zatím české reprezentantky, tak jsou to obě pravačky a nedošlo tak na taktickou variantu, kterou předvedl v té předchozí směně hlavní kouč Austrálie, tedy trenérka Kerry Porterová, protože ta také střídala na nadhazovacím kopci, ale pravačku Lembovou vystřídala za levačku a daleko zkušenější a také výrazně výškově nižší Kaju Parnabiovou. Ta svou úlohu ale zvládla, stejně jako se stále to daří je celkem české střídající nadhazovačce Tereze Peckové, která má sice 3 špatné nadhozy, tedy boly, ale už k tomu dokázala přidat v souboji s Tamjekou Whitefieldovou také další 2 dobré a promáchnuté. Nicméně teď to úplně nezvládla nervově a posíláme tu zdarma pro australskou reprezentantku, takže v dohrávce páté směny Češky nezačínají zrovna ideálně a stále prohrávají s Australankami 1-3.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Po skupině Rolling Stones na radiožurnálu Sport zase krátce o atletice. Po necelých dvou týdnech si Češka Lourdes Gloria Manuel opět vylepšila osobní rekord v běhu na 400 metrů. Na mítinku Zlatá tretra v Ostravě vyhrála v čase 49 sekund, celých 74 setin sekundy a zlepšila si tak čas z Říma právě o 3 setinky. No a poprvé v kariéře získala v Ostravě křišťálovou trofej.
1: Já jsem opravdu spokojená. Je to vlastně první vítězství na Zlatý tretře. Je to skvělý čas, i když jsem vlastně tímhle závodem tolik necítila ani na ten čas, ale chtěla jsem se pak pokusit prostě o to vítězství a to se nakonec povedlo.
0: Pokud jde o umístění na stupních vítězů, tak výškař Jan Štefela v Ostravě obsadil druhou příčku.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Teď ve vysílání jediné čistě sportovní stanice v Česku pokračujeme seriálem. Před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa titul mistrů Evropy a na radiožurnálu Sport si právě tenhle úspěch připomínáme den po dni. Ve výjezdních desítkách Pavla Horváta s Antonínem Panenkou, střelcem rozhodující penalty, nebo na vší encyklopedii, ve které si tento týden představujeme jednotlivé hráče. A pak také už v zmiňovaném seriálu v 50 dílech. Den po dni si v něm přibližujeme až k finálovému zápasu. Dnes se v kalendáři a také rozhlasovém archivu vracíme do 16. června roku 1976.
4: O sportovních událostech hovoří Karel Malina.
5: Nejlepší československý tenista Jan Kodeš se nezúčastní ze zdravotních důvodů letošního turnaje ve Wimbledonu. Rozhodli o tom lékaři v čele s profesorem doktorem Zdeňkem Kuncem.
6: V rozhlasových novinách jste ten den mohli slyšet i řadu dalších důležitých zpráv, ale na tu hlavní se čekalo do pozdních večerních hodin.
5: Dnes večer nastupují českoslovenští fotbalisté v Záhřebu k semifinále mistrovství Evropy s Holandskem. Reportáž uslyšíte ve 20 hodin a 15 minut na stanici Hvězda.
6: Na přímý rozhlasový přenos odkazovala 16. června roku 1976 také večerní Praha. Na rozdíl od světového šampionátu v Chile v roce 1962 už ale lidé mohou utkání běžně sledovat i v televizi a často i se všemi barvami. Doba, kdy se fanoušci scházeli k jednomu přijímači a prožívali zápasy společně, už byla pryč. A například ani hospoda v Pikovicích, kterou během krátké dovolené navštěvuje fotbalový historik Jaroslav Kolář, není 16. června roku 1976 plná.
7: Tam jsme na chatě samozřejmě televize neměli a tam jsem to teda viděl v té hospodě v Pikovicích. Nemyslím si, že tam bylo nějak narváno. Na to, že to bylo semifinální mistrovství Evropy, tak myslím, nás tam bylo 10 nebo...
6: Příznivci Kopané mohli už od rána probírat, v jaké sestavě oba týmy nastoupí. Trenéři podle zvyklostí už dopředu nahlásili základní jedenáctky.
8: Trenér Knobel byl k dispozici novinářům až večer před tréninkem Holanďanů na stadionu Dynama. Ohlásil sestavu, v níž snad nechybí žádné eso holandské Kopané. Uvidíte tedy na obrazovkách Krajfa, Surbiera, Neskence, Renzenbrinka a spol. Na jménech tolik nezáleží, všichni jsou vynikající. Holanďané vůbec nepřipouštějí možnost vyřazení. Sám trenér Václav Ježek trochu ze slušnosti, trochu ze skromnosti řekl jugoslávským novinářům svůj tip. První Jugoslávie, druhé Holandsko, třetí NSR, čtvrtá ČSSR.
6: Píše československý Sport 16. června roku 1976 v reportáži s titulkem Budeme bojovat. Večerní Praha přináší historické srovnání a všímá si, že v prvním vzájemném utkání Československa s Nizozemskem v Amsterdamu v roce 1932, mimochodem Čechoslováci vyhráli 2-1, bylo v sestavě 5 útočníků, zatímco večer v Záhřebu vyběhnou na trávník jen 2, Masný a Nehoda. Holanďané budou hrát ve svých typických oranžových dresech. Čechoslováci nastoupí v bílé sadě. S jedničkou bude chytat Viktor, před ním budou obránci 5 Pivarník, 4 Ondruš, 3 Čapkovič, 12 Gek, záložníci 9 Polák, 8 Moder, 7 Panenka, 2 Dobijáš a už zmínění útočníci 10 Masný a 11 Nehoda. Už na předturnajovém soustředění ve Štrbském Plese trenér Václav Ježek připravoval fotbalisty na to, jak bránit největší hvězdu soupeře Johana Krajfa, a teď to mohou ukázat.
9: Přebírali dva hráči, Poli si ho přebíral jaksi Karol Dobijáš a potom u pokutového území na osobku si ho přebíral Josef Čapkovič.
6: Krajf gol v zápase nedal, Čechoslováci se dostali v prvním poločase do vedení zásluhou kapitána Ondruše, stejný hráč si pak ale necelých 20 minut před koncem dává vlastní gol a tak se musí prodlužovat. A v nastaveném čase přichází šance pro fotbalisty, kteří se dostali na trávník až z lavičky. Po průniku jednoho z nich, Františka Veselého, dává Zdeněk Nehoda ve druhém poločasu prodloužení vítězný gól.
10: Ti Holanďani i my jsme byli, dá se říct, utahani a Franta přišel prakticky až na to prodloužení, takže byl plný elánu a síly. a dostal nádherný pas a sprintoval s míčem a já jsem teda šel s tou akcí a ti Holandani na mě nějak zapomněli. No a pak ten centr, dá se říct, že to bylo lehký zakončit.
6: Popisoval Zdeněk Nehoda radostné chvíle ze 114. minuty zápasu, na které o 4 minuty později střídající František Veselý navázal dalším gólem. Ozvalo se v té době z televize nejenom v Pikovicích u řeky Sázavy.
7: Slyším toho Karola Poláka, jak řve. Takže ta, jako člověk najednou je o to víc jako nadšenej, protože o to vůbec nic nečekal a ono se to stalo. Že?
6: Vypráví fotbalový historik Jaroslav Kolář. Nizozemci byli největšími favority šampionátu a jejich předzápasovou pozici dostatečně dokumentuje i jedna z dobových fotografií. V Záhřebu silně prší a při losování jsou vedle sebe rozhodčí a oba kapitáni Anton Ondruš a Johan Cruyff. Ale jen nad ním drží pořadatelé rozevřený deštník.
11: Já jsem v tom zápase nehrál, ale hovorím, zápas v Holandskom byl kvalitnější jak finále. Těžké podmínky. Dali jsme gól, vlastní gól jsme dali, čiže a Holandsko samozřejmě, kraj, Vresenbring, Repa, tiež světoví futbalisti. Skutečně z naší strany to byl heroický výkon potom, keď nebohý Franta naskočil, tiež Veselý, no takže možno, že bolo tam aj určitý faktor troška podcenenia z Holandska, ale potom už sme držali, dá sa povedať, tie opraty pevne v rukách a dosiahli sme cenný výsledok, čo nás posunulo do finále.
6: Vzpomněli si na některé detaily Ján Švehlík a také Ladislav Jurkemik, který se na hřiště dostal až jako střídající hráč.
12: Jsme to s nimi na tom ťažkom teréne bežecky vydržali. Jsme my nastúpili noví a Franta Veselý tam dal gól, dal tam prihrávku, takže ľahko noví sme boli, dá sa povedať. A to ich prekvapilo, no mňa trošku prekvapilo to, že nechceli s nami dresy meniť. Tedy ma trošku sklamali, že nevedeli stráviť tú prehru.
6: Dresy si tak budou Čechoslováci měnit až po finálovém zápase a zbývají do něj 4 dny. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Dál posloucháte radiožurnál Sport, a to ve 20:52. Zhruba za 8 minutek se rozehraje další zápas na fotbalovém mistrovství světa a vstoupí do něj jeden možná z největších favoritů celého turnaje, a to konkrétně Francie, která se utká se Senegalem, a my to nabídneme v přímém přenosu na radiožurnálu Sport nebo třeba také v našem internetovém vysílání, které můžete naladit v aplikaci Můj rozhlas, případně na stránkách irozhlas.cz. Teď ale míříme ve vysílání jediné čistě sportovní stanice v Česku zase na mistrovství světa softbalistek, a to konkrétně do pražských Bohnic, kde hrají Češky s Australankami, a je u toho stále i reportér Jakub Kanta.
1: Probíhá úvod šesté směny. České reprezentantky prohrávají s Australankami už 1-5, jsou na pálce, a ten předchozí inning v obraně v poli jim prostě úplně nevyšel. Střídající nadhazovačka Pecková totiž dovolila soupeřkám další dva body, a to poté, co se svými nadhozy dostala pod tlak, pustila několik Australanek zdarma na mety, no a nakonec se jí stal osudným i jeden takový hodně divoký nadhoz, po kterém skórovali, i když už to vypadalo, že by Australanky se znovu zapsat nemuseli do toho skóre dalším doběhem, tak přišel ten hodně divoký nadhoz, po kterém mohla krásně v klidu na domácí metu doběhnout Australanka jménem Jenna Trimová, která se tak jako zatím poslední dostala na domácí metu. Teď ale pěkný odpal Emy Vodičkové do levého vnějšího pole, znamená doběh na první metu, ale australská nadhazovačka Kaja Párnabyová už má dvě vyautované české softbalistky, takže v tomhle předposledním inningu Češky musí ještě zabrat, ale budou to mít hodně těžké.
2: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
3: Exkluzivně na radiožurnálu Sport.
4: České fotbalisty čeká druhý a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku domácímu výběru 0-2.
5: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělá něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba toho bezpodmínečně zvládnout.
4: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v Atlantě ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času a na radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu.
2: Světový šampionát ve fotbale na radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Van Halen na radiožurnálu Sport a píseň Jump, ta končí už za několik málo okamžiků, už hrát nebude. Kdo hraje dál, a to konkrétně na travnatém kurtu v Londýně, to je Jiří Lehečka, jeho soupeřem Kamil Majchřak z Polska. Lehečka vyhrál první set 7-5, v tom druhém ztrácí 4-5, ale servíruje a vede 15-0. I dál budeme tohle na radiožurnálu Sport sledovat, za malou chvíli se také rozjede přímý přenos utkání Francie-Senegal na fotbalovém mistrovství světa, ale do té doby se ještě chvíli můžeme pozdržet na světovém šampionátu v softballu Česko-Austrálie, respektive Češky versus Australanky, a reportér Jakub Kanta.
1: Začala dohrávka šesté směny, tím pádem jsou Češky v poli a snaží se znovu neinkasovat, prohrávají 1-4 s Australankami v tom úvodním zápase domácí skupiny mistrovství světa. Tedy 1-5, teď si nejsem jistý, jestli jsem to skoro řekl dobře, tak radši ho zopakuji ještě jednou, ale vrátím se k výkonu nadhazovačky Veroniky Peckové, která teď zřejmě možná i opustí nadhazovací kopec, protože ani do té šesté směny nevstoupila zrovna dobře. Hned první soupeřce, které čelila, tak povolila dostat se na metu zdarma 4 špatnými nadhozy a před malou chvílí dalším divokým nadhozem míčem, který nechytila Tereza Slaninová, která nastupuje na pozici zadáka, tak ten balónek jí dokonce ještě udeřil. Teď si spolu s Peckovou plácají, že je všechno v pořádku, nicméně mezi tím se Jenna Trimová, Australanka, dostala na druhou metu, protože kradla z jedničky na dvojku, se dostala díky tomu špatnému nadhozu, nicméně Pecková pokračuje, bude dál nadhazovat, Češky prohrávají 1-5, ale už mají před sebou jen jednu směnu v útoku, takže teď je to určitě klíčový moment z hlediska toho zápasu vývoje ve skupině, protože pokud Češky nechtějí na úvod domácího světového šampionátu prohrát, tak bezpodmínečně teď musí Australanky v útoku vynulovat, ale na pálce je Mia Gerosová, která už se dnes postarala o jeden australský bod, takže Pecková si bude muset dávat velký pozor s jedním bolem a jedním strajkem. Bude za malou chvíli utkání pokračovat, až si česká softballová reprezentantka ještě přečte ten nadhoz, který zvolil český trenér nebo trenér české reprezentace. Teď je další špatný nadhoz v podání české reprezentantky. Znamená, že to jsou dva boly, jeden strajk, a Mia Gerosová stále svým levým bokem připravená na to, až jí Pecková tím spodním obloukem nahodí míč. Pecková, tak ta háže rychlostí kolem 100 km za hodinu. Je to opravdu velká rychlost, kterou udělí tomu míči. Má takový celkem zajímavý rituál, kdy zapompuje rukama před tím samotným nadhozem. Teď to bylo 102 km v hodině. Snažila se Australanka Gerosová ulívat, ale to se jí nepovedlo. Takže druhý strike, dva boly, žádný out pro českou obranu, která v dohrávce šesté směny prohrává s Australankami 1-5. A je to Pecková, kdo teď svojí pravačkou posílá další rychlý míč, 111 km v hodině dokonce na Gerosovou poslala, ale bylo to mimo tu zónu, kam by ten míč měl letět, pokud chce Pecková, aby ten...
0: Za reportérem Jakubem Kantou se za několik málo desítek minut určitě zase vydáme, možná i o trochu dříve, podle toho, jak souboj na mistrovství světa mezi Češkami a Australankami v softballu dopadne. Každopádně v tuhle chvíli ještě než se vydáme na fotbalové mistrovství světa a na zápas Francie-Senegal, tak rychle tenis. Jiří Lehečka hraje s Polákem Majchřakem, 1-0 na sety vede český reprezentant, v tom druhém je to 5-5, servíruje Poláka, vede 40-15. Připomínám, že Jakub Menčík už vypadl v Londýně na trávě s Francouzem Manarinem, ale znamenitým způsobem se dařilo českým reprezentantkám zase pro změnu v Německu v Berlíně. Linda Nosková, Karolína Muchová i Kateřina Syňáková postoupily do druhého kola bez ztráty setu a v Nottinghamu sice se ztrátou jedné sady, ale i tak postupuje Karolína Plíšková, někdejší světová jednička, porazila Sáru Bejlek Krajanku 2-1 na sety v rozhodující sadě 6-2. V tuhle chvíli už opravdu můžeme zamířit na přímý přenos zápasu Francie-Senegal na mistrovství světa. Poslouchat to můžete také na internetu, ale i tady na radiožurnálu Sport. Slovo má reportér František Kuna.
2: Na přesně jedna minuta Senegalce už měli příležitost. Centr putoval z levé strany zhruba někam na malé vápno, tam si ale Francouzi dobře počínali a Hernandez odhlavičkoval míč do zámezí a to na rohový kop, takže teď v polovině druhé minuty za stále stavu 0-0 v úvodu utkání, které se hraje v New Jersey na předměstí New Yorku, 0-0 a rohový kop pro Senegal. Ještě domluva u branky, protože hodně aktivní se tam snaží být Jackson, kterého tam v podstatě objímá Chouameni, to vše před francouzským golmanem, Meňou si tam dělá prostor a stále čekáme na rozehrání rohového kopu. Končí druhá minuta a postrkování je tu i dál. Na hranici brankové čáry teď už nakonec balon nepřichází na první dobrou, jenže rozhrání na krátko. Meňo tam ale zůstává v bolestivé grimase a pozici těsně před brankovou čarou na úrovni malého vápna. Opakovaný záběr ukáže, že mu tam asi někdo poměrně nepříjemně šlápl na špičku jeho kopačky. Buď to byl Chouameni, ano, vlastní spoluhráč, nakonec Meňoa šlápl na špičku pravé nohy, což nakonec zapříčinilo přerušení a hrají Francouzi. Stav 0-0 platí dál i ve třetí minutě, rozhrávka mezi stopery a Upamecano posouvá míč na Salibu, ten zase k levé postraní čáře, odkud míří balón k středovému kruhu, odkud zase ho může vyvést Upamecano a vrací se mu míč zpátky na jeho kopačky. Upamecano drží balón a nikam se neženou ani Senegalci, to vše stále poměrně klidném, až moc klidném tempu na obrané polovině francouzských fotbalistů. Odehrána třetí minuta Francie, Senegal zatím 0-0. Další práce tentokrát pro změnu pro Salibu. A Senegalci dál a dál tlačí Francouze, ti už se dostali vlastně na hranici velkého vápna. Upamecano pak musel trochu riskantně rozhrát a nakonec se z toho míč za obranu, kam už se dostal Mbappé, jenže byl tam sám na hranici velkého vápna mezi trojicí Senegalců a logicky to tak dopadlo ve prospěch evropské země. Nakonec faul někdy na půlce půlky té obrané senegalské a tak rozhodčí přichází s vysvětlením a to takovým, že rozehrávat budou Senegalci po tom, co velmi vysoko měl Rabiot svoji nohu a trefil Maného někam na bradu. Předchozí situace ukazuje, že Mbappé v offsideu nebyl, jenže jeho zpracování přišlo oběma patami ve výskoku, poměrně zajímavá situace, ale nakonec zbrzdil sám sebe a to zpracování těžké přihrávky nakonec nevyústilo v žádnou šanci, natož gólovou, bylo to nějakých 40 metrů od branky. V páté minutě 0-0 mezi Francií a Senegalem ve velmi volném tempu, zatím ani jeden z týmů nepospíchá s rozehrávkou, teď golman Senegalu Mendy posouvá míč až přes půlící čáru, kde mohou hrát Francouzi a Rabiot se dostává k pravé lajně, posílá zpět obráncům a ti budou rozehrávat možná až přes golmana. Ano, Meňo má míč na hranici velkého vápna, posunul ho na levou stranu z jeho pohledu, právě podél levé postraní čáry Francouzi mohou zaútočit, jenže Hernandez zase vrací zpátky, Chouameni už to bude zkoušet středem hřiště, nakonec přes kolegu vpravo a Upamecana posouvá míč ještě zase trochu doprava a znovu celé zpátky. To vše na začátku šesté minuty zápasu Francie-Senegal. Pro oba týmy je to vstupní zápas do světového šampionátu. V té samé skupině ještě nastoupí od půlnoci Norsko a Irák. Francouzi s míčem, Chouameni posouvá zase doprava na Upamecana. Ten už zvolil trochu razantnější rozehrávku a prudký pas na Koundého, jenže tomu míč utekl a dostal se až k senegalskému golmanovi a Mendy tak může na puntíku pro penaltu teď oklamávat Mbappého, který napadal rozehrávku, to už Mendy nesměl vzít míč do rukou a Senegalci přes pravou stranu mohou dopředu, Klička na střed, nakonec od Sara, která končí na francouzských kopačkách a Due posílá míč vlevo. Hernandez dál nedoputoval, skončil na kopačkách Idrissi Gueye a tak může hrát znovu Senegal přes stopery, přes levou stranu. Niakate posouvá míč doleva, hraje se na prostředku a teď už zase trochu víc u senegalského vápna. Začátek sedmé minuty, Francie, Senegal Zatím dál bez branek, takové opatrné oťukávání od obou soupeřů pro tento duel. Senegalský gólman Mendy jen tak přiťukl.
0: Zatím tedy 0-0, slyšíte o tom na radiožurnálu Sport, myslím samozřejmě zápas Francie-Senegal na fotbalovém mistrovství světa, a vrátíme se za naším reportérem za několik málo okamžiků, ale na radiožurnálu Sport se teď pojďme připomenout některé výsledky z dnešního nebo z dnešního programu, konkrétně z atletické zlaté tretry. Halová světová šampionka Lourdes Gloria Manuel vyhrála v Ostravě právě na tomto tradičním meetingu běh na 400 metrů a dokonce v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. Svůj osobní rekord vylepšila česká reprezentantka o 3 setiny. Pokud jde o závod na nemistrovské trati na 150 metrů, tak tam padl v Ostravě nejlepší čas historie. Olympijský šampion ze stovky Noah Lyles ho vylepšil na 14,67 sekundy. A pokud by vás zajímaly ještě další české výsledky, ty, které se dostaly třeba až na stupně vítězů, tak Jan Štefela ve skoku do výšky obsadil druhou příčku. Prohrál akorát s Erikem Portiem z Mexika, který byl úspěšnější díky lepšímu zápisu.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.
0: A ještě než se vydáme na fotbalové mistrovství světa a zápas Francie-Senegal, tak zase rychlý pohled na tenisové travnaté kurty v Londýně, kde Jiří Lehečka bojuje o postup do druhého kola. Jeho soupeřem je Polák Majchřak, první set vyhrál Čech 7-5, v tom druhém se hraje tiebreak a polský reprezentant vede aktuálně 3-1 a ještě má k dispozici jeden servis. Teď už zase fotbalové mistrovství světa, zápas Francie-Senegal a reportér František Kuna.
2: Hráno přesně 8 minut, Francie-Senegal dál 0-0, o střele na branku zatím nemůže být řeč, vlastně největší šanci si vytvořili Senegalci někdy po přesně jedné odehrané minutě, kdy putoval míč centrem z levé strany na hranici malého vápna, odkud ho francouzský obránce Hernandez poslal hlavou v klidu na rohový kop a ten následný roh nebyl nikterak nebezpečný. Takže 0-0 platí dál v zatím opatrném zápase, blížíme se teprve do 10. minuty zápasu a Francouzi mohou hrát s míčem. Tchouaméni nakonec přes gólmana až přes penaltový puntík, hrát může také obránce Saliba a středem hřiště přes Kundeho to zkouší Francouzi, ale nakonec dostává míč Tchouaméni zpátky. Ale teď ale chyba v rozehrávce, Meňo musí z branky a přihrává ale přesně hned na půlku na levou stranu z jeho pohledu, odkud zase Hernandez může udělat pár kroků s míčem, ale jsou to opravdu jen kroky a v žádné velké rychlosti. Nakonec míč pro Olizeho, který se dostává teprve k půlce, bere to středem, kolem sebe má 3 protihráče. I proto tak možná zkažená přihrávka. Diouf rozhrává zase na půlce na levou stranu z pohledu útočících Senegalců, ti ale raději začnou odzadu a Idrissa Gueye může s míčem něco vymyslet. Trochu se mu tam v uvozovkách pletl stín od dronu nebo od kamery, která je nad fotbalisty, ale ta zatím nemůže poskytnout žádné záběry vyložených gólových příležitostí. A tak dál platí v 10. minutě Francie-Senegal 0-0 po dlouhé době. Autové vhazování, možná dokonce první v dosavadním průběhu zápasu, jeden roh už Senegalci kopali, úspěšní nebyli. Vazovat se bude na půlce u střídaček s míčem Senegalci a berou to až přes golmana Mendyho, ten má míč zhruba na penaltě a dlouhým odkopem ho posílá až na půlku Francouzů, kde je Tchouaméni připravený, golman Meňo také s míčem a jeho odkop je nepřesný, míří do autu a Senegalci nějakých 5 metrů za půlící čárou mohou zaútočit, jenže aut zase dozadu, zpracovávat ho může Diouf ještě na své vlastní polovině, Idrissa Gueye a spolupráce s Niakatem, to vše plus minus stále u půlící čáry. Senegalci už trochu dál, jenže Koundé byl proti a tak musí africká země začínat znovu z hlouby vlastní poloviny. Teď už ve středovém kruhu, ale další varianta na jistotu, přihrávka až k Mendymu, což je golman senegalské reprezentace. Teď může hrát Kamara, který je nějakých 10 metrů před vápnem, posouvá doprava po straní čáře, kde Koulibaly naznačil rozehrávku, nakonec si to rozmyslel a přihrál Kamarovi zpět. Senegalci doputovali k půlící čáře, ale dál už ne, tam navíc přicházejí o míč, má ho Rabiot, který ho posílá směrem ke středu a přes stopery mohou Francouzi rozehrát. 12. minuta, Francie, Senegal na mistrovství světa ve fotbale dál 0-0. Dembele s míčem poslal doprava na Upamecana, ten už je za půlkou a vrací Dembelemu směrem ke středovému kruhu. Teď vysoký nákop až doleva nějakých 10 metrů před vápno a odtamtud může Due něco vymyslet. Teď je uprostřed útočné poloviny, dává přes pravou stranu na Upamecana, ten znovu posunul doprava, Ulička do vápna, kde číhal Mbappé, který do této doby si hledal prostor. Senegalský odkop do autu znamená míč pro Francouze na začátku 13. minuty, stav 0-0 platí dál. Francouzi možná trochu začínají stupňovat svůj tlak a zatlačili Senegalce. Jenže dlouhý odkop až k francouzskému golmanovi a Meňo rychle rozehrál k půlce, odkud je ale Saliba tak trochu vytlačený a přes senegalské kopačky putoval míč do autu a tak se bude vhazovat na obrané polovině Francouzů z pravé strany. Mohou Francouzi zaútočit. Mbappé ještě děkuje za předchozí akci, za prudkou přihrávku do Uličky, ale gol z toho dál není v tomhle zápase, který je pro oba týmy první na světovém šampionátu. Francouzi mohou dopředu, Rabiot to bere zleva, už je na rohu vápna nějakých 5 metrů vlevo před ním, nakonec už se ale míč dostal do autu a vazovat budou Senegalci. To vše na pravé straně, na půlce, nějakých 20 metrů před půlící čarou. Diata se rozhodl rozehrát dozadu přes obránce a nakonec přes golmana Mendyho míří vysoký míč na levou stranu obrané poloviny a dál je z toho také nákop. Souboj 2 na 2 vlastně neproběhne, protože míč se dostává už do zámezí. Nakonec Francouzi to dobře vykombinovali a přes golmana mohou hrát. Meňo si trochu počkal a levačkou posílá míč až za půlící čáru, kde Senegalci chybují a dopředu může Dembele, poslal míč na Mbappého, ale zase o trochu delší na elitního francouzského útočníka a tak ve 14. minutě dál platí 0-0 mezi Francií a Senegalem s konstatováním, že Francouzi už přestávají půjčovat svému soupeři balón. Teď je toho důkazem situace u půlící čáry i ve středovém kruhu, odkud může Tchouaméni posunout míč úplně doleva k lajně, kde je zase Due, ten už míří kolmo na střed hřiště, vrací k půlící čáře, odkud Upamecano dává zase doprava, to už jsou Francouzi nějakých 15 metrů před vápnem, ale je to taková oťukávaná rychlá přihrávka dopředu, tam to bylo s pádem, Due tak nějak podseknutý upadnul, ale po odpískaném faulu Francouzi velmi rychle rozehráli a další přihrávka není přesná do Uličky, tam to Senegalci zahustili dobře a hrát může na malou chvíli Pap Gay, který poslal míč ještě dozadu a Diouf lobuje k půlící čáře, kde hrají Francouzi a přečíslení 2-1 zvládají skvěle. A Upamecano tak může hrát, posouvá míč na Tchouaméniho do středového kruhu. 15. minuta 0-0, Francie, Senegal na světovém šampionátu ve fotbale. Zápas, který se hraje v New Jersey, tedy na předměstí New Yorku. Hrají Francouzi, Rabiot už za půlkou mírně vpravo, vrací do středového kruhu pro stopery. Hrát může Tchouaméni, rychle posouvá doleva, kde je Due, nalepený u lajny, ale jen posunul trochu více dozadu na Hernandéze. To samé znovu předvádějí Francouzi. Tchouaméni hledá napravo, s míčem je Dembele. Francouzi přesunuli hru zleva doprava. Teď mohou středem, ale tam je příliš husto, příliš mnoho bílo-zelených senegalských dresů a tak je z toho takové dobývání území. A nakonec přes pravou stranu to může zkusit třeba Koundé, který hledá Mbappého, jenže narážečka nevyšla. I tak může Olize hrát na pravé straně útočné poloviny, posouvá na Upamecana. Senegalci dobře zahuštili ten prostor, kudy Francouzi chtěli, jenže to nakonec vzali přes pravou stranu a pak přihrávka do uličky přesná nebyla, no a golman Mendy ten nebude nikam pospíchat, míč si jen tak kope před sebou, špičkou šajtlí, občas placírkou, až k němu nakonec přiběhl Mbappé a Mendy si bere míč do rukavic. Končí 16. minuta, Francie, Senegal 0-0, rozehrávka na pravou stranu vápna, odkud posouvá Koulibaly míč hodně daleko a do bezpečí od vlastní branky a teď je to na Senegalcích, aby vymysleli něco, jenže je z toho jen dlouhý nákop a golman Meňo hned bere míč do rukavic a posílá ho směrem k půlící čáře. Tu ještě Francouzi nepřekonali a budou se o to pokoušet teď aktuálně nejspíš přes levou stranu, kde si Hernandez říká o balón, ale dostává ho nakonec Saliba a sám sebe možná trochu pod tlak, jenže tohle už Francouzi zvládli a Tchouameni překročil půlící čáru po pravé straně, vrací směrem ke středovému kruhu, tam je Olize, který ještě znovu posouvá do středového kruhu, teď zpravodajský vstup. Odehráno 17 minut, Francie, Senegal zatím 0-0, opatrný úvod, teď už jsou Francouzi aktivnější, ale jen v tom ohledu, že drží víc balón. Bez střely na branku je to zatím a tak Senegalci zatím nejvíc ohrozili tu branku. Soupeř hned v první minutě po centru z levé strany, z toho byl nakonec roh, ale z něj gól nebyl. Takže v 18. minutě platí Francie, Senegal nerozhodně 0-0. František Kuna, Radiožurnál. Byl zpravodajský vstup a pokračuje náš přímý přenos ze zápasu Francie-Senegal. Francouzi mohou dopředu. Upamecano překročil půlící čáru mírně vpravo, ale zatím to nevypadá.

0: Francie Meňo a posílá míč před sebe. Francouzi mohou hrát, 19. minuta 0-0 v zápase se Senegalem. Samozřejmě mohou hrát i Senegalci, ale ti v posledních minutách už nemají balón ani po téhle situaci, kdy Francouzi tu zásluhu Hernandeze a Dueho vykombinovali u levé postraní čáry ve 2-4. Nakonec ale o míč přišli a hrát tak může Idrissa Gueye, který se dostává k půlící čáře, posouvá před sebe na Maného, ten zase z pohledu útočících Senegalců k pravé léně na Diatu. Rychlý přechod do útoku a za obranou Francouzů je Sar, který ale dává vysoký lob, který končí až za brankovou čarou a tak se bude kopat od francouzské branky. To vše na začátku 20. minuty. Stav zápasu Francie-Senegal je dál nerozhodný 0-0. Sar se dostal za obranu Francouzů, ale zdálo se, že mu ten míč nesedl úplně přesně, byť nebyl pod zas až tak velkým tlakem, každopádně míč nedokázal naservírovat přesně do vápna. Balón minul břevno a skončil až za brankovou čarou na druhé straně, než odkud senegalský fotbalista kopal. 20. minuta bez branek, blíží se také čas na 3minutovou pauzu na občerstvení fotbalistů v horkém počasí. Francouzi s míčem, má ho Tchouaméni, posouvá ho u půlící čáry doleva na Salibu a ten zase zpátky na Tchouaméniho, který posouvá ještě více doprava na Upamecana. Už u pravé postranní lajny hrají Francouzi, Koundé ale zase vrací k půlící čáře, odkud Saliba posouvá stále v rámci toho středového kruhu mezi dvěma francouzskými obránci míč. Tchouaméni už ho vyvezl trochu dál a po dlouhé době Koundé alespoň za obranou. Nakonec to vypadá na roh pro Francii, ano. 21. minuta Francie, Senegal bez branek. Koundé se dostal do dobré pozice a teď mají Francouzi prostor na to ukázat, jak natrénovali. Během dlouhé přípravy na světový šampionát standardní situace. Mbappé je trochu uskočený dál, jako by čekal na nějaký odražený míč. Ten už ale míří na první tyč, odráží se od dvou hráčů a tím posledním byl Francouz. Takže to znamená odkop od branky. V 21. minutě zápasu Francie Senegal dál 0-0. Za malou chvíli si golman Mendy postaví míč na hranici malého vápna a pošle ho do hřiště. Otázkou je samozřejmě kam, jestli si vybere rozehrávku na krátko, anebo vlastně vůbec nemusí rozehrávat on. Což zdá se také stane, Mendy ještě v debatě dostává právě on míč a má ho na malém vápně, ale vykopává hned k půlící čáře mírně doleva z pohledu Senegalců, kteří stále ještě mají balón, ale bylo to s pádem, taková trochu rugbyová skládka, pád na míč, který natlačil Mané pod sebe, ale bylo to s faulem a tak ve 22. minutě za stavu 0-0 mezi Francií a Senegalem se bude rozehrávat ze středového kruhu, což ukazuje i australský rozhodčí Fagnány. A Senegalci mají míč. A konkrétně Koulibaly na vlastní půlce a na hranici poloviny. Teď přihrávka dozadu na Mendyho, kterého už stíhal Mbappé a tak Mendy napálil ten míč hodně vysoko a daleko, stejně jako to dělá Koundé z obrané poloviny.
1: Mezi Francií a Senegalem je to zatím tedy 0-0, za malou chvíli by měla také přijít občerstvovací přestávka v tomhle utkání a tak můžeme ve vysílání radiožurnálu Sport udělat odbočku z fotbalu na softball a přesuneme se alespoň virtuálně z severoamerického kontinentu do pražských Bohnic na mistrovství světa. Češky hráli s Australankami a jak to vypadá, řekne Jakub Kanta.
2: Ve Svoboda parku už si softbalistky jak Česka, tak Austrálie podávají ruce. To úvodní utkání českých reprezentantek na domácím mistrovství světa ve skupině končí porážkou. A to 1-7, protože Češky v tomhle utkání prostě na pálce nebyly tak silné jako Australanky. Sice měly 4 dobré odpaly oproti 7 Austrálie, což není výrazný rozdíl, ale prostě nedokázali pálit v tu pravou chvíli, na rozdíl od Australanek, které hlavně využili také střídání nad českých nadhazovaček. Zatímco ta startující Kindermanová inkasovala jen 3 body, tak po ní přišla do toho nadhazovacího kruhu Veronika Pecková a ta inkasovala v 5. a 6. směně po 2 bodech, nezastavila tlak Australanek.

0: Kani střídající další pravačka, nadhazovačka Anna Zoulová, české softbalistky. Teď děkuji fanouškům, kterých sem do areálu Jouders v Praze dorazilo na ten úvodní zápas českých softbalistek zhruba 350, pilně podporovali celý zápas, ale odvrátit úvodní porážku nedokázali pro české softbalistky, podlehli Austrálii 1-7, zítra je čekají hned další dva duely, a to dopoledne s Kubou a pak v podvečer z Itálií. Z pražských Bohnic Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Tak jste slyšeli i pozvánku na další softbalový program a my zase ve vysílání Radiožurnálu Sport směřujeme na mistrovství světa ve fotbale a zápas Francie, Senegal a František Kuna.
2: Zatím 0-0 mezi Francií a Senegalem v začínající 25. minutě zápasu v čase, kdy se blíží pauza na občerstvení hráčů, ale hraje se v podstatě bez přerušení, bez autů, jen dva rohy kopali Francouzi, Senegal jeden, ale bez gólového efektu, o gólových šancích mluvit nemůžeme, ale o brejcích ano. Ten jeden je tu teď na senegalské straně, a to z levé strany, a Upamecano má co dělat a míč nakonec skončil na rohu. Jackson vypálil z velkého úhlu zleva přes obránce Upamecana. Golman Meňo se musel přilepit ke své tyči a míč mu propadl pod jeho tělem a vyskočil těsně mimo tyčku. Francouzi, kteří byli posledních z těch 25 minut, možná 20, na míči ve většině případů nebo ve větších časových úsecích, teď mohli inkasovat. Rána zamířila dokonce na rukavici Meňoa a poté na jeho patu. Ale ještě předtím se ten balon odrazil od tyčky, takže velká šance, kterou měl Jackson, který vypálil z úhlu do tyče, pak do paty golmana. Nakonec míč končí na rohu a za stavu 0-0 tu mají Senegalci příležitost otevřít skóre, ale tahle ta tyč byla zatím jasně největší šancí celého zápasu a přišla velmi nečekaně. Po rychlém přechodu do útoku Francouzů trochu zapomněli na zadní vrátka. Roh na bližší tyč prohlavičkovaný až na druhou stranu a tak končí v autu v 26. minutě zápasu. Rozhodčí píská a ukazuje, běžte se napít, takže tady je pauza na odpočinek a občerstvení, takzvaný hydration break v angličtině. Prostě pauza na občerstvení v 26. minutě. Francie, Senegal 0-0.
1: Říká reportér František Kuna, vypravíme se za ním zhruba za nějaké 3 minutky na Radiožurnálu Sport. Poslouchat ho můžete třeba také v aplikaci Můj rozhlas. Mezitím, co se rozehrál zápas Francie, Senegal na fotbalovém světovém šampionátu, tak už Jiří Lehečka stihl zakončit svůj souboj na turnaji v Londýně s Polákem Majchřakem a vítěze nedávného turnaje 250 v Hertogenbosch porazil 7-5 a 7-6 v tiebreaku 7-4 a tak Jiří Lehečka vstoupil úspěšně do tažení na tomto turnaji, který slouží jako příprava před blížícím se Grand Slamem Wimbledonem. Jakub Menšík to samé říct nemůže, prohrál s Francouzem Manarinem ve třech sadách. Pokud se podíváme na výsledky třeba z německého Halle, tak tam Vít Kopřiva trápil úřadujícího šampiona Roland Garros Alexandra Zvereva z Německa, bojoval s ním ve třech setech, ale nakonec padl 6-2 v rozhodující třetí sadě. A pojďme se ještě podívat na úspěšné tažení českých reprezentantek. Konkrétně v Berlíně Nosková porazila Mexičanku Zarazuovou 6-1, 6-4, Muchová potom Číňanku Chang 6-1, 6-3 a Siniaková Švýcarku Masarovou 6-2 a 6-4. V českém derby v Nottinghamu Karolína Plíšková vyzrála nad Sárou Bejlek, nebo respektive na Sáru Bejlek, a vyhrála 6-2 v rozhodující sadě.
3: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
4: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
3: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
5: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostál. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
6: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
4: Další středeční moderátor je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestýny Hlaváčková.
7: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
8: No, já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
3: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
9: taková ta laická představa, že jako, že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
10: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 km. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, jdeme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 km. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
4: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: No a středa se blíží, bude zase zítra a chystáme pro vás pořad Středeční klasika Kateřiny Neumannové na Radiožurnálu Sport a hostem této naší hvězdné moderátorky bude motocyklový závodník Filip Salač, kterého si tedy zítra můžete poslechnout a o víkendu ho klidně vidět na vlastní oči, pakliže se chystáte na velkou cenu České republiky na brněnský Masarykův okruh. Filip Salač závodí v kategorii Moto 2 a na domácí podnik se naladil druhým místem z velké ceny Maďarska, tak věřme, že minimálně vyrovná tento výsledek z nedávného okruhu na Hungaroringu. Teď Filip Salač tedy bude hostem Kateřiny Neumannové, pak ho také uslyšíte v našem vysílání, protože zítra je velká tisková konference právě k velké ceně Česka, která se pojede na Masarykově okruhu v Brně. Teď ve vysílání Radiožurnálu Sport už můžeme zvesela zamířit zase na fotbal, na zápas Francie se Senegalem na mistrovství světa. Slovo má František Kuna.
2: 30. minuta, Francie, Senegal 0-0. Po velké šanci Jacksona, který pelášil směrem ke francouzské brance z úhlu zleva, trefil tyč, pak patu francouzského golmana a pak z toho byl rok, nakonec branka nikoli. Teď dlouhý aut Niakate poslal míč do pokutového území Francie, odkud se rychle dostává pryč, ale Dembele je faulovaný a Francouzi mohou sebrat rychle balón a snažit se zaútočit do třeba ne úplně ideálně zorientované senegalské obrany, ale nakonec Francouzi nerozehráli tak rychle, aby překvapili soupeře. Dobrou práci odvedl u pravé postranní čáry Upamecano, jenže Francouzi nakonec o míč přišli a šanci má Sar, který vypálil přes dva Francouze, míč končí hodně mimo francouzskou branku a rychle golman Meňo rozhrál a Francouzi se dostávají už k půlce zleva, ale i tohle je s chybou a znovu je tu Senegal. Kamara posouvá míč do středu útočné poloviny, odkud Pape Gay vrací k půlící čáře a přes pravou stranu a Koulibalyho. To budou zkoušet Senegalci. Napravo úplně je Diata na půlce půlky, rychlý nákop dopředu, ale tam jsou Senegalci ve dvou proti čtyřem. I tak z toho dokázali vybojovat autové vhazování za potlesku fanoušků, kteří jsou aktuálně nejblíž centru fotbalového dění na stadionu v New Jersey. Senegalci s míčem zhruba uprostřed je Niakate a může poslat míč na levou stranu, což také dělá ve 32. minutě. Francie, Senegal dál 0-0. Po dlouhé fázi, kdy Francouzi nepůjčovali soupeři míč, tak zdá se, že ta Jacksonova akce jakoby probudila africký celek a tak Gay teď posílá míč za francouzskou obranu, kde ho zpracovává Jackson, ale má to na dlouhou kopačku a Olize ho obral. Odkop od Koulibalyho končí na půlce půlky zhruba té obrané francouzské a tam jsou znovu Senegalci ve větším počtu hráčů, i proto může v klidu hrát Kamara a přiťuknout si zpět z obránci až k půlící čáře, odkud přichází taková, řekněme, vyčkávaná a nabídka za francouzskou obranu, ale volný míč je příliš dlouhý a skáče do rukavic golmana. Meňo rychle rozehrál, hodil pravou rukou balón na Hernandeze k levé postranní čáře, ale zase znovu návrat na střed hřiště, odkud může hrát Rabiot, který posouvá doprava, kde je Koundé, který naznačil dlouhý centr, nakonec si míč nechal a hrát teď bude muset Upamecano. Francouzi se snaží možná trochu hru uklidnit a minimálně to tak může působit. Senegalci se trochu stáhli na vlastní polovinu. 33. minuta, Francie, Senegal 0-0. Míč u středové čáry mají ho Francouzi a Tchouaméni ho posílá doprava na Upamecana. Ten si jen tak narazil s Dembelem, který zase vrací dozadu. Dembele teď znovu přes pravou stranu. Už mohou Francouzi dopředu, ale je to příliš dlouhé na Koundého, který měl sice dobře nakročeno, prostor tam byl, jenže nedokázal ten balon, který byl příliš dlouhý, zachytit a ten skončil v autu a tak Senegal může rychle vhazovat a je z toho nakonec takový odkup na jistotu směrem k půlící čáře. Souboj jeden na jednoho úspěšný nakonec pro Olizeho, protože ten zdvojil tu situaci za Francii a rychle rozehrává dozadu na Salibu. Stále ještě na vlastní polovině hrají Francouzi. Hernandez se dostává k levé straně. Zase to otáčí směrem k prostředku hřiště, odkud může hrát Saliba. Ten posunul míč, má ho Rabiot znovu na půlce zleva doprava, ale ne o moc, přihrávka na nějakých 15 metrů a teď pas do uličky, kolmo k brance od Upamecana, který berou Senegalci a hodně vysoký a daleký odkop od Mendyho, tak možná spíš vyšší než delší, protože neskončil ještě ani na půlce, ani před tím kruhem. Nakonec série hlaviček tam a zase zpátky, nakonec míč míří od Upamecanovy hlavy do autu. Senegal bude vazovat na vlastní polovině, začíná 35. minuta zápasu Francie-Senegal nerozhodně 0-0. Největší šanci měli Senegalci, Jackson trefil tyč, teď má míč a odevzdává ho na útočné polovině obráncům, rychlé přenesení hry vzduchem, centr zleva doprava, Diata už se dostává doprava, kam posunul ještě na úroveň vápna míč na Sara, ten hledal Kamaru. Jenže jeho pas za francouzskou obranu byl příliš prudký na to, aby ho dokázali spoluhráči zachytit a tak bude Francie v úvozovkách jen odkopávat od branky. 35. minuta, Francie, Senegal na mistrovství světa ve fotbale, dál 0-0. Hrají Francouzi ve vlastním pokutovém území, Saliba rozehrává na golmana, Meňo posílá na Salibu zase doleva z pohledu Francouzů a je tu znovu míč pro francouzského golmana, který ho má těsně za vápnem na tom půlkruhu, nebo vlastně ani ne, a volným krokem jde dopředu. Napřáhl ke střele nebo k centru a posunul nakonec doprava, odkud Upamecano ještě znovu doprava na Kundeho. Ten posílá lob za obranu, hledal Mbappého, jenomže tam je připravený Koulibaly a zkušeně odebral Francouzům míč, ale další chyby se pak dějí u půlky a z toho těží právě Francie. Tchouameni posouvá míč doleva a teď už úplně vlevo u lajny je Hernandez na úrovni vápna, vrací zase nějakých 10 metrů vzdáleněji od branky, tedy od vápna, a Francouzi sami sebe dostávají až k půlící čáře a Upamecano to bude zkoušet lobem za obranu, což se povedlo, Koundé zpracovává jednou po druhé, nakonec upadl, ale bylo to bez faulu a tak hraje Senegal. Koundé se ale vrátil a čistě odebral soupeři míč, i když si to faulovaný nebo domněle faulovaný hráč nemyslí, Rabiot ale hledal teď na pravé straně Duého a úspěšný nebyl a Senegalci mohou situaci uklidnit na vlastní polovině. Pap Gay posouvá napravo na středovou čáru a přesně tam se teď hraje. Francouzi se snaží trochu sevřít soupeře, ale neměli na to ideálně rozestavené hráče, zdá se, a tak vzdali tenhle boj a radši si hledají svůj prostor a tak dopředu teď může spěchat ve velkých uvozovkách další Senegalec Niakate, který ale hru otáčí a znovu přes obránce bude hrát Senegal. Koulibaly přes pravou stranu, stále ale ještě u půlky Francie, Senegal bez branek, 37. minuta, teď do toho kopl Diata a diagonálně od půlky zprava to vzal do středu hřiště a tak se ale nakonec zase s míčem vrátil a spolupracuje s Kamarou, který dává na půlku. Drobná nedohoda, Idrissa Gueye to ale zvládl dobře před dotírajícím Dembelem, i proto může hrát Senegal znovu s míčem. A už u vápna, nějakých 10 metrů před vápnem na levé straně, je Pap Gueye, který posouvá úplně k levé postranní čáře, dostává míč zpátky, ale stále jsou Senegalci hodně, hodně před vápnem, teď už blíž k půlce a teď už zase úplně na ní, na konci 37. minuty, Francie, Senegal dál 0-0, Koulibaly posouvá na střed, lob za francouzskou obranu, ale opravdu jen za ní a tam nebyl nikdo, nejblíž byl k míči Koundé, který ho jen pohlídal a tak Francouzi mohou teď v klidu odkopnout od branky, popřípadě rozehrát a rozvinout nějaký postupný útok. Na začátku 38. minuty platí na světovém šampionátu ve fotbale Francie, Senegal nerozhodně 0-0. Vazovat se nebude, bude se kopat od branky, teď je to Saliba, který rozehrál na golmana, Meňo má míč a nikdo nechce hrát, včetně majitele míče. Meňo už teď levačkou poslal balón nějakých 5 metrů za půlku.
1: Stále zatím 0-0, posloucháte Radiožurnál Sport. Na závěr prvního poločasu se za Františkem Kunou samozřejmě vydáme. Můžete ho poslouchat dál na internetu, třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na stránkách irozhlas.cz. Přidám také pozvánku na zápasy, které se budou hrát o půlnoci, respektive potom také nad ránem středečního dne. Už tedy 0-0, 0-0, v čas výkopu zápasu Irák-Norsko. Ve 3 ráno, tedy českého času, Argentina přivítá Alžírsko, respektive zahraje si s Alžírskem. A potom v 6 ráno, v dalším termínu, který teď přibývá při fotbalovém šampionátu, tak se u Rakousko utká s Jordánskem. Všechno na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte, budeme nabízet časté reportážní vstupy, každopádně nejenom fotbalem je živ Radiožurnál Sport, tak si můžeme připomenout třeba také to, že před malou chvílí Jiří Lehečka postoupil do druhého kola na turnaji, tenisovém turnaji na trávě v Londýně, když porazil Kamila Majchřaka z Polska 7-5 a 7-6. Zároveň doplňuji, že Jakub Menšík nepřešel přes první kolo, semifinalista Roland Garros prohrál s Francouzem Manarinem ve 3 setech. A ještě jedna informace pro změnu z atletiky. Lourdes Gloria Emanuel v novém osobním rekordu ovládla závod na zlaté tretře v Ostravě. Pochopitelně mluvím o běhu na 400 metrů a ten nový osobní rekord teď je 49,74 setin sekundy.
4: S mikrofonem za sportem.
1: A teď už na Radiožurnálu Sport zase míříme na fotbal a na závěr prvního poločasu fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Senegalem komentuje František Kuna.
2: 40. minuta, Francie, Senegal 0-0, teď rána spoza vápna, i když spíše střela, rána je hodně nadnesené slovo, protože to bylo v těžké pozici, ale Meňo nemusel nějak se moc hýbat, bylo to doprostřed, ale Francie už valí s útokem dál. Olize našel Kundeho, Kunde už se dostává do vápna z pravé strany, přidávka pod sebe na vrchol velkého vápna, jenže tam už to bylo s chybou, ale to samé předvádí Senegalci a Rabiot zhruba uprostřed útočné poloviny nakonec hrát nemůže, rozhodčí po dlouhé době přerušují, protože na druhé straně stadionu zůstává po jednom ze zákroků ležet jeden z reprezentantů Senegalu. Bylo to, předcházelo to té střele, byl to Sar, který se tam dostal do souboje a hodně dlouho zůstává ležet po tom předchozím zákroku, což se nelíbí také trenérovi. Pape Tiaf vyskočil z lavičky Senegalu a pravou rukou signalizoval rozhodčím, že měli nejspíš pískat. 41. minuta se hraje, lépe řečeno se nehraje, ale Francie Senegal dál 0-0. Ošetřování Sara, který se nejane zvednout, má tam u sebe dva muže z realizačního týmu senegalské fotbalové reprezentace. Všude přítomný Kellen nesmí chybět ani na vrcholné sportovní akci, stejně tak jako taška se s dalším zdravotnickým materiálem. Pro některé hráče by to mohlo znamenat znovu možnost se občerstvit, ale asi už si počkají na poločas, protože 45. minuta vyprší od teď přesně za 4 minuty, k tomu se samozřejmě dá očekávat nějaké nastavení a to nejen za pauzu na občerstvení, ale i za aktuální Sarovo ošetřování, kterému se nezdá to, že musí opustit hřiště, což je v podstatě logická varianta po té, co bylo přerušeno kvůli němu ve chvíli, kdy se Francouzům třeba ještě rodil nějaký drobný pokus na to, jak ohrozit senegalskou branku, což se zatím v dosavadním průběhu zápasu mockrát nepovedlo. Největší šanci měl Jackson, to je fotbalista Senegalu, který trefil tyč a od ní se pak míč odrazil od francouzského golmana na roh. Teď už se hraje 42. minuta, Sar po ošetřování půjde zpátky na hrací plochu, jenže další, tentokrát zase zraněný Francouz, ale ten vstává a Doué posílá míč, zatím si ho nechává na svých kopačkách na levé straně u vrcholu, u rohu útočného vápna, odkud Senegalci ve dvou vybojovali a rozhodčí teď nechávají tvrdou hru pokračovat. Gay nakonec přichází o míč a je z toho standardní situace pro Francii. Ve 43. minutě stav 0-0 platí dál a Francouzi budou moci rozehrávat z levé strany nějakých 5 metrů od vápna a řekněme nějakých 10 metrů od levé postraní čáry. Možná možná 15 od levé postranní čáry. Takže šance na standardku, na které se domlouvají Dembele a společně s ním Olize, dva muži, kteří už mají sprejem vyznačené místo, odkud může balon zamířit do vápna. Senegal staví do zdi osamělého jediného muže, stav 0-0 platí dál mezi Francií a Senegalem v závěru prvního poločasu. 44. minuta začala na stadionu v New Jersey právě teď. Standardku rozehrává Dembele, zakroutil balon někam na penaltu, ale tam jsou Senegalci připraveni v několika lidech, ale jen jeden odhlavičkoval do bezpečí. Dembele má míč u půlky hřiště, hned to posouvá před sebe. Mbappé se ukazuje a oklamal dva, třetí už byl proti. Skvělý sklus v obrané činnosti předvedl Niakate. I tak hrají Francouzi s míčem u půlící čáry, a to konkrétně Tchouaméni, který posouvá doprava na Olizeho, ten ještě doprava úplně klajeně na Kundeho, to je jeho prostor, který ten ale vrací na Olizeho. Teď jsou Francouzi hodně daleko od vápna, teď už daleko blíž na úrovni velkého vápna zprava, to může zkusit Dembele. Jeho klička, Dembeleho nabídka do vápna a ne úplně přesvědčivý odkot pod Koulibalyho, je z toho roh pro Francii. Koulibaly tak trochu zatančil na špičkách, jako by se ten míč odrazil před ním tak, jak nečekal. On byl totiž ten balon tečovaný a chytil rotaci od Koulibalyho spoluhráče, a tak Koulibaly tak trochu ne úplně s fotbalovou jistotou odkopl kolenem ten míč na rohový kop a Francouzi už rozehrávají, jenže přímo do rukavic Mendyho, který má červeno-modro-zelený balón ve svých rukavicích a může ho rozehrát. Jenže nespěchá, posílá ho hezky po zemi na levou stranu a ve 45. minutě za stavu 0-0 mezi Francií a Senegalem se za malou chvíli dozvíme, kolik bude rozhodčí nastavovat v rámci první půle. Mendy nikam nespěchá, Senegal není favoritem na vítězství v tomhle zápase a jistě by bral bodový zisk, to Francouzi na ty sázkové kanceláře vypsali o poznání nižší kurz než právě na Senegal. Končí 45. minuta, golman Mendy rozehrává před sebe, teď ulička, kterou našli Senegalci ve francouzském rozestavení, a také balon za obranu, kam ale spěchá Upamecano, který zpracoval na první dobrou míč a Rabiot z toho těží, doběhl až k půlce, navázal na sebe tři hráče a posunul míč za sebe. A tak má dost prostoru na levé straně Hernandez, který se dostává k půlící čáře na levé straně, nějakých 5 metrů od lajny. Nakonec přes levou stranu a tam tu nemohou Francouzi hrát. Ulize, dlouhý balón a vysoký na Kundeho, rozhodčí oznamují. Stejně tak, jak slyšíte, co fanoušci na stadionu v New Jersey, 6 minut dohromady, což od téhle chvíle je 5,5 aktuálně, minuta už je odehraná nad rámec 45. minuty, balon míří do vápna Senegalců a rychle dozadu musel Niakate. Nakonec je z toho autové vhazování právě pro Senegal, byl tam hodně blízko u míče Koundé, ale nakonec ho právě on, zdá se, poslal do autu, a tak může Niakate vhazovat, ještě si vybral jeden ze dvou míčů a dlouhý aut míří k půlící čáře, ale zase se poctivě vrací k Niakatemu, jenomže ten rozhodně dál dokopne, než dohodí, a tak využívá situace, že už byl míč ve hře a poslal ho za půlku. Teď Senegalci a Idrissa Gueye posílá míč na pravou stranu v rámci stále ještě vlastní poloviny. Výměna s Diatou na pravé straně. Diata trochu vytlačen směrem k vlastní brance a přes střed hřiště. Teď mohou Senegalci dopředu, jenže přihrávka prudká a nepřesná směrem na Jacksona. Ten nespracoval ideálně a Dembele už valí s protiútokem. Bere to středem, dává doleva. Duel nedostal ideální přihrávku a tak v klidu Diata odebral míč Francouzům a hned může poslat parťáky do útoku a svoji obranou práci musel ukázat také francouzský obránce Saliba, který poslal míč do autu. Varianta jistoty, ještě 4 minuty se budou hrát v prvním poločase. Francie, Senegal 0-0 a to už se bavíme o nastavení. Takže teď aktuálně odehráno 47 minut od začátku duelu a ještě 4 minuty se hrát budou. Míč na senegalských kopačkách, golman Mendy ho má zhruba na penaltě. Dělá pár volných kroků dopředu, míč přešlápl vlastně spodní částí své kopačky několikrát, převaluje balon pod svojí nohou a je z toho nakonec výkop až hodně daleko za půlku, kde odlavičkoval Hernández míč směrem k levé lajně a posídlají ho nakonec Francouzi golmanovi a Meňo vykopává jen na středový puntík v podstatě, kde jsou Senegalci ve dvou a těží z toho Gay, který posouvá míč před sebe, ale série chyb nakonec znamená míč pro Francouze. Elegantní pačičku zkoušel Due, ale nevyšla a tak dopředu může Sar, který už je zdravý, teď padá, ale nakonec samozřejmě tohle se pískat nebude, byť Sar máchá rukama do vzduchu, tak Francouzi ho teď zvládnou obehrát, byť Rabiot musí trochu zabrat. Rozehrávka Francouzů zleva v rámci obrany. Poslední tři minuty a to už se bavíme o nastavení prvního poločasu. Francie, Senegal nerozhodně 0-0. Největší šance prvního poločasu měli Senegalci. Jackson utekl po fázi zápasu, kdy Francie byla lepší a držela balón. Jackson utekl zleva, vypálil na bližší tyč, trefil právě tyč. Od ní se míč odrazil na patu francouzského golmana, ale Meňo měl štěstí, že míč zamířil v úzovkách jen na roh a z něj pak Senegalci gól nedali. Hraje se čtvrtá ze šesti nastavených minut v prvním poločase. Francie, Senegal 0-0. Francouzi s míčem na vlastní polovině a posunout ho dopředu mohl Tchouaméni, což také udělal, ale jako bumerang se mu vrátil hned ze skopačky Rabiota, který si hledá prostor ve středu. Nakonec může hrát Koundé na pravé straně a to samé také Tchouaméni. Francouzi v klidu rozehrávají u půlící čáry. Teď rychlá přihrávka dopředu. Dembele přes pravou stranu posílá na Koundého. Ten může centrovat dlouhý centr, ale opravdu velmi dlouhý. Nenachází Mbappého ani Hernándeze, který byl k míči nejblíž, ale ta blízkost spočívala v nějakých 10-12 metrech a to už balon směřoval do zámezí. Poslední zhruba minuta a půl zbývá odehrát v rámci prvního poločasu na stadionu v New Jersey na předměstí New Yorku. Pro oba týmy je to vstupní zápas do světového šampionátu. Francie, Senegal dál 0-0. Míč teď přesně na půlce mají ho Francouzi a Upamecano naznačil pohybem doleva, šel doprava před napadajícím Jacksonem, posunul na Koundého, ten zase vrací k půlící čáře znovu na Upamecana, který nikam nespěchá a dává na střed hřiště pro parťáky. Tchouaméni před sebe a Due posouvá na levou stranu. Rabiot ještě znovu doleva pro Hernándeze, který posouvá znovu ke středu hřiště. Francouzi už trochu blíž k brance na dostřel, řekněme, velkému vápnu a teď vykombinovali situaci za obranu, jenže příliš dlouhé to bylo pro Olizeho a tak je to 0-0 dál mezi Francií a Senegalem už v poslední minutě nastavení prvního poločasu, který se kromě 45 minut hrál a hraje ještě dalších 6 nastavených. Rozhodčí přidávají zhruba 3 minuty za pauzu na občerstvení plus ošetřování Senegalce Sara za to mohlo, tak teď závěrečných zhruba 30 sekund. Senegalci s míčem, Idrissa Gueye ho posílá doprava u půlky, Diata posouvá na střed hřiště už blíž k brance, Kamara se dostává před vápno, ale nakonec si to rozmyslel a zamířil trochu defenzivněji spíše doleva a přes levou stranu mohou Senegalci vyslet možná poslední útočnou akci tohoto poločasu. Mané je ve vápně, Mané dává pod sebe, míče na malém vápně, zakončení, které končí nad brankou. Sar to byl, kterému se dostal ten míč před nohu, ale musel zakončovat ten míč, který měl zhruba někde na úrovni kolen, možná ještě trochu výš, v těžké pozici, placírkou to zkoušel, ale přestřelil francouzskou branku a ozývá se hvist hlavního rozhodčího, který ukončil první poločas, ve kterém Francouzi měli jistojistě déle míč na svých kopačkách, ale po dvou senegalských šancích i tak platí stav po prvním poločase. Francie, Senegal nerozhodně 0-0. František,
4: mistrovství světa ve fotbale
3: na Radiožurnálu Sport.
1: A protože si tenhle zápas Francie-Senegal nabízíme, dopřáváme v přímém přenosu, tak vám teď také dopřejeme analýzu první půle tohoto utkání a s kým jiným než s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, vítám tě ve vysílání, hezký večer.
11: Dobrý večer.
1: Já jsem si tady během toho utkání dělal poznámky na papír, kdykoliv by se mělo přihodit něco zajímavého v tom zápasu a mám tady víceméně prázdnou A4 se slovy Jackson, Senegal, Tyč. Není to málo?
11: No, je to málo. Samozřejmě ta kvalita těch mužstev je vysoká. Vidíme spoustu takových taktických momentů, kdy se nikdo nikam nežene, ale musím říct, že Senegal je nebezpečnější prostě a teď na konci vlastně poločasu to byla ještě větší šance než ta Tyč.
1: S Pavlem Horvátem si povídáme na radiožurnálu Sport. Já koukám na tu sestavu, konkrétně teď tedy Francie, a tam v podstatě není slabého klubu, protože jsou to loga Barcelony, Bayernu Mnichov, Paris Saint-Germain, Realu Madrid a tak dále a tak dále. Ale jako by to zatím úplně svěřencům Didiera Deschampsa neklaplo na hřišti. Máš taky ten pocit, nebo co myslíš, že by se mělo teď stát v poločase, aby to bylo zajímavější?
11: Jednoznačně souhlas, no. Já jsem se trošku bál toho, že by tohle Francie mohlo zastavit a zatím to neklapé, je to pravda, řekl jste úplně správně a budou muset na tom zapracovat. Samozřejmě není to jednoduchý mít mužstvu tolik hvězd a vlastně opravdu je to přesně, jak jste to zmínil, u každého jména je top klub a oni většinou jsou v těch svých klubech číslo jedna a dát to dohromady není úplně jednoduchý, takže uvidíme samozřejmě dneska v tomhle zápase, ale i v průběhu toho šampionátu, jak to dají dohromady, protože pokud to dají dohromady a budou ty hvězdy táhnout za jeden pro vás, tak je to mužstvo fantastický.
1: Na světovém šampionátu zatím není úplně nouze o překvapivé výsledky. Narážím třeba na včerejší bezbrankovou remízu Španělska s Kapverdami. Tušíš nebo čekáš tady třeba také překvapení v podobě ať už remízy nebo výhry Senegalu, protože ono opravdu působí nebezpečněji zatím?
11: No já musím říct, že opravdu koukám i na ty kurzy a na ty předpovědi odborníků, který se tím zabývají a dneska bych s tím taky nesouhlasil, jo, nejenom podle men Francouzů, ale i podle men těch hráčů, kteří hrajou za Senegal a je to vyrovnaný, to vidíme, samozřejmě Francie je nebezpečná, ale Senegal výborně brání a měl dvě šance oproti Francii, která vlastně nepředvedla skoro nic dopředu, i přesto, že má takovýhle hvězdy, tak se zatím neprosazujou a někdy ty kurzy jsou prostě zavádějící a ty předpovědi trošku klamou.
1: Říká náš fotbalový expert Pavel Horvát, se kterým se neslyšíme dnes naposledy, protože samozřejmě po konci utkání si ještě zanalyzujeme to, jak to celé dopadlo. Pavle, pro tuto chvíli ti děkuju a těším se zase zhruba za nějakou hodinku naslyšenou.
11: Díky, naslyšenou.

0: Palais Royal, skupina, která dohrála na radiožurnálu Sport ve 22 hodin a jednu minutu k tomu, tím, že vysíláme přímý přenos zápasu Francie-Senegal, tak vynecháváme zprávy, ale dáme si sportovní přehled. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou. Nastoupí ve čtvrtek v Atlantě v přímém přenosu na této stanici proti Jihoafrické republice. Pokračuje Karel Schamberger. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to ale příliš neřeší.
2: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
1: Národní tým se do Atlanty přesune dnes. Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Do šampionátu vstoupili jedni z favoritů celého šampionátu. Francouzi po poločasu hrají se Senegalem 0-0. V noci z dneška na zítřek našeho času se představí Irák o půlnoci proti Norsku a poslední šampioni Argentinci nastoupí ve 3 hodiny našeho času proti Alžírsku. V 6 hodin ráno pak začne zápas Rakousko-Jordánsko.
0: A to už zase na radiožurnálu Sport v pravidelných reportážích. Vstupech. Teď od fotbalu zase někam jinam. Po necelých 2 týdnech si česká atletka Lourdes Gloria Manuel opět vylepšila osobní rekord v běhu na 400 metrů. Na mítinku Zlatá tretra v Ostravě vyhrála v čase 49,74 sekundy a zlepšila si tak čas z Říma o 3 setiny. Poprvé v kariéře navíc v Ostravě získala křišťálovou trofej.
3: Já jsem opravdu spokojená, je to vlastně první vítězství na Zlatý treče, je to skvělý čas, i když jsem vlastně tímhle závodem tolik necítila ani na ten čas, ale chtěla jsem se pak pokusit prostě o to vítězství a to se nakonec povedlo.
1: Na Zlaté treče v Ostravě zároveň padl nejlepší čas historie na nemistrovské trati 150 metrů. Olympijský šampion ze stovky Američan Noah Lyles ho vylepšil na 14,67 sekundy.
0: Tenista Vít Kopřiva vypadl na turnaji v německém hale v prvním kole. Domácímu soupeři a čerstvému šampionovi z Roland Garros Alexandru Zverevovi podlehl 1-2 na sety. Úvodní zápas prohrál v Rondýně i semifinalista z Paříže Jakub Menčík, který nestačil na Francouze Manarína a prohrál také 1-2 na sety. O postup ve Velké Británii úspěšně zabojoval Jiří Lehečka, Poláka Majchřaka porazil ve 2 sadách. Na turnaji v Londýně se naopak, no ne naopak, ale také dařilo Karolíně Muchové, Lindě Noskové a Kateřině Siniakové. Všechny porazili své soupeřky 2-0 na sety a přidám ještě postup Karolíny Plíškové v Nottinghamu, ta si poradila ve 3 sadách se Sárou Bejlek.
1: A na závěr sportovního přehledu znovu fotbal, protože Slovácko povede trenér Jan Jelínek. Dosavadní kouč B týmu pražské Slávie vystřídal Romana Skuhravého, který odešel do Baníku Ostrava. Slovácko o tom informovalo na svém webu. 44-letý trenér podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na 3 roky. Jelínek v nejvyšší z české soutěži působil naposledy v roce 2022 jako hlavní trenér regionálního rivala ze Zlína.
0: To byla poslední informace v dnešním sportovním přehledu, kterou přinesl do studia Karel Schamberger. Blíží se nám za malou chvíli druhý poločas zápasu Francie-Senegal, ale do té doby třeba Hooters, tak Karle, snad si fanoušek.
1: Určitě, dobrý večer.
0: Dobrý večer.

0: 60 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
2: Co sa dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
3: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i Nehoda. Ja jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
2: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
4: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
2: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
2: Mistrovství světa ve fotbale
0: na Radiožurnálu Sport.
5: 22 hodin a 9 minut k tomu a ve vysílání nejposlouchanější digitální rozhlasové stanice v Česku. Míříme zase na světový šampionát ve fotbale na severoamerickém kontinentu. Aktuálně hraje Francie se Senegalem. Komentuje druhý poločas František Kuna.
6: Začala druhá půle, Francie, Senegal nerozhodně 0-0, za námi nějakých 30 sekund. Z druhého poločasu Senegalci zvolili rozhrávku, takže nakopli balon hned k rohovému praporku, ale tak, aby se nekopalo od branky, nýbrž vazoval out, což se nakonec zdařilo. Koundé pak chvíli ještě s Francouzi měl míč v hloubi obrané poloviny, ale teď už Francouzi mohou zaútočit. Jenže je to s chybou a Mané zastavil francouzský protiútok u půlky, tam už je ale zase připravený Dembélé, který může rozhrát bekům a Upamecano posouvá mírně doleva od sebe na Salibu, to vše mezi vápnem a půlkou u francouzské půlky na levé straně Rabiot, teď už úplně vlevo u lejny hrají Francouzi, Rabiot to zase bere trochu na střed a blíž k půlce už se blíží Tchouaméni, který naznačil a míč zastavil, posouvá doprava na Upamecana, ten ještě může jen tak přičuknout si s Dembélém, který zase vrací na půlku, ale trochu delší přihrávkou, nějakých 25 metrů, letěl balón směrem ke kopačkám Saliby, ale stále přes francouzské beky. Je z toho rozehrávka Koundé, teď na pravé straně, udělal pár kroků dopředu, pak se zase vrátil, nakonec nákop směrem k velkému vápnu a tam je Due si dělá prostor, má to na levačku, pálí a nějaký metr, možná metr a půl vedle levé tyče z pohledu útočícího Francouze, jen to zahučilo na stadionu v New Jersey, ale bylo to vlastně paradoxně to ofenzivně nejzajímavější od Francouzů. Due si udělal prostor, vypálil, ale možná i ten metr byl příliš optimistický odhad. Rychlé rozehrání od Mendyho a Senegalci mohou k půlce. 48. minuta zápasu, jsme na začátku druhé půle. Stav 0-0 platí dál. Vazování na levé straně, co se týče Senegalců, tedy Diofale sice naznačil, že bude posílat dlouhý aut dopředu, ale vrátil ho nakonec na Nyakatého, který poklusem se blíží k půlce, ale má k ní ještě nějakých 15 metrů. Nakonec nakopl dlouhý balón, který končí na Upamecanovi, který ale nakonec v souboji s Jacksonem odhlavičkoval ten míč mimo. Jenže možná to bylo, nejspíš to bylo s Jacksonovým faulem, protože od Upamecanovy hlavy mířil míč za brankovou čáru, takže to by se v takovém případě kopal roh, jenže Jackson fauloval. A tak hrají Francouzi přes levou stranu, Rabiot nakopává míč za obranu, kam spěchá Koulibaly, ale má dost problémů s Hernandezem, nakonec ho poslal k zemi, Hernandez teď chvíli jakoby seděl na míči, nakonec ho posunul kolem kopače Koulibalyho, Senegalci se zvládají dostat z téhle svízelné situace odkupem k půlce. 49. minuta, stále 0-0, hrají Francouzi, Due u levé postranní lajny posouvá přes Olizeho, ten chtěl mezi nohama Idrissi Gueye poslat míč k vápnu, nepovedlo se a také z toho autové vhazování pro Francouze a nakonec Upamecano musí rychle rozehrát před dotírajícími dvěma soupeři, stejně jako Koundé, kterého vytlačil Mané, a tak je z toho přihrávka až na francouzského golmana, a tak Meño musí hrát. Nakonec Tchouaméni si zběhl ještě před velké vápno a tam odsud budou Francouzi rozehrávat další postupný útok. Začala 50. minuta zápasu, Francie, Senegal dál nerozhodně 0-0, na pravé straně už útočné půlky Francouzi mohou dopředu a Dembélé je v offsideu. Poté, co mu přiťukl Koundé balón, těsně za senegalskou obranu, ale opravdu těsně za. A toho si rozhodčí všimli, tak Dembele nikoli, Koundé byl v offsideu, Dembele si zbíhal z pohodových míst, ale to už měl pomezní praporek hodně vysoko nad svojí hlavou. A tak může hrát reprezentace Senegalu, Nyakate posouvá a Diouf dostal poměrně do potíží, Nyakate mu ještě Diouf vrátil balón a je z toho odkop na půli a Rabiot se obtočil kolem dvou, posílá míč před sebe, jenže těžké na zpracování pro Olizeho a znamená to další míč pro Senegalce v obraně a golman Mendy ho posouvá před sebe. 50 minut za námi přesně, Francie Senegal nerozhodně 0-0, rozhrávka od Koulibalyho, která přichází na pravou postranní lineu, odkud je jakýsi náznak protiútoku, jenže rychlý návrat směrem k půlící čáře a Senegalci teď budou sbírat statistiku držení míče a Nyakate vyváží míč už za půlku, ale opravdu jen velmi těsně, pár metrů posouvá doleva a tam je Pape Gueye, který šoupnul ten míč ještě více doleva na Diufa, ten zase vrací a Senegalci s míčem budou chvíli hrát. Mané si s ním také pomazlil a posouvá ho nakonec obráncům. Na levé straně je Idrissa Gueye, který se blíží ke středu, celému středu hrací plochy. Nakonec vysoký lob napravo, už na úroveň vápna, teď nějakých 40 metrů Senegalci překonali velmi rychle a Nyakate se dostal poměrně daleko do útočení, byť je to obránce. Nakonec francouzský protiútok. I proto ta vzrušená kulisa na stadionu v New Jersey. Due, který ale nakonec o balón přišel a Senegalci mohou dopředu. Idrissa Gueye v dobré práci na obrané polovině a hrát může také Kamara. Kamara posouvá míč a tam je velmi rychlý přechod. Sar nakonec upadl po sprinterském souboji se Salibou, ale zdá se, že ve 52. minutě za stavu 0-0 se trochu začíná hrát, i tribuny už to pochopili, teď další šance na to, jak proskočit mezi dvěma Senegalci, Francie nevyužívá, Koulibaly mohl v klidu propustit Mendymu balon a ten rozehrává na Nyakateho. 52. minuta 0-0, Francie, Senegal, hraje El Hadji Malik Diouf na obrané půlce vlevo, vrátil obráncům a Nyakate znovu golmanovi. Mendy je zhruba na penaltě a volným krokem míří mimo pokutové území, už je před ním nějaké 2 metry, šlápl na balón, posouvá si ho a zase rozehrává obráncům, Nyakate mu vrací míč a další série přihrávek. Francouzi už chtějí trochu rozbít tuhle fotbalovou nudu, řekněme, a zdá se, že se to daří, protože Koundé obral soupeře o balona, Olize už je ve vápně vlevo, Olize se napřehuje kráně a nakonec vypálil, trefil Mendyho, ten vyráží na rohový kop. První opravdu pořádná francouzská akce, která pramenila z toho, že Senegalci hodně dlouho váhali se svojí rozehrávkou, nakonec zvolili to relativně riskantní, prudkou přihrávku na spoluhráče, navíc ten balon skákal a vytěžil z toho nejvíc Olize, který vletěl do vápna, bral to mírně zleva, tam odsud chtěl překonat Mendyho, ten se roztáhl a svým levým kolenem poslal míč nad branku a je z toho rohový kop pro Francouze. Olize teď zdvihá obě ruce nahoru, což značí nějaký signál francouzské reprezentace, aktuálně takový, že tohle asi Francouzi domluvené neměli, protože míč skončil přesně v rukavicích golmana Mendyho. Ten ještě udělal pár kroků dopředu, pak zase zpět a rychle rozehrává po zemi doleva z jeho pohledu. Nyakate posouvá míč na Diufa, ten už je na levé straně obrané poloviny, ale Senegalci se znovu sami zase dobrovolně vracejí do vlastního vápna i s míčem. To, co se jim minule tak nevyplatilo. 54. minuta, Francie, Senegal 0-0, Senegalci s balonem, Nyakate a jeho rozhrávka nalevo z jeho pohledu, Idrissa Gueye posouvá ještě na Diufa, toho ale hodně rychle přes nohy přepálil Koundé, poslal balon do autu a minimálně zpomalil senegalský útok, který ale nebyl nějak extra rychlý, vazovat se teď bude mezi střídačkami v podstatě na polovině hřiště a míč mají k dispozici Senegalci po dobré obrané práci Kundeho. Rozehráli rychle zleva doprava, přesunuli těžiště hry a Kamara nakonec, byť v pádu, posouvá dozadu a Koulibaly dělá to samé. Mendy tak rozehrává zase před sebe na Idrisu Gueye, který rychle posunul a prostor se otevřel Senegalcům. Sar dává míč pro Jacksona. Jacksonova klička nevyšla a nakonec volný míč míří do rukovic francouzského golmana a tak Meňo může rozehrát. Objevil se tam prostor ve francouzské obraně, ale dobře celou tu situaci zakřičoval Upamecano a Jackson v podstatě neměl kudy poslat ten balon na branku ani vymyslet, jak kličkovat. Teď je drobná nedohoda. U míče byl blízko Mbappé, ale zhruba po 40 minutách se v našem vysílání objevilo jeho jméno. Opravdu dnes není vidět na hrotu francouzského útoku. Odehráno 55 minut. Francie, Senegal dál 0-0. U míče Senegalci vlevo už v útočné polovině. Diouf posouvá Kamarovi, ten zase vrací na Nyakatého, který je na té části středového kruhu blíž k vlastní brance a rychle přes pravou stranu už se snaží dostat Senegalci. Nyakaté posílá míč za obranu, tam spěchal Jackson, ale i on je odstavený a hrají znovu Francouzi od golmana. Rychlý výhoz na pravou stranu, kde je Koundé, naznačil přihrávku dopředu, ale vrací zase dozadu na Tchouaméniho. Ten posunul doleva míč pro Salibu, který vyváží ke středové čáře, nakonec přes levou stranu, tam je Doué, ten už překonal půlku hřiště. Doué teď trochu zadrobil nohama, vrací zase na půlku, tam je Rabiot, teď mírně zprava jdou Francouzi, teď už úplně zprava, Dembele má míč proti sobě jednoho protihráče a to Diouf, Dembele hledá Koundého na středu hřiště, ale přihrávka je nepřesná a Senegalci mohou dopředu, stále jsou ale ještě na vlastní polovině a Rabiot dobře vytlačil soupeře a Olize z toho těží, který posouvá míč na Mbappého, který už je za obranou a objevil se tam, vypálil, trefil levou nohu golmana Mendyho, asi největší francouzská šance. Mbappé 55 minut fotbalově spal, ale teď mohl otevřít skóre zápasu. A Olize mu třeba připraví další šanci. Už to valí středem, nakonec mírně zleva, kde je Hernandez už na úrovni vápna. Z levé strany může přijít center do pokutového území. Nakonec je z toho vybojovaný roh pro Francouze, zdá se. Mbappé se na jednu stranu usmál, na druhou stranu trochu ušklíbl, protože ví, že z předchozí situace branku dát mohl. Zpracoval šajtlí pravé nohy.

Francouzi si s míčem hrají na vlastní polovině nebo u půlící čáře. Rabiot to může trochu změnit, dává vzduchem přihrávku doprava na Mbappého. Ten si udělal prostor, Mbappé už je ve vápně, ve velkém úhlu. Mbappé padá, tohle by mohla být penalta. Nakonec roh, ukazuje rozhodčí z Austrálie. Ale v současném fotbale je spoustu možností, jak celou situaci přezkoumat. Tu videa ve finále je možné, že Mbappé byl posledním, kdo se dotkl míče a nebude z toho vlastně ani roh, nýbrž odkop od branky. Mbappé ukázal obrovskou sílu, pak si překopl ten balón v souboji dvou desítek s Manem, který mu spadl pod nohy. Mbappé ještě než stihl dopadnout na trávník, tak už otáčel hlavu k rozhodčím a Elhadji Malik Diouf ukazuje do vzduchu prstem, jako když děláte na dítě, které udělalo něco zakázaného. Ne, ne, ne. Tak tohle situaci ukazovali jak Diouf, tak Mbappé. Za stavu 0-0 v 59. minutě zdá se, že hlavní rozhodčí na dálku spolupracuje s videoasistentem rozhodčího a řeší se, jestli by tohle mohla být penalta. Každopádně minimálně gólovou příležitost za to, jak Mbappé vlétl do vápna, by si Francouzi zasloužili, protože to byla hezká, důrazná fotbalová akce. Mbappé na svoji příležitost, jak se ukázat v zápase, čekal necelou hodinu hry, ale nezdá se teď, že by si mohl začínat stavět míč na penaltový puntík, ale stále ještě nemáme definitivní potvrzení té komunikace a hlavně tedy toho, jak dopadla, co se týče videa. To vše v 60. minutě, Francie Senegal 0-0 s možnou penaltou pro Francii. Tak co? Rozhodčí už míří mezi střídačky a jde se podívat na opakovaný záběr na té relativně velké obrazovce. Má k dispozici jakýsi karton, který mu trochu stíní v tom slunečném počasí a opakovaný záběr dokládá jasně jednu poměrně známou fotbalovou větu z českého prostředí, že kontakt tam byl. Otázkou je, jak moc Mbappé padal přes svého soupeře. Diouf ho zakřižoval, míč netrefil, to je jasné. A Mbappé se poměrně ochotně skácel k zemi, ale popravdě dovedu si představit, že tohle by penalta být mohla, protože Mbappé by asi neměl důvod padat, tak dozvíme se to. Final decision is goal kick, jestli jsem dobře rozuměl, což znamená, že mužem, který se poslední dotkl míče, byl Mbappé, nikdo ho nefauloval a potom z kluzu Diufa, po kterém Mbappé padal, ale trefil Diufa až ve chvíli, když už byl na ním, to je tedy asi nejspíš to zdůvodnění rozhodčích, penalta se kopat nebude. Stav 0-0 tak bude minimálně pro pár desítek sekund platit dál mezi Francií a Senegalem. Teď už ve 62. minutě a zápas se zase trochu protáhne, co se týče nastavení. Na konci prvního poločasu rozhodčí přidávali dohromady 6 minut. Teď můžeme očekávat minimálně to samé, protože nebude tak dlouho trvat, co rozhodčí pošle hráče obou týmů se občerstvit a bude se jim to hodit vzhledem k tomu, nebo i vzhledem k tomu, že zatím ani jeden z týmů nestřídal. Mluvit o tomhle jsme mohli, protože v podstatě Senegalci jen drželi míč a nic se nedělo u půlící čáry, což už se trochu mění, nákop na útočnou polovinu doleva, končí nakonec autovým vhazováním pro Senegalce, ti budou rozehrávat zhruba u poloviny, což také dělají, míč už je na zemi po autu a přes připraveného Nyakatého může zamířit míč zase trochu více dopředu, anebo také ne. O čemž svědčí práce Idrisi Gueye, který hledá Nyakatého zase na obrané polovině. Nyakate už překonal půlku, zhruba o metr, a míč se mu zase vrací a přihrávka až zase zpátky do velkého vápna na golmana Mendyho. Ten posouvá míč hodně daleko za půlku, nějakých 20 metrů, zpracování na prsa od Sara, který rychle získal balon, obtočil se a

0: Senegalci získali nějakých pár metrů při přesunu směrem k velkému vápnu. Diouf na levé straně už se blíží na úroveň vápna, ale nedohodl se teď s Manem. Diouf posouval Manému míč a v té chvíli se Mané zastavil. Tak nedohoda mezi Senegalci znamená autové vhazování pro Francouze. Za stavu 0-0 stále, odehráno je 63 minut. Autové vhazování posílá Diouf zase do vápna a tak Francouzi se posunují o nějakých 10 metrů směrem k půlící čáře. Čekáme na vhazování. Už se stalo. Hrají ale Francouzi teď ve svém velkém vápně. Přes golmana to berou a Meňo může rozehrát, ale trochu do úzkých dostal Upamecana. Ten zase vrátil golmanovi. Upamecano musel zpracovávat na prsa. Těžká práce pro Kundeho, který ale udržel na pravé straně míč ve hře a těží z toho Olize, který posouvá nádhernou uličku na Mbappého, ale ten nezachytil ten balón. Všichni Senegalci se nechali strhnout hrou. Mbappé je oběhl. Olize vymyslel krásnou uličku po sprintu nějakých 30-40 metrů. Mbappé zaběhl offside v žádném případě, ale netrefil ten balón v ideální chvíli. Chybělo tomu 5, 10, 15 centimetrů a Mbappé byl před golmanem úplně sám a mohl by ho oklamat kličkou, což se může dít i na druhé straně, protože dopředu už valí Senegal a Sar nakonec sice dlouho odmítal na zádech hodně nepříjemného Hernandéze, odmítal pát, nakonec upadl a balon zavezl až za brankovou čáru a také z toho francouzský odkop od branky. To už se stalo, 65. minuta, stav 0-0 platí dál mezi Francií a Senegalem. Golman Meňo rozehrává doprava stále v rámci vlastní poloviny, odkud Kunde jde s míčem, dostal ho zpět po krátkém přiťuknutí od Dembeleho, vrací lobem obráncům a zahraje si Upamecano. V klidu před vlastním pokutovým územím Upamecano přihrává ke středovému kruhu, kde je Tchouaméni, posun doleva Rabiot s míčem relativně dlouhým na levou stranu, kde je Doué. Doué má před sebou jednoho hráče, pár přešlapovaček, Doué už je ve vápně, oklamal čtyři hráče, přihrává Rabiot, pálí, ale zdálo se, že na poslední chvíli ta rána přišla bodlem a nebezpečná nakonec nebyla. Francouzi i tak s míčem a Doué posílá na Rabiota ještě Mbappé mezi třemi na levé straně vápna. Snažil se probojovat do hustého prostoru, což se mu povedlo tělem, ale míč už mu Senegalci sebrali. V 66. minutě dál platí 0-0 mezi Francií a Senegalem. Francouzi s míčem Olize nad velkým vápnem na vrcholu pokutového území. Další dobrá nabídka na Mbappého, který dává gól. Tohle už Francii vyšlo. Mbappé může líbat kopačku Olizemu, který mu v krátkém časovém sledu nabídl dvě geniální přihrávky. Jestli někdy jsme ve fotbale používali slovní spojení česká ulička, tak tahle byla francouzská a nádherná znovu. Bylo to tentokrát z pravé strany, zhruba z úrovně čáry na velké vápno, která jde vlastně kolmo k té brankové a tam odsud Olize našel mezi postavenými Senegalci rozuběhnutého Mbappého, který zaběhl. Z pohledu točících Francouzů se to vše dělo na pravé straně. Kunde přiťukl Olizemu a ten levačkou oklamal vlastně čtyři, možná pět stojících Senegalců. Koulibaly ještě běžel s nabíhajícím Mbappém, který měl balón, který mu přicházel vlastně za zády a on ho pravou nohou ještě víc podsekl a dával ho ke vzdálenější tyči, tedy k levé z pohledu střílejícího Mbappého. Mendy na místě byl, ale padal na opačnou stranu a na francouzské střídačce velice výrazně slaví Didier Deschamps, bývalý fotbalista, teď trenér Francie, kterému tam rozhodčí museli velmi důrazně vysvětlovat, proč se to nepískala penalta po faulu na Mbappého. Jenže francouzský kapitán teď už odčinil své zhruba hodinové výkonnostní mlčení v tomhle zápase a začíná být vidět. I teď, kdy znovu napadá rozehrávku Senegalu, 68. minuta se aktuálně hraje a Francie vede nad Senegalem 1-0. Trefil se Mbappé. Hraje Senegal u půlky mírně vpravo. Nákop za francouzskou obranu je přesný a tady je Jackson. Jackson může vypálit z úhlu a dává gól, vyrovnáno, ale je to offside. Rozhodčí pak zvedl praporek Neudělal to rovnou, jak to tak chodí. Jackson každopádně dopravil míč do branky. Francouzi v 70. minutě vedou nad Senegalem 1-0. Trefil se Mbappé po krásné přihrávce do uličky. Senegalci teď dopravili míč do branky, ale bylo to z offsideu. 1-0 pro Francii, tak platí relativně nově. František Kuna, Radiožurnál. Jacksonova rána byla moc pěkná za obranou Francouzů, ale asi i sám střelec si byl vědom toho, že byl v offsideu. Teď zblížící se 70. minutou po té, co jsme o tom také krátce informovali posluchače do zpráv. Je tu pauza na odpočinek, na napití se, a tak říkám teď 69. minutě. Dílčí skóre před kratičkou pauzou. Francie, Senegal 1-0.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: A tak necháme vydechnout i reportéra Františka Kunu, který zároveň komentuje tenhle zápas živě na internetu. 1-0 zatím pro Francii, která vede nad Senegalem 69. minutě, ale ještě dobrá, no ne, půl hodinka, ale možná ano, zbývá odehrát z tohoto zápasu. Pokud se podíváme na to fotbalové menu v následujících hodinách, tak o půlnoci našeho českého času Irák nastoupí proti Norsku, ve 3 ráno pak Argentina se utká s Alžírskem a v 6:00 má výkop zápas Rakousko-Jordánsko. Ovšem v našem vysílání samozřejmě uslyšíte, stejně jako jste slyšeli o tom, že české softbalistky nevstoupily úplně ideálně do základní fáze mistrovství světa ve skupině, která se hraje v pražských Bohnicích v areálu Youders, tak prohráli 1-7 s Austrálií a další duely je čekají ve středu. V 10 dopoledne nastoupí Češky proti Kubě a v 19:00 nebo v 7 večer, chcete-li, tak se utkají s Itálií. Připomínám, že z této skupiny na mistrovství světa na ten závěrečný turnaj, který se bude hrát v Austrálii, tak postupují jenom dva týmy a tahle porážka s Austrálií už to trochu Češkám komplikuje. Pokud se ještě jednou podíváme zase směr fotbal, tak si dovolím vás pozvat na desítku Pavla Horváta, která bude ve čtvrtek s hostem a tím hostem bude fotbalista Bohemians Milan Havel. Tak pokud rádi posloucháte desítku Pavla Horváta, tak vězte, že to zase bude se zajímavým hostem. Připomínám znovu ve čtvrtek v 10, ale s Pavlem Horvátem se uslyšíme také. Po skončení tohoto zápasu rozebereme souboj Francie se Senegalem.
2: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
2: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
3: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka po čáře. Fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
4: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.

0: české medaile,
1: tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: A vy, nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku, posloucháte i dnes, konkrétně v úterý 16. června. Je 22 hodin, k tomu 35 minut a my můžeme zase v našem vysílání zamířit na fotbalové mistrovství světa Francie, Senegal a reportér František Kuna.
4: Právě se začalo hrát, po přestávce na občerstvení 1-0 pro Francii platí dál. V 72. minutě Koundé centroval, teď odražený balon ještě Olize vypálil, ale levačkou se mu to úplně nepovedlo. V těžké pozici ten balon odskákal do rukavic senegalského golmana Mendyho a ten teď rozehrává na Niakatého. Senegal musí hrát, protože Mbappé je jediným střelcem zápasu, otevřel skór relativně nedávno a ta zákopová válka z pozice Senegalců už prostě musí skončit. 72. minuta zápasu, Koulibaly s míčem, před sebou má Mbappého, ten naznačil napadání, ale už se odebral a posouvá celou tu francouzskou formaci zase trochu jinam, teď přes levou stranu a Diufa to Senegalci zkoušejí, ten naznačil, ale zase vrací na Niakatého, ten hraje dál přes Idrissu Gueye a Koulibalyho, přehrané z levé strany až úplně doprava, to vše ale stále zhruba u půlící čáry, nakonec je z toho balon za obranu na Kamaru, Kamara napřahuje ke střele a je z toho zablokovaný centr. Rabiot to dobře udělal a sklízí potlesk, možná i pochvalu od spoluhráčů a je z toho rohový kop pro Senegal v 73. minutě zápasu. Nakonec dva míče na hrací ploše, ale to se zvládne vyřešit poměrně rychle. Senegalci nějak nespěchají s rozehrávkou rohového kopu, přestože prohrávají 0-1 po gólu Kylianem Mbappého. Strkanice před brankou, kde nechybí Tchouaméni a také Jackson, který dnes trefil tyč, pak jednou i míč do branky, ale to bylo po velmi zjevném offsideu, krátce poté, co Mbappé dal zatím jediný gól tohoto zápasu. Senegalský roh z pravé strany z pohledu útočících Senegalců, rána levačkou někam na malé vápno, proskákala až na druhou stranu bez doteku dalších hráčů ze senegalské i francouzské fotbalové reprezentace. A tak je to míč pro Koundého, který nějakých 10 metrů od rohového praporku vně hřiště bude vhazovat. Míč do hry, čekáme na to, nakonec je z toho balon pro Francouze a Rabiot u středového kruhu to bere mírně doleva, tlačí ho Kamara, jenže Rabiot našel Dueho, ten už míří k vápnu, dostal se do něj, bere to zleva, vypálil Mendy, vyráží nohou balon na roh a Francouzi teď mohou rozehrát další situaci. Mendy se notně opírá o brankovou konstrukci, možná si trochu natáhl pravou nohu, zdá se, tedy minimálně z jeho protahovacích cviků u pravé tyče. Dvojité střídání, zdá se, připravují Senegalci. Už se rozcvičují Mbaye a Diarra. Útočník se záložníkem. 75. minuta. Francouzi rozehrávají roh a vedou 1-0. Olize posouvá míč až na vápno, kde je Hernandez, ten zase doprava na Koundého, přehraná situace na pravou stranu, Mbappé na úrovni vápna dává patičkou na Koundého, stav hráčů 2-2, nakonec to Senegalci dobře vykombinovali a vzali Francouzům balón, protože Koundé i Mbappé zkoušeli několik patiček, což se nepovedlo, míč je v zámezí a Francouzi budou vhazovat. Do konce základní hrací doby odehrát zbývá přesně 15 minut a je tu avizované střídání. Takže za Senegal odchází Sar, místo něj přichází muž s číslem 20, Ibrahim Mbaye. A ještě jeden muž půjde dolů a to je Kamara. A Sar, to jsou ti dva, kteří jdou dolů, a Diarra a Mbaye. Takže s 21.
3: Střídání můžeme v vysílání Radiožurnálu Sport na chvíli využít a připomenout si třeba české postupy na tenisových turnajích, které se teď aktuálně většinou vyhrají na trávě z toho důvodu, že se blíží tenisový Wimbledon. Vít Kopřiva měl solidně rozehraný zápas s aktuálním šampionem Roland Garros, Němcem Zverevem, na turnaji v Halle v Německu. Každopádně nakonec prohrál. prohrál ve třech setech. Stejně jako v Londýně Jakub Menšík s Francouzem Manarínem českou vlajku zachránil až Jiří Lehečka, který ve hlavním městě Velké Británie porazil Poláka Majchřaka 7-5 a 7-6. Zase rychle do Německa. V Berlíně se totiž velmi dařilo českým reprezentantkám. Linda Nosková porazila Mexičanku Zarazuovou, Karolína Muchová Číňanku Čang a Kateřina Siniaková Švýcarku Masarovou a všechny české postupy se urodily ve dvou setech. O poznání těžší to měla Karolína Plíšková v Nottinghamu, ale nakonec se raduje tahle česká tenistka a někdejší světová jednička z postupu, když porazila Češku Sáru Bejlek 6-2 v rozhodující třetí sadě. Teď už zase na Radiožurnálu Sport můžeme směle směřovat na fotbalové mistrovství světa Francie, Senegal a reportér František Kuna.
4: Dál platí, že Francie vede nad Senegalem 1-0, jediným střelcem je kapitán francouzské reprezentace Kylian Mbappé po moc hezké fotbalové akci, jenže dlouho to trvalo, než se Francouzi nějakou kreativitou probudili k tomu aktuálnímu výkonu. Dvakrát už dokázali senegalští fotbalisté velmi výrazně zahrozit, v obou případech to byl Jackson v první půli tyč, pak gol tady po offsideu. Teď v 77. minutě na jejím konci je tu standardka pro Francii po dalším faulu na Mbappého, čemuž se sice diví Diara, který přišel na hřiště relativně před malou chvílí po dvojitém střídání, jenže bude se kopat směrem k senegalské brance. 1-0 pro Francii, tedy Kylian Mbappé hrdinou posledních okamžiků a mužem, který na sebe strhává pozornost a začíná být tím důležitým, protože se objevují i okénka v senegalské obraně. Mbappé si dokáže udělat prostor, dokáže být velice rychlý. Olize teď bude rozehrávat tuhle standardku a už dvakrát v dnešním zápase perfektně našel uličku Mbappého za obranou soupeře. Tentokrát vzduchem k pravé tyči na úroveň malého vápna, volný míč u vápna a nakonec relativně v bezpečí z pohledu Senegalců. Hrát může nevšak nadlouho Mbaye, s míčem daleko nedoputoval, hrají Francouzi, odehráno 78 minut, 1-0 pro Francii, míč u půlící čáry, má ho Olize, dává z jeho pohledu doprava na Upamecana, ten přes Kundeho úplně doprava rozehrává situaci, ale nikam nebude spěchat Dembele, který zase posouvá dozadu, Rabiot ještě dál a Francouzi se dostávají blíž k vlastní brance, ale stále drží poměrně bezpečně ten míč. Upamecano si ještě počká, jestli náhodou mu nepřihraje dokonce i golman Francie. Meňo ale vykopává vysoký míč, který míří na půlku na levou stranu. Due prohrál hlavičkový souboj a Senegalci mohou rozehrát. Koulibaly si bere balón, který dostal z autu a míří k půlce, dává z pravé strany na prostředek hřiště, odkud ještě Senegalci posouvají doleva, kde je Pap Gay, který překonal už půlící čáru, bere to zleva, Diouf už je na úrovni vápna, centruje, balón zamířil nebezpečně do předbranku, kde přišla nakonec teč, zdá se, od Jacksona. Každopádně je přerušeno a nezdá se, že by se tady mluvilo o něčem jako jarohový kop, takže Jackson nejspíš byl tím zakončujícím, jenže ten balón letěl nad bránu Francie, opakovaný záběr, který mají k dispozici i na velké obrazovce fanoušci v New Jersey, znamená to, že Jackson byl tím, kdo se jako poslední dotkl míče. Střídání i na francouzské straně, odchází Dembélé, novým mužem na hřišti je Bradley Barcola. Střídání i na francouzské straně v 80. minutě, a to ve chvíli, kdy Francouzi drží vedení 1-0 po gólu Kyliana Mbappého. Chvíle klidu na rozehrávku, nakonec je z toho hodně dlouhý nákop až směrem na druhou stranu k vápnu od francouzského golmana. Meňo teď ale musí zamířit zpět mezi své tyče, ale může nadaleko sledovat to, co se děje na půlce, protože to je z pohledu Francie poměrně příjemné držení míče aktuálně od Chouameniho. Posledních 10 minut ještě, co se týče té základní 90-minutové časové hranice, pak samozřejmě nastavení. Francouzi s míčem na vlastní polovině, těsně před ní, ale to jim stačí. Upamecano už napadán Jacksonem, který povolil u pana Mekána k zemi, ale rozhodčí nechávají hru pokračovat. Nakonec dobrá práce teď už od Dueho, který našel Olizeho, ten je na prostředku útočné půlky, poslal míč doleva, kde je Barkola, nový muž na hřišti, ale Olize zůstává ležet. Rozhodčí zatím nechává hru pokračovat, Olize už se zvedl. Odehráno 1,80 minut, 1-0 pro Francii v souboji se Senegalem. Diouf už je za půlkou, zleva nechal v souboji přeběhnout kolem sebe Doueho. Ten nakonec se zaparkoval do svých obranných míst a Senegalci začínají se závěrečným možným náporem od půlící čáry. Nakonec mírně zleva Pape Gueye posouvá míč úplně k levé postranní čáře, kde je Diouf. Ten ale si vybral riskantní možnost přihrávky, dostává ale šanci na reparát. Nakonec míč za francouzskou obranu nepřichází, protože dobrou práci odvedl Tchouaméni a Rabiot může dopředu, už je ve středu, dává míč za obranu a tady je osamocený Barkola. Barkola dává balón za záda Mendyho a Francie vede 2-0. Střídání se povedlo. Barkola zaběhl za senegalskou obranu, další geniální přihrávka právě za ní. Tohle Senegalci v zápase dvakrát nezvládli a bude je to stát bodový zisk, protože Francie 8 minut před vypršením 90-minutového limitu časového vede nad Senegalem už 2-0. Bradley Barkola, fotbalista Paris Saint-Germain, přišel na hřiště a byl na něm, jestli 5 minut. Dostal se za obranu, Senegalci nezvládli situaci ve středu hřiště, kde přišli o balón a Rabiot našel nádherným pasem po zemi mezi dvěma hráči, mezi Koulibalym a Niakatem Barkolu, který byl ve vápně na úrovni penalty na pravé straně, proti němu Mendy vyběhl. Barkola tak trochu na dlouhou nohu, dloubil ten balón, Mendy se sklouzl, ale zamířil ten míč těsně kolem jeho hlavy a pak bezpečně zapadl, ani to nebylo úplně extra ktyči, Barkola se nemusel bát a pak míč rozvrnil tu síť, která má tvar šestihranu za zády senegalského golmana Mendyho. 2-0 pro Francii po golu Barkoli, ten tak navázal na Kyliana Mbappého a závěr už by si Francouzi asi mohli pohlídat, protože Senegalci toho v zápase sice dlouho vymysleli na počet šancí víc, ale nakonec se fotbalová kvalita a jakási chytrost ukázala až v závěru zápasu. 66. minuta Mbappé a 82. Barkola. To vše znamená aktuálně francouzské vedení 2-0. Po poločase, který byl 0-0, a Francouzi byli rádi, že dvakrát neinkasovali. Teď 84. minuta už se hraje a Francie vede nově nad Senegalem 2-0. Afričané u míče na levé straně půlky hřiště, odkud Niakate posílal dlouhý míč, pokoušel se o to za francouzskou obranu, nepovedlo se. Diouf rozehrává Dieng a Ndiaye, to jsou noví muži na straně Senegalu. V zápase už
0: Francie vede nad Senegalem 2-0, tak je možné, že teď přijde trochu, řekněme, klidnější období zápasu. Samozřejmě se na závěrečné minuty tohoto utkání v rámci mistrovství světa vypravíme znovu za Františkem Kunou, ale pojďme si také připomenout věci, které se staly na světovém šampionátu, a to třeba ty výsledky ranní až noční z dnešního dne. Pokud jste třeba až teď zapnuli Radiožurnál Sport, tak vězte, že Saudská Arábie remizovala s Uruguayí 1-1 a remízou skončil i zápas Iránu s Novým Zélandem. Tam tenhle duel skončil 2-2. Francie tedy v tuhle chvíli hraje se Senegalem, je to 2-0, to je v 85. minutě. Už za několik málo okamžiků se zase vyprávíme za Františkem Kunou, ale pojďme si připomenout třeba to, že Lourdes Gloria Manuel na zlaté tretře v Ostravě na tradičním atletickém mítinku ovládla závod na 400 metrů a dokonce dokonce v novém osobním rekordu 49,74 setin sekundy. Gloria Manuel má zatím v téhle sezóně opravdu znamenitou formu, kterou korunovala ziskem mistryně světa v hale. Takže dařilo se českým závodníkům na zlaté tretře. Připomenout můžeme třeba také druhé místo Jana Štefely a za zmínku určitě také stojí triumf Američana Noaha Lylese na nemistrovské trati 150 metrů zaběhl nejlepší čas historie a konkrétně 14 sekund a 67 setin sekundy. Teď zpět zase na fotbal Francie, Senegal a závěrečné minuty zápasu. František Kuna má slovo.
4: Ještě 4 minuty se bude hrát do vypršení 90 minut. Francie vede po gólech Mbappého a Barkoli z druhého poločasu nad Senegalem 2-0. Senegalci už 4x vystřídali. Jenže zatím k tomu, aby nějakým způsobem zdramatizovali závěr zápasu, potřebují balón a ten nemají. Ani teď po dobrém výskoku v hlavičkovém souboji od Diufa, který přeskočil soupeře, ale ten míč zamířil do zámezí a tak je přerušeno a je tu další střídání, tentokrát Francouzi se trochu přiblíží. Nějakým způsobem třeba i časově střídá Due, který byl hodně vidět v prvním poločase, v druhém už méně. Místo něj nastupuje Šerky, který má před sebou posledních nějakých 3,5 minuty plus nastavení. To vše při francouzském pohodlném vedení 2-0 a také při držení míče. Hrát může Upamecano, který posouvá míč před sebe, kde je u půlící čáry Rabiot, ten našel Olizeho a přes Kundeho a nového muže na hřišti mohou Francouzi hrát na malou chvíli s míčem. Rabiot dává dozadu až na vlastní půlku, odkud obránce Saliba posouvá ze středu doleva. Francouzi až teď překonali půlící čáru a po hezké kombinaci z levé strany mohou dopředu. Dost místa se objevuje pro Barkolu, ale ten si dal velké sousto, ještě tam poslal na ten reklamní barel Diatu, ale oba se dohodli, že nikdo nic tak zásadního nechtěl. Střídat budou znovu, teď fotbalisté Senegalu, odchází Idrissa Gueye, místo něj přichází Pate Sis. A tolik tedy, co se týče závěru a střídání ze strany Senegalu, který prohrává s Francií 0-2. Za 2 minuty se dozvíme počet nastavených minut. Senegalci s míčem, ale hodně daleko od branky, ještě vlastně u vlastního vápna. Koulibaly s Niakatem už teď se dostávají teprve k tomu kruhu, který je u poloviny hřiště a přes Sise a pravou stranu rozhrávka míří hned už k vápnu, kam si zase snažil teď naběhnout Bamba Dieng, který tlačí proti hráče, ale teď může zapumpovat do vzduchu po dobré obrané práci obránce Saliba, také, že to udělal. To, protože vybojoval balón pro svoje barvy a také hlavně důležitý čas v závěru zápasu. Francie vede nad Senegalem 2-0 a bude jí to jistě zajímat výsledek dalšího zápasu této skupiny Norsko-Irák. To je duel, který začíná v půlnoci českého času. Do té doby ještě potřebujeme poznat vítěze tohoto zápasu mezi Francií a Senegalem. 89. minuta končí, 90. začíná. Senegalci s balónem na levé straně Diouf už za půlkou u Lainé a poslal do akce před sebou běžícího Maného. Ten sice zabral, pak ale souboj s Kundem ne úplně vyhrál, ale co se mu povedlo, tak získat rohový kop pro Senegal. Otázkou je, jestli nepřijde i golman Mendy a Senegalci ztrácejí 2 branky a to už se hraje 90. minuta. Budou zahrávat rohový kop z levé strany z pohledu útočícího týmu a Diouf už levačkou posílá míč na vzdálenější tyč, odkud hlavou se vrací balon zhruba na penaltu. Série soubojů a balon už je mimo vápno pro Francouze relativně v klidu. V souboji 1-1 uspěli Senegalci, ale dlouhým nákovem až k vlastnímu golmanovi a tak Francouze šetří čas a Mendy rozehrává míč pro Diatu, který může ještě přiťuknout balon pro Sise. Ten stále ještě v rámci vlastní poloviny rozehraje s Diarou. 8 minut nastaví rozhodčí. Dlouho se zkoumalo video, jestli se nebude pískat penalta. Ještě za stavu 0-0 při pádu Mbappého přes Maného. Penalta z toho nebyla, pak dal Mbappé gól. Teď tedy začíná nastavení, které bude dohromady 8-minutové 2-0. Vedou Francouzi nad Senegalem a právě africká země teď může útočit. Diouf už se blíží úrovni vápna po levé straně přes Maného. Mohou hrát Maného, přehrávka Šajtlí do vápna, jenomže tam odsud jsou zase Senegalci vytlačeni a teď Diouf posouvá blíž k vápnu, kde teď znovu Diouf může centrovat. Nakonec si vybral nebo hledá Maného, ten úspěšný není a Francouzi mohou hrát. Koundé tlačí balon k rohovému praporku a stihl ho v těžké pozici poslat Bartomolizému, který patičkou našel Šarkyho a ten může dopředu. Šarky už je na vápně, má to na levačku, ale přihrával ještě Olizému. Ten bude muset spěchat dozadu. Uběhla první z 8 nastavených minut, hraje Senegal a prohrává s Francií 0-2 ve středovém kruhu Sis, který posunul míč zleva doprava, kde je prostor pro Mbappého. Ten nakonec našel Maného, který je před vápnem nějakých 8 metrů přes pravou stranu, to zkouší Senegalci, ale není moc kudy odcentrovat. Hernandez tam dělá dobrou clonu a nakonec velmi chybná přihrávka, kterou bere Olize a těží z ní, nemusí nikam spěchat, také, že to nedělá, ještě ho tam soupeři zatahali za dres, za ruku, což Olize věděl, v klidu ještě směřoval s míčem k vlastní brance. Rozhodčí se toho všimli a přerušili hru. Francouzi rychle rozehráli přes velmi zahuštěný prostor a budou držet balón daleko od branky. Třeba jako Mbappé, střelec rozdílové branky, odehrány 2 z 8 nastavených minut, Francie Senegal 2-0 po gólech právě Mbappého a také Barkoli, který skóroval zhruba 5 minut poté, co přišel z lavičky na hrací plochu. Hrají Francouzi, Upamecano a série přihrávek z první končí až u francouzského golmana, kam se Senegalci prostě musí vysunout, pokud chtějí zdramatizovat závěr zápasu. Francouzi s míčem, Koundé u pravé strany stále ještě vlastní poloviny, Šarky padá ze souboje s dvěma hráči a je to nakonec s faulem, což Francouzům stačí a mohou se v klidu sformovat a třeba i rozehrát přes vlastního golmana. Teď už zásadně vytáhli Senegalci své napadání a Illimane Ndiaye už se snažil vystrašit Upamecana, ale nepovedlo se a tak může třeba i Saliba přihrát vlastnímu golmanovi a Francouzi dál tak trochu časově deptají. Senegal odehrané 3 minuty z 8 dohromady, stále 2-0 pro Francii. Míč u půlící čáry, Koulibaly dělá pár kroků dopředu, přes pravou stranu už ale posílá míč do relativně nebezpečných míst Ndiaye, proti němu Hernandez, jenomže nakonec Senegalec to má proti dvěma Francouzům i třem, nakonec Barcola ještě zdvojil tu situaci, další prostor pro to, jak proniknout do vápna, ale center stále z pravé strany nepřichází, Mané už se to snaží změnit, ale trefil jen Hernandeze, navíc z toho nebude ani roh, navíc se tak teď ale i tak dostávají Senegalci alespoň k rohovému praporku a od něj zase dobrovolně zpátky. Nákop křížem zprava doleva, ale Koundé je tam včas a vyhlavičkoval ten míč pro Šarkyho, který ho má uprostřed vlastní poloviny, už je u středu a chtěl protlačit na Mbappého, to by byla v podstatě gólovka. Francouzi ale hrají s míčem, Rabiot v klidu posunul a rozehrál balón a poslal ho na Tchouaméniho. Rabiot ještě může hrát, dává doprava na Koundého stále v rámci vlastní poloviny, teď už nákop za obranu soupeře, kam spěchá Olize, ale také Koulibaly je včas v obraně Senegalu, Koulibaly to má na levačku, tož mu nevadí, posouvá balon stále ještě do hřiště, ale nepřekonal ten míč půlící čáru, hrají Francouzi. Rabiot se snaží Šajtlí proskočit mezi dvěma z pravé strany na střed hřiště, nepovedlo se, a tak hrají na druhé straně Senegalci. Ndiaye posunul kotouč, posunul balon doprava a rána, která končí v brance. Tohle je nespochybnitelný gól v 5. minutě nastavení z 8. Senegalci se dostávají na dostřel francouzské reprezentaci na jeden gól a to může ještě přinést velmi zajímavý závěr, protože Francouzi ve druhé půli byli relativně v pohodě, co se týče bránění. Mbappé teď vypálil z pravé strany na bližší tyč a Maignan si ten balón srazil do vlastní branky. On podle jeho pohybu to vypadalo, že očekává střelu jinam. Možná to bylo ještě stečí. Didier Deschamps odhazuje na francouzské střídačce lahev s pitím na zem. Z ní vycákla voda. Kylian Mbappé dlaněmi ze zhora dolů uklidňuje tímto pohybem svůj tým, ale Senegal dává gól. Francie Senegal 2-1 v závěrečných desítkách sekund nastavení. Z nastavení odhráno 5,5 minuty, ještě 2,5 minuty by se mělo hrát. A Mbappé pálí a dává nádherný gól zpoza vápna, volným bíč. Kylian Mbappé může oslavit tuhle branku oslavným tanečkem. 96. minuta zápasu. Otevřel se prostor v senegalské obraně, no ani ne tak v obraně, ono to bylo hodně daleko od francouzské branky, a tak Ndiaye, který snížil rázem, zas tak velkým hrdinou není, protože srovnat dvougolové manko za 2 minuty, navíc ve chvíli, kdy Francouzi ještě mají poměrně dost času na to, aby svoji branku Kyliana Mbappého kapitána oslavili, to je velmi těžce řešitelný úkol. Udělal se tam dost prostoru, rozhodčí poskytli výhodu po faulu na Olizeho. Zdálo se, jako by 2-3 Senegalci přestali hrát a Mbappé přes golmana Mendyho zhruba z prostředka hřiště nějakých 10 metrů za vápnem necelých vypálil. Mendy letěl vzduchem a nakonec na ten balon nedosáhl. Krásná rána, která nemířila zase tak, až tak nutně úplně k tyči, ale Mbappé se teď může usmívat a třeba podá trenérovi Deschampsovi tu lahev, kterou předtím zahodil po inkasovaném gólu. Vše je zapomenuto, ale vše také pokračuje. 3-1 pro Francii v zápase se Senegalem. Poslední minuta nastavení, 7/8 odehraná. Dlouhý nákop za senegalskou obranu s faulem od Mbappého, který se může omluvit, ale alespoň nějaký čas zdá se ušetří. Možná ukazuje, že by chtěl vystřídat, ale to už by opravdu bylo jen z časových důvodů a z úspory. Tak je otázkou, jestli by tohle vůbec Francouzi chtěli a rozhodčí dovolil. 3-1 pro Francii, závěrečný nádech a pokus o tlak od Diaty, který se blíží k vápnu, stejně jako Ndiaye, střelec branky, a po něm může hrát také Diara, to vše na pravé straně útočné poloviny. Už teď už na úrovni vápna může přijít, centr přichází, je ale hodně nízký a šajtlý, takovým halvovolejem ho odvrátil Saliba směrem kulící čáře, kde hraje Senegal. Koulibaly může hrát, Mbappé zůstává ležet na trávníku, Diara s míčem dává na Koulibalyho, Koulibaly centruje levačkou do vápna zhruba na penaltu, ale tam byl připravený Upamecano a hrát může Olize, který oklamal dva dotírající soupeře. Mbappé i dál zůstává ležet, tak možná je to vážnějšího charakteru, každopádně už je pryč těch 8 nastavených plánovaných minut. Kylian Mbappé, dnešní dvojnásobný střelec, zůstává ležet a pak se mu asi bude hezky koukat na opakované záběry, protože oba jeho góly byly výstavní a u obou byl Olize. Ten první mu připravil lépe, ten druhý už si zařídil Mbappé dost zásadně sám svojí skvělou ranou, ale Olize mu zase ten balon výborně vybojoval. Tak jak ošetřit Mbappého a zápas ukončit, asi tohle se nabízí v závěru utkání Francie-Senegal. 3-1 pro Francouze, kteří v zápase byli lepší, teď zprávy. V závěrečných sekundách zápasu v 9. minutě nastavení vede Francie nad Senegalem 3-1. Dva góly dal kapitán Kylian Mbappé. František Kuna, Radiožurnál. Tak ještě závěrečná šance na korekci výsledku pro Senegal. Ndiaye posílá míč do kam? Do francouzské branky. Tohle vypadalo, byť pomezní rozhodčí ukazuje, nic se neděje, tak ten míč se vznesl za golmana. Meňo tam už sahal a vypadalo to, že možná do branky. Každopádně ten míč za ním byl tak akorát na brankové čáře a opakované záběry ukazují to, že v brance nikoli. Končí utkání mezi Francií a Senegalem. Francie poráží Senegal 3-1 po velmi rozpačitém prvním poločase, zejména od Francouzů. kteří čelili dvěma velkým šancím. Jackson trefil tyč, pak ještě Sar pálil z malého vápna. Až ve druhé půli vymyslel Olize nádhernou přihrávku na Mbappého, ten překonal soupeřovou obranu. Vyšlo střídání, Barcola utekl, znova přihrávka do uličky 2-0. Pak Ndiaye snížil v nastavení, ale minutu poté Mbappé svým druhým gólem rozhodl o tom, že všechny body bere favorit. Konečný výsledek Francie-Senegal 3-1. Hezký večer.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
0: A stejně jako po první půlce, tak i po té druhé zápasu Francie-Senegal to probereme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, ještě jednou a naposledy dnes. Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
0: Tak se nám na to koukalo o poznání lépe na ten druhý poločas, co myslíš?
5: No určitě, tak Francouzi si museli nalejte, jak se říká, čistýho vína v šatně a bylo vidět, že zrychlili, přidali. Měli dostatek prostoru, Senegal hrál odvážně, chtěl být takový jako produktivní, ale Francouzi jsou neskutečně rychlí dopředu a všechno to, co se jim naskytlo, tak v podstatě využili.
0: Je mi jasné, že si to proberete i třeba v ranním vysílání Radiožurnálu Sport, ale na dva hráče ještě tu otázku položím. Zaprvé Olise, neuvěřitelný přehled, to, co předváděl na hřišti v druhé půli, a pak samozřejmě Kylian Mbappé, tak jestli můžeš krátké zhodnocení právě těchto dvou hráčů?
5: No tak Olise hraje v Bayernu takový křídlo, bych řekl spíš. Tady hrál normálně jako ve prostřed hřiště, byl výborný, předvedl spoustu geniálních věcí. No Mbappé dva góly, no. Je to střelec, prostě měl několik šancí, mohl dát těch gólů 5 dneska, ale dvakrát byl úspěšný a ještě na ně nebyla písknutá penalta, takže za mě výborný výkon.
0: Tu penaltu určitě rozebereme třeba v ranním vysílání, to bude chtít více času, nicméně ještě u Mbappého jedna věc, teď už tedy 14 gólů na světových šampionátech vyrovnal Gerda Müllera, no a z 16 vedoucí Klose, aby se asi pomalu začal strachovat, protože s ohledem na to, kolik Mbappé mu je a kolik zápasů se teď na světových šampionátech hraje, tak je to asi spíše otázka času, co myslíš?
5: No je to tak, já si myslím, že on v každém zápase se dostane do nějakých šancí, bude záležet jenom na tom, jak rychle je promění.
0: Říká náš expert na fotbal Pavel Horvát. Pavle, moc krát díky za tvoje hodnocení, těšíme se samozřejmě zítra ráno a potom ve čtvrtek v 10:00, je tentokrát s hostem Milan Havel, je to tak?
5: Ano, je to tak.
0: Dobrou noc a hezký večera.
5: Díky, dobrou noc.
0: A ve vysílání Radiožurnálu Sport ve 23 hodina 6 minut nabízíme, jako vždy v té poslední hodince, reprízu jednoho z našich pořadů a protože je úterý, tak tentokrát je to logicky čistá hra Martina Procházky. Hezký poslech a hezký zbytek večera.
1: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
6: Krásný den, milí posluchači, Čistá hra Martina Procházky je tady a vítám olympijského vítěze z Nagana, 4-násobného mistra světa a také hlavně našeho milého kolegu Martina Procházku ve studiu. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A vítáme taky našeho kolegu hokejového reportéra, komentátora, velkého pamětníka Petra Kadeřábka.
8: Dobrý den.
6: Tak, ale tak musel jsem to říct, já jsem to říkal jako plus, Petře, víš?
8: Ve studiu jsem nejstarší, to je pravda.
6: Ano, to se nezastírá, byť jeden z mužů, který tady sedí a kterého jsme nepředstavili ještě, tak už za dva dny, pokud nás posloucháte v premiéře, anebo alespoň 16. června, což dneska je, oslaví další narozeniny a prosím Petra, a nebo Martina, aby představili našeho hosta.
8: Myslím si, že Martina, ten s ním asi strávil více času než já.
7: Tak já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda, náš dnešní host, přijal pozvání do našeho pořadu. No, nebylo to úplně jednoduché o tu sem dostat, ale jsme rádi, že nakonec přišel a vidíme, co nám všechno řekne hezkého.
6: Otakare, dobrý den.
9: Hezký den.
1: Čistá hra Martina Procházky.
6: Sedí tady dva ze tří příslušníků wikipedického hesla. Blue Line má opravdu na Wikipedii, na téhle třeba ve škole neoblíbené encyklopedii, také své heslo. Ono se často říká, že tam nejsou přesné informace. Tak možná pojďte to říct třeba těm, kteří to tvoří, kdyby tam byla náhodou chyba, Martine, kdy jste to dali dohromady, ta Blue Line, kdy se dala dohromady.
7: Tak já to nechám teďka na Otu, ta z toho bude pamatovat mnohem víc. A já jsem hlavně byl přiřazen k ním, k Otovi Vejvodovi a Pavlu Paterovi, takže o to pojď.
9: Já myslím, že to byla tak sezóna 93-94, že to bylo. My jsme hráli s Tomášem Mikuláškem, s Pavlem Paterom od začátku, někdy od 10 let a potom k nám přišel, myslím, že na playoff, nebo 94, po playoff 94, 94-95, prochy to bylo.
7: No,
9: 94-95.
6: No tady koukám právě do nějakých těch poznámek Jan Neliba, Zdeněk Miller na Kladně. Dokonce 93-94, to byl ten ročník, jak jste došli pro bronz. Ten vlastně největší úspěch Kladna do posavat, kdy jste měli medaile, ale je pravda, že pak hlavně si pamatují asi fanoušci, posluchači Vídeň 96. Souhlasí Petr Kadeřábek?
8: No tak jako mě, když někdo řekne jméno Ota Vejvoda, tak si vzpomenu na semifinále mistrovství světa 96 ve Vídni a prostě jak jsem seděl u té televize a díval jsem se, jak Ota pláchne Američanům a dá jim gol v oslabení, tak si říkám paráda a on ho dal znovu.
9: Jo, já jsem tam dal, v tom zápase jsem dal dva góly, ale v tom oslabení pláchnu prochy tam.
8: No ale...
9: Je to tak? No, ty jsi říkal gol nebo slavení prochy?
10: Myslím si, že ano, no, ale taky už je to tak dávno, že každopádně to utkání se nám prostě povedlo. Myslím si, že to bylo jedno z našich...
8: Čtyři
10: góly z pěti, bylo to jedno z našich lepších utkání. Ono se od nás to již očekávalo trošku to, že asi si tolik neprosadíme proti Američanům, kteří byli velmi silově vybavení a vždy nám to právě vyčítali před tou sezónou, že to bude pro nás problém, ale myslím si, že jsme se s tím nějakým způsobem poradili a možná i právě díky těm gólům, těmto, které jsme dali, a hlavně o ty dva, tak jsme to utkání takhle zvládli a nejsi Petře jediný, myslím, že i Robert Záruba velmi často o tomhle utkání mluví, že to bylo opravdu utkání, které se nám povedlo a bylo jedno z nejlepších z naší strany teda provedení.
8: Takhle, já jsem ale chodil i v tom 94. roce na extraligu a to bylo něco neskutečného. Ota Vejvoda, já mám za to, že tam se hrálo 38 zápasů a 56 bodů.
9: No, je to možný, my jsme tam se hrálo, to bylo, my jsme hráli útočný hokej, se hrál, no, tenkrát to nebyl tak propracovaný z defenzivního hlediska, ale my jsme chtěli strávit, naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No.
10: A to byl ten rok, jak jsme po každém golu dělali nějaký oslavný gesto. Byl to ten rok nebo ne? Nebo to byl až ten rok později?
9: To byla ta sezóna 93-94, kde vlastně... To je hrozný to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení. Tak si vlastně jakoby na konci tréninku bylo, jsme každá pětka měla nějakou speciální radost, kterou udělala, když dávala gól, jako to bylo neskutečný. No.
10: A okamžitě vždycky, když někdo ten gól, tak vždycky se musel zařadit do nějakého třeba vláčku a hned jsme samozřejmě tam byly nějaký ty rituálky a bylo to moc fajn a myslím, že to měli rádi i fanoušci, protože no, to trošku čekali a no. Myslím, že celou tu jednu sezonu se nám to právě takhle dařilo a dělali jsme opravdu pravidelně, takže jsem si, že jsme všichni zapadli do toho, i obránce, všichni jsme říci celý tam, ta pětka, co byla na ledě, vždycky se zapadla do toho rituálu. Jak?
9: Tam bylo zajímavý na tom to, že možná poprvé naposled v historii hokeje, když se hralo na tři lajny, teda teďkon, tak všichni tři pětky chodili na přesolovku. A Honza Naliba tam vlastně dával tu lajnu, která se mu zdála nejlepší, to poslední střídání před tou přesolovkou. Takže jestli to byl Radek Gardon, tak tam šel Radek Gardon. Jestli to byl Pavel Patra, tak tam šla naše lajna. Když tam byl Pepa Zajíc, tak to. Takhle se to dělalo. My jsme tam jako byli nejmladší, ale nikdo neříkal, nebrečel kvůli ice timeu, prostě všichni tři centři nebo všichni ty liney hráli tu přesilovku a bylo to na nás si to vyhrát, tu první přesilovku, tím, že jsme byli jako nejžavější to střídání.
8: Ale nebylo to třeba proto, kdo měl nejlepší ten oslavný rituál?
10: Ne, to ne, ale bylo to dobrý v tom, já si to pamatuju taky, že vlastně každý ten útok, jak říkáš, tak vlastně měl trošku něco jiného nacvičeného.
9: Jo, jo.
10: Takže možná, že i pro soupeře to bylo trošku složitější, že vlastně nevěděl, který tam najednou půjde na tu přesilovku, která ta pětka tam půjde. Opravdu si pamatuju, že každý měl něco jiného, protože třeba Josef Zajíc byl hráč, který chtěl, aby to tam stříleli do toho předbrankového prostoru, on tam stál v tom brankovišti. My jsme byli zase takový ty hračičky, že jsme si hráli okolo branky, takový ty nahrávky dívné někde pod hokejkama. A vím, že Radek Gardon to byl takový ten prototyp s Davidem Čermákem, že hodně to hrávali, že si taky dávali takový ty nahrávky, už jak se dřív nahrávalo křížný a přicházeli z toho střely. Takže si pamatuju, že opravdu to měli každý jiný. Ale my jsme tam měli i obránce, Honza Kruliš a další kluci, kteří rádi stříleli od modří čáry, takže ty zase dostali kolikrát nabito, tak nadávali pak na střílejce, že si nevystřelej.
9: Ne, to jsem nadával já, protože on mi střílel do hlavy. Ale máš pravdu v tom, že tenkrát se nedělalo to video, jako se dělá teďkon, že jo. Takže teďkon, když se podíváš, no, když budeš dělat oslabení v nějakém muštu a podíváš se na soupeře, tak budou mít dvě přesilovkové pětky. Většina muštev bude hrát jednu, která bude hrát 70% nebo 60%. 60% toho času a druhá, takže víš, kdo tam zrovna s největší pravností byl na ledě, ale my jsme tam měli ty 3 pětky, takže by si musel hledat 3 určitý přesilovkový formace, no, to je pravda.
8: No, video nebylo, takže to bylo evidentní v té Vídni, že Američané neměli naskautováno, že Češi v oslabení nebrání, ale ujíždí.
10: Tak samozřejmě, tak my se to mě nakladí i takhle trošku daný, takže já si pamatuju i takový to hráč, který padne do střely, tak vlastně přestává hrát, takže my jsme moc do těch střel nepadali a myslím si, že nevím, jestli ty o to, ale já jsem nikdy neviděl v životě Jardu Jágra, že by padl do střely. Ty jsi ho viděl někdy, že by padl do střely?
9: Tebe taky ne.
10: Jo, já.
9: Já jsem tam občas upadl,
10: ale samozřejmě, ale jednou jsem skočil do střely, pamatuju si to, vyprávěl jsem o tom. Bylo to ještě, když jsem hrál vlastně Československou ligu, jsme hráli v Trenčíně a padl jsem, nevím proč, bez hlavě a dostal jsem do takového toho chloustivého místa a vyprávěl jsem o tom, že jsem potom celou cestu z Trenčína do Kladna musel mít rozepnutý kaloty a jel stranu na pohotovost, nakladně do nemocnice.
9: Takže už nikdy nepadneš.
10: Takže už jsem od té doby pak nepadnul, ale myslím, že to bylo navždy.
9: Ale je pravda, že to Grecky říkal, že v Edmontonu nechtěl nikdo padat do střel, protože seš mimo hru. Jako.
10: Protože se samozřejmě vyřadí, že jo, takže nemůžeš ani ujet.
9: Neposlouchají ty kluci teďko.
10: Ne, tak my se bavíme o naší době, že jo, teď už neříkáme recept na moderní dobu.
6: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, ve které jsou tedy 2 ze 3 příslušníků té slavné kladenské Blue Line. A když mluvíme o tom třetím, tak Pavel Patera na centru dneska může být zastupovaný Petrem Kadeřábkem, který samozřejmě toho pamatuje víc než já, ale co jsem četl i vyjádření Jana Neliby, když se v říjnu 2024 vyjadřoval pro e-sport nějakým způsobem i třeba o kladenské mládeži, ke které se dostaneme, tak mluvil o tom vašem čase na Kladně, že tam byly také skvělí centři, jmenoval tam i Pavla Pateru, který měl právě vás třeba po křídlech. V čem je ten centr vlastně pak důležitý, kdy se ta sehraná trojka takhle potká, v čem jste si konvenovali, jakým způsobem seděli a čemu vlastně, nebo jak jste vy vyhověli Pavlu Paterovi?
10: Tak já bych řekl, byla to naše taková řídící jednotka, bych řekl, Pavel Patera. Ale on prostě chtěl být ten, který hlavně chtěl, aby ty puky, které šly třeba od nás ze třetiny, šly na něj. A on potom byl ten, který to rozdával doleva, doprava, podle toho, jak to vyhodnotil tu situaci. No a většinou to byl on, který to nám tak nějak tak dával ty pokyny v útočném pásmu, protože kluci hodně útočili, hodně bojovali o ty pokyny. A já jsem čekal, až to vybojuju a nahraju mi. Já to tam pak vždycky jenom plácnu, takže skvělá taktika pro mě, ale zase jsem za ně musel trošku zbránit. No, tak.
9: Ten hokej se mění, ale jedna z věcí, která jakoby zůstává jakoby hodně stejná, je, že ten centr tu pětku musí udělat. Jestliže ten centr bude chytrý a bude to dobře spojovat, jakmile se ten puk vyhraje, jestli bude hratelný, jestli to dobře rychle dá na ty křídla, jestli tam bude pomáhat v té útoční třetině, tak potom člověk může mít víc legrace v té útoční třetině. Jako. A to byla vlastně jakoby naše filozofie, se dostat co nejrychleji z té vlastní třetiny a potom asi jsme byli na stejné frekvenci, co se týče, tenkrát se ten hokej hrál úplně jinak, že jo, v tom smyslu kvůli pravidlům, že se smělo držet, hákovat, takže mě s mýma a Prochy to samý, my jsme vážili a Patý to samý, takže my jsme vážili, já nevím, 75 kilo, jestli vůbec, i z postelí a výzbrojí, takže když nás někdo držel, tak my jsme museli přemístěvat ten puk a pohybovat se hodně, jo, takže to byla vlastně jakoby možná i donucení těma pravidlama, které byly, že jsme museli být pohybliví a posouvat ten puk, než si s tím hrát jako sami pořád.
6: Mě zajímá, jak přistupoval třeba k vaší hře Jan Neliba, legendární obránce, který s Kladnem získal v té zlaté éře 4 mistrovské tituly, pak vás tedy koučoval Martina, nevím, jestli pak ve Vsetíně taky, kam odešel v roce 96, to se minuli, oni ho odvolali během té druhé vlastně sezony. Nicméně, jak on jako obránce třeba na vás působil, měl třeba ještě nějaké kolegy, kteří spíš usměrňovali tu ofenzivu?
9: My jsme tam byl s panem Millerem, Honza vlastně dělal útočníky, že jo?
10: Ano.
9: Honza to měli vlastně otočený a jak říkám, jako to bylo geniální, jediný, kdo jsem vlastně slyšel, kamarád dělal teďkon švédský nároďák, generální manažer, ten byl 4 roky a on s tím Jalonenem, co byl u nároďáku českýho, tak s ním vyhrál 2 tituly ve Finsku a on říkal, že to s nima dělali před asi 10 lety, že hráli přesilovku na 3 ty, kvůli tomu, že to bylo vlastně těžký čitelný, vlastně jak tady náš taktik Martin Procházka říkal. takže to Honza tenkrát si nechávala hodně velká volnost těm hráčům, ale zase se to nechtělo se to zneužívat a a ty hráči, jako tenkrát se to předávalo z generace na regeneraci, jak se máš chovat, jak se máš chovat na tom ledě, jak se máš chovat mimo led, takový ty takový nějaký hierarchický věci, které třeba teďko mizej, jak se ty hráči pohybují trošku víc, tenkrát tomu už to bylo takový stabilnější během delší doby a takže ty jsi se tak nějak naučil takový základ, když jsi tam přišel do toho mužstva v 18 letech. A ten centr nebo ta pětka si, pokud ten člověk chtěl hodně, tak se to řeklo jako mezi náma, jako určitý nějaký taktický, nějaký malý věci, ale ten Honza nám nechával hodně velkou svobodu a člověk to nechtěl zneužívat, jo. To samý, když pan Bukač nás dal do nároďáku, tak taky, myslím si, na to pamatuješ, já jsem tam byl na Izvěstích první turnaj a hráli jsme proti Švédům, který měli olympijský mužstvo, tam byli všichni od Lístrému a Forsbergu a Sundinu a tady těch Alfredsonu a on Bukač říkal něco a pak se otočil k nám, mě neposlouchejte, hrajte si to svoje, no, takže my jsme byli mladí a když vám dá takovouhle důvěru, tak to nechcete zneužít potom, no.
11: Hele, jaké to bylo přijít poprvé do té kladenské kabiny? Byl třeba nějaký proslov i doma? Možná připomenu, že otokali Vejvoda, starší, mu můžeme říkat, tak má pět titulů.
9: Musíte říkat.
11: Jo, ano. Má pět titulů s Kladnem. Byl tam nějaká třeba, tam se chovej pořádně, tam musíš každýho poslouchat.
9: Ne, to ne. Pak byl hlavně pět let na Spartě, tak to bylo jiný, ale člověk se to musel nějak vydobít sám. Je to zvláštní pocit, tenkrát to bylo jiný, teď ten svět je jiný a ty kluci přicházejí do jiného prostředí a tenkrát ta hierarchie byla taková nějaká větší, ale když já jsem trochu tam přišel ještě o rok dřív, já s Pavlem jsme tam přišli o rok později a to byla po té revoluci, to bylo v 90. Prochy tam přišel ještě v 89. Tak tam, ty jsi tam měl vlastně úplně celý to mužstvo ještě s těch staršíma klukama, jo.
10: Vladimír Kameš, Petr Díček.
9: Tady ty kluci, jasně. A my jsme tam přišli a hodně těch lidí hned po té revoluci šlo do zahraničí. Tak to mužstvo už jako bylo trošku mladší, než když jsme tam přišli. Takže
11: po revoluci do zahraničí? A nebylo to i před revolucí třeba 9 zápasů v jugoslávské soutěži?
9: No, jako to je... No, to
11: bylo. Ota odehrál za Nový Sad 9 zápasů. Je to tak?
9: Já?
11: No.
9: Ne.
11: Na Elite Prospektu je? Ne, jugoslávský soutěž 9 zápasů, sezona 88-89.
10: No tak jsi tam měla dovolený, tak řekni, že jsi tam byl 3 týdny a že jsi se zahrál pár zápasů.
6: Už je to promlčené,
9: co jsem akorát říkal Davidovi Výbornovi, když s náma potom byl na mistrovství, tak že jsem hrál s ním s jeho tátou a hrál jsem tréninkový zápas. Hrali jsme 16 Bčko proti Ačku. Já jsem jel za tátou do Jugoslávie někam, do Bělehradu vlakem a oni mě měli vyzvednout autobusem. Já si tak dneska pamatuju, je to nějaký 87. rok a já přijedu...
11: To

0: záznamem za HC Kladno.
1: OK, tak
2: tak je to košice. Kolik dal gólů tam teda?
1: Já jsem nehrál.
3: Nic. Tak vynahrát, tak to tam mají taky špatně, Petře. No, píšte to všechno, musíme to poslat.
0: Tam není ta Budapešť.
3: Dobře. Dá se mluvit o tom, když je někdo odchovanec takhle slavného hokejového klubu, jako je Kladno, že by měl jednoho muže nebo jednoho hokejistu, který by byl vzorem, třeba v případě Otakara Vejvody?
1: Jako přímo
3: jestli jste měl někoho jako za vzora takhle?
1: No, já jsem měl Makarov, Lénov, Krutov, proto jsem měl 24 kvůli Makarovi.
3: Takže jste měl asi i 3 takhle, no.
2: Měl víc ne, no.
0: Úplně nebyly Skladná teda.
3: To je jasné.
2: Já jsem to říkal, já jsem měl samozřejmě Jirku Lálu, no, s 20, no, takže to by to máme trošku jako hození těma drezama, těma číslama. Mně se líbil prostě, jak
0: Brusel. A Patýs měl Pelého teda.
2: Patýs měl Pelého, ale on hrál výborně právě ten fotbal, takže on si mohl vybrat, jestli ten hokej nebo fotbal.
1: Patýs říkal Pelého, jo, já myslím
0: Maradonu. Ne, to
2: Maradonu taky.
1: My jsme byli všichni jako z Maradonový krevní skupiny takový.
3: A to měl smůlu proti hokejistům, že se tou rukou hrát nemůže a do dneška se na tu jeho ruku vzpomíná, no. Každopádně vy jako jeden nějaký nebo dva nějaká jména třeba Skladná z té historie, měl jste tam někoho jako před sebou, za kým byste
1: šel? No tak já vím, že to...
3: Tak od seslavného pochopitelně.
1: No tak jako co jsem viděl jako pracovní morálka, že trénoval navíc a jako malý dítě si pamatuju, že jako s tátou jsem šel na led, tak jsem viděl, že třeba Milanovi, že po tom tréninku zůstával a trénoval ty střely, to, co se dělá teďkom po tréninku 40 let potom, tak on to dělal, takže není náhoda, že je nejlepší střelec československé historie, no, nároďáků a že má za 44 zápasů v sezóně, kdy Kladno jelo do Kanady a porážela tam Slená, tak on v té sezóně dělal 52 gólů, jo, a ta liga musela být po NHL druhá, možná po ruský třetí na světě, no. Protože Milanový, no.
3: Dobře, děkujeme. Ten tady byl taky mimochodem, už je to pár let u Martina Procházky v tomhle pořadu, tak pokud máte třeba internetové připojení, tak dejte YouTube Radiožurnál Sport a tam ten rozhovor si můžete poslechnout. Budeme pokračovat s čistou hrou Martina Procházky už za chviličku.
4: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
3: Posloucháte čistou hru Martina Procházky. Máme tady Otakara Vejvodu mladšího, juniora můžeme říct, také pamětníka té Blue Line s Martinem Procházkou a Pavlem Paterou. Tihle tři přišli do reprezentace před mistrovstvím světa v roce 1996 po asi ne úplně dobré zkušenosti v té sezóně, protože po té, co jste, jako jsme zmiňovali, s Kladnem byly vlastně dvě sezony velmi úspěšní, tak ta 96 přece jenom ve čtvrtfinále jste skončili se Vsetínem. Martine, ty jsi o tom možná mluvil, že jste měli zas větší čas na přípravu. Je to tak?
2: Jo, ano, já jsem o tom mluvil, no tak nevyšla nám ta sezóna a už i během té sezóny to nebylo úplně ono. Já už jsem taky o tom mluvil, říkal jsem, že když jsme někam přijeli a hlavně jsme přijeli na Vsetín, tak tam na nás pokřikovali místní fanoušci Bukačovi Poskoci, protože on nás bral sebou právě na všechny ty přípravní turnaje, protože se nám tolik nedařilo, ale stále nás bral. A hlavně potom, jak už jsi zmiňoval, Honzo, skončila nám sezona a my měli dostatek času být v té přípravě nebo v té přípravě. A jezdili jsme do Nymburku. Pamatuješ to? A jezdili jsme s Drahomírem Kadlecem. Tak já jsem ho teďka nedávno potkal, bavili jsme se o tom. Říkám,
3: ten specifickou životosprávu.
2: Ano, ten nám právě říkal, ať o tom moc nemluvíme, ale já jsem o tom mluvil. Říkal jsem, že nás vlastně nabral nakladně do toho svého černého Mercedesa, který ho měl z Kauberenu, protože byl hráč Kauberenu. A samozřejmě on měl životosprávu takovou, že rád samozřejmě kouřil, to se v té době to tak bylo celkem normální. No a pamatuju si, že vždy, když jsme přijeli do Nymburku a vystoupili jsme z toho auta, tak pan Bukač říkal, už zase přijelo Kladno s Drahomírem Kadlecem. Takže jsme byli náležitě připraveni na ten týden.
1: Já vím, že jsme tam jezdili 6 týdnů, jsme tam jezdili.
2: Mm-hmm, jo, já jsem to říkal.
1: Pondělí, pátek, 2 tréninky, sobota, neděle volno, 6 týdnů za sebou, no. To bylo zajímavé.
3: To bylo horší než během té klubové sezony, ne?
1: No, to...
2: Ale byla to skvělá příprava. My jsme tam toho hodně natrénovali a taky jsme se hodně toho zažili, takže to bylo
1: skvělé. Jo, jako byla sranda, jako no. Jako já bych to dal, na 2 týdny bych to dal klidně, jako, místo 6 týdnů, ale bylo to zajímavé, no, bylo to jednou za život. Vlastně se mi ptali, když jsme byli s Kladnem, jsme hráli baráž, tak že bylo mi třeba 5 týdnů, a tak já jsem říkal, no já jsem začal 6 týdnů tam před mistrovstvím. To bylo, tenkrát jsme hráli, to play-off bylo úplně posunutý, byl konec února, jsme vypadli. 28. února podle mě jsme propadli, vypadli s tím Vsetínem. To se hrál na 3 zápasy ještě vítězný.
0: No, ono mistrovství světa se hrálo také dřív.
1: Jo.
0: Že se vlastně hrálo v dubnu. Že se nehrálo teď skoro v červnu.
3: My jsme vlastně ten úspěch připomínali, teď 30 let od toho uplynulo, vlastně na začátku května snad už někdy, no, to bylo. Každopádně,

0: Když jste tam jeli, tak Československo, Česko čekalo 11 roku na ten titul. Nevím, jestli si na to vzpomenete, ale nějaká jako očekávání od toho českého výběru Ludka Bukače, jestli byla ve Vídni. My jsme tady teď často mluvili i o těch různých šampionátech ve fotbale, když jeli Čechoslováci na 90. do Itálie, tak tam zase spousta fanoušků jela, spadla železná opona, tak mohli vyjet. Vídeň přece jenom tradičně blíž. Vzpomenete si na něco z toho, že prostě tam byl nějaký ten odér úspěchu, anebo to prostě přišlo boom a je to tady?
1: Tak my jsme byli, já to řeknu taky, my jsme byli už na mistrovství světa 1995 ve Stockholmu.
2: Tam jste byli čtvrtí.
1: Tam jsme byli čtvrtí, tam Ota vyřadil Rusáky, protože jim dal gól od brankový čáry, když ho do Brusel půl a nikdo nečekal, že to trefí a trefil to od pravýho mantéhlu, úplně neuvěřitelně. Trefil to do prázdní brány a tím jsme přes ně přešli. Ale nevím, jestli úplně očekávání 96, že by to bylo, ale ten tým, který jsme měli pod panem Bukačem poschání, tak vlastně doplnili hvězdy, byl tam Robert Lang, který přijel vlastně z Los Angeles. Do Vídně, byli tam ještě další kluci, Václav Necká, Robert Reichl a výborný brankář Roman Turek. A já si nevím, jestli to bylo úplně očekávání, že bychom ten titul měli vyhrát, nebo že bychom, protože jsme předtím byli, jak říkáš, Petře čtvrtý, ale už jsme byli někde v nějaký takový ty špičce, podle mě jsme byli blíž jako těm týmům.
2: No ono se to zvedlo, protože rok předtím to byl propadák, že jo, tam to bylo myslím 6. nebo 7. místo. No, a pak byste vybojovali
3: do té Vídně jsme jeli, já myslím, že pan Bukač vzal, že nás bylo 13 nováčků. Tak taky to byl takový, jako ten gol jsem dal, to je jedno ze sta střel, to by se ti povedlo z té brankový čáry, ale musím říct, že Roman Turek byl úplně fenomenální v té brance. Tenkrát tam byl ještě, to bylo Rusko, který mělo průměr 5 gólů na zápas, a byl tam ještě Chomukotov, Bykov, tady ty kluci, co hráli, ta sovětská druhá lajna tam. A my jsme prohráli proti Finsku, v semifinále si pamatuju, a Finsko prohrálo jediný zápas na tom mistrovství s náma v základní skupině. A já si pamatuju, že když jsem jel na to do Vídně, tak jsem jedný holce říkal, že tam vyhráme. A já takhle většinou nemluvím, ale já jsem to tak cítil. Mně se zdálo, že jsme hráli dobře na těch turnajích. Třeba jsme nevyhráli proti Švédsku, Finsku na tom posledním turnaji, ale pamatuju, že jsme přehrávali, že to bylo, že jsme z toho nikdo nedělali tragédii, pan Bukač, že jsme tam hráli za sebe, nevím. A bylo skvělý, že v tom mužstvu tam jako nebyla nějaká rivalita znovu ohledně toho času na ledě, kolik co má. Pamatuju, že jsem po x letech mluvil s Viktorem Mujčíkem, ten tý sezóně dal 45 gólů a říkal, Mujčo, nejseš naštvaný, že nehraj přesilovku. On říkal, ne, já si dám svoje góly, no. A on si je dál, no.
0: Otakar Vejvoda, mladší, je hostem Čisté hry Martina Procházky a my vítáme prvního z posluchačů, který se k nám dovolal. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Marek, slyšíme se.
0: Výborně.
4: Výborně, já se trošku omlouvám, že ten dotaz je o čistou hru, ale využívám příležitosti, že tam máte Petra Kadeřátka. Já jsem se ho zeptat, jak jsem v sobotu komentoval fotbal. Jo, mě přišel na začátku, že chudák je, nebo že tam bojoval trošku s automatizmem z hokeje, ale pak se rozmluvil a bylo to za mě úplně super. Tak jsem se chtěl zeptat, jak jsem mu komentoval fotbal.
0: Jak jsi ti komentoval, Petře, fotbal, jestli jsi neslyšel náhodou dobře?
2: No, slyšel jsem, neslyšel úplně.
0: Ty jsi nechtěl slyšet.
2: Úplně dobře, ne, prostě konečně jsem se dostal k pořádnému sportu, říkal vedoucí redakce. Ne, myslím si, že to bylo v pohodě. Trošku problém byl s výslovností některých jmen Katařanů, ale jinak myslím, že to šlo.
0: Ano.
4: Za mě super, děkuju.
0: Marku, děkujeme, že jste podpořili našeho nového komentátora fotbalu Petra Kadeřábka, jinak přizdívaného Zlatý hoch od ledního hokeje. Společně s Františkem Kunou toho mají spoustu za sebou a samozřejmě jsem zapomněl i na Zlatý hoch od vodního kanálu, protože v Paříži si u toho taky byl na olympiádě, viď? Ale Petr Kadeřábek se červená, možná to posluchači nevidíte, protože nás slyšíte, ale to je úplně...
2: A vynechal si judo a to je
0: jedno. A to judo, omlouvám se. Tak, ale je to teda čistá hra jiného Zlatého hocha, Martina Procházky, tak budeme pokračovat.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
0: Čisté hře, když jsme byli u toho vídeňského triumfu, tak ještě přece jenom detaily z toho finále, než Martin Procházka dal tu vítěznou branku, tak já jsem právě na té zmiňované proklínané Wikipedii četl větu: Vejvoda rozehrál puk do středního pásma a jel střídat, Patera se dostal do útočného pásma a poslal přesný pas na Procházku. Ten švihem překonal Josefa. Tak jste teda tom, řekněme, rozehrál tu akci a byl jste na ledě vůbec tu chvíli, nebo už jste byl na střídačce?
3: Já si pamatuju, že jsem se díval, kolik je času do konce. Já jsem věděl, že dostáváme jakoby poslední minutu, že nás tam pan Mukač hodil, že jsem to dostal pod střídačkou, že to nahrávám buď tobě nebo Patýmu, to nahrávám někde na červenou čáru, protože tenkrát si hrálo ještě offside na červený čáře. A pak akorát jsem si říkal, hlavně to tam nepo, vyhrajeme v prodloužení, no a pak se stalo, co se stalo, no.
0: Vlastně Procházka mluvil o tom udiveném výrazu, který měl na kostku, bylo to i v televizi. Jak se tvářil Otakar Vejvoda, když to Martin Procházka dal?
3: Já jsem stál ve dvířkách. Já jsem stál ve dvířkách a...
1: Už byl na odchod.
0: Vy jste zavíral jako Zdeněk
3: Gustáv nedávno. Asi v tom mám lepší grif teda. No a prášel jsem se radovat s klukama, no.
0: A jsou to pocity, které máte v sobě třeba, když o tom mluvíme i teď, nebo to nějakým způsobem pak třeba vzal čas největší takovýhle reprezentační úspěch kariéry?
3: No tak já jsem vlastně, já to mám trošku takový jiný, protože tady to byla vlastně poslední vteřina, kdy já jsem byl hrál zdravý. Já jsem potom, pak byl světový pohár, já už jsem byl vlastně zraněný, měl jsem ty nohy a to bylo dva, tři měsíce potom, takže tady to vlastně, když já jsem rozehrával ten puk, jak se tady končí, tak to byly moje poslední vteřiny jako hokejový. Takže to mám takový, jsem rád pochopitelně, ale mohl jsem tam být ještě 10 let, nebo ani, no. Takže jsem rád, já jsem se radovat, ale mohlo to být další, no.
0: Je pravda, ale celkově asi i ten dojem po zlatých medailích ve Vídni v roce 96 byl daný, očekávání byla daná, a pak samozřejmě možná trošku do toho hodil ten světový pohár, ne?
2: No, světový pohár, já bych zůstal u Blue Line, aha, protože když se podívám vlastně na ty následující roky, k tomu zranění se asi dostanem, úplně asi o tom Ota ne úplně rád mluví, ale Martine, tam přišly roky hledání náhrady za Otu.
1: Přišli, je to tak, samozřejmě to, jak se to Otovi stalo, to on řekne sám, bylo to nepříjemný pro nás, protože my jsme spolu pak opravdu jsme zažili ty skvělé roky, i to úžasné mistrovství světa ve Vídni, i ten čas mimo ten let, myslím, že jsme to užívali a pak jsme šli právě spolu do toho Stockholmu a už tu po té první sezóně, kdy už právě Ota potom už tam v závěru, nevím, jestli to bylo v závěru úplně tý, už to bylo od začátku úplně, no, ale ještě jsme tam odehráli pár zápasů spolu, ne? Pak to poslední času začalo přicházet a bylo to horší a horší a potom to hledání, no dobrý, samozřejmě trenéři byli vždy takovýho toho asi dobrýho názoru, že hodně chtěli nám dát podobného hráče typově, jako byl Ota, to znamená, že velmi šikovnýho, stejný myšlení pro nás s Pavlem Paterou, aby dobře zapadl do té kombinace, aby v podstatě jakoby nějak nás chápal, nebo aby vlastně pochopil to, co chceme hrát, že chceme hrát hodně na puku, jak už Ota zmiňoval, nechcem se ho zbavovat, protože jsme nebyli nikdo takový ty postavy, jsme někde bojovali po rohách, i když kluci vybojovali spoustu puku, ale aby jsme hráli s tím pukem, takže ať tam byl Vladimír Vujtek, ať tam byl David Moravec, ať tam byl Honza Čalou, ať tam byli další kluci, Milan Hejduk, prostě těch hráčů tam okolo nás otočilo spousty, tak to byli většinou hodně typově podobní hráči právě Otovi. A myslím, že ty trenéři na to měli právě dobrou ruku, že nám je tam i takhle jako v podstatě těch 8 let potom dalších, nebo ty následující roky nám tam dávali takovéhle podobné hráče typu Oty.
2: O to, jak se to sledovalo tohle? Vlastně to hledání, protože to muselo uvnitř hrozně mrzet, že tam nemůžu být, ale nezeptal se někdo o to, kdo k ním má jít?
3: Ne, tak ale to je... Já vím, že tam byl... Já jsem byl na tom srazu před 97, před mistrovstvím. Říkal jsem Ivanovi, jsem říkal, že to, že mám... Že jsem jako zraněný. A myslím, že mi říkal, že tam vyzkoušejí Láďa Vojtek, který tam byl, no. Ale když máte dva dobrý hráče, tak vám tu lineu udělaj. Když máte geniálního nějakého hráče, tak vám tu lineu udělá. Když tam máte dva, tak už se něco děje. Když tam máte tři dobrý hráče, tak už je to jakoby jednoduchý hrát, jo. Takže teď se bavíme o nároďáku, tam jsou ty nejlepší a všichni ty kluci, co Prochy zmínil, tak jsou to výborní hráči, tak to je, a pokud se zaspnou trošičku na nějaký frekvenci, tak podobný, tak to bude fungovat, no.
2: A k tomu zranění teda?
3: No ne, tak to tam, to jako bolelo hodně, no, tam to, bych to úplně ne to, ale takže to bylo, tak já jsem byl jakoby potom, to bylo to, že já jsem jakoby byl mimo sport, jako třeba tři roky jsem byl úplně mimo sport a
0: no, abychom to posluchačům přiblížili, potom zlaté mistrovství světa ve Vídni jste zamířili vlastně společně i s Martinem Procházkou do Švédska na angažmá a vlastně tam vás potkali ty zdravotní problémy, kvůli kterým jste pak vlastně předčasně skončil. Tak,
3: přesně tak.
0: Ano. Dobře, a řekněme teď, vy jste žil dlouhá léta ve Švédsku?
3: Já jsem žil dlouhá léta ve Švédsku, no. Já jsem tam našel holku.
1: No, našel, my ti ji našli.
0: Jak to bylo teda?
2: Tohle je potřeba vysvětlit.
0: Tohle je zajímavé.
3: ty jsi už byl, ty jsi byl v Torontu tou dobou, no. No, tak tam
2: ještě se to bylo. Toronto.
3: No. Tam byla česká hospoda u Švejka, kam vždycky nároďák jezdil, nebo to bylo kousek od tam, nároďák tam nejezdil, ale když tam byl nároďák, tak jsme se tam zastavili.
1: Taky nároďák jezdil hrát hokej, ale zapěl se znovu.
3: Takže jsme to tam taky našli a oni tam bylo český pivo, že jo, a vlastně to byli emigranti a člověk se tam potom s nima seznámil, tak tam jsme se setkali, no.
0: Tam došel telegram od Martina Procházky nějaké dívce a ta se seznámila.
1: Ta už tam chodila předtím a pak tak to bylo postupem času, no, takový, jo.
0: A vy jste se naučil třeba švédsky za ta léta?
3: No tak já jsem studoval tam ve švédštině, no, takže jsem se musel, protože mám dítě, který je, Alexandru mluví česky, plynule všechno, já jsem na to dbal, aby uměl česky, tak já jsem chudák musel i písanku a tady to ale tak jsem chtěl vědět, co se bude říkat se svojí mámou, aby jsem pochopil, co to, a pak mi to vlastně pomohlo jakoby se dostat do té společnosti, je to potom úplně jiný a ta švédština není tak těžká, jako...
0: A je to blíž angličtině nebo němčině?
3: Já jsem měl na Gimplu, já mám maturitu z němčiny a pak jsem musel naučit angličtinu a je to germánský jazyk, gramatika podobná hodně angličtině a ty slovíčka se prostě germánský jazyk, tak je to hodně podobný. Jako.
1: To asi potvrdí, já když mu volám dopoledne, tak ho vždycky zdravím Gumoron. No, švédský, tak si pamatuju.
3: No, tak jako...
1: Takže on mluví o tom, že se naučil skvěle švédsky, my se naučili s Patrícem akorát objednat si jedno pivo a ještě jedno, že jo?
3: Ta naše generace, co se dívala na Fontocio, prý švédský přízvuk, tak ten přízvuk mám takový jiný. Oni vědí, že nejsem Švéd, ale nevědí, kam mě mají zařadit. Jako. Já jsem se začal učit až, kolik mi bylo, 20, 28, 29, takže to nejde jako úplně do té huby, úplně, jako když se to člověk naučí 15.
0: A jsi tam studoval vysokou školu ve Švédsku?
3: No, jako FTVS, no. Jako,
0: no. Jejich teda.
3: No.
0: Tak to je obdivuhodné vlastně začít takhle pozdě, protože se říká, občas mě to pořád předhazovali, že čím je člověk starší, tím hůř se to učí.
3: Ale zase člověk má větší motivaci možná.
0: To je pravda.
3: Nebo si to, já, kdybych to dělal tady, současně s hokejem, tak bych dělal buď hokej, nebo tu školu, jako no, a to jsem nechtěl.
2: No, to je ale studijní typ.
3: Protože no, to jsou všichni, tak jako...
2: No, ale takhle, když se podívám třeba na tu generaci, tak málo kdo z kladenských hokejistů vystudoval kamenný Gimpl.
3: No.
1: Protože většina jich chodila do GDM.
3: Pár kluků zrovna nade mnou tam pár kluků bylo, ale ten Gimpl byl těžký tenkrát, no. Ten byl od 87. do 90. A tam museli být skoro ruce za zády a pan doktor Škvála, který mě měl na češtinu, na němčinu, tak ten mě vyvolával: Valento, pojďte na slovíčko. Ten mi odmítal říkat vejvodo, tak Valento musel naklusat.
0: A v tom Švédsku ještě ten život, jak se vám tam žilo, jak vás přijala společnost, nebo jak jste se vůbec začlenil, protože si říkám takhle, být třeba po skončení nějakého snu sám v cizí zemi, respektive vy jste říkal, že jste tam našel vlastně dívku, tak jak jste se tam začlenil třeba, protože jste tam strávil dlouhá léta.
3: No ne, tak já jsem, ten jazyk fakt pomůže, tak já jsem tam studoval, pak jsem tam začal trénovat a když už jsme teda tady máme takhle komentování, takhle, nebo jsme tady v rádiu, tak já jsem tam potkal kamaráda, který je můj tam nejlepší kamarád, a jeho táta komentoval finále, naše finále ve Vídni pro švédskou televizi, a během toho finále říkal, ten Procházka hraje dobře, ten to rozhodne. Hmm. A Lasse komentoval 30 let fotbal a hokej, jak rádio, tak televizi. Tak jak je malej svět. Tam prosvědčoval Brodéra před tím finále. Já jsem říkal, že to rozsvědčil dobře, ale on chytal karty z Jose. A tím si jako tam pak si získáte nějaký okruh kamarádů, a tak já jsem byl jako byl docela dobrý, jako snažil jsem se v té škole to makat, a pak jsem jenom přešel na zimák a byl jsem, tak já jsem měl vlastně, nevím, 15 hodin jsem byl jako ve škole nebo na zimáku, jako no, takže já jsem neměl moc jakoby čas ani lálu na nic jinýho, jako no. Hmm.
0: Sledoval jste to prostředí tady, nebo jste si dal spíš trošku jako odstup od toho nějak?
3: Jako hokejový prostředí?
0: No tak celkově jako.
3: Ne. Moc ne. Hokej jako tak nějak, aby jsem ho, jako trošku z ponorky jsem to jako sledoval, ale společnost tolik ne, abych řekl pravdu, takhle jsem byl, že ho, s rodinou jsem byl, vždycky jsem tady byl na pár týdnů v létě, se synem jsme vždycky přijeli trošku dřív, tak třeba Aleksandr tady byl 5 týdnů, a takže tu češtinu jako mluvil kladensky jako ze začátku dlouho hodně.
0: Jak se mluví kladensky teda, to jsem nikdy neslyšel.
3: Nespisovně.
0: Tady ten střed... Já mluvím tady s kolegy, kteří jsou v rádiu, tak...
3: Jasně, no, tak já chci mluvit tak nějak, jak... jak jsem, no, já nebudu se tady stylizovat, ale pak jsem tam měl kamaráda, který byl na české ambasádě, Marcela Audy, a to byli Brňáci, tak ty zase mluvili spisovně, že jo, kluci tady, který Tonda Stavě, já jsem ho měl jako ve Spartě, že jo, tak ty kluci z Moravy, tak ty mluví trošku jinak, no, tu češtinu jakoby... si k ní chovají trošku lepší než my tady třeba český kraj. No.
0: Ještě jedna věc, která mě zajímá jenom z pohledu toho, že teď mluvíme třeba i o tom fotbalovém mistrovství, kde Švédové vyhráli první zápas z pozice lední hokej fotbal. To mi přijde, že může být spíš pro hokej z toho mého osobního pohledu. Jak to je? Jako jestli jsou Švédové spíš nadšení do ledního hokeje?
3: Tam se v roce 94, když vyhráli...
0: Oni byli z Bulhary tehdy o třetí místo, hráli
3: jsme finále. My to měli docela podobně jako my, vždycky, když se třeba udělal hokej, že hokej byl dřív, a pak se vždycky udělal úspěch ve fotbale, tak Švédové vyhráli tu olympiádu tenkrát, tak dal Petr Forsberg ten gól to jednou rukou. A oni šli do semifinále.
0: Oni získali bronz nakonec v Americe, no?
3: Oni šli do semifinále a získali bronz, no. A to hráli s tou Brazílii, vlastně v semifinále prohráli, no. Takže to bylo, tam se jakoby nastartoval ten fotbal, a pak to tam asi trošku změnil i ten Zlatan Ibrahimovič tím, že jakoby rozpolizoval tu společnost, nejdřív ho většina jako neměli rádi, a pak se ho naučili jako mít rádi, a ten jakoby si myslím, že tam hodně jakoby spopularizoval ten fotbal.
0: Tak on má balkánské kořeny a vlastně těch přistěhovalců do Švédska je hodně. Tenhle fakt ale mohl možná pomoci i Otakaru Vejvodovi, ne? Že to já nemyslím, že byste byl z Balkánu, že jste byl vlastně imigrant do té země, nově příchozí, a že tam ta kultura na to byla nastavena přijímat ty cizince třeba. To je takový nápad.
3: Jak oni jsou, no. Oni to mají jakoby kulturně, oni rádi cestujou, tady ty švédský vikingové byli hodně obchodníci, oni jezdili v těma lodma, takhle jezdili do kontinentální Evropy, tak oni to mají jakoby v sobě, rádi cestují, rádi poznávají, rádi si učí nové věci, tak oni milují Prahu, protože jim to hodně připomíná možná historicky, že jo, jak tady za 30 lety války byly, takže to oni jsou hrozně komunikativní v létě, a když jsou v zahraničí, tak jsou úplně jiný, než potom jsou během toho roku. Potom tak tu práce budou takový začlenění do té společnosti, ale jak jsou potom v tom létě a to, a vycestujou, tak jsou takový jakoby žoviálnější, radostnější.
2: Ale když se podívám na divácký zájem třeba na mistrovství světa, tak mě pokaždé, když byl ten šampionát ve Švédsku, hrozně zklamalo to, že oni vlastně nechodí na jiné zápasy než na ty švédské.
3: Já jsem říkal Robertovi Zárubovi tady to, že ve Švédsku se stalo, mě to říkal právě tady ten tady ten kamarád Kale a jeho táta, co to komentoval, že tam se stalo, když se začínaly být ty když začínají být ty satelitní televize, nějaký 89. myslím, že 87 nebo 89 prodali česká, švédská televize, prodali práva té nové soukromé televize. A to se tady vlastně nestalo s výjimkou jednoho roku. Myslím, že to celou dobu má česká televize, takže to má každá rodina, že jo. Nemuseli si kupovat nějakou jinou televizi, takže to tady prostě i lidi, já si pamatuju, že na Gimplu, když jsme byli v Brázdě a sbírali jsme chmel ve druháku, ve třeťáku, tak holky, které ani nevěděli, že ten hokej existuje, tak to s náma poslouchali tam. A tady to vlastně, vždycky, když je to ten květen, tak i lidi, kteří ten hokej nesledujou, tak se prostě s tím svezou, jakoby s tím. Tak je to hezký, že se tady ta tradice takhle udržela těch, já nevím, 40 možná víc let. A ve Švédsku se právě stalo to, že oni to koncem těch 80 let dali do soukromé televize. A protože já jsem ty věci jako musel jako nastudovat na té škole, tak je třeba v top 10 nejsledovanějších pořadech švédské televize v historii jsou 2 nebo 3 hokeje. Je to Švédsko proti Sovětskému svazu, ale to tenkrát byly jako tady, byly prostě 2 programy, 3 programy. A od té doby hrozně klesla sledovanost toho mistrovství světa, protože mu teklo několik generací, které tím jakoby nebyly vychovaný, no. Takže to je jedna z důvodů, no.
0: Říká Otakar Vejvoda, host Čisté hry Martina Procházky.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
0: Teď se dostaneme k té trenéřině, bych řekl, je to tak. Návrat na Kladno. Martine, nebývá vždycky úplně jako nejveselější, veď to možná potvrdíš třeba i ze svého života, ale Otakar Vejvoda, když se vracel, volal ti třeba, teď se vracím do Česka, v tom roce 22 zhruba bylo to.
3: 22, ne? No.
1: Asi mi nevolal.
0: Ne, já myslím, že
1: Otakar, ne, nevolal, ale samozřejmě to okamžitě zaregistroval, že jo, tak když se stanete trenérem Kladna a jste najednou v tom týmu, tak já vím, že Ota právě odvedl skvělou práci už ve Švédsku, protože jsem tam, to jsme byli v kontaktu, kde v Lidingo, je to no, tak? No. Dlouho ved právě tu mládežnickou kategorii tam, takže měl velký přehled o tom, no a to, že se dostal do Kladna zpátky, tak to si myslím, že prostě byla pro něho skvělá volba, asi to bylo možná i to ideální, takový to přijít do Kladna jako první ten tým, no a pak už se potom rozjel dál, že jo, pak už přišla ta Sparta a teďka už další a další angažma, takže samozřejmě teď tady je vedený jako právě skvělý trenér. No, je to tak, no, co?
0: Je to tak, ale mě zajímá ten telefonát teda. Tady jsem četl zase, že musel zavolat teda sám Jaromír Jágr, a co vám říkal?
3: S Jardou jsme se bavili, tak nějak v kontaktu, neříkám, že jsme si volali úplně často, ale tak nějak byli jsme v kontaktu a pak jsem prostě přijel a vůbec jsem nevěděl, co mám očekávat. Tu ligu jsem sledoval, ale nevěděl jsem úplně přesně to Švédsko jakoby specifický, co se týče toho vedení nebo toho, jak se člověk chová. Takže člověk byl ovlivněný tou školou, tam byl taky taková speciální kultura, jak se má chovat. Já jsem tam byl s jedným kamarádem, který byl triatlonista, tak jsme tam byli nejstarší a teď tam jsem tam měl hodně tam máte 10 sportů různých. Teď mě to bavilo, tak já jsem se šel podívat, ta kámoška, si tam teďkon doktorová, to je sportovní psycholožka, a ona vyhrála mistrovství světa v taekwondo během té. Tak jsem se chodil dívat na její tréninky, chodil jsem se, tam byli kluci, kterým bylo 22, 23 a trénovali v akademii Jurgodenu. A to jezdili po té Evropě, hrál proti té Barceloně a tady proti těm mužstvům a hráli dobře. A já jsem sledoval, jak oni se chovají, protože to je jiná generace, jsou o 2 generace mladší a oni třeba hodně mluvili s těma dětma, ale já vím, že Pavel Krose se vlastně snažil dělat to samý, třeba i v té Spartě, že nejenom, aby si všechno řekl těm dětem, nebo těm hráčům, aby oni taky museli myslet sami, že jo? Proto jsem říkal, že ten Honza Nejma nám jako, nebo tenkrát se to nechávalo hodně na těch hráčích, jako. A ne, aby všechno měli předžvejkaný, aby tam byly videa úplně na všechno, jako, i když se to prostě musí to být profesionální, ale ptali se těch, hele, Prochy, proč si, ne, ty jsi měl nahrát tamhle, ale řeknou, hele, podívej se, jak byla ta situace. Jo, já jsem asi to měl hodit tamhle, protože tam bylo volno, aby se naučili myslet o ně. Tak to jsem se snažil tím jakoby být trošku ovlivněný A něco tady funguje, něco nefunguje. A my jsme taky taková specifická náhtura tady v Čechách, no, tak je to... Ale ty kluci, já musím říct, že tady ty kluci jako byli dobrý, já jsem na tom Kladně byl, co se týče jakoby pracovní morálky, ty tréninky, co jsme měli, to bruslení, co se dělalo, možná někdy až moc jsme bruslili, ale nemohl jsem si vůbec stěžovat na tu práci, kterou tam kluci dělali. Hmm.
0: No to bylo zajímavé, jak jste říkal to s tím myšlení, protože často si pamatuju z různých těch sportovních zkušeností, že člověku říkají nemysli. A občas, když si to člověk takhle vyloží, proč to udělal, tak to je asi příhodnější. Ale otázkou, jak to pak implementovat třeba v dospělém mužstvu, kde teda 20 let nemyslí a pak přijde
3: tam
0: šanci.
3: To nemyslí by mělo být tak, člověk by to měl, když už to člověk udělá tu situaci a je v té situaci, dobře, já to zkrátím teďko, nebo se to prodloužím možná. Nakladně, co bylo geniální nakladně, za co jsem vděčný, že jsem se narodil nakladně, že nás nechávali hrát. Takže my jsme od 8, od 10 let se hrálo na dvě, 80-90% tréninku byla hra na dvě. Takže my jsme v těch situacích, než člověk šel do toho Ačka, tak v těch situacích byl 1000krát ve všech těch situacích, takže jsem se cítil, že ten hokej jakoby umím. Pak jsou všichni trošku lepší, silnější v tom Ačku, ale my jsme si to vypracovávali sami a teď on, nevím, jestli to byl jako celosvětový trend, nebo jestli víc tady, ty kluci tolik nehráli. Teď se to hrajou, teď se dělali přes zápasové tréninky od malého věku, že se dělali přesilovky, my jsme pořád hráli, přesilovku jsme nikdy nedělali, já nevím, jestli nepamatuju si, že by jsem někdy v juniorce dělal přesilovku tolik na tréninku, jestli jednou, dvakrát za měsíc, jestli vůbec. Se přišlo přirozeně z toho, teď ten hokej jinde, pochopitelně, ale naučilo nás to myslet. V létě se hrály fotbaly, v létě se hrály tenisy, v létě se hrály basketbaly. Jo, takže to bylo, ty kondičáci dělají trošku jiný věci s těma klukama, ale ty si, když jsi skončil v březnu, v dubnu, tak si neměl volno, nebo neměl si mezeru, herní mezeru a myšlenkovou mezeru do srpna, nebo do konce července a ty si hrál dvakrát týdně fotbal. Venku, jednou vevnitř, hrál si tenisy a musel si pořád myslet, možná si přebírat hráče, možná byl si kapitán toho mužstva a musel si nějak to mužstvo udělat, takže tam si vlastně nevycházel z toho myšlení, jako toho přemýšlení. Ale když to člověk potom udělá tisíckrát, tak ty situace jsou potom automatický, tak už potom toho člověk myšlení nemusí, jako jo. To je asi něco jiného, no.
0: No, Otakar Vejvoda byl také asistentem, jako řekl Pavla Grosse. Nás tady občas zajímalo i ta role asistent, hlavní trenér, jestli to je tak zásadní třeba v hokejovém prostředí, jaká ta podřízená role, jak, když máš zkušenost z té hlavní role, jestli jako to pak jde s nás, nebo mluví se teď, vlastně jsme to ani nezmínili, Václav Prospal, gratulujeme mu teď asistentem u týmu St. Louis Blues v NHL, po letech tedy i třeba co zažil hlavní pozici, otázkou, jak to člověk zkousává s tou třeba danou povahou. Vy jste byl v pohodě takhle jako asistent vždycky?
3: Ja, tak máte Kanada, když jede na olympiádu, teď teda nevyhráli, ale ty poslední dvě vyhráli, tak tam máte na střídačce 4 trenéry, který mají všichni 800 zápasů v NHL a všichni jsou tam hlavní trenéři a něco tam vyhráli a všechno tam funguje, takže to akorát o rozdělení rolí, no. Tak jenom, aby ten člověk se cítil... Ve sportovní psychologii citovaný trošku víc možná Mark Messier než Wayne Gretzky a na otázku, jestli se necítil ve stínu Wayne Gretzkyho, na to odpovídal, že ne, trenér nám dal každému nějakou roli, Wayne měl nějakou roli, já měl jinou roli, tamten měl jinou roli a všichni jsme dostali zodpovědnost za tu roli a vždy jsme dostali jako pochvalu za to, co jsme přispěli tomu týmu. Takže i ty trenéři musí mít něco. Nemůžete tam jenom stát na té střídačce na tom tréninku, musíte tam něco jako udělat a musíte se cítit, že jste jakoby zodpovědný za to a přispět k tomu mužstvu, jako jinak to nejde, takže to je o rozdělení rolí akorát, no.
0: To říkal Otakar Vejvoda, host Čisté hry Martina Procházky. Současnost, minulý rok jste byl v Trenčíně taky nějakou dobu?
3: No já jsem tam, to bylo, to byla, to byla blesková záležitost. Já jsem musel z rodiny důvodu odjet, takže jsem tam, byl jsem tam chviličku, to bych tady vůbec ne, to bych tady vůbec nepřetřásal.
2: To je něco jako ten Nový Sad.
3: Jsi to vůbec nevymyslel všechno.
2: Ti ukáž.
0: Tak byste tady se bavili...
2: Ne, mě by napadlo totiž, jestli by třeba neuvažovali Martin s Otou, že by šli do Karlových Varů dělat asistenty. Pavlu Paterovi.
0: To byla blue střídačka, modrá střídačka.
2: Seděli byste si na té lavičce?
3: Tam je už tady nějaký, ne?
2: Je, no.
1: Tam je Hořák. Ale já nevím, já myslím, že bychom si možná i sedli, no, tak jako nevím, jak samozřejmě by to fungovalo, jak říkáš, ty role.
2: Kdo by se staral o obránce z vás tří?
3: já jsem vlastně
2: nakladně... To má vystudované. No,
3: já jsem nakladně začínal jako u obránců. Jirka Burke to a pak se to prohodilo. Mě to hrozně baví, tady to, mě ty obránci. Já jsem měl hodně kamarádů Švédů, co Daniel Schenkvist hrál s Frantou Kabelkou v obraný dvojici v Atlantě, říkal, má 5-6 zápasů, hrál olympiádu, tak já jsem tam s nima, jsme se bavili denolidně, ten kámoš, co byl GM na toho nároďáku švédského obránce, já jsem mu trénoval tam kluka, který je výborný obránce teďkon, tak ten svět se taky, ten hokejový svět se viděný z toho obranného pohledu, nebo z toho obráncovského pohledu, taky úplně je zajímavý. Skvělej.
1: Pavel Patera nám asi přeslovky nedal, viď? Ani jednou. Ten by si přeslovky nechal. Takže já bych tam byl jenom takový, jako jenom bych tam byl takový stojáček, jenom bych tam byl.
0: A něco teď konkrétně před vámi, na co se můžeme těšit ve spojitosti s Otakarem Vyvodou? Protože už se blížíme ke konci, máme tak 30 vteřin.
3: 30 vteřin, no tak já nevím, já teď beru na měsíc do Švédska, tak si budu vychutávat léto umře ve Švédsku. No,
0: no to zní teda krásně. Možná si budete vychutávat nějaké úspěchy fotbalového nároďáku. Švédové jsou relativně rozjetí, byť kvalifikace nevyhráli ani jeden zápas. Ale o tom v jiném pořadu. Jsme moc rádi, že hostem hokejového pořadu Čistá hra Martina Procházky na Radiožurnálu Sport byl Otakar Vejvoda junior a také bývalý spoluhráč Martina Procházky ze Slavné
3: Boleje. Můžu něco říct? Ano. Já jsem nehrál 9 zápasů za Vojvodinu. Tak...
0: Děkujeme moc, že jste přišel, a co vám daří.
3: Děkuji, naschledanou.
1: Já taky děkuji, naslyšenou.
0: Martin Procházka, Petr Kadeřábek, pánové, mějte se hezky. Krásný den, milí posluchači.
5: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku, které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
6: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
5: z Herenfénu, Radiožurnál. Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
7: Korý se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
5: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii. Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou poslouchat sport. Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
9: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků se chce SPD zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání. Ve Švýcarsku se chystá podpis memoranda o míru mezi USA a Iránem. Zahrnovat má i omezení iránského jaderného programu. Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa nad Senegalem 3-1 a dnes bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů. Je středa 17. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Českému rozhlasu to řekli jeho poslanci.
10: Podle Libora Vondráčka z SPD by lidé měli vědět, jak obě média z jejich penězi hospodaří.
11: Pokud se něco platí z peněz daňových poplatníků, tak přeci musíme vědět, jaký obsah za to dostáváme. Jestli se platí nějaké předražené věci, začerněné smlouvy, Stardance a další.
10: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral výroky politiků o kontrole obsahu označil za skandální.
12: To je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo k té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole.
10: Prezident Petr Pavel řekl, že dosavadní systém financování skrz poplatky funguje a nevidí důvod ho měnit. Chce počkat, v jakém stavu návrh zákona dostane, a pak se rozhodne o dalším postupu. Lucie Machartová, Radiožurnál.
9: Financování médií veřejné služby bylo tématem pořadu 20 minut Radiožurnálu. Hostem byl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Reprízu nabídneme hned po hlavních zprávách. Spojené státy a Irán podepíšou memorandum o míru v pátek na vrcholu švýcarské hory Bergenstock. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Americký prezident na summitu G7 ve francouzském Evianu řekl, že dohoda zahrnuje iránský jaderný program i plavbu Hormuzským průlivem.
13: V dohodě je, že Irán nikdy nebude mít jadernou zbraň. To prostě nemůžeme dovolit. Hormuzský průliv bude otevřený bez poplatku.
14: Americký prezident Donald Trump na summitu 7 největších ekonomik světa uvedl, že Hormuzský průliv bude kompletně otevřený v pátek. Iránci tvrdí, že Američané už odvolali blokádu iránských přístavů. Tehrán prý nechce zavádět poplatek za proplutí Hormuzským průlivem, ale za služby, které se týkají navigace a ochrany životního prostředí. Po podpisu memoranda odstartuje 60-denní vyjednávání. Čína upozorňuje na to, že druhá etapa rozhovorů o sankcích a jaderném programu bude obtížnější. Evropané varují, že pokud dohoda nebude splňovat jejich podmínky, nezruší protiiránské sankce. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
9: Od prosince Evropská unie zakáže aplikace, které umožňují vytvářet fotografie nahých lidí bez jejich souhlasu. Zákon definitivně schválil Evropský parlament jako součást regulace umělé inteligence.
15: Za aplikace, které uživatelům umožní svléknout postavy na obyčejných fotkách anebo bez svolení vygenerovat obrazy nebo videa intimních partií, nově ponesou přímou odpovědnost vývojáři. Podle jedné z předkladatelek návrhu Markéty Gregorové z Pirátů je prosazení zákazu úspěchem v boji proti zneužívání dětí a žen. Návrh obsahuje taky odklad některých regulací AI. Proto ho podpořili i zástupci ANO. Europoslanec Jaroslav Bžoch ale tvrdí, že zákaz takzvaných svlékacích aplikací půjde snadno obcházet.
16: Jakýkoliv chytřejší programátor AI prostě přesvědčí o tom, aby nějaký obrázek ten slíkací udělala, protože AI to prostě umět bude.
15: Firmám, které podobné služby nezačnou blokovat, nově hrozí pokuty ve výši až 7% jejich celkového globálního obratu. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
9: Zmocněnkyně vlády pro romské záležitosti Lucie Fuková rezignovala. Řekla, že končí kvůli přesunu romské agendy pod ministerstvo práce i rozdílnému pohledu na její další koordinování.
17: To prostě není ta vize, se kterou jsem já přišla na úřad vlády.
10: Vysvětluje Fuková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO její rozhodnutí respektuje. Pokračuje jeho mluvčí Karla Mráčková.
18: Premiér bude nadále předsedat i radě, která agendu řídí, takže pro romskou menšinu se určitě nic nezmění a naopak zlepší.
10: O přesunu lidskoprávní a taky protidrogové agendy na jednotlivá ministerstva rozhodla vláda. Podle šéfky úřadu Tinde Barty to zlepší efektivitu práce. Prezident Petr Pavel nevidí k takové změně důvod.
19: Naopak jsem viděl racionální důvod v tom, že tyto agendy jsou více rezortní a potřebují nějakou koordinaci.
10: Před změnami v protidrogové politice varovala Babiše v dopise taky Globální komise pro protidrogovou politiku. Lucie Špetová, Radiožurnál.
9: Karvinský fotbalový klub i primátor Jan Wolf se odvolají proti trestům od etické komise fotbalové asociace. Ta kvůli korupci klub vyloučila z první ligy a uložila viníkům vysoké pokuty. Manipulování zápasů šetří i policie.
20: Fotbalový klub se distancoval od jakéhokoliv údajného ovlivňování hráčů či rozhodčích.
21: Navrhli jsme rovněž řadu důkazů v náš prospěch, proto jsme nyní překvapeni, že etická komise FAČR žádný z těchto důkazů neprovedla a podle našeho názoru uspěchaně rozhodla.
20: I primátor Wolf odmítá, že se dopustili jakéhokoliv korupčního jednání. Na svou politickou funkci rezignovat nehodlá. Činovník klubu čelí 12-letému zákazu činnosti v soutěžích FAČR a 3-milionové pokutě. Karviná byla vyloučena z šance ligy a má zaplatit pokutu 10 milionů. Stejně jako Karviná i další klub zapletený do kauzy, první SC Znojmo přijde o finanční podporu. Město mu letos nevyplatí dotaci 1 milion korun. Krištof Kousal, Radiožurnál.
9: Kriminalisté, celníci a finanční správa odhalili rozsáhlý daňový podvod. Ve dvou skupinách se do něj zapojilo 10 lidí. Vydělávali provozováním flotil aut v taxislužbách Uber a Bolt. Podle obvinění za 5 let nezaplatili daně ve výši 300 milionů korun.
2: Skupiny založily desítky různě propojených firem, které střídaly velké množství bankovních účtů, říká Jiří Žežulka z finanční správy.
4: Naši pachatelé se tomu přizpůsobili a co 14 dnů měnili bankovní účty, aby nám tu práci znesnadili.
2: Aut i řidičů měli skupiny stovky, peníze vybírali v hotovosti a rychle posílali do zahraničí. Pokračuje ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.
22: Pro nás je to další příklad, jak vlastně ten organizovaný zločin vymýšlí nové oblasti, kde by mohl zkrátit daně a poškodit stát. A druhá, jak vlastně zneužít podnikatelské prostředí.
2: Obvinění čelí 8 cizinců a 2 Češi. Hrozí jim až 13 let vězení. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
9: Ještě dnes můžete rozhodnout, jaká skladba jako první rozezní nové svatovícké varhany. Ve čtvrtek pak v Praze zazní premiéra díla napsaného přímo pro tento nástroj. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava.
23: Skladatelskou soutěž vyhlásili Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond svatovícké varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Posluchači, kteří přidají své hlasy na webu vltava.rozhlas.cz dnes, patrně rozhodnou, zda zvítězí fantazie na chorál Svatý Václave od Iva Bartoše nebo svatovícká fantazie Karla Martínka. Obě mají nyní téměř shodný počet hlasů. Provedení skladby na nových varhanách se zítra ujme varhanice Jiřina Marešová. Pak za doprovodu varhan zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa nad Senegalem 3-1. Dvakrát skóroval kapitán Kylian Mbappé a s 58 góly překonal reprezentační rekord Oliviera Girouda. Teď hrají úvodní zápas na šampionátu Irák a Norsko. Duel sleduje reportér František Kuna.
24: Odehráno 7 minut, dá se mluvit o dvou náznacích šance. Reprezentace Iráku po sérii hlaviček nedokázala dopravit míč do branky, stejně jako na druhé straně. Po průniku Holanda z pravé strany ten centroval po zemi jen do rukavic soupeřova golmana. A tak teď v 8. minutě utkání platí Irák-Norsko 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
9: Za necelé 3 hodiny do mistrovství světa vstoupí aktuální šampioni z Argentiny. Budou hrát s Alžírskem. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Na stránce iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas odvysílá Radiožurnál Sport přímý přenos. V 6 hodin ráno našeho času pak začne zápas Rakousko-Jordánsko. A česká reprezentace se přesouvá do Atlanty, kde odehraje druhé utkání na turnaji. Zítra v 18 hodin našeho času rozehraje duel s Jihoafrickou republikou.
25: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
26: Nehody je na D1 u Brna i na Pražském okruhu za odbočkou na Barrandov. Na dálnici D1 vyšetřují nehodu u Brna ve směru do Prahy. Za odbočkou na Tuřany na kilometru 200 osobní auto narazilo do překážky. Hasiči likvidují únik oleje, je tam proto uzavřený i pravý pruh. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště buďte opatrní za odbočkou na Barrandov. Na 17. kilometru vyšetřují nehodu, hned potom je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. V Brně opatrně v Ostravské ulici, v křižovatce s ulicemi Černovickou a Gajdošovou havarovala 2 osobní auta a průjezd křižovatkou je dočasně omezený. V Praze budou až do rána uzavřené tunely na městském okruhu. Blanka je obousměrně zavřená mezi Letnou a Trojou. Údržbáři čistí také Strahovský tunel směrem na Břevnov. Potrvá to do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
25: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
27: Ano, SPD a motoristé chtějí zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Co bude znamenat financování médií veřejné služby ze státního rozpočtu a může do podoby zákona promluvit Evropská komise? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Zdravím vás do našeho ostravského studia. Dobrý den.
0: Dobrý den, hezký večer z Ostravy.
27: Vláda včera schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Dnes jsme se v důvodové zprávě k zákonu mohli dočíst, že Ministerstvo kultury se chce obrátit na Evropskou komisi s dotazem, zda nejde o nepovolenou veřejnou podporu. Podle toho pak bude ministerstvo dál postupovat. Jak si tento postup ministerstva a celé vlády vysvětlujete? Nebylo by lepší psát zákony rovnou tak, aby vyhovovaly evropským pravidlům?
0: Tak já jsem bytostně přesvědčen, že by to tak skutečně mělo být. Celá příprava vlastně tohoto vládního návrhu zákona je zvláštní už od samotného počátku. Bez jakékoliv diskuze, jakékoliv veřejné debaty se tady zbrkle zběsile má změnit léta zaběhaný systém financování médií veřejné služby. Takže mě vlastně už toto ani nepřekvapuje. Já už z těch překvapení nevycházím, protože i včerejší tisková konference premiéra po vládě byla pro mě také překvapením. Částka, která se poprvé objeví vlastně včera na té tiskové konferenci, byť je to ta, která původně už byla v klempířově návrhu, v tom původním, tak samozřejmě také byla předmětem nějakých tajností a pan premiér z toho měl takovou dětinskou radost na té tiskové konferenci. Tak já už se opravdu nedivím ničemu a uvidíme samozřejmě, jak to probíhá, celý ten proces bude probíhat i nadále.
27: Bez ohledu na citovanou zprávu, někteří politici a experti mají za to, že změna financování navržená vládou nemusí být v souladu s Evropským aktem o svobodě médií. Jde o to, že veřejnoprávní média mají mít v evropských zemích zaručeno plynulé financování, tedy v případě státního rozpočtu stabilním mandatorním výdajem. Je nebo není podle vašeho názoru navržená změna v souladu se změněným aktem?
0: Tak nutno dodat, že my jsme tu textovou část vlastně toho návrhu viděli až opravdu dneska ráno, kdy se objevil načtený v systému. My ji analyzujeme spolu s mým právním týmem a s kolegyněmi a kolegy z vedení Českého rozhlasu. Určitě ty pochybnosti, zda je v souladu s MFO a zda opravdu odpovídá tomu, co Evropská komise nařizuje, to znamená, aby média veřejné služby byla financována předvídatelně, adekvátně a také trvale udržitelně, tak v tomto duchu samozřejmě tam ta vrázka z naší strany je a uvidíme. Já vím, že z úst mluvčího Evropské komise zaznělo, že ten zákon a celý ten proces Evropská komise velmi bedlivě sleduje, tak uvidíme, jak samozřejmě celá tato záležitost nakonec dopadne.
27: Sám jste několikrát naznačil, že schválení zákona vám připadá k 1. lednu příštího roku nerealistické. Může se zákon zdržet nebo podstatně změnit i s ohledem na Evropskou unii?
0: Je to možné určitě, jednak opravdu já ten 1. leden vidím za nereálný, ale na druhou stranu ta rychlost, jakou vláda k tomu přistupuje a opravdu jak se snaží to stihnout tomu 1. lednu, tak ta samozřejmě tu musíme vnímat, nicméně nejsem sice praktik a legislativec, ale mám za to, že opravdu to bude velmi těžké stihnout. Samozřejmě i přesto my musíme připravit rozpočty v různých variantách a to samozřejmě i s tou variantou, že rozpočet bude nižší třeba o těch 411 milionů korun. Já pevně věřím, že se ale ještě opravdu o té částce budeme bavit. Pan premiér to naznačoval, tak budu věřit, že ta diskuze bude možná, byť, jak říkám, já jsem k různým příslibům už hodně skeptický, ale my se budeme určitě snažit o tu debatu a předkládat takové argumenty, abychom třeba i formou různých pozměňovacích návrhů a v rámci poslanecké sněmovny či senátu posléze se třeba opravdu pokusili o navýšení té částky, tak aby bylo opravdu adekvátní pro Český rozhlas.
27: Abychom si to upřesnili, pro Českou poštu to znamená propad příjmu z výběru poplatků 275 milionů korun ročně, pro Českou televizi minus 1 miliardu. Co to znamená pro Český rozhlas? Tu částku jste řekl víc než 400 milionů, ale
0: je to co dál? Ano, je to 411 milionů korun. Na druhou stranu ale musíme také vnímat ještě jednu věc, a to, že příští rok nám na konci tedy roku 2027 skončí také jakási výjimka z DPH, z odpočtu DPH, což pokud vlastně ta výjimka padne, tak je to, řekněme, dalších 130 milionů korun méně v rozpočtu Českého rozhlasu, či v danou chvíli už se můžeme bavit celkově o nějakých 520, 530 milionech.
27: A promiňte, to by bylo pro rok 2028.
0: To už bylo pro rok 2028 a znova říkám, pokud by se to opravdu nestihlo k 1. lednu 2027, předpokládám, že by vláda nesáhla do vlastně fiskální roku, to znamená, že by ten rozpočet platil třeba opravdu tedy financovaný z rozpočtu pro rozhlas až třeba od ledna 2028, tak v tu chvíli už by to nebylo těch 410, ale skutečně nějakých 540, 550 milionů korun, bavíme se o půl miliardě. A to už je opravdu velký, velký zářez do rozpočtu Českého rozhlasu.
27: Jak si vysvětlujete, že jste se na té schůzce s vládními představiteli před týdnem vůbec nic nedozvěděli, ačkoliv v pondělí oznámené škrty jsou identické s těmi, které, jak už jste sám řekl, figurovaly už v návrhu zákona z pera o ty Klempíře, tedy zřejmě dohodnuté už dávno, nicméně nějak utajované?
0: No právě proto já opravdu nerad volím silná slova, ale mně to vlastně přišlo opravdu taková taškařice, takové loutkové divadlo, pozvat si dva generální ředitele, aby sehráli tu stafáž, aby vlastně si vládní koalice udělala, řekněme, tu fajfku, že má splněno, že s námi mluvili. Pan premiér toto navíc pak na tiskové konferenci oznámil nebo označil za debatu. No tak ona debata veřejná o změně financování v Finsku trvala třeba 4 roky, skoro 10 let trvala v jiných zemích. Takže ona opravdu takto se debatu nemůže. A debata není to, že na jedné straně stolu sedí 6 zástupců vládní koalice a proti ním 2 generální ředitele. To je diktát, je to mocenský diktát. My jsme se dozvěděli, co se stane, co bude. Tu částku jsme se nedozvěděli. To, jak ten zákon bude vypadat, jsme se také nedozvěděli. Dozvěděli jsme se to tedy o týden později. Či z mého pohledu opravdu ta schůzka byla jakýmsi takovým zvláštním divadlem.
27: A vysvětlil vám někdo, proč se při médií veřejné služby má vrátit kam si v našem případě tedy Českého rozhlasu skoro o 20 let zpátky, snížit, řekněme, o 15%.
0: Já myslím, že je to opravdu stav v podstatě médií veřejné služby. My jsme 20 let, pokud jde o Český rozhlas, čekali na navýšení poplatku z 45 korun na 55 korun. Prosím, 55 korun za celou domácnost, za přijímač, což není cena ani jednoho kafe, ani tady v Ostravě v centru určitě. Čili na to jsme čekali 20 let. 20 let jsme šetřili, museli jsme víc s těmi prostředky, ačkoliv všude kolem nás se samozřejmě zdražovalo a zdražovaly se všechny vstupy. My jsme šetřili, těšili jsme se z toho, že po 20 letech ten poplatek tak se to mírně navýšil a já to vnímám vlastně jako takovou mstu médií veřejné služby. Já rozumím tomu, že tehdejší opozice, dnešní vládní koalice, nesouhlasila s tím, řekněme, navýšení poplatku, které tehdy prosadila Fialova vláda. Rozumím tomu politicky, odborně, ale nerozumím už tomu, proč vlastně musí být, řekněme, v tom souboji politickém tou obětí nebo těmi obětními beránky média veřejné služby. Či v tomto duchu opravdu já to vnímám takto, že to je nepřátelský akt vůči České rozhlasu i České televizi.
27: Šéf resortu kultury argumentoval tím, že snížení rozpočtu přiměje rozhlas a televizi fungovat efektivněji. Našel jste v tom logiku?
0: No nenašel, protože má-li rozhlas a televize být efektivnějšími, tak to bude na úkor zatížení dluhu celého státu, celé naší země, naroste tím státní dluh České republiky, tak já myslím, že takto se úplně k efektivitě nedá přistupovat. No a víte, já celá ta diskuse kolem šetření, a pan premiér to několikrát zopakoval, že my neumíme šetřit, není to prostě pravda. Český rozhlas za mého vedení šetřil několik let, snižovali jsme počty pracovních míst o 160 dávných let. Snížili jsme výrazně provozní náklady na distribuci, na střední vlny, na další různé provozní záležitosti a my šetřit umíme. Šetřili jsme opravdu 20 let a já myslím, že ošetření to vlastně celé není. Ta diskuze přeci je o tom, jak sebrat peníze médiím veřejné služby, jak je tím vlastně do jisté míry ohrozit, jak je destabilizovat, jak vlastně snížit relevanci těchto dvou médií, které se mimochodem dneska jsem viděl nový žebříček důvěryhodnosti, stále těžší největší důvěryhodnosti v zemi. Ať už je to Česká televize nebo Český rozhlas.
27: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s René Zavoralem, generálním ředitelem Českého rozhlasu. Nebudeme se srovnávat s BBC, ale britská veřejnoprávní korporace se podle Financial Times chystá propustit ze zpravodajství stovky zaměstnanců. Není třeba si připustit, že veřejnoprávní média prostě v dnešní době zeštíhlují?
0: Zeštíhlují všude, ale zeštíhloval i Český rozhlas v těch minulých letech. Či my nejsme opravdu mimo tento směr, mimo tyto trendy, protože samozřejmě i s rozvojem technologií se samozřejmě snižuje třeba ta náročnost nebo potřeba, řekněme, té lidské práce, lidských zdrojů jako takových. Ale už jsem říkal, BBC opravdu je k tomuto teďka nucena vládou. Jsou do toho nuceni samozřejmě i jiná média veřejné služby. Mimochodem, a to je docela zajímavé, v drtivé většině jsou to ta média, která zjíždí v zemích, kde jsou média financovaná financovaná právě ze státní rozpočtu, z veřejných rozpočtu. Naopak stále největší balík peněz putuje do těch organizací, které jsou financovány právě třeba z poplatku, ať je to Německo, ať je to Švýcarsko, Rakousko a další země. Čili my se nebráníme a je legitimní se bavit o úsporách, to je v pořádku, ale jak říkám, my obracíme každou korunu a to několikrát, tak abychom vlastně mohli některé věci pořídit. Soutěžíme velmi řádně v rámci zákona veřejných zakázkách, čili my se o tu efektivitu snažíme po celé léta. Je nefér říkat, že Český rozhlas či Česká televize hospodaří neefektivně.
27: Jak je na tom tedy Český rozhlas s počtem zaměstnanců ve srovnání s veřejnoprávními stanicemi jinde v Evropě?
0: Tak ten stávající stav Českého rozhlasu asi 1350 zaměstnanců po celé České republice, protože zaměstnáváme nejen kolegyně a kolegy tedy v Praze, ale také v našich regionálních studiích. Zrovna v jednom z nich teď v tuto chvíli mohu i takto sedět a vysílat. Čili v tomto duchu my si stojíme opravdu na nějakém průměru, pokud jde o počet zaměstnanců v celé Evropské vysílací unii. Mimochodem, Český rozhlas je opravdu v rámci Evropské vysílací unie ukazován za velmi efektivního, aktivního, dynamického člena. Jezdí se k nám mimochodem učit i kolegové ze západu evropských organizací veřejnoprávních. Čili v tomto duchu my opravdu se nemáme za co stydět a ano, můžeme se určitě bavit o tom, jestli jsou nějaké ještě úspory, rezervy a podobně, ale oni už nebudou ani tak moc v provozu, nebudou v režii, ale budou bohužel v těch službách a to je to, co jsme se nikdy nechtěli připouštět. Nechtěli jsme, aby na úspory, na šetření dopláceli posluchači těch 3 milionů týdenních posluchačů, které Český rozhlas má, protože myslím, že oni nám právě i tím, že jsme opravdu nejposlouchanější médium této zemi, pokud jde rozhlasová média, tak nám takto důvěřují.
27: V případě, že se nic nezmění, počítáte se snižováním počtu zaměstnanců, tedy ve smyslu, že zůstane ten návrh platnosti?
0: Pokud bychom museli, ať už je to od roku 2027, hospodařit s rozpočtem o 411 milionů korun nižším, než máme rozpočet letošní, tak se samozřejmě ty úspory nedají udělat opravdu už jenom v provozu a v režii. My bychom museli sáhnout do, řekněme, obsahové nabídky, do výroby, do prvovýroby, ať už hudební či literárně dramatické. Museli bychom se podívat na naše umělecká tělesa, kouknout se do regionálního vysílání a všude.

0: Když už jste se odkázal na naše vysílání, poslanec SPD a bývalý radní Českého rozhlasu Josef Nerušil řekl v dnešním pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus, že vládní koalice chce posílit kontrolní mechanismy veřejnoprávních médií a kontrolovat nejen finanční rovinu, ale i obsahovou. Považujete za přípustné, aby politici kontrolovali obsah vysílání?
1: Já myslím, že tento výrok je absolutně skandální. Absolutně skandální. Mě mrzí, že toto říká člověk, který mimochodem v Českém rozhlase pracoval, v jeho rešeršním oddělení, člověk, který chvíli působil také jako radní Českého rozhlasu, takže by měl velmi dobře znát kompetence a vůbec postavení média veřejné služby. Či pro mě to je skandální výrok a já myslím, že o to více bychom měli opravdu tu vrásku, tu vrásku mít hlubokou v čele, o to více bychom měli zvednout obočí. A to je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo tak to usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval a myslím, že tento výrok opravdu je skandální. Či v tomto duchu bych byl velmi obezřetný a opatrný na každé kroky, které se teďka v této chvíli budou vůči médiím veřejné služby dít.
0: A bude podle vás možné se politické kontrole při financování ze státního rozpočtu nějak bránit?
1: Český rozhlas má nastaveny velmi dobře kontrolní a efektivní kontrolní mechanismy. Na druhou stranu ale je tady samozřejmě nějaký kontrolní orgán. Ten kontrolní orgán je Rada Českého rozhlasu, ta je samozřejmě volena poslaneckou sněmovnou, senátem části. To znamená, že v tu chvíli samozřejmě i tato stávající vládní většina může velmi výrazně promluvit do obsazení Rady Českého rozhlasu. Tam může samozřejmě skrze svá usnesení, doporučení a různé kroky vytvářet velmi nevybíravé výtlak na generálního ředitele a podobně, čili mohou se samozřejmě tady tyto věci odehrávat. V momentě, kdy budeme rok co rok trnout, jakým způsobem a jaká částka vlastně bude do rozpočtu Českého rozhlasu plynout a bude o ní rozhodovat v podstatě vláda, vládní politici, ministryně financí a podobně, tak v tu chvíli skutečně musíme zbystřit a také proto s kolegou Chudárkem voláme potom, aby ten zákon měl i nějaké, řekněme, principy kontroly, nějaké protiváhy, nějaké pojistky. Mimochodem vláda se hodně inspiruje v těch, řekněme, 15 zemích Evropské unie, kde jsou média veřejné služby financována ze státního rozpočtu, tak o to více by se tedy měla inspirovat také v tom, že všechny ty země, kde takto ta média jsou financována, mají právě velmi špičkový, skvělý a propracovaný systém právě těch pojistek. Čili neměla by se vláda bránit, aby takovéto pojistky v tom návrhu byly a my uděláme maximum pro to, aby se třeba právě různými pozměňovacími návrhy takové pojistky do toho zákona dostaly.
0: Andrej Babiš prohlásil, cituji, věřte, že proti veřejnoprávním médiím nemám nic, já tam ani nechodím, já je nepotřebuju. Konec citace. Co nám tím říká?
1: Tak já myslím, že to je taková trochu už trumpovská věta naučená, to znamená, když jsou sociální média, existují sociální média, nepotřebuje média veřejné služby, pokud je pan premiér nepotřebuje, tak to je asi jeho záležitost. Já jsem bytostně přesvědčen, že každá vyspělá demokratická společnost v té své vlastní infrastruktuře by média veřejné služby měla mít. A já myslím, že ten význam, který média veřejné služby sehrávají na poli opravdu výroby umělecké, kulturní, v oblasti zpravodajství, publicistiky, v oblasti mimochodem také vlastně krizového vysílání, krizového řízení, tak já myslím, že to jsou neodiskutovatelné a nenahraditelné funkce. A mimochodem, když jsem viděl na Facebooku, tuším pana premiéra, snímek, jak sleduje zápas našich fotbalistů, tak je sledoval ten fotbalový zápas na kanále Česká televize Sport, takže já myslím, že to tak úplně není, že by nás nepotřeboval. Vás možná nepotřebuje k prezentaci svých názorů, ale sám evidentně to vysílání, jak se také konzumuje. Takže já toto beru opravdu hodně s úsměvem a myslím si, že opravdu takto se přece nedá rozhodovat. Nedá se, stejně jako já neřídím jako generální ředitel Český rozhlas podle toho, co mně se líbí ve vysílání, tak si myslím, že i není možné řídit vládu a řídit Českou republiku a řekněme vládnout ve státu na základě toho, co chce jeden jedinec nebo jestli něco potřebuje nebo nepotřebuje.
0: Podle experta serveru Mediář Jana Potučka přestane být Česká televize konkurenceschopná v nákupu sportovních práv. Jak je na tom Český rozhlas?
1: My na tomto poli máme trošičku jednodušší situaci, než má Česká televize, která opravdu bojuje s obrovskou konkurencí v oblasti nákupu sportovních práv a hlavně ta televizní sportovní práva se nakupují za neskutečné peníze. To jsou obrovské milionové částky. V tomto případě Český rozhlas nemusí vynakládat takové velké sumy na nákup sportovních práv. Mimochodem také i díky, řekněme, i našeho členství v rámci Evropské vysílací unie, ale i proto,

0: prostě ta rozhlasová práce je trošičku jiná. Čili tady v tomto duchu toho bych se neobával. U nás to spíše bude opravdu o tom, že budeme muset se podívat, co prioritizovat. Jestli opravdu chceme i nadále třeba rozvíjet velmi kvalitní a mimochodem jednu z našich nejdynamičtějších stanic, jako je Český rozhlas nebo Radiožurnál Sport, nebo jestli naopak budeme muset snižovat počty hráčů v rámci symfonického orchestru, který třeba letos slaví 100 let a je to jeden ze tří opravdu nejšpičkovějších českých orchestrů vůbec, nebo jestli budeme muset opravdu snížit, řekněme, počet pohádek, věcí, které vysíláme pro děti a mládež, nebo jestli budeme muset sáhnout do dokumentární činnosti. Či to je spíše o tom, že opravdu budeme muset se podívat, co tedy v danou chvíli v rámci veřejné služby a veřejného zájmu prioritizovat.
1: Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral je hostem 20 minut Radiožurnálu. Zahraniční vysílání Českého rozhlasu, které mimochodem slaví letos 90 let, kofinancuje Ministerstvo zahraničních věcí. Letos snížilo rozpočet o čtvrtinu a na příští rok je v rozpočtu zatím nula. Není to dobrý příklad toho, že stát má jednoznačně silnou páku, jak médium veřejné služby rychle a snadno zlikvidovat?
0: Je to přesně taková krásná případová studie, teda krásná v uvozovkách, ale je to případová studie, která nás opravdu varuje, jak se může tohleto celé vyvíjet i nadále. Přesně tak, bychom dostali o 25% snížený rozpočet ze strany Ministerstva zahraničních věcí. O to více jsme museli samozřejmě snížit rozsah těch služeb, museli jsme propustit 8 zaměstnanců Českého rozhlasu, omezit velmi výrazně to, co tady mimochodem opravdu 90 let funguje a to, co dělalo velmi dobrou službu, třeba i Česku. Předtím Československu, dneska České republice v zahraničí. Čili je to ukázka toho opravdu, jak může potom vypadat i ten tlak ze strany státu, jak se opravdu z roku na rok můžou ty finance měnit. Skutečně na ten příští rok je tam nula, tak já jsem hodně zvědavý, jak ta jednání dále s ministrem zahraničních věcí budou vypadat, především s panem ministrem a jeho týmem, s jeho aparátem. Já vím, že už možná tím otravuji, ale tím slovenským příkladem já permanentně operuji. Tam také došlo vlastně rozhodnutím jedné vlády z ničeho nic o třetinové snížení rozpočtu tehdejšího rozhlasu a televize Slovenska. Následovalo to v podstatě ataky osoby generálního ředitele a nakonec zrušení celé té instituce a vytvoření instituce nové, v podstatě velmi povolné současné vládní garnituře. A tohoto scénáře já se opravdu obávám. A po té pondělní tiskové konferenci, kde až bylo vidět určitá radost z toho, jak vlastně je možné takto pokořit média veřejné služby, tak o to více opravdu o osud Českého rozhlasu a České televize do budoucna já obavy mám.
1: Je užitečné připomenout, že zahraniční vysílání je službou státu, kterou zajišťuje Český rozhlas na základě zákona. Může se jen tak jednoduše vypnout?
0: Ten zákon o Českém rozhlase hovoří o tom, že jsme povinni vysílat do zahraničí, respektive provozujeme to zahraniční vysílání. Už moc neříká, v jaké podobě, ale říká, že ho musíme provozovat. A také jedním dechem je v tom zákoně napsáno, že tuto službu financuje stát. Takže v momentě, kdyby opravdu tam byla v tom příštím roce ta nula, tak tady vznikl opravdu velmi silný právní problém. Nicméně já chápu tu logiku. Já myslím, že pan ministr zahraničních věcí počítá s tím, že od 1. ledna bude platit nebo že bude financován Český rozhlas ze státního rozpočtu, tudíž tu chvíli už tam ta povinnost ministerstva zahraničních věcí padne, ale to uvidíme. Samozřejmě pokud by to nebylo ještě od 1. ledna ten státní rozpočet jakožto systém financování rozhlasu a pokud by tam ze strany ministerstva zahraničních věcí byla ta nula, tak se v tu chvíli tady vznikne právní problém, který budeme muset řešit.
1: Na jednu stranu se podle Babiše údajně ušetří asi 250 milionů za vymáhání poplatků ročně. Na druhou stranu rozpočet přijde o těch už zmíněných 275 milionů, které neodvede státní podnik Česká pošta za jejich správu. Jaký to tedy má smysl?
0: Víte, kdyby to trošku bylo myšlo vážně, to šetření, že a to my jsme slýchávali často, že ten poplatkový systém má tyto dvě vady, jednak, že je nespravedlivý a jednak tedy, že je administrativně náročný. No tak ta administrativní náročnost spočívala opravdu v tom odvodu částky, v našem případě nějakých 100 milionů korun České poště nebylo jednodušší než tuto částku za výběr koncesionářských poplatků České poště v podstatě zrušit, respektive, že by vlastně tento poplatek rozhlas nemusel platit státnímu podniku Česká pošta. Takže já myslím, že tuto chvíli vzniká problém jednak České poště, protože samozřejmě od těch 270 milionů korun od Českého rozhlasu a České televize přijde a vznikají samozřejmě ty finanční problémy posléze u Českého rozhlasu a České televize. Čili v tomto duchu tady několik institucí najednou v podstatě je tímto krokem a bude tímto krokem poškozeno.
1: A není paradoxní, že v tom novém režimu budou za veřejnou službu médií platit všichni daňoví poplatníci, včetně, dejme tomu, nevidomých, neslyšících například?
0: Proto je hovořím o tom, že jestli nám bylo vyčítáno, že ten systém poplatků je nespravedlivý, ono mimochodem řada těch zdravotně postižených a sociálně, řekněme, slabších občanů bylo osvobozeno už teďka od té platby rozhlasového televizního poplatku, čili mimochodem ta nespravedlnost se samozřejmě dala řešit trošku i jinak a už vlastně byla částečně velmi výrazně řešena. Tady opravdu, a to je to B, já vím, že je to možná nepopulární, ale samozřejmě tu službu si v tuto chvíli skutečně zaplatí všichni. Všichni si zaplatíme ze státního rozpočtu, ten je koncipován z našich daní, či v tomto duchu opravdu je to vlastně prakticky totéž, možná ještě opravdu složitější v tom, že platí na jednu tu službu skutečně všichni.
1: Věříte, že něco zmůže stávka pracovníků médií veřejné služby ohlášená na 22. června a jak se vlastně k ní stavíte jako vedení?
0: Tak já musím samozřejmě rozhodnutí zaměstnanců respektovat a celé té iniciativy veřejnoprávně. Rozumím zcela jejich obavám, starostem, ale už i na zlobenosti, která u nich panuje, protože ta nejistota samozřejmě v nich samozřejmě je a sílí o to více i po těch různých vyjádřeních, které v médiích slyšíme. Takže já v tomto duchu a my jsme se jako vedení opravdu rozhodli, že rozhodně nemůžeme bránit zaměstnancům ani nebudeme v jejich stávkové činnosti. Mají na ní plné právo. Garantuje mi listina základních práv a svobod, takže v tomto duchu to, co akorát řešíme samozřejmě, protože jsme médium veřejné služby, řešíme, aby ta pondělní stávka neohrozila chod Českého rozhlasu, abychom skutečně dostali našim povinnostem dle zákonu, dle kodexu Českého rozhlasu a dalším náležitostem, abychom vysílali zpravodajství publicistiku. Ale já samozřejmě to krokům rozumím. V podstatě my jako vedení musíme v tomto duchu a budeme součinní, tak aby opravdu proběhla v pořádku, aby byla elegantní a aby zaznamenali i posluchači, že se něco opravdu nekalého děje.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem. Děkuji za rozhovor a do Ostravy přeji klidný zbytek dne. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: Loučí se Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme 5 minut po půl jedné. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
4: Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo se zvýšil na 837. Vyplývá to z vládních dat, podle kterých v souvislosti s ebolou zemřelo 196 obyvatel. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí varovalo, že současná epidemie v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem krvácivé horečky v historii, a to pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu. Česká europoslankyně Nikola Bartůšek se v Evropském parlamentu připojila k frakci Evropští konzervativci a reformisté. Ostatní členové její přijetí podle europoslance Alexandra Vondry z ODS schválili. Nikola Bartůšek je bývalou členkou a místopředsedkyní hnutí Přísaha. Do europarlamentu byla zvolena na společné kandidátce s motoristy sobě. Původně patřila k frakci Patrioti pro Evropu, z té byla ale vyloučena pro údajné poškození jejího jména. A přerovskému státnímu zástupci Davidu Pivodovi zůstává za přechovávání a užívání anabolik peněžitý trest ve výši 110 tisíc korun. Rozhodl o tom krajský soud v Olomouci, který zamítl jeho odvolání. Kvůli pravomocnému odsouzení tak Pivoda přišel o funkci státního zástupce. Ve druhé části případu, který se týká údajného vyzrazení informací z trestního spisu, odvolací soud původní rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání.
2: Sport.
4: Fotbalisté Francie zvítězili na úvod mistrovství světa nad Senegalem 3-1. Teď hrají první zápas na turnaji Irák a Norsko a sleduje ho František Kuna.
5: 10 minut před koncem prvního poločasu vede Norsko nad Irákem 1-0. Po rychlém protiútoku Wolfe centroval po zemi k pravé tyči, kam doklouzal Erling Haaland a přetlačil dva soupeře a otevřel skóre 1-0 pro Norsko v zápase s Irákem teď ve 36. minutě. František Kuna, Radiožurnál.
4: Ve 3 hodiny ráno našeho času začne duel Argentina-Alžírsko. V 6 ráno pak utkání Rakousko-Jordánsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Brna a překážka na D3 za Planou nad Lužnicí. Na dálnici D1 opatrně kolem Brna ve směru do Prahy. Za odbočkou na Tuřany na kilometru 200 osobní auto narazilo do překážky. Kvůli rozlitému oleji je tam uzavřený i pravý pruh, projíždějte opatrně. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy zvyšte pozornost za Planou nad Lužnicí. Na kilometru 82,5 pojedete kolem odstaveného vozidla. V Praze pokračuje noční údržba v tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou Prahou a Letnou. Do rána neprojedete také Strahovským tunelem ve směru na Břevnov. A na silnici 43 z Brna do Svitav čekejte překážku za Černou Horou. Mezi Bořitovem a Krhovem stojí vozidlo po požáru, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer už by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Monika Chmilová to řekla naprosto přesně, začíná noční radiožurnál necelých 9 minut po půl jedné. Dnes máme středu 17. června a fotbalisté české reprezentace už se přesunuli do Atlanty, kde je zítra od 18 hodin našeho času čeká druhé utkání na mistrovství světa. Budou čelit Jihoafrické republice. My se na šampionát vydáme už za moment, a to na aktuálně hraný duel, a to duel mezi Irákem a Norskem.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Norska hrají po 28 letech na mistrovství světa. Jejich úvodní duel na šampionátu s Irákem sleduje z Prahy reportér František Kuna. Františku, slyšíme se? Tak s Františkem se nám zatím nepodařilo spojit, zkusíme to samozřejmě hned po písni.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Pokračuje noční Radiožurnál a podařilo se nám, doufejme, spojit s naším reportérem Františkem Kunou, který z Prahy sleduje utkání mistrovství světa ve fotbale mezi Norskem a Irákem.
2: Pomalu končí první poločas, Norsko vede nad Irákem 2-1 po velmi zajímavém průběhu. Norové jsou od úvodu aktivnější, ale měli trochu problémy se nebezpečným Irákem a Al-Hamadi přestřelil nejprve ve 12. minutě. Ty vzrušené okamžiky, které slyšíte pod mým hlasem, znamenají šanci Al-Hamadiho v závěru první půle a také závěrečný hvist, který ukončuje první 45 minutovku, která po šanci Al-Hamadiho pak nabídla 3 góly. Nejprve po půl hodině hry Norové z hlouby obrané poloviny dokázali velmi rychle vykombinovat situaci a na pár přihrávek se dostali k vápnu. Tak ještě jeden roh je tady pro Irák, ale mezi tím stihnu dopovědět úvodní gól Erlinga Haalanda, který si naběhl k pravé tyči a centr po zemi dokázal ve skluzu usměrnit mezi 3 tyče a tak Norové vedli, jenže jim to vydrželo jen do 39. minuty, kdy neuhlídali Norové ve 3 hlavičkujícího Husseina, který dostal pěkný centr od Al-Amariho. A teď v samotném závěru další vzrušené okamžiky, protože Irák dál tlačí Norsko, které ale stále vede 2-1 a tak se hodí doplnit ještě informace o tom gólu na 2-1 pro Norsko, který dal znovu Erling Haaland, ale měl to tentokrát o poznání jednodušší, protože fotbalisté Iráku se tak trochu mazdili s míčem v obranných řadách, přihrávka směrem ke golmanovi nebyla příliš prudká a Haaland doběhl, nechal do sebe napálit ten míč vystřelený golmanem kamsi a trefil norskou superhvězdu někam do lítka a byl z toho gól na 2-1. Skončil tedy první poločas, Norsko, které je lepší, vede nad Irákem 2-1 po 45 minutách. František Kuna, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Monika Chmielová doplní zpravodajský přehled.
1: Resort zahraničí v letní sezóně znovu rozšířil konzulární služby v Evropě. Z proslovenského ministra vnitra skupiny elitních policistů se vrací na začátek. Rozhodl o tom odvolací soud. Fotbalisté Norska hrají na mistrovství světa proti Iráku a dnes bude oblačno a zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo zahraničí na léto opět posílilo konzulární služby v některých zemí Evropy. Podle šéfa resortu Petra Macinky z motoristů se Češi můžou obracet třeba na sezónní konzuláty v chorvatské Rijece, Splitu nebo bulharském Burgasu a řeckých Aténách.
3: Teď jsme proškolili delegáty těch nejnavštěvovanějších destinací, tak aby byli lépe připraveni řešit nějaké specifické situace, které se týkají těch míst.
1: Macinka taky apeloval na cestující, aby se na dovolenou v zahraničí zaregistrovali do systému Drost. Zároveň doporučil, aby si předem uložili číslo na non-stop linku ministerstva zahraničí 222 420 222, kam se můžou obrátit v případě, že se dostanou do krizové situace. Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok zatím nemusí platit odškodné skupině bývalých elitních policistů, které loni přirovnal k mafiánům. Rozsudek zrušil odvolací soud. Původně přitom ministr neuspěl, protože na žalobu vůbec nereagoval. Případ, ve kterém čelil exekuci, se tak vrací na začátek.
4: Původně měl Šutaj-Eštok policistům zaplatit v přepočtu zhruba 2 miliony korun a omluvit se. Soud takzvaný kontumační rozsudek vynesl poté, co nereagoval na výzvy zaslané do elektronické schránky. Ministr tvrdil, že ji nekontroloval. Podle odvolacího soudu ale jen tohle pro rozhodnutí nestačí. Verdikt přichází krátce poté, co slovenský parlament změnil pravidla pro podobné rozsudky ve prospěch žalovaných. Šutaj-Eštok dlouhodobě vystupuje proti bývalým elitním policistům kolem vyšetřovatele Jána Čurily. Ti se v minulosti zabývali citlivými politickými kauzami a ministr je po svém nástupu do funkce postavil mimo službu. Podle něj porušovali zákon. Policisté to odmítají. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Pacientek s rakovinou dělohy v Česku přibývá. Za posledních více než 20 let vzrostl podle údajů České onkologické společnosti výskyt tohoto onemocnění zhruba o čtvrtinu. Několikanásobně vyšší riziko mají podle primáře gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Michaela Halašky ženy s obezitou.
5: Nejedná se jenom o nádor dělohy, hraje to roli i u karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, u karcinomu ledvin. Tam jsou ty vztahy jasně prokázané, že ta souvislost je velmi silná a silná znamená, že tedy relativní rizika jsou třeba 3, 4, 5násobná. Tady to máme dokonce 10násobné.
1: Sport. Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa výhrou 3-1 nad Irákem. Po 28 letech hraje na světovém šampionátu Norsko. V úvodním duelu bojuje s Irákem. Aktuální informace přidá reportér František Kuna.
6: Po prvním poločase vede Norsko nad Irákem 2-1. Skóre otevřel Holland po pěkné kombinační akci a z kluzu u pravé tyče. Vyrovnáno bylo za 10 minut. Ayman Hussein hlavičkoval kolem tří norů a srovnal, ale Holland pak využil velké chyby v obraně a odrazu míče od branky do jeho nohy, takže po prvním poločase dílčí skóre zní Norsko-Irák 2-1. František Kuna, Radiožurnál.
1: Za 2 hodiny začne duel mezi Argentinou a Alžírskem. V 6 ráno našeho času pak odstartuje zápas Rakousko-Jordánsko. A české softbalistky prohrály na mistrovství světa v Praze úvodní utkání s Austrálií 1-7. Zítra od 10 hodin čeká české reprezentantky Kuba.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D5 za mýtem a omezení na D11 z Prahy do Hradce. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor za mýtem. Na 48. kilometru vyšetřují nehodu osobního auta. Je to zamírnou zatáčkou, tak opatrně. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje v okolí sjezdu na úvaly. Mezi 8. a 9. kilometrem je uzavřený pravý pruh. Kvůli údržbě kanalizace je zúžení i u Sadské. Na 25. kilometru čekejte uzavírku v pravém pruhu. V Praze počítejte s uzavřenými tunely na městském okruhu. Strahovským neprojedete směrem ze Smíchova na Břevnov. V Blance je obousměrně uzavřený úsek mezi Letnou a Trojou. Práce potrvají do rána. A na silnici 43 z Brna do Svitav počítejte s překážkou za Černou horou. U Krhové stojí nepojízdné vozidlo po požáru. Průjezd je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme přechodně i polojasno, většinou ale oblačno až zataženo, ráno ojediněle, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu necelých 6 minut po jedné a přeji poklidnou středeční noc s datem 17. června. Pamatuje první republiku, okupaci i vznik samostatného Česka. Kruchta pražské katedrály svatého Víta z roku 1910 zažila v minulých letech další velkou proměnu. Musí totiž unést desítky tun těžké nové varhany. Jak složité je zasahovat do historického prostoru v srdci katedrály, tak o tom uslyšíte v dalším dílu našeho seriálu už za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Západní balkón katedrály svatého Víta na Pražském hradě pamatuje už lecos od středověkých požárů přes bombardování Prahy až po tichovlkých okamžiků minulého století. Teď ale musí kamenný kůr unést něco úplně nového. 33 tun svatovítských varhan. Kvůli novému nástroji museli památkáři prostor dokonce upravit.
1: Máte docela rozklíč?
2: To je celý svazek sem vlastně do věže.
3: Když Kamil Hilbert v roce 1910 tuto hudební kruchtu vybudoval, tak nepředpokládal, že se bude jednat o nástroj takových rozměrů, který je dneska záměrem zde umístit.
4: Popsal při východu slunce ve svatovítské katedrále před 3 lety Petr Měchura, pracovník odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky.
3: Z toho důvodu vlastně ta nosná část, která je skrytá pod tou dřevěnou podlahou, nevyhovuje ze statického hlediska, není dostatečně únosná, takže prioritním úkolem této opravy je stužení těch nosných konstrukcí.
4: Elektrikáři nainstalovali už do dříve rozebraného zdiva také síť optických kabelů.
3: Samozřejmě tím, že se nacházíme v katedrále, tedy v nejcennějším prostoru farelu chráněného Pražského hradu, tak samozřejmě není snadné tady provádět jakékoliv instalace. V našem případě to znamená prakticky rozebrat všechny staré historické trasy, které jsme v průběhu projekčních prací ověřili, a opravdu se jedná o stovky metrů různých typologií přípojných míst a vůbec instalací. V některých místech bude třeba vyjmout některé kvádry, které tvoří třeba náruží portálů. Pravdu zasahujeme jen tam, kde už zasahováno bylo. Z hlediska tahání optických kabelů je velmi nutné udělat dost prostoru pro instalace těchto systémů, protože nesnesou třeba ostré ohyby.
4: Nové varhany od mistra Grenzinga budou už čtvrtým nástrojem, který bude hrát v katedrále. První gotický nástroj shořel při velkém požáru v roce 1541. Krátce na to pak vznikly nové renesanční varhany zvané Ferdinandovy. Císařské varhany sloužily až do poloviny 18. století, kdy byla katedrála zapálena pruskými dělostřelci při bombardování Prahy, a poté bylo 170 let v chrámu ticho.
3: Moderní hudební nástroj je dneska do jisté míry počítač, a mimo to například byl požadavek, aby varhaník nemusel po tradičním způsobu hrát přímo z varhan, ale má i mobilní pult, který se může pohybovat po katedrále.
5: Napříč tou chrámovou lodí na nás teď svítí skoro i slunce přes tu východní vitráž. Tato západní rozeta ale bude z části zakrytá, jak už jste zmínil před rozhovorem.
3: Varhany zakryjí spodní třetinu při pohledu, řekněme, z transeptu. Jediný, kdo prakticky uvidí rozetu celou, bude pan kardinál, nebo lépe řečeno arcibiskup. Kamil Hilbert ji navrhoval jako důležitý motiv západního průčelí. Později bylo rozhodnuto i o motivu vitráže, což je stvoření světa. A protože vlastně tyto záměry překazila první světová válka, tak se realizace této rozety stala do jisté míry symbolickým znakem sounáležitosti a spolupráce českého státu s katolickou církví.
4: Dodává Petr Měchura. Ten dohlížel i na instalaci nových varhan, které přivezli do svatostánku v několika kamionech. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Čeští fotbalisté odletěli ze základny v Dallasu do Atlanty, kde ve čtvrtek večer našeho času nastoupí ve skupině mistrovství světa proti Jihoafrické republice. A jejich utkání bude teprve po druhé v historii šampionátu možná řídit žena. Bude po druhé 100% řídit žena.
2: Stephanie Frappartová si hned na začátku utkání zjednává pořádek, když domlouvá Duartemu.
3: První ženskou rozhodčí, která pískala zápas na mistrovství světa fotbalistů, se stala Francouzka Frappartová. Ta před 4 lety na turnaji v Kataru řídila utkání Německo-Kostarika. Teď na ní v Atlantě naváže Američanka Tori Pencová.
4: After review, there is a punishable handball by number 4. Decision is penalty.
5: It is an honor to be selected.
6: Je to čest být v nominaci na mistrovství světa. Být mezi nejlepšími rozhodčími na světě na akci s elitními hráči z nejslavnějších klubů bude prostě neuvěřitelné. Kvůli takovým příležitostem pracujeme tvrdě každý den.
5: For opportunities like this.
3: Přiznala před šampionátem v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA Tori Pencová. 39letá rozhodčí před 3 lety jako první Američanka řídila finále mistrovství světa žen a od roku 2020 píská zápasy MLS, tedy nejvyšší mužské soutěže ve Spojených státech.
7: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale musíme se fakt soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body. To je asi úplně jedno, kdo to píská, to je možná otázka pro Krejdu, ten se s ní bude vybavovat nejvíc.
3: Zmínil útočník Tomáš Chorý, který mluvil o reprezentačním kapitánovi Ladislavu Krejčím. Ženské obsazení bude mít při čtvrtečním duelu v Atlantě kompletní trojice rozhodčích na hřišti. Asistentkami Pencové budou její krajanky Mejová s Nezbytovou.
8: Je to věc, kterou jsme mohli ovlivnit a jsem přesvědčený, že ty dámy odvedou top výkon a my se na to nějak moc neupínáme.
3: Řekl technický vedoucí národního týmu Michal Černý. Utkání Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času v přímém přenosu na této stanici. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po 13:00. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Dosavadní přístup Česka k řešení závislostí je podle Globální komise pro protidrogovou politiku úspěšný. Komise složená z bývalých prezidentů a premiérů to napsala v dopise adresovaném premiéru Andreji Babišovi z Hnutí ANO. Varují ho před dopady změn, které česká vláda nedávno oznámila. Kromě přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví plánuje česká vláda taky zpřísnit postupy. Komise ale kabinetu doporučuje jednat s odborníky a zvolit jiné řešení. Fotbalový klub první SC Znojmo letos od města nedostane dotaci 1 000 000 korun kvůli korupční kauze ve fotbalových sázkách. Zastupitelé původně vyplacení dotace odložili, teď i klubu odebrali úplně. Hlavní investor klubu Andrej Ličkivský se podle důvodové zprávy předložené zastupitelům přiznal k ovlivňování zápasů. Europarlament schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typickými pro maso, tedy například steak, játra nebo kuře. Poslanci opatření přijali jako součást nových pravidel, která mají posílit smluvní postavení zemědělců a přispět ke stabilizaci jejich příjmů. Zákaz se týká taky masa vypěstovaného v laboratoři z buněk zvířat, pro které jiné označení než maso neexistuje. Nová legislativa maso definuje jako jedlé části zvířat. A vnuk britského krále Karla III. Prince George po prázdninách nastoupí na elitní internátní školu Eton, informoval o tom Kensingtonský palác. 12-letý princ tak bude pokračovat v rodinné tradici. Na chlapecké škole totiž studovali i jeho otec princ William a strýc princ Harry. V minulosti v Eton College studovalo i 20 britských premiérů.
1: Sport.
3: Fotbalisté Argentiny už za hodinu a půl vstoupí do mistrovství světa. Aktuální světoví šampioni budou hrát s Alžírskem. Úvodní duel na turnaji zvládla vítězně Francie. Senegal porazila 3-1. Teď bojuje Norsko proti Iráku a aktuality přidá František Kuna.
4: V 70. minutě zápasu vede Norsko nad Irákem dále 2-1. V prvním poločase padly všechny góly. Holland poslal Nory do vedení po skluzu u pravé tyče. Hlavou vyrovnal Hussein a Holland po chybě v rozehrávce pak vrátil Norsku vedení 2-1. Norsko dál aktivnější ve druhé půli, zatím branka nepadla. V 70. minutě tedy Irák-Norsko 1-2. František Kuna, Radiožurnál.
3: V 6 hodin ráno začne duel Rakousko-Jordánsko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D5 za Mýtem a omezení na D11 za Libicemi nad Cidlinou. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Plzně do Prahy. Za Mýtem na 48. kilometru vyšetřují nehodu osobního auta. Je to opatrně průjezdné, zpomaluje se za zatáčkou. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Jičín. Mezi 42. a 49. kilometrem silničáři opravují kanalizaci v pravém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. A v Praze budou až do rána uzavřené tunely na městském okruhu. Blanka obousměrně mezi Letnou a Trojou a Strahovský tunel směrem na Břevnov. Uzavírky potrvají do 5:00 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Za chvíli se v nočním Radiožurnálu vydáme do tunelu pod sídliště Vinohrady v Brně. Ředitelství silnic a dálnic je totiž v půlce ražby průzkumné štoly pro novou část velkého městského okruhu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď mimořádně zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce se vyhněte překážce v blízkosti odbočky do Litovle. Na kilometru 248 leží na vozovce v pravém pruhu sražená srna. Dálnice Mohelnice Olomouc u Litovle na kilometru 248 sražená srna v pravém pruhu. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zatím to zvládali těžké stroje, ale brzy přijde na řadu trhavina. Dělníci v Brně vyhloubili polovinu téměř kilometrové průzkumné štoly pod sídlištěm Vinohrady. Do 6 let tam chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit další tunelový úsek velkého městského okruhu.
1: Pracovník bere velkou železnou tyč nebo prut, ten nasazuje do ramene velké mašiny, velkého stroje, který ten prut zavrtává do stěny.
2: Tam se vytvoří vlastně z těch prutů takový deštník, který zabrání nějakému průvalu.
1: Pozoruje to šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
2: Po té mašině tam přijede bagr, který bude rozpojovat hrubou silou ty sedimenty.
3: To ten písek, po kterém chodíme.
2: My v tuhle chvíli jsme, dá se říct, v písčitých sedimentech. Zhruba za 70 metrů nás čeká brněnský skalní masiv.
3: To už asi nebude tak jednoduše.
2: Budeme střílet.
3: Bude to znamenat něco pro ty lidi nahoře, kteří tam bydlí. Může to vůbec pocítit, když se tady bude střílet takhle hluboko 30 metrů pod zemí.
2: To bude srovnatelné s průjezdem tramvaje.
1: Na technické detaily se zeptám zástupce stavební firmy Tomáše Justa. Dobrý den. Rozpí zdařbuch, tady se říká v tunelu.
4: Zdařbuch, dobrý den.
1: Na stěně vlevo je oranžovým reflexním sprejem nasprejováno 520 nebo 530 TM.
4: TM značíme tunelmetry.
1: Tady chodíme po písku. Tady už bude silnice nebo bude ještě hlouběji?
4: Orientačně nějaké 2 až 3 metry. Pod námi bude vozovka budoucího tunelu.
1: Bude se to vlastně ještě nějak to místo rozšiřovat? Ona by už tady jedno, dvě auta možná projela, ale to asi bude potřeba širší.
4: Na levo i napravo za náma vlastně tunel rozšířen do budoucí šířky tunelu v trojpruhu.
1: Napravo to zůstane a pak se to bude rozšiřovat nalevo.
4: Tak.
1: Teď už nás z tunelu nahoru vyváží výtah a silničáři na něm doplňují, že štolu chtějí mít hotovou do jara 2027 a samotný tunel pod sídlištěm chtějí začít stavět v roce 2029. Tomáš Kremr, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Iráku zvládli rekordních 21 kvalifikačních utkání, nejvíce ze všech týmů, a dostali se i díky tomu na mistrovství světa. Právě do něj vstoupili utkáním s Norskem, které sleduje reportér František Kuna.
2: Norsko vede nad Irákem 3-1, 3 minuty před koncem základní hrací doby, tedy těch 90 minut, ale ve Spojených státech a v dalších destinacích se nastavuje o poznání víc, než je běžné, protože v obou poločasech jsou vždycky 3-minutové přestávky na občerstvení hráčů, a s tím může souviset i to, že ve vysokých teplotách oba trenéři sáhli k tomu, že vystřídali maximální počet borců, které mohli. Je to tedy 5 hráčů na každé straně. Než k tomu ale došlo ve větší míře, tak v první poločas vyhrálo Norsko 2-1 díky 2 gólům Haalanda, který nejprve otevřel skóre po rychlém protiútoku a přihrávce Wolfeho z levé strany po zemi k pravé tyči. Haaland dal na 1-0, pak v hlavičkovém souboji 3 Norové neuhlídali Aymena Husseina, ten po 10 minutách od úvodního gólu zápasu vyrovnal, jenže to trvalo jen pár minut a po chybě v rozehrávce a odkopu golmana přesně do Haalandovy nohy vedli Norové znovu 2-1. A když byla řeč o těch střídáních, tak jedno se mimořádně vydařilo norské fotbalové reprezentaci, to když ve 73. minutě přišel na hřiště Leo Østergaard, který 3 minuty poté, co zamířil míč na malé vápno, tak se opravdu vyšplhal zhruba o nějakých 30-40 cm výš než bránící soupeři a přeskočil všechny hráče Iráku a skóroval na stávajících 3-1. Ne snad, že by se zápas dohrával, ale Norové jsou v něm aktivnější, mají víc míč na svých kopačkách, byť reprezentace Iráku dokázala být nebezpečná několikrát v pokutovém území, tak další gól už golman Nyland kromě toho prvního v prvním poločase tedy nepustil, spíš je otázkou času, a už ho není mnoho, jestli třeba Erling Haaland neskompletuje hat-trick. Jednou zakončoval, byť to měl na pravou nohu, tak si překročila, zakončoval levačkou, trefil ale jen golmana. A teď minutu před vypršením 90-minutového limitu zápasu, tak platí průběžné skóre, že Norsko vede nad Irákem 3-1. To vše na stadionu nedaleko Bostonu v americkém státě Massachusetts. František Kuna, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Trojice Čechů, kteří vyvázli z nedělní nehody na moři u Splitu bez vážnějších zranění, je zpátky v Česku. Oprava Ruskem zasaženého kláštera v ukrajinském Kyjevě může trvat 2 roky. Fotbalisté Argentiny vstoupí za hodinu do mistrovství světa, budou hrát proti Alžírsku. A dnes bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: 3 Češi zachránění z moře poblíž chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí jsou zpátky v Česku. 4. přeživší členka české posádky zůstává v nemocnici. Také ona by se ale brzy měla vrátit domů. Nehodu, která se stala na frekventované trase mezi ostrovy Brač a Šolta, vyšetřuje chorvatská policie. O život při ní přišli 4 Češi.
3: Vyšetřování je v rukou chorvatské policie a chorvatských orgánů. Plánují oslovit české orgány, plánují spolupráci.
4: Potvrzuje český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. Případ má na starosti chorvatská státní prokuratura Splitsko-dalmatské župy. Úřad ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechce sdělovat podrobnosti ohledně toho, proč ke srážce katamaránu s plachetnicí mohlo dojít. Menší plavidlo plánují Chorvaté vytáhnout na břeh. Leží ale ve více než 50 metrech pod hladinou a na plánování a realizace celé operace tak může trvat týdny. Ze Splitu Téa Veseláková, Radiožurnál.
1: Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra v Kyjevě může trvat 2 roky. Odhaduje to ředitel komplexu Maxim Ostapenko. Klášter, který je na seznamu světového dědictví UNESCO, zasáhl v pondělí ruský vzdušný úder. Hořela například střecha Uspenského chrámu. Ostapenko dodal, že předběžné škody se odhadují na 500 milionů hřiven, v přepočtu na více než 230 milionů korun. Téměř 170 mladých lidí letos v Česku získalo zlatou úroveň mezinárodní ceny vévody z Edinburgu, zkráceně DOFE. Slavnostně ji převzali v pražské Valdštejnské zahradě. Zlatou úroveň ceny získali za to, že se alespoň 18 měsíců pravidelně věnovali dovednostem, které si sami vybrali. Třeba sportovali nebo si věnovali dobrovolnické činnosti. Jak může certifikát oceněným pomoct, vysvětluje ředitelka DOFE v Česku Gabriela Drastichová.
5: Mezinárodní cena vévody z Edinburgu jako to ocenění může mít hodně praktický přínos pro mladý lidi ve chvíli, kdy prostupují vzdělávacím systémem nebo vstupují na trh práce, protože to je důkaz toho, že se naučili něco nad rámec školy. Je to takový jako validovaný důkaz výsledku neformálního učení.
1: Sport. Čeští fotbalisté se přesouvají do Atlanty, kde zítra čeká 2. zápas na mistrovství světa. Od 18 hodin budou hrát s Jihoafrickou republikou. Teprve úvodní duel na turnaji hrají fotbalisté Iráku a Norska. A detaily přidá reportér František Kuna.
6: Norsko právě slaví vítězství v 1. zápase na světovém šampionátu. Irák porazilo 4-1 po 2 gólech hvězdy Holanda. V 97. minutě pak pečetil vítězství 4-1 Torsvet poté, co přetlačil soupeře těsně u pravé tyče. 4-1 pro Norsko v zápase proti Iráku. František Kuna, Radiožurnál.
1: Vítězně do šampionátu vstoupila Francie, která porazila Senegal 3-1. Za hodinu budou hrát úvodní utkání na turnaji Argentinci, kteří narazí na Alžírsko. V 6 hodin ráno našeho času pak začne duel Rakousko-Jordánsko. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě v novém osobním rekordu 49,74